0: kotlík, pokud chcete a máte chuť. Budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto čtyřdílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky. Přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené, příjemné dovolené a jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mě velmi potěšilo, paní volala z dovolené a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
2: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Om, šanti, om, přátelé, přátelé krásní, tvůrci ve hmotě a i ve spiritu, akorát jste mě zastihnuli tady při četbě denního tisku. Čtu si tady aktuality, ano, z domova, ze světa, z politiky a z kultury. A sice je to haló sobota z 2. října 1982, ale to nevadí. Jo, protože ono je to furt aktuální, protože na základě tady té historie, jo, co byla his story, jeho příběh a dějiny se odehrává naše současnost nádherná. A současně teda zdravím všechny posluchače, diváky Studia Deja Vu na Svobodném vysílaču, ano. A zdravím Libora Kopřivu, našeho dnešního hosta. Liborku, slyšíme se?
1: Slyšíme, zdravím, pěkný večer, Petrucho.
0: Krásný Korby, večer. Korby. Já jsem rád, že jsi přišel, člověče. My jsme spolu v týdnu mluvili, posílal jsi mi nějaký materiály, takže mám to zpracovaný, mám tady pěkný videjko. A hlavně máme tady tebe. A ty se s tím taky nepářeš, takže nám řekneš vlastně, o co šlo. Ale teď já jsem chtěl přivítat i teda stálicu, Máru, ale ten nám tady zmizel zatím, jo? Nevím, jestli třeba se mu nelíbila ta písnička Dopravní značky, protože to je systémová píseň, jo? Jak žijeme ve světě plným příkazů, nařízení, zákazů, vyhlášek. A už se tady objevil chlapec. Takže dobrá, takže je tady, ano, takže Máro, Čermáku, slyšíme se.
2: Ahoj, mě to spadlo, nevím, jestli tobě, nebo...
0: Mně to nespadlo, mně nikdy.
2: A mě to normálně spadlo celý.
0: No, tak ono
2: tak,
0: je
2: tak
0: možný...
2: Tak jsem ti psal, jestli to spadlo tobě.
0: Ne, mně to nespadlo.
2: Protože tam je napsal, ten web není dostupný.
0: No... Ono se to, vzpomínáš si, mě to tehdy taky, to je 2 měsíce, taky mě to spadlo. Ono to chtělo pro, abych si zaplatil pro a upgrade, ale já jsem, pak jsme se domluvili spolu, jo, že to nechám tak, že jim nebudu platit ani korunu, jo, tak mě umožnili vysílat z nějakého důvodu. Asi proto, že to má smysl, jo. No a to, že jsi vypadl, je možná předzvěst toho, chlapci, že to dneska bude hustý, jako jo. Liborek už se směje, takže já to řeknu ještě tak. Pokud máte 12.7.2026, jejich to roku, podle Gregoriánského, tak sledujete náš živáč a já vždycky zapomenu, jo, takže můžete telefonovat do studia a pro ty, kdo nás nevidí, jo, jenom slyší, jo, tak je to telefon, studiový telefon, jo. 799-589-362. No a tím jsem prozradil, že pořad je interaktivní a že se budeme těšit na vaše zvídavé dotazy nebo komentáře, anebo takové jenom pozdravení prostě, jak se máte. Takže budeme se těšit, jo, že se ozvete, nestyďte se, nebojte se, není čeho, my jsme studio... kde je vše dovolený, jenom bez cenzury, nejsme placeni, nemáme tady žádné reklamy. Brzo bude mít 1000 odběratelů a po té 1000 mě začnou bombardovat z YouTube, ať si to udělám komerčně, jo, abych tam měl ty reklamy a že mě budou posílat nějaký peníze. A víte, co jim řeknu? Nasrat. Přátelé, takže tímto vás i vyzývám, kdo chcete podpořit Deja Víčko, jo, tak klidně podpořte, já mám tady pod videjkem, vždycky vám uvedu číslo účtu. Jo? Není to povinnost, je to jenom takové dobré skutek, jako jo? Protože jedem fakt bez reklam a jedeme pěkně ze svého volného času. Mara vyhledává informace, jo? No už mu to sice chodí pěkně, jo? Ale i tak třídí, protože těch informací je hafol. Posílá mě to, nebo já se vždycky otevřu na tom jeho Facebooku, tak si, co mě zaujme, si stáhnu, nadabuju a zpětně to posílám vám, jo, abyste věděli, jak se věci mají tady v tom korporátu. No a začneme okénkem takovým jako Matrixovým, korporátním, a mám tady nachystaný na začátek dvě takový videjka, jo, a mají společný to, že se to týká aut, motorových vozidel, firemních vozidel a taky toho, kdo sedí za tím volantem, jo, buď je to cestující, anebo je to teda šofér, jo. A takže to mají tady ty dvě videjka společného. Jedno videjko mě poslal tady Libor, takže ten o tom bude povídat. A druhý videjko jsem dostal od jedné posluchačky, nebudu jmenovat, a vykládá tam chlapec, povídá si s úřednicí, taky nebudu povídat jeho jméno, i když ho znám. A já jsem teda v rámci zachování inkognito pozměnil trošinku aj jeho barvu hlasu, protože třeba se ozve sám, jo, já si myslím, že nás poslouchá a že se ozve sám, ale udělal jsem všechno proto, poučen z minulých nezdarů, že jsem trošinku mluvil o osobě, o člověku, který tu nebyl, a pak jsem to musel vystřihávat, jo, pak jsem si uvědomil, že se to až tak úplně jako nehodí třeba, jo, protože nevíme, nechodíme v cizích botách. Takže to je tak na úvod vše a zeptám se vás, hoši, asi prvně Liborka, to jsme dlouho neviděli. Libore, jak se máš, ty teďka hodně cestuješ a on, jo, takže asi potřebuješ ty zkušenosti nazbírat, že tě neustále staví, jo, tady ti otravové, jo, a neustále tě obtěžují a zdržují tě až 2 nebo 3 hodinky. No dobrý, to probereme. A jak teda jinak se máš? Ty máš něco? Teďka jsem zaregistroval, že se že se staráš o nějaké velké stádo koní, je to tak?
1: Tak, jenom, jak se mám? Mám se krásně, mám.
3: Vážení posluchači, omluvte prosím výpadek vysílání. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream na doslova vrchol měsíce, protože je s náma pan profesor Petr Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore.
1: Krásný, dobrý večer všem lidem dobré vůle a ať nás drží všechno od zlého.
0: Tak, pane profesore, já dneska začnu takovou zvláštní, možná pro někoho pozitivní zprávou, protože Andrej Babiš dnes, je to 2 hodiny stará, tady starý článek z mainstreamového média, jmenuje se to Echo 24, a tady píšou, Babiš odmítl varování Koudelky, že během měsíců může Rusko zaútočit, žádné takové informace bys vládě nedala. Premiér Babiš na tiskové konferenci rozhodně odmítl varování ředitele bezpečnosti informační služby pana Koudelky, které pronesl v deníku The Guardian, podle něhož by mohl ruský útok na některých ze států NATO přijít již v řádu měsíců. A předseda vlády se podivil nad výroky Koudelky, a po jednání kabinetu uvedl, v rámci služebního postupu podobné informace od zpravodajských služeb jsem neobdržel a Česká republika podle něj aktuálně nečelí žádnému bezpečnostnímu nebezpečí. Zopakoval, že je potřeba jednat o míru. Co tomu říkáte, pane profesore?
1: No, první věc, co dlužno říct, tak mainstream a politici Evropské unie a podobně řvou válečný rik. Válečné bubny duní, až to v těm hlavách praská. No, první věc, souhlasím s panem prezidentem Putinem, prosím vás, k čemu by Rusku byla Evropa? Evropa plná migračních vášní, sociálního rozpadu, a problémů s ekonomikou, deindustrializací, hádkami mezi jednotlivými zeměmi a hlavně z politiky, typu politiků, kteří vedou Evropskou unii. Vždyť to by byla absolutní hloupost. Druhá věc. Myslím si, že je velice jasně řečeno, že Rusko nikdy nemělo záujem zaútočit na Evropskou unii nebo členské státy NATO, protože nikdy nepotřebovali vůbec nějakým způsobem podniknout tvrdé válečné vojenské kroky. Kdo tady provokuje? Je především Velká Británie, Francouzsko, Německo a tak dále, které neustále říkají o tom, že do roku 2030 musíme zaútočit na Ruskou federaci. Dokonce máte vyjádření ministra zahraničních věcí Polska a Sikorského, který prohlásil, no Rusko porazíme levou zadní i bez Američanů za 3 týdny. No, tak ti pamětníci, kteří jsou sice poněkud starší, si pamatují na slova jistého Führera, který prohlásil, že Rusko porazíme do zimy. Tak nechci jako dělat zase historické reminiscence, ale podle vyjádření evropských politiků od paní von Leyenové, paní Kalasové až po německé generály a nového šéfa NATO, Breuera, tak spíše mi to připadá, že ten, kdo chce válku a útočit, je NATO a Evropa a ne Rusko. Všechny kroky, které dělají teď jednotlivé členské státy NATO, jsou spíše provokacemi ve vztahu k Rusku. A jak pravil jistý nejmenovaný americký významný komentátor, udivuje ho, že ještě tolik trpělivosti Ruská federace má a neodpoví na neustálej tok provokací. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, proč pan Koudelka mluví pro anglický časopis, ale nepodá zprávu předsedovi české vlády, když je tak přesvědčen o riziku válečného útoku Ruska na Českou republiku. A po třetí, no, ten válečný rik, který se valí Evropou, je skutečně ukázkou toho, že kdo chce skutečně válku. A když si vzpomenu na řeči, že slovo mír je dneska téměř zakázáno v Evropské unii a osobitně v Bruselu, tak pak potom odpověď zní, ne, Rusko chce zaútočit na Evropskou unii a NATO. Ale NATO chce zaútočiť na Rusko nejpozději do roku 2030, což jsou oficiální prohlášení představitelů NATO. Takže pan Pogoudelka se zřejmě poněkud jenom zmýlil směr útoku. Ne z východu na západ, ale ze západu na východ, bohužel. Možná měl pokazený kompas, nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Každopádně k panu Koudelkovi, já řeknu, budu citovat premiéra Babiše. V době, když byl v prezidentské kampani, tak mě přímo na otázku, co to mělo být s těma Vrběticema a podobně, tak on mi řekl do očí, já jsem si v té době nedokázal představit, že mi bude šéf tajné služby lhát do očí. To je jenom tak na margo důvěryhodnosti pana Koudelky.
1: Jo. Tohle součást hradní skupiny.
0: Ano. Takže to je jenom tak, pan Koudelka si asi zajišťuje nějaký nový místo po tom, co skončí tady ve službách tajných, protože už i už ho nikdo nechce znova jmenovat, pokud jsem dobře informován. Takže bude třeba dělat nějakého vojenského analytika nebo nějakého komentátora, kdo ví. Ale to je jeho problém. Pane profesore, ale v poslední době, minulý týden vlastně, já to řeknu takhle, minulý týden se nejenom Andrej Babiš vyjádřil otevřeně pro mír a proti válce, ale taky premiér Fico. Co se to děje, že tyto dva lidi, dřív to třeba, že tu politiku zastával pan Orbán, který tady bohužel už jako v aktivní politice není, ale tyto dva premiéři vlastně Čech a Slovenska se takhle jako hlasit,

0: spát, co chtějí. Ukrajina prohrává na všech frontách. Ten postup ruské armády je obrovský. A v tomhle tom ohledu je úplně zřejmé, že válka na Ukrajině skončí jediným způsobem. A bohužel to nebude vítězství Ukrajiny. Třetí věc. Všechny elity v Evropě velice dobře ví, že když se přežene volební vlna, která teď běží v Německu, pak poběží ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak z dnešních takzvaných elit v Evropské unii nezůstane kámen na kameni. Ale oni by chtěli velice rádi zůstat u moci. Nebudu mluvit o korítku, ale budu mluvit o moci. A v tomhletom případě jediný způsob, jak se udržet u moci, je vytvořit válečný stav a vytvořit permanentní hrozbu ruského útoku a vytvořit situaci, ve které nastolíme válečný stav. A podle směrnic Evropské unie při válečném stavu všechny kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a pak si může bruselská centrála dělat s Evropou, co chce. Tohle to všechno běží ve velice rychlém tempu. Všimněte si, jak gradují ty zuřivé výroky i ty kroky, které jsou. A samozřejmě Spojené státy k tomu přispívají například tím, že teď byl schválen kongresem ten šílený zákon o 100% clech a 500% clech vůči dovozu ruského tovaru do Spojených států a 100% clech vůči každé zemi, která bude kupovat ruská energetická média. No samozřejmě, teď to dokonce podepsal prezident Trump, otváří mi to obrovské prezidentské právomoci, a jestliže sáhne k tomuto kroku, pak se budete divit, co všechno se bude dít v rychlém sledu. No a kromě jiného máte tady vytváření zostrující se situace v několika oblastech. Baltické moře, Severní ledový oceán, Tajvan a Tajvanský průliv. Pak tady máte Hutie, zablokování dopravních tras přes Hormuz a přes Mab al-Mandab. No a je krásné vyjádření amerických představitelů, že jo, proplouvá přes Hormuzský průliv množství tankerů a vůbec ropa se dodává na světové trhy. Nějaký Irán to tam neblokuje. No prosím vás, když to neblokuje, tak proč je tak obrovský problém a proč hrozí riziko totální ropné krize, kdyby byly pravdivé tyhle ty výroky. No a protože lež se stala pracovním nástrojem pro většinu elit, takzvaných západních elit, no tak pak se nemůžete divit tomu, co se děje kolem nás a pak se nemůžete divit tomu, že mainstream, který je zaplacen, a vzpomeňte jenom ten údaj, který publikovala Evropská unie o tom, kolik desítek a stovek milionů euro dali na přesvědčení veřejnosti o zeleném údělu, a teď o přesvědčení veřejnosti o hrozbě z Ruska, tak tohleto všechno je přece jednak obrovský biznis, jednak možnost udržet se u koryta a po třetí vůči kverulantům v domácí frontě zavést tvrdá restriktivní opatření přesně tak, jak to vymyslela paní von Leylova, která prohlásila, že hlavním problémem pro Evropskou unii je dobudování štítu demokracie, včetně jednotlivých aspektů tohoto štítu demokracie. Takže v rámci demokracie můžete mít jakýkoliv názor, pokud je to názor můj. Ovšem to bylo za toho totalitního komunismu, že jo. A tohleto všechno vytváří velice nebezpečný mix. Mix zájmu, financí, snahy zůstat u moci a absolutní bezohlednosti vůči vlastním občanům. A tohle to je mimořádně nebezpečný koktejl.
1: No, pane profesore, to vídáme vlastně jako průřezem všech zemí, že vlastně se úplně kašle na lidi. Jde se tady jenom prostě po prachách, nebo jak to mám říct. Na druhou stranu, myslíte si, že skutečně Evropská unie, potažmo evropská část NATO, je schopná nějakým způsobem jako opravdu napadnout Rusko a nějak mu jako ublížit? Když pomineme přehlídku toho, že jo, různých druhů pohlaví a tak, kde by jsme ty vojáky mohli, že by se mohli umlátit smíchy, ale jako zvá...

0: z vážného hlediska?
1: No, odpovím takhle. Zacituji prezidenta Putina opět. Prohlásil nedávno na jedné vojnové konferenci. Jestliže se nás někdo pokusí sežrat, dostane po papuli. Chcete ještě lepší komentář? Nebo si opravdu myslíte, že ti vojenští trpaslíci z Evropské unie a z NATO můžou vážně ohrozit ozbrojené síly Ruské federace, které představují největší jadernou mocnost na planetě? Nejenom počtem jaderných hlavic, ale především tím obrovským systémem, řekněme, entuziasmu pro vítězství. Vzpomeňte si jenom na druhou světovou válku. A tohleto všechno při nevybavenosti protivzdušné obrany, neschopnosti vojensko-průmyslového komplexu, při absolutní nepřipravenosti vojenského systému. A tu bude někdo jako Sikorský vykřikovat o tom, že porazíte Rusko za 3 týdny. No tak tam platí pak ta odpověď, kterou řekl nejmenovaný představitel ruské dumy. No, na zničení Polska nám budou stačit 3 dny. Skutečně chtějí tihleti šílenci jít do války s Ruskou federací? Skutečně chtějí se pustit do války i de facto s Čínou, Severní Koreou? Opravdu jim nestačilo poučení z krizového vývoje v Iránu? Kdy ty Spojené státy, které se považovaly za vrcholnou mocnost tohto světa, narazili a uvázli v bažině nevyhratelné války? A tohleto všechno je přece velice prosté. Tahle ta válka by znamenala konec Evropské unie a konec většiny evropských národů. Já vím, že těm politikům, těm politickým elitám je to jedno, ať schoří v nukleárním ohni, nebo ať schoří v pandemii. Jim je to putna. No ale tam máte jednu klasickou ukázku logiky těchto elit. Dnes se chlubí, jak si staví protiatomové bunkry a podzemní města pro vybrané občany, elity a tak dále. Jak tam chtějí přežít případný příští holokaust. No, tak logika velí v odpovědi na to jednoduše. Nejenom oni znají to místo, kde mají té své podzemní ukryty. To znají i mnozí jiní. A můžete si položit otázku, kam ten zuřivej národ půjde, aby si to vyřídil s těmito elitami. Ale opět, jakákoliv zdravá, rozumná, logická úvaha chybí. A jim nestačí to, co se děje na Ukrajině? Jim nestačí to, že skutečně to Rusko nepotřebuje tu Evropu? Dokonale se přesměrovalo na Asii. Evropa je mu s prominutím upozadí. A my tady budeme vykřikovat o tom, jak porazíme Rusko za 3 týdny? No, s prominutím, buď jste tak hloupej, nebo jste tak zaplacený, ale jiné vysvětlení těchto výroků neznám. A to ještě nemluvíme o novém veliteli NATO, jistém německém generálu, který prohlásil, jo, NATO je připraveno kdykoliv zahájit válečné operace proti Rusku a zvítězit. No tak jestliže tohleto je nový vojenský hlavní velitel na to, tak tedy potěš pán Bůh.
0: No faktem je, že oni toho na štábu několikrát cvičili a ty cvičení údajně probíhají, takže se přehrabujou hromady papíru z jedné strany na druhou a hrajeme si na vojáky, jo, že v reálu se vlastně necvičí vůbec nic, což je taky zajímavý. A zase v dnešní virtuální době, tak možná by bylo dobrý, no, že by si sedli proti sobě šéf NATO a šéf třeba té ruské armády a zahráli si to jako strategickou vojenskou hru. I za starého Říma, ne, se přeci dělalo, to vlastně známe, nebo řecká Achilleus, že jo, tak ten taky vlastně, že jo, se řešilo takhle, že v těch, kdo se rozhodli ty boje, vždycky, ale...
1: Mezi lídry a ne mezi obyčejnými vojáky, ano.
0: Ano, to si myslím, že by bylo, že by tohle bychom mohli začít jako praktikovat, ono by se hodně ušetřilo. a možná tam by měla třeba Evropa trošku jako šanci. Nicméně já připomenu, že jsme udělali rozhovor, který jsme v sobotu dali do premiéry, přátelé, na to se podívejte. Paní velvyslankyně Ruské federace Ponomarenko, tak ta s náma udělala velký rozhovor, téměř hodinu, a tak můžete vlastně přímo ústy velvyslance slyšet ten pohled z Ruské federace. Mimochodem je to strašně jako příjemný povídání, velice milá dáma. A takže to ti doporučím takhle bokem. A pane profesore, když jsme u toho východu ještě, tam teď proběhly volby. Co k tomu říct?
1: 49,6% pro stranu Jednotné Rusko. Kdyby byla poloviční podpora pro většinu evropských lídrů, tak by skákali 2,20 m. No, pak paní Kalasová ještě nevěděla, jak dopadnou volby, ale už prohlásila, že tyhle ty volby neuznává. No, tak vrátím se k známým oznámením, že jisté skupiny odborníků v oblasti psychiatrie prohlásili, že jistá nejmenovaná osoba není plně svéprávná. V tomhletom případě můžeme tedy konstatovat její vyjádření, že neuznává volby jako jisté pominutí smyslu. Druhá věc, zajímavé, že neprotestovali, když v Rumunsku zrušili volby a opakovali volby až do té doby, až vyhrál správný kandidát. Tyhle ty volby byly okamžitě akceptovány. No, zřejmě to není dvojitý metr, ale dvojitý kilometr, ale to vůbec té bruselské administrativě nevadí. Třetí věc, jestliže strana Jednotné Rusko získala ústavní většinu v nové ruské důmě, můžete očekávat mnoho radikálních změn, protože ústavní většina vytváří velmi zajímavou právní situaci pro přijímání některých opatření, které je z různých důvodů, nejenom humanitárních, doteď přijímány nebyly. No a v tomhletom ohledu se skutečně vrátím například k některým významným americkým expertům, který hodnotí předpoklady dalšího vývoje na Ukrajině, kdy jeden nejmenovaný expert, významný, konstatoval, že Rusko musí vzít Oděsu a musí vzít Mykolajev a musí Izmail, aby úplně udělala z Ukrajiny vnitrozemskou zemi. No a je dost možné, že teď se některé procesy urychlí a než přijde Rasputica, tedy ten známý bahnotok, tak Rusové ukončí obklíčování a uzavření některých aglomerací, přesně tak, jak teď probíhá obklíčování Charkova. No a to v konečném důsledku pak může znamenat jediné, že z té Ukrajiny asi toho moc nezbyde. Všimněte si jednu zásadní věc. Dlouho Rusové nebombardovali dopravní infrastrukturu v západní Ukrajině. Útok na vlak 300 metrů od polské hranice byl prvním signálem. Druhým může být útok na Slezský tunel. A třetí může být vyřazení železniční tratě z Čopu dále na Ukrajinu. A jistě víte, co je na druhé straně hranice oproti městu Čop. No právě proto se nedivte premiérovi Ficovi, že má obavy z válečného vývoje. Tohle to všechno běží v zrychleném tempu. A když se podíváte globálně na svět, tak zjistíte, že teď ohniska napětí extrémně vzrůstají. Vzrůstají právě proto, že v současnosti se energetická média stala hlavním faktorem námořní dopravy, ale taky hlavním geopolitickým faktorem, podobně jako doprava vzácných zemin. A máte tady několik neuralgických bodů, které zostrují celkovou situaci. Vemte skutečnost, že Hormuzský průliv je uzavřen. Vemte skutečnost, že Mab al-Madab uzavřel průliv v Rudém moři a cestu do Suezu. Uvědomte si, že Malacký průliv se stává obrovským koncentrovaným centrem nepokojů. Že průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou je dalším klíčovým neuralgickým bodem námořních tras. 70% námořní dopravy přechází přes tuhletu úžinu. No a pak tady máte novou dopravní trasu, Severní mořská cesta, na kterou nemá ani NATO, ani Američané žádný vplyv. A tohle to všechno vede k zásadním změnám. A jestliže reakce západního světa, který vytvořil svět podle svých pravidel a dnes se rozčiluje, že jiné části světa to nerespektují, tak se dostává do situace, ve které celní války, množstevní kvóty a ostatní věci se stávají hlavním nástrojem neválečného úsilí, ale s podstatně větším dopadem než samotné válečné operace. No a v tomhletom ohledu jsme skutečně svědky toho, jak se rozhořívají plamínky konfliktu po celé planetě a vzniká takovej nepříjemný dojem, že jednoho dne ty plamenky se spojí a začne to, čemu se říká ne veliký reset podle pana Schwaba, ale vyřizování vzájemných účtů a vytváření nové architektury multipolárního světa. Konec konců o tom, že se začal vytvářet multipolární svět, svědčí i závěry šanghajské skupiny, která měla své setkání, šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, a kde se velice jasně formulovaly představy o příštím vývoji planety. A tohle to všechno ukazuje jednu zásadní věc. Již se neblížíme ke zlomu, ale již v tom zlomu globální architektury jsme. Jenom někteří asi vypli seismografii a tváří se, že ty seismické otrasy tady ještě nejsou.
0: Pane profesore, já bych možná se zastavil právě u toho BRICSu, potažmo u jednání Šanghaj. Už od té šanghajské skupiny pro obnovu a rozvoj, která vlastně nejenom je obchodní, ale i vojenská, že jo, část tam je, kde si navzájem ty země garantují pomoc v případě nějakého napadení a tak dál, že tam jdou jakoby za rámec toho BRICSu, ale jak vlastně tyhle ty celní války, tohleto zúžení těch obchodních tras vůbec celkově vlastně ovlivňuje nebo dopadá na ty asijské země, protože co si budem, tak Čína vyrábí zhruba 50% světového spotřebního zboží. A když to nebude kudy vozit, tak to může být zase jako problém pro nás, pro Evropu, protože my tady ten spotřební průmysl nemáme, že ten jsme dávno zlikvidovali, odvezli, my už tam teda za chvíli nebudeme mít ani automobilový, nebo respektive my proto, aby jsme zachránili planetu, tak jsme průmysl zlikvidovali, že? A teď likvidujeme i zemědělství. Tak kdo bude ten, který ponese největší díl těch ztrát a řekněme propadu životní úrovně?
1: No, dlužno otevřeně říct, že největší propad bude zaznamenán právě v těch nejbohatších zemích a osobitně v Evropské unii, kdy právě to schudnutí většiny populace bude nejvýraznější. Nemluví o tom, že velká část americké střední třídy zmizí. A tohleto je stará známá věc. Číňané chtěli expandovat obchodně do Evropy, protože tady bylo zhruba 220 milionů obyvatel střední třídy, kteří měli finanční prostředky, zdroje, úspory a tak dále. Jenomže díky geniálnímu vedení v Bruselu velice rychle většina z těle té střední třídy zmizne, ty lidi schudnou. Všimněte si dokonce ty úvahy paní von Leyenové, která říká, že těch 10 bilionů úspor evropských obyvatel by nemělo ležet jenom tak nečinně. Měli by přispět k rozvoji podnikové sféry, ovšem tím myslela vojensko-průmyslový komplex. Tohle to všechno ale povede k další věci. Ta Asie, která se svým způsobem zásadním rozvíjí, tam je jedna zvláštnost. Co myslíte, proč, když Taliban se znovu chopil moci v Afganistánu, tak první cesta směřovala do Moskvy? Právě proto, že problémem Afganistánu, Pakistánu a některých dalších významných asijských zemí je to, že mají obrovské suroviny, mají obrovské potenciální pracovní zdroje, ale nemají energie a dopravní trasy. Čína buduje dopravní trasy, rychlostní železnice a všechno ostatní. Ale energie bude dodávaná z Ruska. Právě proto všechny ty projekty plynovodů přes Afganistán do Indie, do Pakistanu a tak dále, až do indického Bombaje, proto mají tak obrovský význam. Na druhé straně, když mluvíme o síle Sibiře 2, nebo teď o plynovodu Bajkal, tak to znamená zásadní změnu energetické a infrastruktury celé Asie. No a když tomu připočítáte skutečnost, že většina například vzácných zemin a podobně se nachází na území Číny, nebo je pod čínskou kontrolou, pak se velice divím panu prezidentu Trumpovi, že dráždí toho čínského draka všemi možnými způsoby, vyhrožuje mu cly a vším možným, přičemž kdyby Čína zastavila dodávky vzácných surovin a zemin do Spojených států, tak nevyrobí ani jednu F-35. Nemluví o obrovském dopadu na trh spotřebního zboží a všeho ostatního. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Většina zemí se tváří, jako kdyby měla průmysl a byla soběstačná. A vemte jenom skutečnost, že v 60., 70., 80., 90. letech velká část vyspělých zemí outsourcovala pracovně náročné výroby do Asie. Teď k tomu přistoupili důsledky vysokých cen energií, které jsou 3-4krát vyšší než v Asii nebo ve Spojených státech, což vedlo k další deindustrializaci. Zapomněli jsme, že například v Německu měsíčně se ztrácí více jako 17 000 pracovních míst. Měsíčně. Tradiční průmyslová odvětví odcházejí jinam. A když tady nebudete mít průmysl, tradiční odvětví a podobně, tak kdo vám bude tvořit to HDP, ty služby, na které většina lidí nebude mít peníze? A pak tady máte poslední skutečnost. Zadlužení evropských zemí je gigantické. Nejenom veřejných financí a státních rozpočtů, které ve většině zemí převyšuje hodnotu HDP, ale je tady obrovský jiný fenomén. A to je zadlužení obyvatelstva, které je stejně obrovské i ve Spojených státech. Ale jestliže při zadluženém obyvatelstvu zvýšíte úrokové sazby, jak to teď udělala centrální banka nebo naše ECBčka, tak můžete třikrát hádat, co se bude dít dál. A jako kdyby si neuvědomovali jednoduchou věc. Základní úspory obyvatelstva uložené v bankách vytvářejí jejich základní likvidní kapitál. Jestliže tenhle ten kapitál zmizí, protože úspory roztajou, budou muset jít banky na mezibankový trh. A na mezibankovém trhu dostanou sice peníze, ale za podstatně tvrdších podmínek. A to všechno pak povede k dominovému efektu a všem důsledkům, které z toho vyplývají. No a to ještě se nebavíme o tom, že nedocházelo jenom výraznému omezení vývozu ropy přes Hormuzský průliv, ale je to taky o výrazné omezení vývozu močoviny, élia, síry a další faktorů, které radikálním způsobem ovlivní celý hospodářský a zemědělský vývoj v roce 27. A tohle to všechno probíhá na pozadí obrovských přírodních změn, kdy vemte jenom to obrovské sucho, teploty, mizení spodních vod v Evropě. Ale nejenom v Evropě. No a kdybych byl cynik, tak bych prohlásil, no víte, to je tak, jak se teď ukázalo, jako mnoho světových metropolí se propadá. V New York se propadá právě proto, že obrovská váha mrakodrapů a mělké podloží bahnité to neunese. Jakarta se propadá právě proto, že obrovské množství vody, která je kontaminována, narušuje základy a to, co bylo postaveno na hlíně, která byla nasáklá vodou, když voda zmizela, hlína se svrkla a město se propadá. Když vidíte další města významné světové, to nejsou jenom Benátky, ale další a další desítky měst, tak máte před sebou obraz budoucnosti. Když jste ptali architektů, jaká by byla cena opatření na zachování těch propadajících se metropolí, tak jsou to desítky a stovky bilionů dolarů. A v téhle té situaci tady bude někdo mluvit o tom, že budeme vynakládat více na zbrojení, nejenom podle toho SIPRI, které konstatovalo, že v roce 25 to bylo více jak 2,9 bilionů dolarů, ale budeme i v téhleté situaci vynakládat další desítky bilionů na to, abychom vyrobili zbraně. No a tu jste u té poslední otázky. Vlastně v jaké kondici je ten finanční sektor, který má spasit i Evropskou unii, i Spojené státy a podobně? Je ve skvělé kondici nebo je v situaci, ve které mu hrozí stejná divoká bublina jako v březnu 2000, po prasknutí technologických trhů, no je Markt v Evropě a Nasdaq ve Spojených státech. Opravdu si tu někdo myslí, že můžeme donekonečna vykřikovat o stovkách miliard, které vynaložíme na zbrojení, když nemáme ani 10 miliard na udržení zdravotnictví, penzijního systému, vzdělávání a reakcí na přírodní změny? A tohleto všechno vám položí pak základní otázku. Skutečně ty elity chápou, kam to všechno jde, anebo jedou podle předem připraveného scénáře, kterého hlavní linií je skutečnost, že kašleme na lidi, ať jich zemře co nejvíce. Jenom to neřekneme oficiálně a budeme to schovávat za důsledky přírodních změn, extrémních teplot, výbuchu sopek, zemětřesení a podobně. Ale podstata je stejná. Ty elity tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět tomu, co se děje. No a v tomhletom ohledu si pak může každý posluchač udělat závěr, jestli jsou tak hloupí nebo tak dokonale zaplacení.
0: No, pane profesore, já si právě myslím, že to už není žádná chyba nebo tak, že to je prostě trend, který jedou schválně. Já tady chci teďka na tomhle místě poděkovat Pavlovi Sichrovi. Pavlíku, děkujeme ti za příspěvek, za tvůj donate. A Beastmaster, dobrý večer, pane profesore, a taky posílá tady na kafe. V minulém díle jste hovořil o Edomu jako křesťanské Evropě. Jaký je váš postoj ke křesťanské víře? Děkuji.
1: No, já nejsem křesťan, jsem ateista. Dívám se na většinu těch náboženství jako na nástroj moci a ovládání. No a v tomhletom ohledu pak si ty jednotlivá náboženská etnika můžou podat ruce, protože většinou vytváří elitu, která ovládá tu společnost. Na druhé straně můžete vyčítat tomu křesťanskému desateru, že není humánní. A v podstatě si s ním dá souhlasit. Na druhé straně ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. 30letá válka vedla k tomu, že se katolici a protestanti vzájemně velice úspěšně vyhlazovali. Nyní máme problém s islámem, který velice úspěšně expanduje ve velké části světa. Máme tady další a další problémy, které se týkají náboženství, kdy Indie je dávána jako vzor, ale zároveň Indie, i když má skvělé náboženství, tak nedokázala vyřešit systém kastování jednotlivých vrstev populace. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. No a teď máte před sebou takový zajímavý obraz. Většina těch civilizačních modelů je spojená právě s náboženskými principy. No a jediná krajina, ve které náboženství nehrá klíčovou roli při organizaci státu a všem ostatním, je hádejte která. Je to Čína. V čínské historii nikdy náboženství neovládalo a nikdy neřídilo strukturu společnosti. Na druhé straně ostatní civilizační modely vždy fungovaly včetně náboženských principů. A jeden z velice zajímavých výsledků v oblasti neurologie je, že kromě DNA, paměti vaší imunitní a některých dalších aspektů země existuje i civilizační paměť. Ta civilizační paměť znamená, že stovky let, ve kterých žili podle jistých náboženských principů naši předkové, se převtělili do určitých vzorců jednání. A tyhle ty vzorce jednání sformovaly pak to, čemu se říká třídící protokol lidského mozgu. Emočně logický kód, který vychází z morálních, etických a mravních principů společnosti, ve které žijete. A tím pádem vlastně vzniká kombinace způsobu jednání a způsobu fungování té společnosti. No a když to vezmete takhle a kolem, tak jedna ze zvláštností čínské historie a společnosti je v tom, že vládce může být považován za oprávněného vládce, ale pouze tehdy, když zabezpečí pro lid plnohodnotný život. No a právě proto například ten rozdíl v umělé inteligenci je v tom, že umělá inteligence v evropských nebo krajinách nebo v Americe je používána pro získání moci, sledování, kontroly, ovládání a všeho ostatního. V Číně je umělá inteligence používána jako způsob eliminace společenských třecích míst, která ohrožují soudržnost společnosti. A tohleto všechno je obrovským významným faktorem do budoucna. Protože teď všichni mluví o umělé inteligenci. Najednou se objevily úvahy o tom, aj od šéfů z Palantíru, šéfů z Antropiku, šéfů z Google, z Microsoftu, musíme kontrolovat, vymezit hranice umělé inteligence, musíme testovat naše modely od DeepSea až od Mythosu až po všechny ostatní. Oni by nás mohli ohrozit. A proč najednou teď všichni představitelé hlavní firm, který se zabývají umělou inteligencí, varují před únikem modelů z vymezených sandboxů, zkušebních a podobně? A nebo je to proto, aby právě regulace umělé inteligence omezila přístup ostatních firm k možnosti rozvoje umělé inteligence a zůstala tam výrazně dominantní skupina těch 7 amerických firm? Protože najednou zjistili, že čínské DeepSeek a podobně jsou lepší, levné anebo poskytované zdarma. A tohleto všechno nám ukazuje takovou zajímavou, zvláštní věc. Civilizační model používal technologie podle vlastního obrazu. Civilizační modely používají i umělou inteligenci podle vlastního obrazu. A v tomhletom ohledu, jestliže euroamerická civilizace používá umělou inteligenci jenom proto, aby ovládla, získala, zmocnila se, kontrolovala, no tak pak skutečně můžeme se obávat toho dalšího vývoje, ale ne toho, že ten chatbot unikne z toho testovacího sandboxu a dostane se přes internet k údajům jiné firmy. A tohleto všechno je v podstatě taková zvláštní věc, protože již předtím, než se objevily varování před únikem těchto modelů, tak se začalo mluvit o tom, že bublina umělé inteligence praskne. Ale teď najednou všechna pozornost je věnována něčemu jinému. Nebezpečí, že nás umělá inteligence zlikviduje, zničí a podobně. Rád bych připomněl, že právě tohleto všechno souvisí s tím, že například Spojené státy požadovaly od Evropské unie, aby investovala více jako 500 miliard dolarů na podporu rozvoje umělé inteligence ve Spojených státech. A rozvoj umělé inteligence v Evropě bude financovat kdo? Čili vlastně máte tu takové rozčísnutí i těch takzvaných spřátelených zemí, tedy zemí Evropské unie i Spojených států. No a to, co se děje teď, ta zuřivost prezidenta Trumpa, když šéf Kanady Carney navrhl užší spolupráci s Evropskou unií, včetně možného přidružení k Evropské unii, no tak to mávání tím celním kýjem i tím kvotačním kýjem a podobně přímo připomíná zuřivé neandertálce. Opravdu je to důkaz úspěšného přátelského spojenectví mezi anglosaskými zeměmi? A nebo skutečnost, že v rámci takzvaného pěti očí, FFI, najednou Spojené státy prohlásili, že ostatním členským zemím nebudou poskytovat informace ze soustavy Echolon v rámci přátelských vztahů. Takže víte, ono ten svět je takovej zvláštní. Na jednu stranu se vytváří skupiny tradičních spojenců a pak tady máte vytváření nových se skupiny, jako je ta Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je BRICS a další, kteří mají již plné zuby takzvaného dominantního západního modelu a jeho pravidel. Ale Západ si jako kdyby neuvědomil, že doba jeho vrcholné moci a velikosti již dávno pominula. A dnes se můžeme dostat do situace Římanů, kteří 1000 let ovládali okolitý svět, dělali si s nich otroky a tak dále, až přišel rok 461 a Aladýchovi Vizigóti dobili Řím a vyplenili ho. Vrátilo se jim to, co dělali stovky let jiným. Aby se totéž nevrátilo anglosaskému světu od ostatních částí planety po tom, co jim stovky let dělali něco podobného.
0: Samozřejmě tím vůbec nenarážíme na situaci v západní Evropě nebo v Londýně a ve velkých městech. To by byla taková, řekněme, podobnost čistě náhodná.
1: No přesně, pane Bureš, náhoda je vládnoucí fenomén světu.
0: Ano.
1: Vše je náhoda.
0: A pojďme tady na další otázku. Dobrý večer, pane profesore. Troufnete si odvážně analyzovat dopady naší pomoci a imigrace přátel v úvozovkách z východu na naší ekonomiku, sociální sféru? A jaký vliv to má na schodek rozpočtu 380 miliard korun? To je odhad, kolik nás stojí Ukrajinci tady. Myslíte si, že je to tak fatální, a nebo tam jsou daleko fatálnější výdaje jako v tom rozpočtu, který by se mohli škrtnout?
1: Řeknu to takhle. Jaké jsou priority českého nebo slovenského rozpočtu? Snižování deficitu veřejných financí, snížení dluhové služby, roční dluhové služby, vyřešení příjmů státního rozpočtu nebo něčeho jiného? A já se zeptám, co bude klíčové pro přežití České republiky nebo Slovenské republiky? Nebude to náhodou otázka tří fenoménů? Energie, voda, potraviny. Jestliže vezmete, a nepochybuji, že je to reálné, že dochází k výraznému snižování zásob vody v celé Evropě. Dochází k výraznému rozšiřování nebezpečné hladiny sucha. Ztrácí se nám vzdušní vlhkost. Dochází k vysychání velkých částí lesů. Snižuje se úrodnost půdy a tak dále. Tak pak to není otázka 380 miliard deficitu rozpočtu. Ale bude tenhle ten rozpočet schopen řešit problémy, které nastolila příroda a důsledky ekonomických a politických rozhodnutí? Jaká je naplněnost zásobníků plynem České republiky? A nebo Slovenské republiky? Na Slovensku je to 52%. Jak daleko máme do zimního období? Doufáme, že ta zima bude podle prognóz meteorologů bude nadměrně teplá, s velkým množstvím srážek? Opravdu? A teď máte další otázku. Jestliže teď schválili 800 miliard na zbrojení v rámci Evropské unie a je trvalá požadavka, aby do roku 2030 všechny země platili 5% z HDP na zbrojní programy, i když tam je ta krásná douška, část může být dvého určení. Tak já se ptám, odkud chcete vzít těch 800 miliard? A to je konečně náklady pro příští vývoj? A těch 150 miliard na válečné Schengen a 100 miliard na dronovou stěnu a další desítky a stovky miliard na rozvoj zdravotnictví, aby mohlo, jak se prohlásili Francouzi nebo Němci, přijímat 1000 raněných denně a obnovu civilní obrany. A všechny tyhle ty aspekty. Opravdu si máme myslet, že na to jsou peníze? No a krásné na tom je to, že paní von Leyenová prohlásí, že musíme podpořit rozvoj podnikatelské sféry. A já se ptám, které? Ta, která bude špicí inovací a bude zásadní návratem Evropy na inovační vrchol? A nebude to bude výroba dalších zbraňových systémů, které konec konců svou funkčnost ukázaly na ukrajinské frontě? A tohleto všechno najednou ukazuje na jednu základní otázku. Ano, peníze jsou hýbatelem, ovšem ty peníze musíte mít, abyste byl schopen zvládnout všechny věci. No a já se zeptám opět ekonomicky a pragmaticky. Máte veliký deficit státního rozpočtu. Většina zemí má stejný velký deficit. Odkud chcete vzít peníze? Dalšími daněmi, zvýšením DPH, úsporami státní výdajů, kterých těch mimo zbrojení. A musíte mít na paměti dvě základní věci. Dluhová služba a reálně manevrovatelné množství peněz ve státním rozpočtu. Není důležitý deficit, ale důležité je, kolik výdajů státního rozpočtu České nebo Slovenské republiky je předdeterminováno mezinárodními závazky, dluhovou službou i vším ostatním. A pak zjistíte, že vy můžete manévrovat maximálně 10 až 15% ročních výdajů státního rozpočtu. Ano, máte možnost získat peníze. Od roku 2018 platí komunitární směrnice o transfer pricing. Od roku 2022 platí závazná směrnice, kterou měly implantovat všechny členské země Evropské unie o boji proti transfer pricing. Eurostat spočetl, že Evropa ztrácí v důsledku neřešení transfer pricing 4,5 až 5 bilionů euro ročně. Ale badáte, že by někde se začala uplatňovat závazná komunitární směrnice o boji proti transfer pricing? A ještě máte tady korupci. Další 4 biliony euro ročně. Takže kdyby někdo vážně z těch jelit chtěl získat peníze, bez toho, aby ždímal obyčejného občana zvýšením daní nebo živnostníka zvýšením daní, má dokonce legislativní rámec schválený Evropskou unii, aby ty peníze získal zákonným způsobem. Dokonce může být tak slušný, že získá alebo dá půlku jenom transfer pricing ztrát. Ovšem, to by jaksi bylo třeba jaksi zásadně otevřeně říct, že transfer pricing to jsou právě finanční podvody a spekulace nadnárodních korporací, které okradají rozpočty jednotlivých zemí. No a pak tady budete mít jednu základní ještě další věc. Jestliže to sucho bude příští rok stejné a my nepomůžeme zemědělcům, tak můžete očekávat obrovský propad zemědělské produkce. Někdo by prohlásil, že jsme uzavřeli smlouvu s Mercosurem, takže budeme dostávat obiloviny a strukoviny z Brazílie, maso z Argentiny a podobně. Tak si kurňa přečtěte, jak to sucho postihlo Brazílii a Argentínu. A když dojde k lámání chleba, tak nebudou vyvážet potraviny do Evropy, nechají si je sami pro sebe. Totéž se týká afrických dodávek. A ten, kdo bude mít potraviny, přežije. Připomínám si slova bývalého státního tajemníka Kissingera, který prohlásil, kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Ale my tady tohle to všechno necháme a prohlásíme, že to zemědělství je konec konců zbytečné. A co vůbec, co budeme potřebovat, to si dovezeme. Odkud? Když jste zároveň od jedného z hlavních dodavatelů odmítli cokoliv brát, protože je to v důsledku sankcí. No a tohleto všechno pak vytváří ten zajímavý obraz, co bude vládnout příštímu světu. Skutečně to bude energie, potraviny a voda? Protože bez vody nemáte nic. Ani ty jaderky. Bez potravin budete mít hladomor. A bez energie, jelikož Evropa chce všechno převést na elektrickou energii, tak bez energie nebude nic. Akorát chaos. No ale možná někdo potřebuje chaos, aby naplnil Schumpeterovu teorii o kreativní destrukci. Protože chaos je základem pro vytvoření něčeho nového, takže nejdřív to musíme zničit, abychom vytvořili něco nového. Jestliže tohleto je plán lídrů v Bruselu, pak tedy, no, to bude zajímavé. Jestliže ovšem o téhleté kreativní destrukci nikdy neslyšeli a řeší jenom destrukci, no tak potěš pambu.
0: No, oni tyhle ty opravdu asi řeší jenom tu destrukci, ta kreativita přijde asi potom, ale... Pane profesore, pořád to na mě působí. A teď samozřejmě ano, já se přiznám všem, že jsem konspirátor, tudíž tohle je konspirační médium a všechno, co tady slyšíte, samozřejmě nic z toho vůbec neberte za bernou minci a vůbec možná ten pořad by byl lepší, kdyby ho nikdo neposlouchal, ale...
1: To neříkejte! On to někdo může udělat.
0: To ne. Každopádně, takhle, jak se to podal, tak já tam vidím nebo cítím to tak, jako že to je nějaký, a teď jsem konspirátor, takže to všechno může být úplně jinak a můžu se úplně mýlit, jo. Ale takhle, jak jste to pospojoval, tak tady vidím prostě soustředěný útok na Evropu jako takovou, na Evropskou unii. A je to to, že prostě komu vyhovuje to, že Evropská unie byla donucená, mimochodem to nebyl nápad nikoho z vedení Evropské unie, že jo, to vidíme na zprávě Rand Corporation, která pracuje pro NATO a pro americkou vládu, která jasně řekla, že Evropa se už v roce 2019 musí odstřihnout od ruských zdrojů atd. Atd. Pak tady máme samozřejmě teďka zablokování vlastně těch náhradních zdrojů, které byly, řekněme, z toho středního východu. Pak tady vidíme prostě, že se nám tady sype ten Mercosur, jedno opatření za druhým, který jde proti vůbec Evropě, migrační krize a její podněcování jinde ve světě a zase všichni míří do Evropy. Jako, když to takhle si vezmeme jedno s druhým, tak to prostě na mě bohužel, čirou náhodou, takhle působí. Jakože kdyby naši milí bratři spoza oceánu prostě Evropu chtěli srazit na kolena za každou cenu.
1: No a s tím souvisí zase to, co se nazývá vrcholem konspirační teorie, to znamená otázka zničení Edomu, tedy křesťanské Evropy a vytvoření podmínek pro veliký Izrael. Na jedné straně je to ta snaha zničit těch 7 zemí za 5 let. Něco se jim podařilo, něco se jim nepodařilo. A pak je to skutečnost, která již prosvítá ve Spojených státech, kdy Spojené státy fungují jako kladivo pro Izrael a jeho snahy. No a pak je tady poslední věc. Vemte si jenom vyjádření řady izraelských politiků, členů Knesetu a podobně o nadřazenosti jistého etnika nad celým světem, tak jak to prohlásil teď nejmenovaný člen Knesetu, pro Izrael neplatí zákony, které platí pro ostatní země. To jsou jeho slova. No a pak tady máte tu poslední věc, kdy Edom, tedy hlavní nepřítel velikého Izraele, musí být zničen zvnějšku i zvnitřku. No a zvnitřku ho zničíte imigrací, morálním rozkladem, deindustrializací a vším ostatním. No a zvnějšku ho zničíte tím, že ho zavlečete do války s Ruskou federací, což má bonus, protože Rusko a Evropa se vzájemně zničí a vy můžete být vítězem na tom poli zničení. No, jenomže to má několik chyb lávky, jak se říká. První, velice narůstá odpor k podpoře Izraele v americké veřejnosti. Proto jsou lidé z AIPACu tak zuřiví a proto tak snaží se vytvořit jiné klima ve Spojených státech. Po druhé, v Evropě sílí snaha nazývaných krajní pravici, nacionalisty a podobně, politicky se skupení, které prohlašují, že vlastní národy musí být na prvním místě. A není to jenom Le Penová nebo další. Po třetí, přírodní změny fungují jako katalyzátor. Určují, kde vlastně bychom se měli vzpamatovat a začít uvažovat selským rozumem. Po čtvrté, extrémní problémy financí vedou k jedinému závěru. To, co se dnes prezentuje jako obrovské bohatství a ty bilionáři, doslova slyšíte bilionáři a podobně jako Elon Musk, to bohatství je virtuální, je to v podstatě prázdný vzduch. Žádná reálná materiální podoba bohatství. Je to něco, co je vytvořené uměle ratingovými agenturami, PR akcemi a podobně. Vemte jenom ten způsob roundtable financování těch 7 firm, které se zabývají umělou inteligencí ve Spojených státech. Americké kontrolní orgány finančního trhu měly nastoupit a ukázat, že to je Ponziho schéma, jenomže na příkaz prezidenta Trumpa k ničemu nedošlo. A dokdy myslíte, že bude fungovat tohleto ondulování teplého vzduchu pod názvem finanční svět? Vždyť proboha už při normálním, jednoduchém srovnání, jestliže podle MMF za posledních 35 let reálná ekonomika se zvětšila 1x, ale finanční sektor 4x, tak se vás ptám, co obnáší ten finanční sektor, kromě ondulování teplého vzduchu. A teď vymyslíte stablecoiny a bitcoiny a digitální coiny a všechno to bude stejný podvod, jako Ponziho schéma. Jenomže každý podvod může růst až po určitou hranici, kritické množství. No a pak to všechno rupne přesně jako v březnu 2000, kdy rupl internetový svět. No, otázka zní, kdo na tom vydělá a kdo na tom prodělá. No a vás nikdy nenapadlo, že například i samotný systém penzijních fondů, druhého, třetího pilíře a podobně, je perfektní způsob, jako lidi obrat o peníze. Protože kdybyste platil normálně a kdyby stát platil za své pojištěnce normálně, tak první pilíř pay and go bude solventní do půlky tohoto století. A nepotřebujete žádný druhý pilíř a třetí pilíř. Ale vy potřebujete peníze od lidí, abyste mohl investovat. Do čeho investovat? Do bubliny umělé inteligence, do bubliny dalších internetových firem. A najednou zjistíte, že vlastně ty reálné peníze vyfučely na financování různých podivných projektů. No a pak jste například v situaci, kdy 6,5 milionů anglických důchodců má své důchody od anglických důchodových fondů, které jsou hlavními akcionáři British Petroleum. Takže když došlo ke katastrofě rotěžné plošiny Deep Horizont v Mexickém zálivu a americká vláda spočetla, že by měly tyhle ty fondy zaplatit 36 miliard dolarů, tak najednou se to smrsklo na 6,5 miliardy, protože ani Američané nechtěli, aby došlo ke kolapsu u anglických penzijních fondů. No a teď máte veliký problém finančního světa. Významný norský fond, státní suverénní fond, který zhromažďuje zisky z prodeje ropy a plynu a vždycky léta kupoval americké státní dluhopisy, najednou americké státní dluhopisy prodává v rychlém sledu. Proč asi? Proč asi Čínská centrální banka za posledních 5 let znížila držbu amerických státních dluhopisů denominovaných v dolarech z 1,8 bilionu dolarů na současných 550 miliard dolarů? A nebo arabské země, které taktéž prodávají americké státní dluhopisy. A ty právě tohleto všechno, celý ten cirkus, který jsme popisovali, musíte vsadit ještě do jednoho klíčového rámce. Podstatou je dedolarizace. Dedolarizace znamená, že nebudete obchodovat dolary jako světovou měnou, ale budete obchodovat v národních měnách. Ale velká část dluhu je stále v mnoha zemí v dolarech. To drží dolar nad vodou, nejenom proplácení ropy a plynu v dolarech. No a tohle to všechno pak vytváří ten hlavní mlejnek na maso, který mele jednotlivé země od Venezuely až po Blízký východ i Evropskou unii. Je to zajímavý obraz. No a kdybyste byl důsledný a znova se zaměřil na náhodu, tak se zkuste podívat na akcionářské a majetkové propojení klíčových finančních institucí na planetě Země s osobitnou pozorností na 27 klíčových strategických bank, které podle rozhodnutí OECD nikdy nesmějí padnout, protože se jedná o systémové banky. Konec citátu.
0: Tak... Pane profesore, tak vy jste tam...
1: Jak vám to vzalo dech?
0: Ano. Ježiš, teď nám vypadl pan profesor po hodině, tak jak se občas stává. Já chci poděkovat vám všem, kteří pomáháte tomuto kanálu, i vám, kteří jste použili QR kód. Taky chci poděkovat za vaše lajky, za veškerou podporu, komentáře, komentujte i po skončení tohoto pořadu.
1: No, už jsme opět ve spojení.
0: Tak a já teď, pane profesore, využiju takového malinkého momentu, než se vrhneme na další téma, protože ať si kdo chce, co chce, říká, nová kniha vás, paní Pauhofové a paní Ivanové bude k dispozici 17.10., kdy bude její křest. A já to tady teď ukážu, přátelé, takže s panem profesorem Staňkem se můžete setkat na křestu knížky a Svět současnosti a obrazy budoucnosti, která mimochodem taky už brzy bude na webu petrbudeš.tv v předprodeji. A, tak kde? Je to soukromé divadlo Beseda, město Holíč, ulice Bernolákova 4. Tak ještě jednou, Holíč, Bernolákova 4, soukromé divadlo Beseda, 17.10., to je oktober, říkám to dobře?
1: Ano, ano.
0: U nás říjen, 17.10. ve 14 hodin to začne. Měl by přijet pokřít knížku pan Petr Drulák taky. A určitě tam bude spousta zajímavých věcí právě otevřená i v rámci vaší přednášky. A samozřejmě budete si tam moct tu knížku koupit a taky rovnou nechat od pana profesora podepsat. Takže se na vás moc těšíme. A bude to, je to krásný prostředí, je to tam fakt hezký, takže bude se vám to líbit. Tak, toť k tomu. A v rámci tohohle, když se potom podíváte na web, na e-shop, počkáte, jako takhle to přepnu, tady takhle vypadá Petr Budeš TV, tady vidíte ten plakát a td. Co je důležitý, když se podíváme na e-shop, tak pokud nám to tady slavnostně najede, jakože asi ne, já vám to pak ukážu v průběhu, tak jsme dali do akce ještě z poslední kusy starších titulů, takže tady máte Digitální svět a lidské tělo, Dilema civilizací a podivná odesa života z pera pana profesora Staňka, právě v současné chvíli za tyto zlepšené ceny, takže neváhejte, objednávejte, je to časově omezené, řekněme do vyprodání zásob. Tak, toť k tomu. Jdeme zpátky, já si vás tady tak zvětším, tady to už vypnu a pak vám to ukážu i s obrázkama. Koukneme na chat, co tady Pedros, taky vás zdraví. Co, pane Staňku, říkáte na to, že premiér Fico řekl, že nepošle vojáky, když NATO aktivuje článek 5?
1: No, co na to říct? Je to jediná rozumná úvaha. Ostatně víte sami, že jak se různě právně vykládá článek 5 NATO. Nezavazuje jednotlivé země přímo k posílání vojáků, ale zavazuje k různým formám pomoci. Různou formou pomoci může být i zaslání obvazu, zdravotnického materiálu, potravin nebo čehokoliv jiného. Pozor, ten výklad neznamená automaticky nasazení armádních složek. Ten výklad článku 5 znamená všechny různé formy pomoci dané zemi. No a v tomto ohledu klidně možno říct, že Slovensko může poslat například zdravotníky, obvazový materiál, pomoc jiná, a potraviny a podobně, a taktéž plní závazky článku 5. V tomto ohledu ten právní výklad je velice zajímavý, když u většiny tzv. Expertů a odborníků se to zužuje jenom na povinnost poslat vojenské zložky a vojenské jednotky. To tak není. Prostudujte si právní věci. No a co se týká výrazu, že nepošleme slovenské vojáky, no je to jediné možné řešení, protože tohleto nebude skutečná válka a Slovenska nebo Čech a podobně. To bude válka elit, které v Bruselu se rozhodly udržet o moci i za cenu válečného konfliktu s Ruskou federací. To si prosím uvědomme. A já se ptám, kdo z normálních, přemýšlejících lidí chce jít do téhleté války, když to prosím vás nebude počítačová hra. To budou statisíce mrtvých, tak jak to vidíte na rusko-ukrajinské frontě. A skutečně máte ochotu společnosti akceptovat miliony mrtvých vlastních lidí? Protože to nebude tak, že vy vítězně potáhnete na Rusko a vy nebudete mít žádné ztráty. Na to přímo a otevřeně říkám, zapomeňte. Budete mít milionové ztráty v případě válečného konfliktu. A milionové ztráty, to je přesně předobraz, který vidíte na Ukrajině. Demografická destrukce, společenský rozpad a v konečném důsledku zánik státu. Jestli tohle to chcete, vážení občané, tak prosím. Ale pak prosím vás, nekřičte o hrůzách války.

jednu prognózu. AFD má obrovský podíl, 40-50% především v východních spolkových zemích. Jsou to ty země, které tvořily NDR. První paradox. V těch západních zemích, osobitně v Bavorsku a podobně, tam je to podstatně nižší podíl. Druhá věc. Asi jste zapomněli na to, že pan minister zahraničí Ruské federace Lavrov konstatoval, že se popřeli všechny podmínky sjednocení Německa, které byly stanoveny proto, aby se mohlo spojit východně západní Německo. Právníci dokonce prohlásili, že de facto, de jure, sjednocení je neplatné. Teď vemte do úvahy skutečnost, že by v těch východních spolkových zemích skutečně drvým způsobem vyhrala AFD a převzala krajinské sněmy. No, pak to bude velmi zajímavá právní i věcná svízelná situace. Druhá věc, pan kancléř Merz prohlásil, že chce do několika let nejsilnější armádu v Evropě, německou. Už ve francouzském tisku se objevily úvahy, co bude znamenat opět nejsilnější německá armáda v Evropě. Reminiscence na rok 38, 40. Pamatujete na tu podivnou válku a na všechno, co se pak dělo mezi Francouzi, Angličany a Němci. No a kromě jiného drobná poznámka. Kdo bude bojovat v tom válečném Bundeswehru? No, jelikož se dělají různé zákonné úpravy jako evidence mladistvých nad 18 let a podobně, povinné lékařské prohlídky, ale pořád nedokáží naplnit ani půlku očekávaného přírůstku vojáků Bundeswehru. A v tomhletom ohledu, no, je to takové zajímavé, stále polská vláda, jak si akcentuje, požadavky válečných reparací za škody z druhé světové války, které způsobilo Německo-Polsku. No a tam je pak taková drobná obezlička. Části německé území, které připadly Polsku, včítaně některých přístavů, nebudu jmenovat, připadly proto, že se Stalin dohodl s dalšími představiteli Velké trojky o přerozdělení německé území Polsku. Tohle to nebude řešeno. Nikdo nebude zvažovat nejenom polské představy o lvovské a jiné oblasti Ukrajiny, které by prý měly patřit Polsku, ale někdo by začal uvažovat nad tím, že přece ty německé tradiční oblasti, které jsou nyní součástí Polska, by se měly vrátit do německé náruče. No a jelikož největší armáda má být německá, no tak jaksi měli bychom i věcné argumenty. Kromě toho mám trošku chaos. Polský prezident i polský ministerský předseda prohlásili, že největší armádou v Evropě musí být Polsko. Kromě jiného víme, že největší armádou v NATO, kromě Američanů, je turecká armáda. Tak vlastně kdo tam bude mít tu největší armádu? No a drobný problém, všechny tyhle ty armády budou potřebovat peníze. A žádná z těch velmocí, která chce mít největší armádu, ty peníze nemá. Tak buď si udělají půjčky, jestli jim to někdo půjčí, a nebo to jaksi nebudou ty největší armády. Protože vy potřebujete nejenom armádu. Potřebujete funkční vojensko-průmyslový komplex, potřebujete s příslušnými způsoby vytvořenou společenskou klímu, musíte mít fungující systém, který zabezpečí logistiku vaší armády a musíte mít ochotu bojovat. A jak si kromě elit, které by rády poslali vojáky na frontu, ale sami zůstali v názemí, jak si tu ochotu bojovat nevidíte. Tedy kromě počítačových her. No a tohle to všechno pak bude rozhodovat o tom, co bude s Německem a s Polskem a podobně. No a je to velice zvláštní, protože jestliže Polsko požaduje 2,3 bilionu euro reparací od Německa, no tak pak by se mohlo spustit velice zajímavý proces požadavků na reparace i v jiných zemích,
Vzpomeňte jenom vyjádření nového ministerského předsedy Maďarska

0: Slovenska Maďara, který prohlásil, že požaduje kompenzace například od Slovenska a podobně. No a pak jste otevřel Pandořinu skříňku vzájemných pohledávek, u které tedy by ta pověstná Pandořina skřínka byla drobná srandička.
1: Já jenom připomenu tady pana Merce, který na začátku září mimo jiný taky se nechal slyšet, že prohlásil, že výdaje na zbrojení jsou přednější než přídavky na děti a že odchod mladých Němců do ciziny nevadí, protože 4 z 5 tady zůstávají. A nechal se slyšet, k čemu vám vlastně budou sociální benefity, když nebudeme mít armádu. No,
0: když budete mrtví, to měl říct, pak vám ty sociální benefity jsou skutečně putná. No, takže to ovšem pan Merz zapomněl říct.
1: Takže Merz dostává správně plody své činnosti od Němců v těch volbách, si myslím, že oprávněně
0: na
1: triko, ano. Ale další téma, který bychom tady jsme si řekli, že proberem, má poetický název Hvězdné války. A,
0: jo, to je krásné. No, tak Hvězdné války, pane Bureš, to se otevřel krásnou knížku science fiction, už nyní pouze fiction, protože ty Hvězdné války mají být součástí Golden Dome, které představil prezident Trump jako absolutní obranu Spojených států ve vesmíru, která zabezpečí, že žádná čínská, ruská nebo severokorejská raketa se nedotkne amerického území. No, podobá se to známému projektu SDI prezidenta Reagana. No, zajímavé, že trošičku jsme se technologicky posunuli v tomhletom směru. Samozřejmě představa amerických vesmírných sil je v tom, že budou ničit rakety v prvních minutách letu, kdy je tepelná stopa velká, účinnost získání údajů o těch raketách je veliká při družicovém skenování a podobně. No, samozřejmě vyjádření jistého amerického představitele o rozmístění amerických zbraní ve vesmíru už již odznělo, ale já si dovolím trošičku zalistovat v paměti. V červnu proběhla médií zpráva, že Číňané dokončili a odzkoušeli protidružicovou laserovou zbraň. No, je funkční. Drobně, nenápadně před 3 měsíci proběhly informace o tom, že Rusové provedli takzvané modelové scénáře, v jaké výšce oběžné dráhy musí explodovat jaderná puma, aby zničila většinu amerických satelitů. Zjistilo se, že ideální oběžní dráha je kolem 35 000 km. Exploze jaderné pumy zničí okamžitě 70 až 76% amerických družic. Třetí, co byl projekt X-47? 3 roky létal speciální shuttle na oběžné dráze kolem zeměkoule, nikdo nevěděl, co bylo na palubě šatlu, pak přistál, opět jsme nic nevěděli, co se, jak si zjistilo tím 3letým pobytem a bylo to. Kromě jiného, americké vesmírné síly byly zřízeny již před několika lety, podobně i Francie, zřídila vesmírné ozbrojené síly, takže už tady máme i zbrojní armádní strukturu. No a o tom, že co všechno obsahují mnohé satelity Kosmos 350 a 420 a 461 a 620 a podobně, můžeme jenom snít. No. A někdo tady prohlásil, že konec konců rozmístění zbraní ve vesmíru je možné, právně přijatelné, není v rozporu se smlouvou o zákazu zbraní ve vesmíru, protože se nejedná o jaderné zbraně. A kromě jiného před 30 rokem proběhla velmi intenzivní diskuze a dokonce přednášky ve Spojených státech, nad tím, jak se testovaly modelové scénáře útoku na Ruskou federaci z oběžné dráhy z hlediska možnosti ochrany proti útočícím raketám z ruské strany, jaká byla percentuální pravděpodobnost, že selže protiraketová obrana. Opět, jak si to probíhalo veřejnosti bez jaksi patřičného ohlasu. No a pak tedy máte poslední klíčovou otázku. Protidružicové zbraně, zbraně ve vesmíru a podobně. Jistě víte, co znamená burevestník. Jistě víte, co znamenají další zbraňové systémy, jako je Avangard. Jistě chápete, že tyhle ty zbraňové systémy můžete mít v potenciální poloze na oběžné dráze a když je aktivujete, tak vám nepomůže žádné sledování odpalu nosné rakety na povrchu planety. A naopak Avangard při jeho rychlosti 27x větší než zvuk je nemožné zachytit. No a kromě jiného je tady jedno obrovské riziko. Američané mluví, Rusové nemluví a Číňané nemluví, ale rozmyslňují, ale okolo Země krouží obrovské množství trosek, družic, satelitů, nosných raket a všeho ostatního. Odhaduje se, že kolem zeměkoule krouží kolem 60 tisíc tun trosek. Je skutečně velká, nízká pravděpodobnost statistiky, že některé z těchto trosek zasáhnou náhodou některý z válečných satelitů zúčastněných stran. Tyto budou považovat za útok a zahájí na základě toho odvetnou reakci. A nemůžeme hovořit pouze o, řekněme, válkách ve vesmíru, odděleně od strategie jaderné války jednotlivých zemí. A v tomto případě se musíte vrátit k projektu Mrtvá ruka nebo Perimetr. Projektu, kdy umělá inteligence řídí i v případě dekapitace ruského vedení totální jadernou odvetu vůči všem západním zemím, včetně Spojených států. Nezávisle už na lidském faktoru. A v tomto ohledu, prosím vás, vesmírné zbraně nechápejte jako samostatnou složku. Chápejte jako součást válečné triády, kde kromě raket, letadel a ponorek přibývá ještě zbraňový systém ve vesmíru, ale nikoho nevzrušuje možná role biologických zbraní, které můžou mít podstatně děsivější dopad na vývoj populace na planetě než všechny družicové zbraňové systémy. Podstata družicových zbraňových systémů je v jiném. Má dojít ke snaze použít menší ráž jaderných zbraní, řekněme 10 kilotun, které zničí čtverec 3 nebo 5x5 kilometrů, nespůsobují kontaminaci radioaktivitou v rozsáhlých území a umožňují chirurgicky přesné eliminování protivníkových objektů nebo cílů. V tomto ohledu použití zbraňových systémů z družic je ideální. Můžete dokonce použít kinetické zbraně. No, jenomže vtip je v tom, že když podobné zbraně má i protivník, pak je dosaženo opět parity, jako bylo dosaženo v oblasti nukleárních hlavic. Je to pouze otázka, kolik to bude stát a jak rychle se dosáhne paritní struktura. No a jelikož Rusové ani Číňané o tom nemluví, ale zřejmě již dávno mají podobné systémy připraveny nebo již realizovány, pak to znamená pouze jediné. Budování zbraní ve vesmíru bude dalším gigantickým finančním penězovodem, který samozřejmě zaplatí obyčejní poplatníci. No a v tomto ohledu bych vzal to jako analogii. V 30. letech na pohraničí Československo budovalo sérii bunkrů, které měly chránit Československo proti útoku Německa. Stálo to Mailand. Každé občana mohlo potěšit, že má podíl na tom bunkru. Jak dopadly ty bunkry, víte sami z historie. V tomto ohledu budování vesmírné Golden Dome skončí podobně. Vzpomeňte si na izraelský Iron Dome. Taky nefunguje. Ale někdo na tom vydělal Mailand. A v tomhletom ohledu něco podobného bude i s vesmírnými zbraněmi. A ty vesmírné zbraně jsou perfektním strašákem. Ale není větším strašákem použití upraveného geneticky modifikovaného víru, který obejde přirozenou imunitu jednotlivých etnik a populací a způsobí hekatomby obětí? A přitom je to nesmírně levné. Ovšem bohužel jediná chyba biologické války není v nelidskosti, ale v tom, že vojensko-průmyslový komplex na tomhletom typu války vydělá málo. Kdežto vybudování zbraňových systémů ve vesmíru bude stát stovky miliard. A dá se na tom vydělat. Asi tolik.
1: No tak ono nejenom v tomhletom, ale i jsem zaslech velice zajímavou radu tenkrát, že problém, aby třeba naše zdravotní pojišťovny přijaly metodu, která má za úkol provádět prevenci zdravotní, tak nesmí být levná. Jinak je to problém. Takže to řekl člověk z VZP, no, tak jednomu lékaři.
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Tady Monika se ptá, jestli můžete okomentovat nadcházející ropnou krizi. Jak myslíte a jak rychle a jak intenzivně se to vlastně dotkne tady nás a lidí na Slovensku a tak? Co je třeba zajímavé, to máme potvrzený, a zase je to samozřejmě konspirace, ale takže vůbec to nikdo jedním uchem dovnitř a druhým ven. U nás, že jo, rafinérie vlastní Poláci a zaměstnanci už se nechali slyšet, že jako je zajímavý, že vláda jako nebrzdí nějak ten export toho benzínu a nafty z našich rafinérií právě do Polska. Jsou jako obrovský kvanta denně, prostě vlaky, který vozejí tam tu naftu a benzín. Takže Poláci toho budou mít asi dost. No ale co Česká republika a Slovensko, protože ceny jdou nahoru, že jo, nafta už atakovala 50-korunovou hranici tady, čemuž se předtím přednedávnem ještě všichni smáli, že jsme konspirátoři, když to takhle říkáme, že to tam bude, tak už to je a ještě jsme neskončili, vypadá to, že půjdeme dál s cenama, i když teda samozřejmě vláda Andreje Babiše má vyhrnutý rukávy a hodlají s tím jako něco dělat. Co, to se ještě pořádně neví, ale budou působit. Tak jak vy vidíte právě třeba i tu zimu, protože a nejenom vlastně, že jo, ty ropné produkty se a teď vlastně, když říkáte, že ten Trump vlastně se teďka tady kousnul, jakože uvalí cla na všechny, kteří pracují s ruskýma zdrojema, tak přece i Indie, která dodává do Evropy dost jako těchhletěch rafinovaných výrobků z ruský ropy, tak by měla být teoreticky na sankčním seznamu a v tu chvíli to může donutit i toho Moodyho, jakože přibrzdí tenhle biznis. Tak a dopadne to zase na Evropu, je to samozřejmě čistá náhoda. Jak vlastně hodnotíte to, co se tady může velice rychle semlít?
0: Je to komplex několika otázek. Například Spojené státy jsou největším vývozcem ropných produktů, ale zároveň jsou obrovským dovozcem ropných produktů. Musíte totiž mluvit o tom, jaký druh ropy. Těžká nebo lehká, kyselá nebo sladká, síra není důležitá, ale důležitá je technologie rafinérií. Jestliže ty rafinérie jsou schopny zpracovat pouze těžkou ropu, tak nemůžou zpracovat lehkou ropu bez obrovských technických investic. Druhý problém, který tady máme, skutečnost, že Hutiové uzavřeli Imam al-Madab, znamená, že vlastně teď by měli tankery obeplout kolem Afriky, kolem misu Dobré naděje a pak se vrátili zpátky kolem Afriky k Evropě. No ale to znamená nejenom obrovské prodloužení dopravních tras, ale výrazné zvýšení nákladů na přepravu ropy a tak dále. Třetí věc. Ukazuje se velmi jasně, že stále více a více problém není v těžbě ropy, ale v jejím zpracování, v frakcích. Například výroba leteckého benzínu se týká taky určitého druhu ropy. Dnes například mnohé americké letecké společnosti omezují lety až do Vánoc. Už v Evropě se objevují úvahy o tom, že nebude dost leteckého benzínu. To je první problém. Druhý problém. Problém s nedostatkem ropy povede k tomu, že nebude dost nafty pro kamiony. Nedostatek nafty pro kamiony znamená nejenom problém při outsourcování výroby, to znamená dovozu komponentů a tak dále, ale bude to znamenat taky velký problém pro zásobování potravinami. Jestliže je to zásobování potravinami, tak se to promítne do zdražení potravin. Zdražení potravin se promítne do inflace. Inflace se promítne do toho, že se sníží spořivost, protože úspory budou ztrácet na finanční síle. A už vám začne dominový efekt. Chytí to leteckou dopravu, chytí to kamionovou dopravu. No a samozřejmě, protože část elektřiny se vyrábí pomocí plynu a plynových generátorů, pak to chytí i ceny elektrické energie a najednou máte před sebou obrovskou inflační spirálu, která zásadním způsobem při zadlužení obyvatelstva se stává doslova molotovovým koktejlem pro zahájení sociálních nepokojů. Přidej tomu tu skutečnost, že všechny evropské země nemají finanční podušku, která by tlumila dopady těchto vysokých cen. Co myslíte? Můžete si vyhrnout rukávy, ale co uděláte? Kompenzace pro domácnosti nebo kompenzace pro podnikatele vysokých cen energií? A teď k tomu přidejte další skutečnost. Tohle to všechno při obrovském nárůstu kamionové dopravy a při obrovských problémech, které bude mít nedostatek nejenom nafty, ale když nebude plyn, tak nebude ani bluebeam. A pak nebude možnost tu naftu dělat tak, jak ji požaduje Evropská unie. Ale pak, když se omezí kamionová doprava, tak to má multiplikační efekt. No a samozřejmě, proč by se vůbec zvyšní producenti ropy bavili s Evropou, když vyvezou ropu a ropné produkty do Asie nebo plyn, LNG do Asie a zaplatí jim třikrát více než v Evropě. Proto například mnohé americké tankery změnili směr a jdou ne do Evropy z LNG, ale jdou do Asie. A vemte skutečnost, když jste mluvil o Indii. Ano, Indie dostává ruskou ropu s výrazně zvýhodněnými cenami. Vyrábí ropné produkty a ty pak prodává za patřičně vysokou přirážku Evropské unii. Ale hlad po ropě a hlad po ropných produktech roste po celém světě. A to znamená, že když to nepůjde do Evropy, tak to půjde jinam. A rozhodně si Moody spočítá, že či ustoupí Američanům, a nebo udělá druhou věc, pohrozí, že Indie neodebere sojovou produkci amerických farmářů, co zásadním způsobem ohrozí zemědělský sektor ve Spojených státech. Ono dnes, ten svět při jeho propojenosti, není v situaci, že vy máte v rukou všechny tromfy a protivník nemá nic. Ne. I protivník má tromfy. A když bude přinucen, zahnán ke stěně, tak je použije. A v tomto ohledu například tvrzení, že a teď na tu Čínu sekneme ty 100% sankce a cla, protože odebírá ruskou ropu, no tak Čína udělá jednoduchou prostou věc. Přesně to, co teď vidíte. Zastaví vývoz niklu do Spojených států. A jistě víte, že nikl je klíčovým parametrem pro oblast obrněné techniky. No a nebo udělá jednoduchou věc. Zastaví vývoz vzácných zemin. Jelikož Čína ovládá více jak 85% vývozu vzácných zemin, včetně jejich těžby a zpracování, no tak bude platit to, co se stalo ve Spojených státech, kdy zastavení a množstevní kvóty vedly k tomu, že se zastavila zbrojní výroba. Nemluvě o tom, že stále uniká informační poznámka, že 90% náhradních dílů pro americkou armádu se vyrábí v Číně. Jen tak mimochodem. Takže ono to není tak jednoduché, aby někdo prohlásil a teď vám s těmi cly budu mávat nad hlavou. Ostatně stále platí rozhodnutí amerického federálního soudu, že cla jsou nezákonná. A americká vláda by měla vrátit 1,2 bilionu dolarů, které získala uplatněním cel doteď vůči mnoha zemím. Takže ono to nebude tak jednoduché a tak prosté. No a poslední poznámka. Víte, problém je v tom, že například Venezuela z 90% produkuje těžkou ropu. Tu těžkou ropu zpracovávají 4 rafinerie ve Spojených státech. Ale vy je musíte najskôr tu ropu rozředit, abyste je mohli transportovat, pak musíte použít speciální destilační kolony a tak dále, než vyrobíte ten žádoucí letecký benzín. Ale většina leteckého benzínu se vyrábí z lehké ropy. Ale lehká ropa v Venezuele není. Lehká ropa je na Blízkém východě a v Rusku. A v tomto ohledu je to vlastně kombinace více faktorů. Problém je však v tom, že klidně se může stát, že jestliže nyní například na Slovensku se blíží cena 2 eurům, tak jsou odhady, že to může velice rychle stoupnout na 3 až 5 euro za litr. Což bude znamenat katastrofu, podobně jako ve Spojených státech, kdy se cena galonu blíží již nyní 5 dolarům, ale odhad je, že než budou volby ve Spojených státech 3. listopadu, tak ta cena může dosáhnout 5 dolarů, což bude znamenat zásadný politický efekt v prohře republikánů. No a toto všechno je kombinací více věcí. Takže když prosím vás mluvíme o ropné krizi, základní problém. Ohrozí to kamionovou dopravu, ohrozí to zásobování a ohrozí to celkovou mobilitu v rámci státu. To bude hlavní parametr. Otázka je druhá. Ceny pohonných hmot, kdy pro jistou úzkou skupinu obyvatel ty ceny pohonných hmot nebudou limitem, ale pro 90% ostatních motoristů budou zásadním limitem nutným k přehodnocení jejich mobility.
1: Tak a mám tady další otázku od Matěje. Má smysl v současné době investovat do akcí, akciových fondů? Jak uchovat hodnotu peněz? Je koruna bezpečná nebo je třeba mít nějaké peníze v eurech nebo v dolarech? Kam případně utéct před válkou? Tak je to hodně. Ale vlastně, no, jak si máme uchovat nějaký úspory pro před tou inflací nebo co s tím, jak to rozdělit?
0: No, jeden z významných světových investorů, Warren Buffett, konstatoval, že současný svět je charakteristický ne tím, jak uchováte hodnotu a zbohatnete, ale jak minimalizovat ztráty z vlastnictví bohatství. A v tomto ohledu platí druhá zásada diverzifikovat. Čili můžete mít něco v akcích, něco ve zlatě nebo stříbře, něco v pérových bundách, jestli se naplní prognóza meteorologů o klimatických změnách. A můžete to diferencovat. Faktem je, že dnes je to absolutní neodhadnutelnost. Vydělávají pouze ti, kteří mají insiderské informace, takže proto se například konstatuje, že při pohybu cen ropy ve Spojených státech rodina pana prezidenta Trumpa vydělala více jako 3,6 miliardy dolarů, protože znala předpokládaná politická rozhodnutí, která ovlivňovala cenu ropy na světových trzích. A druhá věc, která tady je, je skutečnost, že můžete investovat do akcí, ale kterých? Firem, které se zabývají umělou inteligencí, zbrojních firem, které vyrábí zbraně, biologických firem, které vyrábí geneticky modifikované zbraňové systémy i všechno ostatní, a nebo budete investovat do firm, které ovládají vodní zdroje, protože voda podle návrhu Světového ekonomického fóra není tovar veřejné spotřeby, ale je tovarem, který má být obchodován na kapitálových trzích a burzách podle dopytu a ponuky. No a v tom případě asi odhadujete, jaká bude cena vody a vodních zdrojů. Ale prosím vás, pokud chcete investovat do cen akcí firm a podobně, tak si uvědomte, že jestliže skutečně praskne bublina umělé inteligence a já nepochybuji o tom, že se to stane, pak začne sériová kaskadovitá vlna efektů, podobně jako jste to viděl v roce 2008. při takzvané hypotekární krizi, i když hlavním problémem nebyly takzvané subprime hypotéky, ale skutečnost, že většina zemí měla v tom roce extrémně velkou dluhovou službu, kterou nebyli schopni zabezpečit. No a kam byste chtěl utéct před vojnou? Tak jedna úvaha byla Nový Zéland. Jiná úvaha byla vnitrozemí Austrálie. Další úvaha byla Uruguay a Paraguay v Jižní Americe. Ale jestli chcete vážně uvažovat nad tím, kam utéct, tak si uvědomte, že země je příliš malá na to, abyste utekl před důsledky válečného konfliktu. A jestliže ten válečný konflikt, a tam nemusíte pochybovat, bude světová válka, pak skutečně nemáte kam utéct. Nejrozumějším řešením je postavit se válečným šílencům. Znemožnit společně, aby spustili ten Armagedon budoucnosti. A ne pokusit se rychle utéct. Jo, můžete si koupit byt nebo pozemek v Argentině nebo v Uruguay, ale má to jedinou chybu krásy. Když vypukne válka, musíte se před tou válkou dostat na ten svůj pozemek. A třikrát hádejte, které bude první opatření, jestliže dojde ke vyhodnocení válečné situace. Asi to nebude volnost létání do jiných destinací, že? No a platí stará zásada. Když chcete přežít krizové události, většinou je přežijete přesně tam, kde jste se narodili a kde mluvíte stejnou řeči jako ostatní. Jinde jste cizinec, který bude první na ráně, když vznikne krizová situace. Ale myslím si, že tyhle ty úvahy bude velice jednoduše vyřešeno vývodou přírodních podmínek a přírodních katastrof, které probíhají, jenom o nich nemluvíme, i když paradoxně například významná asociace seismologů ve Spojených státech v spolupráci se seismologi v Japonsku konstatovala, že rok 26 není rokem extrémně velkého počtu zemětřesení a tsunami. Je to spíše normální rok, jenom většina zemětřesení předtím probíhala v málo zalidněných oblastech nebo na moři, tak se to velmi neobjevilo v médijních titulcích. Nyní většina zemětřesení je i v obývaných oblastech, takže najdou výraznou odezvu v mainstreamových médiích. No a když vezmete poslední analýzu za posledních zhruba 80 let, tak i ty teploty, které to vidíme jako extrémní, ve skutečnosti extrémními vůbec nejsou. Opakují se pravidelně, cyklicky, jenom se předtím neměřili. Toť drobná chyba lávky. No a tohleto všechno pak vede k jednoduché úvaze. Přežijete tam, ne kdy teritoriálně kam půjdete, ale když jste psychicky připraven na katastrofické události, které přijdou, protože rozhodne o přežití psychika, ne ostatní věci.
1: No a taky samozřejmě naše ministerstvo připravilo příručku, že jo, co dělat 3 dny poté, teda do 3 dnů poté, potom už nic. A
0: tam no se, pak už nebudete.
1: Tam se třeba
0: dočtete,
1: že se máte dívat na internetu, když nepůjde proud. Tak třeba na internetových stránkách vašeho městského úřadu a hledat informace.
0: No, tak no ne, pane Bureš, musíte mít krmítka pro holubí, protože opět zavedou holubí podtup. Čili když nebudete mít doma korn bagetu, tak ty holubí k vám nepřiletí a vy nebudete mít informace. To je prosté.
1: Aha.
0: No, totiž těžko bude ten internet fungovat, když bude zničena energetická síť. No, možná to bude internet na kliku.
1: Takže jak ona se jmenovala, Popelka. Takže ona vlastně dělala na poště, že jo, když tam krmila ty holuby.
0: Ano, Popelka dělala na poště, protože ty holuby, které krmila, pak odlétaly a podávaly zprávy.
1: A díky tomu vlastně do dneška víme, jak to tenkrát bylo.
0: Ano, přesně tak.
1: Akorát ještě jsem nepřišel na to, po jaké teda vojenské katastrofě mohou tady lískový ořechy být naplněný místo jaderky tak šatama a dalším nějakým takovýmhle přebytečným...
0: To je jenom problém nanotechnologií.
1: Aha, no. Takže to není o tom, že tak jako třeba, že jo, ta libýská pouště dneska plná těch hadrů, který se neprodali, že by to jako kontaminovalo ty ořechy, ale že teda to je spíš jako vědecká záležitost.
0: Jo, přesně tak. Přesně tak.
1: Tak vidíte, přátelé, i takovéto věci se tady dozvíme v detailu. A já tady ještě poděkuju našim milým divákům. Tomáš Jirát, děkuju ti za příspěvek. Jarmilo, tobě děkuju za členství. Martin Damčík, děkuju ti taky za tvůj příspěvek. Díky vám, přátelé, že nám takhle pomáháte. A tady Kobyl Kejda upozorňuje, že armáda České republiky bude mít nové mundury, vzor 95 je prý zastaralý, příliš zelený, tudíž odborníci se odborně odporučili mundury z USA, ty jsou prý univerzálnější, takže máme to...
0: Myslíte ty pouštní mundury?
1: Asi. Já bych navrhoval duhový, protože ty se dají použít vlastně všude a budou tak jako dobře reprezentovat, ne? Nemyslíte?
0: Ano, ano. Takovej duhovej mundur, no to by bylo přímo něco skvělého. Víte, jak byste zmátl nepřítele? To by bylo lepší než v tom známém filmu francouzském Fanfan Tulipán, když armáda byla zmatena, protože protivník se jí otočil zády. Tak tenhle ten mundur by byl přímo skvělej. Jenom která barva byl běla na kterých částech těla?
1: No, ono, až se to spustí, tak určitě tam se objeví i hněda. Ale...
0: Ne, to nemůžete, to jsou náckové, to nemůže být.
1: No.
0: A černá taky ne.
1: No, každopádně by to byl pochod hrdosti, jak se patří. A tady jenom dodám... že jednota Rusko získalo prý 57,8%, v minulých volbách bylo 49%. To znamená, že prezident Putin posílil jeho mandát?
0: Ano, a má ústavní větší. Ano, posílil.
1: Mm-hmm. A co to bude podle vás znamenat? Dojde k nějakým, i třeba v Rusku, jako takovým nějakým výrazným změnám, nebo prostě jedeme dál tak, jak to bylo. Vím, že on měl dost jako, řekněme, potíž s paní Nabulinou, která tam řídí tu centrální banku. Nebyl s ní spokojený. Myslíte, že dojde k nějakým jako velkým změnám? Já doufám, že třeba pan Lavrov zůstane na svém místě. Ale jak myslíte, že se to obmění, nebo jaká bude změna té politiky?
0: První otázka, která zní, jak zněl ten projev, který pronesl na konferenci zbrojařů prezident Putin? Desetiletý zbrojní program, zaměřený na několik klíčových oblastí, kterým je podřízeno všechno. Poprvé, zásadní modernizace ruské jaderné triády. Připomínám, že nyní je modernizovaná na 90%, má být modernizovaná na 100%. Pak je to druhá cílová oblast a to je rozvoj umělé inteligence, zbraňových systémů řízených umělou inteligencí. Pak je to třetí oblast a to je maximální rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, tak, aby plně uspokojoval všechny potřeby příští ruské armády. Pak je to další významný rozvoj všech inovací, které se samozřejmě promítají taky do zbrojní techniky. No a samozřejmě pak je to poslední věc a je to příprava vojáků na příští válku. Proto teď pracně obnovují vojenská učiliště, vojenské vysoké školy a podobně, které byly za prezidenta Jelcina zrušeny Tehdy bylo zrušeno 25 vojenských univerzit a školicích center. Pak za prezidenta Putina v první fázi bylo zrušeno 12, pak za prezidenta Medvedeva 17, ale teď je znova obnovují, protože například roční produkce důstojníků pro ruskou armádu představuje u některých učilišť, například tankových, zhruba 300 absolventů ročně při 1,5 milionové armádě, neblbněte. A tohle to všechno prezident Putin nastínil jako klíčovou oblast. Samozřejmě podobá se to desetiletému plánu rozvoje lidové čínské armády, kterou nastínil prezident Xi. Skutečností zůstává, že teď bude klíčovým ukazatelem to, jak zareaguje ruské vedení na ten obrovský úder na Moskvu, který se uskutečnil v čase konání voleb. Hodně expertů tvrdí, že to bude orešník, ale tentokrát hlavice budou naplněny aktivními výbušninami. Nebudou to slepé hlavice jako minule. Ale klíčovým parametrem je skutečnost, že konečně se ruská armáda rozhoupala a likviduje všechnu infrastrukturu na území Ukrajiny. Pochopila, že z likvidace infrastruktury znamená znemožnění dodávek nových zbraňových systémů ze západní Evropy se všemi důsledky, které z toho plynou. Moře je uzavřeno, Oděsa, Izmael a další. Teď se uzavírají železniční tratě a silniční tratě. V takovém případě se Ukrajina dostane do situace, ve které už nebude mít mohutné dodávky ze zahraničí. No a tohle to všechno se možná bude podobat tomu, co unikly informace o tom, jak dobít Charkov. Charkov je druhé největší město na Ukrajině. Jak ho dobít? Čelným útokem? Ne. Uzavřete ho do smyčky a udusíte ho. Tahle ta směrnice, alebo tahle ta strategie, kterou svého času rozpracoval generál Surovikin, je pravděpodobně nejrozumější vzhledem na nutnost výrazného snížení válečných ztrát a podobně. Trvá sice déle, ale účinek je maximálně efektivní. No a co se týká dalších kroků, tak rozhodně myslím si, že i prezident Putin přehodnotí úvahy o zachování duchu z Anchorage. I když ty úsměvy s Vítkovem a Kušnerem byly opět při návštěvě samá stěna. Faktem je, že jestliže kroky americké administrativy pokračují tak, jak pokračují, a jestliže minister Lavrov prohlásil, že nás vždy západní podvedli, tak pravděpodobnost uzavření nějakých zásadně výhodných dohod pro západ je nulová. Dojde spíše na ponuku uzavření dohod o míru pouze za tvrdých ruských podmínek, což nebude chtít přijat Evropa. A tohle to všechno může velice rychle vyústit ve válečný střet mezi Evropou a Ruskou federací, podobně jako může hrozit válečný střet mezi Čínou a Spojenými státy. No a když nastane tenhle ten světový vírvar, tak všichni účastníci toho vírvaru si budou chtít vyřešit vlastní dílčí drobné problémy. Indie a Pakistán a podobně. Takže spíše předpokládám, že dojde k takovémuto vývoji, včetně obrovského konfliktu na Blízkém východě a podobně. A když se ptáte na časovou dimenzi, no bohužel musím souhlasit s některými experty, riziko je velmi reálné buď na podzim tohoto roku, nebo na jaře příštího roku. Ty problémy dozraly do již tak obrovských a neřešitelných rozměrů, že ty strany již nemají čas protahovat současný, nazvíme to, zmražený stav.
1: Tak to není nic pozitivního teda. Nějak se tady omlouvám, ten potlesk tam pustila kočka, nikoli já, takže to...
0: je to náhoda.
1: Je to náhoda, má svůj rozum to zvíře. Marně jsem se snažil jí zabránit v cestě přes mixážní pult, ale je hbitá potvora. A, pane profesore, asi poslední... No, máme 5 minut. Poslední otázka. Tady Maťulík se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Jak bereme úvahu plány elit a terraformaci planety souběžně. Jaký vidíte celkový výsledek? Děkuji za odpověď, vážím si tady vaší trpělivosti a zájem a čas, který nám věnujete. Přeje pěkný večer. Takže na jednu stranu my se tady jakoby trošku zlehčím, ale se tady šťoucháme o nějaký žabomyší války, kdo bude mít já nevím co, nesmysly, virtuální coiny a kdo bude sedět na větší sobce dluhů. Na druhou stranu vlastně se nám před očima relativně rychle a velice, jako si myslím, že citelně, ta planeta nějakým způsobem mění a naše milé elity jako by to neviděli nebo nechtěli vidět, to je taky otázka, jestli teda potom takovýto harašení zbraněma a všechno okolo nemá za účel vlastně od těch důležitých planetárních problémů, se kterými si třeba nevědí rady, a vlastně odvrátit pozornost, anebo je to tak, že prostě, když je krize, tak se prostě vybijem a bude po srandě, no tak.
0: Víte, pane Budeš, zvláštnost je v tom, že já jsem už mnohokrát upozorňoval na tu velkou studii před 3 let, kdy velká mezinárodní studie dospěla k závěru, že terraformace planety povede globálně k ztrátě 40-41% území dnes vhodný pro život se stane nevhodným a vznikne 20-21% území nových vhodné pro život. Najednou se vám objevují úvahy meteorologů o tom, že některé oblasti například v Evropě můžou být postiženy tak obrovským suchem a tak obrovskou ztrátou podzemních zdrojů vody, že se stanou neobyvatelnými. Najednou zjišťujeme, že mnoho fyzikálních jevů na planetě probíhá jinak, jak jsme si představovali. Vemte jenom objev hlubokomorských řek a objem atmosférických řek. Je paradox, že jsem zároveň četl studii, ve které teplá voda se plaví na povrchu a pod ní je studená voda a proto se nám oteplují oceány a podobně. Jako kdyby neznali tu studii o hlubokomorských řekách, kdy teplá voda z grónských ledovců teče pod dně oceánu, ne po povrchu. Taktéž stále se opakují teze o tom, že to globální oteplování je proto, že jsme nezvýšili emise skleníkových plynů. Pro boha, vždy ty stovky studií jasně ukázaly úplně jiné příčiny oteplování. A konec konců, již před 6 lety NASA velmi jednoznačně při výpočtech dokázala, že oteplování planety probíhá cyklicky, když dojde ke směně sklonu zemské osy při oběžné dráze kolem Slunce a osvitu především severní polokoule. A tohle to všechno známe. Najednou vidíme, že mnoho věcí, o kterých jsme si mysleli, že jsou výjimečné, se opakují cyklicky. Jestli vezmete drobné doby ledové nebo drobné velmi silné teplotní výkyvy ve směru plus a podobně. A my říkáme, že je katastrofa na planetě, ale přitom v důsledku nárůstu, malého nárůstu CO2 v atmosféře a nárůstu teploty se planeta ozelenila o 15%. A vůbec si najednou neuvědomujeme, že mnoho věcí probíhá úplně jinak, jak jsme si my mysleli. Včetně rychlosti klimatických a geologických procesů, hydrologických změn a podobně. Vždyť si vzpomeňte na naše minulé diskuze o tom, jak se vyvíjel amazonský prales za poslední několik tisíc let, jak se měnil vývoj Lamanského průlivu, Černého moře, Zélandie, vnitrozemí Austrálie a vnitrozemí Asie. A tohle to všechno vlastně z geologických hledisk probíhá v reálném čase. Ale my jsme překvapeni tím, že dojde k extrémní teplotám na území Evropy a potom prohlásíme, no to jsou největší teploty, drobná poudouška za dobu měření. A kolik měříme teploty v Evropě? Není to náhodou jenom nějakých 120 let, ale výzkumy sedimentů, výzkumy glaciálu a podobně ukázaly pravidelné cyklické změny, ke kterým dochází nejenom z hlediska území, ale i z hlediska výšky oceánu, z hlediska atmosférických procesů, termodynamický čerpadel, jako je Golfský proud a Kurošivu a podobně. Čili to, čeho jsme svědky, je přirozený proces vývoje na planetě. Samozřejmě, když v rámci geoinženýrství rozptylujete v atmosféře chemické látky a tvrdíte, že to je geoinženýrství, no tak samozřejmě, že ovlivňujete i přírodu, ale ne v rozsahu, jakým si někdo myslí, že ji ovládáte. Skutečně zkuste se postavit do cesty hurikánu a prohlásit, že my vládneme planetě. Zkuste se postavit do cesty tsunami a prohlásit, že ji ovládáte. Zkuste se postavit do kráteru sopky a prohlásit, ta sopka nevybuchne, protože jsem tady já. To je skutečné přiznání toho, že my neporučíme větru a dešti, ale že musíme poznat cykličnost procesů změn v přírodním prostředí. A když jsme rozumní, tak podnikneme opatření na vodozádržné systémy, abychom zachovali ty srážky, které jsou v Evropě. Dneska se tváříme, že těch srážek je méně. Není jich méně, ale oni rychleji odtékají, protože například struktura mikrobiomu v půdě výrazně snížila schopnost půdy vázat vodu. A tohleto všechno vede k dalším a dalším krokům. Například i ty alpské ledovce tají. A problém je v tom, že nejenom znižují zásoby vody a možnost vodních elektráren, ale především znižují zásobování vodou Dunaje, Rýnu a dalších evropských veletoků. Ale to jsme už tady měli před 120, 200 lety a podobně. A tehdy se lidé s tím vypořádali. A my se dnes při technické úrovni tváříme, že se nevypořádáme s těmito jevy, a budeme tvrdit, že to není možné, lebo to je produkt lidské činnosti. Prosím vás, už konečně si uvědomme sílu přírody a slabost člověka. No, ostatně jedna klasická ukázka. My jsme v průběhu 120 let zlikvidovali většinu mangrových pralesů v jihovýchodní Asii, v Africe a podobně. Dnes k všeobecnému překvapení vědecké fronty a mangrové pralesy jsou obnoveny ještě ve větším rozsahu, než to bylo předtím, než je člověk vymítil. A ta příroda najednou našla samoopravné mechanizmy, takže opět se snižuje zasolování půdy a vodních zdrojů v případě mořských bouří. A stejné nástroje a řešení nalezne příroda i v jiných oblastech, protože klíčovým předpokladem přírody je dynamická rovnováha podmínek pro život, otázka množství vody, které je na planetě konstantní, mění se ale skupenství vody. A po třetí, všechny procesy probíhají v cyklech. A my bychom, když se hrdíme, jak jsme inteligentní, měli pochopit a poznat jednotlivé cykly, které vysvětlují všechny změny, které se dějí na planetě i v blízkém kosmickém prostoru. Ale to byste museli vědu odideologizovat. Museli byste vrátit vědu do polohy, že opět hledá pravdu a poznání, a ne peníze, granty a prebendy. A pak byste si museli uvědomit, že člověk tím, že má rozum a je schopen poznat souvislosti, tak je schopen se na ně adaptovat. A jedna drobná poznámka k závěru. Zjistilo se, že člověk má jeden mikrobiom, ale stromy dva mikrobiomy. Dva mikrobiomy, protože v případě změny vnějších podmínek se strom nemůže přesunout jinam. Takže se musí adaptovat na místní podmínky. Jenomže člověk má jeden mikrobiom, protože může změnit svou geolokaci a přejít na jiné území, když je rozumný. No, my jsme se nazvali Homo sapiens. Jenom vzhledem tak, jak se vyvíjí lidská civilizace v posledních letech, tak mám spíše pocit, že nám patří název Homo debilicus. Ale možná je to náhoda. Já nevím.
1: Pane profesore, poslední otázka, už jsme trošku přetáhli. Co můžeme urobiť my ľudia, aby nedošlo k vojně, alebo tam hore už je všetko rozhodnuté?
0: Musí to být společný tlak všech lidí, kteří chápou, že vojna je největší zlo, a je to jedno, jaké národnosti jste, a že vlastně postavit se vojně musíme postavit se všichni, jak jeden šik rozumných lidí. Když se ale necháme rozbít na jednotlivé tábory, které budou vést válku mezi sebou, ale ne válku proti válce, tak tu válku skutečnou zažijeme na 100%. Takže v tom spočívá síla i slabost každého z nás. Zkusme se spojit a postavit se válce, válečnému štvaní a všem těm válečným bubnům. Když se spojíme a postavíme vručením, ta válka nebude. Když ovšem každý zalezneme do své myší díry a prohlásíme, nás se to netýká, pak tu válku tady budete mít na 100%. Zkuste přemýšlet a přemýšlet rozumem a o tom, jak se spojit proti válce. Vzpomeňte si na obrovská protiválečná hnutí v 80. letech, když měly být rozmístěny peršinky v západním světě a změnili svět. Už jsme ztratili sílu k takovým protiválečným demonstracím? Nebo už jsme na ně rezignovali? Zkuste nalézt odpověď každý ve svém srdci. Děkuji.
1: Já vám moc děkuju, pane profesore, na nádherný slova na závěr vůbec za celý ty dvě hodiny. Vám děkuju, protože to uteklo opět jako voda. Ivane, děkuji ti za tvůj příspěvek a tvoji pomoc tady na Superchatu. Taky děkuji, máte spoustu samozřejmě kladných ohlasů. Vážení přátelé, než půjdete, dejte like, už jste jich dali víc než 1146, jich vidím. 1147, takže děkujeme za vaši přízeň. Přátelé, drazí, samozřejmě jukněte na web petrbudeš.cz, kde nejenom najdete ten plakát, kdy, kde bude autogramiáda, ale taky na e-shopu si můžete objednat knížky pana profesora i dalších autorů, samozřejmě tam toho hromada. A máte se na co těšit, připravujeme toho pro vás tady moc a moc. Zítra se uvidíme v 18 hodin s Vítou Pilmajerem, ve 20 hodin z Kalnoviny. Měl by přijet pan Loprice a další zajímavý hosté. Takže to se máte na co těšit a já mám pocit, že bychom měli mít taky připravený nějaký vysílání ještě teď v noci. Tak jo, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, přátelé, jste skvělí. A pane profesore, děkuju vám z celého srdce za dnešní pořad, který byl velkou studnicí informací a za to jsem moc rád, protože v mainstreamu se toho tolik nedozvíme.
0: Já děkuji velice pěkně, přeji všem posluchačům krásnou, hezkou, dobrou noc a pamatujte, držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým. Tak. Všechno dobré.
1: Takže se mějte krásně, dobrou noc a až nás budou
0: miliony. Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. To přece víte. Dávejte odběr, dejte zvoneček, atakujeme 97 tisíc odběratelů, to brzy nás bude 100 tisíc. A to bude veliký. V kuloárech se šíří, že budou velký oslavy při 100 tisících odběratelů. Tak ahoj.
0: Všechno dobré, nashledanou.

Přátelé, moc vás zdravím, tohle je takové rychlé video, tady zprávy, takové interní, možná bych spíš řekl niterní informace, protože teďka držím ten telefon tady sám. Moc děkuji všem za podporu, zdravím vás z místa, kde vystupoval například Lenin, nebo tady vystupoval Karel Marx, vystupovalo tady velké množství západních filozofů, myslitelů, politiků, různých známých osobností. Jednu z těch osobností vám řeknu ale na závěr tohohle videa, týká se války a míru. A je to velmi důležitá osobnost pro celý mainstream a důležitý příběh pro celý mainstream. Ale než vám řeknu tenhle příběh na závěr, tady z Hyde Parku londýnského, mimochodem tamhle Porchester Gate, až budete někdy v Londýně, o tam teď se plánovala ta operace Anthropoid a vojenské tajné odbojové operace za druhé světové války. A tamhle Green Park, kde se dělá exilová vláda zhruba tímhle směrem. Příběh Jana Masaryka, který je velmi aktuální. Jeden z důvodů, proč jsem tady, vyšla nová kniha. A já tady řeknu něco, co je úplná rozbuška. Ať je tohle video trošku plné. A to je, že kniha Jaroslava Čvančary, která je teďka pár týdnů venku, jasně dokládá a jasně popisuje, kdy pan Čvančara už od 70. let dával dohromady podklady, schůzky s pamětníkama, výpovědi, dokumenty z archívy, polotajné archívy, tajné archívy. A v jednom z těch věcí je výpověď lidí, kteří zavraždili Jana Masaryka. Takže já vám to řeknu teď naplno, protože pravda vyjde na povrch jako olej na vodu. Jan Masaryk, ať vám říká mainstream, co chce, jak chce, na 99% ho zabili, na 100% spíš to vypadá, ho zabili jeho vlastní spolupracovníci. Vyndavat a exhumovat Jana Masaryka je zcela zbytečný. Příběh exilové vlády Ladislava Fajrábenda. Dostali jsme, nebo jsme na blízko kontaktu rodině pana Ladislava Fajrábenda, která žije tady v Londýně, jeho potomci. Člověk, který připravoval měnu po skončení války. Takže vlastně ta exilová vláda tímhle směrem, když někdy budete v Londýně, tak to stojí za to se zamyslet nebo prostudovat některé věci. Ale příběh Jana Masaryka, ještě se k tomu vrátíme tady v rozhovorech i v samostatném videu. Neuvěřitelný, jak ten mainstream manipuluje. Přitom, kdyby se české tajné služby snažily po roce 89, tak tu pravdu najdou velice rychle ty podklady. Že existují originál výpovědi, čtyřikrát za sebou uvedené lidí, kteří jasně vypovídali, co s Janem Masarykem udělali. Tak, plno věcí tady jsem stihl, plno ne, plno věcí se podařilo, plno ne. Náročné dny, přiznám se, velmi náročné dny, ale jsem za všechno vděčný. Zdravím Petra, zdravím Lilian, zdravím prostě mnoho Adama, zdravím Toma Doležala. Nejspíš to vypadá, že se sem budeme muset ještě nakrátko jednou vrátit, protože těch podkladů a schůzek a všeho je hodně. Nechal jsem tady noviny, nechal jsem tady knihu o Janu Masarykovi a ještě bych zmínil to podstatné. Byli jsme tady 40 minut za Londýnem, vy už jste to tady zaslechli možná, se nachází Baťovo město.

0: Společná vize Tomáše Bati, Jana Antonína Bati. Tomáš Baťa, to určitě víte, zemřel při pádu letadla 1932. V roce 32 a 33 zejména se začalo stavět East Tilbury. Baťovo město po vzoru Zlína, které bylo nejmodernějším Zlínem tady ve Velké Británii, čili zřejmě i jedno z nejmodernějších měst na celé planetě v tehdejší době. Skutečně jsme si prošli některé archivní věci, malé muzeum a podařilo se, a s toho mám velkou radost, přeložíme to, připravíme to, natočili jsme zhruba 30-40 minutový dokument s velmi srdečným člověkem, druhá generace, vlastně nechci říct ani dělnické rodiny, ale člověka, který pak pracoval ve vývoji pro Baťu. Nádherný setkání, takhle to řeknu, nádherný setkání, moc si toho vážím, domluvili jsme se na některých dalších věcech, dostali jsme některé podklady, které se pokusíme přeložit, dát to do novin, pak jsme dostali ještě jednu knížku, rád bych třeba i zástupce takhle East Tilbury pozval někdy v budoucnu do České republiky, protože tam nikdy nebyli, dělají tady dobrovolnickou svou práci. To mě dostalo, že prostě to opravdu je neuvěřitelně velký srdce, jak se tady starají o Baťův odkaz. Žádný dotace, žádný vlády, žádný ambasády a tak dále, prostě srdcaři, který doslova říkají, to není Baťova historie, to je i moje historie, historie mojej rodiny a já to dělám i pro sebe. Takhle nějak zhruba formuloval své věty v závěru natáčení. Bohužel se mi nepodařilo, prostě už jsem měl vyplou kameru. Ale věřím, že i tak se dozvíte spoustu zajímavých věcí v tomhle dokumentu. No a teďka k té válce. Já nechci použít, že mám nějaký deprese nebo to ne. To vůbec ne, jo. Ale řeknu vám to na rovinu tak, jak bych to řekl svým přátelům nebo rodině. Trápí mě to, že svět jde do války. Je to jeden z hlavních důvodů, proč vznikla Inovace republiky. I když mě každý, i tady dokonce zjišťuju, že v nějakých diskuzích říkají, on je placený, nikdo za mnou nestojí. Já to říkám, jako jasně, že mi to nikdo nevěří, to se nedá nic dělat. A nikdo za mnou nestojí, ani žádné tajné služby. A nebo naopak bych měl říkat, ano, stojí za mnou MI6 a BBC a FBI a CIA. Ne, musím se tomu smát. Ale proč to celý říkám? Ne, abych se tady jakýmkoliv způsobem ospravedlňoval, ale z toho důvodu, že vlastně stojím na místě, kde začala slavná kampaň, kterou začal John Lennon a Yoko Ono. Ale řeknu nejdřív, co předcházelo. Nejsem tady jako turista, šli jsme právě přes Green Park tady se podívat na jedno místo spojené s československou exilovou vládou. Jdeme kolem Buckingham Palace a mě už se to tady nechce ani vysílat, i když to natočený mám to, co vám řeknu. Stojí tam parta chlapů, potetovaný nohy, krátký kraťasy a mají tam nekecám, vytetovaný velký SS, helmu, nacistický symboly, kříž takovej. To je co? Jako Robin Čumpelík to nehledá tyhle věci, ať si každý z vás myslí, co chce. Jenom někam jdu, tady upozorním na ty hrnky, odjedu sem a vidím partu potetovaných frajerů, 10 frajerů, který stojí před hlavní bránou do Buckinghamského paláce. Mají tam ty podělaný nacistický symboly, včetně SS, a nikdo se tomu nediví. Turisti, policie, nikdo. Jenom demonstrativně vidějí, stojí, všichni musí to vidět, když se zakoukají na jejich nohy. Humus, přátelé. Na druhou stranu si říkám, tak asi nestojíš vedle, asi je to důležitý, že tady seš, asi si máš něco prožít. Nastoupíte do metra, další, jenom příklady. Nastoupíte do metra a vidíte tam nádherně udělaný plakát, který jsem taky natočil, ani se mi to tady nechce teď vysílat. A je tam nohy fotbalisty a hlava dělníka s kulometem, teda dělníka, vojáka s kulometem, fotbalista a voják. A u toho je výzva armáda, válka, vstupte do armády, buďte za hrdiny. Za jaký? Že budeme bojovat za proti vlastním dětem, proti vlastní planetě, za cizí korporace, za cizí zájmy? A budeme se podílet na dalších genocidách toho, z čeho britská královská rodina ještě nevystoupila? že tady máte vlastně všechno, co tady vidíte historicky, je v podstatě postavený jenom na krvavých penězích a války převážně. Samej památník věnovaný nějaký válce, nikdo se tomu nediví. Když si pak dáte do Google, co ty války znamenají, tak to vám je na zvracení. Lepší ani nedělat. A teď proč tohle všechno říkám? War is over. To zná celý mainstreamový svět. Yoko Ono a John Lennon tady v tom místě, který je slavný těma známýma vystoupeníma, je to tady turistické místo tady v Hyde Parku, tak 15. prosince se tady zúčastnili nějaké demonstrace a potom odpoledne tady v Londýně, tuším, že to byl rok 1969, odstartovali kampaň s názvem War is over. Válka skončila. Ale ta kampaň není celá. Ta kampaň celou dobu nesla if you want it. If you want it. Pakliže si to přejete. Pakliže to chcete. Pakliže to chceme. A to je to zásadní poznání. Takže až někdy zase uslyšíme na Vánoce. War is over. No tak je to tak, že if you want it. A o tom to celé je. Protože ta válka bohužel nikdy zatím ještě neskončila. A jen tak neskončí. Naopak je smutné to, že je vše programováno ve válku, říkám to v klidu, říkám to v úctě k lidským životům, úctě k našim předkům, úctě ke všemu, co máme rádi, úctě k humanismu. Válka je připravována, programována, chystána a jediná možnost je, aby war is over. If you want it. Musíme to chtít. Musíme si to přát. Ale měli bychom začít přemýšlet, jak o tom snít. Co pro to udělat. Nejenom u sebe. Tam už jsme, doufám, začali. Ale kolem nás. Aby jsme s odvahou se bavili o míru. Aby jsme se pokusili zastavit válku v Evropě. To není strašení. Bohužel to všechno tam je zatím v tuhle chvíli vedeno. Zákony, investice, mezinárodní struktury. Kdyby tady člověk měl možnost promluvit, tak mluvím v tomhle duchu. Jediná možnost, racionální možnost na zastavení je probuzení lidí. Probouzení v malém, tam, kam každý z nás dosáhne. Jestli se na tohle kouká některá z osobností Inovace republiky, se kterou se známe nebo neznáme, vy to právě máte ve svých rukou. My všichni, který máme dopad do svých rodin, v práci je velmi důležité a mělo by být moderní a je prostě za 5 minut 12, aby jsme všude mluvili o míru a o tom, že nechceme tyhle ty mezinárodní manipulace, kterými jsme tady provázeni staletí a bohužel možná vlastně tisíciletí. Není to o tom, že malé konflikty nebudou, války nebudou. Nejsem naivní člověk, ale vadí mi jedno, že jsou to umělé války, jsou to uměle konstruované války, jsou to války pro zdroje, války pro investiční války vlastně, korporační investiční války, které nemají s vývozem žádného dobra nic společného. Chce se mi samozřejmě pojmenovávat to velmi tvrdě a sprostě. Ale už jsem tady plno věcí řekl a mám spíš pocit, že bychom se měli přihlásit k odkazu československého odboje, ale tentokrát nenásilnýho. A prozradím jednu velmi interní věc. Když jsem před rokem v září hovořil s Josefem Mašínem mimo kamery, když jsme si dali párek a malou Plzeň, tak jsme se bavili o odboji v dnešní době. A on mi řekl zhruba beze zbraní, dneska už beze zbraní, dneska je jiná doba. Dneska jsou těma zbraněma média, manipulace, velký peníze, politické strany, které slouží úplně stejným zájmům. Bohužel lidi se nechávají rozdělovat, že si soutěží strana ze stranou, ale nahoře furt stejné peníze. Vítám diskuzi o zrušení politických stran, vítám velmi radikální, v tom slova smyslu mírovej, kreativně radikální nápady na změnu řízení společnosti. sám se jimi dlouhodobě zabývám. No a abych vás i pozval, tak taky řeknu, že 26.9. je to 100 let osvobozeného divadla, velký mírutvůrci Voskovec Werich, Jaroslav Ježek, sejdeme se v Umělecké zahradě 26.9. a 23. Wolfgang Vodárk, najdete rozhovor teďka čerstvý u Tomáše Lukavce, myslím, někdo mi to posílal z vícero stran, tak Wolfgang Vodárk, jsme v kontaktu pár let, i taky s Alešem Novotným a dalšími, setkáme se v Praze a budeme hovořit o korporacích, o vývoji Evropské unie a taky o, samozřejmě trošku o covidu, ale zejména o těch nápadech na zrušení politické strany, co s tím je potřeba. Není to samozřejmě všelék, ale je to jeden z důležitých bodů k diskuzi o decentralizaci systému ekonomického, politického. Máme tady technologie, máme tady úplně jiný vývoj společnosti, je na čase se bavit o skutečné změně, nejenom v České republice, ve Slovenské republice, ale v Evropě. Mějte se krásně, těším se, spousta setkání, z krajany tady, noviny jsme rozdistribovali na pár míst, Tilbury, najdete tady dokument o Baťově městě. Mám vás pozdravovat, zejména potom mimo kamery vyřídím různé pozdravy. Mějte se hezky, doufám, že tohle video je vůbec použitelný, protože to točím sám, držím to tady. A mějte se krásně brzo tady v další dokumentaci, třeba právě k tomu Baťově příběhu, že pravda vyjde na povrch jako olej na vodu, napsal těsně před smrtí Jan Antonín Baťa.
1: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky. Inovaci republiky můžete také sledovat na platformách X a Odyssey. Děkujeme za podporu.

v posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobýt Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Wilhelm II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali.
Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící až nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež Puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket, krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí
či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž s telecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím
jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Ovšem její součástí může být i dopuštění. Vítejte na naší poradě, vážení a milí protiproudaři. Tvrdé jádro nepodvolených. Jsem rád, že se po tom týdnu opět potkáváme, zase těch věcí přibylo nesmírně mnoho. A já mám věčný problém s tím, jaké dopisy vyřadit a nedat je tam, ale to uvidíte. Začneme samozřejmě panem Františkem Toulou, pokoj a mír všem lidem dobré vůle. A nepodvoleným přeji Toulovi. Vážený pane Hájku, jak dlouho myslíte, že budou Rusové mít trpělivost s provokacemi států NATO? Bůh nás ochraňuje. Pane Toulo, sám si tuto otázku kladu a zvlášť teď, což půjde k té druhé otázce, poté, co v Rusku skončily parlamentní volby, kdy vlastně rozhodování je teď opět, abych tak řekl, plně uvolněno. No, nevím, jak dlouho, ale obávám se, že ta zcela šílená věrchuška bruselská, ta zcela šílená věrchuška londýnská a do jisté míry zcela šílení republikáni v americkém kongresu, kteří přijali ten nový zákon vlastně protiruský, proti němu se Trump už bránit nemohl na ty cla a tak dále, tak se obávám, že to nemusí trvat dlouho, jestliže to budou ještě dál stupňovat. Ono také, proto jsem začal tím včera psát ten článek právě na toto téma, protože všude se to nesmírně přiostřuje. Ono se to jakoby nezdá v těch našich médiích, to se zdá, že to je stálá taková ta hladinka protiruských pořvávání, ale ono se to ve skutečnosti dramatizuje. Německými volbami, tou katastrofou, kterou o níž mluví kancléř Merz, a blížícími se volbami ve Francii. Na všech stranách se to přiostřuje právě pro ty válečné štváče. Oni budou muset něco dělat a neznají jinou cestu než další a další provokace a zesilování napětí. A to Rusko má nepochybně někde uvnitř stanovenou hranici. Takže nevím, do jaké míry je moje odpověď na to optimistická či pesimistická, ale obávám se, že už daleko nejsme od toho okamžiku, kdy Rusku dojde trpělivost. A Mutpan Kolpa, s tím souvisí, pane Hájku, právě máme jednu výbornou zprávu, výsledky voleb v Rusku, co vy na to? No, je to, až bych řekl, až i pro mě šokující, především ta volební účast, protože o tom ostatním se může žvanit a bude se žvanit tady na západě, ale tu účast, tu prostě
nejvyšší za posledních 15 let. To ty lidi nepřinutíte, abych tak řekl, pod bajonety, aby se sebrali ti, co nechodí volit a šli. Téměř 60%, prostě 57-58%. To je obrovské číslo. A ta odpověď pro Vladimíra Putina a jeho, řekl bych téměř, jeho stranu, i když ji vede ex-prezident Medvěděv, tak je také obrovitá, protože oni získali ústavní většinu, což se prakticky nikde neobjevuje. Oni získali ústavní většinu. Vlastně mohou sami měnit ústavu. Čili jsou to famózní výsledky, které dávají především tomu současnému vedení velikou sílu. To souvisí s tou předchozí otázkou. Čili teď si musí všichni na té druhé straně rozmyslet, co opravdu si ještě v těch provokacích odváží. No, uvidíme. Slyšeli jsme dneska Zelenského, že prý mluvil s Donaldem Trumpem, já nevím jak dlouho, a že se vším souhlasí, co prezident Trump chce, a deeskalace a všecko po tom největším útoku na Moskvu drony, který dosud byl, na jednou deeskalaci. Omlouvám se, já se radši napiju. Vždycky, když dlouho nemluvím a začnu mluvit, tak, ale to je známý prvek. A já v pondělí sedím a vybírám a mlčím a píšu a tak dále. Uvidíme, co to bude znamenat. Ale v každém případě ty volby jsou naprosto zásadní věc. A jejich výsledky neskutečné. Neskutečné. Modrý varan to tady připomíná, příjemný podvečer, přátelé pravdy, tak nám ukázali ti Rusové, co nesouhlasí s politikou svého diktátora, jak to je doopravdy. Rusové mají rozum a já jim přeji jen to nejlepší. Oni Rusko milují. Oni Rusko milují, přesně jako ten případ Ovečkin teď. My to máme teď také v protiproudu a na akademii. On vysvětlil jednoduchou věc, když se ho ptali, proč byl na těch předvolebních plakátech se Sergejem Lavrovem, tak říká, no já jsem patriot. To je drsné, co říct ty, já jsem patriot, když nejsem v Rusku a bojuji, abych tak řekl, někde v Kanadě. To jsou Rusové. Myslím, že si z nich můžeme brát opravdu v tomto docela vážně příklad. Vy se dál už zdravíte a já mám spoustu dopisů, tak pojďme na to.

Já mám, jak říkám, ten problém a musíme ho vyřešit. Některé dopisy jsou tak senzační, že pořád si říkám, jakým způsobem to použít na protiproudu. Už se nějaký model rodí, ale je tu řada otázek. Uvádět to pod celým jménem toho autora nebo jenom pod tou značkou. A to je ten nejminimálnější. No ale něco vymyslíme, protože opravdu některé vaše analýzy, některé dopisy, zvláště od řady lidí, kteří nám píší opakovaně, jsou opravdu vynikající. Jeden z nich: vážený pane Hajku, váš perfektně nedělní článek musel i naprostému ignorantovi jasně vysvětlit, že žádná ruská agrese na Ukrajině neexistuje. Nemohl byste jej prosím poslat také Miloši Zemanovi? Pochybuji, že čte protiproud. No, kdy si ho trochu četl? Jestli ho čte stále, to nevím. Proto také asi říká, že jen blbec nemění názory, když chce zdůvodnit své špatné odhady a chyby. A to jako nám má stačit? Přesný komentář. Ten jeho známý bonmot, jen blbec nemění své názory, vlastně nic neříká. Skoro by se dal i obrátit u lidí, kteří mají pevné názory a nemění je, že jen zbabělec názory mění. Čtu protiproud od samého začátku a vzpomínám si na váš první článek, kterým protiproud, aha, v roce 2013 začínal. Ano, to je dobrý. Tehdy jste Zemana kritizoval, že na rozdíl od Václava Klause hned po nástupu na hrad vyvěsil vlajku EU. Ten hadr, jak jste psal, protože to žádná vlajka není, ani nemá oporu v Lisabonské smlouvě, jestli jsem tomu správně porozuměl. Porozuměl jste tomu, pane inženýre, naprosto správně, pochopitelně. Já jsem to psal už opakovaně. Jak ta takzvaná hymna evropská, čili unijní, ten Beethoven, tak ta unijní vlajka nemají oporu v ničem. V Lisabonské smlouvě byly vyškrtnuty, protože nechtěli autoři toho pokusu o takzvanou evropskou ústavu dráždit ještě víc. Takže nikde to není zachyceno. Nic takového neexistuje. A kdo to používá, tak používá něco, co nemá žádné oprávnění. A dá se s tím opravdu zacházet jen jako s hadrem. Tehdy jsem ještě měl o EU iluze, takže jsem spíše sdílel postoje prezidenta Zemana. Dnes se za to stydím, ale nevymlouvám se jako on. Rozumím. Teď Zeman vystoupil na té pražské konferenci spolku Svatopluk, kde také skvěle promluvil Jindra Reichl a hned po něm všechny ty hlásné trouby páté kolony také vyjeli. Ale Zeman tam mimo jiné také řekl: můj největší neúspěch byl, že jsem se zmýlil ve Vladimíru Putinovi, protože jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny. Konec citátu. Tak jsem vás chtěl požádat, protože se s ním asi znáte, abyste mu poslal ten svůj geniálně jednoduchý článek. Co na to asi řekne? Co pak nechápe, že se tím přidává na stranu válečných štváčů? To bude, až se nedej bože něco stane, pak zase říkat, že jen blbec nemění své názory? No, to si za to tedy něco koupíme, až tady bude všechno zničené. Pane inženýre, já myslím, že jste takzvaně uhodil hlavičkou o hřebíček, čili hřebíčkem na hlavičku. Hřebíček na hlavičku. Já myslím, že to je přesné. On, Miloš Zeman, uvízl v tom, že nesmyslně vyjel po Vladimíru Putinovi, protože
neměl ánung pořádně, co se to děje, a když došlo k té podle mého soudu čistě obrané speciální vojenské operaci, která měla zabránit, v podstatě měla zabránit třetí světové válce a zabránila zatím. Dokonce si myslím, že a mám za to, že Vladimír Putin to i někde řekl, že to mělo přijít daleko dřív. Vůbec se nepatlat s žádnými prolhanými minskými dohodami a Merkelovou a spol. To byl všechno podvod. Oni to měli udělat daleko dřív. Možná, že to měli udělat jako odpověď na ten Američany a Bruselem zorganizovaný státní převrat rovnou a přijet tam podpořit Janukoviče nebo něco takového. Nebylo by tohle vůbec. Ale prostě už se to stalo a Miloš Zeman patří k těm, kteří vůbec nepochopili, oč jde, nebo nechtěl pochopit, chtěl najednou být zase trošku víc mainstreamový. On mezi tím tak koliduje. To je jako s tím modrým hadrem. On ho nejprve na tom hradě vstyčil, aby pak o několik roků později začal Brusel strašlivě kritizovat, přestože sám je federalista. On chce, aby to, nebo chtěl, aby z Evropské unie se stal federativní útvar, superstát, v němž vlastně zahynou ty státy národní. To je složitost Miloše Zemana. Já ho tedy opravdu znám docela dlouho. Občas jsme spolu vedli i ostré spory o některé knížky například a tak. Ale svůj článek mu posílat nebudu. On ho nepotřebuje. Já myslím, že on velmi dobře ví, o co jde, a on se jenom teď tváří. Stejně jako se tváří, když zvedá kartu své možné kandidatury na prezidentskou volbu. To je samozřejmě nesmysl. On chce být jenom v médiích, on to chce trošku zase zvednout. Připadá si, že je málo viděn. Ono, ale jak vy říkáte, on má pořád na hodně lidí vliv. Máte pravdu. A to pak ještě řekl, že považuje za velmi vážná slova Babišova, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Chápete? Jeden jako druhý a ještě se podporují. Já myslím, pane inženýre, že tohle je vůbec to nejdůležitější v tom, co jste zatím jsem přečetl z toho dopisu. Oni se tváří, že Rusko proti nám vede hybridní válku. A vy správně říkáte. Babiš si pak navlékne to tričko, jakože je proti válce, ale přitom tvrdí, že válce čelíme. V čem je to jiné, než když Fiala vykřikoval, že jsme ve válce s Ruskem? Babiš je ano, ne, jak jste to perfektně vystihl. A co s tím? Jste v mých očích jediný politický analytik u nás hodný toho slova, tak třeba mi odpovíte, co s tím? Ke svým pravidelným příspěvkům přesměruji snad už brzy také povinné platby za ČT a ČRO. K vám. S velikou úctou za vaši nedocenitelnou práci, inženýr architekt Luboš K. Já vám, pane inženýre, moc děkuji, jenom začnu s tou poslední větou. Samozřejmě bylo by to báječné, kdyby to tak udělali pak všichni, ale opatrně s tím zatím bych to nedoporučoval, i když někteří už nám píšete, že to děláte, abyste přesměrovali tu povinnou daň pro zrůdné veřejnoprávní instituce České televize a Českého rozhlasu. Já bych to zatím nedělal, protože vidíte, jak se to vleče. Vláda teď možná z pochopitelných důvodů odložila to projednávání skončení těch povinných plateb až po volbách.
protože nechce dát samozřejmě všem těm milion chvilkařům a podobným milionářům, či spíš miliardářům, kteří stojí za Pavlem a za těmi médii hlavními, nechce jim dát příležitost, aby měli jakoby téma předvolební. Dá se to pochopit, ale myslím, že tím spíš se absolutně nestihnou už zrušení těch poplatků do konce roku a ti Drábové z České televize a rozhlasu dávají jim 100 miliony těm právníkům ročně z těch našich daní za to vymáhání těch plateb. Tak oni by se na vás určitě sesypali a donutili by vás nejen to doplatit, ale třeba i nějaké ještě sankce další by si tam vymysleli. Zatím to prostě nedělejte, budeme samozřejmě moc rádi, když se stane, že až ty poplatky skončí a vy se takto rozhodnete, tak to bude báječné, protože byl by to... No, nechme to raději. Nechme to na potom. Ono se to ještě může všecko změnit, tak nesněme. Ale je to myšlenka pak zajímavá a dobrá. A vy se ptáte, co s tím? No, ten ODSák, ten nešťastník, ten Kupka, ten dokonce vyzval Babiše, aby se od té konference, o které tady pan inženýr píše, od konference Svatopluku, velmi honosné, mezinárodní, kde byly i telemosty v podstatě s Ruskem a jedním významným ruským politologem, aby se distancoval. A nejen to, představte si, že ten jeden poslanec Zastan, to jsou ti nejšílenější dneska, Matěj Hlavatý, nejenže prý odeslal interpelaci v tomto smyslu na Andreje Babiše, ale chce, aby tajné služby začaly prověřovat ty lidi, kteří tam vystupovali. Opravdu, to jsou oni. A to ani nejsou u vlády. My jsme si to 4 roky zažili, ale nebylo to tolik vidět, protože Rakušan to všechno skovával pod tím ministerstvem. Ale... oni jsou takoví. Oni i teď chtějí ten šmírovací systém udržet. A věřte mi, není to legrace, jsou za nimi obrovské peníze. Za tím Stanem speciálně. Stan a Pávek, to je propojenost. To je jedno a totéž, dvě hlavy jedné saně. Za nimi jsou ty milionáři a miliardáři. A nějaké ty dozimetry a všechny ty věci, to už ani nezajímá, protože mají nekonečně víc peněz teď. Měli by si to lidé uvědomit. A opakujete znovu, co s tím? No, já myslím, že řešení existuje. To řešení je jednak v těch ruských proběhlých volbách, které nám něco říkají o tom, kdy se veřejnost konečně víc probudí a zvedne a pochopí, že jde o život.

odpověděli tím, že volili jak AfD, tak ještě víc tu komunistickou stranu. Ten Berlín je všem specifický samozřejmě. No ale je to skoro 3 miliony lidí. A bude mít šéfkou té komunistické strany tamní Kateřinou je ovšem nějaká Turkyně, která asi bude primátorkou. To je šílenství v tom Německu. A tady ale vidíte jednu poučnou věc, že ti mladí donedávna oblbovaní všemi těmi Grétami a všem tím celou tou klimatickou lží a tak dále, už to začínají, ta novější generace už se tím nedá úplně zblbnout. Oni chtěli vytvořit situaci, že ten establishment bude stát v čele toho vzbouření mládeže. A ta mládež, ta, co dorůstá, ta jim říká, tak s vámi ne. Tam je docela podstatná naděje, kterou ne tak nesnadno lze brzy přelít i k nám, a ti nešťastníci, kteří ještě doteďka jsou schopni volit takzvané piráty, ty zloděje a ničitele Prahy, protože jenom v Praze už mají šanci se chytit, tak možná, že pochopí a velmi brzy a začnou napodobovat svoje německé vzory. Že jsem optimista, na tom trvám. Tak pojďme dál. My jsme se hodně zdrželi, ale já myslím, že to byl důležitý dopis, který umožnil si říct řadu věcí, které se objevují v mnoha jiných dopisech. Jo. Ale tady je potom jiný dopis, který poslala častá naše také přispěvatelka Lada V, a která říká: dobrý den, milí a šířící pravdu pane Hájku, váš článek To slovo, to pravda, a pravda také je, že bohužel většina občanů ČR akceptuje každodenní šíření lží. Jakože Rusko je agresor, že podporou Ukrajiny posilujeme naši bezpečnost. Pravý opak je pravdou a musíme dávat peníze na obranu ČR, která už není ani v reálu suverénním státem. Přesné. Doufám, že váš včerejší článek otevře oči aspoň jednomu člověku, který uvidí, že Ukrajina není žádný suverénní stát, minimálně od doby, kdy tam začaly operovat Spojené státy, tak jako u nás. Demokracie je tam jedině ta naše demokracie, o které mluví ta odporná kreatura v čele Evropské komise, která nebyla ani volena přímo občany evropských zemí. A tito gangstři budou rozesílat pamflety a asi i příkazy, aby se neuznaly volby v Rusku. Koho v normálním světě zajímá názor EU na volby v Rusku? Nejen to, ale mohu vás ubezpečit, že hlavně Rusko nezajímá to, jestli je nějaká paní Lejnová nebo ta její organizace uzná. Ptám se, co přiměje lidi, aby už řekli dost. Odpovím si sama. Nic. Mozky se jim vydlbávají postupně salámovou metodou a sofistikovaně většina lidí si toho ani nevšimne, že jsou hnáni do válek, tak jako to udělali lidem na Ukrajině. Teď je tam chytají jako odchytová služba psy a kočky. Ale ta to musí dělat humánně, to je od slova human, člověk, aby neprotestovali ochránci zvířat. Ochránci lidí neexistují. No a tito lidé, když budou umírat ve válce nebo hlady bez elektřiny, stále budou tvrdit, že za to může Rusko. Lidé už nemají mozky, sedí v nich, jinými slovy, satan s kličkou kroutí. Orwell, kdyby žil, nestačil by se divit, jak byl naivní. A stačilo by tak málo nezačít akceptovat lež, neboť kdo lže, ten pak i krade, akceptuje všechno zlo i vraždění a do pekla se hrabe a tam vedou široké bulváry. S přáním všeho dobrého, Lada V.

0: Lado, tentokrát já hluboce soucítím a vnímám ten pesimismus, který z toho na vás ze všeho jde. Já tomu rozumím a ta otázka, třeba ta otázka, kterou tam kladl předtím pan inženýr Luboš, jaký je tedy rozdíl mezi tím, když nám tady Fiala vykřikoval, že jsme ve válce a Andrej Babiš říká, že jsme v hybridní válce, že proti nám vede Rusko. Přesto ten rozdíl je a je významný. Je skryt v tom ano ne. Zatímco Fiala byl pouhým poskokem NATO a Bruselu. A kdykoliv by nás s Pávkem vyslali, co by žrádelko do toho masovníku a nechali to tady bombardovat, protože jim o Českou republiku vůbec nejde. Tak Andrej Babiš si myslí, že šikovně falíruje mezi tím, že tak trochu to slibujete tomu NATO a tomu Bruselu a ve skutečnosti nám zase tady říká, že je proti válce zásadně a tváří se jako Fico. Ono, mě to upozornilo na jednu věc. Já jsem četl nějaké výroky, nějaké věty jednoho blízkého Putinova poradce, který hodnotí postoj České republiky a Slovenska. Slovenska, kde opravdu janošíkovským způsobem zafungoval Robert Fico, klobouček opravdu. To je velkolepé. Tím se vůbec nemíchám do slovenské politiky, tam také budou za rok parlamentní volby a teď tam budou komunální. Ale opravdu, to bylo mužné gesto. A on říká, on se tam tváří, ten komentátor, ten znalec, říkám blízký Putinův muž, že Česko i Slovensko jsou vlastně jakoby výjimuti z toho západního proudu nenávistného vůči Rusku, ale upozorňuje tam na něco. A říká, ti nejvyšší představitelé teď, jak Andrej Babiš, tak Robert Fico, dávají od té války ruce pryč, ale na jejich území se vyrábějí zbraně. Jsou to takzvané zbraně soukromých firem, ale jsou to zbraně, které efektivně vraždí Rusy. A proto se nutně musí stát případným cílem ruské odvety. To je k tomu úvodní otázce pana Touly, dokdy budou mít tu trpělivost. Já tomu postoji naprosto rozumím, jen tím chci vysvětlit, že rozdíl mezi Andrejem Babišem, potažmo tedy Milošem Zemanem, a Petrem Fialou a Rakušanem a spol. Je pořád ještě obrovský. Jen se to neuvědomujeme. Vůbec si neumíme představit, co by se tady dělo, kdyby oni seděli dál v těch funkcích. Že je máme tvrdě kritizovat a tlačit i někam jinam, jako to dělá do jisté míry, i když velmi opatrně, Tomio Okamura, který dál protestuje proti těm výdajům na zbrojení, ale nemá tu sílu prostě v té vládě, aby to prosadili, ale aspoň ten hlas se tam ozve. A tím se to zeslabuje. Tak si myslím, že kdybychom tohle posuzovali, tak bychom opravdu se dostali někam úplně jinam. Já pořád říkám, buďme vděční za to, že se nám voličům podařilo spoluvytvořit tu vládu, jaká tam je, jakkoliv je to komplikované, jakkoliv je to s Andrejem Babišem zvlášť velmi složité. Ale vy ještě pokračujete. Ne, vy jste to vlastně, pardon, to už jsem dočetl, s přáním všeho dobrého Lada. Takže, ptáte se, co přimějí lidi, aby už řekli dost, vy říkáte, odpovím si sama, nic. Já myslím, že ano. Já myslím, že je přiměje, předtím jsem hovořil o těch mladých, kteří už se nevážou tak na tu mainstreamovou vlnku. To už činili ti jejich následovníci generační, teda ti předchůdci generační. A v té věkové skupině 45-50+ se také něco podstatného děje. Nemyslíme si, že ne. Uvidíme samozřejmě trošku, co se objeví v těch volbách teď. To, co se děje v Praze, to ani nebudu komentovat. Tady zase jsou ty čižinčtí na čele téměř. Ten jeden z těch bratrů chce zrovna tady, myslím, na Praze 1 jít do Senátu. To jsou skuteční političtí gauneři, kteří se skryli, oni byli samozřejmě lidovci, ale pochopili, že jako lidovci v Praze nemají šanci, tak se nazvali Praha sobě nebo něco takového a pak vystartovali z Prahy 7 na magistrát a to jsou dobrodruzi biznisoví politici, jo? A já jsem přesvědčen, že je tady ta Praha klidně zvolí. Ta Praha je ta setrvačnost toho zblbnutí té velké části, která je orientovaná na Brusel, to je hrozivé. I když samozřejmě jsou tady velké skupiny lidí, které to neudělají a já doufám, že významná část lidí nebude to házet ani ano, ale hodí to aspoň tomu Okamurovi, abych tak řekl, to znamená SPD, je významně důležité, aby se SPD udržela na pražském zastupitelstvu. No, uvidíme. Bude to ještě drámko. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, moc krát děkujeme za rozhovory s panem Noveským a s panem Beranem. Perfektně a jasně vysvětleno, co se na nás v energetické transformaci valí. Přejeme hodně síly a zdraví a boží požehnání B a E, M. Předpokládám, že manželé. Na ten rozhovor s panem Noveským byla ohromná reakce, já se nedivím. Noveský je opravdu velká postava a je děsivé, že pořád není aspoň trochu zabudován do vládních struktur, protože on tomu rozumí. Ale to je na jiné téma. Já spíš bych tam k tomu dalšímu přečetl kratinký jiný dopis někoho, kdo nám také často píše, Štefan. Štefan, moc vás zdravím. Dobrý den, velevážený pane Hájku, chci se vyjádřit k vašemu poslednímu pátečnímu pořadu. Zdá se mi, že ani vy jste nebyl zcela spokojen s vyjádřením pana Berana k větrníkům. Když odhlédnu od ostatních negativních vlastností větrníků, tak nejvíce mne iritují obrovské náklady na jejich pořízení a jejich životnost, zhruba 20 let v porovnání k užitnému výkonu. U fotovoltaiky je na první pohled zřejmé, že náklady na pořízení jsou laicky neporovnatelně nižší než u větrníků. Bez dotací je ten větrník úplně neobhajitelný. S pozdravem Štefan H. No, Štefane, já chci jenom říci, že my nepotřebujeme ani to, ani to. A To jsou jenom vyhozené peníze. Strašlivé peníze z našich daní. Strašlivé. Proti tomu jsou ty, to, co v rozpočtu dnes chybí a musí se vypůjčovat, je maličkost. To jsou strašlivé stovky miliard, které už tady na to vyházeli ti předchozí. Strašlivé. A je to k ničemu. Dává to 3-4% k naší do naší elektrické soustavy. Nic. Ta otázka má znít, pryč s tím. Ale když jsem se na to ptal pana Berhana, a proto máte do jisté míry pravdu, že jsem byl trošku užaslý, protože jsem ho pokládal za jednoho z hlavních bojovníků proti těm větrníkům, taková ho předcházela pověst, tak on mě na tuhle otázku, kterou jsem pořád opakoval, jestli tedy větrníky úplně škrtnou, to vlastně nikdy úplně odpověď nedal. Oni jsou mnozí tak trošku v tom zaháčkováni. To ten Noveskýt určitě ne. Já myslím, že málo kdy se mi stane, aby někdo takhle reagoval na nějaký můj rozhovor s touto pochybností, protože já tam nehraji roli v tom rozhovoru, to já se jenom ptám a chci dávat co největší prostor těm hostům. Ale někdy se stane, že ten host tak se trochu zadrhne a já zase myslím, že kvůli vám já jsem povinen ty základní otázky vznést a trvat na nich. I když nejsme Česká televize a nikoho nenapadáme. Ale zajímavé to bylo. No, souvisí to opět s těmi nadcházejícími volbami. Tak uvidíme. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, měli jsme na středu 16.9. ohlášenou demonstraci před ministerstvem vnitra v Praze, kde účel této demonstrace možná dobře vystihl můj transparent, který jsem tam měl, Rakušanovci na pracák, tedy aby se ministr Metnar rozloučil s lidmi, kteří se zapojili do nepravostí, jež provázeli tu dobu ministrování Rakušana. To, co jsem v projevu před ministerstvem vnitra zejména kritizoval, bylo lhaní, které vedení policie provádělo kolem zásahu těžkooděnců proti nám, demonstrujícím proti ukrajinské vlajce na Národním muzeu. Ta akce proběhla v březnu 23, my si na ní všichni pamatujeme. Mnohokrát jsme o tom tady hovořili, i o Slávkovi Popelkovi, který a tak dále. Zdůraznil jsem a tak dále. Sešlo se nás tam před ministerstvem vnitra tak 40-45, což bylo více, než jsem očekával. No. I to o něčem vždycky svědčí, ale o to větší tedy čest a sláva těm 45, kteří tam přišli. Zajímavé bylo, a proto to čtu, že se dostavili i Oganesjanovci, to jsou ti teroristé, napojení na ven, na tuto naši akci, ale na rozdíl od těch našich dřívějších demonstrací, byli tentokrát mírní jak beránci, žádné provokace, žádné výkřiky, ani jsme tam o nich nevěděli. Nebyl tam sice tentokrát Oganesjan s nimi, ale nahradila ho v této partičce celebrita z Řeporyjí, bývalý starosta Novotný. To je tedy něco. On už chodí s těma Oganesjanovcema. To je přesné. To je přesné. Je to snad již znakem toho, že konečně česká policie si na tuto partu provokatérů došlápla. Rád bych tomu věřil, píše Miroslav Kelnár, kterého vždycky čteme plným jménem. Nemyslím si, že se na ně zatím někdo trochu došlápl, ale mění se atmosféra i na tom ministerstvu a oni si už tolik nedovolí. I to je znak toho, co jsem předtím říkal. Můžeme mít a máme mít tisíce výhrad k tomu, co dělá současná vláda, která je už tak asi 3/4 roku ve funkcích. Ale ten rozdíl, já trvám na tom, je parník. To je veliký rozdíl. Jen si to už neuvědomujeme. Prostě rádi zapomínáme na ty hrůzy, kterými jsme s tou fialovou mafií rakušanovskou prošli. A Rakušan se teď bude chtít vrátit skrz tyhle ty volby další. Ale já bych k tomu ještě přičetl jeden krátký dopis, který je důležitý. Dobrý den, pane Hájku, rád bych vám poděkoval za vaši podporu. Podpořil jste mě ve svém vysílání i přesto, že naše cesty k dosažení cíle, to je život v míru, zachování České republiky, tedy toho, co zbylo z Československa, a získání její samostatnosti, zachování národů českých a jejich svobody, ty cesty se liší. Společný cíl spojuje a učí nás toleranci jeden k druhému. Perfektní slova. Je důležité zaměřit svoji pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme. Přesné. Neboť na co je zaměřena pozornost, to existuje a to posiluje. Nemá smysl pouze vylévat vodu z potápějící se lodi a ani se nepokusit zacelit díru. A ještě se u toho hádat, že ten druhý vylévá vodu blbě. Pro toho, kdo si neurčil svůj cíl, není žádný vítr příznivý. A teď důležité, kdo nám to píše. Ještě jednou vám děkuji, s pozdravem, hezkého dne. Ten s tím Z, o něm jsme mluvili, jak si pro něj tam přišli, Tomáš H. Tomáši, já se toho moc cením, tohohle krátkého dopisu, jednak proto, že jste evidentně tvrdoch a statečný člověk a pronásledován jste znovu stále ještě tak trochu jako zapijali. Byl to pan Kellner, který nás mimochodem na ten váš případ upozornil. Ale ta atmosféra se jednak mění a jednak vy z toho vyvozujete perfektní závěr. Ano, vy jste zřejmě daleko radikálnější než já a mnozí, kteří možná vidíte tu cestu k tomu cíli, o němž tady hovoříte, daleko radikálněji. Ale ten cíl je stejný a má smysl se podporovat a nikoli hádat, jestli někdo vylévá tu vodu špatně a jiný dobře. Prostě do té loď je nabouraná, je na potopení, ještě úplně se nepotápí, ale může se každou chvíli potopit. A teď platí to známé všichni k pumpám. Ostatně mělo by to platit právě při těch volbách teď, které nastávají. Vidíme to nalevo, napravo, na východě, na západě. Jakkoliv se ty volby na západě dramaticky staly jenom podvodem, tak úplně je zmanipulovat nemohou. Sice v Mecklenburgsku, myslím, se nedostala Sára Wagenknechtová do tamního parlamentu zase o nějakou desetinu. To je zajímavé, vždycky to u ní je tu desetinu. Ale AFD je tam velesilná. A budou proti ní muset udělat zase nějaký ten konglomerát, kočkopsa, kdy se všichni spojí, jako tady u nás ti fialoví spolu. A ono to vybouchne, protože oni spolu nemohou být pohromadě. A v důsledku to přinese opět posílení AFD. Takže ten váš dopis pokládám za skvělý. Ta výzva, která říká, zaměřit svou pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme, je skvělá. Říkám jasně, skvělá. No a budeme váš případ intenzivně, Tomáši, sledovat, protože vás zase obviní za to z. My o tom přineseme ještě jeden významný článek o původu také vůbec toho Z na akademii. Máme k dispozici jeden vynikající výklad, týká se historie a mnoho ostatního. Mimochodem mám opravdu velkou radost, že stoupá čtenost akademie. Už to tady opakuji po několikáté, děláme. Je to hodně pracné. A podobně jako Hvězda. Ale když stoupá čtenost, tak já vím, že to není zbytečné. Když jsme vyzbrojeni argumenty mnohem lépe než kdekdo kolem nás. Držíme palce, Tomáši, budeme se modlit za to, aby všechna obvinění nesmyslná proti vám byla stažena. Možná, že k tomu pomůže i ta změna atmosféry. A vážím si vás. Tak pojďme dál. Tady mám jednu věc, kterou bych rád, ale já to nestihnu. My máme 10 minut, tak to asi budu muset nechat na příští týden, protože to je případ těch bytů tady v Písnici, v pražské Písnici, kde se zjevně má opakovat případ těch ukradených bytů Bakalou z Ostravy, z Ostravských dolů. Zjevně to plánují, což před těmi komunálními volbami si říkám, tohle by mělo být hlavní jedno téma. Možná, že tam to je, ale měli bychom si uvědomit, kdo tam je starostou. Zase je to STAN. A nic pro to nedělají. Ale my se k tomu případu dostaneme, my jsme si k němu něco zjišťovali a je to hrozné, co těm lidem hrozí. Opravdu lidem starším hrozí zase vystěhování, zase jim budou to krást ty byty. A nikdo pro ně z místního zastupitelstva v podstatě nic neudělá. Dostaneme se k tomu v příští, snad již v příští, doufejme, naší poradě, protože to bych s tím strávil víc než 10 minut. Je to případ. Je to jako ten případ, který už se mezi tím medializoval, kdy česká pan Strnata, jeho zbrojovka nebo její dceřiné firmy se zapojili vysoce intenzivně do korupčních kauz v Kyjevě. Dodávají tam nejdražší granáty, jaké můžou a tak dále. Dokonce o tom psal ultralevicový New York Times, ale já už jsem to chtěl o tom hovořit minule a pak to už mezi tím bylo zveřejněno i dokonce někde v mainstreamu. Šílené. Ale dobře. Mně se tady zdá, že je dobré si ještě přečíst. Dobrý večer, pane Hájku, posílám krátkou poznámku k volbám v Sasku a Anhaltsku. Asi nemusíme dlouho přesvědčovat, že federální kancléř Merz je hlupák, samolibý, arrogantní a nebezpečný. Jeho politika má kromě jiných důsledků také vliv na soudržnost samotného Německa. Součástí federálního Německa jsou státy s různou mírou tradice státnosti a tak dále. A autor mě potom, magister Tomáš T., posílá odkazy na některé písničky, které se zpívají dnes v Sasku-Anhaltsku, o znovu nabité svobodě. Jsou to politické texty a jsou to populární písně. Jo. Ohromné. AFD mohou federální úřady od vlády v Sasku-Anhaltsku odstavit, mohou ji i zakázat, ale nálady, které ty písničky popisují, už se zastavit nedají. A možná, teď to berte pouze jako domněnku, že dochází i na určitou vzpouru východního Německa proti starým spolkovým zemím. Po celá desetiletí se likvidoval relativně moderní průmysl bývalé NDR, aby zůstaly v provozu staré verky. Na západě mohu uvést celou řadu příkladů. Staré spolkové země pohlížely na nové jako na chudé příbuzné, kterým je třeba říkat, co mají dělat, jak se mají chovat, a nemají žádnou relevantní, řekněme, svébytnou politickou reprezentaci. To už ale neplatí. Nová politická elita je tady a hlásí se o slovo. Přeji vám stále hodně sil a děkuji za vaši práci, magistr Tomáš T. Pane magistře Tomáši, to je nesmírně důležitá připomínka. Nás se týká, oni na nás koukají úplně stejně. A ti bývalí enderáci, ti Němci z východních, z toho prostoru bývalé sovětské okupační zóny, ti jsou nám srozumitelnější. Protože jsme s nimi podobnou historii, podobné věmy a podobně víme, že ten režim, který tady někteří označují za zločinný, minimálně od těch 60. let už byl úplně jiný, než se o něm dnes mluví, a že tady vytvořil obrovské věci a tam také. Prostě není Němec jako Němec a nám ti z toho NDR budou asi stále bližší. A jestliže u nich to signalizuje tu vzpouru, a já s tím souhlasím, tak to možná je opět další kamínek k naději, že ta vzpoura se přenese nakonec i sem. Bude-li mít opravdu vynikající politické vedení, já si myslím, že nebudu radši nic říkat, nebudu tady jako politický agitátor, ale myslím, že to je bezvadný postřeh. A tak nebudu to zdržovat a přejdu rychle k tomu, že dobrý den, milá redakce Proti proudu. Na pondělní poradě to už zaznělo, ale mě to nedá nevrátit se k tomu, co se odehrálo při nedělních mších svatých v celé řadě kostelů v naší zemi, kde bylo čteno Holubovo prohlášení. To, které označovalo velké množství věřících za nevzdělané a bez kritického myšlení. Nedalo mi to a poslal jsem dopis našemu arcibiskupovi, i když nevím, jestli to k něčemu může být. Nemůže. Martine, nemůže. Ten nový arcibiskup je s nimi jedna ruka. Zkusil jsem projít několik záznamů ze mší svatých z této neděle a jde vidět, že prohlášení nebylo zdaleko čteno všude, spíš jen někde. A tak dále. Ano, je to tak, skutečně ho četli jenom někde a někde ho odmítli. A myslím, že to je další příznak toho, že i v té naší církvi se začíná něco dít. A o to ostřeji se tam ozývají ty satanské hlasy všech těch holubů a jejich spojenců. Nedokázal jsem k tomu najít mnoho reakcí, ale tato zde, myslím si, stojí za to vysvléká, protože to jsou nějaké odkazy na to, co bylo v Kroměříži a tak dále. Vysvléká donaha a dává na světlo onu podporu válčení na ukrajinské straně, kterou obhajuje plzeňský holub. Takže kdo zatím vlastně stojí? Kdo se ohání tím vznešeným názvem Rada Lustícia et Pax? Nenašel tam náhodou nové uplatnění plukovník Foltín? Velmi vás všechny zdravím a přeji vše dobré. Martin H. Martine, nemyslím si to, ten také kandiduje mimochodem do Senátu, takže, ale rozumím té zkratce. Já jsem dostal řadu dopisů, když jsem o tom minulý týden mluvil, když je shrnul, vidíte, jaká je ta církev a to je, ještě obhajujete. Ne, to není církev. Církev je něco jiného. Tohle jsou satanské vychlípeniny v té církvi, což už zaznamenali i minulí papežové právě tím, když říkali, že se nad Vatikánem vznáší satanský dým. No, kam by měl ten satan jinam útočit než tam s pomocí svých zednářů a ostatních? Ne. Já myslím, že právě tak, jako kritizujeme současnou vládu, budeme kritizovat i strašlivým způsobem pomačkávanou církev našeho spasitele. Ale on o ní řekl, že brány pekelné ji nepřemohou. A my jsme tu od toho, abychom mu k tomu pomohli. Tak nás všechny do příštího týdne ochraňuji. Předobrý všemohoucí Bůh a naše milovaná Panna Maria. Amen.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream na doslova vrchol měsíce, protože je s náma pan profesor Petr Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore.
1: Krásný, dobrý večer všem lidem dobré vůle a ať nás drží všechno od zlého.
0: Tak, pane profesore, já dneska začnu takovou zvláštní, možná pro někoho pozitivní zprávou, protože Andrej Babiš dnes, je to 2 hodiny stará, tady starý článek z mainstreamového média, jmenuje se to Echo 24, a tady píšou, Babiš odmítl varování Koudelky, že během měsíců může Rusko zaútočit, žádné takové informace bys vládě nedala. Premiér Babiš na tiskové konferenci rozhodně odmítl varování ředitele bezpečnosti informační služby pana Koudelky, které pronesl v deníku The Guardian, podle něhož by mohl ruský útok na některých ze států NATO přijít již v řádu měsíců. A předseda vlády se podivil nad výroky Koudelky, a po jednání kabinetu uvedl, v rámci služebního postupu podobné informace od zpravodajských služeb jsem neobdržel a Česká republika podle něj aktuálně nečelí žádnému bezpečnostnímu nebezpečí. Zopakoval, že je potřeba jednat o míru. Co tomu říkáte, pane profesore?
1: No, první věc, co dlužno říct, tak mainstream a politici Evropské unie a podobně rvou válečný rik. Válečné bubny duní, až to v těm hlavách praská. No, první věc, souhlasím s panem prezidentem Putinem, prosím vás, k čemu by Rusku byla Evropa? Evropa plná migračních vášní, sociálního rozpadu, a problémů s ekonomikou, deindustrializací, hádkami mezi jednotlivými zeměmi a hlavně z politiky, typu politiků, kteří vedou Evropskou unii. Vždyť to by byla absolutní hloupost. Druhá věc. Myslím si, že je velice jasně řečeno, že Rusko nikdy nemělo záujem zaútočit na Evropskou unii nebo členské státy NATO, protože nikdy nepotřebovali vůbec nějakým způsobem podniknout tvrdé vojenské kroky. Kdo tady provokuje? Je především Velká Británie, Francouzsko, Německo a tak dále, které neustále říkají o tom, že do roku 2030 musíme zaútočit na Ruskou federaci. Dokonce máte vyjádření ministra zahraničních věcí Polska a Sikorského, který prohlásil, no Rusko porazíme levou zadní i bez Američanů za 3 týdny. No, tak ti pamětníci, kteří jsou sice poněkud starší, si pamatují na slova jistého Führera, který prohlásil, že Rusko porazíme do zimy. Tak nechci jako dělat zase historické reminiscence, ale podle vyjádření evropských politiků od paní von Leyenové, paní Kalasové až po německé generály a nového šéfa NATO Breuera, tak spíše mi to připadá, že ten, kdo chce válku a útočit, je NATO a Evropa a ne Rusko. Všechny kroky, které dělají teď jednotlivé členské státy NATO, jsou spíše provokacemi ve vztahu k Rusku. A jak pravil jistý nejmenovaný americký významný komentátor, udivuje ho, že ještě tolik trpělivosti Ruská federace má a neodpoví na neustálej tok provokací. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, proč pan Koudelka mluví pro anglický časopis, ale nepodá zprávu předsedovi české vlády, když je tak přesvědčen o riziku válečného útoku Ruska na Českou republiku. A po třetí, no, ten válečný rik, který se valí Evropou, je skutečně ukázkou toho, že kdo chce skutečně válku. A když si vzpomenu na řeči, že slovo mír je dneska téměř zakázáno v Evropské unii a osobitně v Bruselu, tak pak potom odpověď zní, ne, Rusko chce zaútočit na Evropskou unii a NATO, Ale NATO chce zaútočiť na Rusko nejpozději do roku 2030, což jsou oficiální prohlášení představitelů NATO. Takže pan Kohoutek se zřejmě poněkud jenom zmýlil směr útoku. Ne z východu na západ, ale ze západu na východ, bohužel. Možná měl pokazený kompas, nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Každopádně k panu Koudelkovi, já řeknu, budu citovat premiéra Babiše. V době, když byl v prezidentské kampani, tak mě přímo na otázku, co to mělo být s těma Vrběticema a podobně, tak on mi řekl do očí, já jsem si v té době nedokázal představit, že mi bude šéf tajné služby lhát do očí. To je jenom tak na margo důvěryhodnosti pana Koudelky.
1: Jo. Tohle součást hradní skupiny.
0: Ano. Takže to je jenom tak. Pan Koudelka si asi zajišťuje nějaký nový místo po tom, co skončí tady ve službách tajných, protože už ho nikdo nechce znova jmenovat, pokud jsem dobře informován. Takže bude třeba dělat nějakého vojenského analytika nebo nějakého komentátora, kdo ví. To je jeho problém. Pane profesore, ale v poslední době, minulý týden vlastně, já to řeknu takhle, minulý týden se nejenom Andrej Babiš vyjádřil otevřeně pro mír a proti válce, ale taky premiér Fico. Co se to děje, že tyto dva lidi, dřív to třeba, že tu politiku zastával pan Orbán, který tady bohužel už jako v aktivní politice není, ale tyto dva premiéři vlastně Čech a Slovenska se takhle jako hlasitě poprvý snad, jako, že tady zní unizono z obou států právě volání po míru. V čem je to jiný, nebo co se chystá?
1: Poprvé, podívejme se na základní věc. Pan prezident Trump se rozhodl svým způsobem stáhnout z Evropy a stáhnout z NATO. Není to jenom odsun amerických vojáků nebo leteckých sil nebo něčeho podobného, ale je to skutečnost, že Amerika se nechce nechat stáhnout do válečného konfliktu mezi NATO, Evropskou a Ruskou federací. Druhá věc. Ukazuje se úplně jasně a můžou si tady zaplacení analytici řvát, co chtějí. Ukrajina prohrává na všech frontách. Ten postup ruské armády je obrovský. A v tomhletom ohledu je úplně zřejmé, že válka na Ukrajině skončí jediným způsobem. A bohužel to nebude vítězství Ukrajiny. Třetí věc. Všechny elity v Evropě velice dobře ví, že když se přežene volební vlna, která teď běží v Německu, pak poběží ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak z dnešních takzvaných elit v Evropské unii nezůstane kámen na kameni. Ale oni by chtěli velice rádi zůstat u moci. Nebudu mluvit o korítku, ale budu mluvit o moci. A v tomhletom případě jediný způsob, jak se udržet u moci, je vytvořit válečný stav a vytvořit permanentní hrozbu ruského útoku a vytvořit situaci, ve které nastolíme válečný stav. A podle směrnic Evropské unie při válečném stavu všechny kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a pak si může bruselská centrála dělat s Evropou, co chce. Tohle to všechno běží ve velice rychlém tempu. Všimněte si, jak gradují ty zuřivé výroky i ty kroky, které jsou. A samozřejmě Spojené státy k tomu přispívají například tím, že teď byl schválen kongresem ten šílený zákon o 100% clech a 500% clech vůči dovozu ruského tovaru do Spojených států a 100% clech vůči každé zemi, která bude kupovat ruská energetická média. No samozřejmě, teď to dokonce podepsal prezident Trump, otváří mi to obrovské prezidentské právomoci. A jestliže sáhne k tomuto kroku, pak se budete divit, co všechno se bude dít v rychlém sledu. No a kromě jiného máte tady vytváření zostrující se situace v několika oblastech. Baltické moře, Severní ledový oceán, Tajvan a Tajvanský průliv. Pak tady máte Hutie, zablokování dopravních tras přes Hormuz a přes Map al-Mandab. No a je krásné vyjádření amerických představitelů, že jo, proplouvá přes Hormuzský průliv množství tankerů a vůbec ropa se dodává na světové trhy. Nějaký Irán to tam neblokuje. No prosím vás, když to neblokuje, tak proč je tak obrovský problém a proč hrozí riziko totální ropné krize, kdyby byly pravdivé tyhle ty výroky. No a protože lež se stala pracovním nástrojem pro většinu elit, takzvaných západních elit, no tak pak se nemůžete divit tomu, co se děje kolem nás a pak se nemůžete divit tomu, že mainstream, který je zaplacen, vzpomeňte jenom ten údaj, který publikovala Evropská unie o tom, kolik desítek a stovek milionů euro dali na přesvědčení veřejnosti o zeleném údělu a teď o přesvědčení veřejnosti o hrozbě z Ruska. Tak tohleto všechno je přece jednak obrovský biznis, jednak možnost udržet se u koryta a po třetí vůči kverulantům v domácí frontě zavést tvrdá restriktivní opatření přesně tak, jak to vymyslela paní von Leylová, která prohlásila, že hlavním problémem pro Evropskou unii je dobudování štítu demokracie, včetně jednotlivých aspektů tohoto štítu demokracie. Takže v rámci demokracie můžete mít jakýkoliv názor, pokud je to názor můj. Ovšem to bylo za toho totalitního komunismu, že jo. A tohleto všechno vytváří velice nebezpečný mix. Mix zájmu, financí, snahy zůstat u moci a absolutní bezohlednosti vůči vlastním občanům. A tohleto je mimořádně nebezpečný koktejl.
0: No, pane profesore, to vídáme vlastně jako průřezem všech zemí, že vlastně se úplně kašle na lidi. Jde se tady jenom prostě po prachách, nebo jak to mám říct. Na druhou stranu, myslíte si, že skutečně Evropská unie, potažmo evropská část NATO, je schopná nějakým způsobem jako opravdu napadnout Rusko a nějak mu jako ublížit? Když pomineme přehlídku toho, že jo, různých druhů pohlaví a tak, kde by jsme ty vojáky mohli, že by se mohli umlátit smíchy, ale jako z vážného hlediska?
1: No, odpovím takhle. Zacituji prezidenta Putina opět. Prohlásil nedávno na jedné vojnové konferenci. Jestliže se nás někdo pokusí sežrat, dostane po papuli. Chcete ještě lepší komentář? Nebo si opravdu myslíte, že ti vojenští trpaslíci z Evropské unie a z NATO můžou vážně ohrozit ozbrojené síly Ruské federace, které představují největší jadernou mocnost na planetě? Nejenom počtem jaderných hlavic, ale především tím obrovským systémem, řekněme, entuziasmu pro vítězství. Vzpomeňte si jenom na druhou světovou válku. A tohleto všechno při nevybavenosti protivzdušné obrany, neschopnosti vojensko-průmyslového komplexu, při absolutní nepřipravenosti vojenského systému. A tu bude někdo jako Sikorský vykřikovat o tom, že porazíte Rusko za 3 týdny, no tak tam platí pak ta odpověď, kterou řekl nejmenovaný představitel ruské dumy. No, na zničení Polska nám budou stačit 3 dny. Skutečně chtějí tihleti šílenci jít do války s Ruskou federací? Skutečně chtějí se pustit do války i de facto s Čínou, Severní Koreou? Opravdu jim nestačilo poučení z krizového vývoje v Iránu? Kdy ty Spojené státy, které se považovaly za vrcholnou mocnost tohto světa, narazili a uvázli v bažině nevyhratelné války? A tohleto všechno je přece velice prosté. Tahle ta válka by znamenala konec Evropské unie a konec většiny evropských národů. Já vím, že těm politikům, těm politickým elitám je to jedno, ať schoří v nukleárním ohni, nebo ať schoří v pandemii, jim je to putna. No ale tam máte jednu klasickou ukázku logiky těchto elit. Dnes se chlubí, jak si staví protiatomové bunkry a podzemní města pro vybrané občany, elity a tak dále. Jak tam chtějí přežít případný příští holokaust. No, tak logika velí v odpovědi na to jednoduše. Nejenom oni znají to místo, kde mají té své podzemní ukryty. To znají i mnozí jiní. A můžete si položit otázku, kam ten zuřivej národ půjde, aby si to vyřídil s těmito elitami. Ale opět, jakákoliv zdravá, rozumná, logická úvaha chybí. A jim nestačí to, co se děje na Ukrajině? Jim nestačí to, že skutečně to Rusko nepotřebuje tu Evropu? Dokonale se přesměrovalo na Asii. Evropa je mu s prominutím upozadí. A my tady budeme vykřikovat o tom, jak porazíme Rusko za 3 týdny? No, s prominutím, buď jste tak hloupej, nebo jste tak zaplacený, ale jiné vysvětlení těchto výroků neznám. A to ještě nemluvíme o novém veliteli NATO, jistém německém generálu, který prohlásil, jo, NATO je připraveno kdykoliv zahájit válečné operace proti Rusku a zvítězit. No tak jestliže tohle je nový vojenský hlavní velitel NATO, tak tedy potěš pánbu.
0: No, faktem je, že oni to na štábu několikrát cvičili a ty cvičení údajně probíhají, takže se přehrabujou hromady papíru z jedné strany na druhou a hrajeme si na vojáky, jo, že v reálu se vlastně necvičí vůbec nic, což je taky zajímavý. A zase v dnešní virtuální době tak možná by bylo dobrý, no, že by si sedli proti sobě šéf NATO a šéf třeba té ruské armády a zahráli si to jako strategickou vojenskou hru. I za starého Říma, ne, se přeci dělalo, to vlastně známe, nebo řecká Achilleus, že jo, tak ten taky vlastně, že jo, se řešilo takhle, že v těch, kdo se rozhodli ty boje, vždycky, ale...
1: Mezi lídry a ne mezi obyčejnými vojáky, ano.
0: Ano, to si myslím, že by bylo, že by tohle bychom mohli začít jako praktikovat, ono by se hodně ušetřilo. A možná tam by měla třeba Evropa trošku jako šanci. Nicméně já připomenu, že jsme udělali rozhovor, který jsme v sobotu dali do premiéry, přátelé, na to se podívejte. Paní velvyslankyně Ruské federace Ponomarenko, tak ta je s náma udělala velký rozhovor, téměř hodinu. A tak můžete vlastně přímo ústy velvyslance slyšet ten pohled z Ruské federace. Mimochodem je to strašně jako příjemný povídání, velice milá dáma. A takže to ti doporučím takhle bokem. A pane profesore, když jsme u toho východu ještě, tam teď proběhly volby. Co k tomu říct?
1: 49,6% pro stranu Jednotné Rusko. Kdyby byla poloviční podpora pro většinu evropských lídrů, tak by skákali 2,20 m. No, pak paní Kalasová ještě nevěděla, jak dopadnou volby, ale už prohlásila, že tyhle ty volby neuznává. No, tak vrátím se k známým oznámením, že jisté skupiny odborníků v oblasti psychiatrie prohlásili, že jistá nejmenovaná osoba není plně svéprávná. V tomhletom případě můžeme tedy konstatovat její vyjádření, že neuznává volby jako jisté pominutí smyslu. Druhá věc, zajímavé, že neprotestovali, když v Rumunsku zrušili volby a opakovali volby až do té doby, až vyhrál správný kandidát. Tyhle ty volby byly okamžitě akceptovány. No, zřejmě to není dvojitý metr, ale dvojitý kilometr, ale to vůbec té bruselské administrativě nevadí. Třetí věc, jestliže strana Jednotné Rusko získala ústavní většinu v nové ruské dumě, můžete očekávat mnoho radikálních změn, protože ústavní většina vytváří velmi zajímavou právní situaci, pro přijímání některých opatření, které je z různých důvodů, nejenom humanitárních, doteď přijímány nebyly. No a v tomhletom ohledu se skutečně vrátím například k některým významným americkým expertům, který hodnotí předpoklady dalšího vývoje na Ukrajině, kdy jeden nejmenovaný expert, významný, konstatoval, že Rusko musí vzít Oděsu a musí vzít Mykolajev a musí Izmail, aby úplně udělala z Ukrajiny vnitrozemskou zemi. No a je dost možné, že teď se některé procesy urychlí a než přijde Rasputica, tedy ten známý bahnotok, tak Rusové ukončí obklíčování a uzavření některých aglomerací, přesně tak, jak teď probíhá obklíčování Charkova. No a to v konečném důsledku pak může znamenat jediné, že z té Ukrajiny asi toho moc nezbyde. A všimněte si jednu zásadní věc. Dlouho Rusové nebombardovali dopravní infrastrukturu v západní Ukrajině. Útok na vlak 300 metrů od polské hranice byl prvním signálem. Druhým může být útok na Slezský tunel. A třetím může být vyřazení železniční tratě z Čopu dále na Ukrajinu. A jistě víte, co je na druhé straně hranice oproti městu Čop. No právě proto se nedivte premiérovi Ficovi, že má obavy z válečného vývoje. Tohle to všechno běží v zrychleném tempu. A když se podíváte globálně na svět, tak zjistíte, že teď ohniska napětí extrémně vzrůstají. Vzrůstají právě proto, že v současnosti se energetická média stala hlavním faktorem námořní dopravy, ale taky hlavním geopolitickým faktorem, podobně jako doprava vzácných zemin. A máte tady

0: žádný vplyv. A tohleto všechno vede k zásadním změnám. A jestliže reakce západního světa, který vytvořil svět podle svých pravidel a dnes se rozčiluje, že jiné části světa to nerespektují, tak se dostává do situace, ve které celní války, množstevní kvóty a ostatní věci se stávají hlavním nástrojem neválečného úsilí, ale s podstatně větším dopadem než samotné válečné operace. No a v tomhletom ohledu jsme skutečně svědky toho, jak se rozhořívají plamínky konfliktu po celé planetě a vzniká takovej nepříjemný dojem, že jednoho dne ty plamenky se spojí a začne to, čemu se říká ne veliký reset podle pana Schwaba, ale vyřizování vzájemných účtů a vytváření nové architektury multipolárního světa. Konec konců o tom, že se začal vytvářet multipolární svět, zasvědčí i závěry šanghajské skupiny, která měla své setkání, šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, a kde se velice jasně formulovaly představy o příštím vývoji planety. A tohleto všechno ukazuje jednu zásadní věc. Již se neblížíme ke zlomu, ale již v tom zlomu globální architektury jsme. Jenom někteří asi vypli seismografii a tváří se, že ty seismické otrasy tady ještě nejsou.
1: Pane profesore, já bych možná se zastavil právě u toho BRICSu, potažmo u jednání už o té šanghajské skupiny pro obnovu a rozvoj, která vlastně nejenom je obchodní, ale i vojenská, že jo, část tam je, kde si navzájem ty země garantují pomoc v případě nějakého napadení a tak dál. Že tam jdou jakoby za rámec toho BRICSu, ale jak vlastně tyhle ty celní války, tohleto zúžení těch obchodních tras vůbec celkově vlastně ovlivňuje nebo dopadá na ty asijské země, protože co si budem, tak Čína vyrábí zhruba 50% světového spotřebního zboží. A když to nebude kudy vozit, tak to může být zase jako problém pro nás, pro Evropu, protože my tady ten spotřební průmysl nemáme, že to jsme dávno zlikvidovali, odvezli, my už tam teda za chvíli nebudeme mít ani ten automobilový, nebo respektive my proto, aby jsme zachránili planetu, tak jsme průmysl zlikvidovali, že? A teď likvidujeme i zemědělství. Tak kdo bude ten, který ponese největší díl těch ztrát a řekněme propadu životní úrovně?
0: No, dlužno otevřeně říct, že největší propad bude zaznamenán právě v těch nejbohatších zemích a osobitně v Evropské unii, kdy právě to schudnutí většiny populace bude nejvýraznější. Nemluvě o tom, že velká část americké střední třídy zmizí. A tohleto je stará známá věc. Číňané chtěli expandovat obchodně do Evropy, protože tady bylo zhruba 220 milionů obyvatel střední třídy, kteří měli finanční prostředky, zdroje, úspory a tak dále. Jenomže díky geniálnímu vedení v Bruselu velice rychle většina z těle té střední třídy zmizne, ty lidi schudnou. Všimněte si dokonce ty úvahy paní von Leyenové, která říká, že těch 10 bilionů úspor evropských obyvatel by nemělo ležet jenom tak nečinně. Měli by přispět k rozvoji podnikové sféry, ovšem tím myslela vojensko-průmyslový komplex. Tohle to všechno ale povede k další věci. Ta Asie, která se svým způsobem zásadním rozvíjí, tam je jedna zvláštnost. Co myslíte, proč? Když Taliban se znovu chopil moci v Afganistánu, tak první cesta směřovala do Moskvy. Právě proto, že problémem Afganistánu, Pakistánu a některých dalších významných asijských zemí je to, že mají obrovské suroviny, mají obrovské potenciální pracovní zdroje, ale nemají energie a dopravní trasy. Čína buduje dopravní trasy, rychlostní železnice a všechno ostatní. Ale energie bude dodávaná z Ruska. Právě proto všechny ty projekty plynovodů přes Afganistán do Indie, do Pakistanu a tak dále, až do indického Bombaje, proto mají tak obrovský význam. Na druhé straně, když mluvíme o síle Sibiře 2, nebo teď o plynovodu Bajkal, tak to znamená zásadní změnu.

0: energetické a infrastrukturní struktury celé Asie. No a když tomu připočítáte skutečnost, že většina například vzácných zemin a podobně se nachází na území Číny, nebo je pod čínskou kontrolou, pak se velice divím panu prezidentu Trumpovi, že dráždí toho čínského draka všemi možnými způsoby, vyhrožuje mu cly a vším možným, přičemž kdyby Čína zastavila dodávky vzácných surovin a zemin do Spojených států, tak nevyrobí ani jednu F-35. Nemluví o obrovském dopadu na trh spotřebního zboží a všeho ostatního. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Většina zemí se tváří, jako kdyby měla průmysl a byla soběstačná. A vemte jenom skutečnost, že v 60., 70., 80., 90. letech velká část vyspělých zemí outsourcovala pracovně nároční výroby do Asie. Teď k tomu přistoupili důsledky vysokých cen energií, které jsou 3-4krát vyšší než v Asii nebo ve Spojených státech, což vedlo k další deindustrializaci. Zapomněli jsme, že například v Německu měsíčně se ztrácí více jako 17 000 pracovních míst. Měsíčně. Tradiční průmyslová odvětví odcházejí jinam. A když tady nebudete mít průmysl, tradiční odvětví a podobně, tak kdo vám bude tvořit to HDP, ty služby, na které většina lidí nebude mít peníze? A pak tady máte poslední skutečnost. Zadlužení evropských zemí je gigantické. Nejenom veřejných financí a státních rozpočtů, které ve většině zemí převyšuje hodnotu HDP, ale je tady obrovský jiný fenomén. A to je zadlužení obyvatelstva, které je stejně obrovské i ve Spojených státech. Ale jestliže při zadluženém obyvatelstvu zvýšíte úrokové sazby, jak to teď udělala Centrální banka nebo naše ECBčka, tak můžete třikrát hádat, co se bude dít dál. A jako kdyby si neuvědomovali jednoduchou věc. Základní úspory obyvatelstva uložené v bankách vytvářejí jejich základní likvidní kapitál. Jestliže tenhle ten kapitál zmizí, protože úspory roztajou, budou muset jít banky na mezibankový trh. A na mezibankovém trhu dostanou sice peníze, ale za podstatně tvrdších podmínek. A to všechno pak povede k dominovému efektu a všem důsledkům, které z toho vyplývají. No a to ještě se nebavíme o tom, že nedocházelo jenom výraznému omezení vývozu ropy přes Hormuzský průliv, ale je to taky o výrazné omezení vývozu močoviny, hélia, síry a dalších faktorů, které radikálním způsobem ovlivní celý hospodářský a zemědělský vývoj v roce 27. A tohle to všechno probíhá na pozadí obrovských přírodních změn, kdy vemte jenom to obrovské sucho, teploty, mizení spodních vod v Evropě. Ale nejenom v Evropě. No a kdybych byl cynik, tak bych prohlásil, no víte, to je tak, jak se teď ukázalo, jako mnoho světových metropolí se propadá. New York se propadá právě proto, že obrovská váha mrakodrapů a mělké podloží bahnité to neunese. Jakarta se propadá právě proto, že obrovské množství vody, která je kontaminovaná, narušuje základy a to, co bylo postaveno na hlíně, která byla nasáklá vodou, když voda zmizela, hlína se svrkla a město se propadá. Když vidíte další města významné světové, to nejsou jenom Benátky, ale další a další desítky měst, tak máte před sebou obraz budoucnosti. Když jste ptali architektů, jaká by byla cena opatření na zachování těch propadajících se metropolí, tak jsou to desítky a stovky bilionů dolarů. A v téhle té situaci tady bude někdo mluvit o tom, že budeme vynakládat více na zbrojení, nejenom podle toho SIPRI, které konstatovalo, že v roce 25 to bylo více jak 2,9 bilionu dolarů, ale budeme i v téhleté situaci vynakládat další desítky bilionů na to, abychom vyrobili zbraně. No a tu jste u té poslední otázky. Vlastně v jaké kondici je ten finanční sektor, který má spasit i Evropskou unii, i Spojené státy a podobně? Je ve skvělé kondici nebo je v situaci, ve které mu hrozí stejná divoká bublina jako v březnu 2000 po prasknutí technologických trhů Noé Mark v Evropě a Nasdaq ve Spojených státech. Opravdu si tu někdo myslí, že můžeme donekonečna vykřikovat o stovkách miliard, které vynaložíme na zbrojení, když nemáme ani 10 miliard na udržení zdravotnictví, penzijního systému, vzdělávání a reakcí na přírodní změny? A tohleto všechno vám položí pak základní otázku. Skutečně ty elity chápou, kam to všechno jde, anebo jedou podle předem připraveného scénáře, kterého hlavní linii je skutečnost, že kašleme na lidi, ať jich zemře co nejvíce. Jenom to neřekneme oficiálně a budeme to schovávat za důsledky přírodních změn, extrémních teplot, výbuchu sopek, zemětřesení a podobně. Ale podstata je stejná. Ty elity tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět tomu, co se děje. No a v tomto ohledu si pak může každý posluchač udělat závěr, jestli jsou tak hloupí nebo tak dokonale zaplacení.
1: No, pane profesore, já si právě myslím, že to už není žádná chyba nebo tak, že to je prostě trend, který jedou schválně. Já tady chci teďka na tomhle místě poděkovat Pavlovi Sichrovi. Pavlíku, děkujeme ti za příspěvek, za tvůj donate. A Beastmaster, dobrý večer, pane profesore, a taky posílá tady na kafe. V minulém díle jste hovořil o Edomu jako křesťanské Evropě. Jaký je váš postoj ke křesťanské víře? Děkuji.
0: No, já nejsem křesťan, jsem ateista. Dívám se na většinu těch náboženství jako na nástroj moci a ovládání. No a v tomto ohledu pak si ty jednotlivá náboženská etnika můžou podat ruce, protože většinou vytváří elitu, která ovládá tu společnost. Na druhé straně můžete vyčítat tomu křesťanskému desateru, že není humánní. A v podstatě si s ním dá souhlasit. Na druhé straně ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. 30-letá válka vedla k tomu, že se katolíci a protestanti vzájemně velice úspěšně vyhlazovali. Nyní máme problém s islámem, který velice úspěšně expanduje ve velké části světa. Máme tady další a další problémy, které se týkají náboženství, kdy Indie je dávána jako vzor, ale zároveň Indie, i když má skvělé náboženství, tak nedokázala vyřešit systém kastování jednotlivých vrstev populace. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. No a teď máte před sebou takový zajímavý obraz. Většina těch civilizačních modelů je spojená právě s náboženskými principy. No a jediná krajina, ve které náboženství nehrá klíčovou roli při organizaci státu a všem ostatním, je hádejte která. Je to Čína. V čínské historii nikdy náboženství neovládalo a nikdy neřídilo strukturu společnosti. Na druhé straně ostatní civilizační modely vždy fungovaly včetně náboženských principů. A jeden z velice zajímavých výsledků v oblasti neurologie je, že kromě DNA, paměti vaší imunitní a některých dalších aspektů země existuje i civilizační paměť. Ta civilizační paměť znamená, že stovky let, ve kterých žili podle jistých náboženských principů naši předkové, se převtělili do určitých vzorců jednání. A tyhle ty vzorce jednání sformovaly pak to, čemu se říká třídící protokol lidského mozgu. Emočně logický kód, který vychází z morálních, etických a mravních principů společnosti, ve které žijete. A tím pádem vlastně vzniká kombinace způsobu jednání a způsobu fungování té společnosti. No a když to vezmete takhle a kolem, tak jedna ze zvláštností čínské historie a společnosti je v tom, že vládce může být považován za oprávněného vládce, ale pouze tehdy, když zabezpečí pro lid plnohodnotný život. No a právě proto například ten rozdíl v umělé inteligenci je v tom, že umělá inteligence v evropských nebo krajinách nebo v Americe je používána pro získání moci, sledování, kontroly, ovládání a všeho ostatního. Číně je umělá inteligence používána jako způsob eliminace společenských třecích míst, která ohrožují soudržnost společnosti. A tohleto všechno je obrovským významným faktorem do budoucna. Protože teď všichni mluví o umělé inteligenci. Najednou se objevily úvahy o tom, i od šéfů z Palantiru, šéfů z Anthropiku, šéfů z Google, z Microsoftu, musíme kontrolovat, vymezit hranice umělé inteligence, musíme testovat naše modely od DeepSeek až od Mythosu až po všechny ostatní. Oni by nás mohli ohrozit. A proč najednou teď všichni představitelé hlavních firm, které se zabývají umělou inteligencí, varují před únikem modelů z vymezených sandboxů, zkušebních a podobně? A nebo je to proto, aby právě regulace umělé inteligence omezila přístup ostatních firm k možnosti rozvoje umělé inteligence a zůstala tam výrazně dominantní skupina těch 7 amerických firm? Protože najednou zjistili, že čínské DeepSeek a podobně jsou lepší, levné anebo poskytované zdarma. A tohleto všechno nám ukazuje takovou zajímavou, zvláštní věc. Civilizační model používal technologie podle vlastního obrazu. Civilizační modely používají i umělou inteligenci podle vlastního obrazu. A v tomto ohledu, jestliže euroamerická civilizace používá umělou inteligenci jenom proto, aby ovládla, získala, zmocnila se, kontrolovala, no tak pak skutečně můžeme se obávat toho dalšího vývoje, ale ne toho, že ten chatbot unikne z toho testovacího sandboxu a dostane se přes internet k údajům jiné firmy. A tohleto všechno je v podstatě taková zvláštní věc, protože již předtím, než se objevily varování před únikem těchto modelů, tak se začalo mluvit o tom, že bublina umělé inteligence praskne. Ale teď najednou všechna pozornost je věnována něčemu jinému. Nebezpečí, že nás umělá inteligence zlikviduje, zničí a podobně. Rád bych připomněl, že právě tohleto všechno souvisí s tím, že například Spojené státy požadovaly od Evropské unie, aby investovala více jako 500 miliard dolarů na podporu rozvoje umělé inteligence ve Spojených státech. A rozvoj umělé inteligence v Evropě bude financovat kdo? Čili vlastně máte tu takové rozčísnutí i těch takzvaných spřátelených zemí, tedy zemí Evropské unie i Spojených států. No a to, co se děje teď, ta zuřivost prezidenta Trumpa, když šéf Kanady Carney navrhl užší spolupráci s Evropskou unií, včetně možného přidružení k Evropské unii, no tak to mávání tím celním kijem i tím kvotačním kijem a podobně přímo připomíná zuřivé neandertálce. Opravdu je to důkaz úspěšného přátelského spojenectví mezi anglosaskými zeměmi? A nebo skutečnost, že v rámci takzvaného pěti očí, Five Eyes, najednou Spojené státy prohlásili, že ostatním členským zemím nebudou poskytovat informace ze soustavy Echolon v rámci přátelských vztahů. Takže víte, ono ten svět je takovej zvláštní. Na jednu stranu se vytváří skupiny tradičních spojenců a pak tady máte vytváření nových se skupiny, jako je ta Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je BRICS a další, kteří mají již plné zuby takzvaného dominantního západního modelu a jeho pravidel. Ale Západ si jako kdyby neuvědomil, že doba jeho vrcholné moci a velikosti již dávno pominula. A dnes se můžeme dostat do situace Římanů, kteří 1000 let ovládali okolitý svět, dělali si s nich otroky a tak dále, až přišel rok 461 a Alarichovi Vizigoti dobili Řím a vyplenili ho. Vrátilo se jim to, co dělali stovky let jiným. Aby se totéž nevrátilo anglosaskému světu od ostatních částí planety po tom, co jim stovky let dělali něco podobného.
1: Samozřejmě tím vůbec nenarážíme na situaci v západní Evropě nebo v Londýně a ve velkých městech. To by byla taková, řekněme, podobnost čistě náhodná.
0: No přesně, pane Bureš, náhoda je vládnoucí fenomén světu.
1: Ano.
0: Vše je náhoda.
1: Pojďme tady na další otázku. Dobrý večer, pane profesore. Troufnete si odvážně analyzovat dopady naší pomoci a imigrace přátel v úzovkách z východu na naší ekonomiku, sociální sféru? A jaký vliv to má na schodek rozpočtu 380 miliard korun? To je odhad, kolik nás stojí Ukrajinci tady. Myslíte si, že je to tak fatální, anebo tam jsou daleko fatálnější výdaje jako v tom rozpočtu, který by se mohli škrtnout?
0: Řeknu to takhle. Jaké jsou priority českého nebo slovenského rozpočtu? Snižování deficitu veřejných financí, snížení dluhové služby, roční dluhové služby, vyřešení příjmů státního rozpočtu nebo něčeho jiného? A já se zeptám, co bude klíčové pro přežití České republiky nebo Slovenské republiky? Nebude to náhodou otázka tří fenoménů? Energie, voda, potraviny. Jestliže vezmete, a nepochybuji, že je to reálné, že dochází výraznému snižování zásob vody v celé Evropě. Dochází k výraznému rozšiřování nebezpečné hladiny sucha. Ztrácí se nám vzdušní vlhkost. Dochází k vysychání velkých částí lesů. Snižuje se úrodnost půdy a tak dále. Tak pak to není otázka 380 miliard deficitu rozpočtu. Ale bude tenhle ten rozpočet schopen řešit problémy, které nastolila příroda a důsledky ekonomických a politických rozhodnutí? Jaká je naplněnost zásobníků plynem České republiky? A nebo Slovenské republiky? Na Slovensku je to 52%. Jak daleko máme do zimního období? Doufáme, že ta zima bude podle prognóz meteorologů bude nadměrně teplá s velkým množstvím srážek? Opravdu? A teď máte další otázku. Jestliže teď schválili 800 miliard na zbrojení v rámci Evropské unie a je trvalá požadavka, aby do roku 2030 všechny země platili 5% z HDP na zbrojní programy, i když tam je ta krásná douška, část může být dvého určení. Tak já se ptám, odkud chcete vzít těch 800 miliard a to je konečné náklady pro příští vývoj? A těch 150 miliard na válečné Schengen a 100 miliard na dronovou stěnu a další desítky a stovky miliard na rozvoj zdravotnictví, aby mohlo, jak se prohlásili Francouzi nebo Němci, přijímat 1000 raněných denně a obnovu civilní obrany. A všechny tyhle ty aspekty. Opravdu si máme myslet, že na to jsou peníze? No a krásné na tom je to, že paní von Leyenová prohlásí, že musíme podpořit rozvoj podnikatelské sféry. A já se ptám, které? Ta, která bude špicí inovací a bude zásadní návratem Evropy na inovační vrchol? A nebo to bude výroba dalších zbraňových systémů, které konec konců svou funkčnost ukázaly na ukrajinské frontě? A tohleto všechno najednou ukazuje na jednu základní otázku. Ano, peníze jsou hýbatelem, ovšem ty peníze musíte mít, abyste byl schopen zvládnout všechny věci. No a já se zeptám opět ekonomicky a pragmaticky. Máte veliký deficit státního rozpočtu. Většina zemí má stejný velký deficit. Odkud chcete vzít peníze? Dalšími daněmi, zvýšením DPH, úsporami státní výdajů, kterých těch mimo zbrojení. A musíte mít na paměti dvě základní věci. Dluhová služba a reálně manevrovatelné množství peněz ve státním rozpočtu. Není důležitý deficit, ale důležité je, kolik výdajů státního rozpočtu České nebo Slovenské republiky je předdeterminováno mezinárodními závazky, dluhovou službou i vším ostatním. A pak zjistíte, že vy můžete manévrovat maximálně 10 až 15% ročních výdajů státního rozpočtu. Ano, máte možnost získat peníze. Od roku 2018 platí komunitární směrnice o transfer pricing. Od roku 2022 platí závazná směrnice, kterou měly implantovat všechny členské země Evropské unie o boji proti transfer pricing. Eurostat spočetl, že Evropa ztrácí v důsledku neřešení transfer pricing 4,5 až 5 bilionů euro ročně. Ale baráte, že by někde se začala uplatňovat závazná komunitární směrnice o boji proti transfer pricing? A ještě máte tady korupci. Další 4 biliony euro ročně. Takže kdyby někdo vážně z těch jelit chtěl získat peníze, bez toho, aby ždímal obyčejného občana zvýšením daní nebo živnostníka zvýšením daní, má dokonce legislativní rámec schválený Evropskou unii, aby ty peníze získal zákonným způsobem. Dokonce může být tak slušný, že získá alebo dá půlku jenom transfer pricing ztrát. Ovšem, to by jaksi bylo třeba jaksi zásadně otevřeně říct, že transfer pricing to jsou právě finanční podvody a spekulace nadnárodních korporací, které okradají rozpočty jednotlivých zemí. No a pak tady budete mít jednu základní ještě další věc. Jestliže to sucho bude příští rok stejné a my nepomůžeme zemědělcům, tak můžete očekávat obrovský propad zemědělské produkce. Někdo by prohlásil, že jsme uzavřeli smlouvu s Mercosurem, takže budeme dostávat obiloviny a strukoviny z Brazílie, maso z Argentiny a podobně. Tak si kurňa přečtete, jak to sucho postihlo Brazílii a Argentínu. A když dojde k lámání chleba, tak nebudou vyvážet potraviny do Evropy, nechají si je sami pro sebe. Totéž se týká afrických dodávek. A ten, kdo bude mít potraviny, přežije. Připomínám si slova bývalého státního tajemníka Kissingera, který prohlásil, kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Ale my tady tohle to všechno necháme a prohlásíme, že to zemědělství je konec konců zbytečné a co vůbec, co budeme potřebovat, to si dovezeme. Odkud? Když jste zároveň od jedného z hlavních dodavatelů odmítli cokoliv brát, protože je to v důsledku sankcí. No a tohleto všechno pak vytváří ten zajímavý obraz, co bude vládnout příštímu světu. Skutečně to bude energie, potraviny a voda? Protože bez vody nemáte nic, ani ty jaderky. Bez potravin budete mít hladomor. A bez energie, jelikož Evropa chce všechno převést na elektrickou energii, tak bez energie nebude nic, akorát chaos. No ale možná někdo potřebuje chaos, aby naplnil Schumpeterovu teorii o kreativní destrukci. Protože chaos je základem pro vytvoření něčeho nového, takže nejdřív to musíme zničit, abychom vytvořili něco nového. Jestliže tohleto je plán lídrů Bruselu, pak tedy no, to bude zajímavé. Jestliže ovšem o téhleté kreativní destrukci nikdy neslyšeli a řeší jenom destrukci, no tak potěš pambu.
1: No, oni tyhle ty opravdu asi řeší jenom tu destrukci, ta kreativita přijde asi potom, ale pane profesore, pořád to na mě působí. A teď samozřejmě ano, já se přiznám všem, že jsem konspirátor, tudíž tohle je konspirační médium a všechno, co tady slyšíte, samozřejmě nic z toho vůbec neberte za bernou minci a vůbec možná ten pořad by byl lepší, kdyby ho nikdo neposlouchal, ale...
0: To neříkejte! On to někdo může udělat.
1: To ne. Každopádně, takhle, jak se to podal, tak já tam vidím nebo cítím to tak, jako že to je nějaký, a teď jsem konspirátor, takže to všechno může být úplně jinak a můžu se úplně mýlit, jo. Ale takhle, jak jste to pospojoval, tak tady vidím prostě soustředěný útok na Evropu jako takovou, na Evropskou unii. Ať je to to, že prostě komu vyhovuje to, že Evropská unie byla donucená, mimochodem to nebyl nápad nikoho z vedení Evropské unie, že jo, to vidíme na zprávě Rand Corporation, která pracuje pro NATO a pro americkou vládu, která jasně řekla, že Evropa se už v roce 2019 musí odstřihnout od ruských zdrojů atd. Atd. Pak tady máme samozřejmě teďka zablokování vlastně těch náhradních zdrojů, které byly, řekněme, z toho středního východu. Pak tady vidíme prostě, že se nám tady sype ten Mercosur, jedno opatření za druhým, který jde proti vůbec Evropě, migrační krize a její podněcování jinde ve světě a zase všichni míří do Evropy. Jako, když to takhle si vezmeme jedno s druhým, tak to prostě na mě bohužel, čirou náhodou, takhle působí. Jakože kdyby naši milí bratři zpoza oceánu prostě Evropu chtěli srazit na kolena za každou cenu.
0: No a s tím souvisí zase to, co se nazývá vrcholem konspirační teorie, to znamená otázka zničení Edomu, tedy křesťanské Evropy a vytvoření podmínek pro veliký Izrael. Na jedné straně je to ta snaha zničit těch 7 zemí za 5 let. Něco se jim podařilo, něco se jim nepodařilo. A pak je to skutečnost, která již prosvítá ve Spojených státech, kdy Spojené státy fungují jako kladivo pro Izrael a jeho snahy. No a pak je tady poslední věc. Vemte si jenom vyjádření řady izraelských politiků, členů Knesetu a podobně o nadřazenosti jistého etnika nad celým světem, tak jak to prohlásil teď nejmenovaný člen Knesetu, pro Izrael neplatí zákony, které platí pro ostatní země. To jsou jeho slova. No a pak tady máte tu poslední věc, kdy Edom, tedy hlavní nepřítel velikého Izraele, musí být zničen zvnějšku i zvnitřku. No a zvnitřku ho zničíte imigrací, emorálním rozkladem, deindustrializací a vším ostatním. No a zvnějšku ho zničíte tím, že ho zavlečete do války s Ruskou federací, což má bonus, protože Rusko a Evropa se vzájemně zničí a vy můžete být vítězem na tom poli zničení. No, jenomže to má několik chyb lávky, jak se říká. První, velice narůstá odpor k podpoře Izraele v americké veřejnosti. Proto jsou lidé z AIPACu tak zuřiví a proto tak snaží se vytvořit jiné klima ve Spojených státech. Po druhé, v Evropě sílí snaha nazývaných krajní pravici, nacionalisty a podobně, politicky seskupení, které prohlašují, že vlastní národy musí být na prvním místě. A není to jenom Le Penová nebo další. Po třetí, přírodní změny fungují jako katalyzátor. Určují, kde vlastně bychom se měli vzpamatovat a začít uvažovat selským rozumem. Po čtvrté, extrémní problémy financí vedou k jedinému závěru. To, co se dnes prezentuje jako obrovské bohatství a ty bilionáři, doslova slyšíte bilionáři a podobně jako Elon Musk, to bohatství je virtuální, je to v podstatě prázdný vzduch. Žádná reálná materiální podoba bohatství. Je to něco, co je vytvořené uměle ratingovými agenturami, PR akcemi a podobně. Vemte jenom ten způsob roundtable financování těch 7 firm, které se zabývají umělou inteligencí ve Spojených státech. Americké kontrolní orgány finančního trhu měly nastoupit a ukázat, že to je Ponziho schéma, jenomže na příkaz prezidenta Trumpa k ničemu nedošlo. A dokdy myslíte, že bude fungovat tohleto ondulování teplého vzduchu pod názvem finanční svět? Vždyť proboha už při normálním, jednoduchém srovnání, jestliže podle MMF za posledních 35 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát, tak se vás ptám, co obnáší ten finanční sektor, kromě ondulování teplého vzduchu. A teď vymyslíte stablecoiny a bitcoiny a digitální coiny a všechno to bude stejný podvod jako Ponziho schéma. Jenomže každý podvod může růst až po určitou hranici, kritické množství. No a pak to všechno rupne přesně jako v březnu 2000, kdy rupl internetový svět. No. Otázka zní, kdo na tom vydělá a kdo na tom prodělá. No a vás nikdy nenapadlo, že například i samotný systém penzijních fondů, druhého, třetího pilíře a podobně, je perfektní způsob, jako lidi obrat o peníze. Protože kdybyste platil normálně a kdyby stát platil za své pojištěnce normálně, tak první pilíř pay and go bude solventní do půlky tohoto století. A nepotřebujete žádný druhý pilíř a třetí pilíř. Ale vy potřebujete peníze od lidí, abyste mohli investovat. Do čeho investovat? Do bubliny umělé inteligence, do bubliny dalších internetových firem. A najednou zjistíte, že vlastně ty reálné peníze vyfučely na financování různých podivných projektů. No a pak jste například v situaci, kdy 6,5 milionů anglických důchodců má své důchody od anglických důchodových fondů, které jsou hlavními akcionáři British Petroleum. Takže když došlo ke katastrofě rozložené plošiny Deep Horizon v Mexickém zálivu a americká vláda spočetla, že by měly tyhle ty fondy zaplatit 36 miliard dolarů, tak najednou se to smrsklo na 6,5 miliardy, protože ani Američané nechtěli, aby došlo ke kolapsu u anglických penzijních fondů. No a teď máte veliký problém finančního světa. Významný norský fond, státní suverénní fond, který zhromažďuje zisky z prodeje ropy a plynu a vždycky léta kupoval americké státní dluhopisy, najednou americké státní dluhopisy prodává v rychlém sledu. Proč asi? Proč asi Čínská centrální banka za posledních 5 let znížila držbu amerických státních dluhopisů denominovaných v dolarech z 1,8 bilionu dolarů na současných 550 miliard dolarů? A nebo arabské země, které taktéž prodávají americké státní dluhopisy. A ty právě tohleto všechno, celý ten cirkus, který jsme popisovali, musíte vsadit ještě do jednoho klíčového rámce. Podstatou je dedolarizace. Dedolarizace znamená, že nebudete obchodovat dolary jako světovou měnou, ale budete obchodovat v národních měnách. Ale velká část dluhu je stále v mnoha zemí v dolarech. To drží dolar nad vodou, nejenom proplácení ropy a plynu v dolarech. No a tohle to všechno pak vytváří ten hlavní mlejnek na maso, který mele jednotlivé země od Venezuely až po Blízký východ i Evropskou unii. Je to zajímavý obraz. No a kdybyste byl důsledný a znova se zaměřil na náhodu, tak se zkuste podívat na akcionářské a majetkové propojení klíčových finančních institucí na planetě Země s osobitnou pozorností na 27 klíčových strategických bank, které podle rozhodnutí OECD nikdy nesmějí padnout, protože se jedná o systémové banky. Konec citátu.
1: Tak... Pane profesore, tak vy jste
0: tam... Jak vám to vzalo dech?
1: Ano. Ježiš, teď tam vypadl pan profesor po hodině, tak jak se občas stává. Já chci poděkovat vám všem, kteří pomáháte tomuto kanálu, i vám, kteří jste použili QR kód. Taky chci poděkovat za vaše lajky, za veškerou podporu, komentáře, komentujte i po skončení tohoto pořadu.
0: No, už jsme opět ve spojení.
1: Tak a já teď, pane profesore, využiju takového malinkého momentu, než se vrhneme na další téma, protože ať si kdo chce, co chce, říká, nová kniha vás, paní Pauhofové a paní Ivanové bude k dispozici 17.10., kdy bude její křest. A já to tady teď ukážu, přátelé, takže s panem profesorem Staňkem se můžete setkat na křestu knížky a Svět současnosti a obrazy budoucnosti, která mimochodem taky už brzy bude na webu petrbudeš.tv v předprodeji. A, tak kde? Je to soukromé divadlo Beseda, město Holíč, ulice Bernolákova 4. Tak ještě jednou, Holíč, Bernolákova 4, soukromé divadlo Beseda, 17.10., to je oktober, říkám to dobré?
0: Ano, ano.
1: U nás říjen, 17.10. ve 14 hodin to začne. Měl by přijet pokřít knížku pan Petr Drulák taky. A určitě tam bude spousta zajímavých věcí, právě otevřená i v rámci vaší přednášky. A samozřejmě budete si tam moct tu knížku koupit a taky rovnou nechat od pana profesora podepsat. Takže se na vás moc těšíme. A bude to, je to krásný prostředí, je to tam fakt hezký, takže bude se vám to líbit. Tak, toť k tomu. A v rámci tohohle, když se potom podíváte na web, na e-shop, počkáte, jako takhle to přepnu, tady takhle vypadá Petr Budeš TV, tady vidíte ten plakát a td. Co je důležitý, když se podíváme na e-shop, tak pokud nám to tady slavnostně najede, jakože asi ne, já vám to pak ukážu v průběhu, tak jsme dali do akce ještě z poslední kusy starších titulů, takže tady máte Digitální svět a lidské tělo, Dilema civilizací a podivná odyssea života z pera pana profesora Staňka, právě v současné chvíli za tyto zlepšené ceny, takže neváhejte, objednávejte, je to časově omezené, řekněme do vyprodání zásob. Tak, toť k tomu. Jdeme zpátky. Já si vás tady tak zvětším, tady to už vypnu a pak vám to ukážu i s obrázkama. Koukneme na chat, co tady Pedros, taky vás zdraví. Co, pane Staňku, říkáte na to, že premiér Fico řekl, že nepošle vojáky, když NATO aktivuje článek 5?
0: No, co na to říct? Je to jediná rozumná úvaha. Ostatně víte sami, že jak se různě právně vykládá článek 5 NATO. Nezavazuje jednotlivé země přímo k posílání vojáků, ale zavazuje k různým formám pomoci. Různou formou pomoci může být i zaslání obvazu, zdravotnického materiálu, potravin nebo čehokoliv jiného. Pozor, ten výklad neznamená automaticky nasazení armádních složek. Ten výklad článku 5 znamená všechny různé formy pomoci dané zemi. No a v tomto ohledu klidně možno říct, že Slovensko může poslat například zdravotníky, obvazový materiál, pomoc jiná, a potraviny a podobně, a taktéž plní závazky článku 5. V tomto ohledu ten právní výklad je velice zajímavý, když je u většiny tzv. Expertů a odborníků se to zužuje jenom na povinnost poslat vojenské zložky a vojenské jednotky. To tak není. Prostudujte si právní věci. No a co se týká výrazu, že nepošleme slovenské vojáky, no je to jediné možné řešení. Protože tohleto nebude skutečná válka a Slovenska nebo Čech a podobně. To bude válka elit, které v Bruselu se rozhodly udržet o moci i za cenu válečného konfliktu s Ruskou federací. To si prosím uvědomme. A já se ptám, kdo z normálních přemýšlejících lidí chce jít do téhleté války, když to prosím vás nebude počítačová hra. To budou statisíce mrtvých, tak jak to vidíte na rusko-ukrajinské frontě. A skutečně máte ochotu společnosti akceptovat miliony mrtvých vlastních lidí? Protože to nebude tak, že vy vítězně potáhnete na Rusko a vy nebudete mít žádné ztráty. Na to přímo a otevřeně říkám, zapomeňte. Budete mít milionové ztráty v případě válečného konfliktu. A milionové ztráty, to je přesně předobraz, který vidíte na Ukrajině. Demografická destrukce, společenský rozpad a v konečném důsledku zánik státu. Jestli tohle to chcete, vážení občané, tak prosím. Ale pak prosím vás, nekřičte o hrůzách války.
1: Pane profesore, tady Vratislav upozorňuje, že Německo možná změní svoje směřování k konfliktu. Už víme, že AfD, že se nechala slyšet i po těch volbách prvních, které proběhly, že prostě ta pozice vůči Rusku oni chtějí změnit. Nakolik myslíte, že se to právě může povíst, jo? Že utečeme, řekněme, blbě to řeknu, hrobníkovi z lopaty?
0: Řeknu takovou podivnou prognózu. AfD má obrovský podíl, 40-50% především v východních spolkových zemích. Jsou to ty země, které tvořily NDR. První paradox. V těch západních zemích, osobitně v Bavorsku a podobně, tam je to podstatně nižší podíl. Druhá věc. Asi jste zapomněli na to, že pan minister zahraničí Ruské federace Lavrov konstatoval, že se popřeli všechny podmínky sjednocení Německa, které byly stanoveny proto, aby se mohlo spojit východně západní Německo. Právníci dokonce prohlásili, že de facto, de jure, sjednocení je neplatné. Teď vemte do úvahy skutečnost, že by v těch východních spolkových zemích skutečně drvým způsobem vyhrala AfD a převzala krajinské sněmy. No, pak to bude velmi zajímavá právní i věcná svízelná situace. Druhá věc, pan kancléř Merz prohlásil, že chce do několika let nejsilnější armádu v Evropě, německou. Už ve francouzském tisku se objevily úvahy, co bude znamenat opět nejsilnější německá armáda v Evropě. Reminiscence na rok 1938, 40. Pamatujete na tu podivnou válku a na všechno, co se pak dělo mezi Francouzi, Angličany a Němci. No a kromě jiného drobná poznámka. Kdo bude bojovat v tom válečném Bundeswehru? No, jelikož se dělají různé zákonné úpravy jako evidence mladistvých nad 18 let a podobně, povinné lékařské prohlídky, ale pořád nedokáží naplnit ani půlku očekávaného přírůstku vojáků Bundeswehru. A v tomhletom ohledu, no, je to takové zajímavé, stále polská vláda, jak si akcentuje, požadavky válečných reparací za škody z druhé světové války, které způsobilo Německo-Polsku. No a tam je pak taková drobná obezlička, části německé území, které připadly Polsku, včítaně některých přístavů, nebudu jmenovat, připadly proto, že se Stalin dohodl s dalšími představiteli Velké trojky o přerozdělení německé území Polsku. Tohle to nebude řešeno. Nikdo nebude zvažovat nejenom polské představy o lvovské a jiné oblasti Ukrajiny, které by prý měly patřit Polsku. Ale někdo by začal uvažovat nad tím, že přece ty německé tradiční oblasti, které jsou nyní součástí Polska, by se měly vrátit do německé náruče. A jelikož největší armáda má být německá, no tak jak si měli bychom i věcné argumenty. Kromě toho mám trošku chaos. Polský prezident i polský ministerský předseda prohlásili, že největší armádou v Evropě musí být Polsko. Kromě jiného víme, že největší armádou v NATO, kromě Američanů, je turecká armáda. Tak vlastně kdo tam bude mít tu největší armádu? No a drobný problém, všechny tyhle ty armády budou potřebovat peníze. A žádná z těch velmocí, která chce mít největší armádu, ty peníze nemá. Tak buď si udělají půjčky, jestli jim to někdo půjčí, a nebo to jaksi nebudou ty největší armády. No, protože vy potřebujete nejenom armádu, potřebujete funkční vojensko-průmyslový komplex, potřebujete s příslušnými způsoby vytvořenou společenskou klímu, musíte mít fungující systém, který zabezpečí logistiku vaší armády a musíte mít ochotu bojovat. A jak si kromě elit, které by rádi poslali vojáky na frontu, ale sami zůstali v názemí, jak si tu ochotu bojovat nevidíte. Tedy kromě počítačových her. No a tohleto všechno pak bude rozhodovat o tom, co bude s Německem a s Polskem a podobně. No a je to velice zvláštní, protože jestliže Polsko požaduje 2,3 bilionu euro reparací od Německa, no tak pak by se mohlo spustit velice zajímavý proces požadavků na reparace i v jiných zemích. Vzpomněte jenom vyjádření nového ministerského předsedy Maďarska, Maďara, který prohlásil, že požaduje kompenzace například od Slovenska a podobně. No a pak jste otevřel Pandořinu skříňku vzájemných pohledávek, u které tedy by ta pověstná Pandořina skřínka byla drobná srandička.
1: Já jenom připomenu tady pana Merce, který na začátku září mimo jiný taky se nechal slyšet, že prohlásil, že výdaje na zbrojení jsou přednější než přídavky na děti a že odchod mladých Němců do ciziny nevadí, protože 4 z 5 tady zůstávají a nechal se slyšet, k čemu vám vlastně budou sociální benefity, když nebudeme mít armádu. No,
0: když budete mrtví, to měl říct, pak vám ty sociální benefity jsou skutečně putná. No, takže, to ovšem pan Merz zapomněl říct.
1: Takže Merz dostává správně plody své činnosti, za plody své činnosti od Němců v těch volbách si myslím, že oprávněně na, jak to říct slušně, ne na prdel, ale jestli mi říct...
0: Na triko.
1: Na triko, ano. Ale další téma, který bychom tady... jsme si řekli, že proberem, má poetický název Hvězdné války. A,
0: jo, to je krásné. No, tak Hvězdné války, pane Bureš, to se otevřel krásnou knížku science fiction, už nyní pouze fiction, protože ty Hvězdné války mají být součástí Golden Dome, které představil prezident Trump jako absolutní obranu Spojených států ve vesmíru, která zabezpečí, že žádná čínská, ruská nebo severokorejská raketa se nedotkne amerického území. No, podobá se to známému projektu SDI prezidenta Reagana. No, zajímavé, že trošičku jsme se technologicky posunuli v tomhletom směru. Samozřejmě představa amerických vesmírných sil je v tom, že budou ničit rakety v prvních minutách letu, kdy je tepelná stopa velká, účinnost získání údajů o těch raketách je veliká při družicovém skenování a podobně. No, tak samozřejmě vyjádření jistého amerického představitele o rozmístění amerických zbraní ve vesmíru už již odznělo, ale já si dovolím trošičku zalistovat v paměti. V červnu proběhla médií zpráva, že Číňané dokončili a odzkoušeli protidružicovou laserovou zbraň. No, je funkční. Drobně, nenápadně před 3 měsíci proběhly informace o tom, že Rusové provedli takzvané modelové scénáře, v jaké výšce oběžné dráhy musí explodovat jaderná puma, aby zničila většinu amerických satelitů. Zjistilo se, že ideální oběžní dráha je kolem 35 000 kilometrů. Exploze jaderné pumy zničí okamžitě 70 až 76 % amerických družic. Třetí, co byl projekt X-47? 3 roky létal speciální shuttle na oběžné dráze kolem zeměkoule, nikdo nevěděl, co bylo na palubě shuttlu, pak přistál, opět jsme nic nevěděli, co se, jak si zjistilo tím 3letým pobytem a bylo to. Kromě jiného, americké vesmírné síly byly zřízeny již před několika lety, podobně i Francie zřídila vesmírné ozbrojené síly, takže už tady máme i zbrojní armádní strukturu. No a o tom, že co všechno obsahují mnohé satelity Kosmos 350 a 420 a 461 a 620 a podobně, můžeme jenom snít. No. A někdo tady prohlásil, že konec konců rozmístění zbraní ve vesmíru je možné, právně přijatelné, není v rozporu se smlouvou o zákazu zbraní ve vesmíru, protože se nejedná o jaderné zbraně. A kromě jiného před půl rokem proběhla velmi intenzivní diskuze a dokonce přednášky ve Spojených státech nad tím, jak se testovaly modelové scénáře útoků na Ruskou federaci z oběžné dráhy z hlediska možnosti ochrany proti útočícím raketám z ruské strany, jaká byla percentuální pravděpodobnost, že selže protiraketová obrana. Opět, jak si to probíhalo veřejnosti bez jaksi patřičného ohlasu. No a pak tedy máte poslední klíčovou otázku. Protidružicové zbraně, zbraně ve vesmíru a podobně. Jistě víte, co znamená burevestník. Jistě víte, co znamenají další zbraňové systémy, jako je Avangard. Jistě chápete, že tyhle ty zbraňové systémy můžete mít v potenciální poloze na oběžné dráze a když je aktivujete, tak vám nepomůže žádné sledování odpalu nosné rakety na povrchu planety. A naopak Avangard při jeho rychlosti 27x větší než zvuk je nemožné zachytit. No a kromě jiného je tady jedno obrovské riziko. Američané mluví, Rusové nemluví a Číňané nemluví, ale rozmyslují, ale okolo Země krouží obrovské množství trosek, družic, satelitů, nosných raket a všeho ostatního. Odhaduje se, že kolem zeměkoule krouží kolem 60 tisíc tun trosek. Je skutečně velká nízká pravděpodobnost statistiky, že některé z těchto trosek zasáhnou náhodou některý z válečných satelitů zúčastněných stran. Tyto budou považovat za útok a zahájí na základě toho odvetnou reakci. A nemůžeme hovořit pouze o, řekněme, válkách ve vesmíru, odděleně od strategie jaderné války jednotlivých zemí. A v tomto případě se musíte vrátit k projektu Mrtvá ruka nebo perimetr. Projektu, kdy umělá inteligence řídí i v případě dekapitace ruského vedení totální jadernou odvetu vůči všem západním zemím, včetně Spojených států. Nezávisle už na lidském faktoru. A v tomto ohledu, prosím vás, vesmírné zbraně nechápejte jako samostatnou složku. Chápejte jako součást válečné triády, kde kromě raket, letadel a ponorek přibývá ještě zbraňový systém ve vesmíru, ale nikoho nevzrušuje možná role biologických zbraní, které můžou mít podstatně děsivější dopad na vývoj populace na planetě než všechny družicové zbraňové systémy. Podstata družicových zbraňových systémů je v jiném. Má dojít ke snaze použít menší ráž jaderných zbraní, řekněme 10 kilotun, které zničí čtverec 3 nebo 5x5 kilometrů, nespůsobují kontaminaci radioaktivitou v rozsáhlých území a umožňují chirurgicky přesné eliminování protivníkových objektů nebo cílů. V tomto ohledu použití zbraňových systémů z družic je ideální. Můžete dokonce použít kinetické zbraně. No, jenomže vtip je v tom, že když podobné zbraně má i protivník, pak je dosaženo opět parity, jako bylo dosaženo v oblasti nukleárních hlavic. Je to pouze otázka, kolik to bude stát a jak rychle se dosáhne paritní struktura. No a jelikož Rusové ničině o tom nemluví, ale zřejmě již dávno mají podobné systémy připraveny nebo již realizovány, pak to znamená pouze jediné. Budování zbraní ve vesmíru bude dalším gigantickým

0: Iron Dome. Taky nefunguje. Ale někdo na tom vydělal Mailand. A v tomhletom ohledu něco podobného bude i s vesmírnými zbraněmi. A ty vesmírné zbraně jsou perfektním strašákem. Ale není větším strašákem použití upraveného geneticky modifikovaného víru, který obejde přirozenou imunitu jednotlivých etnik a populací a způsobí hekatomby obětí. A přitom je to nesmírně levné. Ovšem bohužel jediná chyba biologické války není v nelidskosti, ale v tom, že vojensko-průmyslový komplex na tomhletom typu války vydělá málo. Kdežto vybudování zbraňových systémů ve vesmíru bude stát stovky miliard. A dá se na tom vydělat. Asi tolik.
1: No tak ono, nejenom v tomhletom, ale i jsem zaslech velice zajímavou radu tenkrát, že problém, aby třeba naše zdravotní pojišťovny přijaly metodu která má za úkol provádět prevenci zdravotní, tak nesmí být levná. Jinak je to problém. Takže to řekl člověk z VZP, no, tak jednomu lékaři.
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Tady Monika se ptá, jestli můžete okomentovat nadcházející ropnou krizi. Jak myslíte a jak rychle a jak intenzivně se to vlastně dotkne tady nás a lidí na Slovensku a tak. Co je třeba zajímavé, to máme potvrzený, a zase je to samozřejmě konspirace, ale takže vůbec to nikdo jedním uchem dovnitř a druhým ven. U nás, že jo, rafinérie vlastní Poláci. A zaměstnanci už se nechali slyšet, že jako je zajímavý, že vláda jako nebrzdí nějak ten export toho benzínu a nafty z našich rafinérií právě do Polska. To jsou jako obrovský kvanta denně, prostě vlaky, který vozej tam tu naftu a benzín. Takže Poláci toho budou mít asi dost. No ale co Česká republika a Slovensko, protože ceny jdou nahoru, že jo, nafta už atakovala 50-korunovou hranici tady, čemuž se předtím přednedávnem ještě všichni smáli, že jsme konspirátoři, když to takhle říkáme, že to tam bude, tak už to je a ještě jsme neskončili, vypadá to, že půjdeme dál s cenama, i když teda samozřejmě vláda Andreje Babiše má vyhrnutý rukávy a hodlaj s tím jako něco dělat. Co, to se ještě pořádně neví, ale budou působit. Tak jak vy vidíte právě třeba i tu zimu, protože a nejenom vlastně, že jo, ty ropné produkty se, a teď vlastně, když říkáte, že ten Trump vlastně se teďka tady kousnul, jakože uvalí cla na všechny, kteří pracují s ruskýma zdrojema, tak přece i Indie, která dodává do Evropy dost jako těchhletěch rafinovaných výrobků z ruský ropy, tak by měla být teoreticky na sankčním seznamu a v tu chvíli to může donutit i toho Moodyho, jakože přibrzdí tenhle biznis. Tak a dopadne to zase na Evropu, je to samozřejmě čistá náhoda. Jak vlastně hodnotíte to, co se tady může velice rychle semlít?
0: Je to komplex několika otázek. Například Spojené státy jsou největším vývozcem ropných produktů, ale zároveň jsou obrovským dovozcem ropných produktů. Musíte totiž mluvit o tom, jaký druh ropy. Těžká nebo lehká, kyselá nebo sladká, síra není důležitá, ale důležitá je technologie rafinérií. Jestliže ty rafinérie jsou schopny zpracovat pouze těžkou ropu, tak nemůžou zpracovat lehkou ropu bez obrovských technických investic. Druhý problém, který tady máme. Skutečnost, že Hutiové uzavřeli Imam al-Madab, znamená, že vlastně teď by měli tankery obeplout kolem Afriky, kolem misu Dobré naděje a pak se vrátili zpátky kolem Afriky k Evropě. No, ale to znamená nejenom obrovské prodloužení dopravních tras, ale výrazné zvýšení nákladů na přepravu ropy a tak dále.

0: Třetí věc. Ukazuje se velmi jasně, že stále více a více problém není v těžbě ropy, ale v jejím zpracování, frakcích. Například výroba leteckého benzínu se týká taky určitého druhu ropy. Dnes například mnohé americké letecké společnosti omezují lety až do Vánoc. Už v Evropě se objevují úvahy o tom, že nebude dost leteckého benzínu. To je první problém. Druhý problém. Problém s nedostatkem ropy povede k tomu, že nebude dost nafty pro kamiony. Nedostatek nafty pro kamiony znamená nejenom problém při outsourcování výroby, to znamená dovozu komponentů a tak dále, ale bude to znamenat taky velký problém pro zásobování potravinami. Jestliže je to zásobování potravinami, tak se to promítne do zdražení potravin. Zdražení potravin se promítne do inflace. Inflace se promítne do toho, že se sníží spoživost, protože úspory budou ztrácet na finanční síle. A už vám začne dominový efekt. Chytí to leteckou dopravu, chytí to kamionovou dopravu. No a samozřejmě, protože část elektřiny se vyrábí pomocí plynu a plynových generátorů, pak to chytí i ceny elektrické energie a najednou máte před sebou obrovskou inflační spirálu, která zásadním způsobem při zadlužení obyvatelstva se stává doslova molotovovým koktejlem pro zahájení sociálních nepokojů. Přidej tomu tu skutečnost, že všechny evropské země nemají finanční podušku, která by tlumila dopady těchto vysokých cen. Co myslíte? Můžete si vyhrnout rukávy, ale co uděláte? Kompenzace pro domácnosti nebo kompenzace pro podnikatele vysokých cen energií? A teď k tomu přidejte další skutečnost. Tohle to všechno při obrovském nárůstu kamionové dopravy a při obrovských problémech, které bude mít nedostatek nejenom nafty, ale když nebude plyn, tak nebude ani bluebeam. A pak nebude možnost tu naftu dělat tak, jak ji požaduje Evropská unie. Ale pak, když se omezí kamionová doprava, tak to má multiplikační efekt. No a samozřejmě, proč by se vůbec zvyšní producenti ropy bavili s Evropou, když vyvezou ropu a ropné produkty do Asie nebo plyn, LNG do Asie a zaplatí jim třikrát více než v Evropě. Proto například mnohé americké tankery změnili směr a jdou ne do Evropy z LNG, ale jdou do Asie. A vemte skutečnost, když jste mluvil o Indii. Ano, Indie dostává ruskou ropu s výrazně zvýhodněnými cenami. Vyrábí ropné produkty a ty pak prodává za patřičně vysokou přirážku Evropské unii. Ale hlad po ropě a hlad po ropných produktech roste po celém světě. A to znamená, že když to nepůjde do Evropy, tak to půjde jinam. A rozhodně si Moody spočítá, že či ustoupí Američanům, a nebo udělá druhou věc, pohrozí, že Indie neodebere sojovou produkci amerických farmářů, co zásadním způsobem ohrozí zemědělský sektor ve Spojených státech. Ono dnes, ten svět při jeho propojenosti, není v situaci, že vy máte v rukou všechny tromfy a protivník nemá nic. Ne. I protivník má tromfy. A když bude přinucen, zahnán ke stěně, tak je použije. A v tomto ohledu například tvrzení, že a teď na tu Čínu sekneme ty 100% sankce a cla, protože odebírá ruskou ropu, no tak Čína udělá jednoduchou prostou věc. Přesně to, co teď vidíte. Zastaví vývoz niklu do Spojených států. A jistě víte, že nikl je klíčovým parametrem pro oblast obrněné techniky. No a nebo udělá jednoduchou věc. Zastaví vývoz vzácných zemin. Jelikož Čína ovládá více jak 85% vývozu vzácných zemin, včetně jejich těžby a zpracování, no tak bude platit to, co se stalo ve Spojených státech, kdy zastavení a množstevní kvóty vedly k tomu, že se zastavila zbrojní výroba. Nemluvě o tom, že stále uniká informační poznámka, že 90% náhradních dílů pro americkou armádu se vyrábí v Číně. Jen tak mimochodem. Takže ono to není tak jednoduché, aby někdo prohlásil a teď vám s těmi cly budu mávat nad hlavou. Ostatně stále platí rozhodnutí amerického federálního soudu, že cla jsou nezákonná. A americká vláda by měla vrátit 1,2 bilionu dolarů, které získala uplatněním cel doteď vůči mnoha zemím. Takže ono to nebude tak jednoduché a tak prosté. No a poslední poznámka. Víte, problém je v tom, že například Venezuela z 90% produkuje těžkou ropu. Tu těžkou ropu zpracovávají 4 rafinerie ve Spojených státech. Ale vy je musíte najskôr tu ropu rozředit, abyste je mohli transportovat, pak musíte použít speciální destilační kolony a tak dále, než vyrobíte ten žádoucí letecký benzín. Ale většina leteckého benzínu se vyrábí z lehké ropy. Ale lehká ropa v Venezuele není. Lehká ropa je na Blízkém východě a v Rusku. A v tomto ohledu je to vlastně kombinace více faktorů. Problém je však v tom, že klidně se může stát, že jestliže nyní například na Slovensku se blíží cena 2 eurům, tak jsou odhady, že to může velice rychle stoupnout na 3 až 5 euro za litr. Což bude znamenat katastrofu, podobně jako ve Spojených státech, kdy se cena galonu blíží již nyní 5 dolarům, ale odhad je, že než budou volby ve Spojených státech 3. listopadu, tak ta cena může dosáhnout 5 dolarů, což bude znamenat zásadný politický efekt v prohře republikánů. No a toto všechno je kombinací více věcí, takže když prosím vás mluvíme o ropné krizi, základní problém. Ohrozí to kamionovou dopravu, ohrozí to zásobování a ohrozí to celkovou mobilitu v rámci státu. To bude hlavní parametr. Otázka je druhá, ceny pohonných hmot, kdy pro jistou úzkou skupinu obyvatel ty ceny pohonných hmot nebudou limitem, ale pro 90% ostatních motoristů budou zásadním limitem nutným k přehodnocení jejich mobility.
1: Tak a mám tady další otázku od Matěje. Má smysl v současné době investovat do akcí, akciových fondů? Jak uchovat hodnotu peněz? Je koruna bezpečná nebo je třeba mít nějaké peníze v eurech nebo v dolarech? Kam případně utéct před válkou? Tak je to hodně, ale vlastně no, jak si máme uchovat nějaký úspory pro před tou inflací nebo co s tím, jak to rozdělit?
0: No, jeden z významných světových investorů, Warren Buffett, konstatoval, že současný svět je charakteristický ne tím, jak uchováte hodnotu a zbohatnete, ale jak minimalizovat ztráty z vlastnictví bohatství. A v tomto ohledu platí druhá zásada diverzifikovat. Čili můžete mít něco v akcích, něco ve zlatě nebo stříbře, něco v pérových bundách, jestli se naplní prognóza meteorologů o klimatických změnách. A můžete to diferencovat. Faktem je, že dnes je to absolutní neodhadnutelnost. Vydělávají pouze ti, kteří mají insiderské informace, takže proto se například konstatuje, že při pohybu cen ropy ve Spojených státech rodina pana prezidenta Trumpa vydělala více jako 3,6 miliardy dolarů, protože znala předpokládaná politická rozhodnutí, která ovlivňovala cenu ropy na světových trzích. A druhá věc, která tady je, je skutečnost, že můžete investovat do akcí, ale kterých? Firem, které se zabývají umělou inteligencí, zbrojních firem, které vyrábí zbraně, biologických firem, které vyrábí geneticky modifikované zbraňové systémy i všechno ostatní. A nebo budete investovat do firm, které ovládají vodní zdroje, protože voda podle návrhu Světového ekonomického fóra není tovar veřejné spotřeby, ale je tovarem, který má být obchodován na kapitálových trzích a burzách podle dopytu a ponuky. No a v tom případě asi odhadujete, jaká bude cena vody a vodních zdrojů. Ale prosím vás, pokud chcete investovat do cen akcí firm a podobně, tak si uvědomte, že jestliže skutečně praskne bublina umělé inteligence a já nepochybuji o tom, že se to stane, pak začne sériová kaskadovitá vlna efektů, podobně jako jste to viděl v roce 2008. při takzvané hypotekární krizi, i když hlavním problémem nebyly takzvané subprime hypotéky, ale skutečnost, že většina zemí měla v tom roce extrémně velkou dluhovou službu, kterou nebyli schopni zabezpečit. No a kam byste chtěl utéct před vojnou? Tak jedna úvaha byla Nový Zéland. Jiná úvaha byla vnitrozemí Austrálie. Další úvaha byla Uruguay a Paraguay v Jižní Americe. Ale jestli chcete vážně uvažovat nad tím, kam utéct, tak si uvědomte, že země je příliš malá na to, abyste utekl před důsledky válečného konfliktu. A jestliže ten válečný konflikt, a tam nemusíte pochybovat, bude světová válka, pak skutečně nemáte kam utéct. Nejrozumějším řešením je postavit se válečným šílencům. Znemožnit společně, aby spustili ten Armagedon budoucnosti. A ne pokusit se rychle utéct. Jo, můžete si koupit byt nebo pozemek v Argentině nebo v Uruguayi, ale má to jedinou chybu krásy. Když vypukne válka, musíte se před tou válkou dostat na ten svůj pozemek. A třikrát hádejte, které bude první opatření, jestliže dojde ke vyostření válečné situace. Asi to nebude volnost létání do jiných destinací, že? No a platí stará zásada. Když chcete přežít krizové události, většinou je přežijete přesně tam, kde jste se narodili a kde mluvíte stejnou řeči jako ostatní. Jinde jste cizinec, který bude první na ráně, když vznikne krizová situace. Ale myslím si, že tyhle ty úvahy bude velice jednoduše vyřešeno vývodou přírodních podmínek a přírodních katastrof, které probíhají, jenom o nich nemluvíme, i když paradoxně například významná asociace seismologů ve Spojených státech v spolupráci se seismologi v Japonsku konstatovala, že rok 26 není rokem extrémně velkého počtu zemětřesení a tsunami. Je to spíše normální rok, jenom většina zemětřesení předtím probíhala v málo zalidněných oblastech nebo na moři, tak se to velmi neobjevilo v médijních titulcích. Nyní většina zemětřesení je i v obývaných oblastech, takže najdou výraznou odezvu v mainstreamových médiích. No a když vezmete poslední analýzu za posledních zhruba 80 let, tak i ty teploty, které to vidíme jako extrémní, ve skutečnosti extrémními vůbec nejsou. Opakují se pravidelně, cyklicky, jenom se předtím neměřili. Je to drobná chyba lávky. No a tohleto všechno pak vede k jednoduché úvaze. Přežijete tam, ne kdy teritoriálně kam půjdete, ale když jste psychicky připraven na katastrofické události, které přijdou, protože rozhodne o přežití psychika, ne ostatní věci.
1: No a taky samozřejmě naše ministerstvo připravilo příručku, že jo, co dělat 3 dny poté, teda do 3 dnů poté, potom už nic. A
0: tam no se, pak už nebudete.
1: Tam se třeba dočtete, že se máte dívat na internetu, když nepůjde proud. Tak třeba na internetových stránkách vašeho městského úřadu a hledat informace.
0: No, pane Bureš, musíte mít krmítka pro holubí, protože opět zavedou holubí počtu. Čili když nebudete mít doma korn bagetu, tak ty holuby k vám nepřiletí. A vy nebudete mít informace. To je prosté.
1: Aha.
0: No, totiž těžko bude ten internet fungovat, když bude zničena energetická síť. No, možná to bude internet na kliku.
1: Takže ta, ona, jak ona se jmenovala, ta, jo, Popelka. Takže ona vlastně dělala na poště, že jo, když tam krmila ty holuby.
0: Ano, Popelka dělala na poště, protože ty holuby, které krmila, pak odlétaly a podávaly zprávy.
1: A díky tomu vlastně do dneška víme, jak to tenkrát bylo.
0: Ano, přesně tak.
1: Akorát ještě jsem nepřišel na to, po jaké teda vojenské katastrofě mohou tady lískový ořechy být naplněný místo jaderky tak šatama a dalším nějakým takovýmhle přebytečným...
0: To je jenom problém nanotechnologií.
1: Aha, no. Takže to není o tom, že tak jako třeba, že jo, ta libýská pouště dneska plná těch hadrů, který se neprodali, že by to jako kontaminovalo ty ořechy, ale že teda to je spíš jako vědecká záležitost.
0: Jo, přesně tak. Přesně tak.
1: Tak vidíte, přátelé, i takovéto věci se tady dozvíme v detailu. A, já tady ještě poděkuju našim milým divákům. Tomáš Jirát, děkuju ti za příspěvek. Jarmilo, tobě děkuju za členství. Martin Damčík, děkuju ti taky za tvůj příspěvek. Díky vám, přátelé, že nám takhle pomáháte. A tady Kobyl Kejda upozorňuje, že armáda České republiky bude mít nové mundury. Vzor 95 je prý zastaralý, příliš zelený, tudíž odborníci se odborně odporučili mundury z USA. Ty jsou prý univerzálnější. Takže máme to.
0: Myslíte ty pouštní mundury?
1: Asi. Já bych navrhoval duhový, protože ty se dají použít vlastně všude a budou tak jako dobře reprezentovat, ne? Nemyslíte?
0: Ano, ano. Takovej duhovej mundur, no to by bylo přímo něco skvělého. Víte, jak byste zmátl nepřítele? To by bylo lepší než v tom známém filmu francouzském Fanfan Tulipán, když armáda byla zmatena, protože protivník se jí otočil zády. Tak tenhle ten mundur by byl přímo skvělej. Jenom která barva byl běla na kterých částech těla?
1: No, ono, až se to spustí, tak určitě tam se objeví i hněda. Ale...
0: Ne, to nemůžete, to jsou náckové, to nemůže být.
1: No.
0: A černá taky ne.
1: No, každopádně by to byl pochod hrdosti, jak se patří. A tady jenom dodám, že jednota Rusko získalo prý 57,8%, v minulých volbách bylo 49%. To znamená, že prezident Putin posílil jeho mandát?
0: Ano, a má ústavní většinu. Ano, posílil.
1: Mhm. A co to bude podle vás znamenat? Dojde k nějakým, i třeba v Rusku, jako takovým nějakým výrazným změnám, nebo prostě jedeme dál tak, jak to bylo? Vím, že on měl dost jako, řekněme, potíž s paní Nabulinou, která tam řídí tu centrální banku. Nebyl s ní spokojený. Myslíte, že dojde k nějakým jako velkým změnám? Já doufám, že třeba pan Lavrov zůstane na svém místě. Ale jak myslíte, že se to obmění, nebo jaká bude změna té politiky?
0: První otázka, která zní, jak zněl ten projev, který pronesl na konferenci zbrojařů prezident Putin? Desetiletý zbrojní program, zaměřený na několik klíčových oblastí, kterým je podřízeno všechno. Poprvé, zásadní modernizace ruské jaderné triády. Připomínám, že nyní je modernizovaná na 90%, má být modernizovaná na 100%. Pak je to druhá cílová oblast, a to je rozvoj umělé inteligence, zbraňových systémů řízených umělou inteligencí. Pak je to třetí oblast, a to je maximální rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, tak, aby plně uspokojoval všechny potřeby příští ruské armády. Pak je to další významný rozvoj všech inovací, které se samozřejmě promítají taky do zbrojní techniky. No a samozřejmě pak je to poslední věc a je to příprava vojáků na příští válku. Proto teď pracně obnovují vojenská učiliště, vojenské vysoké školy a podobně, které byly za prezidenta Jelcina zrušeny tehdy bylo zrušeno 25 vojenských univerzit a školicích center. Pak za prezidenta Putina v první fázi bylo zrušeno 12, pak za prezidenta Medvedeva 17, ale teď je znova obnovují, protože například roční produkce důstojníků pro ruskou armádu představuje u některých učilišť, například tankových, zhruba 300 absolventů ročně při 1,5 milionové armádě, neblbněte. A tohle to všechno prezident Putin nastínil jako klíčovou oblast. Samozřejmě podobá se to desetiletému plánu rozvoje lidové čínské armády, kterou nastínil prezident Xi. Skutečností zůstává, že teď bude klíčovým ukazatelem to, jak zareaguje ruské vedení na ten obrovský úder na Moskvu, který se uskutečnil v čase konání voleb. Hodně expertů tvrdí, že to bude orešník, ale tentokrát hlavice budou naplněny aktivními výbušninami. Nebudou to slepé hlavice jako minule. Ale klíčovým parametrem je skutečnost, že konečně se ruská armáda rozhoupala a likviduje všechnu infrastrukturu na území Ukrajiny. Pochopila, že z likvidace infrastruktury znamená znemožnění dodávek nových zbraňových systémů ze západní Evropy se všemi důsledky, které z toho plynou. Moře je uzavřeno, Oděsa, Izmael a další. Teď se uzavírají železniční tratě a silniční tratě. V takovém případě se Ukrajina dostane do situace, ve které už nebude mít mohutné dodávky ze zahraničí. No a tohle to všechno se možná bude podobat tomu, co unikly informace o tom, jak dobít Charkov. Charkov je druhé největší město na Ukrajině. Jak ho dobít? Čelným útokem? Ne. Uzavřete ho do smyčky a udusíte ho. Tahle ta směrnice, alebo tahle ta strategie, kterou svého času rozpracoval generál Surovikin, je pravděpodobně nejrozumější vzhledem na nutnost výrazného snížení válečných ztrát a podobně. Trvá sice déle, ale účinek je maximálně efektivní. No a co se týká dalších kroků, tak rozhodně myslím si, že i prezident Putin přehodnotí úvahy o zachování duchu z Anchorage. I když ty úsměvy s Vítkovem a Kušnerem byly opět při návštěvě samá stěna. Faktem je, že jestliže kroky americké administrativy pokračují tak, jak pokračují, a jestliže minister Lavrov prohlásil, že nás vždy západní podvedli, tak pravděpodobnost uzavření nějakých zásadně výhodných dohod pro Západ je nulová. Dojde spíše na ponuku uzavření dohod o míru pouze za tvrdých ruských podmínek, což nebude chtít přijat Evropa. A tohle to všechno může velice rychle vyústřit ve válečný střet mezi Evropou a Ruskou federací, podobně jako může hrozit válečný střet mezi Čínou a Spojenými státy. No a když nastane tenhle ten světový vírvar, tak všichni účastníci toho vírvaru si budou chtít vyřešit vlastní dílčí drobné problémy. Indie a Pakistán a podobně. Takže spíše předpokládám, že dojde k takovémuto vývoji, včetně obrovského konfliktu na Blízkém východě a podobně. A když se ptáte na časovou dimenzi, no bohužel musím souhlasit s některými experty, riziko je velmi reálné buď na podzim tohoto roku, nebo na jaře příštího roku. Ty problémy dozraly do již tak obrovských a neřešitelných rozměrů, že ty strany již nemají čas protahovat současný, nazvíme to, zmražený stav.
1: Tak to není nic pozitivního teda. Nějak se tady omlouvám, ten potlesk tam pustila kočka, nikoli já, takže to...
0: je to náhoda.
1: Je to náhoda, má svůj rozum to zvíře. Marně jsem se snažil jí zabránit v cestě přes mixážní pult, ale je hbitá potvora. A pane profesore, asi poslední... No, máme 5 minut. Poslední otázka. Tady Maťulík se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Jak bereme úvahu plány elit a terraformaci planety souběžně. Jaký vidíte celkový výsledek? Děkuji za odpověď, vážím si tady vaší trpělivosti a zájem a čas, který nám věnujete. Přeje pěkný večer. Takže na jednu stranu my se tady jakoby trošku zlehčím, ale se tady šťoucháme o nějaký žabomější války, kdo bude mít já nevím co, nesmysly, virtuální coiny a kdo bude sedět na větší sobce dluhů. Na druhou stranu vlastně se nám před očima relativně rychle a velice jako si myslím, že citelně ta planeta nějakým způsobem mění a naše milé elity jako by to neviděli nebo nechtěli vidět, to je taky otázka, jestli teda potom takovýto harašení zbraněma a všechno okolo nemá za účel vlastně od těch důležitých planetárních problémů, se kterými si třeba nevědí rady, a vlastně odvrátit pozornost, anebo je to tak, že prostě, když je krize, tak se prostě vybijem a bude posrandě, no tak.
0: Víte, pane Budeš, zvláštnost je v tom, že já jsem už mnohokrát upozorňoval na tu velkou studii před 3 let, kdy velká mezinárodní studie dospěla k závěru, že terraformace planety povede globálně k ztrátě 40-41% území dnes vhodný pro život se stane nevhodným a vznikne 20-21% území nových vhodné pro život. Najednou se vám objevují úvahy meteorologů o tom, že některé oblasti například v Evropě můžou být postiženy tak obrovským suchem a tak obrovskou ztrátou podzemních zdrojů vody, že se stanou neobyvatelnými. Najednou zjišťujeme, že mnoho fyzikálních jevů na planetě probíhá jinak, jak jsme si představovali. Vemte jenom objev hlubokomorských řek a objem atmosférických řek. Je paradox, že jsem zároveň četl studii, ve které teplá voda se plaví na povrchu a pod ní je studená voda a proto se nám oteplují oceány a podobně. Jako kdyby neznali tu studii o hlubokomorských řekách, kdy teplá voda z grónských ledovců teče pod dně oceánu, ne po povrchu. Taktéž stále se opakují teze o tom, že to globální oteplování je proto, že jsme nezvýšili emise skleníkových plynů. Pro boha, vždy ty stovky studií jasně ukázaly úplně jiné příčiny oteplování. A konec konců, již před 6 lety NASA velmi jednoznačně při výpočtech dokázala, že oteplování planety probíhá cyklicky, když dojde ke směně sklonu zemské osy při oběžné dráze kolem Slunce a osvitu především severní polokoule. A tohle to všechno známe. Najednou vidíme, že mnoho věcí, o kterých jsme si mysleli, že jsou výjimečné, se opakují cyklicky. Jestli vezmete drobné doby ledové nebo drobné velmi silné teplotní výkyvy ve směru plus a podobně. A my říkáme, že je katastrofa na planetě, ale přitom v důsledku nárůstu, malého nárůstu CO2 v atmosféře a nárůstu teploty se planeta ozelenila o 15%. A vůbec si najednou neuvědomujeme, že mnoho věcí probíhá úplně jinak, jak jsme si my mysleli. Včetně rychlosti klimatických a geologických procesů, hydrologických změn a podobně. Vždyť si vzpomeňte na naše minulé diskuze o tom, jak se vyvíjel amazonský prales za poslední několik tisíc let, jak se měnil vývoj Lamanského průlivu, Černého moře, Zélandie, vnitrozemí Austrálie a vnitrozemí Asie. A tohle to všechno vlastně z geologických hledisk probíhá v reálném čase. Ale my jsme překvapeni tím, že dojde k extrémní teplotám na území Evropy a potom prohlásíme, no to jsou největší teploty, drobná poudouška za dobu měření. A kolik měříme teploty v Evropě? Není to náhodou jenom nějakých 120 let, ale výzkumy sedimentů, výzkumy glaciálu a podobně ukázaly pravidelné cyklické změny, ke kterým dochází nejenom z hlediska území, ale i z hlediska výšky oceánu, z hlediska atmosférických procesů, termodynamický čerpadel, jako je Golfský proud a Kurošivu a podobně. Čili to, čeho jsme svědky, je přirozený proces vývoje na planetě. Samozřejmě, když v rámci geoinženýrství rozptylujete v atmosféře chemické látky a tvrdíte, že to je geoinženýrství, no tak samozřejmě, že ovlivňujete i přírodu, ale ne v rozsahu, jakým si někdo myslí, že ji ovládáte. Skutečně zkuste se postavit do cesty hurikánu a prohlásit, že my vládneme planetě. Zkuste se postavit do cesty tsunami a prohlásit, že ji ovládáte. Zkuste se postavit do kráteru sopky a prohlásit, ta sopka nevybuchne, protože jsem tady já. To je skutečné přiznání toho, že my neporučíme větru a dešti, ale že musíme poznat cykličnost procesu změn v přírodním prostředí. A když jsme rozumní, tak podnikneme opatření na vodozádržné systémy, abychom zachovali ty srážky, které jsou v Evropě. Dneska se tváříme, že těch srážek je méně. Není jich méně, ale oni rychleji odtékají, protože například struktura mikrobiomu v půdě výrazně snížila schopnost půdy vázat vodu. A tohle to všechno vede k dalším a dalším krokům. Například i ty alpské ledovce tají. A problém je v tom, že nejenom snižují zásoby vody a možnost vodních elektráren, ale především snižují zásobování vodou Dunaje, Rýnu a dalších evropských veletoků. Ale to jsme už tady měli před 120, 200 lety a podobně. A tehdy se lidé s tím vypořádali. A my se dnes při technické úrovni tváříme, že se nevypořádáme s těmito jevy a budeme tvrdit, že to není možné, lebo to je produkt lidské činnosti. Prosím vás, už konečně si uvědomme sílu přírody a slabost člověka. No, ostatně jedna klasická ukázka. My jsme v průběhu 120 let zlikvidovali většinu mangrových pralesů v jihovýchodní Asii, v Africe a podobně. Dnes k všeobecnému překvapení vědecké fronty a mangrové pralesy jsou obnoveny ještě ve větším rozsahu, než to bylo předtím, než je člověk vymítil. A ta příroda najednou našla samoopravné mechanizmy, takže opět se snižuje zasolování půdy a vodních zdrojů v případě mořských bouří. A stejné nástroje a řešení nalezne příroda i v jiných oblastech, protože klíčovým předpokladem přírody je dynamická rovnováha podmínek pro život. Otázka množství vody, které je na planetě konstantní, mění se ale skupenství vody. A po třetí, všechny procesy probíhají v cyklech. A my bychom, když se hrdíme, jak jsme inteligentní, měli pochopit a poznat jednotlivé cykly, které vysvětlují všechny změny, které se dějí na planetě i v blízkém kosmickém prostoru. Ale to byste museli vědu odideologizovat, museli byste vrátit vědu do polohy, že opět hledá pravdu a poznání, a ne peníze, granty a prebendy. A pak byste si museli uvědomit, že člověk tím, že má rozum a je schopen poznat souvislosti, tak je schopen se na ně adaptovat. A jedna drobná poznámka k závěru. Zjistilo se, že člověk má jeden mikrobiom, ale stromy dva mikrobiomy. Dva mikrobiomy, protože v případě změny vnějších podmínek se strom nemůže přesunout jinam. Takže se musí adaptovat na místní podmínky. Jenomže člověk má jeden mikrobiom, protože může změnit svou geolokaci a přejít na jiné území, když je rozumný. No, my jsme se nazvali Homo sapiens. Jenom vzhledem tak, jak se vyvíjí lidská civilizace v posledních letech, tak mám spíše pocit, že nám patří název Homo debilicus. Ale možná je to náhoda, já nevím.
1: Pane profesore, poslední otázka, už jsme trošku přetáhli. Co můžeme urobiť my ľudia, aby nedošlo k vojně, alebo tam hore už je všetko rozhodnuté?
0: Musí to být společný tlak všech lidí, kteří chápou, že vojna je největší zlo a je to jedno, jaké národnosti jste a že vlastně postavit se vojně musíme postavit se všichni, jak jeden šik rozumných lidí. Když se ale necháme rozbít na jednotlivé tábory, které budou vést válku mezi sebou, ale ne válku proti válce, tak tu válku skutečnou zažijeme na 100%. Takže v tom spočívá síla i slabost každého z nás. Zkusme se spojit a postavit se válce, válečnému štvaní a všem těm válečným bubnům. Když se spojíme a postavíme vručením, ta válka nebude. Když ovšem každý zalezneme do své myší díry a prohlásíme, nás se to netýká, pak tu válku tady budete mít na 100%. Zkuste přemýšlet a přemýšlet rozumem a o tom, jak se spojit proti válce. Vzpomeňte si na obrovská protiválečná hnutí v 80. letech, když měly být rozmístěny Peršinky v západním světě a změnili svět. Už jsme ztratili sílu k takovým protiválečným demonstracím? Nebo už jsme na ně rezignovali? Zkuste nalézt odpověď každý ve svém srdci. Děkuji.
1: Já vám moc děkuju, pane profesore, na nádherný slova na závěr vůbec za celý ty dvě hodiny. Vám děkuju, protože to uteklo opět jako voda. Ivane, děkuji ti za tvůj příspěvek a tvoji pomoc tady na Superchatu. Taky děkuji, máte spoustu samozřejmě kladných ohlasů. Vážení přátelé, než půjdete, dejte like, už jste jich dali víc než 1146, jich vidím. 1147, takže děkujeme za vaši přízeň. Přátelé, drazí, samozřejmě jukněte na web petrbudeš.cz, kde nejenom najdete ten plakát, kdy, kde bude autogramiáda, ale taky na e-shopu si můžete objednat knížky pana profesora i dalších autorů, samozřejmě tam toho hromada. A máte se na co těšit, připravujeme to pro vás tady moc a moc. Zítra se uvidíme v 18 hodin s Vítou Pilmajerem, ve 20 hodin z Kalnoviny. Měl by přijet pan Lopreis a další zajímaví hosté. Takže to se máte na co těšit a já mám pocit, že bychom měli mít taky připravený nějaký vysílání ještě teď v noci. Tak jo, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, přátelé, jste skvělí. A pane profesore, děkuju vám z celého srdce za dnešní pořad, který byl velkou studnicí informací a za to jsem moc rád, protože v mainstreamu se toho tolik nedozvíme.
0: Já děkuji velice pěkně, přeji všem posluchačům krásnou, hezkou, dobrou noc a pamatujte, držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým. Tak. Všechno dobré.
1: Takže se mějte krásně, dobrou noc a až nás budou
0: miliony. Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. To přece víte. Dávejte odběr, dejte zvoneček, atakujeme 97 tisíc odběratelů, to brzy nás bude 100 tisíc. A to bude veliký. V kuloárech se šíří, že budou velký oslavy při 100 tisících odběratelů. Tak ahoj.
0: Všechno dobré, naschledanou.

zdravím a vítám, dámy a pánové, teď už tady opět zase živě. Dneska je to takový maraton zde na svobodném vysílači, ale nevadí, akorát se tady musím potěšit, jinak mi to tady vleze až do uší. Nuž, zdravím vás, máme tady komentované to zpravodajství. Pan Tichý mi zatím ještě nic neposlal, kouknu, ještě aktualizuji jednou, zatím nic nepřišlo, takže čekám na nějaké podklady od pana inženýra Jaroslava Tichého, aby jsme se mohli kouknout tedy na to komentované zpravodajství. Zase to bude souhrn všeho, co se za týden událo a odehrálo, co jste možná neslyšeli a neviděli v našich vašich veřejnoprávních a korporátně fašistických médiích. Případně jste to nejspíš, jestli jste to zaslechli a uviděli, tak spíše to bylo v nějakém zase jejich to narrativu, že ano. To je důležité, aby jsme to věděli. Zase poznamenám na začátek, že ničemu zde nevěřte, vše si prověřujte z několika v úvozovkách nezávislých to zdrojů, abyste se na to mohli kouknout. Mám tu od Lukáše Hotěna něco, takže bychom se na to mohli podívat. Migrantů, ovšem podle arabisky a politoložky Zory Hesové z Českého rozhlasu se vlastně skoro žádné násilí muslimských migrošů v Evropě neděje a vše víme se přece té krajní pravice. Český rozhlas je prostě jen, je již jen rudé právo dneška. Italské děti tedy pochodují a mládež, ale i starší lidé tady koukám jsou tedy v Rozánu, v Milánu a jsou chráněni svými rodiči a doprovázení, protože nechtějí být obtěžováni a byti severoafrickými muslimskými přistěhovalci. A rodiče k tomu říkají, pokud stát naše děti neochrání, uděláme to my. Takže to jsou dost důležité věci. Samozřejmě Český rozhlas a tady nějaká Zorka Norka Horka, doktorka Zorka Horka Hesová, samozřejmě to budou právě podávat tímto zase narrativem. Aby jsme to věděli, že ano. A zatím Český rozhlas jede svoji propagandu, že se nemusíme bát masové migrace muslimů do Evropy. Problémy s islámskou migrací nebo imigrací, protože je nelegální, jsou větší. Problémy s islámskou jsou menší, než před pár lety by se zdálo. No-go zóny jsou mýtus, tvrdí paní Hesová. Takže tu máme odkaz na její plkání v rozhlasu, lži a dezinformace Českého rozhlasu tady máme, jsou již dlouhé roky vyvráceny prostými fakty a daty, takže si k tomu můžete přečíst Islám a terorismus, to je kniha, kterou najdete v nakladatelství nebo knihkupectví Kosmas, abyste se na něj mohli kouknout. A Eurábie, mýtus nebo realita budoucnosti, to je taky další kniha, Eurábie a třetí vlna, což je další kniha, aneb islamizace, masová migrace. To jsou jenom takhle od Lukáše Lhotěna, za což mu moc děkuji, věcičky, abyste se na ně podívali, aby jsme se na ně podívali vlastně všichni. Doufám, že se slyšíme v pořádku, že se nic nepokakalo. A my bychom se mohli kouknout ještě na Giorgio Meloni, takhle rychle, než mi... první už teď přišlo, tak ještě Giorgio Meloni jsem slíbil. Italská poslanecká sněmovna schválila takzvaný Valditarův zákon, který zavádí úplný zákaz tématu LGBT plus minus autobus IQ, hlavně minus v mateřských školách a základních školách a zároveň zavádí povinný souhlas rodičů se sexuální výchovou na vyšších stupních škol. Výsledek hlasování parlamentu 151 hlasů bylo pro, 113 je proti a opozice hovoří o návratu do středověku. Více než totiž 500 tisíc podpisů bylo mezi tím shromážděno pod peticí za referendum o zrušení zákona. Požadovaná hranice podle italské ústavy tak prý již byla dosažena. Spor o podobu italského školství vstupuje tedy do dalšího kola, vy byste to měli sledovat. Jaký je váš pohled na tuto věc, ptá se tedy Martin Cibulka. Nuž, ale já už to tady prokliknu, ať se na to koukneme. Ať to tady máme na očička, ještě vám to vlastně tady prokliknu. Šupsky, dubsky, takhle, abyste to viděli a jdu to číst druhého, tak pan Tichý, první podklady mám začít. Takže se koukneme, dámy a pánové, na zprávy z Ruské federace, těmi teď začnu, pak budou následovat události na Ukrajině, další bude konflikt na arabském poloostrově, pak bude iránský konflikt, konkrétní, jako páté budou informace z USA a jako šesté novinky odinut.
Jako sedmé budou aktuality z Evropské zóny a zajímavosti z domova, aby jsme to měli zakončiti, protože pak už jsme se měli kouknout na tématické okénko a neb historie v pohybu. Tak, pan Tichý se omlouvá, dorazil trošku později z toho československého setkání, tak zkrátka musíte vzít za vděk aspoň, nebo přimouřit očičko paní Pirátové, tak a pánové Piráti, abyste to sjeli se mnou. Takže jdeme na to. Konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou je nepravděpodobný dříve než na konci roku 2028, se tady píše. A my se na to tedy jdeme kouknout. Nuž. Současný tedy ozbrojený konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou má všechny předpoklady pro přechod do zdlouhavé víceleté fáze. Podle současných odhadů specializovaných vojenských analytiků a geopolitických expertů je nepravděpodobné, že by boje skončily před koncem tedy roku 2028, to máme ještě 2¾ roku, že ano. Proces vyrovnání je spožděn kvůli hlubokým systémovým neshodám mezi stranami a rozsáhle vnější podpoře kyjevského režimu. Kde se na to píše? avia.pro lomí news, novinky. Tak, scénář dlouhodobé konfrontace je podpořen daty o plánování rozpočtu a vojenských rozkazů, asi to je má být výdajů nebo klíčovými účastníky procesu. Zejména země Severoatlantické aliance, tedy NATO, přešly na dlouhodobé smlouvy na modernizaci, tady má být evropské vojenské logistiky a rozšíření výroby munice s ohledem na nadcházející roky. Ruská strana naopak systematicky převedla vojensko-průmyslový komplex do režimu nepřetržitého provozu, čímž zajistila stabilní zásobování skupin vojáků. No už jdeme se kouknout na dvojku, ať to nezdržujeme. Takže to jsou nějaký anální litici a experti, ale nevím, odkud byli, no tak světový prej, no tak uvidíme. Projev ministra zahraničí Sergeje Lavrova při zahájení 4. kongresu mezinárodního rusofilního hnutí v Moskvě 17. září. Drazí přátelé, dámy a pánové, jsem potěšen, že mám příležitost hovořit s účastníky mezinárodního rusofilního hnutí na tomto svatém symbolickém místě v síni tedy velitelů v Muzeu vítězství. Jak víme, shromáždili jsme upřímné přátele naší země z více než 50 zemí světa, ale to je jen malá část těch, kteří mají laskavý postoj k Rusku, milují ruský jazyk a dědictví Alexandra Puškina, Igora Turgeněva a Lva Tolstého. Takže mládežnický festival v Jekatěrinburku právě skončil. Vystupoval jsem tam a samozřejmě to zanechalo velmi silný dojem. Vzpomenu, že tam bylo zastoupeno tedy asi 10 000 mladých lidí z více než nakonec 190 zemí, téměř všech členských států z OSN. A přijeli tam dobrovolně na volání svého srdce. A bylo jasné, s jakým velkým zájmem se účastnili různých to akcí. Není pochyb o tom, že mají krásné vzpomínky na naši tedy zemi a komunikaci se svými ruskými vrstevníky. Takže super, mládež se tam sjela z celého světa, takže to jsou skvělé zprávy a my se přesuneme na trojku a koukneme se na důsledky rozmístění zbraní USA na oběžnou dráhu. Ty prý budou katastrofální. Mluvila o tom Maria Zacharová, mluvčí samozřejmě ruského zamíny ministerstva zahraničních věcí. Takže ruské ministerstvo zahraničních věcí už v 15. to bylo v úterý, uvedlo, že přiznání USA ohledně rozmístění zbraňových systémů na oběžné dráze dokazuje, že Washington ignoruje důsledky takového ozbrojeného konfliktu a představuje hrozbu pro civilní aktivity ve vesmíru. Cituji. Washington je připraven sledovat své čistě sobecké zájmy a zcela ignorovat katastrofální následky ozbrojeného konfliktu na oběžné dráze, a to následky pro celé lidstvo, uvedla tedy mluvčí ruského zamíny. A poukázala na to, že rozmístění amerických zbraní na oběžné dráze ohrožuje vyhlídky na další průzkum vesmíru a varovala před kolosálními riziky, ohrožujícími civilní aktivity, na níž závisí blahobyt všech občanů. Ministr totiž amerického letectva USA Troy Minke v pondělí prohlásil, že Washington vyslal na oběžnou dráhu
a teď cituji, zbraně určené pro kontrolu vesmíru, které mohou chránit americké ozbrojené síly před jakoukoliv nepřátelskou akcí. Tak samozřejmě Ruská federace na to reagovala. Nesmí to zůstat bez reakce, to je zkrátka důležité. A jdeme se kouknout na čtvrtou zprávišku. Pokud se Polsko zapojí do konfliktu s Ruskem, přestane do 2 až 3 dnů existovat jako stát, píše o tom Nikolaj Patrušev. Je to reakce poradce ruského prezidenta k polskému ministru zahraničí. Teď jsme to měli i v otázkách a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. V archivu jsou na Odysee taktéž. Takže poradce ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviča Putina se obzvláště ostře

Zároveň argumentoval, že Sikorského prohlášení nezohledňují skutečnost, že ruské síly během vojenské operace na Ukrajině nevyužily všechny své vojenské kapacity. A podle Patruševa by v případě přímé vojenské konfrontace s Ruskou federací Moskva konečně už použila, to konečně je moje, celý arzenál svých sil a prostředků. To je můj názor, nikomu ho nevnucuji. Tak, aby války chtiví šmejdi už přestali a zalezli. Nuž, ale jdeme se kouknout dále. Pátá zprávička, scénáře tedy ruské operace a dilema mezi Suvalským koridorem a Estonskem. Mluvili jsme o tom odpoledne i tedy s Rudou Vávrou a s Janislánskou. Takže tady máte žlutě zvýrazněno, nevím, jak je to vidět na Odyssey, trošku to tam vidět je. Žlutě mezi těmi červenými, červené jsou samozřejmě Bělorusko, a červené u moře je Kaliningradská oblast Ruské federace a mezi tím je ten Suvalský průsmyk nebo koridor. Tak, vojenská tedy připravenost na východním křídle NATO je v červeném, v rudém módu, protože bezpečnostní kroky Moskvy v Baltském moři znovu přivádí do popředí nejnebezpečnější geostrategický bod Evropy, slavný Suvalský Gap, neboli Suvalský koridor. A samozřejmě k tomu jsou ještě ty vymiráty, tady vidíte Litva, Estonsko a Lotyšsko, že ano. Současně vyvolává nová vlna obav překvapivým příkazem ruské bezpečnostní služby FSB za vesnoční zákaz vycházení v pohraniční zóně naproti městu Narva na hranici s Estonskem, což bude v platnosti minimálně do 26. září. Tak, zranitelnost aliance a proč se tak bojí toho Suvalského koridoru? Tento koridor či průsmyk je úzký pás země dlouhý asi 80 až 100 kilometrů. Protože to dost teda... No, dobrý, asi odkud se to měří, je to trošku zahnuté. Podél tedy hranice Polska a Litvy a je historicky považován za nejslabší článek NATO. Je tedy vklíněný mezi těžce ozbrojenou ruskou enklávu Kaliningrad na západě a Běloruskou republiku na východě. Je to jediná silniční a železniční tepna vstupující pobaltské státy, tedy Litvu, Lotyšsko a Estonsko, se zbytkem Evropy a hlavním tělesem NATO. A v případě blokády by ruský úder nebo odříznutí koridoru zcela izolovalo pobaltské republiky od pozemních sil. Takže je potřeba tomu taktéž to věnovat pozornost a už se koukneme. A tady máme stíhač dronů. Ruský záchytný dron Jolka prý v akci a bylo to na záběrech samotného ruského ministerstva obrany. Takže tady ho vidíte, to je takový turbostíhač dronů. Model Jolka využívá tedy umělou inteligenci a zasahuje kineticky s mimořádnou přesností. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo totiž nové video představující lehký záchytný dron Jolka, tedy smrček, že ano, který je ve velké míře používán už tedy v SVO, tedy ve speciální vojenské operaci. Dronové zbraně se totiž v posledních několika letech naplno prosadily a plní nejrůznější úkoly na bojišti, od tedy průzkumu přes údery na velkou vzdálenost až po útoky na cíle na frontové linii, jako jsou tedy ozbrojená vozidla a dokonce i jednotliví vojáci. Účinné potlačování nepřátelských bezpilotních letounů se stalo jedním z klíčových cílů obou stran, přičemž drony zaplnily i tuto roli. Čtyřvrtulový dron Jolka je uspořádaný do tvaru písmene X a stal se klíčovým prostředkem pro bezprostřední zachycování přilétajících bezpilotních letounů na frontové linii. Ručně vypouštěné zařízení váží méně než 1,5 kg a je schopno dosáhnout rychlosti až 230 km v hodině, což mu umožňuje zasáhnout většinu cílů, samozřejmě s výjimkou nejrychlejších bezpilotních letounů, těch s proudovým pohonem. No, tak to jsou taky pěkně zajímavé zprávy a koukám, že tím jsme skončili první mailik, tak doufám, že už další se hrnou. Ano, další se nám tady hrnou od pana Tichého, takže přecházíme už dále na Gerani, přecházíme na Okrajinu a SVO. Tak, já to tady překliknu, ať to taky vidím a ať to odsaď můžu číst a jednička je tady, pan Tichý stále ještě není. Tak, kde máme tu jedničku, proč se mi nezobrazí? Geraň 5 mění průběh války a Boris Johnson a další evropští poradci se dostali pod útoky Geraňů. Je tady 13 videí,

0: o tomto velice důležitém, zase provokačním scénáři mluvil pan Pjakin právě v těch posledních otázkách a odpovědích, které už máte v archivu, jo? Tak si to prosím vás doposlechněte, tady budou jenom takové drobnosti. Objevují se podrobnosti o útoku na ukrajinsko-polský hraniční přechod poblíž Jahodin, tedy Dorohusk. Na internetu se objevila četná videa hořících kamionů a byla zničena taktéž čerpací stanice. Podle Der Spiegel německých novin byl úderům svědkem Mercův poradce Sauter, byl rovněž ve vlaku z Kyjeva spolu s dalšími poradci evropských vlád a poslanci německého Bundestagu. Ve vlaku měl být také hlavní válečný štváč Borise Johnsonu a bohužel všichni vyvázli bez zranění, je zde uvedeno. Během nočního poplachu vystoupili ze zastaveného vlaku a krátce na to pokračovali v cestě. Oni samozřejmě vystoupili a 40 minut potom, co to bouchlo do té lokomotivy, tak pokračovali tím svým vlakem nerušeně dál, jo. A Bůh ví, jak to vlastně celé bylo. Toho pána Pjakina si poslechněte. Financial Times k tomu zase píší o ruských dronech Garand 4 a Garand 5, které změnily průběh války. A podle ukrajinských ozbrojených sil je Ukrajina schopná zachytit nejvýše 60% proudových Garand, to jsou myslím ty pětky. Zatímco u ostatních dronů dokáže zachytit asi síťkama, asi tam mach. Jak lovec pampalíny, anebo jak se jmenoval ten ve Vinetuovi. Teď mi vypadlo jeho jméno, už jsem dlouho Vinetu neviděl. No ale vy určitě víte, tak když tak mi napovíte, tak prý 95% dalších dronů dokáží zachytit. To víš, jo. Garand 5 totiž létá, to jsou ty proudové, rychlostí 600 km v hodině a nese dokonce 90-kilovou bojovou hlavici a má dolet rovný 1000 km. Drony jsou rovněž vybaveny i kamerami pro noční vidění a jsou propojeny do mesh sítě pomocí čínských modelů, což ruským operátorům umožňuje ovládat přímo i na takovouto vzdálenost. Dokonce i Irán podle Američanů projevil o tyto graně zájem a Rusko se možná brzy stane nejaktivnějším provozovatelem řízených střel, tedy typu Garand 5. Tak, to byla první zprávička z ukrajinského bojiště a dám se kouknout i dále. Zelenský nyní kromě patriotů žádá už i o lokomotivy. Rusové zničili ukrajinskou totiž železniční síť, protože to samozřejmě šetří vojáky na frontě, když tam nedojedou zbraně, munice a ukrajinští vojáci a zahraniční žoldáci, tak samozřejmě to šetří životy ruských lidí. Takže podle ukrajinského ministra zahraničí Sergeje Sibihy bylo od začátku ukrajinského konfliktu ruskými útoky poškozeno a nebo zničeno více než 500 železničních lokomotiv, dámy a pánové. A toto číslo odráží rozsah tlaku na jednu z nejdůležitějších ukrajinských sítí, jelikož železnice se tam používají pro válečnou dopravu. Tak, to abyste to věděli. Sibiha dále uvedl, že jen letos byla poškozena více než polovina lokomotiv, jelikož Moskva zintenzivnila své útoky na železniční infrastrukturu. Cituji z pana Sibihou. Vyzýváme všechny naše partnery, aby nám urychleně pomohli s nalezením lokomotiv kompatibilních s rozchodem kolejí. Teď jsem to měl v hlavě, že oni to mají, myslím, uší, ne? 1520 mm a také s financováním pro zrychlení pořízení nových, napsal ukrajinský ministr zahraničí na severu X. Protože, jo, tak ne, tak oni mají širokorozchodný a my máme úzkorozchodné, protože naproti tomu většina Evropské unie používá evropský standard rozchodu tedy železničních těles 1435 mm. Se zde uvádí na konec článku. Nevím, proč já to tady vidím zvětšeně a vy zmenšeně, tak teď jsem z toho jelen. A teď se zmenšilo i tady to, tak to jsem z toho jelen úplně dvakrát. Nevadí. Tak, jdem se kouknout tedy na další. I když článek, viděli jste to, článek je taky blbost, že ono. Zelenský nyní kromě patriotů žádá o lokomotivy, ale pak je tady v celém článku opakován ministr zahraničí Ukrajiny Andrej Sibiha, že ten to prohlásil. No tak, a vidíte to, tak ani tady tomu nemůžete věřit. Zkrátka všechno posuzujte s tím rozumem, jo? A z několika zdrojů. Kyjev tedy požaduje dalších 27 miliard euráčů na válečné výdaje jen pro tento rok. Přitom již převzal půjčky a zálohy v hodnotě přes 100 miliard euráčů. Takže teď do konce roku požadují Ukrajinci dalších 27 miliard euro a to na zaplnění mezery ve svém obranném rozpočtu. No vidíte, jak by rychle válka skončila, kdyby tam nepřišel ani eurocent. No jo, jenže to by se zase třetina nesměla vracet našim politikům. No ale do kapes, že ano. No ale to nic, že ano. Tak uděláme akce D, dron D, že ano, a takovýhle kraviny s vetchym a tamtým zakopávačem příkopů. Foltínkem, odtakárkem Foltínu a dalším a namastíme si kapsičky. No ale to už je zase na rozkrytí orgánů činných v trestním řízení. Evropští diplomaté a představitelé z Evropské unie vyjadřují pochybnosti ohledně tohoto ukrajinského požadavku. Někteří ho vnímají jako politickou taktiku. Vykonávat na Brusel systematický nátlak. Nejostřejší kritiku po této zprávě Washington Post přináší Berliner Zeitung. Požadavek byl předložen už koncem srpna, kdy se v Kyjevě nacházela evropská delegace. Evropské vlády se domnívaly, že tedy ten balíček přesahující 100 miliard eur určených pro tento a příští rok ji z velké části pokrývá tedy ukrajinské potřeby. A jeden z diplomatů uvedl, že tato žádost dopadla na koalici ochotných k válce a zabíjení lidí, je moje poznámka, že to na ně dopadlo prý jako bomba. Úředníci Evropské unie vznášejí závažné teď otázky ohledně toho, jak Kyjev dospěl k této částce 27 miliard euráčů. No jak? Když kradeš, tak potřebuješ krást ještě víc, že jo? Tak, kde máme čtverku? Čtverku máme tady Gerani, nevím, jak je to vidět. Jo, je to vidět dobře. Ačkejte, já to ještě tady roztáhnu. Zase se tady všechno pokakalo před vysíláním. Tak, aby jsme tam neměli ty okraje. Tak, dobrý. Dobré. O několik dní později se v Oděse objevily lodě a obrovský ruský Geran 4 je připoutal asi tedy buď na dno, anebo nevím. Cílem ruských sil je úplné odstranění prostředků přepravy války a zásob Ukrajincům. Jo, je to divný překlad zase z ProNews GR. Tak, na záběrech zveřejněných zpravodajskými kanály na Telegramu lze vidět výsledky útoků těchto dronů, tak se tam můžete prý podívat i na video, anebo přímo na pronews.gr. A za tento incident se podílela, Dobře, během tohoto incidentu byl asi zasažen trajekt a tři lodě přepravující materiály a další zboží. No, zkrátka to někdy nejde. Cílem ruských sil je úplné odstranění prostředků přepravy válečného materiálu a logistiky pro Ukrajince. Z tohoto důvodu byla trasa lodí z oděského přístavu výrazně zkrácena. Gran 4 se tak stali strašákem a terorem Ukrajinců v oblasti jejich dodavatelského sektoru. Tak jsem rád, že tuhle zprávu máme za sebou, protože ty překlady jsou hrozný. No ale nevadí, musíme s tím pracovat. Jdeme na další, pátá zpráva. Ukrajinské síly podnikaly poslední zoufalý pokus o průlom z obklíčení v Charkovské oblasti. To je zpráva ze středy z 16. září. Tak v sumském směru, ježišmarja, to je zase všechno možný, no to je zase celkový přehled. Hele, tak si dáme asi tady to, snad tam nebudou zase miliardy vesniček, závěr, jo, k tomu, k té středě, nebo středa ráno. V sumském směru ruské útočné skupiny rozšiřovaly kontrolu v lesních pásek a postupovaly poblíž vesniček Ulanova a Kyjanici, to je. Tak, jdem to vzít panu Tichému, já si taky odpočinu, šup. A haló.
1: Tak, dobrý večer.
0: A jste nějaký velice slabý archtámit? teď nevím.
1: Slyšíme se?
0: Jo. Ale hodně slabě vás teď slyším, nevím proč.
1: Já se pokusím přidat.
0: Je to hodně slabé.
1: Teď je to lepší?
0: Jo.
1: Jo. Tak. Takže dobrý večer, vážení posluchači. Já se omlouvám za zpoždění, ale my jsme přijeli dneska odpoledne, bohužel se zpožděním, protože byla brněnská dálnice absolutně ucpaná, jak se popojíždělo z Paládeku na Slovensku, kde jsme vlastně zahajovali první etapu projektu na obnovení Československa. Další etapa bude 17.10. v Karlových Varech, následovat bude 21.11. v Lednici na Moravě. Takže vás všechny zveme k vaší účasti, kdo chcete podpořit Československo, jeho obnovu. Tak, takže to je teď na ten začátek. A
0: dobře,
1: prosím.
0: Dobře. No už asi se můžeme vrhnout ti tedy na další věcičky. Jsme ve druhém košíku a můžeme dát šestou zprávičku. I když teď se tady slyším hodně já.
1: Tak. Už je to lepší?
0: Jo.
1: Jo. Já jsem, on mi to nešlo na sluchátka. Dobře, takže teďka to bude dobré. Takže druhý košík. Tak se pojďme do druhého košíku. Začneme teda na té Ukrajině první zprávou, která hovoří o tom, že ten bezpilotní letoun Grand 5 mění průběh války. Tady se hovoří o tom, že Boris Johnson a další evropští poradci srostli pod útok Granů. Ono to tak nebylo. Oni byli na pohraniční stanici a odjeli tam odsud a pak teprve přiletěl nějaký geraň a útočil na lokomotivu jiného vlaku, který tam stál na stanici. Takže některé ty žertovné kresby umělé inteligence, které nám ukazují Borise Johnsona, rozcuchaného toho vždycky, jak běží s děsem v očích vnoční kostřily lesem, tak se prosím vás nezakládá na pravdě. Tak jenom se, aby takže tady vlastně
0: jsme na Ukrajině a teď máme šestku, co to vyvádí drapatý, že míří ke Kursku a vyšle.
1: Aha, a už jsme až
0: kašle na Volčanský kotel, tak aha. Takhle.
1: Aha, už jsme až tam, to jsem netušil.
0: Ano.
1: No. Hned jsem u toho, se pojďme na drapatého, co provádí. No, drapatý míří ke Kursku, kašle na Volčanský kotel. Útočí tam, kde může, ne tam, kde je potřeba. On to má země také těžké, protože on musí někde na tom západě vykazovat nějaké výsledky. A to potřebuje vykazovat i Zelenský. Takže tam spíš, jako kdo má šanci aspoň nějaký z takových výsledek vykázat, tak spíš tam jako útočí, tedy než tam, kde tedy jak by to bylo možné. Ale ono to stejně vyjde na stejnou asi. Takže ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo 15. září osvobození velké vesnice Olchovatka. Tam měla asi před válečnou populaci 1200 lidí v Charkovské oblasti. A tady podle těch západních odhadů, tak ruské velení nasadilo prolomení té nepřátelské obrany, vytvoření těsného obklíčení a udržení vnějších liní, tak asi útočnou skupinu o počtu 1500 vojáků. Takže tam je to takto. Tady dál Slaviansk, Kramatorsk, tak na jižní křídle centra, tam rozřezávají tu obranu vždycky kousek po kousku v té Dobrypilě na dvě části. Tam Bileckého 5000 ukrajinských vojáků brání pevnost, tak jsou odsouzeni k záhubě. Dobře vidí, že tam asi odsud živní neodejdou. Tam v podstatě na té banderovské straně drží obranu jednotky dvou praporů 120. těžké mechanizované brigády, těch ukrajinských sil přibližně 700 mužů. V době uzavření obklíčení počet obránců uvězněných v kotli se snížil na 180, takže představte ze 70 na 180. Poté, co odmítli složit zbraně, tak byly zbytky nepřátelské posádky zlikvidovány během brutální čistky na východním okraji vesnice. Zatímco část příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny se vzdala. Takže takto oni dále postupují, ještě si řekneme v dalších zprávách, postupují tedy na Charkov, takže takto. Jsou tam samozřejmě další pak hlášení ještě těch dalších těch armád, v těch dalších směrech, ale to jsou detaily, to už nepůjdeme. Tady je vlastně jenom jedna věc, pokud o to Drapatého, nejde o nic nového. Drapatý zahájil dvě ofenzivy prostoru odpovědnosti skupiny vojsk Sever, které jsou pod nezávislých vojenských kanálů velmi rozsáhlé a údajně srovnatelné s limanskou operací Vivaldi. A ta mimochodem probíhá už 3 měsíce a ukázala se jako neuvěřitelně v uvozovkách úspěšná. Pouze na internetu, nikoli v terénu. Takže ty Ukrajinci v podstatě se promarňují další síly a neudělají vůbec nic, jako z hlediska nějakého postupu. Ani v operaci Vivaldi. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se koukneme na což? Koukneme se na dronovou invazi. Rusko 6x zvýšilo počet reaktivních dronů. Letí jich dokonce 3000, zde uvedeno. A největší průser, čtu to, jak to tady mám, ukrajinské ozbrojené síly je nedokážou sestřelit, a to vůbec. To zase je právě, proč jsem se smál, že dokáží zachytit 95% dronů, které bylo v těch předcházejících zprávách. Reuters teda informuje o neschopnosti Ukrajiny, tak komu budeme věřit, Reuters nebo Ukrajincům? A to je jedno. Čelit našim, tedy ruským proudovým bezpilotním letounům bylo oznámeno, že v polovině léta ukrajinské ozbrojené síly pozvaly skupinu výrobců dronů protivzdušné obrany, aby otestovali možnost zachycování proudových bezpilotních letounů. Výsledky však totiž byly zklamáním. Mnoho dronů bylo obtížně ovladatelných a dosahovalo rychlosti přesahujících 400 km v hodině. Drony často narážely pak i do země a jejich ovládání vyžaduje vysoce kvalifikované operátor, je zde uvedeno, to aby jsme to měli. Nuž a podle Ukrajiny Rusko během léta zvýšilo používání proudových bezpilotních letounů šestinásobně z nějakých 450 v červnu na téměř 3000 v srpnu. Při některých útocích dosahoval podíl proudových letounů až nebo dronů až 70%, přičemž jejich hlavním cílem byla Kyjevská oblast. Velitelé ukrajinských ozbrojených sil si tak nevidí rady, protože nové proudové bezpilotní letouny Geraň 5, poznamenám já, nedokáží zasáhnout běžnými protivzdušnými stíhači. Daří se jim to jen v některých oblastech, kde proudové drony zpomalují, ale ani to není moc účinné, protože ukrajinské ozbrojené síly nejsou schopny nové proudové bezpilotníky Geraň 5 zachytit. Drony registrují přicházející FPV signály, a jednoduše pak zrychlí, protože mají tu umělou inteligenci, dámy a pánové, ty pětky proudové ruské.
1: Podívejte se, jak se v době války, jak se vždycky ta technika, jak vždycky udělá skok dopředu. Jak je to dlouho, kdy se ex-prezidentovi Zemanovi smáli, když jako říkal, že je prostě potřeba investovat do dronů, tak je to pár let. A podívejte se, co dneska nevím, že se investuje do dronů masově, ale podívejte se, co ty drony už dneska umí. No, další zpráva hovoří o tom, že Kyjev hoří, Putin prý pálí všechno, no tak jako ono to tak není, no pálí jim tam infrastrukturu. A celá Ukrajina se otřásá po monstrózním útoku. Městem se rozléhají výbuchy, z něj titulky. No, tady během noci, to je zpráva ze 17. To znamená, během noci se stal terčem silného ruského raketového dronového útoku Kyjev a v ukrajinském hlavním městě zaznělo přibližně 10 výbuchů, byly hlášeny útoky na infrastrukturu a skladová zařízení. To je to, o čem jsem hovořil. A podle monitorovacího kanálu bylo na Kyjev vypáleno celkem 6 hypersonických střel Zirkon a také balistické střely Iskander. A stejné zdroje uvádí, že při útoku byly použity i další typy střel, zatímco drony Geraň pokračuje v útocích na Kyjev a okolní oblast. Takže tady ty úřady ukrajinské potom tedy jaksi zveřejňují ty následky toho útoku a tady výsledkem teda bylo to, že došlo k přerušení dodávek vody, byly hlášeny útoky na infrastrukturní objekty a sklady, o tom jsme hovořili na několika místech, došlo k poškození budov objektů. Vitalij Kličko, starosta, oznámil, že na několika místech v Dněprském obvodu byly zaznamenány nebo nalezeny trosky střel. A tady se hovoří o tom, že dokonce podle předběžných údajů byly v Dněprském obvodu poškozené obytná budova, skladovací zařízení. Tam ty monitorovací kanály také tvrdí něco o použití kinžalu a kalibru z ruských letounů MiG-31K, že byly údajně odpáleny kinžaly, ale také hlášené vypuštění řízených sil kalibru z námořních platform, přičemž některé kanály tvrdí, že z nich část mířila na Záporoží. Takže tolik k této zprávě. Faktem je to, že prostě, když to řekneme ve stručnosti, nadále probíhají útoky ruské strany na ukrajinskou infrastrukturu, teďka hlavně tedy v Kyjevě, a to takže silně. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Slavjansk, tam směruje je prý ruská aktivita a nepřítel vstoupil a i ukrajinská do centra Raj Alexandrovky, zatímco ruské síly postupovaly směrem Mykolájevce a rozšiřovaly svoji zónu kontroly o 2 km až k nějakému bodu, tady to máte uvedeno, souřadnice. Bloomberg ale informuje, a to je důležité zase, že Německo se připravuje na válku s Ruskem a začaly přípravy nemocnic německých. Bundeswehr tak nacvičuje scénář, podle něhož bude z fronty denně přicházet 1000 raněných. A tak cvičí, kam je umístit, jak je přepravovat, kdo je bude léčit a jaká léčba bude použita. Očekává se, že prvních 5 vojenských nemocnic se rychle přeplní a ranění pak budou umisťováni do civilních nemocnic. No ale k tomu máme také zprávu z Ruské federace, kde městský soud moskevský propustil 4 řidiče kamionů, kteří převáželi nepřátelské drony přes území Ruské federace. Řidiči byli obviněni z terorismu, ale nevěděli, co se nachází v jejich nákladních vozech a během operace Pavučina přepravovali drony pro SBU, ukrajinskou tajnou službu. Zvláštní na této situaci je, že někteří z řidičů byli zaměstnáni u živnostníka v uvozovkách sabotéra Artyoma Timofejeva, který se přímo podílel na provedení teroristického útoku v Rusku. A vyšetřování však nedokázalo najít přímé důkazy o vině řidičů a nepřímé důkazy nebyly dostatečné k tomu, aby mohl být případ předán k soudu. Řidiči tedy nevěděli, jaký náklad ve skutečnosti převážejí. Tím zpráva končí.
1: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin nastražil na Ukrajince u Charkova past. Ukrajinci se pokusili, skončilo to obklíčením, Ukrajinci se pokusili obklíčení prorazit a pak, když si konečně uvědomili, že se chytili, takže už nebylo úniku. A to ruské obklíčení se konalo poblíž Nefedovky v Charkovské oblasti a tam to bylo pomocí obrněného vozidla, však vozidlo i celá bojová skupina byly během ruského palebného úderu zničeny, jako vedly ruské bezpečnostní zdroje, RIA Novosti, a podle jejich vyjádření se ukrajinské síly znovu pokusily otevřít průchod skrz obklíčení, které ruská armáda v posledních týdnech stahuje na severovýchodě Charkovské oblasti. Pokud tak, jak je to psané, pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně tam by tedy ty Rusé dali určité vlastně lidi a to obrněné vozidlo jako návnadu, která teda byly zničeny. Rozumím mi teda tomu dobře. Je to zvláštní. V oblasti Neferovky podnikly tedy ty ozbrojené síly Ukrajiny další neúspěšný průlom nebo pokus o průlom z toho obklíčení za použití obrněné techniky a tady potom ruské síly provedly kombinovaný palební úder a zničili kanadské obrněné vozidlo Rochelle Senator spolu s ukrajinskou bojovou skupinou, která se v něm nacházela. Takže vidíte, že to obklíčení, že funguje, to bylo samozřejmě na zkoušku, protože Rusové tvrdí, že tom obklíčení zůstalo 1700 vojáků. Takže uvidíme tedy, jak se to dál bude vyvíjet, tato zpráva. Pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme. SVO aktuálně, tak to je ke čtvrtku už, 17. září. Krvavá plýtomela u Limanu. Kyjev žene do bojů neonacistické rezervy. A v samotném Limanu prý je to fake o ústupu. A taktéž, že železnice ukrajinské jsou pod palbou, bylo zničeno dalších 20 lokomotiv během 2 týdnů. Tak, počítám, že to je z CZ24, protože to zase skrumáš, ano, skrumáš nejrůznějších článků daných dohromady, ale je to vlastně právě ten denní přehled. Tak, teď nevím, co z toho vybrat. Krasnolimanský směr, Velkoburský směr, taky nevím. Tak. Dalším krokem je zpřístupnit test GTO ve všech obcích republiky. To je z Doněcké lidové republiky. Testovací centra už byla otevřena v Doněcku, v Šachtorsku, je na Kyjevu a v dalších městech. Toto hnutí je také dobré proto, že spojuje lidi ve všech věkových kategoriích. Školáci, jejich rodiče a starší generace mají své vlastní normy. Když rodiny společně sportují a vzájemně se podporují, návyk pečovat o sebe se rozvíjí pak přirozeně. Právě tak se vytváří kultura zdravého životního stylu, poznamenal představitel Doněcké lidové republiky, takže tam se rozjel ten program, ale to už je z minulého roku program, který teď pokračuje a jmenuje se Připraven k práci a obraně. Za tuto dobu si své schopnosti otestovalo více než 2500 občanů a více než 1200 splnilo normu nebo normy pro získání odznaku, jak informuje kanál Doněcká lidová republika online, DPR online. Tak, to k tomu máme. Dva majoři zase tady popisovali, ale ty můžete sledovat na Telegramu, dámy a pánové, anebo na dalších platformách. Teď si nebudeme asi říkat zase, která vesnička byla, kde byla osvobozená, kde ustoupili, tak můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina se nachází v rozkladu, že se boje všude, boje se na frontě, boje se v parlamentu, boje se na úřadech. Kauzy, bitky, vraždy a korupce zaplavili Kyjev. Generální prokurátor tento vyřešil tak, že utekl do zahraničí. To je zpráva ze 17. A ta zpráva hovoří o tom, že jakoby se tady se mi to mnohopočetnými kauzami, hádkami, bitkami, útěky a tak dál, atentáty, vraždami a podobně, jakoby se prostě roztrhla jenom pytel. A to mezi sebou také bojí, jak víte, tajné a speciální služby. Jedna za druhou se odhalují korupční schémy politiků, poslanců, úředníků. Ten generální prokurátor raději utekl do zahraničí, o tom jsem hovořil. A nejnovější bývalá zelenského tisková tajemnice Julia Mendelová tak znovu teda vylejvá teda jaksi z pašky na zeleného hlavu, na zelenského hlavu, kritizovala teda prezidenta Ukrajiny. Jednak teda je ve své rubrice u prestižního britského časopisu The Spectator, a kde napsala, že teda zelenská strategie je národní samovraždou. Podle ní Ukrajina nebude schopna vojensky porazit Rusko a jediným východiskem zůstává mírová dohoda. Vedení vyhlazovací války je náročná je národní sebevražda, ne odvaha. A to však přesně je strategie, kterou sleduje zelenského vláda, řekla Vendelová. A tvrdí, že Ukrajina nadále ztrácí lidi, území a ekonomické zdroje. A národ umírá, ale vojna pokračuje. A Ukrajina je zmrzačená smrtí svých občanů a zničení svého výrobního, své výrobní základny, zatímco dluhy nadále se hromadí. Takže tolik teda k této zprávě, která se samozřejmě pokračuje, ale v podstatě to podstatně bylo řečeno.
0: Mm-hmm. Já jsem zrovna našel Julii Mendel, která samozřejmě říkala, že to je monstrum, že to je příšera. A novinářka se ptala, myslíte Zelenského, prezidenta Zelenského, ona říká, že jo, že lituje, že ho udržela u moci tak dlouho. A ona měla mít projev na konferenci v Evropském parlamentu, dámy a pánové. Ta se nesla název, ta Ukrajino, odvažte se pro mír, diplomaci místo eskalace. No, jenže při vstupu do budovy však byla tato žena ochrankou zastavena a bylo jí sděleno, že jí bylo zakázáno přednes svůj projev. Jedná se o klasickou ukázku současné úrovně demokracie v Evropské unii. Jiné názory totiž nejsou tolerovány a jsou nekompromisně umlčovány. Pravdou je, že běžní Ukrajinci už válku nechtějí. No, protože obvinila z užívání drog šňupanského a z korupce a chtěla tlumočit právě Evropanům. přání značné části občanů Ukrajiny zastavit finanční i vojenskou podporu současného kyjevského režimu a dosáhnout co nejrychlejšího ukončení již dávno rozhodnutého kyjevského konfliktu, jenž v současné době již jen prodlužuje obrovské utrpení a krve prolití obyčejných lidí. To zde mám já rychle takhle, aby jsme to měli do souvislostí. Tak koukneme se ještě na Volčanský kotel, 500 vojáků se vypařilo, převzetí obce Malaja Volča ruskými jednotkami a boje v centru už Orechova do Kramatorska zbývá prý ruským jednotkám 5 kilometrů. To je na telegramovém kanálu Vojenkor Lisicin, takže to můžete taktéž sledovat, překládat a šířit směle dále. Na severním směru ukrajinské ozbrojené síly posilovaly své síly a podnikaly protiútoky poblíž Vasilijevské pustoši a Nikolajevce. Zatím se jim nepodařilo nikde prolomit ukrajinskou obranu a v dobropolském směru ruské ozbrojené síly postupovaly směrem Sergejevce. V Dobropolí probíhaly prudké boje, to je taktéž stále ještě čtvrtek a bylo dosaženo taktických úspěchů. Situace pak v Krasnolimanské oblasti zůstávala vážná a rozporuplná. Boje pokračovaly v samotném limanu, za Rečném a Koloděži a ukrajinské ozbrojené síly aktivně používaly drony. No už v záporožském směru ruské ozbrojené síly postupovaly k Orechovu, a přičemž boje probíhaly tedy v centru města. Nové pozice byly obsazeny severně od Novosjolovky a postup je zaznamenán poblíž Červené Krynici. Tak, a takhle bychom mohli pokračovat ještě dále, ale necháme to už být a pokročíme dál.
1: Další zpráva je zajímavá. Tusk, polský premiér, přiznal šokující ztráty Ukrajiny, přiznává 27 tisíc vojáků měsíčně. 27 tisíc vojáků ukrajinských měsíčně, že padne ztráta. Takže to je jako jedna věc. A teď se ukázalo, že nejenom slovenský premiér Robert Fico nepřijel na Ukrajinu a na ten zakládající sněm Karpatské osmičky, který inicioval Zelenský. Ta ukrajinská média přizvukují, že Maďar, nebo uvádí, že maďarský premiér Petr Maďar se rovněž nezúčastní tohoto fora, které organizuje Zelenský v Bukovely. A Maďarsko na to delegovalo na toto významné setkání, a které je v úvozovkách uváděno, pouze zástupce velvyslance v Kyjevě. Takže Fico teda nejde také, to jsme si řekli. A teď je otázka teda, jak dále to bude. Generální štáb odborných sil Ukrajiny informoval, že v průběhu toho posledního dne na frontách došlo k 213 ozbrojeným střetům. Ruská armáda podnikla 89 leteckých útoků, podnikla 312 naváděných bomb a 10588 dronů kamikadze. 2952krát ostřelové pozice ukrajinských vojsk. Tam se nám hovoří, kolik tedy na Pokrovsku k útoku a tak dál, na Gujajpole a podobně, to už nebude zajímavé. Faktem je to, že ti vojenční analytici upozornili, že Rusko našlo lacinou náhradu za Iskandery pro útoky na Ukrajině. Zde ty ruské jednotky hromadně použít rakety RM-48U, aby se vyhly vyčerpání zásob dražších a přesnějších balistických raket. Takže tyto rakety byly původně vyvinuté jako výcvikové cíle pro jednotky protivzdušné obrany a nyní se vypouští z komplexu S-400 na pozemní cíle. Takže asi tak.
0: Dobře. Dále se koukneme na, to už je zpráva z dneška, nebo z dnešního rána. Rusové pronikali do Charkova a říkali, rozkrájíme ten kotel jako koláč. Obklíčené je tam prý zhruba 10 praporů. Tak a ruský velitel k tomu podává hlášení, tak se na to jdeme kouknout. Ruské tedy síly tvrdí, že dokončili klíčovou fázi rozsáhlého obklíčení v Charkovské oblasti a uzavřeli až 10 praporů ukrajinských ozbrojených sil do kotle, a to o rozloze více než 400 km čtverečních, přičemž dalším úkolem je rozdělit obrovskou oblast na několik menších kapes a poté je jednotlivě obsadit. Uvedl to tedy velitel 71. gardové motostřelecké divize ruské skupiny Sever, plukovník Roman Škorba. Podle něj ukrajinské velení neočekávalo manévr, kterým se ruské jednotky pokusily uzavřít ten kotel, a proto se svou reakcí přišli Ukrajinci pozdě. Říká, nepřítel si nemyslel, že tuto operaci provedeme. Pravděpodobně s tím nepočítal. Teď už o tom začal přemýšlet, ale je příliš pozdě, uvedl Škorba v rozhovoru pro ruské noviny Vesti. Tak, týden připravovali uzavření okruhu, nebo toho kotle, a Škorba tvrdí, že operace nebyla provedena improvizovaně. Přípravy trvaly přibližně jeden týden, během něhož ruské velení koordinovalo činnost několika jednotek, určovalo také směr útoku a vypočítávalo, kolik lidí se musí přímo účastnit útoku a kolik jich má zůstat za nimi a upevňovat dobyté pozice. Tak.
1: Tak, přejdeme do dalšího koše informací a tentokrát se podíváme na konflikt na arabském poloostrově. Začnu první zprávou, která hovoří o tom, že balistické rakety Hutiů zasáhly oblast té řecké baterie Patriot v Jambu. Jestli si vzpomenete, tak už jsme uváděli informaci, že řecká baterie Patriot má jak si hlídat Jambu. Jambu je tedy přístav a terminál v Rudém moři, kam vlastně napříč arabským poloostrovem posílali nebo dodávali ropu k exportu Saudská Arábie. A ty jemenští povstalci jednak teda zaútočili na tu infrastrukturu, rozbili ten ropovod, ale hlavně rozbili také zaútočili na tu oblast té řecké baterie. A ono je to velmi zvláštní, protože ty Řekové tam hlídali, ta baterie tam hlídala, nebo měla hlídat ten saudsko-arabský přístav Jambu, přičemž Saudská Arábie uzavírala s Pakistánem a s Tureckem smlouvu vlastně o spolupráci a pomoci při útocích a tak dál. Takže by se dalo čekat, že zasáhnou, že pomohou Saudské Arábii, což se ovšem nestalo. Takže řecká ta oblast té baterie byla zasažená v ozbrojených silách Saudské Arábie a i v Aténách by vyhlášen maximální nebezpečí potom hlášení o tom balistickém raketovém útoku Hutiů, ale jako v podstatě tím to asi tak skončilo a ropovod je rozbit, takže teď už tam asi nemají, pokud toto baterie přečkala ve zdraví, tak už tam nemají celku asi co hlídat. Nicméně, jako jak budou postupovat dále, zatím není jako jasné.
0: Tak, dále se koukneme. A odříznutí arabského poloostrova. Saudská produkce klesla na nulu a asi ještě budeme se slzami v očích vzpomínat na litr nafty za 50 korun. No, uvidíme. Jsme prý na konci cesty. Po 7 měsících nevyprovokovaného válčení se situace na Blízkém východě rozrostla v plnohodnotnou krizi. Během jedné noci klesl saudský vývoz ropy na nulu, tedy ano, na nulu. A nechte to chvíli doznít. Největší producent ropy na světě v současnosti nevyváží žádnou ropu. Terminály v Perském zálivu jsou kvůli válce s Íránem fakticky uzavřeny, zatímco ropovod Východ-Západ, hlavní pozemní obchvat, kterým se denně přepravovalo 4 až 5 milionů barelů z terminálu Jambu u Rudého moře, který byl ve čtvrtek vyhozen do povětří na 9 různých místech, tak iránskými drony, a již není tedy tento provozu schopný. To znamená, že poprvé v historii se na trh nedostává vůbec žádná saudská ropa. Zní to tak nějak jako katastrofa? Zní vám to jako něco, co bude vyžadovat okamžitou reakci Trumpa a spol? No, Trumpovou jedinou dosavadní reakcí však bylo nesouvislé prohlášení, které učinil na páteční tiskové konferenci a řekl toto. Tak se na to jdeme kouknout. Huciové nám volali, nechtějí s námi bojovat. Dali nám vědět, že s námi nechtějí bojovat. Nechtějí, abychom po nich šli. Mnohem raději by byli, kdybychom se do toho nezapojovali a většinu lodí nechávají proplout. Je jen jedna země, se kterou nejsou příliš spokojeni a bla, bla, bla. To je prý nesmysl, Trump z Hucii nemluvil a ani neví, co chtějí. Prezidentové kanceláře pouze ukazují, že Trumpovi poradci byli zaskočeni a zatím se nedohodli na reakci. Každému, kdo tuto frašku sleduje, je však jasné, že všechno řídí Irán. Byli to íránští spojenci v Iráku, kdo zasáhl ropovod Východ-Západ. Stejně jako to byli Íránem podporovaní Huciové, kdo obsadil Moku a ostrov Perim. No a shrnutí asi poznáme na benzínových stanicích a pak na připlacení všeho, protože to se nám promítne totál do všeho, dámy a pánové.
1: Mám takovou prosbičku, jestli je možné tady z toho článku ukázat divákům ten obrázek, tak když se na to podíváte, tak nejdříve vpravo, jak tam máte Strait of Hormuz a Closed, tak tam nejdříve uzavřeli Hormuzský průliv, to uzavřel Irán. Druhý krok byl, že tady dole na tom obrázku Hutiové, jak je ten kroužek, tak tam uzavřeli Hormuzský, tam uzavřeli Bab al-Mandab, čili výjezd z Rudého moře, aby přes ten ropovod nebylo možné dodávat přes Rudé moře a Bab al-Mandab ropu, hlavně na Indie, Čína a tak dále, na Dálný východ. A potom ještě jako třetí krok, teďka jim rozbili ten ropovod do Jambu, to je ta modrá čára přes ten arabský poloostrov, protože oni z Jambu to mohli vozit ještě nahoru přes Suezský průplav, ovšem tam projeli jenom menší tankery kvůli ponoru, protože ten Suezský průplav není až tak hluboký. Takže jim pro jistotu rozbili i tohle. Rozbili jim ten ropovod a rozbili jim teda Jambu, který je na konci té modré čáry tady vlevo. Jo? To je na tým East-West Crude Oil Pipeline, tak jako nad tím, tak tam je Jambu. Jo? Takže oni to také postupně jim to vlastně zamkli nebo prostě zavřeli celé. Jo? To je prostě potřeba jako takhle jako to jako chápat. Takže oni je mají jako úplně v ruce, mají v kapse a hrajou si s nima doslova. A jinak jako u toho malého doníka zase vždycky to, co on vyplodí, myslím, že se tomu říká bajná lhavost. Mám pocit, že to má dokonce i odborný termín. Ale pojďme dále, protože samozřejmě čas nám kopí a ještě se tady nadějeme asi různých věcí. Další zpráva hovoří o tom, že vlastně byla nějaká tajná schůzka, která měla být nastavena proti Iránu a Hutium. Měla být vytvořena OSA, Izrael a 8 prozápadních arabských zemí, z nichž klíčovou zemí měl být Egypt. V Německu se tajně setkali vysocí vojenští představitelé ze Spojených států Izraele, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru, Jordánska a Egypta. Spojené státy se pokouší o zdánlivě nemožné vytvořit arabsko-izraelskou vojenskou osu se sunnickými Araby, aby za ně vytáhli kaštany z ohně ohledně šítského útoku v Perském zálivu a v Jižním Rudém moři. Či tam je to postavené ne Arabové versus Židé nebo versus Amerika, ale pokusuje se to tam udělat na bázi náboženské nesnášenlivosti, to znamená sunité proti šítům. Takže to setkání zorganizoval velitel amerického ústředního velitelství CENTCOM admirál Brett Cooper a ta přítomnost těch izraelských zástupců na takovém setkání je prý bezprecedentní. Nikdy se předtím vojenský personál arabských států nesetkal na takové úrovni s Izraelci, což teda jenom poukazuje na to, jak velké obavy mají arabská prozápadní hlavní města z vítězství Hutiů. Takže není vyloučena společná akce, naopak každým dalším okamžikem je pravděpodobnější. Takže uvidíme. Krom toho, tady samozřejmě, pokud by se zapojil proti těm Hutiům egyptské síly, tak to je jako značná váha. Jinak dneska jsem toto ve zprávách nemáme, tak údajně snad Amerika ve spolupráci s Brity vypravila nějaký bombardér, který snad letí někam tady tím směrem, co nese na palubě za bombu, nevíme. Takže to je zatím toto jako zpráva, jako čerstvá.
0: Tak, jdeme se kouknout ti tedy dál. Teď mi to vypadlo 1, 2, 3. 4. Útok Huciů na Meku bychom teď měli mít. Oznámení Světové muslimské ligy. Saudská Arábie varuje před bezprostřední reakcí. Tak, konflikt na arabském poloostrově se spirálovitě vyostřuje a to do nezvladatelné eskalace. Jemenští husiové zasáhli rozsáhlý koordinovaný zahájili rozsáhlý koordinovaný útok balistickými raketami a drony na posvátná města islámu. Civilní obrana království vydala okamžitá varování pro velké oblasti země, včetně Džidy, Tajfu a muslimského svatého města Mekky, přestože sirény houkaly jen krátce a poplach byl později zrušen, aktivace nouzových protokolů v oblasti nejposvátnějšího města islámu signalizuje velmi závažnou eskalaci. O co jde? Hlavní cíle útoku byly identifikovány v městských centrech a infrastruktuře na jihu Saudské Arábie, přičemž zprávy o úderech a zachycení se objevily ve městech Khamis, Mus'haid, Abha a Taif. V důsledku útoku a padajících úlomků byla zaznamenána zranění civilistů a materiální škody na budovách. Jak bylo upřesněno, nebyly potvrzeny žádné přímé údery na městské zástavby ani na posvátná místa v Mece. Hrozba namířená proti širší administrativní oblasti je však pokládána za přímou provokaci. No, a vzbudilo to hněv v tom islámském světě a Světová muslimská liga vydala důrazné prohlášení, v němž útoky označila za trestné činy, které porušují základní náboženské hodnoty a mezinárodní právo. Blablabla.
1: No tak.
0: Tak.
1: Další zpráva, ještě se vrací k tomu Jambu. A tam vlastně je otázka kladena po tom útoku, tedy těch Hutiů. Za ten řecký systém Patriot, PAC-2, zase ještě nachází v té Saudské Arábii, nebo už ji opustil, jestli se ho řekl, odvezli, pokud to neměli co pokutu, nebo rozbité. A jinak jako říkají, že ty jemenské drony nerušeně přiletávají nad oblastí odpovědnosti řecké mise, to znamená té posádky, která teda s tím Patriotem patriotů to tam měla hlídat, a což zapříčinilo přerušení toku ropy. A teďka vlastně oni ty drony, které letají v oblasti odpovědnosti toho řeckého systému, jako kdyby ten systém tam nebyl. A teď se vlastně jako oprávněně se tam nabízí otázka, zda se teda ty řecké systémy o tu stáhly, a to v reakci na řeckou vládu na tu trojstrannou dohodu, tu alianci Turecka, Saudské Arábie a Pakistánu, o které jsem mimochodem před chvilkou hovořil. Protože podle informací se ale německé bezpilotní letouny, kamikaze a rakety pohybovaly v oblasti dohledu, možná chtějí říct dosahu, řeckých systémů s řízenými střelami Patriot, PAC-2, aniž byl zaznamenán jakýkoliv zásah nebo pokus o jejich zachycení. A teď je teda otázka, říkají přesto, že jemenské drony nepatří mezi nejpokročilejší stealth zbraně na světě, či nějaké neviditelné, tak bez problémů zasáhly své cíle, což vlastně vyvolalo dvě hlavní otázky. Buď se drony a rakety pohybovaly v extrémně nízké výšce, kde je radar ANMPQ-53 nebyl schopen zaznamenat, nebo existoval výslovný zásah nezasahovat. Proti jim je to velmi zajímavé toto. Takže uvidíme, jako co z toho ještě vyplyne dále. Ale říkají, že zkáza nebo takových rozměrů, že společnost Saudi Aramco zrušila pro září všechny dodávky ropy do Evropy. Jeden evropský dopravce uvedl, že až do listopadu nebudou odeslány žádné ropné dodávky. Ono v podstatě, když tam ten ropovod obnoví, spraví, tak jako nikde není psáno, že ho znovu nerozbíjí. Takže uvidíme, jako jak se to bude vyvíjet celé dál. Ale s tou ropou teda, tady z té oblasti se nad ní se stahují černé mraky tedy. Pojďme dále.
0: Tak. A bylo přece prohlášeno, že opravy budou trvat několik měsíců, ne-li několik let, takže to nebude otázka týdnu, dámy a pánové. Změna. Nuž, tak jdeme na šestku. Husiové oznámili se střel saudsko-arabské stíhačky F-15, a to nad tedy jemenským Maribem. Riad však tuto informaci prozatím nepotvrdil, je to zpráva z 16. ze středy. Tak mluvčí husijské armády Yahya Sari oznámil, že saudsko-arabské letadlo bylo sestřeleno během jeho operací v této oblasti, tedy nad jemenskou provincií Marib. Riad však tuto informaci nepotvrdil. Husiové zatím mezi tím popřeli obvinění Saudské Arábie, že se pokusili zaútočit na Meku a saudské úřady oznámily, že protivzdušná obrana odhalila a sestřelila husijský dron, a to poblíže svatého města. Hizam al-Asad, člen politického byro Husijů, kategoricky popřel tedy verzi Riádu a v příspěvku na síti X hovořil o odporné lži s tím, že tvrzení o útoku na Meku se stále opakují a již nejsou přesvědčivými, takže opět někdo chce nejspíše vyvolat jenom zase vlnu a eskalaci, že ano. Tak viděli jsme to lipské letiště a v úvozovkách ruské drony, že ano, a tak dále, a Lipánek s Borisem Johnsonem ve vlaku a takovýhle věci, takže neustále to tady vidíme.
1: Tady chtějí vyloženě poštvat sunity v masovém měřítku, aby jsme vyhlásili prostě svatou válku šiitům. Jo, to je jako zcela evidentní. No, ta další zpráva je také zajímavá, protože ta hovoří o tom, že Hutijové nebyli velkou část severozápadního Jemenu. A to hnutí Ansar Allah, čili to jsou ty šíští Hutijové, jinak lidová fronta pro osvobození Jemenu, obsadilo velkou část provincie Lahič na severozápadě země. Skotrity by řekl osandálovaní pastevci, jako to hovořilo o těch afgánských. Jo. Takže osandálovaní pastevci. Jejich odpůrci podporovaní Saudskou Arábií, Izraelem, Spojenými státy a ostatními v uvozovkách prokazují, že nemají žádnou realistickou naději. A otázka, nebo otázkou, která vyvstává, tak je, za západ dovolí Hutům vyhrát nebo za nakonec zasáhne. No já si myslím, že ta otázka takhle nestojí. Je otázka, jestli ten západ je schopen ty Hutě zvládnout v té oblasti, kde jsou. Ale ta zpráva dál hovoří, pokud to zasáhne, zareagují i ti, kdo podporují Hutě, a nebude se jednat jenom o Irán. Takže to je fakt. To je jako, si musí vlastně počítat, tak se to asi nikdo moc nepožene. Pojďme na další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme na Čínu. Čína chtěla na Blízkém východě dokázat, že její ekonomická síla přináší také politický vliv. Současná situace a krize ukazuje limity však této ambice. Saudská Arábie totiž požádala Peking, aby využil svých vztahů s Teheránem a pomohl omezit útoky jemenských Husijů. Čína následně Irán soukromně vyzvala, aby svůj vliv využila. Uklidnění však ale, jak jistě tušíte, nepřišlo. V sobotu se v Riádu rozezněla tedy varování před vzdušným nebezpečím. Poblíž hlavního letiště byly vidět plameny a mohutný kouř a Húciové oznámili raketové a dronové útoky na cíle v saudské metropoli i zařízení společnosti Saudi Aramco v Yanbu. Přímá souvislost požáru u letiště s útokem nebyla ale bezprostředně potvrzena, samotná eskalace je však zřejmá. Tak, Saudská Arábie požádala Peking, to už tady máme, tak no, zatím to tak nevypadá, Čína se bude snažit, ale moc to nebude úspěšné.
1: Další zpráva, to už je z dalšího koše, to je, co se týká Iránu a iránského konfliktu, tak to hovoří o zmasakrované americké armádě. No, ona zmasakrovaná bude, ale ne těmi, ne na základě čísel, která jsou tam uváděna, ale ona asi přesná nebudou. Hovoří se o těžce porážce Spojených států, která je bude Spojené státy pronásledovat po celé desetiletí. Konečně přiznali historickou katastrofu, říká zpráva. A říká, že ve válce s Iránem zahynulo nejméně 22 amerických vojáků, tedy o 4 více, než Pentagon uvádí ve svých veřejných záznamech, jako informoval Washington Post, s odvoláním na 6 amerických představitelů obeznámých s interními údaji ministerstva obrany. Já si myslím, že je to klam stejně, protože těch mrtvých bude daleko více. Dokonce jsem někde zahledal nějaká čísla, která nemám odvahu říci, protože nebyla potvrzená, když byla ze Spojených států, a jako můžu vám říct, že to by byl jako dost velký děs, to se budou divit. Takže americký ministr obrany Pete Hegseth zprávu odmítl jako naprostou lež, vidíte. A 5 ze 6 zdrojů Washington Post uvedlo, že interní vojenské záznamy ukazují nejméně 22 úmrtí příslušníků amerických vojenských sil od začátku konfliktu. A 6. americký představitel uvedl ještě vyšší číslo. Podle jeho údajů od 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájil válku proti Iránu, zemřelo 23 vojáků. Zase si myslím, že ta čísla jsou dramaticky větší. Ne všechna úmrtí jsou nutně důsledkem iránských útoků. Důležitým rozdílem je, že tedy to nemusí tedy být jako všechno tedy z toho útoku. Tady hovořím také o amerických vojácích, kteří zemřeli na Blízkém východě během války, ale u některých třeba není známo, kdy, kde, jak, za jakých okolností umřeli, a zde jejich smrt přímo souvisela s bojovými operacemi. Takže jenom když si veme,

0: Je to zpráva, pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. Druhá tady máme. Irán poslal USA skrz Katar návrh na ukončení války. Předložili to Spojeným státům mírový návrh prostřednictvím Kataru a uvedl to pro Al Jazeeru nejvyšší tajemník nebo tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaí. Cituji, jsme v kontaktu s katarským mediátorem, který Washingtonu odevzdal naše podmínky na ukončení války a čekáme na odpověď prezidenta Trumpa v této věci, uvedl. No, mezi požadavkami nebo požadavky je zastavení nepřátelských akcí na všech frontách, uvolnění zmražených finančních prostředků a zrušení námořní blokády, dodal iránský představitel. Pardon. Rezaí též poznamenal, že počínání USA a Izraele dává Teheránu důvod na odstoupení od smlouvy o nešíření jaderných zbraní, i když Irán stále zůstává oddaný fatvě zesnulého nejvyššího vůdce a nezměnil svoji jadernou doktrínu. Se tady uvádí, tak můžeme asi dál.
0: Půjdeme do dalšího koše, tentokrát se podíváme do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech propuká ropná panika a to je zpráva už ze 14. to znamená z pondělka. A Wall Street se začal psychicky připravovat na to, že ceny ropy prudce vzrostou na $120 za barel a více. A američtí investoři mají obavy z Trumpových slibů o vyřešení krize v Hormuzském průlivu před volbami do kongresu 3. listopadu. Navíc Irán nyní posiluje svoji vyjednávací pozici, přičemž využívá úspěchy hutických rebelů v Jemenu a uzavření průlivu Bab el-Mandeb. A to dohoda o budoucím statutu Hormuzského průlivu s Ománem a monarchiemi Perského zálivu, tak je možné, že celkem k ní dojde ještě na tečka na podzim. A případně na jaře. A Iránci pravděpodobně s tím asi před volbami ve Spojených státech souhlasit nebudou. Musí Trumpovi vytvořit co nejvíce problémů. Ty ceny pohonných hmot ve Spojených státech rychle rostou a ta nafta v Kalifornii se ta už co mimo brzy překoná psychologickou hranici $10 za galon. A dodávky paliva ve Spojených státech jsou nejhorší od hurikánu Katrina v roce 2005, kdy na čerpacích stanicích v jižních státech byl nedostatek benzínu a nafty. A ta současná válka s Iránem by mohla mít vlastně podobný účinek. Takže tolik asi k této zprávě. Jinak v těch nedávných průzkumech klesla ta Trumpova podpora ve všech klíčových otázkách, ekonomika, obchodní válka s Kanadou a Irán a tak dále, už pod 30%. A ty demokraty mezi tím tuto situaci využívají a v celostátních průzkumech veřejné mínění ve sněmovně reprezentantů mají významný náskok. Takže na Blízkém východě Trump tak uvázl v té eskalaci a ustoupit nyní by znamenalo ztrátu tváře a to by bylo fatální 50 dní před volbami, takže tam to bude velmi obtížné. Problém je v tom, že ho do toho navez vlastně ten malý doník. Že? A zvýšení úrokových sazeb by zhoršilo zase domácí energetickou krizi ve Spojených státech. To by bylo rovněž fatální. Takže je tam nějaký takový ten nucený krok, který ale jenom zhorší tu pozici toho Bílého domu. A něco budu muset udělat. Takže tolik teda v této zprávě. No.
1: Dobře, dále se koukneme na Pentagon shledává problémy v amerických strategických zásobách munice. Cena války s Iránem už dosáhla 33, skoro a půl miliard doláčů. Zpráva generálního inspektora amerického ministerstva obrany dokumentuje vážný nedostatek strategických zásob munice a problémy s jejich uvolňováním, a to v důsledku války s Iránem. Podle nezávislého auditního mechanismu Pentagonu utratili americké ozbrojené síly od února do června za munici více než 22 miliard dolarů, což vedlo ke strategickému nedostatku zásob. Zpráva je tedy jedním z mála nezávislých hodnocení stavu amerického arzenálu, jehož, jelikož tedy relevantní data obvykle zůstávají utajena. Během tedy války s Íránem použili americké síly značné množství zbraní dlouhého doletu a systémů protivzdušné a protiraketové.

0: obrany, a to k odstrašení íránských útoků. A my víme, že to nebylo moc účinné. Takže konečně to máme potvrzeno z amerických zdrojů, dámy a pánové. Nejde o konspirační teorie.
1: Další zprávu, kterou tady máme, zase z řeckého serveru, hovoří o tom, že Donald Trump pošle Izraeli 40 000 bomb o hmotnosti 2000 liber v hodnotě 2,8 miliardy dolarů. A většina té částky má být, bude pokryta prostřednictvím amerického programu financování zahraničních armád. To je zpráva ze 16. to znamená ze středy. Administrativa Donalda Trumpa plánuje novou zásilku americké munice do Izraele. Dodávka, na níž se nyní pracuje, by měla mít hodnotu 2,8 miliardy dolarů a měla by zahrnout celkem 40 000 bomb o hmotnosti 2000 liber, to je přibližně 907 kg na kus. A ta navrhovaná dohoda se týká 20 000 bomb MK-84 a další 20 000 bomb BLU-117, přičemž dodávka zahrnuje i 20 000 průbojných hlavic I-2000. A v posledních letech se jedná o jednu z největších dodávek plánovaných pro Izrael. A zvláště zajímavé je financování této dohody, protože podle financí, které pronikly na veřejnost, tak bude většina částky pokryta prostřednictvím amerického programu Foreign Military Financing, tedy prostřednictvím amerického vojenského financování, které Izrael využívá k nákupu amerických zbraní. A MK-84 patří mezi nejúčinnější konvenční munici, kterou mají Spojené státy v dispozici. A jedná se o bomby o hmotnosti přibližně jedné tuny, a které lze použít proti velkým nebo vysoce chráněným cílům a které mohou způsobit rozsáhlé škody. Na BLU 117 je variantou MK-84, zatímco I-2000 je určena k útoku proti zpevněným nebo podzemním strukturám, bunkry a tak dále. Takže velikost a složení této dodávky už vyvolává ve Spojených státech debatu, jelikož podobnou munici použil Izrael při operacích v Gaze a v Libanonu. A ten kongres už byl informován, tady plánovaný prodej byl neoficiálně oznámen příslušným výborům amerického kongresu, ale proces odsouhlasen doposud nebyl. Nebo proces toho odsouhlasení dokončen nebyl. Zástupci americké vlády se vyhnuli komentářům ohledně této dodávky s tím, že prodej vojenského materiálu se řídí především zákony. Takže především postupy, takže tady dohoda nabývá ve Spojených státech zvláštního politického významu, jelikož americká vojenská pomoc Izraeli je středem rostoucích negativních reakcí, a to zejména ze strany demokratů. V červenci více než 100 demokratických zákonodárců hlasovalo pro zastavení americké pomoci Izraeli, což představuje prohlubující se neshody ohledně politiky Spojených států na Blízkém východě. Za Bidena bylo toto zmraženo, a tato kategorie bomb byla středem americké politiky od konce roku 2024 a ta administrativa Joea Bidena pozastavila dodávku 2000 liber munice do Izraele s odvoláním se na obavy z dopadů jejich použití v hustě obydlených nebo osídlených oblastech Gazy. Takže s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu bylo toto pozastavení v lednu 2025 zrušeno. Takže jenom, a tady není náhoda, pokud byla uskutečněna ta nová dohoda, tak se stane jedním z transferů 2000 liber munice do Izraele, a to během posledních let. A děje se tak postupně v době, kdy navzdory příměří v Gaze, tak tam ty izraelské útoky tam nadále prostě v tom regionu pokračují. Takže tolik teda k této zprávě, a půjdeme dále.
0: Tak, dále se podíváme na čtyřka tady. Média lžou o tomto transferu zbraní do Izraele, o kterém jste teď mluvil. Redakce Washington Post má poněkud zvláštní představu o procesu prodeje. Cituji, je tady článek z 15. září. Od nich Trumpova administrativa připravuje prodej těch 2000 bomb Izraeli v hodnotě několika miliard dolarů. Jedná se o největší jednorázový prodej této kontroverzní munice za poslední roky, uvedl deník The Washington Post. A pro něj to byl americký představitel. Balíček, který v hodnotě 2,8 miliardy dolarů, který byl zaplacen z peněz amerických daňových poplatníků, zahrnuje těch 40 tisíc bomb o hmotnosti 2000 liber. A podle představitele, který stejně jako další zdroje hovořil pod podmínkou anonymity kvůli diskuzi o vojenských záležitostech, tak jde o 20 tisíc bomb MK-84 a 20 tisíc bomb LBU-117. Součástí prodeje také 20 tisíc průbojných hlavic I-2000. Tak, New York Times ani jednou nezmiňuje, že tento falešný prodej je hrazen z rozpočtu americké vlády, avšak odkazuje na výstižný text Tuckera Carlsona, který Times označuje za tyrádu, tedy rozhořčený výlev, protože správně poukazuje na problémy s touto transakcí. Takže tady vypočítáváno zase kdo, co, komu a jak. No zkrátka zaplatí to zase občani, že ano, ze svých daní, válčení a zbraně.
1: Tady touto záležitostí se zabývá dále i americký Moon of Alabama, a to svým článkem ze 16. respektive 17. září. A říká, redakce Washington Postu má poněkud zvláštní představu o procesu prodeje v uvozovkách. Prodeje. Trumpova administrativa připravuje prodej 2000 bomb.
0: Teď jsem to četl.
1: Toto.
0: Jo.
1: Moon of Alabama.
0: Ano, to vlastně
1: ta zpráva.
0: Teď máme Donalda Trumpa
1: tak to mě uniklo, to se omlouvám, abychom nedělali dvakrát to též. Tak se podíváme na další zprávu a to je, jak mě to uteklo trošku, Donald Trump a prodal 48 F-35 za 24,3 miliardy Saudské Arábii, aby je chránil před Hutii. A ta mega dohoda pro americkou ekonomiku je těsně před volbami do kongresu. Ono tam půjde spíše o něco jiného. On je nebude chránit tím, že jim dodal ty stíhačky, ale on potřebuje nějaké výsledky před volbami. Takže řekněme, podívejte, já jsem tady prodal zbraně za 24,3 miliardy Saudské Arábie, či já jsem tady zajistil pro Ameriku peníze, a když to ta Saudská Arábie koupí, tak té Saudské Arábie, že jim vojensky pomohou. Tak to je taková ten původní záměr, který se skrývá za tím takzvaným nákupem století. A ta administrativa prezidenta Trumpa povolila prodat teda té Saudské Arábii pouze 48 F-35 v rámci smlouvy, teda v té hodnotě 24,3 miliardy dolarů. A ten prodej stíhaček je vlastně první v arabské zemi, že dodávky do Spojených arabských emirátů byly zrušeny. A není to nic jiného než potřeba Riádu podpořit americkou ekonomiku, aby Washington mohl podpořit proti Houthium. To je přesně to, o čem jsem hovořil před chvilkou. A to ministerstvo zahraničí informovalo kongres a označilo za nezbytné zlepšit bezpečnost důležitého partnera mimo NATO. Takže to Saudské království, tedy na základě takového návodu, tak požádalo o nákup 48 letounů F-35 Lightning a Joint Strike Fighter s konvenčním vzletem a přistáním a 49 motorů Pratt & Whitney F1 nebo F-135 PV-100, 48 instalovaných, jeden náhradní. A hlavní dodavatel byl společnosti Lockheed Martin Aeronautics Company se sídlem ve Fort Worth v Texasu a Pratt & Whitney Military Engines se sídlem v East Hartfordu v Connecticutu. Takže jsou to vlastně, je to vlastně kšeft pro firmy toto. Takže tolik teda hovoří tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme už dále do dalšího košiku, který máme, ne, to bylo teď, tak počkat, šestka.
1: Máme odjeno, šestka, ano.
0: Šestka, jednička, multipolární svět už se stal realitou. Takže prohlášení Vladimíra Vladimiroviče Putina o transformaci globálního systému odráží jednu z klíčových linií rétoriky ruské zahraniční politiky, tedy předcházející model globálního řízení, ztrácí svoji stabilitu a postupně ho nahrazuje multipolární pořádek. Ruský prezident na summitu zemí BRICS v Novém Dýlí spojil současnou krizi v mezinárodních vztazích s jednáním států, které podle něho vyvolávají konflikty a vytvářejí nová ohniska napětí. Jú, o kom to asi mluví? Podle Putina se unipolární systém, který sloužil zájmu omezené skupiny zemí, stává minulostí. Nejde jen o změnu jednotlivých lídrů nebo aliancí, ale o hlubší restrukturalizaci rovnováhy sil. Centrum ekonomického a politického vlivu, jak poznamenal ruský prezident, se postupně přesouvá směrem k novým centrum růstu na globálním jihu a východě. No a právě tento proces podle něho vyvolává odpor ze strany bývalých center vlivu. Celní omezení, sankce, politický tlak, vydírání a síla se stávají nástroji omezování. V důsledku toho se podle Putina snižuje efektivnost mezinárodních institucí, které se nedokáží přizpůsobit měnícímu se rozložení příležitostí a zájmu. No, takže postoj Ruska je tedy založen na kontrastu dvou modelů. Unipolární pořádek, který předpokládá dominanci té úzké skupiny států a jejich vnucování svých vlastních pravidel a multipolární systém, který naopak musí zohledňovat existenci některých nezávislých nebo několika nezávislých center moci, ze kterých každé má své vlastní ekonomické, politické a civilizační zájmy. Důležité prohlášení.
1: Další zpráva hovoří o tom, že vůdci Skotska, Walesu, Severního Irska se v Cardiffu rozhodnou odtrhnout od Británie. No, zprávě ze 14.9., kdy se teda měli sejít a podepsat společné memorandum, které bude volat vlastně po právu jejich národů na nezávislost na Londýně. A tady vlastně jde o to, že by vlastně na základě toho nechali v těch svých zemích vypsat referendum na ten na to odtržení. A jde o to, čili oni současně vyzývají Londýn, aby připravil a usnadnil ústavní změnu. Přičemž Skotové a Velšané jsou dva zcela odlišné národy oproti Angličanům, kteří jsou dominantní etnicitou v britském státě s podílem 85%. Ten případ Severního Irska je o něco složitější, protože obyvatelstvo tvoří irští katolíci a protestanti převážně anglického původu. A ti poslední mají malou většinu. Ale katolici nechtějí tolik svoji nezávislost, jako spíše sjednocení ostrova Irsko, protože oboji jsou na ostrově Irsko, protože se považují za Iry a britští osadníci se usedli na irské půdě a historicky nemají právo takovému rozvoji zabránit, i když jich je více. A John Sweeney, to je SNP, jako strana, Rap on Your West, to je Plate Simmons, to je další, a Michelle O'Neill, Sinn Féin, tak podepisují jako vůdci stran. Ona, ta jejich jména jsou taková, v těch jejich nářečích jsou taková, to není ani angličtina některé z nich. Takže přítelná byla také prezidentka Sinn Féin, Mary Lou McDonald, místo předsedkyně vlády Severního Irska, Emma Little Pendley z DAPu, a ta uvedla, že O'Neillová nepožádala o povolení cokoliv podepsat ve své funkci premiérky. Ten text se zabývá samozřejmě ekonomikou, energetikou, Evropou, sebeurčením a tak dále. Ta společná linie uvádí, že Skotsko, Wales, Evropské unii by byly jako noví členové, Severní Irsko v EU, prostřednictvím unie s Irskou republikou. Minulou středu premiér Andy Barnham ponechal otevřenou možnost referenda ve Skotsku, pokud bude jasný konsenzus. A zejména Downing Street, to je sídlo britské vlády, jak víme, tak uvedla, že další referendum, ono se konalo to poslední v roce 2014, zůstává mimo hru, dokud je ekonomika prioritou. Takže manifest liberistů z roku 2024 nepočítal s druhým hlasováním. Takže v sobotu tedy v Dublinu Trump promluvil tedy zase naopak zase ve prospěch irského sjednocení. pro Londýn to byla samozřejmě nežádoucí intervence, takže ta situace má aktuálně silný politický základ, není úplně přehledná a ta vlastenecká strana SNP je první stranou ve Skotsku, také vlastenecká Plaid Cymru je od května největší politickou silou ve Velšském senátu a Sinn Féin je vedoucí silou v Severoirském shromáždění od roku 22. Takže jinak teda, jenom pro zajímavost, tak Sinn Féin byla politickým křídlem IRA, to je irské revoluční armády a to byla, jak víme, tak to byla teroristická organizace. Zatím ty průzkumy ukazují, že asi 47% je pro nezávislost Skotská, 36% v Severním Irsku a 32% ve Walesu, čili není to většina. Není to většinový proud, ale stačilo to k tomu, aby se ten problém neuzavíral. Takže ale ty fronty všechny tři jsou vlastně odlišné, čili ten vývoj tam může být potom jako skutečně odlišný. A Skotsko potřebuje kompetenci, kterou nejvyšší soud rozhodl jako vyhrazenou. To znamená, že nejvyšší soud Spojeného království jednomyslně rozhodl, že skotský parlament nemá právní moc vyhlásit referendum o nezávislosti země bez souhlasu britské vlády v Londýně. Severní Irsko má mechanismus hraničního referenda ve velkopáteční dohodě, kdy se posoudí, že veřejné mínění se změnilo. Wales nemá ekvivalentní rámec. Společný podpis nevymaže rozdíly, ale ukazuje to, že tři země odmítají nechat svou budoucnost výhradně Londýně. Barnham slibuje devoluci v Anglii a stabilitu ve Spojeném království. V Cardiffu mu je řečeno, že stabilita bez práva rozhodovat obstát nemůže. Takže zase volby otevřou pro takové rozhodnutí, tak to de facto rozhodne Westminster, ať si tam tedy použijí prostě, nebo podepíší tedy vlastně, co chtějí. Takže nevím, jak to dopadlo. Dá se předpokládat, že to podepsali, ale nevím, jaké je to fáze, ale tohle to nevím, tedy to musíme se podívat, jsem to pak nikde neviděl, nezáhledno. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme na ty ceny ropy. Ceny prudce rostou, a to z důvodu krize saudsko-arabského exportu, o něž jsme tady už mluvili. Ropa Brent na $110 za barel. Růst ceny americké ropy WTI byl prý ještě větší. Takže je to zpráva z úterka, z 15. Ceny rostly, přičemž ropa zaznamenala nárůst o téměř 3%, jelikož se stupňují obavy z dlouhodobých narušení globálního energetického dodavatelského řetězce. Obavy se zvýšily po zprávách o zastavení dodávky ropy z toho Jambu, že ano, významného saudsko-arabského exportního přístavu v Rudém moři. Zároveň s tím informoval Riad některé své evropské zákazníky, že dodávky plánované do konce září dodány nebudou. Cena ropy Brent vzrostla tedy o $3, tedy konkrétně o skoro 3% na 108,75 dolarů za barel a americká ropa WTI, to je West Texas Intermediate, vzrostla ještě více na 105,83 dolarů. Jedná se o nejvyšší úroveň asi nejvyšší úrovně od května 19. května tohoto roku. Význam Jambu se výrazně zvýšil po narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, to jsme probírali na tom obrázku, kterým se obvykle přepravuje asi pětina světových dodávek ropy a LNG. No, tak dámy a pánové, budeme šetřit.
1: No, to budeme.
0: Když nechceme ruskou levnou ropu a plyn, že jo?
1: No proto také jsme už užili ty vozovky v těch městech na jeden pruh jenom, protože to bylo všechno cíleně připravené, protože není zájem o nějakou větší mobilitu obyvatelstva. Ono navíc v těch zemích, kde vlastně byly teda ta šlechta a ty podaní jako taky nemohli moc jako cestovat, jako řekněme, bez povolení jako z jednoho panství na druhé, takže vracíme se tam prostě. Zatím to nevidíme, zatím to necítíme, ale je to tak. Další zpráva hovoří o summitu BRICS, jak víte, tak v New Delhi, či v Novém Dillí, v Indii, v indickém hlavním městě, se to je zpráva ze 16., tak se sešli v neděli vlastně poslední den toho dvoudenního summitu lídři BRICSu. To hovoří samozřejmě o minulé neděli tedy. A tady vlastně to má význam v tom, že jednak teda připomenu, že teda ta rozšířená skupina dneska jde o 11 zemí. Původně byla Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika, odtud také název BRICS, a nově přírůstky Egypt, Etiopie, Indonésie, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Kdy se tam vlastně zase dostala arabská, Saudská Arábie, nevím, protože svého času, když tam jim zařídili tu velkou povodeň na těch ropných polích, tak oni od toho, Američané, tak oni od toho couvli. Takže nevím, kdy se tam teďka objevili, ale jsou tam uváděni, dobrá. A mezi účastníky toho víkendového summitu jsou také čínský prezident Xi Jinping, iránský prezident Masoud Pezeškian, ruský prezident Vladimir Putin, kromě tedy hostícího indického premiéra Narendry Modiho a další představitelů zastupujících rozšířenou skupinu. A v sobotu ten blok jednomyslně přikládal deklaraci z Nového Delhi, která uznává cenný přínos partnerských zemí ke spolupráci BRICS, jak uvádí společné prohlášení. Ty partnerské země jsou takové ty, které se chtějí přidat. A deklarace také potvrdila závazek bloku podporovat inkluzivní, vzájemně prospěšné a rozvojově orientované partnerství s partnerskými zeměmi. A podle údajů uvedených v BRICS nyní skupina, to je těch 11 zemí, představuje přibližně 49,5% světové populace, 40% globálního HDP a 26% globálního obchodu. A tady vlastně je důležitá jedna věc, že navzdory tedy těm všem předpokladům, tak BRICS překonává ostré rozdělení v tom novém dělí, protože zaprvé on je postaven jako na ekonomické bázi, na spolupráci jednotlivých zemí, není postaven na konfrontaci s Západem, už vůbec neválečnou. To je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že oni tam doteďka měli, někteří jeho členové tam měli v něčem dosti odlišné zájmy. Takže bylo velmi cenné, že tam vlastně došlo k určitým dohodám. Tam ty konflikty, když se jmete, tak je tam například Spojené arabské emiráty versus Irán. Tady je chyba, tady nemá být země, ta Saudská Arábie, tady by měl být Irán, ten je členem. Takže to tady mají chybu. Takže tady prostě rozpory jsou, přesto jako byly docela vyřešeny, a tady je prostě důležité, že jednak teda tady odsuzují teda ty údery proti Iránu, to je jako první věc, že to je porušení mezinárodního práva a charty OSN. Nicméně tentokrát v tom novém dílí skupina pouze vyjádřila hluboké znepokojení nad pokračujícím stupňováním napětí na Blízkém východě. A takže to není úplně ono, tam je problém v jedné věci, a sice v tom, že zatím oni se nestylizují do polohy politicko-vojenské, na což čeká zase skupina těch zemí z jihu, z jednoho důvodu, protože oni dneska by se také přidali rádi, ale bojí se Ameriky a také se bojí toho, že zatím by ten BRICS, kdyby ta Amerika proti jim, jak se říká, vyrukovat, ty země toho BRICSu jim vojensky nepomohou. Takže takhle to je, a tam mimo ty hranice Irán a USA, toho konfliktu, tak by v deklaraci změny další významné projekty. Ku podivu všechny zmínky o konfliktu na Ukrajině byly vynechány, zajímavé. A ta evropská válka byla v deklaraci BRICS konzistentně zmiňována od ruské invaze v roce 2022. A loni ten text dokonce obsahoval jazyk, který ho do značné míry odrážel ten postoj k ukrajinským útokům na tři místa. Takže tak toto je. A tam potom zahájí několika úspěšných iniciativ, jako je Nová rozvojová banka a hlavní fází expanze za sebou, tak se BRICS nyní ocitá na rozcestí a ty růstové bolesti expanze jsou zřejmé a vypuknutí několika válek ve světě nemohlo přijít horší dobu. Bude chvíli trvat, než se objeví členové dostatečně socializující ve skupině. To znamená, že budou mít podobné názory a budou se shodovat. A ve příštích letech či dvou bude BRICS muset se hluboko nadechnout a znovu najít pevnou půdu pod nohama, pokud nechce ztratit celou energii, jak se teda uvádí tedy v tom článku. Takže tolik teda k tomuto jednání, k zasedání skupiny BRICS.
0: Tak, čo skvapí, tak se koukneme dále. Saudská Arábie požádala Peking o zprostředkování v Íránu a o příměří s Huci, to už jsme tak nějak načrtli. Útoky vedly k ekonomickému uškrcení Saudsko-arabského království. Není vývoz ropy, nebudou prachy. Tak, v důležitém mezinárodním vývoji Saudská Arábie tedy žádá Čínu o zprostředkování pro Írán, zatímco zároveň požádala o příměří s Huci. Riad vidí neschopnost svých vojenských sil vypořádat se s iránskými raketami a Husi a vidí, že Washington ho nepodporuje v době, kdy je jeho ekonomika škrcena a zdá se být upřený teď tedy na Peking. Podle agentury Reuters, která cituje iránské představitele obeznámené s touto problematikou, Čína na žádost Saudské Arábie vyzvala Irán, aby Husi je zadržel, přičemž Teherán zpočátku tvrdil, že USA by měly ukončit válku, kterou proti ním rozpoutali. Tak.
1: Poslední zpráva tady z tohoto soudku, Lukoše, chcete-li, tak je z Běloruska, kde prezident Lukašenko oznámil, vlastně měl projev k výročí tedy toho pokusu o převrat a oznámil zabránit situaci podobné té na Ukrajině. A tam, jak si zmiňuje, že v roce 2020 se vnější síly pokusili odtrhnout Bělorusko od Ruské federace. Toto oficiální prohlášení učinil prezident, tedy Lukašenko, během tedy svého veřejného projevu. A podle něho, kdyby odpůrci současné vlády dokázali své plány uskutečnit, tak geopolitická a vnitřní situace v zemi by byla kritická. Lukašenko přímo zdůraznil, že pokud by pokus o převrat byl úspěšný, situace by byla nyní přesně stejná jako na Ukrajině. To je velmi pravděpodobné. A politická situace v roce 2020 v Bělorusku byla doprovázena masovými protesty, které koordinovaly západem podporované opoziční struktury. A jak bylo uvedeno v předchozích analytických zprávách, tak Minsk a Moskva tyto události považovaly za vnější organizovaný pokus o převrat zaměření na vytvoření sanitárního kordonu kolem Ruska. A včasná vzájemná podpora v rámci svazového státu umožnila stabilizaci situace, po níž se výrazně urychlila integrace obou zemí v oblasti obrany a ekonomiky. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak, jdem se kouknout, máme pár minut a 12 zpráv nebo 11, tak musíme se na to kouknout. Jednička, tady je o Lipsku. Tak, bomba praskla, teď jeden zaměstnanec letiště v Lipsku se vyjádřil k incidentu s dronem. Dron byl obyčejný hobby dron z nějakého třeba z MediaMarktu, který nemůže na sobě mít žádnou přidanou váhu. Výbušné zařízení na fotografiích z novin tam bylo později položeno jen kvůli fotografiím. Přímo po incidentu dorazil odborný tým na zneškodnění těch výbušnin v uvozovkách spolu s představiteli tisku, kteří zřejmě byli informováni už před událostí. V krátkosti tedy vše bylo zinscenováno, aby to mohli svalit vinu pak na Rusko. Velké díky případcí novináři Anatolij Šary, ukrajinskému novináři, který ten rozhovor nahrál a pro ochranu muže mu asi sfalšoval identitu. Tady je ho sfalšoval, ale to je zase blbý překlad, takže tady máte i obrázek od Šarie, abyste se na to mohli podívat a píše o tom Alina Lipová. Můžete ji na síti X asi dohledat.
1: Další zpráva hovoří o tom, že švédské volby dopadly katastrofálně, že se z toho Švédsko už nikdy nespamatuje. Proto proč? Švédsko se zvolilo vládu, která zcela jistě úspěšně dokončí přeměnu kdysi země vikingů v islámský chalifát. A to, o čem se dosud spekulovalo, je po letošních volbách jisté. Stejně tak je jasné, že volby dopadly tak, jak dopadly, zejména díky dovezeným voličům. Tedy opět se potvrzuje to, co jsme si již dávno tušili. Některé politické strany si voliče cíleně dováží. Politické strany současné opozice, které mají vítací politiku v programu, nabrali členstvo z řad obyvatel GET a tam si také udělali reklamu. Samozřejmě v arabštině, na švédštině, když Švédové již tyto strany většinou nevolí. Pokud by totiž bylo na nich, tak by se progresivní opozice udržela v opozici. A tady nicméně ani nyní končící vláda pravice není bez viny. Ve skutečnosti vládla tak, že vojenskou základnu pro progresivní vítací levici ještě posílila. Právě to znechutilo mnohé Švédy, kteří pak hodili hlas malým stranám a jejich hlas potom propadl. Takže mezi politickými špičkami navíc příště nejdete nikoho, kdo by chtěl politiku zásadně změnit ve prospěch Švédů. A to je ten problém. Protože každá větší politická strana se spolehá na to, že na část svého programu přitáhne vetřelce. Jenže ti volí přesně ty, kteří se jim osvědčili. Chtějí otevřené hranice, více soukmenovců, šetřejší dávky, více mešit a uznání islámských svátků jako svátků státních. A mají samozřejmě i mnoho dalších požadavků. Vše výše uvedené a mnohé další jim dlouho slibuje progresivní levice, která má navíc jejich lidi ve svých řadách. Takže švédský Riksdag, tak se po volbách obohatí o nezvykle vysoký počet muslimských zástupců, zřejmě v řadu socanů, levice či zelených. Ale především se bude snažit příští 4 roky nejenom víc říct tomu, co svému voličstvu, ale také dovolit občanům dovést to voličstvo nové a dalším 100 000 dát občanství. Jenže přesně to dělala také vláda, která před 4 lety vyhnala díky příslibu zpřísnění migrace. Tak ta vyhrála volby před 4 lety. No, jenže ve skutečnosti nezpřísnila. A ta končící vláda, která si hraje na protimigrační, tak během 4 let svého působení udělala celkem 207,5 tisíc občanství jedincům, zejména z neevropských zemí, a zdaleka nejčastěji rozdělala občanství Syřanům. Pak následovali podle pořadí Eritrejci, Afgánci, Indové a Somálci. Ve všech případech jde o jasné voliče progresivní levice. A mezi oběma vloky levice pravice byl včera v těch volbách rozdíl pouze 32 425 hlasů. Tedy lze říci, že vítězná progresivní levice, jejímž hlavním úkolem je vyměnit obyvatelstvo, vyhrála díky svým oponentům z pravice. Tady je to chyba, tady si mě nastavit trošku jinak podmínky. Tady měla být celá kvalifikovaná většina a podobně, jde o vážnou věc. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme. NATO nacvičuje scénář blokády Kaliningradu a tu máte ten suhalský průsmyk, nebo jak my jsme to nazvali, že ano, Severoatlantická aliance se vážně připravuje na tvrdý scénář v Baltském moři, kdy západní vojenské síly začaly otevřeně plánovat blokádu ruského území a izolaci hlavních přístavů země, a to na severozápadu. Vedoucí ruské delegace na vídeňských jednáních o kontrole zbrojení učinila v této souvislosti znepokojivé prohlášení. Jedná se o Juliu Ždanovovou. Ta na svém vystoupení na plenárním zasedání fóra OBSE oznámila, že NATO už nevytváří pouze teoretické plány, ale přešlo k praktickému výcviku. Ruská diplomatka upozornila na zásadní změnu situace v regionu. Cituji. V Pobaltí už státy NATO testují konkrétní scénáře blokády Kaliningradské oblasti spojené s plány na vojensko-politickou izolaci ruských přístavů na našem severozápadě, včetně tedy i Petrohradu, cituje agentura TASS Julii Ždanovovou. Samozřejmě se to prolíná s tím sikorského polského prohlášením a dalších.
1: Takže půjdeme si dále. Naši zpráva hovoří o poctě fašismu na hlavním náměstí v Bratislavě. Je to zpráva ze 17. září a tady vlastně to propagování fašistického hnutí je zakázané na Slovensku a pokud tak by to tedy mělo být řešeno tedy příslušnými orgány, nicméně bohužel se to nestalo a smeru SSD seznámil širokou slovenskou veřejnost tím, co vlastně nevládní organizace Mír na Ukrajině v hlavním městě Slovenska, na jejím hlavním náměstí vyvádí. A pánové Kulich a Štasilová se v centru Bratislavy dopustili vážného trestného činu propagování hnutí směřujícího k potlačování lidských práv. Nejsou sami ve spolupráci s agenty benderovského vlivu na Slovensku. A že při své trestné činnosti spolupracuje s cizími státními příslušníky, možná agenty ukrajinské rozvědky nebo agenty CIVSO, SBU, to je tam taková třešnička už potom na dortu. Takže se zdálo, že ta banderovská nehoráznost, když se ocitla na očích veřejnosti, takže byla odhalená pro širokou slovenskou pospolitost, například pro občany Kolobasova, kdy byli Štasilovou mimovládkou oslavování hrdlořezy, kteří tam po vojně zavraždili 11, respektive 13 občanů dnešního Slovenska. Takže takhle to je. Hovoří o tom i Luboš Bláha, europoslanec, a tomu vlastně nakreslili benderovci na čelo terč, protože jeden z mála vytrval poukazující na jejich zločinné neofašistické aktivity. A tam TV Směru SSD byla věnována také jiné téma, a to je obvinění Šimečkové a spol. Finančních podvodů. Je to důležité téma, ale je na škodu věci, že se spojil s tématem ještě důležitějším, tak říkajíc s tématem celonárodním celoslovenského významu. A to vězení faktu se tady před zraky tedy diváků šíří, a to se týká toho neonacismu, a to bylo trošku zeslabené. Takže ještě ten článek ještě jde dále, ale myslím si, že je to samozřejmě tam zase ne, jaksi namíchán deník N a podobně, ale pojďme to ten článek uzavřít v podstatě výzvou, která hovoří, milí Slováci, udělejme všechno pro to, abychom vražedný banderovský mor ze Slovenska vypudili. Učiníme všechno pro to, aby sympatizanti banderismu, jako je Kulich, Štasilová, ale také novináři a novinářky ze Směru, deníka N a Smolu, abychom je aby tedy mohli čelit tedy vlastně trestně právním a etickým důsledkům jejich činnosti, která škodí národno-státním zájmům Slovenské republiky. Takže tolik teda k této výzvě a já předávám slovo.
0: Tak, dále se koukneme do Německa. Další země spolková podle prognóz vyhrála tam AfD. Uzavření tedy volebních místností dnes v 18 hodin skončily v Německu zemské volby v Mecklenbursku, předním Pomořansku a v Berlíně. Takže v tom předním Pomořansku, Mecklenbursku podle prognóz volby vyhrála Alternative für Deutschland. Druhá je sociální demokracie, vládní CDU má 5 až 5,5%. V Berlíně podle prognóz s náskokem zvítězila levice, CDU byla druhá a AfD až třetí. Protestní AfD nyní vede i v celostátních průzkumech a před 2 týdny drtivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. No, volby tedy, volební výsledky nás nutí k obavám z budoucnosti, řekl po oznámení prvních výsledků kancléř Friedrich Merz z CDU, který si postěžoval na vzestup radikálních pravicových i levicových stran se zjevným odkazem na AfD a levici. No, Berlín je ztracený jako tady Praha, tam Stan a další, tady ty taky vedou, že ano. No.
1: Další zpráva hovoří o takzvaném EU Kids Act, to je zákon, který se týká zákon Evropské unie, který se týká dětí. Von der Leyenová vyhlásila válku všem a pod záminkou ochrany dětí prosazuje povinnou digitální identifikaci pro všechny. A tady vlastně pod záminkou ochrany dětí prosazuje povinné ověřování digitální identity, tvrdí, že tedy chrání soukromí v maximální možné míře, ovšem tam to bude zase spojené zase s očkováním plošním a s dalšími záležitostmi, se sociálními kredity, s elektronickým koncentrákem. Takže tady se v Evropě rozhořela ostrá debata o plánu zavést jednotnou unijní aplikaci pro ověřování věku. Zatímco Evropská komise to prezentuje jako nástroj na ochranu nezletilých, tak kritici vše s odborníkem na online bezpečnost Paulem Walshem tvrdí, že jde ve skutečnosti o zavedení povinné digitální identity pro každého člověka, pro každého občana. A jádrem sporu je tady otázka, pokud má každý člověk pro přístup k sociálním sítím, hrám, streamovacím službám a dalším digitálním službám prokazovat svou osobnost prostřednictvím oficiální aplikace, chráníme tím děti nebo ukončíme online anonymitu? Tady se tím zabývá ten Paul Walsh, který ve své analýze vyvrací jednotlivá tvrzení von der Leyenová a odvolává se přitom na šéfa Epic Games, Tima Sweeneyho. Podle něho se legislativa vytáhne jako na jakoukoliv digitální službu obsahující feedy, uživatelský generovaný obsah nebo zasílání zpráv, tedy na sociální sítě, které vlastně vidí, tedy ty, ty digitální služby, tady, které obsahují ty feedy, uživatelský generovaný obsah nebo to zasílání zpráv a na ty sociální sítě, video, platformy online, hry a ty nástroje umělé inteligence i streamovací aplikace, jako je Spotify. Takže klíčová teze Walshe je, že takzvané robustní ověřování věku má v praxi jediný funkční mechanismus ověření totožnosti. Pokud odstraníte všechny neprokázané metody odhadu, zůstane vám přesně jeden funkční mechanismus ověření identity, říká Walsh. A tam pak právě na tu digitální identitu potom mohou navazovat další věci, včetně CBDC a podobně. Takže už dneska k tvrzení von der Leyenové, že dnes byla velká část této moci vzata z rukou rodičů, tak Walsh namítá, že tento rámec falešně představuje chytré telefony jako neovladatelné. Apple a Google podle něj a zabudovali bezplatné rodičovské kontroly přímo do systémů iOS a Android. A miliony rodičů používají tyto rodičovské kontroly k vynucení večerky, blokování instalace aplikací a omezení komunikace. Takže tolik, ta zpráva ještě pokračuje, ale tolik pro informaci. Pojďme dále.
0: No, dále už asi nepůjdeme, máme 59.
1: Tak už nepůjdeme dále.
0: Dosáhli.
1: Maxima, co jsme mohli udělat. Je tady je možná jedna zpráva, která to stojí. Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině a nejde na zasedání karpatské osmičky, kde teda to měla jako pod kontrolou Zelenský. To je velmi důležitá zpráva, která by měla zaznít, co jsem teda provedl. A jinak vás pozvu na zítřejší kompas, který se bude týkat velkého záblesku, takže určitě bude zajímavý. A budu se s vámi těšit na viděnou naslyšenou. Díky za spolupráci s panem kolegou. Omlouvám se do dnešní zpoždění, ale já jsem to dřív nestihl a jo. Jsem už jako poměrně utáhaný. My jsme včeli. Bylo hrozný.
0: Slyším to.
1: To bylo hrozný. To bylo hrozný dneska z toho Brna a tohle, takže jako se dneska opravdu už jako utáhaný hodně. Tak jo, takže hezký večer vám všem.
0: Hezký večer, pane inženýre, dámy a pánové, vám taktéž hezký večer. A my se v dalším vysílání koukneme už na nový věk a program Sunrise. Ale já vám samozřejmě ještě na závěr poděkuji a směle šiřte, pište, pochvalte, pokárejte, doplňte v archivu svou nevzáčení.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám, zdravím vás při pátku. Pátek je takový, mezi pracujícím lidem je pátek považován za posvátný den, neboť v pátek se většinou už tolik nepracovalo, v pátek se víc uklízelo, než pracovalo. V pátek se uzavíral týden, mělo to nějakou svoji agendu, ale hlavně v pátek se všichni těšili, až za nima zapadnou ty pomyslné dveře toho zaměstnání. Wow! A všeobecný veselý, protože máme tady co? Máme tady víkend. Podnikatelé to mají trošku jinak. Ty pochopitelně jsou nešťastní z toho, že v pátek všichni na všechno už nemají čas, takže to je jako den, to je trošku takový jako divnej. No, důchodci, ty pochopitelně mají spoustu starostí, aby obsáhli všechny ty slevy, ty akce, které prostě mají na ten víkend připravený, ty supermarkety. No a my na to jenom tak zíráme a říkáme si, jestli ten svět se třeba nezbláznil. No nic, tak je pátek, tak vítejte u pátečních hovorů při víně. No a dneska tedy, abyste neřekli, tak jsem objednal i hosta, tak doufám, že se nám tady dostaví a že brzy si budeme moct s Jiřím pomyslně popřát rukou, potřást rukou. Takže Jiří, halo, halo, slyšíme se, seš tady, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Halo, halo, zdravím a počujem.
0: Zdravíš a počujem. No, vidíš, my jsme chtěli dneska, vyladit ty sluchátka, viď, aby trošku byly lépe slyšet.
1: No, já mám standardně všecko jako vždycky.
0: Jako vždycky.
1: Ale nové sluchátka teda.
0: A máš pozavíraný všechny mikrofony potenciální.
1: Jo, mám.
0: Tak snad to bude dobré. Tak, výborně. Jiří, jak pak jsi se měl ten uplynulý týden?
1: No, ten uplynulý týden to bylo hodně pracovní, hodně ježdění. Byl jsem na Slovensku pracovně, byl jsem v Praze pracovně, takže to bylo takový navrh důle trošku a furt něco. Takže to bylo náročný pracovně.
0: Jakože furt se něco děje?
1: No, furt se něco děje, no. Ani jsem moc tento týden nestíhal sledovat zpravodajství, co se děje. No a dneska mi přišel, jak jsem nestíhal sledovat zpravodajství, tak mi dneska přišel Liebesbrief jeden. Hady, odkud?
0: Liebesbrief?
1: Kama. Liebesbrief, je to dopis.
0: Někdo ti psal?
1: Ano, někdo mi psal.
0: Jako přímo tobě? Tobě přímo?
1: Mě, no. Přímo mě, no. Poměli si na mě z České televize.
0: Česká televize?
1: Ano.
0: Aby si lépe sledoval. Povídej, co ti napsali.
1: Ano. Napsala mi sekce Česká televize.
0: Řekni poprost, babi.
1: Z odboru televizních poplatků. Kavčím. Napsali mi, že protože neplatí zákonné povinnosti. Já jsem pořád tady.
0: No a teď ti nebylo čo čím vůbec slyšet.
1: Nezměnil. Aha, no tak tím pádem to musí dělat ten software, to nejsou sluchátka, protože to není možný.
0: No už to je lepší, tak už to jsem zase jede, no dobrý.
1: To muselo být zvuk. No, já jsem mluvil o těch poplacích, tak možná mě někdo slumil nadal.
0: Jiří, jsi nám stichl. Ty máme nějaký výpadek.
1: Jo, vůbec nic neslyšíš?
0: Teď jsme tu měli výpadek. No. Výpladek.
1: Aha.
0: No, já nevím, co to bylo, člověče. No, okay, nepíše to, nevím, že by byl výpadek, ale vypadlo to úplně, člověče, ty Teamsy, no.
1: Aha, mě to tady taky tak píplo, že nemá signál dostatečný. No, takže jenom, abych to zhrnul, tak
0: Ty jako Jiří, my nemáme... Poslouchej, nám to spojení nefunguje, já tě zase neslyším prostě.
1: Z Prahy z Kavčích hor, že mě nenašli v seznamu.
0: Tečka.
1: Špatná kvalita sítě.
0: Tečka nic, hele. Tak to nevím. A svítíš mi červeně, znovu, jako jo?
1: Jo, to je divný.
0: Jo, jo, svítíš červeně.
1: Počkej. Nechvím nastavit. Takže...
0: Jako kdyby si měl neskutečně slabý signál.
1: Aha, tak počkej, tak já to zkusím tady poladit. Jo?
0: Us.
1: Slyšíme se? Jdu to poladit, jo?
0: Nic moc.
1: Jo, jdu to poladit, jo, zatím.
0: Ty to jdeš ladit, jakože se jdeš restartovat?
1: Ne, jdu zkusit tady pohnout s routerem, aby byl blíž.
0: Ach tak.
1: Abych měl silnější signál, jo, já to jdu udělat.
0: Zkus ho, milý Lojzo, zkus ho.
1: Jo, dobře.
0: No, já využiju tu chvilku, než to Jiří poladí.

0: jedním z nejznámějších nositelů jména je španělský mořeplavec Krištof Kolumbus, který v roce 1492 objevil Ameriku. Také český cestovatel, spisovatel a hudebník Krištof Harant Spolužic a Bezdružic nosil toto jméno. V současnosti patří ke slavným Krištofům i český herec Krištof Hádek. Jméno si vzala za své i česká hudební skupina Krištof s frontmanem Richardem Krajčem. Mužské křestní jméno Krištof, také Krištof s někým i, má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrysrofos. Jde o složeninu dvou slov. Slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a ferein, nosit, jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. Takže Krištofu s Y je 4452, je to 93. příčka mezi jmény, a Krištof s měkkým I, těch je úplně stejně, takže to není rozlišeno, čili tím pádem máme asi 4,5 tisíce oslavenců. No a s nima pochopitelně slaví dalších minimálně 9 až 15 tisíc lidí. Tak to už je docela dobrý. To se nám to provoní těma uzeninama na tom grilu a tak, na tom roštu, když se pálí ten tuk. Ne? Ne. Takže Krištofové, já vám teď společně s Jiřím přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dálků, gratulantů, obdarování a nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Krištofa s Y nebo Krištofa s někým i, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte pochopitelně radost. A radost, ta jim způsobí ještě něco horšího? Ne. Radost jim prodlouží život, protože jim nastartuje víc imunitní systém. Tak Jiří, teď jsem tě tam slyšel se usmívat, tak jak jsme na tom?
1: Jo, posunul jsem router, ať mám silnější signál, tak snad to bude dobrý, no. Ještě tady ladím, zkusím se podívat ještě do ovladačů, ale uvidíme. Ale snad mě slyšíš teda. Doufám.
0: Slyšíme tě a doporučuju ten mikrofon na těch sluchátkách, dej si ho až pod bradu.
1: Mám.
0: Máš, super.
1: Mám.
0: Máš.
1: Tak, teď jsem ho trochu vyladil, co teď, co včil?
0: Včil nám pověz ten týden, co si takhle hodně cestoval, co si obdržel obsilku od České televize, tak co jim na to odpovíš?
1: No, já si to tady hodil do umělé inteligence s tím, jo. Rozjelo mě to k slu, jako jo. Hned si to... napsal jsem, aby mi udělala právní analýzu, ať mi zjistí, jakým způsobem to jde zrušit, ten stav poplatků a jaký mám uplatnit postup na to, aby ty poplatky nemusel platit. Jo? Takže první část analýzy je o tom, rozhoduje se, jaké zařízení máš, ne to, co sleduješ. Takže ta účinná novela zákona z 1. května 2025, což byla ještě Fialová vláda, že? Tak funguje tak, že může mít tady je to napsáno, že televizním přijímačem je jakékoliv zařízení technicky způsobilé k individuální volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. A to i když ho upravíš k jinému účelu. Takže pod definici spadá úplně všecko. Chytrý telefon, počítač, notebook, tablet, kalkulačka, asi a všecko, co jde připojit k internetu.

0: Jo, takže. A povinnost platí, i když zařízení používáš jen třeba na YouTube. Jo? Takže a i ty, když se na to nedíváš, tak to musíš stejně platit. To je první takový rozhořčení.
1: Počkej,
0: A
1: tak to je
0: tím,
1: ale,
0: že
1: to jsou daně tím pádem.
0: to jsou daně,
1: To
0: přesně tak.
1: je daň za informace.
0: Přesně tak.
1: To není poplatek za sledování televize už.
0: Přesně tak, to není poplatek za sledování televize, to je plošná daň na obyvatele. Pokud chceš argumentovat, že vlastně máš třeba firemní počítač, firemní telefon a tak dál, tak to ti nebude vůbec zohledněno, protože od ten zákon míří jak na vlastnictví, držení nebo užívání. A pokud ty zařízení držíš víc než měsíc, nebo je používáš, tak automaticky spadají do té kategorie. Takže tímto způsobem se z toho taky nedá vyvléct. No a ptal jsem se, proč mi ten dopis přišel, takže jsi odběratel elektřiny na určité adrese a nejsi v evidenci. Česká televize smí tato data párovat podle paragrafu 8 odstavce 8 a 9, jak uvádí i dopis. Podle mého čtení zákona odběratele elektřiny platí vyvratitelná domněnka, že přijímač drží a vyvrací se čestným prohlášením. Takže to znamená, tohoto automaticky vyplývá, že digitalizace na úrovni České republiky nefunguje. Když potřebuješ něco zařídit nebo něco podat elektronicky, tak buď to nedojde, nebo je to problém, nebo prostě je tam nějaký jako ještě obstrukce. Ale pokud oni si tě potřebují vytáhnout a šáhnout si do registru, který mají soukromí dodavatele elektrické energie, tak můžou tyto data párovat. Jo? Takže to je dost jako zneužitelný údaj za mě. Jo? A podle mě je to, nebo já to vnímám jako právní zásah do soukromí. Jo? Že Česká televize si může zjistit, na které adrese se platí nebo neplatí, nebo nemají spárovaný svůj seznam obyvatel, který platí nebo neplatí. Jo? Takže to je další věc, jo? Co mě teda, to jsem se tady u toho trošku vztekl. Co se týká toho aktuálního stavu zrušení poplatku, na to jsem se platil taky. Jsi tam, Peťo? Slyšíš mě?
1: Samozřejmě.
0: Jo. Ještě dočtu ten stav zrušení. To znamená, 15. června 2026 schválila vláda návrh zákona, který tyto poplatky za Českou televizi a Český rozhlas včetně od roku 2027 má úplně zrušit. Ale dle účinnosti nových pravidel, do účinnosti nových pravidel platí stále ten starý zákon. Návrh poslaný v červnu do sněmovny se zatím neposunul ani do prvního čtení, může být nejdřív zařazen na zářijové schůzi a ministryně Schillerová zatím termín 1. ledna negarantovala. Čeká ho ještě sněmovna a pod Senát a podpis prezidenta, přičemž Senát a prezident úpravu kritizují a opozice slibovala obstrukce. Takže poslanecký návrh se na dřívější osvobození už zjevně netýká, míří na domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Ale schválený taky zatím není. Takže dnes má povinnost platit úplně každý. Můžeš se z toho vyvázat třema způsobama. Buď to poplatek už platí někdo v tvé domácnosti, nebo splňuješ osvobození. To znamená, že se na tebe vztahuje příjem domácnosti pod 1,2, 1,15, jak je sám, 2,15 násobek životního minima, nebo na úplnou či praktickou slepotu nebo hluchotu všech členů domácnosti. A potom nikdo v domácnosti nemá opravdu telefon, počítač, tablet ani televizi, pak můžeš poslat čestné, pravdivé prohlášení. Takže jinými slovy, je to plošný, nelze se z toho vykázat, nebo nedá se z toho vyvázat žádným způsobem. A když tě tak osloví, tak to musíš řešit. No. Protože když to do 30 dnů neodpovíš na ten dopis, tak od dne doručení. Ale zajímavé je, že to není doporučeně. Jo?
1: A to by to přišlo nedoporučeně.
0: Nedoporučeně mi to
1: No,
0: přišlo.
1: takže to nemuselo přijít.
0: No. Ale samozřejmě je tady hned formulář k tomu, odpovědní formulář a přihlášení do evidence poplatníka. Jo, takže okamžitě se nahlásí k raportu. Takže nelze se z toho vyvázat a musíš to zaplatit. Pokud to nezaplatíš, okamžitě tě čeká správní poplatek 10 tisíc plošně jak je to tady? Riskuješ jinak 10 tisíc korun plus další soudní náklady, pokud to nedoplatíš.
1: Promiň, tomu
0: Okamžitě.
1: nerozumím. Oni ti to nepošlou tak, aby měli potvrzeno převzetí a hrozí ti z toho nějaká taková pokuta. Takže to je evidentní. Prostě když to popřeš, že ti nic nepřišlo, tak se nemohl reagovat. Takže asi lepší to ignorovat, ne? S tím, že mi nic nepřišlo.
0: Nebo to zabalím, pošlu zpátky a řeknu a dám na to razítko adresát nenalezen. Nebo nezatížím. No nevím, nějak to budu muset tady se s tím popasovat, no, takže tak,
1: No ne,
0: ale
1: počkej, to jako neřešíme teď jenom jako u tebe. Měli jsme tady nedávno takový příklad, že odepsal dotyčný, sice vtipně, sice tvrdě, že nesleduje, jenomže problém, a to je to, proč to tady dneska vlastně řešíme. Dřív ten problém před tou novelou totiž, to bylo tak, že pokud si napsal, že prohlášení čestné, že nesleduješ, tak ti to mohli uznat nebo nemohli ti prokázat, že sleduješ, tak si se z toho vyvázal tím prohlášením, že prostě televizi nemáš a že prostě nesleduješ. Jo? Pokud by tě pochopitelně našli, jakože jsi si zaplatil, dejme tomu na kabelovce, že máš zaplacenou televizi, no tak asi si lhal, že jo, to je špatný. Ale pokud neexistuje důkaz toho, že sleduješ televizi a televize maximálně při kontrole bys musel mít při nějaký kontrole, kdyby ti dělali domovní prohlídku, tak by ti našli zapojenou televizi, která hraje prostě a to, tak to je problém. Ale pokud jako to nechce někdo platit, protože to nesledoval, tak stačilo prohlášení. Ale tou novelou, kterou jsi tady četl, se to posunulo ne povinnost, když sleduješ, ale povinnost, když máš zařízení.
0: ano.
1: A to zařízení v podstatě máš i v případě, že máš kalkulačku.
0: Pokud jde připojit kalkulačka do internetu, tak ano.
1: Tak ano. Takže pokud máš takzvaně chytrou kalkulačku, chytrý telefon, chytrý tablet, něco, co jde připojit do internetu, tak už máš povinnost zaplatit za to, že máš zařízení, které ti to umožňuje. Takže teoreticky je to o tom, že budou obesláni všichni muži v této republice, kteří nemají no, prostě všichni muži v této republice, kteří nemají od lékaře potvrzení, že jsou impotentní, že budou platit alimenty na nějaký dítě, protože mají nástroj, jak to dítě by mohlo být jejich.
0: Ano, to je to logické, je to posunutý,
1: To je
0: přesně.
1: ta logika. Čili přesně, jak jsme řekli na začátku, není to poplatek České televizi, ale je to zdanění občanstva za to, že jim bude šířena lež, propaganda a lži a manipulativní informace. A je to povinná daň. Takže by se dalo
0: To
1: říct, že
0: znamená,
1: je to daň za lež.
0: jasně, Ale druhá věc je, když se dá se na to podívat i druhým úhlem pohledu, pokud platíš takovou záležitost na veřejnoprávní média, tak v podstatě se stáváš akcionářem toho média, protože si ho platíš, tím pádem bys měl rozhodovat o tom, co se tam bude hrát a nebude hrát a kdo tam bude v dozorčí radě a nebude, ne?
1: No nejsi akcionářem, musel bys mít akcie.
0: Jasně, ale jakože přeneseným způsobem, že jo? Protože ty jsi v podstatě zákazník, jsi přímý donátor toho média, že jo?
1: No, když už rozvíjíš tady tuhle myšlenku, která se jeví dost logicky, pochopitelně, tak pokud na takový, takhle, a ten dopis není o tom, že máš zaplatit nějaký poplatek. Ten dopis je o tom, že se máš přihlásit k platbě toho
0: Přihlásit,
1: poplatku.
0: ano. Ano.
1: Čili ten dopis není o tom, jako že něco dlužíš. Ten
0: Ne.
1: dopis je vlastně postavený tak, že při kontrole dvou databází máš hlášený odběr elektřiny, ale nepřihlásil jsi se k tomu, aby si zaplatil tohle výpalné.
0: No. A
1: Takže
0: jak je, a teď mi řekni, jak je možné, že Česká televize má přístup do databáze nebo spolupracuje s dodavateli elektrické energie, kteří by tyto data měli, protože v tom zákoně není nic o tom, že
1: oni tam citují nějaký
0: dodavatel
1: zákon.
0: energie. No já vím, ale tam není, já jsem tam nikde nenapsal. Já mu zkusím ještě položit otázku, jak je možné, že Česká televize má dosah na ty adresy, jo? Protože to mně přijde jako echt drze.
1: Tady možná by bylo na místě kontrolovat dopisem, aby ti odesílatel sdělil, na základě jakého zákona mu byly sděleny citlivé informace, které odporují GDPR o tvé osobě a o tom, jestli ty jsi nebo nejsi odběratel elektřiny. To by bylo možná docela zajímavé, na základě čeho.
0: A to možná. Já to zkusím tady napsat.
1: Protože pokud to je pravda, tak odběratel elektřiny by tě měl informovat o tom,
0: Informovat.
1: že poskytuje databázi třetím osobám.
0: Ano. Ale co by neměl dělat, protože já mám určitě,
1: No, ty jsi mu k
0: co
1: tomu
0: by.
1: nedal svolení.
0: Já jsem mu nedal souhlas, no.
1: Takže můžeš rozpoutat právní spor mezi tvým dodavatelem elektrické energie.
0: Aby mě neustříhli a ty poplatky nechtěli ještě. Rozumíš? Aby to nedopadlo, že se mnou vydrbají jak malý pes velkým, jak se říká.
1: No tak vy jste se, pane, nachytal, vy jste se opravdu označil za odběratele elektrické energie. To jsme rádi, konečně někdo. No, když někdo ale jiný platí ve tvé domácnosti, to je odpověď,
0: Nikdo.
1: která se z toho logicky, jak si, tak oni se budou dotazovat asi, kdo to je, že?
0: Asi to je, no.
1: No, tak ta už odešla.
0: Řeknu, ta paní už s náma nebydlí. Už to
1: Ano.
0: bude rok, co mi zva pomávala. No.
1: No, je to hodně zajímavé. Je to hodně zajímavé. A bohužel tady se ukazuje ještě jedna věc, kdy prezident opět zase vyblokoval a vetoval další zákon. To už jako opravdu, řekl bych, že potvrzuje to, že je plně na straně opozice a že bez toho, že by podal nějakou relevantní zprávu, proč vetoval, tak prostě všecko, co už konečně projde tou sněmovnou, tak on to zavetuje, aby se to oddálilo a aby se to zase několik měsíců vleklo, protože stejně bude přehlasovaný. Já si myslím, že ten člověk, je na něj potřeba podat trestní oznámení, že pracuje pro zájmy cizích mocností. Teď jako to se nedá si jinak úplně jako pochopit. Jednak tady neustále podporuje zbrojení, jednak tady neustále zastává názory svoje vlastní proti voleným zástupcům lidu. Takže úplně si nedovedu představit, jako, jak z tohohle ven, jo? Protože tohleto je komplot a spiknutí. To o ničem jiném není prostě.
0: Tak, no, víš, o čem to byl zákon?
1: Ano.
0: Nebo čeho se to týkalo?
1: Který zákon? Ten, co vetoval?
0: Ten, co vetoval, to jsem...
1: Ty jo, tak to, počkej.
0: Jo, já to tady zkusím rychle.
1: Já to tady možná mám. Ale budu to muset dohledávat, wow.
0: Já to tady zkusím.
1: Tak to jenom zadej jako veto prezidenta na zákon.
0: Jo. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. To je Vončo. Je to ze včera.
1: Můžeš mi to pinknout?
0: Jo, je to teda článek z novinek, já ti to tady pinknu do chatu, jo. A zkusím k tomu něco najít teda ještě.
1: Já bych ho přečet a ty bys to mohl dohledat.
0: Jo, dobře.
1: Jo, tak.
0: Jo, určitě. Mé dohodnutí.
1: Kuděrka malej. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. No to by mě zajímalo, jak může ten zákon jeho pravomoci nějakým způsobem omezovat. Když vlastně žádný nemá. Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy, uvedla kancelář k prezidentovu rozhodnutí o vetu. Pavel připomněl, že Babišově vládě podepsal 20 zákonů a jeden vetoval. U nyní vetované normy poukázal na absenci připomínkového řízení a vyhodnocení. Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou, řekl Pavel s tím, že státní správa má být odolná vůči politickým tlakům. Nemohu se smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky proto, že se po volbách změnila vláda, popsal své výhrady. Výslovně se pak ohradil proti přílepku, který hlavě státu odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava, to nelze jen tak odebrat. Připomněl Pavel, že jeho povinností pravomoci svěřené ústavou chránit i pro nástupce. Budu to dělat i nadále, zdůvodnil prezident své veto. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil do zákona poslanec Libor Vondráček, Svobodní za SPD, s tím, že pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Předkladatelé chtěli přiblížit zaměstnávání ve státní správě běžnému pracovnímu poměru a zajistit větší flexibilitu. Kritici naopak upozorňovali na hrozbu její politizace a výrazné personální změny s každou nastupující garniturou. Opozice již avizovala, že je připravena se kvůli návrhu obrátit na ústavní soud. Novela se vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat. Stejně postupovala v případě senátního veta. Prezident ve čtvrtek zároveň podepsal novelu stavebního zákona a obnovení elektronické evidence tržeb. Stavebnímu zákonu, který by měl zrychlit stavební řízení, chce dát prezident šanci, byť vnímá i výhrady, které vůči normě předložené formou poslaneckého návrhu míří. Tak, co máme k tomu ještě od někud, od jinut?
0: Já už jsem si to tady hledal. Takže co vetoval teď? To znamená, je to nový zákon o státních zaměstnancích, jak jsi četl. Podle koaličních autorů má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání zákonníků práce. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Výpověď úředníkovi nebo odvolání vedoucího by bylo možné ze zákonem vymezených důvodů, bránit by se mohl žalbou u soudu. Důvody veta. Tato rozsáhlá reforma podle prezidenta prošla bez standardního připomínkového řízení, blablabla. To jste teďka četl vlastně. Chápe snahu zbavit stát špatně pracujících úředníků, ale odmítá, aby se vyhazovalo jen proto, že se po volbách změnila vláda. Toto je jasná věta, kdy se snaží zabalit do toho. To je totiž ten zákon, který by měl vyměnit tady ty dozorčí a to pakáž, se kterou bojují.
1: To je ten deep state nasazený, víš?
0: To je ten deep, přesně tak. To jsou ty neziskovky, člověk v plísni a tady ti darmošlapové.
1: Ty jsou obsaženi na řadě míst. A krom toho jsou tam pochopitelně úřednické mafie na ministerstvech. Já to pojmenuji spíš takhle. On to Filip Turek pojmenoval parazitama. Ano. Já řeknu, že jsou to úřednické mafie, který si z toho dělají velmi výnosné podnikání. Já ti nechám domluvit a pak to vysvětlím, to, co tady říkám.
0: Jo. Já tady ještě dočtu doprovodná novela omezující pravomoci prezidenta. Koalice jí chce prezidentovi odebrat pravomoc, pověřovat, odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což je za mě určitě potřeba. Pavel argumentuje, že tuto kompetenci dává hlavě státu ústava, blablabla. To zčetl. Odkázal se přitom na dřívější spor s vládou o složení delegace na červencový summit v Ankaře. Úpravu prosadili poslanec Libor Vondráček, SPD Svobodní. Opozice říká, že je to lex pomsta kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Všechny veta, já se dívám, že kolikrát použil veto v roce 24, 25 a teďka v podstatě už použil veto dvakrát. Použil veto na novelu rozpočtových zákonů a použil veto tady na ten zákon o státních zaměstnancích. Takže lže zase, protože vetoval dva zákony a ne jeden. Takže to je potřeba říct. No a ještě tady přečtu, co se stane, když vydá veto prezident, jestli se dá zákon dál schválit, tak zákon se schválit dá se schválit. Prezidentské veto v Česku je odkladné neboli suspenzivní. Zákon nezabije, jen ho vrátí sněmovně k úpravě hlasování. No a pak zase se musí, prezident má 15 dní na doručení zákona na to, aby ho podepsal. Vetovat nemůže ústavní zákony. Sněmovna o vráceném zákonu hlasuje znovu, nejdřív po 10 dnech od doručení veta. Hlasuje se o zákonu v nezměněné podobě, pozměňovací návrhy nejsou přípustné a Senát už do toho nevstupuje. Přehlasování je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy alespoň 101 hlasů z 200, ne jen většina přítomných u běžného hlasování. Pokud 101 hlasů padne, zákon se vyhlásí ve sbírce zákonu a platí i bez prezidentova podpisu. Pokud ne, zákon není přijat a končí.
1: Mm-hmm. Může se rozjet další kolo. No, ano. Stav je velmi podobný v Česku jako na Slovensku. Robert Fico naráží na spoustu věcí, které jsou blokovány úředníkama, a protože se nechce zachovat nedemokraticky, takže by mu to mohli vyčítat, tak v podstatě nemůžou jít a vyhodit ty lidi jen tak z jejich pozic, přestože oni vlastně slouží dneska té opozici a slouží těm svým chlebodárcům, kteří je dostali do těch pozic. Jo. Příklad. Petr Kotlár jako vládní zmocněnec neobdržel žádná data od slovenských úřadů, přestože je požadoval, prostě mu je nedali. Parlamentní vyšetřovací komise Dozimetr nedostala žádné vyžádané dokumenty od úředníků ministerstev a od úředníků státní správy a od státních zaměstnanců. Otázka zní, jak je to možné? Umí si někdo představit ve fabrice, v nějaké firmě, že nadřízený požádá mistra, aby mu dodal nějaké podklady nebo nějakého technika a on mu je prostě nedodá? Tak prostě jde. To je totiž ten stav, který se tím jako musí vyřešit. Protože sice se tady změnila výrazným způsobem politická orientace, změnily se tady jako hodnoty základní, to znamená, nebudeme posílat peníze na zbraně, nebudeme zbrojit Ukrajinu, budeme řešit nejdřív požadavky a potřeby našich občanů. Ale ono to nejde řešit v podstatě. A potrestat rozkradače a korupčníky už taky nejde, protože oni jsou kryti těma lidma, kteří jsou pravděpodobně vydíraný, aby nepromluvili, jinak že je v tom vykoupou. To je situace a to je stav tohleto. Jenom pro představu, ono to není jenom záležitost posledních jakoby let, jo. Úřednický aparát si žije svůj vlastní život. Představme si, na městském úřadě sedí paní, která má něco na starost. Aby se mohla stát úřednicí státní správy, musí se nabrýfovat určité věci a složit zkoušku ze státní správy. To znamená, tito lidé mají prostě prošli nějakým vzděláním, aby věděli, jak funguje státní správa. To se jeví velmi dobře. Ale jak to probíhá, ta realizace? Tu kompetentnost jejich a ty zkoušky organizují ministerští pracovníci. A teď se očekává, že pochopitelně v rámci pracovní doby ministerští pracovníci toto všechno dělají. Ale ne, tak už to dávno leta není. Ministerští úředníci mají SROčka a firmy. Tyto firmy získaly oprávnění a kontrakty na to, aby školili a přezkušovali ty lidi na těch nižších článcích. A proto třeba vymysleli, že některé profese těch úředníků, a nejlépe všichni, by měli co 2 roky projít přezkoušením z těch znalostí o státní správě.
0: Z litery zákona.
1: To je buzines, co? To jsou mafie, ale pozor. Naprosto stejným způsobem se utváří mafie na Sokoly. Takže dneska ministerští úředníci, teď neříkám všichni, jo, ale na ministerstvech se nám rozrostl takovýto nešvar. Umíš si představit, jaký je fofr a točo okolo státních zakázek, okolo dotačních titulů, okolo... Jo, to je prostě... No, okolo zadávání zakázek z těch ministerstv směrem dolů. Mm-hmm. Oni si na všecko připravili cestičky, kudy tečou peníze ven. Oni se jako paraziti na všechno dokázali nasát a ze všeho drbou peníze. Kdo zaplatí té úřednici? Kdo zaplatí té úřednici To, že jí to někdo učí, že jezdí někam na nějaká školení, zaplatí to to město nebo ten kraj. Kde se vezmou ty peníze? No to platí daňoví poplatníci. A ono je to paralelní příjem těch úředníků. Vždyť to je střet zájmu jako prase u těch úředníků, ale nikdo to neřeší.
0: Mm-hmm.
1: A to je tady 20 let minimálně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Teďko se dostáváme pochopitelně k tomu, o čem mluvil Filip Turek, prostě jak oni jsou tam nalezlí všude možně, neziskovky mají prostor v České televizi, tam ovlivňují občanstvo, mají pozice na všech ministerstvech, tam si ovlivňují toky peněz. To je normálně chobotnice, jako blázen. Proto je potřeba změnit ten zákon a změnit ty parametry tak, aby prostě tyhle ty teplý chlívky oni neměli. Jo. Aby se s tím dalo hejbat. Aby to prostě bylo o tom, že a proč by to nemohlo být? Přijde nový ministr a prostě přivede si sebou nový lidi. Nazdar, sorry. Jasný je, že asi nepůjde o komplet výměnu, ale já kdybych byl ministr a nějaký úředník na ministerstvu mi prostě nedodal matroš, který potřebuju a který chci.
0: Tak letí.
1: Tak letí, normálně jde, jako... Yeah.
0: V komerční sféře by se toto nestalo, protože ten člověk by okamžitě dostal vytýkací dopis minimálně.
1: První vytýkací dopis a po druhé výpověď.
0: No, přesně, no. Jako strhnutí prémií a tak dále, jo. To prostě, právě si by se to nestalo, toto, nebo to, že v průmyslovém nebo ve výrobním sektoru. Kdyby řekl mistrovi, dodej mi tady materiály a on by řekl, že ti na to peču.
1: A teď si představ, že by tu firmu, do firmy by přišel nový generální ředitel. A s tím generálním ředitelem by přišel kamarád, který by byl od konkurence.
0: Myslíš třeba Messie Kolář?
1: A ten kamarád by radil tomu generálnímu řediteli, jak znemožnit, jak vydojit co nejvíc peněz ve prospěch té druhé firmy a jak nakonec všechny prostředky, ať už finanční nebo jiný, použít ve prospěch té druhé firmy.
0: Aha.
1: Přijde to normální v komerční sféře tohle?
0: Ne.
1: Ale my tohle ten cirkus tady platíme, rozumíš?
0: No jasně, no. A ty naznačuješ, že by třeba no, náš nový generální ředitel na Hradě si přivedl nějakého šéfa, který teda byl poradce, nebyl poradce
1: a radí, byl kamarád, nebyl kamarád.
0: Byl kamarád, nebyl kamarád. Já se s panem Kolářem znám běžně a jak říkám, je to sport.
1: No jo.
0: To je strašný. Jako.
1: Další zájmy by mohl taky jako mít, že jo, když je prokazatelně agentem CIA.
0: Když vám ukážu dva agenty a o jednom z nich vám řeknu, že je z USA, který pro vás bude lepší?
1: No samozřejmě ten z USA.
0: No, jakmile není něco z USA, tak se to pánu nelíbí. No, takže ty jsi to vlastně pojmenoval. Máme novýho generálního ředitele a máme tady škodnou prostě. A ten zákon by měl tady tu škodnou začít eliminovat. Držme si palce, ať projde ve druhém čtení.
1: Ale zase, vem si to, vstání si to na ty poplatky, kterými jsme začali.
0: Jasně.
1: Měl to být jeden z prvních zákonů, velký humbuk okolo toho, všichni řvali, že nedají naši českou televizi. Přitom organizátoři těchto protestů byli ty, kterým z toho teče spousta peněz. Jako, asi nebude zbytí jiného, než prostě, aby padaly trestní oznámení a aby se ty věci šetřily. Jinudy to asi nepůjde. Dneska jsou to všechno kriminální záležitosti, kriminální činy.
0: Asi ne. Dívej, tak já budu řešit ty.
1: Jiří?
0: Je to zpátky, tak já zrovna podám to. Ano? Slyšíme se?
1: Zase to nějak
0: A
1: vypadá.
0: zase mám špatný signál. No, zase špatný signál. A už to naskočilo zase.
1: Když to vidíš.
0: Už je lepší signál. No?
1: Tak.
0: Kolisa nám signál tady, tuna.
1: Počkej, ty sice máš zařízení, které se může připojit k internetu, ale máš tak špatné připojení, že to vlastně sledovat nemůžeš.
0: Přesně. To se, prosím vás, já bych vám to platil, ale tady se na to nedá dívat.
1: Pokud když jsem se koukal na Moravce, tak měl křivou hubu. A jo, a píše páteř měl křivou taky.
0: To má ale asi od začátku. Messie, Madame.
1: No máme, takhle, v republice máme spoustu hrdinů, jo. Hrdina na hradě. Teď zrovna se nějak pojede Velká Pardubická, ne?
0: No, člověče, to nesleduju tady toto, takže nevím.
1: No právě, že okolo Velký Pardubický jsou velký dohady, jestli pojede prezident na nějakým koni a jak se ten kuň jmenuje, nebo jestli poběží po svých, a nebo jestli to bude jenom jako fotografovat, jo.
0: A děláš si srandu, nebo?
1: No ne, to jsou tady běhají po internetu takovýhle velký jako dohady, jako jak to s ním bude, jako jestli soudruh prezident jako na kterým koni pojede, protože pochybně vyhraje, že jo, to je jasný. No to je v Americe měli toho, že jo.
0: Pojede s tím kvérem a bude střílet ty ostatní žokeje, aby vyhrál.
1: Tak oni budou muset brzdit. V Americe měli Chucka Norrise, že? No a my máme taky Chucka Norrise. Ale jmenuje se po
0: Taky,
1: česku, jmenuje
0: taky.
1: se Pávek. A Požních.
0: Jmenuje se Peter Pavel. Co
1: A
0: jste?
1: Požních
0: Pane
1: půjde k
0: Pávek.
1: Turkovi.
0: No. Pane Pávek, já nechci k Turkovi. Nevážil jsi z mě, půjdeš.
1: Nevážil jsi s mne.
0: Jo, já mu říkal, já, který jsem ho naučil jíst příborem.
1: Myslíš, že to o něm říká Kolář?
0: Já si myslím, že jo.
1: Já, který jsem ho naučil jíst příborem a mačkat spojku při každém řazení. Já.
0: Přesně. Který jsem ho naučil oblíkat košulu, aby nevypadal jako
1: Kostkama
0: hovado.
1: dopředu.
0: Kostkama dopředu, přesně. A lícem, aby to nebylo rubem.
1: No jo,
0: Jo,
1: tak mám tady dalšího hrdinu.
0: povídej.
1: Ondřej Vetchý ve sněmovně narazil a byl odmítnut. Sněmovní komise pro kontrolu vojenského zpravodajství odmítla tvrzení herce Ondřeje Vetchého, podle nichž byla služba zneužita proti spolku Skupina D. Hercova veřejně pronášená obvinění dle informací parlamentních listů .cz odmítla, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, jemuž naopak vyjádřila důvěru. Herec Ondřej Vetchý dlouhodobě uvádí, že vojenské zpravodajství mělo být zneužito k osobním či politickým účelům, případně že účelově postupovalo proti skupině D, spolku, který se angažuje v pomoci Ukrajině a v dalších veřejných aktivitách. Tady bych dal do závorky a dalších způsobech rozkrádání peněz. Vetchý
0: Ano.
1: tato tvrzení opakovaně přednáší veřejně, v poslední době například během vystoupení na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde v rozhovoru pro Studio N prohlásil, že skupina D teď bojuje s aparátem České republiky s vojenskou rozvědkou. Podle jeho slov se spolek nyní potýká s komplikacemi ze strany státních orgánů a zmínil i reakci spolupracovníků, podle nichž má vojenská kontrarozvědka primárně na starosti právě je. Tvrdil také, že vojenské zpravodajství ho sleduje. Údajnému sledování má prý čelit spolu s dalšími kolegy ze spolku D, který vybíral peníze na drony pro Ukrajinu. Parlamentní listy .cz aktuálně získaly usnesení sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství. Přesnou podobu schváleného usnesení potvrdil redakci poslanec Pavel Růžička za ANO, předseda parlamentní komise. Stálá komise poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství po projednání veřejných tvrzení pana Ondřeje Vetkého konstatuje, že nebyly předloženy skutečnosti nasvědčující tomu, že vojenské zpravodajství bylo zneužito k osobním či politickým účelům nebo účelově postupovalo proti skupině D. Důrazně odmítá tvrzení pana Ondřeje Vetkého, podle nichž měli být do vojenského zpravodajství dosazeni lidé s cílem něco najít na skupinu D. Považuje tato tvrzení za mimořádně závažná, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují nejen profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, ale i samotnou podstatu systému demokratické kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vyjadřuje důvěru vojenskému zpravodajství při řádném a zákonném plnění jeho úkolů a odmítá jeho veřejné obviňování z jednání na politickou či osobní objednávku bez konkrétních důkazů. Stojí v usnesení. Komise tak jednoznačně odmítla Vetkého dlouhodobá veřejná tvrzení o údajném zneužití vojenského zpravodajství. Herec se přitom v minulosti i v aktuálních vystoupeních vyjadřoval ke kritice ze strany politiků, včetně poslance Pavla Růžičky, a poukazoval na negativní jevy v politice. Zároveň doporučoval čerpat informace z ověřených zdrojů a označoval veřejnoprávní média a silové rezorty za pilíře demokracie, které je třeba chránit. Přesto jeho opakovaná tvrzení o postupu vojenského zpravodajství vůči skupině D komise po projednání vyhodnotila jako nepodložená. Člověče, vidíš to? Tak on mě připadá jako v tom filmu, jak se to jmenovalo? Báječná léta pod psa. Jak mu tam začalo hrabat z toho, že ho začali sledovat kvůli těm kontaktům se západem Jugoslávie. Jo, a jak si tam tu rakev jako chystal a jak pořád ho sledovali. A tak on mě přijde, že nestiho mám prostě chytil z toho filmu, že se do toho až příliš jako kdyby vnořil.
0: No, hlavně si vím, že on vlastně popisuje, co by se mělo údajně dít teď, ale vlastně to vyprávění říká, co dělali předtím. Zafijali.
1: No.
0: To je prostě jako, to je, ten má teda v hlavě slušně nasaráno teda, s prominutím. To je strašný.
1: No
0: to, to je hrozný, to prostě, no, za mě ta zpravodajská služba je dobře, že se o ně zajímá, protože pokud Rusko vytyčilo, nebo Ruská federace vytyčila cíle, tak domácí zpravodajci by si měli tady ty lidi vyšetřit a uklidit, že jo, aby jsme nebyli v nějakém konfliktu s Ruskou federací prostě, jednoduše řečeno, jo. A apropo, víš, že ode dneška probíhají v Rusku volby do státní dumy?
1: No, to vidíš, to jsme skoro málem zapomněli, protože...
0: Já to tady mám, musím něco přečíst. Tom.
1: Ale to je dobře a já jsem chtěl něco přečíst ze serveru Necenzurovaná pravda a stránka nenalezena. Viděl jsem k tomu nějaké věci, prostě je vycenzurovali, asi pravděpodobně, nebo co. A já jenom chci říct, že někdy od zítřka pomalu začnou nabíhat stránky našeho studia. Taky nám tam trošku znepříjemnili život. Takže najdete pochopitelně www.studio-midgard tečka a není tam CZ, ale tam EU. To znamená, jenom místo CZ, jak jste byli zvyklí, tak dávejte EU. To ne, že bychom milovali Evropskou unii, ale je to...
0: Byla to rozumná doména.
1: Jo, taková rozumná doména. Ale když už je Česká republika v Evropské unii ještě tak, aby jsme si to připomněli, odkud chceme neustále pryč, tak to tam dáme. Takže studio@midgard.eu od půlnoci se to začne propisovat na servery, takže postupně nás budete nacházet. A druhá doména, na kterou jste byli zvyklí, tanzanit.info, je změněna na tanzanit.net. Jo. Takže jenom takové to dvě změny. Takže tanzanit.net studio@midgard.eu. Tak... No a vidím, že budu muset taky tady řešit nějaký problém. No, tak se vraťme zpátky k tomu, co jsi říkal, že máš něco k tomu?
0: No, zhodou okolností já jsem narazil, mě totiž před vysíláním asi vždycky ten algoritmus na tom webu a na Facebooku nabízí spoustu zajímavých informací a chodí mi to jako prostě inspirace do pořadu.
1: A můžeš to dopovědět, ale...
0: No prosím tě, zase mi to tady zakolísalo.
1: No jo.
0: Normálně, že my vracíme vás zpátky do hovoru. Mě tady vyskočilo. Říkám, lajdaci, já to tady vidím zpátky. No a vyskočilo na mě téma, já jsem věděl, že ty volby mají být v Rusku do státní dumy, ale nevěděl jsem kdy a začínají dneska. Takže já k tomu něco přečtu. A ten člověk, co to komentoval, říkal, jsou velice zvědaví, jak ty volby v Rusku dopadnou, protože jsou tam, třeba je tam strana komunistická, která komunistická, komunisté Ruska asi, předpokládám, a ti mají velké preference, nebo je tady, aha, je tady ještě strana, a také tam, strana KPRF, to jsou ti komunisté a ti mají ve volebním programu, že se budou s Evropou bavit úplně v jiném kontextu než liberální Putin. Takže ty volby v Rusku můžou ovlivnit potom způsob, jakým Ruská federace bude vést jednání s Evropou. Takže za mě je to určitě potřeba sledovat tady toto.
1: No ne, tak... Jo, tak já... Právě proto dlouho avizované takzvané volební studio na všech televizích, na všech televizních kanálech v celé Evropské unii, tam běží, že jo, ty preference, pochopitelně odhady, kdo kde zvítězí, jaký má kdo šance, běží tady 14 nebo 3 týdny minimálně, tady běží diskuze s zasvěcenými lidmi, kteří to Rusko sledují a nějakým způsobem jsou ochotní se o tom bavit a jsou schopni dělat nějaké predikce, protože, jak říkáš, volby v Rusku jsou zásadní pro Evropu. Nebo jsem se splet?
0: Ne.
1: Ono to nic neprobíhá? Ono nás to vlastně nezajímá? Takhle, já jsem slyšel, že ty volby v Rusku jako jsou v hledáčku mnohých tajných služeb evropských, protože je potřeba, aby vyhráli ti správní. To je jediné, co jsem o tom slyšel. Jako, jo.
0: Počkej, a v Rusku jsou nějací správní, jo? To se divím teda.
1: Ale tak nějaký kolaboranti by se tam našli, že jo?
0: To asi jo.
1: Nějací ti, že jo, tady taky někde byla ruská. Jo, o tom mluvil vlastně Luboš Blaho, že do Evropského parlamentu, do nějakého jednání té komise, kde vlastně kde ukončil to jednání ten předsedající, protože se nevyvíjelo tak, jak chtěl, protože to hlasování vlastně konečně uchopili ti normální. Takže nejdřív chtěl změnit program, když nemohl změnit program, tak nakonec zrušil jednání. A teď do toho zrušeného jednání měli připraveni nějaký aktivisty z Ruska, nějaký kolaboranty. A teď oni tam naběhli a jenže nemohli nic, protože bylo zrušené to jednání. Že? Takže ani je někdo neměl co poslouchat. Takže měli zorganizovanou akci, řeknu, proti Rusky v tom nějakým tom výboru, v té komisi. ono se to tak zvrtlo, že nakonec to museli zrušit, jo.
0: No,
1: to jsou šaškárny, to prostě to nevymyslíš. Takže, no, řekni ale svůj soukromý odhad, Jiří, jak jsou vlastně dvě verze. Buď to bude víc protiputinovská duma ve smyslu budeme víc hájit zájmy třeba Evropanů nebo Američanů. To, jak tam někteří sabotovali ty oligarchové trockisté, pochopitelně. Takže posílí to ta opozice, nebo spíš posílí Putinovo křídlo společně s těmi, kteří budou chtít radikální řešení Evropy a Ukrajiny. To znamená, to budou ty silovčici, kteří prostě tlačí na Vladimíra Vladimiroviče, aby udělal rázný konec s těmi, kteří financují, vyzbrojují Ukrajinu. Mají tam svoje mise na Ukrajině, čili mají tam operátory, kteří pochopitelně způsobují škody. I když teď, já nevím, možná už 100 dnů v kuse probíhají masivní údery, nebo já nevím, jestli to je 100 dnů, možná to není, je to třeba měsíc, jo. Masírujou průběžně stále Kyjev a důležité uzly logistické, včetně infrastruktury energetické, tak prostě ruské drony v kuse ničej. To znamená, že Ukrajina už v podstatě jako klečí na kolenou, protože má problém vůbec jako kdyby s existenciálními věcmi. Jo. Na to už jako se zásobováním nějaké fronty a podobně. Takže co myslíš, jak se to vyvine v těch volbách?
0: Můj soukromý názor je ten, že to bude to za B a že bude posílený ten hlas. Protože já jsem tam sleduju nějaké ruské média, dívám se na takové ty ankety těch lidí na ulici a podobně. Jsem tam a sleduju pár lidí, kteří žijou v Česku, teda žijou v Rusku, i třeba ten jeden mladý kluk, si teďka nespomenu, jak se jmenuje.
1: Zjeba.
0: Jo.
1: Plzeňák.
0: A ten tam... Jo, a ten tam žije asi 5 let, vystudoval tam teďka vysokou školu a vlastně ukazuje to Rusko z takového toho úhlu pohledu. Ještě sleduju jednu Rusku, která žila 13 let v Praze a pak se přestěhovala zpátky do Ruska a mluví moc hezky česky. Takže je tam jasný hlas a ona i cestuje po tom Rusku a dělá ankety, rozhovory. A všechno mi vychází na to B, to znamená posílení toho tvrdšího přístupu k Evropě a řešení, k finálnímu řešení, jak na Ukrajině, tak z celé Evropě. Jo. A nevím, jestli jsi viděl, nebo se to by dostalo to prohlášení. Teďka v Polsku ten premiér hovořil o tom, že Polsko by ze 14 dní dokázalo porazit Rusko. Měli velkohubí řeči, tak jim Rusové odpověděli, že za 14 dní by bylo po Polsku, že by neexistovalo, kdyby je vyhleděli. Takže ta situace je taková jako napjatá a ti politici by se měli dávat pozor, jakým způsobem vůči tomu Rusku komunikují, za mě teda. Jo. A ještě navážu jenom na to, co jsi říkal. Já jsem tady dneska mi vyskočil článek na iDnesu a ten je vlastně o tom, jakým způsobem, protože ještě nám do toho vlastně spadla kauza s Ovečkinem, protože Ovečkin byl na nějakém volebním spotu s Lavrovem a s Putinem a podpořil a paradoxně se za něho schytával neuvěřitelnou bídu za to a paradoxně

0: No, to je právě ta nejednotnost, jo, kdy oni už ani neví v podstatě takhle. Ten zájem jakoby o tom Rusku mluvit špatně před, jakoby je silnější než logické uvažování a třeba jako zamýšlení se nad tím, že pokud někdo 4 roky prohrává a někdo 4 roky vyhrává, tak už by to mělo být nějak rozhodnutý, že jo? Jestli Rusko je ekonomicky úplně vyčerpaný, tak jak je možný, že je schopný tam prostě 4 roky to čistit způsobem, jakým to čistí, jo?
1: A obnovovat za sebou zástavbu v některých oblastech,
0: třeba Mariupol, jo.
1: No, to vybudovali to město od znova.
0: Ale v jakém krátkém časovém horizontu?
1: No jasně.
0: Pak pochopitelně jsou tady nějaká ekonomická čísla, jak v rámci BRICSu, tak v rámci...
1: K tomu mám článek k těm ekonomickým ukazatelům, tak to si potom můžeme přečíst.
0: To se potom k tomu posunem. Čili... Mně přijde jako, že to šílenství s tou rusofobií je tak silný, že maže těm lidem úplně mozky, jo, který o tom píšou. Protože přeci, když si ťukneš, tak si vytáhneš o Rusku, si vytáhneš spoustu údajů ekonomických. A ty vůbec nevypovídají o tom, že to Rusko je na kolenou, jak oni tady vykládají, jak ho ty sankce složili. Ale no, když se podíváš...
1: A to čelí asi 30 000 sankcí. Pozor na to.
0: No to jsme se tady bavili, nevím, spolu minulé.
1: No, že minulé, no.
0: Že v podstatě na celém světě je 45 000 sankcí asi, jo?
1: Ano, ano.
0: A z toho má vůči Rusku je 30 000, takže...
1: Ano.
0: No a teď pochopitelně, když se podíváš na čísla těch, kdo ty sankce... plodí a nastavují vůči tomu Rusku, no tak, tak z toho plyne jenom jedno zjištění, že ploditelé sankcí zároveň plodí svůj vlastní úpadek. Aspoň ano. Z čísel to vyplývá, jo, takže to je těžký potom. To je ta lež, která není konfrontovaná a to je třeba otázka funkce těch médií, takhle by měly ta média fungovat, jo. Prostě zamyslet se nad tím, jak je možný, že politici třeba hovoří o něčem, ale z ekonomických ukazatelů to vlastně vůbec nevyplývá. Takže kde je ta pravda? Jo, ať si každý hledá. No, ona je asi trošku někde jinde. Čili je to rozvrávorané, rozkolísané, ale nakonec se ukáže, kdo vlastně byl v té křeči, protože zatím to vypadá, že všechno funguje. Ale už tady vidíme třeba Andreje Babiše, který, už jsem dneska koukal, že nafta už i mimo dálnice atakuje suverénně jako 50 korun za litr. A Andrej Babiš říká jednu velkou pravdu. To není ani tak otázka té ceny, jo. To je otázka, jak dlouho ještě budeme mít tu možnost si načerpat. O tom to je totiž. Protože když se podíváš na tu situaci, jak stojí, že se v podstatě zastavil ten tok toho tovaru, jo, čili že se úplně zastavili tankery, který víceméně jako jsou rádi, že projedou někde. Tu a tam nějaký se protáhne někudy. Tak to je docela bída. Já mám problém, že jo, s tím vyslovováním, tak já si tady teďko najedu na jednu nápovědu. Oni, že jo, zastavili dopravu i v tom v té bráně Nářků a vyslovuje se to Bab and Mandeb. Tak tady, že jo, to jsme taky říkali, je to víceméně další

0: průliv, který je blokovaný, tentokrát ne Íránem, ale spojencema Íránu. Takže se jeví, že Írán získává nadvládu nad důležitými trasami. Ale vzpomínáš si, když jsme tady mluvili o tom, že země BRICSu a tak jak vlastně přijímali do BRICSu ty určitý země, takže vlastně získávají, že BRICS získává kontrolu nad obchodními trasami. Protože Amici naštvali Íránce, no tak Íránci začali rozpoutávat peklo. Co se týká dopravy, a jestli se nepletu, tak Egypt by měl být nějakou tou zemí, která vlastně taky míří do BRICSu. Nebyl dokonce přijat Egypt?
1: Egypt je plnohodnotným členem BRICSu.
0: Tak, takže Egypt je stejně jako Írán, tak je v BRICSu. A to je pozor. A to je Suezský průplav, ne? Čili... No. To je o tom...
1: A naproti je Saudská Arábie.
0: Prosím?
1: Které je taky součástí. A naproti je Saudská Arábie, které je taky součástí.
0: Saudská Arábie, ano, ta je taky v BRICSu, ale vlastně Suezský průplav, tam víme, že je a Egypt, Rusko, to je... Kdo byl v Egyptě, tak možná si všiml, že tam je spousta azbukou psaných názvů. To proto, že Suezský průplav se rozdělal a v podstatě nebylo jak ho dokončit, protože se to výrazně prodražilo. Tak to byl Sovětský svaz, který přišel s tím, že dokončil Suezský průplav a Egypt jako ta jedna strana, když to řeknu, možná jako zhotovitel nebo ne, ten jako investor, takhle bychom možná dneska pojmenovali, jako jeden z investorů hlavních, tak přislíbil a udělali dohodu a smlouvu, že v podstatě třeba Rusové v Egyptě, nebo tenkrát to bylo o lidech ze Sovětského svazu, ale dneska to je o Ruské federaci, že Rusové tam mají těžké úlevy finanční a v podstatě se tam rekreují Rusové za hubičku. Čili možná pro někoho to bylo setkání s těmi nezrovna dobrými Rusy, kteří se tam válejí v Egyptě. To jsme taky jako leckdy tam zažili. No ale to z toho vyplývá, že tam jsou ty azbukou psané nápisy. Čili ten vliv Rusů, nebo vliv Ruska dneska a vliv BRICSu na pohyb zboží okolo planety je obrovský. A je vidět, že to, jak začal vyšilovat Trump a jak vyhrožoval a jak nasazoval cla, to byla jedna věc. Ale ta reakce, a věřím tomu, že to je reakce na Trumpovo chování a na chování v podstatě Ameriky, zabrzdění dodávek všeho, zabrzdění zboží, které přestalo v podstatě po těch trasách téct, jo, obchodních, se ukazuje jako mnohem účinnější nástroj než nějaká cla. Protože když se zvýší cla, tak se sníží životní úroveň, ale furt se žije dál. Ale když se zastaví pohyb zboží, tak to je něco jiného. To jsou prázdní regály. Takže tady vidíme, jak probíhá ekonomická válka mezi BRICSem a kolektivním Západem. To je, a její důsledky pochopitelně budeme platit, jo, všichni. A to je třeba jeden z důvodů. Já jsem teďko řešil, bavili jsme se s jednou paní, která známá kamarádka, která si chce koupit auto, a tak říkala, že si objednala hybrida, ale nedobíjecího. Jo? A já jsem říkal, to právě to je půl cesty, jako kdyby. Protože proč já jsem si koupil hybrida dobíjecího? Protože do toho normálního hybrida, když nenatankuješ benzín, tak nejedeš. Ale do dobíjecího hybrida, i když nenatankuješ, tak můžeš jezdit ten rozsah té baterie, že jo? Když máš jenom elektro a nebude elektřina, nebo extrémně bude drahá elektřina, tak můžeš jezdit na... Nemůžeš, máš jenom elektro. U hybrida prostě natankuješ a budeš jezdit na benzín, který si vyrobíš elektriku. Takže to uvažování jakoby o těch krizových situacích a o tom krizovém managementu toho života vůbec, jo, právě můžeme nazírat i tímto úhlem pohledu. Prostě nebejt závislý jenom na buď uhlík, na těch, jak oni tomu říkají, no, mi to nechce naskočit.
1: Jo, myslíš na těch, jo, já vím, co myslíš.
0: Uhlovodících,
1: ano.
0: Nebejt závislý jenom na těch uhlovodících, nebo jenom na elektřině. Prostě mít varianty toho, abych se vůbec někam dostal, jo. Takže, a když je sluníčko, tak si toho hybrida nebo tu elektriku nabiješ, no. Ale takhle je potřeba uvažovat. Dneska se to ukazuje, ta ekonomická válka, že jde absolutně na tvrdo, jo. My jsme tady minule otevřeli odhalili jsme tady vlastně vlády, co dneska vlastně vlády dělají, vlády toho kolektivního západu. Oni lžou o tom, že mají zlato. Fyzický kov, oni, to není o tom, že si kupují poukázky o tom zlatě. To je papírový zlato, to jsme si tady vysvětlovali. Ale tak jako Amerika leta lhala o tom, že Nordfox, Nordfox, je plný zlata a ani vlastním senátorům to zlato nikdy nesauditovali a nikdy to neříkali. Všiml jsi si, jak Donald Trump vykřikoval, že bude ve Fort Knox dělat audit zlata?
1: Audit, jasně.
0: A udělal ho?
1: Neudělal, no. Já
0: neudělal. No. Proč? No, jako proč platit audit, že jo, když víme, že tam nic není. Takže...
1: Ty se tam třesou dvě cihly dohromady a mají strach.
0: Jo, mají to za zvětšovacím sklem, aby to vypadalo, že to je větší. Ale takže už London City začala nakupovat takže my tomu říkáme s Jiřím, virtuální zlato. Centrální banky začaly nakupovat zlato a uskladňují ho v London City. Je to jedno, jestli to Bank of England nebo nějaká jiná, zařazená tady do toho uskupení. Tady si to zlato ukládají. Česká republika máme přes 50, máme možná 80 tun zlata už nakoupeného.
1: No, 70 něco.
0: A nikdo nikdy ho neviděl? Protože ono je prý v londýnské bance. A londýnská banka nám dokonce prý z některých obchodů s tím zlatem prý něco dává. Ale všichni vědí, i ty průměrně vzdělaní lidé, že co se týká fyzického kovu, tak ten fyzický kov je toho, kdo ho má v dosahu. Protože ten s ním může v tu danou chvíli toho krizového okamžiku s ním může udělat tu operaci, která mu zachrání zadek, jak se říká. A protože to zlato takhle šíří, na tebe otázka, proč se k tomuhle kroku uchýlili centrální banky kolektivního západu?
1: No, protože fyzicky zlato je v BRICSu. a 70% výrobních kapacit výroby zlata má v dikci BRICS. A vzhledem k tomu, že všechny banky BRICSu velmi intenzivně nakupují, a když si to spočítáš, kolik nakoupili zlata, tak na ten západ nic nezbylo.
0: V době...
1: Takže tady ty pohádky o tom zlatě jako západ... No,
0: v době petrodolaru, v době krytí dolaru hypotečními úvěry, už to byla zkouška debility občanstva, jo, a to je jedno. Tak, v této době pochopitelně se přesouvaly zlaté rezervy a fyzické zlato jako takové se přesouvalo směrem do BRICSu. A správně říkáš, 70% veškerých těžebních kapacit a zpracovatelských kapacit patří do zemí BRICSu. Pokud se tedy někdo ptá, jakým způsobem bude odstaven dolar, tak v rámci té ekonomické války vidíme i tu měnovou platformu, kdy, protože zásoby zlata jsou strategicky sledované, může být, že v určitou chvíli země BRICSu provedou audity svých zlatých zásob a rezerv a vyzvou dolarový systém, čili vyzvou FED a Mezinárodní měnový fond, aby předložili audit, u kterého vzájemně si ty strany mohou být, aby se zauditoval fyzický kov, který vykazují tyto bankéři, jo, a tyto banky. A může být, že na základě zjištění prostě pro záchranu světa se přejde třeba na systém yuanu anebo na systém nějaké BRICSové měny rezervní. A tím převezmou. Ale nebude to parazitický systém, jako to mají oni, jo. Ale tím převezmou v podstatě země BRICSu kontrolu nad faktickými hodnotami světa, protože pokud dneska někdo vykládá, že nakupuje virtuální fyzický zlato a vlastně nenakupuje, protože jak to udělali? Prostě v Americe to zlato není, jo. Jak to obešli? To jsme se tady minule o tom bavili. No tak dejme tomu, že Němci z doby poválečné, kdy Američani vyvezli z Německa nakradený zlatý zásoby a rezervy, tak vyvezli do Ameriky. Protože navíc ještě v Bretton Woodu ve 44. roce nechali podepsat ty země, že v podstatě celý svět přistupuje na ekvivalent zlato-dolar. Tím učinili dolar vlastně světovou měnou, rezervní. Tak to zlato vlastně po nějakou dobu tam jako všichni věřili, ale pak víme, co se stalo. Prostě vzrostly dolarové zásoby, ale naskladňovalo se zlato, protože nebylo odkud, když bylo nakradený v té Americe, že jo. Pak si Francie řekla o nějaký zlato, De Gaulle a tak dál, ten udělal pro Francii velmi dobře. Na ostatní už se nedostalo, mluvili jsme tady v souvislosti s 11. zářím, jsme tady mluvili o zlatých rezervách, které respektive o půjčce ve zlatě, která potom byla přetransformovaná do pojistné události vyplacené v dolarech, bezcenných. Čili Amerika to zlato nemá, opovrhovali tím zlatem, tak pochopitelně to zlato se jim rozkutálelo právě do těch zemí BRICSu. Oni si to nepohlídali, protože podceňovali BRICS jako princip, jako systém, jako něco, co by mohlo být, jak říkal Václav Klaus, že to je pod jeho rozlišovací úrovní, jo? Že to je takový pokus a takových tady bylo. Takže oni to totálně podcenili, no a dneska to zlato nemají. No tak jim nezbývá, než o tom zlatě lhát. Ale protože celosvětově se sleduje ta těžba zlata, ta rafinace a tak dál, tak se ví, jaké jsou zásoby k tomu dni, kolik se kde vytěžilo, kolik se zrafinovalo. Takže lze dopočítat a velmi přesně zjistit, jaké jsou celosvětové faktické zásoby zlata. No a tak, když v Americe nic nebylo, tak si to zlato v té Americe ty země nakoupily. Takže, a aby ho nemuseli převážet, to zlato, tak si,
1: tak si ho znovu koupili, protože bylo všude k mání.
0: No, tak Amerika si od nich koupila to zlato, jako. Takže dejme tomu, že Německo mělo domluveno na skoro 30 let, že v tranžích jim Amerika bude vracet to zlato, které bylo Německa. Bylo to velmi rozprostřeno a jako víceméně to odpovídalo nějaké těžbě a rafinaci, jo, novýho zlata. Takže bylo to fakt rozprostřené nějakým způsobem. To znamená, že Německu řekli, hele, takže vy tady, a bacha, to je důvod, proč cena zlata musela být stržena na těch 4000 zhruba dolarů za trojskou unci, jo. Totiž to zlato oni drželi dole, aby mohli udělat tyhle ty velké obchody. Takže ty máš u nás, dejme tomu, 1000 tun zlata, tak my ti ho nedáme, my si ho od tebe koupíme. Vyplatili ty bezcenný papírky a oni vzali ty bezcenný papírky, aby nemuseli to zlato prý, aby ho nemuseli vozit. Jo, protože to je hodně, viď, těžký. No, tak si za ty papírky, co jim dali Američani, tak si ty papírky prostě znova udali a nakoupili si někde zlato od někoho. Asi jim to zprostředkovala London City, myslím.
1: Ano, ano.
0: A ta jim to rovnou uskladnila.
1: Ano.
0: To znamená, že
1: je tolik zlata, že zároveň si všichni mezi sebou půjčujou to zlato a na úroky a na úvěry si to přepůjčujou. Takže asi tak.
0: Takže oni, no a víš, co se stalo? Oni zase udali obrovské množství dolarů, které se jim vrátili za tu ropu, tak je zpátky protočili do zlata.
1: Jasně.
0: Vlastně, jako kdyby.
1: Jasně. To je další operace. Teď už nám to vlastně zapadá do toho kontextu, protože Fed od začátku roku natiskl tolik dolarů zase, že vlastně museli nějakou operaci to vymyslet. A to je přesně tady do toho, co se stalo.
0: Jenom proto, aby nemuseli prostě vozit to zlato z tak daleký Ameriky.
1: Přesně.
0: Zajímavý je, že zajímavý je, že vrtulovýma letadlama ho Američani dopravili z London, z Německa a z londýnské banky ho dopravili do Ameriky prej. To nevadilo, jakože je těžký, rozumíš? Ale teď ho vrátit je složitý, protože v dnešní době pochopitelně palivo je drahý, že jo, letadel je málo, už nemají vrtule, taky to je složitý, že jo.
1: Ropná krize za rohem, teďka velký bouřky na moři, to je pech.
0: Ty bláho, jako musím říct, že jak se říká, že zoufalý člověk dělá zoufalý činy, jo? Tak tohle to už je hodně za rohem. Ono totiž, kdyby neexistoval Briggs, tak to nenastalo tohleto, jo. Respektive by to mohli líp by to mohli koordinovat. Ale tím, že vlastně země BRICSu dneska, ty jsi to tady myslím minule říkal, kolik země BRICSu mají z toho celkového množství zlata. Bavíme se o kapacitách, ale kolik toho zlata, který existuje, kolik oni ho dneska mají asi?
1: To je těžký.
0: Slyšet.
1: To je těžký. Oficiálně No, mě tady furt pípá, že se připojuju totiž, víš?
0: No.
1: Já se možná odpojím a připojím. Co ty na to?
0: Buď, nebo tam vypadla nějaká BTS a jede to na menší počet
1: Jo.
0: BTS a dělí se to, tak
1: No,
0: zkusíme to.
1: já
0: Hele, víš
1: zkusím
0: co?
1: ode...
0: Odpoj se, připoj se.
1: Jo.
0: No tak jsme Jiřího teďko právě ztratili. nejsme, koukám, tady spadlej serverem 4 sekundy. 4 vteřiny jsme byli bez toho. No to je teda kalamita. 4 vteřiny jste nás neslyšeli. Jo, co jsme řekli tak důležitého, teď nevím. No, určitě to bylo důležité. Určitě. Ne, my tady jako s Jiřím rozjíždíme něco, co do budoucna bude vysvětlovat spoustu záležitostí. Jednak to vysvětluje fakt, proč byla zmanipulovaná ta cena zlata z nějakých $5,000, proč najednou ji natlačili dolů. Jednak vyprodávali, a zase, ta operace má ještě jeden krok. Držitelé papírových poukázek, držitelé papírového zlata takzvaně nakoupili fyzický kov a ten fyzický kov pak prodali těm bankám. To je fakt vychytaný. Musím říct, jako za předpokladu, že nikdo nekontroluje, že jste koupili vítr a že to je virtuální zlato a nechává se na tom vydělat, tak to není vůbec blbej tah. Jako. To bylo to velké vyprodávání papíru a tohleto bude mít obrovský dopady a až se ta celá věc zhroutí, protože to už nemá, to je židle, která už nemá ani jednu nohu. To musím jako Jirkovi říct. Nazdař,
1: halo.
0: Ahoj.
1: Halo, slyšíme se?
0: No, slyšíme se, to víš, jo.
1: Super.
0: Právě jsem to Jiří pojmenoval, totiž,
1: ano.
0: Že pamatuješ si, když jsme tady říkali, že velký kluci vyprodávají papírový zlato?
1: Ano.
0: A co tam bylo v těch článcích psáno, že velký kluci vyprodávají papírový zlato a logicky nakupujou fyzický kov?
1: Fyzický, ano.
0: No jo, jenže velký kluci, kteří jsou spřažený s těma bankama, nakoupili fyzický kov, ale nenaskladnili ho. Oni ho rovnou prodali těm bankám jako virtuální fyzický kov.
1: A drží to soukromí investoři.
0: A ty na tom vydělali.
1: Uh-huh.
0: Jo? To je důvod, proč vlastně to zlato je uškrcený dole, aby ty transakce měly smysl, aby velký kluci na tom vydělali a banky na tom až tolik nevykrvácely, aby nikdo nemohl říct, že se schválně nakupuje to zlato draho, aby se vynaložilo co největší množství dolarů. Oni by to ty země těžko zdůvodňovali a kdyby nakoupili ty zlaté rezervy příliš draze, tak by museli zvyšovat úrokové sazby, protože pochopitelně by jim to museli by vyvolat inflační podmínky, aby se zdražilo zboží, aby ten nakoupený, takto nakoupený drahej kov, tak aby v podstatě odpovídal vytištěným třeba místním měnám. Jo? A pozor, a tady je zase veliké plus, že máme my Češi, že máme pořád naši korunu. Přestože ta koruna je navázaná, tak ale pro nás je to velký plus. Je to tak, Jiří?
1: Je to přesně tak, protože zatím máme vlastně měnovou politiku. A jak mluvil o tom s tím dolarem a s tou provázem, tak tady vlastně vidíš, že ten systém se připravuje na převod veškerých měn na tu digitalizaci, aby už nemusel to zlato dodávat. Nebo aby nemusel nedodávat, ale dokazovat, že to zlato má, aby se to smetlo ze stolu. Proto oni přechází na
0: Hele,
1: digitalizaci.
0: Jiří, blbě tě slyšíme, ale digitální měna, digitální zlato. Nazdar tvá Máňa. V podstatě. Tak to jsme se dopracovali. To jsme se dopracovali k zajímavým věcem. Navazuje na to jeden článek, který bych si tady dovolil jako jestli bude v češtině. Tak ještě jeden článek, který mám. A ten se týká prezidentování Donalda Trumpa. Jenom to musím najít. On se ukazuje, že každý, kdo někde je v nějaký pozici, tak krade, jo. Tam to nějak přejel. Tak ještě jednou. Američani se chystají na Rusko, to si dáme potom. To je hrozný. Tak, tady to mám. Prezidentství se vyplatí. Trump je od voleb v roce 2024 bohatší o 2,7 miliardy dolarů. Donald Trump má nyní podle odhadů jmění ve výši 7 miliard dolarů. O 2,7 miliardy více než v době, kdy vyhrál volby v roce 2024 poté, co zpeněžil své kryptoměnové investice a zahraniční obchody, informoval magazín Forbes. Verdikt časopisu Forbes je nemilosrdný. Nikdo v americké společnosti historii nevydělal na politice tolik peněz. A cesta těchto peněz je pozoruhodná. Trumpovy kryptoměny a likvidní aktiva mají hodnotu 2,4 miliardy dolarů. Forbes odhaduje, že z kryptoměn získal stovky milionů a dalších 200 milionů dolarů po zdanění z prodeje části jednoho podniku údajně členovi královské rodiny Spojených arabských emirátů. Kupující skoupil tokeny World Liberty Financial v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, zatímco rodina Trumpů si část ponechala pro sebe. Společnost založená prezidentem Spojených arabských emirátů se později dohodla, že použije stablecoin World Liberty v hodnotě 1 dolaru pro investici ve výši 2 miliard dolarů do významné kryptoměnové burzy. Trumpův podíl v mateřské společnosti Truth Social má stále hodnotu přibližně 1 miliardy dolarů, i když společnost v roce 2025 dosáhla tržeb pouhých 3,7 milionů dolarů a zároveň utrpěla ztrátu 712 milionů dolarů. Jeho brandingové podnikání má hodnotu dalších 655 milionů dolarů, přičemž Forbes poznamenává, že partneři se hrnuli zpět, když se Trump vrátil do Bílého domu. USA získali prezidenta. Trump získal nástroj k urychlení růstu svého jmění v hodnotě 2,7 miliardy dolarů. To jsme říkali o kryptoměnových pohuncích, kterýho mu financovali kampaň.
1: Přesně.
0: Vidíš, jak se to má rádo, ta politika a to bohatství, že?
1: Mhm, je to tak?
0: A člověče, někdo neřve, že je ve střetu zájmu, viď?
1: No, to čumím teda. A ten má střet zájmu, jak když vyšije. To je prostě...
0: Musíme napsat pirátům, aby napsali do Evropské unie, do Evropské komise, tyjo. No, aby ho prošetřili. U Trumpu nebudou jíst koblihy jen tak zdarma.
1: Přesně. No prosím tě, když se bavíme o tom zlatu, jo, tak odhad soukromého vlastnictví zlata v Indii je 25 tisíc tun až 34 tisíc tun. V Číně je to 20 tisíc tun až 31 tisíc tun. Jo. Takže jenom ta západní, kdybych vycházel jenom z toho, co má Čína a Indie doma, tak je to minimálně 45 tisíc tun zlata. Nemluvím o státu, jako o zřízení. Jo. Takže
0: nemluvíš
1: zlato je
0: o státních rezervách.
1: O státních rezervách, přesně. To znamená, to zlato, myslím si, že do dneška se vytěžilo nějakých 120 tisíc tun zlata, jestli se nepletu. Počkej, já tady s tím ještě...
0: No.
1: Zlata. Tak. Mě to totiž tady ukazuje, že v oficiálních číslech mezinárodních BRICS má asi cca 20% světových zásob zlata, co se týká jako těch oficiálních. Jo? A dohromady, tak je kecám, je to přibližně 220 tisíc tun zlata.
0: Celkový množství.
1: Celkový množství, ale 45% padne na šperky, slitky mince ETF je 22%, centrální banky a oficiální rezervy 17% a 15% jde do průmyslu. No takže když bychom se na to... V roce 25 se odhaduje, že bylo vytěženo historicky asi 216 tisíc tun od začátku, kdy se to začalo počítat. Takže když to tak vezmu, tak z toho odečtu teda skoro polovinu nebo 60%, což je průmysl a šperky, tak mi vychází zlato jako mince. To znamená, to je, já si to tady spočtu rychle, kalkulačka, to znamená, to máme, myslím, 16,
0: já to asi myslím, že BRICS bude držet tak 70% investičního zlata.
1: No a když se na to podíváme, protože oficiální, oni totiž tady říkají, že v Německu mají dohromady 8 tisíc tun zlata, jo, což není určitě pravda, jo. Francie 3 až 5 tisíc tun, to může být, té Francii, jo.
0: Nedávno psali, tam... že má Francie 2,5 tisíce.
1: Jo, takže...
0: Možná přikoupili, nevím.
1: A to je možná, no to je, počkej, ale to mám odhad soukromého zlata. Jinak tady se uvádí USA 8 tisíc tun, Německo 3 400 tun, Francie 2400 tun, Japonsko 840 tun, Velká Británie 310 tun. Jo, takže já si to myslím tak, že BRICS říká, kolik opravdu má, a G7 říká, kolik opravdu nemá. Vypapírově měla mít. Jo. A zlato prostě se přesunulo. Mně to tady vychází, kdyby tady to bylo 216 krát, počkej, 216 krát, to je 130, takže takže 16 tady.
0: Já myslím, že Indie a Čína to držení bude asi hodně ve špercích toho zlata. To nebude jako v investičních slitcích. Čili tam asi bude...
1: Myslím si, že co se týká Indie, no myslím, co se týká Indie, tak to bude hodně v cihlách. Jo, že to budou prostě cihly. Jo, takže myslím si, a v Číně je to otázka, no tam to může být tak půl na půl. Ale
0: myslíš, že ty sekty v té Indii, že by takhle jeli v cihlách?
1: Aha, aha. No. A člověče, tak mi to tak vychází. Asi 70% toho globálního investičního zlata mě připomíná, tak přichází na ten BRICS. Jo. I státy plus obyvatele dohromady.
0: No. Tak ono to tak vychází i co se týká, dejme tomu, skutečných hodnot těch zemí, jo?
1: No.
0: Když to vezmeš kolem a kolem.
1: Jo. Je to takový jako zhruba výpočet, jo, ale vychází to tak, no.
0: No to je, ten důvod, proč mi k tomu přistoupili, k tomu zoufalému kroku obchodování virtuálním kovem. No a teď pochopitelně, že jo, oni je nechají chvilku pracovat a potom pravděpodobně s nima vymetou. To znamená, že řeknou, dobře, pojďme tedy zauditovat zlaté zásoby, rezervy, jakou kdo má oprávněnost vůbec jako tisknout nebo netisknout peníze, v jaké kupní síle. No a to bude konec dolaru jako takovému. Čili to založí pochopitelně, buď to tam nenechají dojít do té ostudy, nebo prostě země BRICSu založí ty svoje principy jako bankovní oficiální systém. Aha. Znamená, budou moc v jedné měně anebo v rámci těch měn těch zemí. Protože myslím si, že země BRICSu nepůjdou tou cestou, že by někdo musel platit výpalné za to, že může mít svoji vlastní měnu, tak jako to je v rámci Mezinárodního měnového fondu. To znamená, že to bude důvod, proč oni vystoupí z Mezinárodního měnového fondu. Respektive, proč možná nevystoupí, ale vyřadí ty země, které si vylhaly virtuální zlato do svých rezerv, tak je vyřadí a ten systém celý předělají.
1: Mm-hmm.
0: Rozumíš? Na tom skončí Mezinárodní měnový fond. Mm-hmm. Tady na té lži.
1: No, protože BRICS vybudoval tak silný paralelní systém ekonomický už dneska a systém výměny peněz mezi jednotlivýma zeměma, že ten Západ to nedokáže ustát a proto i vlastně pracuje to virtuální zlato. Jo, pajce, co se dá, protože jsou...
0: No ne, jako mě, Jirko, padá to, jako vůbec nejsi chvílema slyšet, jo.
1: Aha, já tady mám dobrý signál, zase se to nějak...
0: Já to mám tady celý... Hele...
1: Já jsem kontroloval router, ten je na stejném místě.
0: A nemohl by si zkusit udělat hotspot na telefon? A připojit se? To neumíš. To ne, jako ne, nemáš technicky připravený.
1: No, jako hotspot si dokážu udělat, ale přemýšlím, jestli se dostanu, že bychom si zavolali po telefonu?
0: Ne. Já když někde jsem, kde je slabá Wi-Fi, tak si udělám na svém mobilu, tak si udělám hotspot a mám kvalitnější datový přenos, než když se spolehám na nějakou přetíženou Wi-Fi, nebo víš, protože i na těch BTS-kách má telefon přednost.
1: Počkej, tak já to zkusím. A teď mě slyšíš, teď se mi to zase zlepšilo, ten signál.
0: Teď je to dobrý, no, teď tě slyším dobře.
1: No, tak asi dobrý teďka.
0: Tak
1: zkusím se podívat.
0: Ještě taková věc. Mně to přijde, že zatímco BRICS buduje hodnoty a buduje jakoby skutečnou ekonomiku, tak Západ se uchýlil k budování virtuálního světa.
1: Úplně. Úplně.
0: To jako když se pomátli, hele.
1: No
0: jako když se pomátli.
1: No nemají na výběr, když vykrádali celý svět a žili si na poměry, tak nemají na výběr vlastně, no.
0: Aktiva společnosti Nestlé a její dceřiné společnosti Auchan v Rusku byla převedena do dočasné správy Putinovým dekretem. V reakci na zabavení našich aktiv na Západě podepsal prezident dekret o převedení ruských aktiv francouzského maloobchodního řetězce Auchan a švýcarské potravinářské společnosti Nestlé do dočasné správy společnosti LEV Management.
1: Jejda, jak se to mohlo stát?
0: No tak matematika, ne? Nechtěli jim vydat, tak si zabrali, co je na jejich území, ne?
1: No.
0: Nazdar tvá máňa. No, já si myslím, že je docela jako kosej fest, jo. Já tady mám takový článeček, bychom si ho mohli přečíst.
1: Jo, vyžadej ho.
0: Zase je to ze světa virtuálních představ a vlhkých snů Západu.
1: Ano.
0: Techzprávy.cz. USA chystají tvrdý úder proti Rusku. Dopadnout ale může i na zem... Nesměj se. Dopadnout ale může i na země mnohem blíž k Česku. Donald Trump přišel se zákonem, který by měl tvrdě dopadnout na Moskvu. Odpůrci zákona se ale obávají, že tento nástroj může americký prezident zneužít i k jiným účelům. Jednou z obětí tohoto opatření se mohou stát i evropské země. Úterý sněmovna reprezentantů USA povolila schválení zákona, který umožňuje vysoká cla na země nakupující ruské suroviny nebo země obcházející sankce. Jednalo by se o povinná cla až do výše 100% na zboží největších dovozců ruské ropy a plynu. Cla dopadnou také na ruské představitele, čínské subjekty nebo zahraniční firmy podporující ruský zbrojní průmysl. Hlasování o zákoně se bude konat ve středu. Kdo si nejvíc pohorší? Mezi zeměmi je i Slovensko. Zákon by se dotýkal zejména Číny, Indie, Turecka nebo Azerbajdžánu. Z našich nejbližších sousedů ruskou ropu odebírá Maďarsko a Slovensko. Nařízení se nevztahuje na země, jejíž odběr plynu tvoří méně než 15% ruského exportu plynu. Mezi největší dovozce ruského plynu by mohly patřit také Francie, Japonsko, Maďarsko a Belgie, píše web vydarzenia.interia.pl. Trump může zákon zneužívat, varují kritici. Před středečním hlasováním panuje mezi odpůrci shoda. Značná kritika demokratů míří na dodatečnou pravomoc k uvalení cel. Podle demokratů je formulována velmi volně a umožňují Donaldu Trumpovi své volné uplatnění, a to i proti spojencům USA nebo Evropské unii. Jeho cla by mohla také zvýšit ceny pro americké spotřebitele nad rámec původně uváděného účelu sankcí. Náklady na tento účet zaplatí americké rodiny. Vladimír Putin ne. Argumentoval kongresmen Gregory Mix. Jak známo, Trump celní podmínky mění náhodně a velmi často. Obavy odpůrců z Trumpovy volnosti v rozhodování jsou zcela na místě. Zákon je součástí balíčku sankcí. Návrh zákona obsahuje také další kompletní seznam sankcí proti Rusku. Týkat se bude oligarchů, velitelů, státních společností, zahraničních společností podporujících ruský zbrojní průmysl, ale i energetického sektoru a čínských firem, které dodávají suroviny nebo komponenty Rusku. Zasaženy by měly být i plavidla stínové flotily. Zákon by tyto existující sankce ještě posílil tím, že by stížil jejich zrušení. Součástí návrhu zákona je také stížená možnost amerických společností znovu investovat v Rusku. Návrh zákona rovněž prodlužuje sankce vůči Iránu, které mají vypršet na konci roku, a zaměřuje se na financování iránského energetického a zbrojního sektoru. Sněmovna reprezentantů bude mít v následujících týdnech delší přestávku před nadcházejícími volbami v polovině volebního období. Takže tento Trumpův krok je jeden z posledních, který může prosadit. Příznivci tohoto zákona tvrdí, že tento tlak donutí Putina usednout k jednacímu stolu. Ale oni mají, víš co, oni mají jeden zásadní problém. Rusko neodmítá si sednout ke stolu a jednat. Rusko jenom stále konzistentně trvá na svém, proč vlastně celou tu speciální vojenskou operaci dělalo, tak neustoupí z těch cílů. To má logiku, ne?
1: Vlastně. Naprosto.
0: No.
1: To je... To se to posílili vyjádření, že posadit. Já si myslím, že oni tak to Rusko budou dráždit tak dlouho, až nikdo s nikým nezasedne a tak nebude to tak a tak.
0: No, to nemůže jinak dopadnout.
1: No.
0: To nemůže jinak prostě dopadnout. Bude, no. Protože... Ach jo. Já ti to za chvilku přečtu. To je masakra.
1: Jo.
0: Tady se vyjádřil Sergej Lavrov, jak dlouho by trvala asi válka s Evropou. To trošku váží na to Polsko.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale Rusové přijali americkou delegaci. Rusové dokonce řekli, že by i jednali jakoby s někým z té Ukrajiny. Dokonce připustili, že by tím někým mohl být i Zelenský. Jenomže, když oni přijeli do toho Kyjeva, to je trošku otočený, jo? Když oni přijeli do Kyjeva s tím, na co by Rusko přistoupilo, tak Zelenský řekl, že tohle to nikdy nedopustí, tak jako spíš by měli sankcionovat tu Ukrajinu, ne? Ukrajina nechce sednout ke stolu.
1: Mm-hmm, určitě. No a prosím tě, když mluvíš o té Ukrajině, tak nevím, jestli jsi postřehl tu zprávu. Já to tady v Německu v Rusku zrušili německý konzulát. Jestli to řekl.
0: No to byla ta výměna, že jo, jak Berlín zrušil, protože ruský dron, tak to jsou vzájemně výhodné.
1: To byla ta reakce na to.
0: Ano. Ty hele, ale my tě, jako Jirko, to normálně ten přenos vůbec není, jako.
1: No já tady mám tak jako špatný signál teďka.
0: My to slyšíme.
1: My budeme tě rádi slyšet. Víš co, zkusím tu VPNku teda.
0: A ty jsi schopný se pak na to připojit, na ten telefon?
1: No, snad jo. Počítačem jo, to tady.
0: No a tak chceš lipánka nebo chceš jogurt? Tamhle si vem jogurt. Aha. No, vidíš to, šikula. Dítě má hlad. Hele, zkus se připojit. Já tady mám takový zajímavý článek, že bychom se na to trošku jako to zahleděli. Ty to máš nachystaný, bude ti to jak dlouho trvat zhruba?
1: Chvilku.
0: Chvilku tahá pilku.
1: Já jdu na to.
0: Tak já dám písničku, ne? Zatím ano. Jsme se ještě nezahráli.
1: Můžeš.
0: Aby si ty slyšel, co já budu říkat, víš? Tak jo. Tak se můžeš odpojit. No a my si zahrajeme. To je hezká, tady to si dáme.

0: Jo, tak jsme si zahráli, tak ty se šíří připraven, opět teda jako, jo. Halo, halo.
1: No, ano.
0: Slyšíme se? Doufám, že jo. Dobře, dobře.
1: Hotspot ready, tak snad to poletí.
0: Teď nevím, co jsme si slíbili.
1: Že zůstaneme věrní na do smrti.
0: Jo, já už
1: vím. No, ten článeček říkal.
0: Sergej Lavrova. Sergej Lavrova, je to z novinek, představ si. 16.9. to vyšlo. A náš Martin Dohnal, tak to bude určitě něco zajímavého. Válka s vámi by byla velmi krátká. Lavrov poslal evropským metropolím vzkaz od Putina.

0: a každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekatěrinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Patrušev v případě, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, že drtivá vzdušná převaha NATO by alianci umožnila Rusko v případě útoku rychle porazit. Ty kluci vůbec neví, o čem mluví.
1: No. Přesně.
0: Kolik bys jim dal šancí? Jako?
1: No nula, je to přesně tak, jak říká jako Rusko. Ten, kdo viděl rozhovor profesora Staňka, jak mluvil o nových systémových zbraních, co má Rusko k dispozici, a kdo to trošku sleduje a ví a neukají se nad debilitama z mainstreamu, tak ví moc dobře, že to Rusko by vymazalo Evropu z mapy. Raz, dva. To prostě to není jako o čem. A není to prdel hlavně.
0: To to není?
1: To není. To by bylo bum prát. Rozumíš, jak ten Sikorský může být tak debilní a senilní, že řekne, že bychom vám něco. Vůbec.
0: Já už jsem tady mluvil o tom, že to je fanatická rusofobie, jo?
1: To se provádí na Ukrajině. Takže je nějaká válka. Oni si to nějaké cvičení.
0: Já ti teda řeknu...
1: Když přešli do válečního módu...
0: No.
1: To povídej.
0: Ne, já jenom chci říct, že se to teda trochu zlepšilo, ale není to žádný záchvat.
1: Ale stojí to za houby, jo?
0: No, není to nic, jako...
1: No, nemůžu už sloužit ničím jiným, no.
0: Jo, takže...
1: No, jsou na datek, mám 5G tady. No to víš, tak tady ti bravci, ty pakety tak vždycky letí okolo baráku, zhodí to tady a... No, nevím, koupím kabel.
0: Já tady mám... Jiří?
1: Ano?
0: Tak z toho, co jsi řekl, tak jsme slyšeli pár utržených slabik. Tak můžu tě upozornit, že si tě rádi poslechneme ještě jednou.
1: No, já jsem měl takový odborný lékařský pindy, jenom jsem říkal, že nemohu sloužit lepším připojením. Ještě na kabelu asi, no. Asi tady kabel z routeru a
0: bude, no, teď se to vylepšilo, já jsem tady udělal nějaké opatření, tak se to bude lepší, ale jak to říkáš, kdo trošku sleduje jakoby Čínu, KLDR, Rusko a Bělorusko ve vývoji zbraňových systémů, tak proč dneska Čína i Rusko jako standardní konvenční záležitosti valej do Iránu a nemají s tím vůbec žádný problém. Protože jako co do generací těch zbraní, tak jsou to neskutečně zastaralé záležitosti a oni se toho potřebují taky zbavit, mají toho plný sklady. Protože jak to tady zaznělo, jo, ta válka případně, ta by se odehrávala naprosto jinak, než jak si někdo myslí. Jo. Nějaký zkušenosti z Ukrajiny, na to můžou rovnou chlapci zapomenout. Byla by to blesková záležitost, padaly by střely z oběžné dráhy, bez jakýkoliv šance cokoliv zachytit, jo.

0: Všiml jsi si, jak utichl Izrael?
1: No, taky ticho po pěšině, že?
0: No, protože tam Iránci tvrdě jakoby, tvrdě je tam sejmuli, že jo?
1: No.
0: A protože Američani nemají tomu Izraeli co poslat.
1: No.
0: Tak je to známka toho, že jak Izrael, tak Amerika už jsou totálně jakoby vystřílený. Ale Evropani ještě jako tady haraší prostě vším možným. Trump už útočí jenom tím clem. No ale i tak je potřeba jako být bdělý, protože opravdu asi nikdo bychom nechtěli, aby jsme zažili útok ruskýma kinžálama nebo novodobýma zbraněma, které ještě nikdo nikdy neviděl, jak fungujou. Ale jenom to, co se o nich říká a to, co se předpokládá, že Ruská federace vyvinula a Čína, tak asi by se s tím nikdo nechtěl potkat. Teda kdo je rozumný a kdo má trošku v hlavě mozek. Jo.
1: No, přesně.
0: Bohužel ve V4 je jako vedle prezidenta, který polskýho, který snad nemá tolik sena v hlavě jako ten jeho ministr, tak naštěstí tam je i Robert Fico a třeba Andrej Babiš. A teď si pustíme Roberta Fica. Protože si myslím, že tady k tomu jednoznačně ty věci říká.
2: Zajtra, a i proto jsem tu dnes, cestujem na Ukrajinu, kde budem absolvovat stretnutie s ukrajinským prezidentom, s novým predsedom vlády Ukrajiny a bude tam celý rád premiérov z Európy. Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny. Ale čoho sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Zdá sa, že víťazom rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú zbrojárske firmy. Nie občania, ale zbrojárske firmy. Zdá sa, a opäť to hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, že niekedy sú tendencie nahrádzať neschopnosť riešiť veci, ako je nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, vysoké ceny energie tým, že ponúkame také tie bojové reči, že poďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a tí sa pôjdu niekde mlátiť. Ani nevieme s kým a prečo a za čo. Preto mám pocit, že je povinnosťou nás, politikov, podstatne častejšie hovoriť o mieri ako kedykoľvek inokedy. Prosím, neberte, toto nie je fráza. Mier nie je fráza. A platí jedna veta, ktorú jeden múdry človek povedal, že mier síce nie je všetko, ale bez mieru je všetko ostatné ničím. Pretože pokiaľ nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme stavať nemocnice, ale budeme montovať tanky. Ak nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme riešiť nový jadrový zdroj v Jasovských Bohuniciach, ale budeme možno kopať nejaké zákopy a stavať nejaké bunkre. Prosím, nepodceňujte to. Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. A našou povinnosťou je, to nie je nejaký, že sme nejakí, že mierotvorcovia, pacifisti, nie. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Takže tiežme sa. Zatiaľ veci fungujú. Stavíme nemocnice, máme veľmi nízku nezamestnanosť, robíme v rámci Slovenska, čo sa dá. To sa môže takto zmeniť. Za minútu. Stačí, aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine NATO obytný dom. A zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné. Želám pedagógom, aby našli plnú podporu tu v Prešovskej nemocnici, pokiaľ ide o procesy. Želám, pani riaditeľka, aby som, keď sem prídem zase o možno 2 mesiace na kontrolný deň, sme zase videli ďalšie poschodie tej nemocnice. A želám si, aby sme všetci boli pritom zdraví a živí, keď táto nemocnica sa bude otvárať pre celé Slovensko. Nikdy by som neveril, ešte raz, nikdy by som neveril, že najčastejším slovom, ktoré budem používať v mojom slovníku, bude mier. Neveril by som tomu. Tak sme boli naučení, mier na večné veky. Poznáte to, tie transparenty? A mier, a mier, a svetu mier a podobne. Dnes sme tak ďaleko, že všetky tieto frázy, ktoré sme vnímali ako frázy v 80-tych, 90-tych rokoch, sa dostali do veľmi vážnej a ľudskej podoby. Želajme si preto, nech máme v tejto krajine kľud. Nech máme kľud. Nie, znovu, aj my robíme chyby. Aj ja som urobil veľa chyb. Je to úplne pochopiteľné. Len ak už pôjde o vojnu, tak vtedy myslím si, že skončilo čokoľvek, čo je spojené s rozvojom tejto krajiny. A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády, predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit. Takže, priatelia, prepáčte, mier, mier. Mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič, absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: No, tady končí legrace, ako jo.
1: Určite.
0: A Robert Fico to říká dobře, to je jako takhle, válku vždycky začnou blázni a vždycky je to připravené a nikdy se to nestane, protože nastala situace jako kdyby z ničehož nic. Jo. Války jsou vždycky velice dobře promyšlená záležitost, skalkulovaná záležitost a vždycky se ví, je to o penězích a vždycky se ví, komu to nasype. Jako jo. A hledají se cesty, jak ten marketing udělat, a hledají se cesty. A když se podíváme jakoby teďko zpětně, jo, po těch jednotlivých válečných vřvavách jenom za našeho života, řekni mi, který to napadení, ať to bylo humanitární bombardování, ať to bylo cokoliv, co nebylo vyvolané nějakým úskokem nebo akcí pod falešnou vlajkou nebo prostě nějakým, řeknu, nepřirozeným způsobem, to znamená nějakou schválností. Něco, co bylo dopředu skalkulované, co bylo tak udělané, aby to jako mělo odůvodnění, že musíme teda to jít řešit a musí tady umírat lidi. Jo. Napadá tě něco, co se tak jako vyvinulo z ničehož nic?
1: No, napadá mě jenom ta Ukrajina, kde prostě Putin řekl, prostě jdeme na Ukrajinu. Že už se na to nemohl dívat.
0: Ne, ty jsi mě, jo takhle. No, ale to taky bylo, toho Putina do té války táhli takovou dobu, že jo?
1: No, ale jo, myslíš, že jsem špatně pochopil dotaz, jo?
0: No, hele, Druhá světová válka. Jak se dostala Amerika do vůbec do druhé světové války? Zorganizovali si Pearl Harbor. Pod falešnou vlajkou si vybombardovali vlastní letiště.
1: Jasně.
0: Jak začala druhá světová válka, jakože začala? No, pod falešnou vlajkou, tam ten vysílač, no. Že jo, a tam tu jednotku, to tam zmasakrovali. Všecko Irák. Jsou tam zbraně hromadného ničení, jsou tam chemické zbraně.
1: Vietnam, Korea, cokoliv.
0: Pořád jak přes kopírák. Vždycky se našel jako kdyby důvod, který ale pak se ukázal, že vůbec neexistoval.
1: Vlastně.
0: Nebo že byl sfalšovaný. Jo. Uh-huh. To je ten důvod, proč se, o čem tady mluví jakoby Robert Fico. Že oni si s tím hrajou a z té jejich retoriky je jednoznačně cítit, jak připravujou ten evropský prostor na tu válku. To není o tom, ta roznětka, to už potom nezabrzníš, ale tady jde o tu dlouhodobou masáž toho prostoru, o dlouhodobou přípravu těch lidí na to, že půjdou umírat do té války. A ta retorika je tak průhledná a je tak jasná, že jedině tím, že se tyhle ty hajzlové odstranějí a že se zabrání a že se jim do toho hodí vidle, tak jedině to tomu zabrání. Když se tomu nechá volný průběh, tak oni to dotáhnou až do toho finálního konce. Protože z hluboké finanční krize, kam oni dostali svět, vedou jenom dvě cesty. Buď totální kolaps a reset, anebo válka a reset. Protože válka vždycky resetuje, jo?
1: Jasně. A pod rouškem války se stane spousta věcí, na které lidi nebudou vidět a neuvidí je. Jo.
0: My jsme to zažili, ne? Fialovci tady vykřikovali, že je potřeba Ukrajině pomoct, protože na Ukrajině se bojuje za nás a tím si odůvodnili obrovský odtoky peněz od daňových poplatníků. Jako. To jsou prostě jasný marketingový projevy a odstraňování těch nejnebezpečnějších papalášů probíhá. Ať se nám to, já jsem za to osobně rád, protože tlak na odstranění Uršuly neustále se stupňuje a konkrétně tato baba je opravdu nebezpečnou personou, protože její starý je namočený v lobismu pro zbrojaře. Tam je přímá linka, je namočenej v lobby v Big Farmu. To znamená, všechno špatné, co v posledních letech navštívilo Evropu, jde z této nacistické staré rodiny. Jako jo. Nebudeme si tady nalhávat, že to tak není. Prostě to jsou šmejdi, který jsou nebezpeční. Já tady mám vystoupení Uhlíka v Evropském parlamentu. Doufám, že se mi to rozjede. Já teda...
1: Prostě ještě mám komentář k tomu.
0: No Fico pochopitelně, že máš k tomu komentář. Bych se divil, kdyby ne.
1: Fico nakonec zrušil tu cestu na Ukrajinu. Bude ho zastupovat státní tajemník rezortu diplomacie Marek Eštok.
0: A víš proč? Kvůli nemoc. Ne, on má strach, že by ho tam oddělali totiž. Protože přeci on ví, kdo ho chtěl sejmout, ne? Tak proč by jim tam lézt přímo na mušku? No. Tak, pojďme u Hříka.
3: Pani Lénová, vy Európsku úniu zničíte a ja som presvedčený, že Európska únia čoskoro skolabuje, pretože robíte všetko preto, aby sa tak stalo. Uvedomte si, prosím vás, trošičku, že čo vlastne od Slovenska a Maďarska žiadate.
4: Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027.
5: It is time to turn off the tap and end the era of fossil fuels in Europe for good.
3: Prídete a poviete, aby sme schválili 18. balík protiruských sankcií a definitívne sa odstrihli od tej zlej ruskej ropy a zlého ruského plynu. Ale tieto uhlovodíky sú totálne dôležité, životne dôležité pre slovenský priemysel a hospodárstvo. Bez toho by náš priemysel buď nefungoval, alebo nebol konkurencieschopný. Pán Ševčovič, a vy tu sedíte a vy to viete a ja vás vyzývam, aby ste sa Slovenska v tejto veci trošku viacej zastali. Potom prídu spojenci zo západu a povedia nám, že musíme dať 5% HDP na zbrane a na stavbu ciest, po ktorých pôjdu tanky zo západu na východ, ako povedal pán Zdechovský.
6: Niektoré závazky třeba na to, aby sme vytvořili infrastruktúru, po ktoré ty tanky môžou přejet, pretože inak třeba nepřesunete tu techniku ze západu na východ.
3: No nie, ďakujeme, stačilo proste, toto nechceme a ja sa čudujem slovenskému premiérovi, prečo nezablokoval tie protiruské sankcie definitívne, lebo my by sme to už dávno spravili, a nečudujem sa Slovákom, ktorí začínajú volať po neutralite, lebo takúto budúcnosť v Európskej únii si určite nepredstavovali.
0: No, Lejnová dostala naložino od Mazurka, dostala naložino od řady europoslanců, žádá se pochopitelně, aby odstoupila, jo? Uh-huh. Chudák, nemá to jednoduchý. A tolik se snažila.
1: No to jo. Držela.
0: No i soudružka Prázduše by ji podporila, hej?
1: No však jasně, no. To ty jsou jeden papírus.
0: Neviděl jsi Zdechovského, jak se snažil přesvědčit, že má na Slovensku kořeny, jak mluvil slovensky?
1: No, neposílal jsem ti to náhodou. To je, bože, to je debil, že to by se dalo dláždit. On je takový debil, že by se o to dalo i opřít, jako. Viděl.
0: To je Zdechlina, ty.
1: To je fakt idiot. To není to, jo. Ten borec nezná, no, ten je blbý, je 3 dny starý. Jako, to je neuvěřitelný úplně.
0: Tak, pojďme si pustit ještě jeden příspěvek, to ještě dáme.
1: Ano.
0: Takže mám tady diskuzi.
3: Pani Lejnová je čistá katastrofa. Čistá katastrofa. My jsme už 3x odvolávali, já, Bráňo a Milan hlasovali proti Lejnovej. Myslím, že pani Lexmarová ju podporila, čo je len dôkazom toho, že koho je to máslo na hlave? Do kresťanských demokratov. Čo ja považujem za najobľudnejšie v rámci dnešného vývoja Európskej únie, je to, že my sme naliali 220 miliard zatiaľ a nalejme ďalších stovky miliard na Ukrajinu. Do bezodnej dny, kde sa to rozkráda. Zoberte si, čo sa dneska na Ukrajine deje. Generálny prokurátor utiekol, všetci okolo Zelenského sú vyšetrovaní, on tam stavia pracovné tábory pre opozíciu, kradne ako bagrom, oslavuje Melníka, Banderu, Suševiča, čo spravil ten pogrom v Povolini, čo tam pozabíjal 100 000 Poliakov a tak ďalej. Toto sa deje dneska na Ukrajine a my tam lejeme 220 miliard eur a potom tie peniaze chýbajú pochopiteľne v Európe. Hovoríme o Ruskej federácii, Číne, Iráne, ďalších krajinách, to je naozaj nacistický slovník. Ako prestaňme s tým. Aká os zla? Čína viedla nejakú vojnu za posledných 50 rokov? Nie. Ale Spojené štáty americké viedli vojny v Líbii, v Iráku, v Afganistane, teraz v Iráne, uniesli prezidenta vo Venezueli, vyhladovali Kubu. Toto páchajú Spojené štáty americké. Len za posledné 10 ročia Čína neviedla od roku 1979 žiadnu vojnu. Odkedy ja žijem, neviedla žiadnu vojnu. A ona je os zla. Prepačte, Ruská federácia, keď niečo rieši, rieši pohraničné spory, lebo sa obával svoju bezpečnosť. Ale Američania po celom svete vedú špinavé vojny. Krvavé vojny. V Iraku zomrelo vyše milióna ľudí. Čo teraz páchajú na Kube, to vyhľadovanie Kuby, tá blokáda, to je naozaj taký humanitárny zločin, že od druhej svetovej vojny také niečo nenastalo. Toto je šialené. Ale toto je váš spojenec. Kdežto od zla je vraj Čína, Rusko a Irán. A prepačte, čo Izrael, ktorý pácha genocidu v Palestíne. Čo Izrael, ktorý pácha rovnako genocidu v Libanone. Čo tam on pácha v tom okolí. Ve tam vraždiť ženy a deti. Ale to je im jedno. Od zla je vraj Čína, ktorá neviedla žiadnu vojnu. Veď to je úplne absurdné. A prepačte, ešte doplním. Hovoriť o mne, že mám radšej Rusov ako Slovákov. Áno, Slováci sú krásni a múdri ľudia, ale zo Slovákov teraz nerobí Európska únia to najväčšie ohrozenie a zlo. Ale z Rusov áno, vy ste si nevšimli tú šialnú rusofóbiu v Európskej únii? Že tu zakazovali ruskú zmrzlinu? Ruské kolo? Ruských športovcov? Toto je tá absurdita. Preto treba sa postaviť na obranu tých, ktorí dneska linčujú, ako kedysi linčovali Židov nacisti, tak dneska linčujú v Európe Rusov. Toto treba zastaviť. Treba si s Rusmi sadnúť za rokovací stôl. Treba sa s nimi rozprávať. Ja som veľmi hrdý, že pôjdem učiť na Rusku univerzitu MGIMO a budem sa stretávať s Rusmi a budem rozvíjať slovensko-ruskú spoluprácu. Veď to je jediná šanca k mieru pre Boha. Čo chcete vy? Eskalovať to až do jadrovej vojny? To je tá vaša budúcnosť? Že naše deti budú umierať v jadrovej vojne? Toto chcete?
0: Skvělý, ne?
1: Jasne, no. Tak na to, že to jadrová vojna nebude, ale jinak...
0: No to je jedno, ale apokalyptický to může být, jo.
1: Jasně, jasně.
0: Chápeš, to je jeden argument vedle druhého. On má i pravdu v tom, že je potřeba z principiálního hlediska. Jo, to někdo může říct, oni jsou rusofilové, protože mají rádi Rusy. Ale to, že někdo brání v podstatě princip, pojďme si sednout za stůl a pojďme diskutovat, tak přeci to není o rusofilii. To je, to dokonce i rusofobní diplomat by měl jakoby se zamyslet nad tím, jestli jako diplomat má povinnost nenávidět Rusko muže. Ale má povinnosti sednout ke stolu a jednat o všem, co může být pro jeho zemi přínosem. Oni na to úplně rezignovali. Oni prostě v rámci toho, že někdo si podá ruku s Putinem, tak je prašivej. Jo, teď vem si Orbána, vem si Fica, jak je tady dehonestovali, jenom proto, že nebo Zemana, že jeli tam položit věnce. No, kde to jsme, pro Boha? A přitom stará diplomatická poučka je to, že když se spolu dva přestanou bavit, tak dřív nebo později spolu začnou válčit. To je poučka. A vždycky se to tak ukázalo. Takže jestli máme diplomaty, kteří se nechtějí bavit, a politiky vrcholní, kteří se nechtějí bavit s Ruskem, tak je evidentní, že chtějí s ním válčit. A oni to dokonce říkají nahlas. Oni se tím netajejí, že jo. Chtějí válčit s Ruskem. Vůbec nechápou realitu. Jo. Šílenci.
1: Mm-hmm. Je to tak?
0: A když se... ještě takhle. A lidi to vidí. Hlavně, aby nebyla válka. Hlavně, aby nebyla válka. Jo. To je zajímá, aby nebyla válka. Ale to, kolik to už dneska stojí, to, kolik se posílá zbrojařům peněz, protože jim někdo vypatlal mozky, aby nebyla válka, jo. Ne. Lidi by se měli jít do ulic a říct, máme tady politiky, který platíme ze svých peněz a vy, politici, půjdete se dohodnout s Ruskem, aby byl mír. To je vaše zásadní povinnost. A celou tu Evropskou unii a tyhle ty parchanty nacistický je potřeba vyflákat klackama ven, vymlátit je, vyházet je z oken, protože pokud oni chtějí válčit, tak ať se seberou. Ať vezmou svoje rodiny, svoje děti, svoje příbuzný, můžou si nakoupit zbraně, peněz mají dost nakradených, Uršila to může financovat, protože na smlouvách s Big Farmou si nakradli dost a může si to zafinancovat, můžou soukromně jít tam bojovat na Ukrajinu, tam mají frontu, můžou si tam říct, oni jim dají nějaký úsek a oni se o něj můžou postarat. Ať jdou, ať si to jdou zkusit. Ale nás ať do toho nezatahujou. To není naše záležitost, že jim se úplně zatmělo a že jejich starý nacistický a satanistický touhy začaly upřednostňovat před službou obyvatelům, za kterou si nechávají platit. Mm-hmm. To je velice závažný. Pojď si k tomu udělat závěr, chlapče milý.
1: Já s tebou souhlasím ve 100% v plném rozsahu. Je to přesně tak.
0: Jen nemám, doplně, rád, nemám rád, když se mnou někdo bez zbytku souhlasí, takže něco dodej.
1: Něco dodám. No, já fakt nemám, co bych dodal.
0: Ne, dobrý. Já jsem rád, že i ode mě mladý člověk, jako seš ty, navíc ještě graduovaný, vysokoškolsky vzdělaný, že máš stejný názory, protože toto je o životě nás a našich rodin a našich blízkých. A o budoucnosti, jo. To není o příštích 15 letech. To je to, kam oni to ženou. To může vrátit Evropu do doby kamenný prostě.
1: Přesně tak, no. Žádná elektrika, žádná voda, nic.
0: Žádný internet, myslíš?
1: Žádný internet hlavně teda. To je taky
0: žádné
1: pravda.
0: Žádné potíže při vysílání, to taky není
1: špatný. A more si neměl žádný potíže.
0: Jo. No nic, Jiří, pojď se rozloučit. Máme 45.
1: Pane, kupte si kytičku. Když máte tak hezký život.
0: Ne, pane, kupte vaší manželce kytičku. Já nemám malé manželku. No, tak pane, kupte vaší milence kytičku. Já nemám žádnou milenku. Tak si kupte, pane, kytičku. Vy, když máte tak spokojený život.
1: Přesně tak. Já se loučím, přeji hezký týden. K BRICSu jsme se vůbec nedostali. Doufám, že se příště dostaneme.
0: Ajajajajaj, no jo.
1: A to příště probereme, já to mám nachystané, já to jenom vyloupnu z archivu a bude. A mějte se krásně, hezký zbytek týdne a budu se těšit na další vysílání.
0: Jiříku, já ti děkuju, že jsi byl hostem pořadu, děkuju ti za to, že jsi se tak skvěle účastnil. Že jsi měl nabito, jak se říká, no a vám všem, co jste ochotni o tom všem přemýšlet, rozjímat, vyhledávat si informace a držet se správným způsobem, tak vám děkuju. Dáme písničku a už se na vás těší Pavel ze studia Plzeň, který bude supportovat další pořad. Mějte se fajn. Společně s Jiřím se od mikrofonu loučí Petr Václav.
7: Ještě jeden verš,

Čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
1: Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdnění nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy. A proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat. Jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterými je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky, Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost. Takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosti připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, já zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už jsme aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, jako vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no a probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, jak to má připravený a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde a občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let štětý sociální systém až příliš, samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklízí ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí. VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem, k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem teď četl článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je na odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odstržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odstržený Petr Fiala, jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom, ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo?

jako řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když oni ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby, že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále, a tak dále. Ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábějí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak i třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě, ale normálně v době míru slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný můstek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nový a ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těle těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama nic společného. A proto ti politici v Evropě to hrajou na tuhle kartu. Oni říkají, budeme zbrojit, ale těm voličům to takzvaně prodávají, takzvaně pod rukou s tím dovědkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. Budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo. Lidi budou spokojení, aby nebyli, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce a tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské

0: tak můžeme zkrátka to lidem prodat jako civilní investice. A proto ti politici tak říkají, že dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno. A poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska. Protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona, prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti, ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka, je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší, naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra a vlády Andreje Babiše. Jenom ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic, ticho po pešině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělník, knedlíková pohoda, pohodička, zelíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy. Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle skánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu, že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdo vyjít do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace. řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na Letenské náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To ani nejsou demonstrace. To jsou projekty. Konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A tenhle ten impuls je objektivní, vychází ze zdola a jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že je demonstrace, znamená ten vůle lidu, že jo, projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho a z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivezte si transparent tohoto a tohoto znění, anebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problémů. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je nezisková organizace, která zatím si je zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozici. Vlastní rozhrad si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politické lobotomizace. To znamená, to už vůbec nedává smysl, ale přesto se to děje. Chápete? A není dovoleno jim vzít nějaké to všimné, které dostávají, protože kdyby někdo něco sáhl, tak zase začne velký křik z Evropské unie, že někdo omezuje takzvané neziskové organizace. Podívejte se, jak u vás krásně a rychle utichla řeč o přijímání zákonu FARA. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace, pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, takhle bych to uzavřel. Máme 20.32. Dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí. Tak to si dáme, Pavle.
2: Dobře. Dáme si písničku, dáme si nějakou, ano, 4 minuty, může být dlouhá, nebo to je moc?
1: Aha, akorát.
2: Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a do zdi cenzury v Bruselu. Zakázali jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: Samozřejmě, a já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendel by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka nadále podle všeho tiskovou mluvčí Volodymyra Zelenského. Všechno to, co se děje, všechny ty postavičky, kterými jsme svědky, že se najednou začínají objevovat, najednou vykřikují k míru a pro mír, to je jenom kvůli tomu, že to, co se představovalo v roce 2022 a to, co všechno média a všichni politici říkali, že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále a Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně, tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány. A k žádnému výsledku to nevedlo, pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před dvěma roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvalé a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena. Že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií. Mendelová psala pro Washington Post. Ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně. Taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále a tak dále. To znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužny, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu, ale sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou, hle, najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou najednou je prostě v Bruselu, najednou má jako podporu AFD, samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel i AFD, tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, kterému se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha, mnoha úrovních a oblastech a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věcí minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno, je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit tohleto říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít Zalužného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice prezidentské, jako že žena bude prezidentka, že jo, jako na Ukrajině se velice tlačí, že jo, strašně se tlačí Tymošenková, ale ta už je profláknutá, ta je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo, nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo, sebrali vnuka, že jo, sebrali dědu, to je jedno, že jo, ty příbuzenský vztahy poměry, sebrali a je pryč. Že jo, někde na frontě a už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a se všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí, že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odváděni muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že jo? To už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo? Nebo odvést starší lidi, kteří už zase mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu, byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4 desetiny procenta dotázaných. Že já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Gallupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a bude to tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata. Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. A pokud nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9:00 a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak to byla za čistá 60-minutovka pro posluchače, oni budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21:10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
0: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říci pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19, zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdrav všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej mističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stojí? Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, že se náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem, velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Včetně cen ropy a průmyslu a tak dále, a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic měnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajíce.
0: Tak máme tady dalšího volajícího Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, zase som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa vám darí. Na večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? Stát se může všechno, lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro casus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou si začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože jí bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budu říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali a odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále a tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu, opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď. A síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žiť, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Áno, áno, áno. Ja ďakujem za komentář. Ja říkám, bylo na čase, jo, samozrejme. Ale ja bych z toho radosť dokonca ani nemiel. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona za mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Foxu.

0: objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. Proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo volné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále. Ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli, tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu, symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a oni v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, ale to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde se nahá o nasazování migrace z hispánských zemí z EU a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i Tucker Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázkou teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od IPECu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože IPEC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024. Že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto na vyvolených národ napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Carlson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Už čeká, prosím.

0: Dobrý večer, tak. Zdravím všechny. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinný fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obyvacího pokoje, nějakého to vypadá a je tam Josef Mengele, je tam Skorceny, je tam Reinhard Gehlen a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší. A v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. Měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se takzvaně nevykecávali. A jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozvláční odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v písmenkový podlužce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď a není to kritika, ale jenom takový dotaz na Vítka, díky.
1: Já si jenom dovolím říct tu první a navrstujte druhou část odpověď na ní. Samozřejmě se
2: snažíte
1: usměrnit, ale nerad skáču zase do řeči tak, prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
2: Já jsem opravdu jako roztahaný, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený. Já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že, obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se rozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další, to jsou placený a to jsou tam, nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM a ty jsou zbavený veškeré cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7-8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizují na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva Židé. Chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Měla inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. Jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhej. Jako víte, klidně, když jsem dlouhej, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý, a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají je volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo. Všechno takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takovej jsem, no. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Já bych jenom doplnil v rámci umělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu. Protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované. A člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligencí. A každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý. Jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
2: Já si nemyslím, že je to účel, já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám, to ještě Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou a těm vysoce vzdělaným. vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohle, to všechno, a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná, a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí. To ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. A zdravotní sestry nebudou mít co žrát.
3: To
2: a vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
1: A za chvíli budou vysílat. Umělá inteligence jak VKR nebude mít co žrát.
2: A ani já nebudu mít co žrát. A vůbec nikdo nebude mít.
1: Pavel, já vůbec. Jako
2: to jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí, a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails. Zábradlí. Ale potom budete moci si stáhnout svoje počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně, a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
3: Pánové, říkají, že jste moc dlouhý.
2: A jsme moc dlouhý. No, a umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
1: Umělá inteligence bude spočítána 4 minuty a šmitec.
3: A šmitec.
2: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme
3: máme do dalšího posluchače, ano. Tak jo, takže z toho vysílání jste se dočkal, tak prosím.
4: No tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium byly také roboty, které operovali lidi, že se zavřeli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Já bych se chtěl spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastne keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koniec koncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo z ohľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale prečo je ten Edom taký nenávidený z ohľadom na porobu židov v Egypte, z ohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí, že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený? Vidíte teda tie videá, ktoré, alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
2: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávisti je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafot bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafot vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. a 18. století, myslím, že byly ve východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách, svých civilizací pravidelně židům konfiskovali jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. Konfiskace tafutu. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace jejich tafutu. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího. Volající.
3: Ano, ano, jste ve vysílání, můžete.
5: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kauny. Viete čo, mal by som na pána Veka takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána Veka vedieť alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána Veka, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
2: No, dobře, dobře. No, tak ja takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
1: Pan říkal, protože se neléčí, naopak, že se neléčí.
2: Já vím, ale je třeba tady ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znovu, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tímhle tím opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá, to by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Epilepsie tohleto dělá náhle a to, co je vidět, v podstatě takové ty jako různé světy a různé prostory, to je něco, čemu se říká svět vedle našeho světa, takzvané paralelní vesmíry, které jsou realizovány v rámci jednotlivých projekcí a ano, vypadají různě, mají různou podobu, ve většině případů jsou velmi příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé, těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby podsvětí, to znamená pod světlem, ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádného čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená, otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
6: Dobrý večer.
3: Tak, prosím.
6: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence v může sfalšovat cokoliv, jak je to možné, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní. Děkuji.
2: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci proboval. Takže
3: ještě posluchačka ještě na telefonu, to, tak slyšíte to.
6: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
3: No, lid vám říká,
2: no,
3: že...
2: No, na tohle to nebudu reagovat.
6: To je hnus úplnej. Já poznám svoji dceru. No, ukončete. Vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
3: Ano, slyšíš mě. Ano, já to vypnu, ale je zajímavý, že posluchačka teda pozná
2: svou dceru. Ne, na tohle to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání. Dobře, já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj. Čau.
1: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe, to bylo na paní, jo, no. Ale pokud začne někdo vulgárními, nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo. A máme tam nějakého dalšího posluchače, VK, jsi tam tady?
3: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
1: No, tak v tom případě... Se rozloučíme, nevím proč tedy, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
3: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to byl
1: pokud oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
3: za to,
1: odkaz.
3: Jak za to může pan VK teda?
1: Jo, takže v podstatě je tam steroidná. Švédskou televizi, tak nevím, jak...
3: Já to taky nechápu teda, co tohle to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jednou volá. Vítku, neskusíš to třeba okomentovat ty ještě nějakým způsobem?
1: Neskusím, to je pořád pana VK. Máme... Já nevím, 14 minut dokonce pan VK to položil, nevím proč tedy, ale já se s vámi tedy rozloučím. Mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání. Tobě VK zpětně tady taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
3: Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říci něco. Vítek tu ještě je stále, ale... Já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne, takhle jenom tak zničil nic. No já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání, nevím, kdo volá. Zkuste to.
7: Dobrý den, brzo bohatá.
3: Dobrý den.
7: Já jsem jenom chtěla říct, co pan Vekla, kvůli tady tohleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
3: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
7: Která teďka volala, pan Vekla se odpojil.
3: A komu všem vadí? Jako ona je někde na nějaké skupině? Nebo kdo to je vlastně?
7: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako jo, nebo teda v tom vysílání, že tam napadlo pana VK, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam volá vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan VK jako takhle odpojil kvůli tomu.
3: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
7: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana VK a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
1: No, to je, jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tím to nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku vlastně není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme tady, hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
7: Já jsem se chtěla, pane Vejko, ještě na nějaké věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
3: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivého, no. Nevím.
7: No, tak je to škoda. Tak to škoda. Se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno.
1: Mějte se hezky.
7: Vy taky. Nashledanou.
3: Nashledanou. Tak Vítku,
1: tak tohle budeme končit.
3: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně. Já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím. Ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

akorát, ty to akorát položil ten dovol. Tak já, tak se na to vykašlím, tak to nemá cenu. Víš, protože... No ale oni to už lidi jako nevolají, že?

0: Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí, takhle teď to sluší. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se pana VK.
1: No, já děkuju za dotaz. Doufám, že se slyšíme dobře, ano, že nejsme odpojení.
0: Slyšíme se.
1: No, archa úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelné. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 56, tak ještě jedno, ještě
0: ano,
1: stihneme.
0: Ano, je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rád hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit a zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci, je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel žehu, není v tom nějaká zase nedobrota? Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední
1: dotaz. No, já děkuju. Já děkuji za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle. Přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolízal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako zpopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, a to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčedlo, zvednout náhrobní tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. Tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kostí, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie k oživení svých předků. Oživte si svého dědečka, nebo svého, no ne dědečka, ale prapra na desátou dědečka, nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Ty už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. A různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil. A doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala, jo. Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem to, takže omlouvám se, jestli to teda už dělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevemem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, Veka, i za těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, ale dobrý, je to v pořádku, takže my se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si teďko, bude, já to tady kalendárium, a to... číslo 186, u příležitosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

Vítejte na naší poradě, vážení a milí protiproudaři. Tvrdé jádro nepodvolených. Jsem rád, že se po tom týdnu opět potkáváme. Zase těch věcí přibylo nesmírně mnoho. A já mám věčný problém s tím, jaké dopisy vyřadit a nedat je tam. Ale to uvidíte. Začneme samozřejmě panem Františkem Toulou, pokoj a mír všem lidem dobré vůle. A nepodvoleným přeji Toulovi. Vážený pane Hájku, jak dlouho myslíte, že budou Rusové mít trpělivost s provokacemi států NATO? Bůh nás ochraňuje. Pane Toulo, sám si tuto otázku kladu a zvlášť teď, což půjde k té druhé otázce, poté, co v Rusku skončily parlamentní volby, kdy vlastně rozhodování je teď opět, abych tak řekl, plně uvolněno. No, nevím, jak dlouho, ale obávám se, že ta zcela šílená věrchuška bruselská, věrchuška londýnská a do jisté míry zcela šílení republikáni v americkém kongresu, kteří přijali ten nový zákon vlastně protiruský, proti němu se Trump už bránit nemohl na ty cla a tak dále, tak se obávám, že to nemusí trvat dlouho, jestliže to budou ještě dál stupňovat. Ono také, proto jsem začal tím včera psát ten článek právě na toto téma, protože všude se to nesmírně přiostřuje. Ono se to jakoby nezdá v těch našich médiích, to se zdá, že to je stálá taková ta hladinka protiruských pořvávání, ale ono se to ve skutečnosti dramatizuje. Německými volbami, tou katastrofou, kterou o níž mluví kancléř Merz, a blížícími se volbami ve Francii. Na všech stranách se to přiostřuje právě pro ty válečné štváče. Oni budou muset něco dělat a neznají jinou cestu než další a další provokace a zasilování napětí. A to Rusko má nepochybně někde uvnitř stanovenou hranici. Takže nevím, do jaké míry je moje odpověď na to optimistická či pesimistická, ale obávám se, že už daleko nejsme od toho okamžiku, kdy Rusku dojde trpělivost. A Mutpan Kolpa, s tím souvisí, pane Hájku, právě máme jednu výbornou zprávu, výsledky voleb v Rusku, co vy na to? No, je to, až bych řekl, až i pro mě šokující, především ta volební účast, protože o tom ostatním se může žvanit a bude se žvanit tady na západě, ale tu účast, tu prostě nejvyšší za posledních 15 let, to ty lidi nepřinutíte, abych tak řekl, pod bajonety, aby se sebrali ti, co nechodí volit a šli. Téměř 60%, prostě 57-58%. To je obrovské číslo. A ta odpověď pro Vladimíra Putina a jeho, řekl bych téměř, jeho stranu, i když ji vede ex-prezident Medvěděv, tak je také obrovitá.
protože oni získali ústavní většinu, což se prakticky nikde neobjevuje. Oni získali ústavní většinu. Vlastně mohou sami měnit ústavu. Čili jsou to famózní výsledky, které dávají především tomu současnému vedení velikou sílu. To souvisí s tou předchozí otázkou. Čili teď si musí všichni na té druhé straně rozmyslet, co opravdu si ještě v těch provokacích odváží. No, uvidíme. Slyšeli jsme dneska Zelenského, že prý mluvil s Donaldem Trumpem, já nevím jak dlouho, a že se vším souhlasí, co prezident Trump chce, a deeskalace a všecko po těch potom největším útoku na Moskvu drony, který dosud byl, na jednou deeskalaci. Omlouvám se, já se radši napiju. Vždycky, když dlouho nemluvím a začnu mluvit, tak, ale to je známý prvek. A já v pondělí sedím a vybírám a mlčím a píšu a tak dále. Uvidíme, co to bude znamenat. Ale v každém případě ty volby jsou naprosto zásadní věc. A jejich výsledky neskutečné. Neskutečné. Modrý varan to tady připomíná, příjemný podvečer, přátelé pravdy, tak nám ukázali ti Rusové, co nesouhlasí s politikou svého diktátora, jak to je doopravdy. Rusové mají rozum a já jim přeji jen to nejlepší. Oni Rusko milují. Oni Rusko milují, přesně jako ten případ Ovečkin teď. My jsme o tom

Já mám, jak říkám, ten problém a musíme ho vyřešit. Některé dopisy jsou tak senzační, že pořád si říkám, jakým způsobem to použít na protiproudu. Už se nějaký model rodí, ale je tu řada otázek. Uvádět to pod celým jménem toho autora nebo jenom pod tou značkou. A to je ten nejminimálnější. No ale něco vymyslíme, protože opravdu některé vaše analýzy, některé dopisy, zvláště od řady lidí, kteří nám píší opakovaně, jsou opravdu vynikající. Jeden z nich: vážený pane Hajku, váš perfektně nedělní článek musel i naprostému ignorantovi jasně vysvětlit, že žádná ruská agrese na Ukrajině neexistuje. Nemohl byste jej prosím poslat také Miloši Zemanovi? Pochybuji, že čte protiproud. No, kdy si ho trochu četl? Jestli ho čte stále, to nevím. Proto také asi říká, že jen blbec nemění názory, když chce zdůvodnit své špatné odhady a chyby. A to jako nám má stačit? Přesný komentář. Ten jeho známý bonmot, jen blbec nemění své názory, vlastně nic neříká. Skoro by se dal i obrátit u lidí, kteří mají pevné názory a nemění je, že jen zbabělec názory mění. Čtu protiproud od samého začátku a vzpomínám si na váš první článek, kterým protiproud, aha, v roce 2013 začínal. Ano, to je dobrý. Tehdy jste Zemana kritizoval, že na rozdíl od Václava Klause hned po nástupu na hrad vyvěsil vlajku EU. Ten hadr, jak jste psal, protože to žádná vlajka není, ani nemá oporu v Lisabonské smlouvě, jestli jsem tomu správně porozuměl. Porozuměl jste tomu, pane inženýre, naprosto správně, pochopitelně. Já jsem to psal už opakovaně. Jak ta takzvaná hymna evropská, čili unijní, ten Beethoven, tak ta unijní vlajka nemají oporu v ničem. V Lisabonské smlouvě byly vyškrtnuty, protože nechtěli autoři toho pokusu o takzvanou evropskou ústavu dráždit ještě víc. Takže nikde to není zachyceno. Nic takového neexistuje. A kdo to používá, tak používá něco, co nemá žádné oprávnění. A dá se s tím opravdu zacházet jen jako s hadrem. Tehdy jsem ještě měl o EU iluze, takže jsem spíše sdílel postoje prezidenta Zemana. Dnes se za to stydím, ale nevymlouvám se jako on. Rozumím. Teď Zeman vystoupil na té pražské konferenci spolku Svatopluk, kde také skvěle promluvil Jindra Reichl a hned po něm všechny ty hlásné trouby páté kolony také vyjeli. Ale Zeman tam mimo jiné také řekl: můj největší neúspěch byl, že jsem se zmýlil ve Vladimíru Putinovi, protože jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny. Konec citátu. Tak jsem vás chtěl požádat, protože se s ním asi znáte, abyste mu poslal ten svůj geniálně jednoduchý článek. Co na to asi řekne? Co pak nechápe, že se tím přidává na stranu válečných štváčů? To bude, až se nedej bože něco stane, pak zase říkat, že jen blbec nemění své názory? No, to si za to tedy něco koupíme, až tady bude všechno zničené. Pane inženýre, já myslím,

Myslím, že jste takzvaně uhodil hlavičkou o hřebíček, čili hřebíčkem na hlavičku. Hřebíček na hlavičku. Já myslím, že to je přesné. On, Miloš Zeman, uvízl v tom, že nesmyslně vyjel po Vladimíru Putinovi, protože neměl ánung pořádně, co se to děje, a když došlo k té podle mého soudu čistě obrané speciální vojenské operaci, která měla zabránit, v podstatě měla zabránit třetí světové válce a zabránila zatím. Dokonce si myslím, že a mám za to, že Vladimír Putin to i někde řekl, že to mělo přijít daleko dřív. Vůbec se nepatlat s žádnými prolhanými minskými dohodami a Merkelovou a spol. To byl všechno podvod. Oni to měli udělat daleko dřív. Možná, že to měli udělat jako odpověď na ten Američany a Bruselem zorganizovaný státní převrat rovnou a přijet tam podpořit Janukoviče nebo něco takového. Nebylo by tohle vůbec. Ale prostě už se to stalo a Miloš Zeman patří k těm, kteří vůbec nepochopili, oč jde, nebo nechtěl pochopit, chtěl najednou být zase trošku víc mainstreamový. On mezi tím tak koliduje. To je jako s tím modrým hadrem. On ho nejprve na tom hradě vstyčil, aby pak o několik roků později začal Brusel strašlivě kritizovat, přestože sám je federalista. On chce, aby to, nebo chtěl, aby z Evropské unie se stal federativní útvar, superstát, v němž vlastně zahynou ty státy národní. To je složitost Miloše Zemana. Já ho tedy opravdu znám docela dlouho. Občas jsme spolu vedli i ostré spory o některé knížky například a tak. Ale svůj článek mu posílat nebudu. On ho nepotřebuje. Já myslím, že on velmi dobře ví, o co jde, a on se jenom teď tváří. Stejně jako se tváří, když zvedá kartu své možné kandidatury na prezidentskou volbu. To je samozřejmě nesmysl. On chce být jenom v médiích, on to chce trošku zase zvednout. Připadá si, že je málo viděn. Ono, ale jak vy říkáte, on má pořád na hodně lidí vliv. Máte pravdu. A to pak ještě řekl, že považuje za velmi vážná slova Babišova, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Chápete? Jeden jako druhý a ještě se podporují. Já myslím, pane inženýre, že tohle je vůbec to nejdůležitější v tom, co jste zatím jsem přečetl z toho dopisu. Oni se tváří, že Rusko proti nám vede hybridní válku. A vy správně říkáte. Babiš si pak navlékne to tričko, jakože je proti válce, ale přitom tvrdí, že válce čelíme. V čem je to jiné, než když Fiala vykřikoval, že jsme ve válce s Ruskem? Babiš je ano, ne, jak jste to perfektně vystihl. A co s tím? Jste v mých očích jediný politický analytik u nás hodný toho slova, tak třeba mi odpovíte, co s tím? Ke svým pravidelným příspěvkům přesměruji snad už brzy také povinné platby za ČT a ČRO. K vám. S velikou úctou za vaši nedocenitelnou práci, inženýr architekt Luboš K. Já vám, pane inženýre, moc děkuji, jenom začnu s tou poslední větou. Samozřejmě bylo by to báječné, kdyby to tak udělali pak všichni, ale opatrně s tím, zatím bych to nedoporučoval, i když někteří už nám píšete, že to děláte, abyste přesměrovali tu povinnou daň pro zrůdné veřejnoprávní
instituce České televize a Českého rozhlasu. Já bych to zatím nedělal, protože vidíte, jak se to vleče. Vláda teď možná z pochopitelných důvodů odložila to projednávání těch skončení těch povinných plateb až po volbách, protože nechce dát samozřejmě všem těm milion chvilkařům a podobným milionářům, či spíš miliardářům, kteří stojí za Pavlem a za těmi médii hlavními, nechce jim dát příležitost, aby měli jakoby téma předvolební. Dá se to pochopit, ale myslím, že tím spíš se absolutně nestihnou už zrušení těch poplatků do konce roku a ti drábové z České televize a rozhlasu dávají jim 100 miliony těm právníkům ročně z těch našich daní za to vymáhání těch plateb, tak oni by se na vás určitě sesypali a donutili by vás nejen to doplatit, ale třeba i nějaké ještě sankce další by si tam vymysleli. Zatím to prostě nedělejte. Budeme samozřejmě moc rádi, když se stane, že až ty poplatky skončí a vy se takto rozhodnete, tak to bude báječné, protože byl by to... No, nechme to raději. Nechme to na potom. Ono se to ještě může všecko změnit, tak nesněme. Ale je to myšlenka fakt zajímavá a dobrá. A vy se ptáte, co s tím? No, ten ODSák, ten nešťastník, ten Kupka, ten dokonce vyzval Babiše, aby se od té konference, o které tady pan inženýr píše, od konference Svatopluku, velmi honosné, mezinárodní, kde byly i telemosty v podstatě s Ruskem a jedním významným ruským politologem, aby se distancoval. A nejen to, představte si, že ten jeden poslanec Zastan, to jsou ti nejšílenější dneska, Matěj Hlavatý, nejenže prý odeslal interpelaci v tomto smyslu na Andreje Babiše, ale chce, aby tajné služby začaly prověřovat ty lidi, kteří tam vystupovali. Opravdu. To jsou oni. A to ani nejsou u vlády. My jsme si to 4 roky zažili, ale nebylo to tolik vidět, protože Rakušan to všechno skovával pod tím ministerstvem. Ale oni jsou takoví. Oni i teď chtějí ten šmírovací systém udržet. A věřte mi, není to legrace, jsou za nimi obrovské peníze. Za tím Stanem speciálně. Stan a Pávek, to je propojenost. To je jedno a totéž, dvě hlavy jedné saně. Za nimi jsou ty milionáři a miliardáři. A nějaké ty dozimetry a všechny ty věci, to už ani nezajímá, protože mají nekonečně víc peněz teď. Měli by si to lidé uvědomit. A opakujete znovu, co s tím? No, já myslím, že řešení existuje. To řešení je jednak v těch ruských proběhlých volbách, které nám něco říkají o tom, kdy se veřejnost konečně víc probudí a zvedne a pochopí, že jde o život. Ale mnohé nám říkají také ty volby proběhlé v Německu. Jenom zmíním detail z toho, teď není čas je rozebírat.
Ale ten detail je podstatný. Tam totiž AfD i tu levici, tu bývalou komunistickou stranu v Berlíně, volili především mladoši. Oni jim snížili ten věk asi na 16 let volební, což je zrůdnost mimochodem. Ale udělali to ve snaze získat si svoje voliče a oni jim odpověděli tím, že volili jak AfD, tak ještě víc tu komunistickou stranu. Ten Berlín je všem specifický samozřejmě. No ale je to skoro 3 miliony lidí. A bude mít šéfkou té komunistické strany tamní Kateřinou je ovšem nějaká Turkyně, která asi bude primátorkou. To je šílenství v tom Německu. A tady ale vidíte jednu poučnou věc, že ti mladí donedávna oblbovaní všemi těmi Grétami a všem tím celou tou klimatickou lží a tak dále, už to začínají, ta novější generace už se tím nedá úplně zblbnout. Oni chtěli vytvořit situaci, že ten establishment bude stát v čele toho vzbouření mládeže. A ta mládež, ta, co dorůstá, ta jim říká, tak s vámi ne. Tam je docela podstatná naděje, kterou ne tak nesnadno lze brzy přelít i k nám a ti nešťastníci, kteří ještě doteďka jsou schopni volit takzvané piráty, ty zloděje a ničitele Prahy, protože jenom v Praze už mají šanci se chytit, tak možná, že pochopí a velmi brzy a začnou napodobovat svoje německé vzory. Že jsem optimista, na tom trvám. Tak pojďme dál. My jsme se hodně zdrželi, ale já myslím, že to byl důležitý dopis, který umožnil si říct řadu věcí, které se objevují v mnoha jiných dopisech. Jo. Ale tady je potom jiný dopis, který poslala častá naše také přispěvatelka Lada V, a která říká: dobrý den, milý a šířící pravdu pane Hájku, váš článek To slovo, to pravda, a pravda také je, že bohužel většina občanů ČR akceptuje každodenní šíření lží. Jakože Rusko je agresor, že podporou Ukrajiny posilujeme naši bezpečnost. Pravý opak je pravdou a musíme dávat peníze na obranu ČR, která už není ani v reálu suverénním státem. Přesné. Doufám, že váš včerejší článek otevře oči aspoň jednomu člověku, který uvidí, že Ukrajina není žádný suverénní stát, minimálně od doby, kdy tam začaly operovat Spojené státy, tak jako u nás. Demokracie je tam jedině ta naše demokracie, o které mluví ta odporná kreatura v čele Evropské komise, která nebyla ani volena přímo občany evropských zemí. A tito gangstři budou rozesílat pamflety a asi i příkazy, aby se neuznaly volby v Rusku. Koho v normálním světě zajímá názor EU na volby v Rusku? Nejen to, ale mohu vás ubezpečit, že hlavně Rusko nezajímá to, jestli je nějaká paní Lejnová nebo ta její organizace uzná. Ptám se, co přiměje lidi, aby už řekli dost. Odpovím si sama, nic. Mozky se jim vydlbávají postupně selámovou metodou a sofistikovaně většina lidí si toho ani nevšimne, že jsou hnáni do válek, tak jako to udělali lidem na Ukrajině. Teď je tam chytají jako odchytová služba psy a kočky. Ale ta to musí dělat humánně, to je od slova human, člověk, aby neprotestovali ochránci zvířat. Ochránci lidí neexistují. No a tito lidé, když budou umírat ve válce nebo hlady bez elektřiny,
Stále budou tvrdit, že za to může Rusko. Lidé už nemají mozky, sedí v nich, jinými slovy, Satan s kličkou kroutí. Orwell, kdyby žil, nestačil by se divit, jak byl naivní. A stačilo by tak málo. Nezačít akceptovat lež, neboť kdo lže, ten pak i krade. Akceptuje všechno zlo i vraždění. A do pekla se hrabe a tam vedou široké bulváry. S přáním všeho dobrého, Lada V. Lado, tentokrát já hluboce soucítím a vnímám ten pesimismus, který z toho na vás ze všeho jde. Já tomu rozumím a ta otázka, třeba ta otázka, kterou tam kladl předtím pan inženýr Luboš, jaký je tedy rozdíl mezi tím, když nám tady Fiala vykřikoval, že jsme ve válce a Andrej Babiš říká, že jsme v hybridní válce, že proti nám vede Rusko. Přesto ten rozdíl je a je významný. Je skryt v tom ano ne. Zatímco Fiala byl pouhým poskokem NATO a Bruselu. A kdykoliv by nás s Pávkem vyslali, co by žrádelko do toho masovníku a nechali to tady bombardovat, protože jim o Českou republiku vůbec nejde. Tak Andrej Babiš si myslí, že šikovně falíruje mezi tím, že tak trochu to slibujete tomu NATO a tomu Bruselu a ve skutečnosti nám zase tady říká, že je proti válce zásadně a tváří se jako Fico. Ono, mě to upozornilo na jednu věc. Já jsem četl nějaké výroky, nějaké věty jednoho blízkého Putinova poradce, který hodnotí postoj České republiky a Slovenska. Slovenska, kde opravdu janošíkovským způsobem zafungoval Robert Fico, klobouček opravdu. To je velkolepé. Tím se vůbec nemíchám do slovenské politiky, tam také budou za rok parlamentní volby a teď tam budou komunální. Ale opravdu, to bylo mužné gesto. A on říká, on se tam tváří, ten komentátor, ten znalec, říkám blízký Putinův muž, že Česko i Slovensko jsou vlastně jakoby výjimuti z toho západního proudu nenávistného vůči Rusku, ale upozorňuje tam na něco. A říká, ti nejvyšší představitelé teď, jak Andrej Babiš, tak Robert Fico, dávají od té války ruce pryč, ale na jejich území se vyrábějí zbraně. Jsou to takzvané zbraně soukromých firem, ale jsou to zbraně, které efektivně vraždí Rusy. A proto se nutně musí stát případným cílem ruské odvety. To je k tomu úvodní otázce pana Touly, dokdy budou mít tu trpělivost. Já tomu postoji naprosto rozumím, jen tím chci vysvětlit, že rozdíl mezi Andrejem Babišem, potažmo tedy Milošem Zemanem, a Petrem Fialou a Rakušanem a spol. Je pořád ještě obrovský. Jen se to neuvědomujeme. Vůbec si neumíme představit, co by se tady dělo, kdyby oni seděli dál v těch funkcích. Že je máme tvrdě kritizovat a tlačit i někam jinam, jako to dělá do jisté míry, i když velmi opatrně Tomio Okamura,
který dál protestuje proti těm výdajům na zbrojení, ale nemá tu sílu prostě v té vládě, aby to prosadili, ale aspoň ten hlas se tam ozve. A tím se to zeslabuje. Tak si myslím, že kdybychom tohle posuzovali, tak bychom opravdu se dostali někam úplně, úplně jinam. Já pořád říkám, buďme vděční za to, že se nám voličům podařilo spoluvytvořit tu vládu, jaká tam je. Jakkoliv je to komplikované, jakkoliv je to s Andrejem Babišem zvlášť velmi složité, ale vy ještě pokračujete. Ne, vy jste to vlastně, pardon, to už jsem dočetl, s přáním všeho dobrého Lada. Takže, ptáte se, co přimějí lidi, aby už řekli dost, vy říkáte, odpovím si sama, nic. Já myslím, že ano. Já myslím, že je přiměje, předtím jsem hovořil o těch mladých, kteří už se nevážou tak na tu mainstreamovou vlnku. To už činili ti jejich následovníci generační, teda ti předchůdci generační. A v té věkové skupině 45-50+ se také něco podstatného děje. Nemyslíme si, že ne. Uvidíme samozřejmě trošku, co se objeví v těch volbách teď. To, co se děje v Praze, to ani nebudu komentovat. Tady zase jsou ty čižinčtí na čele téměř. Ten jeden z těch bratrů chce zrovna tady, myslím, na Praze 1 jít do Senátu. To jsou skuteční političtí gauneři, kteří se skryli, oni byli samozřejmě lidovci, ale pochopili, že jako lidovci v Praze nemají šanci, tak se nazvali Praha sobě nebo něco takového a pak vystartovali z Prahy 7 na magistrát a to jsou dobrodruzi biznisoví politici, jo? A já jsem přesvědčen, že je tady ta Praha klidně zvolí. Ta Praha je ta setrvačnost toho zblbnutí té velké části, která je orientovaná na Brusel, to je hrozivé. I když samozřejmě jsou tady velké skupiny lidí, které to neudělají a já doufám, že významná část lidí nebude to házet ani ano, ale hodí to aspoň tomu Okamurovi, abych tak řekl, to znamená SPD, je významně důležité, aby se SPD udržela na pražském zastupitelstvu. No, uvidíme. Bude to ještě drámko. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, moc krát děkujeme za rozhovory s panem Noveským a s panem Beranem. Perfektně a jasně vysvětleno, co se na nás v energetické transformaci valí. Přejeme hodně síly a zdraví a boží požehnání B a E, M. Předpokládám, že manželé. Na ten rozhovor s panem Noveským byla ohromná reakce, já se nedivím. Noveský je opravdu velká postava a je děsivé, že pořád není aspoň trochu zabudován do vládních struktur, protože on tomu rozumí. Ale to je na jiné téma. Já spíš bych tam k tomu dalšímu přečetl kratinký jiný dopis někoho, kdo nám také často píše, Štefan. Štefane, moc vás zdravím. Dobrý den, velevážený pane Hájku, chci se vyjádřit k vašemu poslednímu pátečnímu pořadu. Zdá se mi, že ani vy jste nebyl zcela spokojen s vyjádřením pana Berana k větrníkům. Když odhlédnu od ostatních negativních vlastností větrníků, tak nejvíce mne iritují obrovské náklady na jejich pořízení a jejich životnost, zhruba 20 let, v porovnání
k užitnému výkonu. U fotovoltaiky je na první pohled zřejmé, že náklady na pořízení jsou laicky neporovnatelně nižší než u větrníků. Bez dotací je ten větrník úplně neobhajitelný. S pozdravem Štefan H. No, Štefane, já chci jenom říci, že my nepotřebujeme ani to, ani to. A to jsou jenom vyhozené peníze. Strašlivé peníze z našich daní. Strašlivé. Proti tomu jsou ty, to, co v rozpočtu dnes chybí a musí se vypůjčovat, je maličkost. To jsou strašlivé stovky miliard, které už tady na to vyházeli ti předchozí. Strašlivé. A je to k ničemu. Dává to 3-4% k naší do naší elektrické soustavy. Nic. Ta otázka má znít, pryč s tím. Ale když jsem se na to ptal pana Berhana, a proto máte do jisté míry pravdu, že jsem byl trošku úžaslý, protože jsem ho pokládal za jednoho z hlavních bojovníků proti těm větrníkům, taková ho předcházela pověst, tak on mě na tuhle otázku, kterou jsem pořád opakoval, jestli tedy větrníky úplně škrtnout, vlastně nikdy úplně odpověď nedal. Oni jsou mnozí tak trošku v tom zaháčkováni. To ten Noveský určitě ne. Já myslím, že málo kdy se mi stane, aby někdo takhle reagoval na nějaký můj rozhovor s touto pochybností, protože já tam nehraji roli v tom rozhovoru, to já se jenom ptám a chci dávat co největší prostor těm hostům. Ale někdy se stane, že ten host tak se trochu zadrhne a já zase myslím, že kvůli vám já jsem povinen ty základní otázky vznést a trvat na nich. I když nejsme Česká televize a nikoho nenapadáme. Ale zajímavé to bylo. No, souvisí to opět s těmi nadcházejícími volbami. Tak uvidíme. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, měli jsme na středu 16.9. ohlášenou demonstraci před ministerstvem vnitra v Praze, kde účel této demonstrace možná dobře vystihl můj transparent, který jsem tam měl, Rakušanovci na pracák, tedy aby se ministr Metnar rozloučil s lidmi, kteří se zapojili do nepravostí, jež provázeli tu dobu ministrování Rakušana. To, co jsem v projevu před ministerstvem vnitra zejména kritizoval, bylo lhaní, které vedení policie provádělo kolem zásahu těžkooděnců proti nám, demonstrujícím proti ukrajinské vlajce na Národním muzeu. Ta akce proběhla v březnu 23, my si na ní všichni pamatujeme. Mnohokrát jsme o tom tady hovořili, i o Slávkovi Popelkovi, který a tak dále. Zdůraznil jsem a tak dále. Sešlo se nás tam před ministerstvem vnitra tak 40-45, což bylo více, než jsem očekával, no. I to o něčem vždycky svědčí, ale o to větší tedy čest a sláva těm 45, kteří tam přišli. Zajímavé bylo, a proto to čtu, že se dostavili i Oganesianovci, to jsou ti teroristé, napojení na ven. Na tuto naši akci, ale na rozdíl od těch našich dřívějších demonstrací, byli tentokrát mírní jak beránci, žádné provokace, žádné výkřiky, ani jsme tam o nich nevěděli. Nebyl tam sice tentokrát Oganesian s nimi, ale nahradila ho v této partičce celebrita z Řeporyjí, bývalý starosta Novotný. To je tedy něco. On už chodí s těma Oganesianovcema. To je přesné. To je přesné.
Je to snad již znakem toho, že konečně česká policie si na tuto partu provokatérů došlápla? Rád bych tomu věřil, píše Miroslav Kelnár, kterého vždycky čteme plným jménem. Nemyslím si, že se na ně zatím někdo trochu došlápl, ale mění se atmosféra i na tom ministerstvu a oni si už tolik nedovolí. I to je znak toho, co jsem předtím říkal. Můžeme mít a máme mít tisíce výhrad k tomu, co dělá současná vláda, která je už tak asi 3/4 roku ve funkcích. Ale ten rozdíl, já trvám na tom, je parník. To je veliký rozdíl. Jen si to už neuvědomujeme. Prostě rádi zapomínáme na ty hrůzy, kterými jsme s tou fialovou mafií rakušanovskou prošli. A Rakušan se teď bude chtít vrátit skrz tyhle ty volby další. Ale já bych k tomu ještě přičetl jeden krátký dopis, který je důležitý. Dobrý den, pane Hájku, rád bych vám poděkoval za vaši podporu. Podpořil jste mě ve svém vysílání i přesto, že naše cesty k dosažení cíle, to je život v míru, zachování České republiky, tedy toho, co zbylo z Československa, a získání její samostatnosti, zachování národů českých a jejich svobody, ty cesty se liší. Společný cíl spojuje a učí nás toleranci jeden k druhému. Perfektní slova. Je důležité zaměřit svoji pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme. Přesné. Neboť na co je zaměřena pozornost, to existuje a to posiluje. Nemá smysl pouze vylévat vodu z potápějící se lodi a ani se nepokusit zacelit díru. A ještě se u toho hádat, že ten druhý vylévá vodu blbě. Pro toho, kdo si neurčil svůj cíl, není žádný vítr příznivý. A teď důležité, kdo nám to píše. Ještě jednou vám děkuji, s pozdravem, hezkého dne. Ten s tím Z, o něm jsme mluvili, jak si pro něj tam přišli. Tomáš H. Tomáši, já se toho moc cením, tohohle krátkého dopisu, jednak proto, že jste evidentně tvrdoch a statečný člověk a pronásledován jste znovu stále ještě tak trochu jako zapíjali. Byl to pan Kelnar, který nás mimochodem na ten váš případ upozornil. Ale ta atmosféra se jednak mění a jednak vy z toho vyvozujete perfektní závěr. Ano, vy jste zřejmě daleko radikálnější než já a mnozí, kteří možná vidíte tu cestu k tomu cíli, o němž tady hovoříte, daleko radikálněji. Ale ten cíl je stejný a má smysl se podporovat a nikoli hádat, jestli někdo vylévá tu vodu špatně a jiný dobře. Prostě do té lotě nabouraná je na potopení, ještě úplně se nepotápí, ale může se každou chvíli potopit. A teď platí to známé všichni k pumpám. Ostatně mělo by to platit právě při těch volbách teď, které nastávají. Vidíme to nalevo, napravo. Na východě, na západě. Jakkoliv se ty volby na západě dramaticky staly jenom podvodem, tak úplně je zmanipulovat nemohou. Sice v Mecklenburgsku, myslím, se nedostala Sarah Wagenknechtová do tamního parlamentu zase o nějakou desetinu. To je zajímavé, vždycky to u ní je tu desetinu, ale AFD je tam velesilná a budou proti ní muset udělat zase nějaký ten konglomerát,
kočko psa, kdy se všichni spojí, jako tady u nás ti Fialoví spolu. A ono to vybouchne, protože oni spolu nemohou být pohromadě. A v důsledku to přinese opět posílení AFD. Takže ten váš dopis pokládám za skvělý. Ta výzva, která říká zaměřit svou pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme, je skvělá. Říkám jasně, skvělá. No a budeme váš případ intenzivně, Tomáši, sledovat, protože vás zase obviní za to z. My o tom přineseme ještě jeden významný článek o původu také vůbec toho Z na akademii. Máme k dispozici jeden vynikající výklad, týká se historie a mnoho ostatního. Mimochodem mám opravdu velkou radost, že stoupá čtenost akademie. Už to tady opakuji po několikáté, děláme. Je to hodně pracné. A podobně jako Hvězda. Ale když stoupá čtenost, tak já vím, že to není zbytečné. Když jsme vyzbrojeni argumenty mnohem lépe než kdekdo kolem nás. Držíme palce, Tomáši, budeme se modlit za to, aby všechna obvinění nesmyslná proti vám byla stažena. Možná, že k tomu pomůže i ta změna atmosféry. A vážím si vás. Tak pojďme dál. Tady mám jednu věc, kterou bych rád, ale já to nestihnu. My máme 10 minut, tak to asi budu muset nechat na příští týden, protože to je případ těch bytů tady v Písnici, v pražské Písnici, kde se zjevně má opakovat případ těch ukradených bytů Bakalou z Ostravy, z Ostravských dolů. Zjevně to plánují. Což před těmi komunálními volbami si říkám, tohle by mělo být hlavní jedno téma. Možná, že tam to je, ale měli bychom si uvědomit, kdo tam je starostou. Zase je to STAN. A nic pro to nedělají. Ale my se k tomu případu dostaneme, my jsme si k němu něco zjišťovali a je to hrozné, co těm lidem hrozí. Opravdu lidem starším hrozí zase vystěhování, zase jim budou to krást ty byty. A nikdo pro ně z místního zastupitelstva v podstatě nic neudělá. Dostaneme se k tomu v příští, snad již příští, doufejme, naší poradě, protože to bych s tím strávil víc než 10 minut. Je to případ. Je to jako ten případ, který už se mezi tím medializoval, kdy česká pan Strnata, jeho zbrojovka nebo její dceřiné firmy se zapojili vysoce intenzivně do korupčních kauz v Kyjevě. Dodávají tam nejdražší granáty, jaké můžou a tak dále. Dokonce o tom psal ultralevicový New York Times, ale já už jsem to chtěl o tom hovořit minule a pak to už mezi tím bylo zveřejněno i dokonce někde v mainstreamu. Šílené. Ale dobře. Mně se tady zdá, že je dobré si ještě
přečíst. Dobrý večer, pane Hájku, posílám krátkou poznámku k volbám v Sasku a Anhaltsku. Asi nemusíme dlouho přesvědčovat, že federální kancléř Merz je hlupák, samolibý, arrogantní a nebezpečný. Jeho politika má kromě jiných důsledků také vliv na soudržnost samotného Německa. Součástí federálního Německa jsou státy s různou mírou tradice státnosti a tak dále. A autor mě potom, magister Tomáš T., posílá odkazy na některé písničky, které se zpívají dnes v Sasku-Anhaltsku. O znovu nabité svobodě. Jsou to politické texty a jsou to populární písně. Jo. Ohromné. AFD mohou federální úřady od vlády v Sasku a Anhaltsku odstavit, mohou ji i zakázat, ale nálady, které ty písničky popisují, už se zastavit nedají. A možná, teď to berte pouze jako domněnku, že dochází i na určitou vzpouru východního Německa proti starým spolkovým zemím. Po celá desetiletí se likvidoval relativně moderní průmysl bývalé NDR, aby zůstaly v provozu staré verky. Na západě mohu uvést celou řadu příkladů. Staré spolkové země pohlížely na nové jako na chudé příbuzné, kterým je třeba říkat, co mají dělat, jak se mají chovat, a nemají žádnou relevantní, řekněme, svébytnou politickou reprezentaci. To už ale neplatí. Nová politická elita je tady a hlásí se o slovo. Přeji vám stále hodně sil a děkuji za vaši práci, magister Tomáš T. Pane magistře Tomáši, to je nesmírně důležitá připomínka. Nás se týká, oni na nás koukají úplně stejně. A ti bývalí enderáci, ti Němci z východních, z toho prostoru bývalé sovětské okupační zóny, ti jsou nám srozumitelnější. Protože jsme s nimi podobnou historii, podobné věmy a podobně víme, že ten režim, který tady někteří označují za zločinný, minimálně od těch 60. let už byl úplně jiný, než se o něm dnes mluví, a že tady vytvořil obrovské věci a tam také. Prostě není Němec jako Němec a nám ti z toho NDR budou asi stále bližší. A jestliže u nich to signalizuje tu vzpouru, a já s tím souhlasím, tak to možná je opět další kamínek k naději, že ta vzpoura se přenese nakonec i sem. Bude-li mít opravdu vynikající politické vedení, já si myslím, že no, nebudu radši nic říkat, nebudu tady jako politický agitátor, ale myslím, že to je bezvadný postřeh. A tak nebudu to zdržovat a přejdu rychle k tomu, že dobrý den, milá redakce Proti proudu. Na pondělní poradě to už zaznělo, ale mě to nedá nevrátit se k tomu, co se odehrálo při nedělních mších svatých v celé řadě kostelů v naší zemi, kde bylo čteno Holubovo prohlášení. To, které označovalo velké množství věřících za nevzdělané a bez kritického myšlení. Nedalo mi to a poslal jsem dopis našemu arcibiskupovi, i když nevím, jestli to k něčemu může být. Nemůže. Martine, nemůže. Ten nový arcibiskup je s nimi jedna ruka. Zkusil jsem projít několik záznamů ze mší svatých z této neděle a jde vidět, že prohlášení nebylo zdaleko čteno všude, spíš jen někde. A tak dále. Ano, je to tak, skutečně ho četli jenom někde a někde ho odmítli. A myslím, že to je další příznak toho, že i v té naší církvi se začíná něco dít. A o to ostřeji se tam ozývají ty satanské hlasy všech těch holubů
a jejich spojenců. Nedokázal jsem k tomu najít mnoho reakcí, ale tato zde, myslím si, stojí za to vysvléká, protože to jsou nějaké odkazy na to, co bylo v Kroměříži a tak dále. Vysvléká Donaha a dává na světlo onu podporu válčení na ukrajinské straně, kterou obhajuje plzeňský Holub. Takže kdo zatím vlastně stojí? Kdo se ohání tím vznešeným názvem Rada Lustícia et Pax? Nenašel tam náhodou nové uplatnění plukovník Foltín? Velmi vás všechny zdravím a přeji vše dobré. Martin H. Martine, nemyslím si to, ten také kandiduje mimochodem do Senátu, takže, ale rozumím té zkratce. Já jsem dostal řadu dopisů, když jsem o tom minulý týden mluvil, když je shrnul. Vidíte, jaká je ta církev a to je, ještě obhajujete? Ne. To není církev. Církev je něco jiného. Tohle jsou satanské vychlípeniny v té církvi, což už zaznamenali i minulí papežové právě tím, když říkali, že se nad Vatikánem vznáší satanský dým. No, kam by měl ten satan jinam útočit než tam s pomocí svých zednářů a ostatních? Ne. Já myslím, že právě tak, jako kritizujeme současnou vládu, budeme kritizovat i strašlivým způsobem pomačkávanou církev našeho spasitele. Ale on o ní řekl, že brány pekelné ji nepřemohou. A my jsme tu od toho, abychom mu k tomu pomohli. Tak nás všechny do příštího týdne ochraňuj. Předobrý všemohoucí Bůh a naše milovaná Panna Maria. Amen.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 176, věnovaného 225. výročí narození Marie Laveau, královně newyorleánského vůdu. Pořadem provází Michal Kyselka.

Právě jsme se ocitli v první půlce 19. století ve městě uprostřed blat zvaných Bájou, kde nejenže se mísí kultury a náboženství, ale i samotná půda je zde tak pestrá, že z ní možno vyrobit i barvy všech odstínů. Kreolské centrum Nový Orleans ve státě Louisiana se liší od zbytku Ameriky, od zbytku světa.

Není divu, že sám velký osud vybral město New Orleans u blat Mississippi, co by působiště pro královnu vůdů Marie Laveau, jejíž modlitby uměly osud ohnout. Její babička se musela vykoupit z otroctví, do kterého byla roku 1743 zavlečena z rodné Afriky a Mariina matka byla jednou z prvních svobodných žen. Samotné vůdů, které pochází z Haiti na ostrově Hispaniola v Karibském moři, je syntezí afrických nativních náboženství a katolické víry. Pročež malá Marie Laveau byla formována jak pravidelnými a devotními návštěvami kostela na jedné a intuitivní teologií transcendentu na straně druhé. Od babičky Kateřiny a matky Margarety se naučila znát nejen léčivé byliny a koření, ale také jak komunikovat s katolickými svědci a benedikty, a také z duchy předků.

francouzsko-španělsko-americký Nový Orleans utvářel mladou Marie Laveau do té doby, než Marie Laveau začala utvářet jej. V roce 18

0: 1919 si vzala před otroctvím uprchnuvšího tesařského dělníka Jacques Parry, s nímž měla dvě dcery, které však brzy zemřely. Sám Jacques za 3 roky zmizel, byl prohlášen za mrtvého a Marie Laveau po něm získala přezdívku Widow Parry, vdova Paris. V té době již byla vyhlášenou kadeřnicí chudých i bohatých. Účes u žen tehdy nebyl jen vyjádřením módy, ale statusu. Ve francouzské čtvrti The French Quarter, ulici svaté Anny, bydlela ve skromném domečku, kam za ní začali chodit strádající sousedé s prosbou o pomoc, jak uniknout bídě, nemoci, nočním můrám. Marie Laveau ovládala mimo jiné dvě umění, naslouchat a mlčet. Neduhy zaháněla remediemi a technikami, které se naučila od starší vědmy Sanité Dede, Marie Salopé a tajemného doktora Johna, po němž se později pojmenoval šaman a zpěvák Mac Rebenek. Na rozdíl od původního syrového a často krutého vůdu, které vzniklo již v 16. století na Haiti, Marie Laveau pomocí amuletů a pověstných vůdů dolls choré a nemocné pouze léčila.
1: Some experts believe that voodoo dolls or bocio may have actually served as an early form of psychotherapy.
2: Tyto panenky, zvané bocio, byly elementární z hlediska místních tradic psychoterapie. Existuje pocit přenesení jakýchkoliv obav, kterým člověk čelí, na objekt. A mnohé z nich mají malé lahvičky nebo otvory na povrchu, kam může být uložen magický prášek gri-gri a člověk vlastně může uzavřít pocity do objektu, aby se staly zapouzdřenými v postavě. A jak používala tento princip Marie Laveau?
3: Je také důležité zmínit, že voodoo se nerozděluje na černou a bílou magii. I když to většinu z vás překvapí, voodoo se řadí k té bílé straně kultů a sekt. Jak je to ve skutečnosti třeba s voodoo panenkami? Za to, jak si dnešní společnost představuje voodoo, mohou hlavně Bčkové a Cčkové horory. Používání symbolu voodoo panenky jako pomocník potrestání na určité části těla dané osoby se pak ještě začaly přidávat i režiséři a scénáristé slavnějších filmů, seriálu anebo trilogiích. Jak je to tedy doopravdy s nimi? Propichování panenek špendlíky nemá dané osobě přitížit nebo ublížit ani zabít, ale danou osobu má vyléčit na základě určování tlakových bodů, podobně jako v akupunktuře. V haitském, kubánském a ani v dominikánském vůdu se navíc panenky nepoužívají. Objevují se pouze v Louisianě. Navíc pravým symbolem vůdu nejsou překvapivě panenky, ale dokonce malá obyčejná nádoba s pokličkou. Ta stojí v chrámech na každém oltáři.

New Orleans se stal kolébkou spřízněných náboženských směrů, jakým byl například Obeah, komunikující mimo jiné s duchy lesních stromů. Jako byla Marie Laveau královnou vůdů, tak ústřední postavou zde byl Obeah Man.

Oběd. Oběd. Oběd. Vůdů nemá svatou knihu, jakou byla Bible, Korán či Tóra. Jeho písmem je hlahol zvonů z katedrály svatého Ludvíka, zvuk bubnů při rituálech na Congo Square či svit pochodní na jezeře Port Chartrain. Zde se konaly modlitby, tance a zpěvy za přítomnosti královny vůdů a její věrné kompanie, hada královského v širokém okolí zvaného

V té době Maria Lavo žila s Christophem Dominikem de Glapionem, bělochem z bohaté francouzské rodiny, se kterým povila 7, dle některých pramenů 15 dětí. Královna Vůdů svojí přítomností přinášela klid a mír, jenž se stal velmi vzácným v obdobích nastoupivší epidemie žluté horečky a následně občanské války, kdy se rituální obřady staly trnem v oku politikovi. Marie Lavo léčila nemocné, chodila navštěvovat uvězněné, když ji náhle onen velký osud oloupil od dlouholetého partnera. Úřady se navíc snažily rituály přeměnit v estrádu pro turisty. Marie Lavo se načas uzavřela a krom pravidelných návštěv kostela neopouštěla svoje obydlí v ulici svaté Anny. Když se po čase opět objevila v Congo Square, její aura zářila ještě silněji. Její hlas opět konejšil a jakoby omládla o 20 let. A nebo to byla její dcera Marie, která převzala pochodeň, nevíme dodnes. Ale to na ženu, která spojila nespojitelné, vzpomínku nijak nekalí. Tónem hlasu a nástroje do našeho povídání přispěli, vezmu to od konce, newyorkský šaman Exuma, kapitán Beefheart, indiánská kapela Redbone, jazzový orchestr Paula Barbarena, Holy Modal Rounders, Oscar Papa Celestine, skupina Fallbeat a Dr. John, o kterém již byla řeč, s písní Mama Ru, Who Was the Queen of Little Red, White and Blue, královny rudé, bílé a modré. Co dodat? Vůdu se může projevit i tak, že se jeden prostě zamiluje. Alespoň v písni koho jiného než doktora Johna. Od mikrofonu se s kalendářem číslo 176 též loučí Michal Kyselka.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Vás všechny zdravím a vítám vás u dnešních rozhovorů s Išou, protože máme úterý, máme dotazy a když máme dotazy, tak máme o čem hovořit. No, tak právě proto vysíláme a právě proto nás naživo slyšíte. Tak já zkontroluji, jestli mám také svého hosta už tady připraveného. Takže Išo, seš tady, vítám tě do vysílání, ahoj.
1: Jsem tady, ahoj. Zdravím všechny naše posluchače.
0: No to teda, to se ještě trošku povinasnáš, já si tady upravím trochu hlasitost.
1: Tak já to ještě zopakuji. Děkuji za přivítání, taky tě zdravím a zároveň zdravím všechny naše posluchače.
0: Tak, je to správné, tak to má být. Dobrá, tak máme vyladíno, máme hosta, tak teď nám nezbývá, než abychom se podívali na to, kdo má dneska svůj svátek, protože svůj svátek dneska slaví Darina. Darina je sympatickým jménem s ještě sympatičtějším významem a dokonce je jich hned několik. Darina může být dárek, žena jménem Darina může být i nositelkou dobra nebo zářící hvězdou. To vše může být díky svému jménu. Jednou z nejznámějších nositelek jména je zpěvačka slovenského původu Darina Rollinsová, která si říká Dara Rollins. Je partnerkou další slovenské pěvecké hvězdy Rytmuse. Mediálně známá je také Darina Richtaříková. Richtářová. Jde o ex-partnerku současného ochránce Ivety Bartošové Josefa Richtáře. No tak to už je trošku asi starší text. Řekl bych, ženské křestní jméno Darina má několik teorií výkladu. Nejčastěji je uváděno jako jméno jihoslovanského původu s významem dar, dárek, může však jít také o alternativu orientálního jména Darie, Daria, které se překládá jako držitelka dobra, nositelka dobra. Existuje i třetí výklad o původu jména, který ho spojuje se slovem dara z khmerštiny. Khmerštiny. Chápeš? To, když vyslovíš, tak musíš dávat pozor, aby si se u toho neznečistila. Takže znamená hvězda, tak nositelek a oslavenkyň slavících je dneska 4577. A my teďko všem darinkám společně s Išou popřejeme. Přejeme vám, milé darinky, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a pochopitelně promořování, pěkné, ale opatrné. No a vy, kteří znáte nějakou tu Darinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost, radostí jim nadělíte prodloužení života. Darina je 124. příčka mezi nejčastějšími jmény, jak se přidělují. A já musím říct, že já, kromě pochopitelně Darinky Rollinsové, tenkrát ještě, když zpívala s Kájou Gottem Zvončeky šťastia, tak názory se na to různí, pochopitelně. Ale já znám Darinu a to je naše třídní učitelka ze základky. My jsme měli Darinu, to bylo velice ojedinělé jméno tenkrát, to jen tak někdo neměl, Darina. A proto si to jméno hodně pamatuju, protože Darina, nebudu říkat, jak se jmenuje dál, tak to byla naše velice sympatická, milá a pro nás puberťáky měla velké pochopení. Paní učitelka, měli jsme ji na, myslím, že v 8. třídě je biologie, nebo něco takového, je to o těle.
2: Přírodopis.
0: Přírodopisné, já myslím, že to byla už biologie. přírodopis, to se netýká lidí. To se vyloženě týkalo jakoby... Počkej, já se tě musím dát na hlas. Viděl žaj, pionier?
1: Takže no. My jsme to měli trošku jinak, asi moje ročníky než tvoje ročníky.
0: Můj ročník měl už bio... Vím, že v 8. třídě jsme se na tu biologii jsme se vlastně těšili hodně dlouho, protože tam v té učebnici bylo namalované úplně všechno.
1: Jako a fyziologie nějaká.
0: Jako v řezu, co?
1: Fyziologie nějaká tam byla,
0: no,
1: ne?
0: No, tam bylo to jako biologie, ale bylo to jako o lidech, jako o těle a tak, o dospívání. A ona pro nás měla velké pochopení, protože nám nestačily knihy, že jako správným puberťákům. Takže kdo si vymyslel zrcátko na botu a prohlíželi jsme si in natura, jenže holky nosily kalhotky, takže ta biologie přece jenom byla taková vydatnější. No, takže to jsme měli už biologii, no, tak to vidíš, to jsem netušil, že vy jste ji neměli. My jo? Vy jste ji měli potom na zdravce, to jste měli anatomii.
1: No tak jsme měli fyziologii, anatomii, biologii jako samostatný předměty. Víš, patologii, to všechno vlastně souviselo s lidským tělem.
0: Na zdravce, ne na základce. Na zdravce jste měli patologii.
1: No, říkal jsi na zdravce.
0: No, na zdravce, ale my to měli na základce, rozumíš? Jo. No, 14-letý debilové, že jo, narvaný hormonama. Stříkalo nám to z uší, pochopitelně. Některé holky už vypadaly jako, že odkojili 3 děti. Takže už se bylo jako na co sápat. No, tak jsme jako studovali in natura i jako teoreticky. No, ale to asi do pořadu úplně nepatří. Takže vrátím se zpátky k tomu jménu Darina, protože dneska neslaví jenom Darinky, dneska máme Evropský mezinárodní den bez aut. Já jsem dneska celý den jezdil autem, ale přiznám se, že jsem ušetřil několik stromů, jak mi píše aplikace. No a vím, že někde, a teďko nevím, v kterém městě to bylo, tuším v Liberci, a v některých městech ještě dalších, když někdo jel autobusem a prokázal se řidičským průkazem, tak měl jízdné zdarma dneska. Jakože vyměnil to auto za tu dopravu, že jo. Mm-hmm. Nevím teda, jak to chtěli kontrolovat, no, takže mezinárodní den bez aut. Co k tomu píšou? Počkej, to si přečtem, byla asi nějaká blbost. Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy. Nám poukazuje, to zvláštní spojení. Hlavně ty ekologičtější, tak i den, bez aut, slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad na životní prostředí právě z výfukových plynů automobilů. Hele, tvůrce této jediné věty, ve které je v souvětí těch mnoha vět, kde se chvilku ztrácíš a chvilku tam něco nalézáš, to je teda umělec. No, on asi neví, že ty výfukové plyny automobilů, no, to je diskuze, protože ty normy se tak zpřísnily, že ty auta se tak zesložitěla, až hrůz. Takže to je mezinárodní den bez aut 22. září. A pozor, ještě máme dneska den, mezinárodní den antikoncepce. Jo. Fialová vláda neměla žádnou koncepci, takže to je vlastně opoziční den dneska. Bez koncepce. Mezinárodní den antikoncepce připomíná všechny druhy moderní antikoncepce, zároveň slouží ke zvýšení znalostí a povědomí spojených s chráněným pohlavním stykem či ochranou před nechtěným otěhotněním a dalšími možnostmi ochrany a prevence proti přenosu pohlavních nemocí. Opět souvětí na 4-6 řádky. Tady tomu aspoň trochu rozumím, o co jim jde. tady to nebudu ani radši komentovat. Dotáhli to tak daleko, že v některých zemích musí partner, pozor, i když jsou v páru, i od manželky, musí manžel mít souhlas, že dneska večer nebude seriál, ale bude překvapení. Takže, no, to, ona když řekne ne, tak není ani seriál, ani překvapení, a nebo vlastně už to ani není překvapení, že řekne ne. To je, jak to má kdo zavedený. Takže překvapení může být, když neřekne ne. A teď nevím, jestli když mlčí, tak to znamená souhlas automaticky. A ta presumpce neviny, jak se tam hodně odehrává, jak tam hodně se hrává tu roli, protože za chvilku to bude o tom, že pokud si partnerka vyloženě nepřála, aby k něčemu došlo, tak to vždycky bylo špatně. Pak ty lidi lezou po těch doktorech a řešej to, že jim to nejde a že mají nějaké problémy a potíže. No aby ne, když musí vyplnit několik formulářů, než se k tomu prokoušou vůbec tak. Já si myslím, že nic se nemá přehánět. Takže vlastně do té antikoncepce by se také mohl zahrnout ten informovaný souhlas se stykem. O bože, kam jsme se to dopracovali. Tak, to je radši všechno. Já to dávám dopryč. No, obligátní otázka. Jak jsi se, Išo, měla uplynulý týden?
1: No já začnu ještě odpovědi na otázku, kterou jsi mi nepoložil. Jestli znám nějakou darinu.
0: Jestli co?
1: Jestli znám nějakou darinu. Znám dar
0: Johanna. Počkej, stop. Išo, musím se tě zeptat, jestli znáš nějakou darinu, prosím tě?
1: Znám. Myslím si, že herečka Daria Hajská se jmenovala Darina. Říkali jí Daria. Ale podle mýho soudu to byla Darina. Taková, no už je to stará paní, nebo bývala to stará paní, za když my jsme ji jako herečku poznali, takže možná ty nevíš, o koho jde.
0: Vím, o koho jde.
1: No vidíš.
0: Já si to takže
1: odpovídám na tvoji otázku.
0: Já si to vždy vygooglím.
1: Znám Dariu, znám herečku Dariu Hajskou.
0: Znáš ji, jako znáš, jako víš, že existuje.
1: No, ty Rolincový, no tak to je taková kapitolka sama pro sebe. To bych nekomentovala, ale to zná asi každej. No.
0: To je taková ta věčná domovnice. Daria Hajská.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Ona se narodila 1911 a zemřela 1981.
1: Ano.
0: Bylo jí 70 let.
1: Takže v těch filmech, které jsou točený před rokem 80, velmi často hrála takový ty domovnice, takový ty donášecí babičky.
0: Ona hrála Šest medvědů s cibulkou, tak hrála tu školnici.
1: A to, tak to jsme v tomhle filmu nevím teda.
0: To... Šest medvědů s cibulkou, cibulka byl klaun, který ho vyhodili z cirkusu. A on v té škole dělal...
1: To já všecko
0: dělal...
1: vím, ale to byl Oldřich Lipský.
0: Ano, to byl Oldřich Lipský.
1: Lubomír Lipský, který hrál potom tu ženskou roli.
0: On hrál, to se režíroval a zároveň tam hrál. No a ta školnice v té škole, kde on vařil a zároveň se tam staral o ty věci, tak ta školníková, ta uklízečka byla Daria Hajská. Rozená, ale pozor, ona nebyla Darina, ona rozená Daria D.

0: Lea Voříšková. A byla to česká zpěvačka, herečka, spisovatelka a dramatička.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio.
0: No. A jednalo se o nevlastní sestru herce, režiséra a loutkoherce Miloše Hajského. No, toho jsme neznali, vidíš to. Daria Hajská. No. To je, vidíš, co se pak člověk všechno dozví. A je uložena na Vinohradském hřbitově. Básnířka tady píšou třeba. Vidíš, to tady ho napsala hodně divadelní hry pro děti. Ještě, že máme toho v tradu Google. Tak. To jsem se tě teda zeptal, abych se to dozvěděl. Daria, tak, no já nevím, kolik máme hodin. Máme za 12 minut půl. Pustíme se asi do nějakých dotazů, to jste nám poslali. Jinak posílejte nám dotazy, ať se jim můžeme věnovat. Protože... Mám tady sice pár dotazů, ale asi bychom stihli ještě jich o kousek víc, takže máte možnost. No, a já bych asi začal dotazem, který je takovou klasikou, kterou si prošlo několik našich posluchačů, možná několik desítek procent našich posluchačů. Akorát musím říct, že teda pokud to někdo začal realizovat teď, tak teda klobouk dolů, protože to je neskutečný. Dobrý den. Pustila jsem si pár novějších letošních povídání a jestli jsem dobře pochopila, tak už to testování nových lidí Iša nedělá. Píše Ivana a ona nám tady psala předchozí e-mail, že objevila až letos o prázdninách naše vysílání. Těch 9 let skoro. Snažím se poslouchat zajímavé rozhovory s Išou, ale jde to pomalu. Jsem stále v roce 2018, teď u 42. dílu. Takhle. Poslouchám i odpovědi na dotazy. Amenty a některé další, jsou to hodiny a hodiny. Vysílání je skvělé, hlavně díky Petru Václavovi a ostatním. Iša umí velmi dobře vysvětlovat, i když zcela vše stejně nechápu. Stále říkáte, že je nutné poslouchat intuici. Mám pocit, že u mě se ozve intuice, až když mě někdo vydírá. Jako to bylo za covidu. Pokud mě něco hodně zaujme, tak to jistě není intuice, ale ďáblova osidla. Je to opravdu těžké rozhodování. Podobné je to s testováním. Ovládají mě pochybnosti nebo velká očekávání, čímž zřejmě ovlivňují výsledek. Hold, začátky jsou těžké, anebo to pro každého není vhodné. Vlastně covid byl začátkem mého intenzivního hledání pravdy. Leco jsem zkoušela, něco hned zavrhla, ale stále hledám. Realita, kterou kolem sebe denně vidím, stále zřetelněji, není to, co bych si do budoucna přála. Všichni říkají, že už ty dezinformace nemám sledovat a já čím dál více vím, že dezinformace jsou to, co sledují oni. Byla bych moc ráda, pokud by se mohla Iša podívat, kde mám co zablokováno nebo odpojeno. Jmenuji se Ivana, narozená a tak dále. Tak Ivanko, já jsem se na vás díval, jenom tak rychle letmo. Takže vy jste vzestupující a vzestupujete a realizovat svoji první takovouto záležitost evoluční budete v harmonii.

0: Těm univerzu 3. To znamená v úrovni ducha. Jo? Tak, víc jsem k tomu zatím netestoval, tak doufám, že jsem vás potěšil. A Išo, chceš k tomu něco dodat?
1: No, dodat, tak nikdy není pozdě na to, nebo to vyšší a nás směruje k tomu, kdy nastal ten čas konečně otevřít oči a dostat se k informacím, které jsou určené právě těm zestupujícím. Tak paní posluchačce pravděpodobně chvíli trvalo, než se našla, než se zorientovala v prostoru, no a potom samozřejmě narazila na ty naše pořady až ve chvíli, kdy byla schopná jak si ty informace přijímat, vstřebávat a nějakým způsobem se snažit na ně reagovat. Takže určitě byť, dalo by se říct, později v uvozovkách, tak přece jenom jak si navázala nějakým způsobem na to intuitivní vedení toho vyššího já, no a to ji směrovalo k věcem, který je potřeba řešit a řekl si, že je v úrovni ducha, to znamená harmonické univerzum 3, takže tam vlastně se dopracovala skrze vedení toho vyššího já. Těžko takhle jen tak zvoleje říct, jestli to tak bylo dáno, protože bylo potřeba hodně věcí odstranit, anebo jestli to je záležitost toho, že sice dalo by se říct hodně pozdě, ale pořád ještě stihla se pustit do práce a stihla aspoň teda dostat se do toho harmonického univerza 3, poskládat že z těch duší toho ducha, aby mohla dál pokračovat v tom evolučním vývoji, tak je to chválihodný, že vlastně narazila sice později, ale přece jenom si našla skrz tu intuici ty pořady, které si ji přitahly a s nějakým způsobem ji to vyšší a s ní pracuje a pracovalo. Takže jako a za mě dobře, za mě v pořádku. Pořád prostě to funguje, no.
0: Tak to má být to vysílání i ten archiv, pochopitelně mají svůj význam a pokud ten význam někdo naplní opravdovými skutky a činností a prací, no tak já jsem za to pochopitelně rád. Tak doufám, že se potěšili paní Ivanu tím, že vzestupuje a že se bude realizovat ve trojce. No a já si myslím, že dáme písničku. Já tady připravím další dotaz mezi tím, takže teď si můžeme odpočinout od toho, řeknu, informačního tlaku nebo toho množství, co tady vlastně začíná zaznívat. Tak pojďme na to, co si dáme.

0: Tak to byl Karel Duchoň. V pizici, kterou už hrajeme taky docela strašně dávno. To vůbec nechce ani moc rozvíjet, jak dávno tomu už je, co jsme ji tady sem zhráli poprvé. No a já bych tady přečetl další e-mail. Srdce mě vyznáme, píše nám, aby to nebylo, Josef. Píše nám Josef. Dobrý den, pane Petře a paní Išo, upřesnění, prosba o... upřesňuje nějaký svůj zdravotní stav, to nebudeme číst. K těm mým zážitkům. Nebyl jsem schopen hned v pátek odepsat. Musel jsem si to promyslet. Jde o velmi osobní věc. Dávněji, když jsem se s tím chtěl někomu svěřit, tak mě odkázal na psychiatra. Dále, co popíšu, vyzní tuctově nebo vymyšleně či vysněně. Nikdy jsem ale neměl potřebu nikoho přesvědčovat o pravosti. Jen já vím, jak to doopravdy bylo. Tak. Jenomže tohleto už jsme si četli, tak já mám tady ještě pokračování, novější, vydržte, tak se na to podíváme. Tak, když přiletěl od Josefa ještě jeden příspěvek. Nechci ho minout. No, a už pomalu. Pomalu jsem nám teda... Ježíš, kam pak nám psal? Ech, jo.
1: To množství mailíků se to těžko hledá, že?
0: No právě. A trošku mi to tady zlobí ještě. No. Tak já to projdu ještě takhle jednou. Myslím, aby jsme od toho mailíka nepřišli. Musím vyházet čas od času všechny ty nesmysly, co se mi tady zobrazujou. No já prosím tě, tady další mail nemám, než tady tento. To je s těma hvězdama. A to jsme tady řešili, jenomže Josef pak ještě něco napsal. Tak moment, já to ještě jinak. Ať to najdem.

0: Pytlisovka. Aha, tak to máme s těma sudičkama, to bylo, víš. Tak já jsem mi to psal někam jinam, já to nemůžu teď najít. To je teda.
1: Tak no, tak to je zase záležitost toho, že to pravděpodobně nemáme řešit.
0: Tak nemáme to řešit, přesně teď mi to napadlo, že to asi není to
1: Pravé
0: pravořechové.
1: ořechové.
0: Koukám, my si máme nějaké. Jiné dotazy, otázky. No, vypadá to, že tady jsem zatím nic nenašel. Proto jsme také řešili pro Luciu. Takže bychom měli všechno hotové.
1: Já nevím, jak se ti to tam zobrazuje. Spíš otázka, jestli jsi někde ti něco neproklouzlo a teď to nenacházíš. Tak doufejme, že jsme zpracovali všechno, co jsme měli. Že jsme na nikoho nezapomněli.
0: Píše nám tady akorát Dáše. Krásný deníček, paní Iša, pan Peter. Děkuji vám za vysvětlení, proč jsem spala posedňacky a vůbec anomálie v mém životě mi nezostává, iba brať jako samozřejmost. S pozdravem, Dáša. No, upřímně, jako to, že jste unavená a že byste spala i v sedě nebo ve stoje, to není nic proti ničemu, protože když budu mluvit za sebe, tak já to mám taky tak. A Liška si taky stěžovala, že je hodně unavená. Takže je to náročné, protože v noci pracujeme, přes den pracujeme, no a ta energetická vydatnost toho, co máme k dispozici, ať je to energie z prostoru, anebo energie z jídla, tak to není nic moc, že? To si budeme povídat, takže to je tak, jak to je, no a hodně práce, málo, málo odpočinku. Jak to máš ty, Išo?
1: Já to mám úplně stejně, pokud vím, tak Vanda taky. A tak pokud jsem s někým v kontaktu, tak první, na co si každý stěžuje, obrovská únava. Takže to je, jak ty říkáš, je to prostorem, není dostatek energetického zdroje, je to stravou nízkoenergetickou, nejsme schopni to, jak jsi říkal, ujíst. Vibrace navyšujeme v prostoru, který má ty vibrace mnohem nižší, než nějaké někteří dosáhli už. Takže když se to všechno tak nějakým způsobem poskládá, tak vědomí v noci pracuje, přes den pracuje a prostě není čas ani ta energetická dávka, kterou bychom potřebovali, není pro nás dostačující. Tudíž, když to ještě připočítáme, že se nám naše zásoby v tom fyzickém těle, v té kopii, ve které se ještě pořád nacházíme, že se nám ty

0: hodně zrelaxovat a pak znova pokračovat v tom, co jsme dělali předtím, jiná možnost není. Takže ta vyčerpanost a ta únava prostě je víceméně záležitost velké většiny vzestupujících.
1: Mm-hmm. Našel jsem tady otázku Martiny. Peťo, milá Iša, děkujeme srdečně za vaše rady a informace. Úpravna vody je pro mě neodmyslitelná pomoc při regeneraci a podpore mojho fyzického těla v posledních rokoch, zvlášť kvůli záměrom ohrožovat zdraví lidí prostřednictvím vody. Nepohněm se bez něj ani na krok. Mám ještě jednu otázku na vás oboch. Nastaly podle vašich pozorování nějaké rozdíly o vašich předpovědích zo začátku roka a toho, co se právě odohrává? Projem krásný děň. Martina, my bychom tady na to odpovídali, tady na tu otázku, jestli si vzpomínáš. Je to takový audit toho, co jsme předpovídali, a od té doby se zase něco změnilo, takže já jsem rád, že se pořád věci vyvíjí podle našich předpovědí a podle toho, jak jsme to avizovali. Neboť to jde správným směrem a je vidět, že to, co se odehrálo jakoby za oponou v té neviditelné zóně, bylo opravdu tak, jak jsme se tady bavili, a že ta manifestace vlastně podléhá těm předlohám, které jsou na to vytvořené, a všechno se odehrává na principu za oponou vznikla nějaká situace, která se nějak vyřešila. To řešení pochopitelně přeformátovává současnou realitu v jejich spíš řeknu v nekvalitách než kvalitách, to znamená jakoby vůbec moc to nekoresponduje a vlastně se to musí začít přizpůsobovat tomu, jak to dopadlo v té neviditelné zóně, čili za tou oponou. No a teď je málo času a je zajímavé sledovat, jak se k některým věcem staví ti architekti těchto záležitostí, tvůrci, ti, kteří to mají na starosti, a jak se to všechno utřepává. Takže za mě bych řekl, že až s nepředstavitelnou přesností se ty věci odehrávají. Byť to třeba kolikrát není vidět, protože člověk prostě vyleze ven, třeba koukne na oblohu a tam je načáráno, prostě zleva zprava, nahoru dolů, všechno možné. Ale to je v podstatě právě takové to, aby lidé věřili tomu, co se odehrává, s tím, že chápou, že pokud jsou to třeba záležitosti, nějaké manifestace,
0: manipulace?
1: Ne manipulace. Pokud je to vizualizace určitého typu, jsou to vizualizace situací, na které máme reagovat, a ta naše reakce je ta cennost, která z toho vlastně vypadne. Takže to všechno je nevím, jestli vzrušující nebo nesmírně zajímavé sledovat, jak ještě před nedávnem věci, které by si nikdo netipnul, že třeba se budou diskutovat v televizi, nikdo by si netipnul, že tam budou konfrontace určitého typu, odhalení určitých záležitostí, které byly nazývány a potlačovány jako konspirační teorie různých konspirátorů, dezinformace a podobně. Čili obrovské odhalení mnohých pravd a započetí řešení té situace tak, aby jednoho dne maximálně odpovídala jedna ku jedné s tou situaci za oponou, která se odehrála. Takže aby to dospělo k tomu výsledku a aby to toho výsledku, aby bylo dosaženo. Takže to je takové pro mě vzrušující to pozorovat, jak aniž by někdo vysvětlil, jak je to možné nebo proč, se změní retorika. Nikdo se moc neptá. Prostě takhle to je daný.

0: Jo? Čili nikdo se tady nehraje na to. Ale jste ještě předevčírem říkali něco jiného? Jak to je? Jak je to jako najednou teď takhle možný? Čili berou se a navnímávají se ty změny těch přístupů jako něco, co je normální a nemá smysl o tom nějakým způsobem polemizovat a diskutovat. Máš i ty ještě takový, nebo jak ty na to nazíráš, když víš, jak to za oponou jakoby vyšlo a teď ale ta realita tomu neodpovídá, tam se odehrává něco jiného, tam jakoby běží jiný film. A teď jako taky s takovou lehkou tíhou v kolenou, jako se dočkáváš toho, jak se ty věci najednou začnou proce rychle změnit a nikoho to nevzrušuje, nikdo to nekomentuje, protože jako kdyby to bylo jak těživa. Taky to máš tak, nebo to máš jinak?
1: No já to vnímám trošičku možná jinak, možná je to totéž, co jsi chtěl říct jinými slovy. Ten scénář je prostě za tou oponou je daný a ono za tou oponou se to, je to též, co se odehrává před oponou. Akorát, že ani ten scénář, protože je málo času, jo, tak ten scénář nezabíhá do podrobností. Ten scénář prostě jenom zobrazuje vývoj té situace, to, jak prostě se začínají měnit názory, náhledy a závěry i mnohých, kteří něco hlásali před nedávným časem a dneska už, jak si zase říkají, úplně něco jiného, tak tam není zachycen ten nějaký vývoj situace. To je zdlouhavá věc, ale je to jeden scénář, je prostě zkrácen, jenom aby, protože už si vlastně jedeme v tom novém plánu, kdy vlastně nás ta cesta, ty děje a ty situace mají přivést právě k nastolování těch změn, k nastolování vlastně těch názorů do té reality jako takový. Jo, takže ono... Nejsou tam, každá situace není zobrazená v nějakým dějem, který určitou dobu trvá, ale prostě ty změny tam jsou zachyceny a ty změny jsou mnohem rychlejší, než kdyby to mělo ještě několik roků pokračovat v tom vývoji do jakoby s podrobnými nějakými vysvětlivkami v úvozovkách, jo. Takže my jsme najeli prostě na ten scénář, který zakončuje tu situaci pro ty nevzestupující a zároveň přivádí ty nové lidi vzestupující do jednotlivých těch svých prostorů, tedy Harmonická univerza 2, 3 a 4. Takže tam už jsou ty situace svým způsobem dané, jenom prostě ta cestička už je nějakým způsobem zpracovaná a je to právě jako, není to s tou podrobností, která by vysvětlovala, co se přihodilo, že někdo změnil názor. Prostě to tak je, je to dané a tím pádem ten scénář podle toho běží. Jo, jenom prostě před tou oponou my sledujeme pak už jenom výsledky těch různých jakoby procesů, které proběhly možná v rychlosti za tou oponou v tom scénáři možná podrobněji, než je potom zachyceno v té realitě, protože zase máme určité časové úseky, máme tam mantinely od kdy do kdy, je tam určitá etapa, kdy se některé věci musí odehrát, takže to je všecko zase nějakým způsobem rozetapované nebo rozporcované. No a potom samozřejmě některé věci nejsou dopodrobna součástí zobrazování v té realitě, jo. Takže já to vnímám tak, že je to takový proces, který jako vlastně není ještě vývojem v uvozovkách v pravém slova smyslu, že bychom prožívali některé těžké situace, měli na ně reagovat, ale jsou to situace a stavy věcí, kdy vlastně nás to přivádí do určité fáze, kdy bude spuštěn právě teprve ten vývoj jako takový. Ale to je taková ta cesta toho přemostění z toho minulého do začátku toho, co vlastně nově začíná vznikat a je nově realizováno, ale jako mezi tím jako se nedá střihem něco ukončit a něco střihem začít, že musí tam být ta fáze toho přechodu. No to je přesně to, co teďkon probíhá, čeho jsme účastníky a co vlastně prožíváme v těch našich prostorech, každý v tom, dalo by se říct, určitém typu podle toho, jak kdo je kam umístěn. Říkali jsme ve dvojce, to je trošku jiné než ve trojce a ve čtyřce je to zase úplně jiné, takže ty navnímávání těch situací a těch stavů v té realitě je několik typů podle toho, jak kdo kam se bude přesouvat nebo kam se přesunul, jo? Ale je to podle toho jednoho daného scénáře.
0: Jo. No, koukám, kolik máme času. Tak. Píše nám ještě asi, a kde nám to píše, protože když ten telefon to začne dávat všechno dohromady, tak to je docela bída. Tak, dobrý den, zdravím vás do pořadu Evoluce, děkujeme. Mám dotaz na novinky ohledně příprav ke vstupu do nového prostoru. V minulých vysíláních bylo řečeno, že některé planety ještě nejsou připraveny. Zkoušel jsem přes kyvadlo zjistit, jaká je připravenost vzestupujících v tomto prostoru. Vyšlo mi 93%. A jaká je připravenost k manifestaci nových prostor. Vyšlo mi 96%. Děkuji za odpověď. S pozdravem Lubomír. To je pochopitelně s každou hodinou jinak, protože ty věci běží. Takže dneska už to asi bude mnohem víc. Já vím, že Vanda s Išou opravdu pracují na těchto těch záležitostech. No a Iša vám za chvilku řekne teda, jestli jsou nebo nejsou všechny planety zmanifestované. My jsme tady řekli jednu důležitou věc, že se nebudou všechny manifestovat najednou, ale že se budou manifestovat postupně tak, jak je bude potřeba pro tu záležitost. To znamená, že jako kdyby stalo se to, že my už budeme v nové realitě, my budeme v ní pracovat, my budeme mít manifestovaná nová těla, my budeme mít manifestovanou realitu, my budeme mít pochopitelně všechno, co potřebujeme k životu a fungování a evoluční, naplňování evolučních plánů v tom daném harmonickém univerzu, na té dané planetě, ale může být, že některá planeta nebo některé planety v tu dobu ještě nebudou manifestované, protože nebudou potřeba v tu dobu. Chápu to dobře, Išo?
1: Na to ti nedokážu odpovědět. Protože samozřejmě
0: to se říkal předsedo na poslední schůzi. Si říkal, že se budeme mít,
1: dobře,
0: tak že bychom se měli dobře líp než včera.
1: Řekl jsi, že se věci vyvíjí. Některé z těch planet se posouvají ještě dalším čištěním, dalšími etapami někam výš nebo někam jinam.
0: Ano, tohle to se měl myslet.
1: Takže nemáme, nebo do nedávna, já nevím, jak to vypadá třeba dneska, protože jsme říkali, že se ta situace na bojišti každou minutou jak se mění. Takže některé z těch planet, které jsme jak si pomáhali manifestovat nebo připravovat jejich předlohy. Některé z těch planet jsou zmanifestované, ale ještě tím procesem pročišťování těch položek, stejně jako položek u lidí, protože jsme říkali, že planety, na kterých probíhá ten vývoj lidí, jsou provázané s člověkem evolučně i informačně, takže vlastně ty planety jako bytosti prochází tím stejným procesem testování položek, záznamy, mřížka a tak dále, tak některé ještě se můžou posunout někam výš, případně níž podle toho, jak to čištění, jak to probíhá. Takže máme nástin planet, který by jaksi někde v tom prostoru jako jaksi měly být umístěny, ale nebyly zatím potvrzeny jejich jakoby definitivní, nebylo potvrzeno jejich definitivní umístění. Takže to jsou věci, které právě ještě dobíhají, protože ono je vlastně propojen pořád ten ta příprava předloh, potom se kódujou, pak se kóduje manifestačními kódy, informačními kódy, vzestupnými kódy a všemi možnými typy kódů. No a pak teprve se můžou zmanifestovat, ale protože pořád ten proces je ještě nedokončen, tak nemáme všechno uděláno ze 100%. Tak já bych souhlasila i s tím, jak pan Lubomír vytestoval těch 97-95%, ano, ale není to ještě definitivní záležitost, protože přesně ještě nevíme to definitivní umístění některých planet. Do toho teda taky ještě zase přichází ta situace, tak jako je to u těch úrovní harmonického univerza, že některá planetární vědomí vyššího typu jsou ku pomoci a vstupují do těch prostorů, těch harmonických univerzev 2, 3 a 4, aby tam pomohly skrze tu planetu, to planetární tělo a vědomí, aby pomohly s tím vývojem člověk a planeta v té symbioze toho evolučního vývoje, té provázanosti. Takže některá vysoce postavená vědomí se vlastně manifestují v podobě některých planet, na kterých bude probíhat ten evoluční vývoj určitého typu. Takže není všechno ze 100%, ještě se tedy domanifestovávají. Ale je to připravené, je to zaktualizované, mnohé věci jsou již aktivní, ale nejsou zapnuté. Jsou aktivní, ale nejsou zapnuté. To zapnutí může přijít až tehdy, až celý ten vesmírný komplex, až vlastně celá to kosmické vejce, až bude úplně plné, nově vystavěné, až tam bude všechno na svém místě, protože to se musí spustit všechno najednou. Nejde to spustit jako, že dneska spustíme harmonický univerzum 1, 2, pak zítra spustíme něco dalšího. Je to potřeba jako hodinový stroj, je to potřeba spustit najednou. Proto ty přípravy jsou do toho stavu vlastně té aktivace, kdy pak už jenom se to rozjede. Ale je to aktivní, je to připravené, některé jsou vlastně ty planety už manifestované, některé ještě úplně ne. Jak jsem říkala, některé ještě budou měnit jméno, teda místo, samozřejmě jméno i místo, protože některé planety bylo třeba zrekonstruovat. Po tom, co si vlastně prošli podobnou anabázi, jako si prošli lidé, kteří z toho, dalo by se říct, té úrovně harmonického univerza 4 byli těmi dravci nějakým způsobem okradeni o té své evoluční jednotky. Byly jim sníženy vibrace, byly svým způsobem částečně odvinuté a byly vlastně z toho harmonického univerza 4 vibračně posunuty až do harmonického univerza 1, jako vlastně ty kousíčky, ty inkarnáti, vlastně ještě ty malinkaté částečky té duše jako takové. Takže tam k těm věcem docházelo stejným způsobem jako u lidí, to znamená i planety, protože pořád platila ta symbioza planeta, člověk, ta vzájemná výměna těch energií a pomoc při té evoluci. Tak jak se nakládalo s lidmi, tak se nakládalo s planetama. Takže některé prošly mnoha procesy, kdy byly snižovány ty jejich evoluční úrovně, jejich vibrační úroveň. Některé byly přejmenovávány, takže dostávaly nejrůznější jména. No to je proces, který vlastně probíhá teď s těma planetama. Zpětným chodem se vracíme na úroveň, která je vlastně zastihla. předtím, než byly reverzované, takže to je taková ta práce teď, co nejčastěji probíhá.
0: No, já myslím, že nejvyšší čas, abychom si zahráli a pak se posuneme k dalším dotazům.

0: Tuž tak, no. Dotazy další, které máme, takže ovace tady.
1: Bylo hezký.
0: Eláni, to je naše mládí. Krásný díček, paní Iša, pan Petr, počívám vás a nedá mi, aby som vám nenapísala koniec sna, který jsem si zapamatala. Bála jsem se, že mi boli z ruksaku ukradnuté hodinky. Bola jsem rada, že tomu tak nie je. Našla jsem ich, ale keď jsem ich otočila, zjistila jsem, že jim chýba číselník a ručičky. Boli celé zo zlata v tvare slzičky. S pozdravom, Dáša. Přišla o čas. Co to asi znamená? Co znamená sen, tedy vhled v podstatě, kde zjistíte, že i ty nejcennější hodinky, které vám ukrajovaly čas, tak nějakým způsobem se porouchaly. To může mít spoustu významů. Může to být třeba i sdělení, že cennosti tohoto typu, řeknu, že byly zlaté a tak dále, nebo jiné záležitosti, které někteří lidé považují za něco, bez čeho nemůžou existovat, žít a podobně, že ty hodnoty jsou někde jinde třeba. Mohlo by to takhle být, neříkám, že to tak musí být. Některé sny pomlčka vhledy nebo prolínající realita, kdy někteří už máme problém s tím, že tu a tam spadneme do jiné reality, ve které operujeme, že nám to přijde tak samozřejmé, až se divíme, že to jakoby nepokračuje. Dám příklad. Prostě odehrává se nějaká situace, kterou vy řešíte nebo prožíváte. Dejme tomu, jakože vás okradli. A nakonec zjistíte, a teď byste se chtěli podle toho zachovat, že se třeba zdálo, že nebo prožíval jsem takovou věc, že musím s autem někam jet na nějaký servis nebo na nějakou opravu. Když jsem se zbudil z toho snu, tak jsem vlastně si uvědomil, že v této realitě to nemusím řešit, protože nic takového řešit nemusím. Ale nějakou dobu jsem tomu věřil, jak já si to uspořádám, abych tam byl včas, abych tam mohl dojet. A vlastně, jak jsem přemýšlel o tom, jak to vyřeším, protože jsem s tím nepočítal, tak najednou se ukázalo, že s tím, že to řešit nemusím, protože to nebylo z této reality, ale bylo to z nějaké jiné reality. Na to navazuje, na to navazuje dotaz, který nám poslala Míša. Míša se dotazuje. Přiletěla otázka od Míši. No a vím já kde. Tady. Peťo, může se prolínat realita tady a ta nová? Může to mezi sebou přepínat? To je přesně to, o čem tady dlouho mluvíme, že si musíme dávat na to pozor, aby jsme nebyli schizofrenní, anebo aby jsme se soustředili třeba na řízení auta, aby jsme se soustředili na nějakou činnost, u které bychom se mohli zranit, kdybychom jaksi vypadli z reálu, jak se říká. Tak já to mám velmi často. Já to mám až nepříjemně často. Eliška chce, abych ti řekl nějakou pohádku. Já ji říkám pohádku a najednou slyším, že mluvím o něčem, co někde řeším. Až vůbec nejsem v téhle realitě. Ale mluvím jako a k věci. Takže teď slyším, proč to říkám. Sám v sobě to řeším, jako Ježišmarja, co to tady plácám, co to říkám. To není o té princezně, ale to je o něčem jiném. Takže to přepínání mezi realitama. Já třeba do té reality spadnu velmi rychle. Mně stačí, když jsem unavený a jde na mě spaní, takový to, kdy vás to nutí, abyste si trošku odpočinuli a zřímli. Stalo se mi to několikrát i ve vysílání, bohužel, že jsem zjistil, že jsem někde jinde a musel jsem se rychle vrátit přes nějaký oslý můstek k tématu, které jsme probírali. Naštěstí já se slyším, jo. Takže to je prolínání těch realit. Ale pak taky velmi úspěšně přepínám, kdy jak jsem unavený, tak prostě pink a jsem někde jinde a buď tam zůstanu a spím, anebo pink zase zpátky. Takže nevím, jak to máš ty, Išo, ale já to mám tímhle způsobem. Ještě, jestli se můžeme k těm hodinkám, jak tam, tak na to nezapomeňme. Děkuju.
1: No, tak když teda ty hodinky nemají ciferní karučičky, tak já bych to vnímala tak jako informaci pro tu paní, který patřil, ty hodinky patřily. Její vyšší já nebo vyšší bytosti dali informaci o tom, že se její vědomí přesunulo do míst, kde není čas, kde není odměřován čas. Je to takový ten prostor nekonečna, dalo by se říct, prostor nekonečných možností, kdy vlastně se připravuje, nebo já bych to vnímala tak jako, že tamto vědomí začíná nebo nabere ty informace, které potřebuje k tomu, aby se mohlo zrealizovat, zmanifestovat v té plné míře do toho prostoru, kam přináleží a kam patří. Tak je to takový, dalo by se říct, znovu v úvozovkách zrození bytosti nového člověka, nového vědomí, přes ten prostor, kde vlastně ten čas není, to znamená, není tam fyzické, nejsou tam fyzická těla, pohybují se tam jenom ta vědomí a tam vlastně se vytvoří ta předloha pro ten prostor, kde se potom bude manifestovat v těch úrovních harmonické univerza 2, 3 a 4 to, které je vědomí jako takové, takže no, dneska už dostáváme informace v obrazech, nebo v nějakém takovémto znamení, takže tam potom víceméně jde jenom o to rozklíčovat význam toho sdělení jako takového. Takže já bych tu situaci, protože mně se to děje třeba, že mi nefunguje poldne počítač, a pak když mi naskočí, tak tam mám přeuspořádáno, mám tam některé věci vynechané, to samé mám s telefonem, někde mi prostě nefunguje, najednou mi tam naskočí a mám tam několik dnů starý zprávy třeba a podobně. Takže to jsou věci, které vlastně zažíváme nesadeně. Někdy tu druhou realitu lze i vidět, někdo ji navnímává, ale samozřejmě přepínáme z prostoru do prostoru, z reality do reality, protože jsme říkali, že se nám ty reality prolínají. Jedna ta končící a ta, která je iluzorní, vlastně se rozpouští v té, která je nově vytvářena. Takže může se stát, že některé situace prožívané v té iluzi najednou jakoby přeskočí do té reality, kde již ta věc je vyřízená, vyřešená, najednou zjistím, že vlastně, jak jsi říkal, není důvod cokoliv řešit, protože bylo vyřešeno. Takže ty reality se prolínat samozřejmě můžou. A také někdo může vidět v těch realitách, jakoby to propojení takový, jakoby dvě věci, které se jakoby nějakým způsobem potkávají a každá, je evidentní, že každá je z jiného prostoru, že každá patří prostě někam úplně jinam, takže i to všecko se dá prožívat. Můžete se tam potkat i třeba s někým, kdo teprve bude manifestovat nebo teprve se s váma má potkat. Že to jsou takové zvláštní situace, poměrně častý. Myslím si, že hodně lidí to v současné době řeší. Mnozí si s tím nevědí rady, protože nevědí přesně, jak definovat tyhle ty věci, na které nejsou zvyklí. Že se vlastně můžou dít to, že budou navnímávat i jiné prostory, tak jako nejenom tu jednu realitu, která je hmotná. Jo. Takže asi není důvod se toho bát, jenom to prostě vzít na vědomí, že to existuje, že ty naše vědomí cestují z prostoru do prostoru. Před nedávnem cestovali z archivu do archivu a řešili jsme ty záznamy, řešili jsme všechny ty věci, aby každá bytost měla všecko řádně zadokumentované, aby to měla všecko řádně jaksi vyřešené, vyřízené, aby bylo přesně, nebo aby se přesně vědělo, jak vývojově na tom vlastně je, jak, kolik má vibrací a co potřebuje řešit a tak dále. Takže to jsou záležitosti, které proběhly. Vlastně jsme si na to hodně upozorňovali, že to je důležité, tak jak prostě to vědomí šlo, dalo by se říct, po takových těch takovou tou mapou, tou cestičkou, kudy se dobíralo teď jaksi do té fáze k tomu čištění, tak zpátky potom vlastně jsme procházeli těmi archivy a řešili jsme tam ty věci, které bylo třeba doaktualizovat, doplnit, vyřešit případně. Takže to jsou všechno záležitosti, kde bylo možné skrz ty iluze, některé situace prožít, některé situace vyřešit a některé situace jenom zaznamenat, třeba jenom energeticky nebo pocitově, emotivně a podobně do těch svých vlastních záznamů. Takže to jsou věci, které se začaly dít, dějou se stále většímu počtu lidí, někteří tomu ani nevěnují pozornost, někteří jsou z toho zmatení, není se čeho bát, jak jsem říkala. Prostě je taková doba, je taková situace, že zatím nejsme ukotveni v tom prostoru, takže to naše vědomí se jaksi pohybuje podle potřeb, nebo jak ho vede vyšší já z některých záležitostí do prostorů vyšších, kde tedy pak je třeba nějakým způsobem doplněna genetika, může tam být jaksi opraveny kódy chybné a tak dále. Takže to jsou všecko věci toho pohybu se v nějakém prostoru, který není časově omezen. Neprobíhají tam ty časové úseky, tak jak jsme na ně zvyklí, hodiny, minuty, dny, týdny, měsíce, roky a tak dále. Jo? Takže neleknout se toho, když tedy máme ten pocit, že jsme někde, kde nejsme schopni časově se zorientovat, tak si vzpomeňte na to, že jste pravděpodobně v takovémto typu prostoru, kde ten čas není přítomen, není důležitý, ale máte tam nabrat nebo předat některé informace, některé kódy, máte tam prostě něco vyřešit. Pak zase to vědomí se vrátí tam, kde má být už tedy obohaceno nějakým způsobem, třeba vylepšeno, opraveno, znovu zrozeno a podobně, tak jak kdo potřebuje.
0: Tak bychom se mohli ještě možná vrátit k tomu prolínání těch realit. Myslíš si, že je v moci si to uřídit?
1: To určitě ne.
0: To je právě to. Já mám takový pocit, že jediný, co se dá uřídit, jako ta pozornost, jakoby v téhle realitě, třeba za volantem nebo tak, tam to nemývám, tyhle ty věci, jako, ale ve chvíli, kdy nemám žádnou, nemám žádnou povinnost takovou, jako na který závisí život třeba, tak a uvolním se prostě a sednu si, tak mi to tam prostě se normálně přepne a hotovo. Ale mluvím, třeba, a pokud je někdo se mnou, tak co jsi říkal, tomu to neladí, jako jo. Dokonce já v rámci rozhovoru s člověkem mi to tam přepne třeba.
1: No.
0: Párkrát se mi stalo, že mi to přeplo jako na podobný téma, jako kdyby mi to chtělo dát odpověď na některé věci, ale většinou mi to tam nepasuje. No. Většinou to jsou prostě úplně rozdílný, jakoby, rozdílný věci, které řeším tady a tam. Jo. Takže schýza, jak se říká, jako prase.
1: No tak, kdybychom se všichni přihlásili k těm svým pocitům a k těm věcem, který zažíváme, tak já si myslím, že by teda psychiatry praskali ve švech.
0: No to by byla dobrá sbírka, jako.
1: No ono by, víš co, ono by to zase bylo takový jako trošku obohacující, protože jsme si mohli dělat soukromý semináře, by jsme tam mohli jako diskutovat, no a tam ty ostatní choroby vlastně bychom vytlačili. Ty by museli propustit, protože by daleko víc práce měli s náma, si myslím, s tím, jako nás nějakým způsobem označit, co všecko máme. A my bychom se tam mohli udělat ty soukromý semináře a povídat si a vylečit.
0: Myslíš, že tam mají terasu?
1: No některý léčebný mají terasu, mají i park, když na to přijde.
0: Ne, protože jsme se chtěli sejít na terase, že jo?
1: Tak. No chtěli jsme, ano, tak ono to platí pořád, akorát, že jako ještě není přesně stanovená ta doba, ale tak sejít na terase se můžeme kdykoliv a kdekoliv, o tom jako žádná, že jo. Ale jako svýho času jsem se svojí kolegyní smála, že až nás zavřou na psychiatrii, takže tam ty pacienty všechny vyléčíme, že tam nakonec zůstaneme sami dvě, protože nás toho nevyléčí, ale ty ostatní, když se jim odčistí to, co tam měli za problémy, tak v podstatě budou zdravými lidmi, že jo. Tak dneska jsme to posunuli do té fáze, že těch vzestupujících víceméně těch, kteří si toho víceméně všímají, že se dostávají někdy do nějakých stavů, které jaksi nejsou příjemné, nebo že jsou z toho zmatení a že nevědí, jak na to reagovat a co, jak si to nějakým způsobem vysvětlit, tak já si myslím docela hodně. No a tak hlavně to neovlivníme. To je jako docela důležitý, že se to nedá naplánovat, že to vědomí je řízeno tím vyšším já nebo vyššími bytostmi, takže ve chvíli blbý je, když jsi za volantem, že jo. Ale zase nemyslím si, že by to bylo po každý. Vždycky je to v rámci nějakých potřeb. Takže když se taková situace stane, tak je to asi z nějakého důvodu tak dáno, že v tuhle tu chvíli prostě to vědomí je přesunutý někam jinam, jo. Možná bych to přisoudila tomu, že to je nějaká zkušenost, kterou by měl ten řidič třeba prožít v danou chvíli, jo, jestli třeba, já nevím, test jenom toho, jestli dokáže udržet pozornost i za těchto stížených podmínek, jo.
0: Mám kolikrát takovou hrůzu prostě, že na křižovatce se koukám levá, pravá, ještě jednou levá, pravá a říkám si...
1: A stejně se tam objeví auto.
0: No to ne, to já právě si hodně hlídám, protože si říkám, musím se a soustředuju se na to, že to je tahle ta realita. To znamená, že jako dívám se, protože mám úplně hrůzu z toho, že v jiné realitě bych to neviděl. Trošku mi to přijde, jako že v té realitě nový autem jezdit nebudem. Jo? Proto se to tam jakoby nemíchá. Nevím, jestli někdo z posluchačů třeba by nám napsal, že se mu to stalo. Jo, že přehlídneš auto, to je spíš nepozornost toho oka, jo? Proto se musí dívat dvakrát. Protože když se...
1: Nebo je to ta iluze toho, že to má být prožito.
0: Nebo ta iluze, ale jako opravdu člověk musí být opatrný, jako když víš, že tyhle ty jako věci se dějou. No, takže někdy to prostě je, zrovna říkám, já to mám hrozně rychlý, možná to někdo u mě zažil, že když jsem unavený, tak že mu začnu odpovídat na jiné věci, jako jo. Že úplně vypadnu jako z reálu. No nic, tak myslíš si, že v katalogu diagnóz by se to dalo najít? Tohle?
1: Já myslím, že jo. Tak když už máme diagnózu na covid a máme diagnózu na zlomené srdce,
0: elektrošoky tak, jako léčba. Jo.
1: No tak jako to už je dlouho, ale třeba diagnóza zlomené srdce, to je oficiálně existující diagnóza. A platí to pro ty choroby nebo pro ty stavy, které vznikají, když člověk utrpí velký citový trauma. Někdo jo, ti umře z blízkých, někdo třeba tě opustí nebo tak, takže někteří lidi, některé jedince to skolí takovým způsobem, že dostanou třeba až infarkt. Je to na podkladě zlomeného srdce oficiální diagnóza.
0: Tomu bych věřil, že tenhle ten dopad to mít může. Někdy se zamýšlím nad tím, jak vlastně lidská mysl funguje, protože víme, že třeba jsme se bavili o střelcích v regálu, který jsou naprogramovaný, a zazvoní jim telefon a někdo jim řekne tu kodovací větu a on má naprogramováno, co půjde a udělá. A to je taky vlastně mimo
1: ale to jako... souvisí s hypnózou.
0: No jasně, ale to je vlastně o tom, že v té hypnoze mu naprogramujou ten úkon, který udělá, a tady tím ho vlastně hodějí do té, řeknu, reality druhý, nebo nějaký, kterou mu vytvořili jako iluzi, čili vytvoří mu iluzorní příběh, a oni ho do toho příběhu nainstalujou, a vlastně jenom tou kodovací větou ho probuděj do toho příběhu a on ho jde zrealizovat. A on vůbec neví, jako, co udělal, proč to udělal, že to vůbec udělal on, jo, tak. Ale nevím, čím dál tím víc častěji, jako to je záležitost, ty teroristické útoky a tyhle věci, organizované skupiny, která je na výplatnici tajných služeb, minimálně jako zaměstnanci nebo jako agenti, takže o těch střelcích v regálu se hodně mluvilo. Otázka zní, nakolik procent vlastně ta mysl, nebo jak se dá ta mysl zmanipulovat. Rozhodně, když teď prožíváme některé ty vizualizace a věci, které vlastně se ti vizualizují, abys je odhalila, pojmenovala, aby se zapsali, aby se prožila a zapsalo se to do těch informačních polí, tak vlastně docházíš k tomu, když okolo sebe vidíš ten naprogramovaný ovce, že, a teď mi tam přišla informace, že vlastně vysoko vibrujícího člověka nemůžeš naprogramovat na nějakou nízkovibrační hajzlovinu. To se vylučuje, protože ty mu to nemůžeš jako program, mu to nemůžeš vlastně podstrčit, protože jemu by se to nezmanifestovalo. Takže asi jakoby tyhle ty věci můžou být použitý, zneužitý v té mysli, takže jako dá se zesilovat v té mysli těch nízkovibračních. Takže pravděpodobně dá se zesilovat to, co v tom člověku vlastně dříme, to, co mu je dané tou evoluční úrovní, nebo tím, že vůbec není jakoby člověk. Jo. Takže v těch lidech, kteří jsou typu zvířata, nemají žádné reflexy.
1: Biorobota naprogramuješ. Biorobot je v podstatě programované fyzické
0: tak,
1: tělo.
0: Tak. Takže ty mu tam
1: že
0: můžeš
1: opravdu...
0: O tom opravdu...
1: to je, to jako není záležitost kristovských
0: lidí. Ty zlý věci ji můžeš naprogramovat.
1: Kristovského člověka nenaprogramuješ, protože se do té mysli nedostaneš.
0: Teď jsme právě u toho, u těch technologií, které jsou tolik diskutované. Myslím si, že třeba řada těch technologií v kombinaci s chemizací fungovaly v prostoru, který byl nízkovibrační a fungovaly na ty nízkovibrující. Ale na ty lidi s vysokými vibracemi ve vysokovibračním prostředí, kde už vlastně my jsme hodně se změnili ty vibrace, tak si myslím, že ty různé zbraně, které se používají, tak se hodně to projevuje na těch, na lidech, na těch nevzestupujících, tak to řeknu. Na těch nevzestupujících se to hodně projevuje a vlastně ty nůžky se strašně otvírají. To znamená, že dělá, je velký, a pociťuju to, že je velký rozdíl mezi lidma, kteří vzestupujou, a mezi lidma, kteří nevzestupujou, že se ty nůžky otvírají a že ta komunikace, to, ta schopnost porozumět si, ono to pak jako ta frustrace jde až do té agresivity určitého typu, takže to je taky jako pozorovatelný jev toho, že ty děje se dějí a že v podstatě jsme čím dál tím blíž té nové realitě, protože to graduje právě díky tomu, že se ty cesty totálně rozcházejí, jo? Že ty hajzloviny fungují na ty nevzestupující, zatímco vzestupující lidé, na ně to funguje, nebo na ně to, na nich to zanechává ten vliv čím dál tím menší. Co ty si o tom myslíš? Je to takhle možný si přeložit, přechroupat, nebo bys k tomu něco ještě dodala?
1: No, biorobota přeprogramuješ. To je to, co, čeho oni chtěli dosáhnout. Jsou to lidi nekristovského typu, nebo lidi, nelidi. A ty prostě fungují na ty programy. Proto vlastně byli programovaný. Kristovský člověk je vysokovibrační člověk, postavený na jiné bázi, je vlastně vybaven ne programy, ale kódy v současné době, přestože je tam všechno přebudováno. A to, že se podařilo některé kristovské lidi zrichtovat, dalo by se říct, anatomicky a fyzicky tak, že potom mohli být i programovatelní, tak to je záležitost toho harmonického univerza 1, kdy i ta duše 12 prvková ještě byla dále rozkouskována na ty další, že na jednu dvanáctinu. Takže s tou se pak samozřejmě pracovalo mnohem líp, než s tím kristovským člověkem, který je teda 14 prvkový. Takže je to záležitost kristovského člověka, vysokovibrujícího, který s těmi vysokými vibracemi vlastně provokuje ty negativní lidi, ty lidi jednak nekristovského typu, který jsou naprogramovaný, jsou nízkovibrační, jsou na 12 prvkových mřížkách postavený, někdy třeba jenom 10 nebo 7 prvkových. Záleží na tom, jak. No tak samozřejmě vysoký vibrace těch kristovských vzestupujících je provokují k té agresivitě. Je to dráždí, proto jsou tak agresivní, proto jsou návicové většině, že jo, takže tam potom kristovskýho tím pádem, pokud sám nepůjde na takový, jak jsme říkali, na ty přiblblý semináře, kde si to potom otevře tu mysl a nechá si tam do té hlavy něco nalejt, nebo pokud se nenechá očkovat, aby se mu přestavila DNA, tak svým způsobem není ovlivnitelný zbraněma nebo systémama, který pracují na bázi vlivu na mysl. To znamená 5G sítě a podobně.
0: Tak. No, písnička už čeká.

tomu tématu, co jsme se předtím bavili, píše Andrea. Děkuji za vysvětlení mých častých stavů, kdy doma něco dělám, nevnímám okolí, jako by vypnu tuhle realitu. Doma mi dcer říkají, mami, ty už jsi zase ve svém světě. Děkuji za vysvětlení, že nepatřím do blázince. Píše Andrea, no hlavně, Andy, ty si dej pozor, protože ty jsi motorkářka a na motorce je potřeba opravdu držet koncentraci ještě mnohem víc než v autě, tak aby jsi si nemyslela, že jsi Filip Salač třeba, víš? Musíš opatrně. Jak pro ty, co nevíte, tak Filip Salač je velice úspěšný mladý muž, jezdí Moto dvojky, což je předsálí MotoGP, nejvyšší asi součet jako Formule 1 v motorkách to je, tak on jako kdyby jel Formuli 2, vyhrál, byl čtyřikrát na bedně, z toho jednou, myslím, nebo dvakrát, jednou vyhrál. Teď byl v Rakousku druhý, takže je to velice úspěšný hošík, tak přejme mu zdraví, ať

takových věcí, že za normálních okolností ten blázinec je taková odpočinková kůra a jednou na to budeme vzpomínat, budeme se tomu smát, neboť to posouzení, kdo patří do blázince a kdo ne, je velice usměvné. Rozhodují o tom lidé, kteří ty schopnosti nemají a věří tomu, že máme nějaké smysly a že existuje jenom to, co vidíme a to, co slyšíme a to, na co si můžeme sáhnout. A to všechno ostatní jsou bludy, halucinace, projevy nějaké nemoci, choroby či úchylky. A ono, když se pak nad tím zamyslíte, z pohledu těch bytostí, které mají schopnosti, mají informace, mají přístupy k informacím, mají sestudované záležitosti, principiálně, jak to funguje, ty nic nepřekvapí, ale hlavně to se pak člověk fakt usmívá, jak nějaký vědátor, který věří tomu, že nějaká letadla narazila do nějakých domů a ty spadly, nebo nějaký vědátor, který věří tomu, že člověk se vyvinul z opice, tak soudí druhý lidi a rozhoduje o tom, jestli půjdou do blázince nebo ne. Přitom sám je vlastně blázen, jo. Protože jediné, čemu věří, je to, co mu natloukli do hlavy v té škole, na té univerzitě, nebo tam, kde se učil tomu oboru. A pochopitelně jsou to lidé, kteří mají tendenci potlačovat všechno, čemu nerozumí. A já si myslím, že vědu nemám rád jako takovou, protože myslím si, že věda pouze slouží k tomu, jako marketing k debilitě. Jo. To znamená, že věda je obor, který má ubezpečit lidi v tom, že to, že nic neznají, je v pořádku. A vymýšlí k tomu chytré poučky, aby to vypadalo, jako že to je důležitý. Ale když se nad tím zamyslíme, tak celá ta věda stojí, a teď pomiňme disky a teď pomiňme, jak oni reverzovali tu vědu, všechno to. Teď se bavím jakoby v tom rozměru, tak jak to většina lidí má, zná. Tak když se nad tím zamyslíme, tak věda, když bylo odšpuntováno a bylo dovoleno, tak věda vždycky pracuje na tom, že popírá to, co předtím sama tvrdila. To je vědecký rozvoj, to je vědecký vývoj. To znamená, že když je dovoleno, tak věda zjistí, že to, co dosud bylo jaksi prosazováno a bylo jako norma, to bylo, tak najednou, že to neplatí. Jo? Přitom to byla ona věda, která stanovila tu normu předtím. Takže ona neustále sama sebe opravuje, proč bychom jí měli věřit. Kolikrát se ještě opraví? Kolikrát sama sebe opraví? Vidíme to třeba na kvantové fyzice. Když se věci a záležitosti, které třeba odhalili někteří, třeba jako Levašov a jiní, významní fyzici, když se nedali zdůvodnit fyzikou, tak řekli, potřebujeme vyšší úroveň fyziky. Neřekli, že ta fyzika je blbost. Oni řekli, potřebujeme vyšší fyziku a máme kvantovou fyziku. Ale kvantová fyzika vlastně popírá řadu věcí ve fyzice. A nikoho to netrápí, jo. Tady vidíme dneska strašné zvěrstva, které stojí na lžích a aktivistických sdělení řady vědců, které jsou uplacený, protože tvrději nesmí.

0: nesmysly, protože a tvrdí takový nesmysl, že to je vyvratitelný učební látkou ze základní školy. Například, jak se tvoří CO2, k čemu je v té atmosféře, k čemu přispívá a jak je regulováno. Tohle to jsme se učili na základní škole. Je to naprosto jednoduché a vlastně úplně to rozbíjí celou klimatologii. Jo? Ale je to ideologie, na které se točí obrovský peníze. Mám tady poslední dotaz. Dobrý večer vám všem přeji a mám dotaz. Jak se projevuje v současné době a v této dočasné realitě napojení energetických center mezi Karlštejnem a hlavním chrámem, tedy chrámem vítězství v Rusku? S pozdravem Magda.
1: No však jsme o tom už mluvili.
0: No, pravděpodobně málo.
1: Že se nám...
0: Nebo nesrozumitelně.
1: No, ono jako dopodrobné, jako nikdo, jako těžko budeme hledat nějaké příklady. Prostě ten Pyramidion C na Karlštejně, tak při zaktivování celé té sítě, která vlastně sahá od Baltu až, říkali jsme, k Bajkalu, tak ta žíla, ta energetická spojnice, kterou vlastně proudí ty energie, prochází také přes Moskvu, přes prostor, kde je postaven ten chrám vítězství, tak tím, že byla ta síť, která byla odpojená v určitých chvílích, tak byla zaktivována, protože došlo k propojení. Došlo k tomu, že na tom Karlštejně v té kapli svatého kříže byly shromáštěny všechny ty komponenty, které bylo potřeba dát jaksi dohromady do jednoho prostoru, aby vytvořili svým způsobem takový pohon v uvozovkách, nebo jak bych to řekla, spouštěcí mechanismus pro zapnutí, zaktivování té sítě. No a ten, jestli tedy z minulosti posluchačka poslouchala, nebo si pamatuje, vybavuje, tak kdysi v minulosti jsme se o Karlštejnu taky bavili, kdy jsme říkali, jaký jako velký význam energetický Karlštejn má, co všechno vlastně je jeho kompetencích v uvozovkách, na jakých základech je postaven a tak dále, takže o tom máme celý jeden pořad. Jenomže ta síť nebyla úplně celá aktivní, teď je zaktivována a napojila se přes tu centrální energetickou spojnici právě na ten chrám a odtamtud čerpá ty energie, které v tom chrámu vlastně jsou k dispozici. Takže představme si to tak, že byla vytvořena taková něco jako kopule energetická, která vymezila určitý prostor, který je těmito energiemi jaksi zásobován a ty energie jsou nositeli, že jo, nějakých informací a ty informace začaly pracovat v tom určitém prostoru podle toho, jak jsou vlastně jakoby naprogramované. Takže od té doby, co to bylo spuštěno a začalo se to aktivovat, tak vliv na prostor, který vlastně jaksi opracovávají nebo zásobují energeticky, informačně, tak se situace nebo stav věcí v tom prostoru, což je Karlštejn, v nějakém okolí 500 kilometrů v takovém tom radiánu, tak se začaly měnit názory lidí, začaly se měnit situace, začaly se některé věci obracet, začalo docházet ke změnám v náhledu na některé věci, v chování a jednání některých lidí. Tak jak jsou pod vlivem těch energií, kdy se v nich probouzí vlastně to, co tam původně jaksi dřímalo a dřímá, bylo připraveno k tomu začít reagovat a chovat se podle daných informačních kódu, které potom vlastně ten člověk jako takový to vědomí přijímá. Takže když potom začnete srovnávat, co se začalo dít v tom prostoru, který je vlastně těmi energiemi zásobován, tak jsou úžasné a nesmírně důležité věci. Vezměme si situaci v Německu, situaci v Polsku, situaci v Maďarsku, na Slovensku, v Česku, v tom radiánu cirka 500 kilometrů, které jsou vlastně pod vlivem těch energií. Takže obrovské změny a samozřejmě to souvisí zase s tím vymezením toho prostoru, který patří na východ, který patří na západ. Takže vlastně tento prostor toho Karlštejna vlastně zaujímá nebo vytváří tu hranici mezi západním prostorem a východním prostorem. Takže co je pod vlivem těchto energií, tak samozřejmě se nějakým způsobem směřuje a obrací k té východní straně, to znamená k Moskvě a těmto zemím, k zemím BRICSu. Tam jsou přitahováni ti, kteří sdílejí ty náhledy na to, že jako žádnou válku, ale mír. Takže to je vlastně všecko vliv těch energií, které potom můžou zasáhnout do toho děje v tom prostoru jako takovým. Máš tomu ještě něco?
0: Nebo... Řekla jsi to úplně, úplně jasně, s tím pádem stíhnem ještě jednu rychlou otázku. Zdravím vás, paní Išo a pane Petře. Chci se zeptat na situaci nevzestupujících, kterým prudce klesají evoluční jednotky a tím asi i vibrace a co až budou na nule. Děkuji, Naďa. No, je to jednoduché. Musíte si a musíme si říct, že nevzestupující, nebo takhle, všichni, kteří jsme momentálně a vnímáme se jako že tady spolu žijeme a že žijeme tu realitu, jsme určitý typ kopií, nikdo není originál. Naše originály vzestupujících jsou originály, které stojí a čekají na vstup do reality nové. Vědomí a fyzická těla nevzestupujících, ať se jmenujou jak chcou, tak už byla sešrotována. To znamená, víme, že proběhlo tady toto a v podstatě oni už tady operují jenom prostřednictvím těch kopií.
1: Hologramů.
0: Hologramy, různě, je to různé. Čili je to pouze naše vnímání toho světa. To znamená, že ten, kdo vzestupuje, tak buď tam někde má originál těla, nebo bude mít teprve tělo, protože ty, co vzestupují organicky, tak vlastně svá těla odložili, spojili se buď v ducha, nebo v duši, nebo v avatara a vstoupí do nové reality v novém těle. No a ti, kdož nevzestupují, tak ti už jsou pouze a jedině jako nějaký typ, nějaká forma, jakési kopie. V originále tu z nich není nikdo. Ani my, ani oni. Jo, tady to je potřeba takto vnímat. Išo?
1: Já s tebou souhlasím, zase jsi to v podstatě řekl za mě. Situace je taková, že nevzestupující jsou dávno a dávno vyřešení, jenom jsou taková, dalo by se říct, hologramová stafáž v tom prostoru. A vzestupující potom tedy mají své kopie, případně iluzorní tělo, protože vše ty kopie jsou odstraňovány a už jenom ta iluze jako taková dovede to vědomí v té, dalo by se říct, podobě, kterou toho člověka vnímáme a vidíme, k tomu vstupu do toho originál fyzického manifestovaného těla. Takže vesměs jakoby originál fyzický tady není ani vzestupující. Většina vzestupujících jsou v tom typu iluzorních bytostí, takže některé originály tady ještě vůbec, ne, takhle originály tady už vůbec nejsou. Ani kopie.
0: Já ještě připomenu, že velmi často lidé zaměňují fyzické tělo vědomí. Vědomí je věčné, to je to, co se inkarnovalo a tak dále, jak se říkalo. Či to je ta duše v úzovkách. To je, nebo také bytost, říkáme. To je to, co procházelo těma jednotlivýma fyzickýma tělama jako nosič. Fyzické tělo je nosič. Nese ono vědomí. A velmi často to lidé prostě zaměňují, když s těmi termíny pracují, čili významově si to zamění a tak podobně. Pak jsem zjistil, že ještě někteří mají trošku nepořádek v tom, co je to třeba vědomí plamínka, plamené vědomí, nebo vědomí partnera. To je pořád ta záležitost, která se váže k té jedné bytosti, která se rozdělila na ty dva avatary. Avataři operují opatru níž, než tato bytost vlastně přináleží, to znamená operují ve čtvrtém harmonickém univerzu. Jedna ta polovina té bytosti je mužský princip, tedy v ženském těle. Druhá ta polovina je ženský princip, tedy v mužském těle. A bavíme se o rozdělení bytosti, to znamená bavíme se o rozdělení vědomí. To znamená, že znova říkám, když je to ženský princip, tak nosičem bude mužské tělo. Když je to mužský princip, tak bude jeho nosičem ženské fyzické tělo. A tito dva pochopitelně jsou si navzájem, je pojmenováváme, že to nejsou jenom ta vědomí nebo ty bytosti, ale jsou to plamení partneři. Protože mohou spolu vytvořit nejlépe fungující pár, takhle to řeknu, protože mají k tomu veškeré předpoklady. Žádní jiní partneři spolu, kdyby se to nějak promíchalo, tak nebudou tak kompatibilní, jako ta původně rozdělená jedna bytost. To znamená, proto říkáme, že plamení partneři mohou prožít a měli by prožít v harmonickém univerzu 4 nejkrásnější vztah, který může existovat mezi mužem a ženou. Všechny ostatní varianty kombinace toho vědomí budou vždycky horší a ještě horší. To znamená, pokud by někdo chtěl vzít plamennýho partnera XY a dát ho k plamennému partnerovi, dejme tomu AB, tak to nebude prostě fungovat tak dokonale jako ten XY. Co se týká nižších úrovní, to znamená, že úrovně duchů a úrovně duší, tam mluvíme o párových partnerech a to je vždycky o tom, že když se duch vidělí na 14 duší ve smyslu 7 mužský princip, 7 ženský princip, tak je to úplně stejné. To znamená, zase pochází z toho jednoho ducha. A zase je to, že mužský princip v té úrovni duše je pochopitelně ženský princip je v mužském těle. A zase oni dva jsou schopni se dopustit krásného páru. Čili není to něco, co je obsaženo v tom vědomí, ale to celé vědomí je partnerské nebo plamenné. A je to v tomto vztahu k sobě. Tak, zaznamenal jsem, že to někomu nebylo jasné. Išo, Pavel už je připraven. Máš k tomu něco? Ty se trošku dusíš teďko tady?
1: Ne, souhlasím s tebou tak, jak jsi to řekl.
0: Tak se pojď rozloučit, když se mnou souhlasí.
1: Dobře, tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští vysílání, to znamená příští týden, a dneska se budu ještě těšit na 21. hodinu na vysílání s Míšou, co nám hezkého poví. Takže mějte se všichni moc hezky a za týden naslyšenou.
0: Já ti děkuji, děkuji za tvoje přínosy do našeho pořadu, děkuji za to, že jsi nejdéle sloužící host, děkuji všem za to, že jste psali otázky. Pokud nebudou otázky, není důvodu vysílat, to znamená pište, ptejte se, dotazujte se, my to budeme vysvětlovat. No a v 21 hodin se opět uslyšíme a do té doby se společně s Išou na vás těším, na pochvíli se od mikrofonu loučím a předáme do Plzně. Mějte se dobře, pěkný poslech.

0: Tak, Vida, povinná počáteční písnička nám skončila. Krásná písnička, přesně k tématu. A já to opět vítám po 14 dnech Mílu Čechů. Mílo, hezký večer k vám domů.
1: Já ti děkuju za hezký pozdrav, děkuju za pozvání do tvojeho vysílání a zdravím naše posluchače a myslím si, že dneska to bude opět velice zajímavé, protože když jsem se připravovala na dnešní vysílání, tak jsem narazila na spoustu velmi zajímavých věcí.
0: To je správně, tak to má být. Tak to má být.
1: Takže, jdeme do toho.
0: Takže pomalu bychom do toho mohli. To je asi nic jiného, nebudeš ti říct ještě něco na začátek, nebo něco, asi ne.
1: Možná bychom mohli to až na potom, protože jinak se rozjedu.
0: Možná bychom mohli jak na začátku, tak na konci potom ještě pozvat právě posluchače a diváky.
1: Na ten palouček,
0: ano, teďko v sobotu, myslím, že to je 27, nebo nějak, ne, nebo jo?
1: 26,
0: takže byli bychom rádi, kdybyste přijeli, protože to bude asi tento rok poslední setkání na Poloučku, protože co se týče tady Míly a celé té skupiny okolo, ale zároveň by tam se mohly probírat zase opět velmi, velmi dobré věci, takže přijďte se kouknout, přijďte si poslechnout, myslím, že vás to potěší, protože i dnes už, jak říkala Míla, zjistila mnoho zajímavých věcí, které by se potom mohly probírat i tam. A tam to budete vidět i na papíře všechno. I když dnes taky byste to mohli vidět, když si pustíte televizi. Samozřejmě pokud posloucháte rádio a máte možnost si pustit televizi, udělejte to, protože tam uvidíte ty dokumenty, o kterých se budeme bavit prostě na vlastní oči a to je vždycky mnohem lepší. Takže televizi pustíte na www.svobodny-vysílač.cz a tam uprostřed toho sloupce nahoře tam uvidíte živé vysílání v TV některých programů. No a na to, když kliknete, tak by se to mělo pustit jako live, živě. A samozřejmě vy na to konto můžete zavolat okamžitě, nebo i napsat na ten chat, který tam je u toho vysílání. Tak obojí je možné, zase opět živě, inline, online. Takže telefon 608 12 14 19, volejte během celého pořadu. To bylo na začátek informace, které byste mohli využít a teď už předávám slovo Míle. Takže Míle, předávám slovo ještě nejdřív úplně komu jinému, protože jsme řekli, že na začátku pustíme úplně...
1: Nemůžeme vynechat Alenku Schillerovou.
0: Takže doufám, že mi to poběží, já to musím takhle udělat, tak. A není to slyšet, tak pojďme.
2: Ptala, protože...
0: Ještě jednou začátku.
2: Benešovy dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je... Není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru. Nezrušitelné, tečka. Benešovy dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je, není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka. Benešovy dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní...
0: Tak, až teď začne zastavit. Tak jo, tady se rozjede.
1: Tak to mají lidi Tak je nezastavení.
0: Tak to mají lidi třikrát. Takže je to úplně jasné. Třikrát řečeno, tak to už musí ale fakt platit. Tak jedeme do toho.
1: Takže dneska si projdeme tak trošičku nejen historii těch dekretů, ale podíváme se i do roku 1992 a dneska se podíváme ještě na vyjádření ústavního soudu. Týká se to konkrétně kauzy Walderode, která je velice probíraná a našla jsem tam právě hodně zajímavé věci a našla jsem i, co se týká České národní rady, která nám tady prakticky naprosto za mě zcela vědomně porušila právě dekrety prezidenta republiky. Takže půjdeme hezky na začátek, protože dneska se podíváme na dekret 33, je to částka 33, z roku 1945, je vydán 2. srpna a je to o úpravě státního občanství osob národnosti německé a maďarské. A teď k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje. Ještě teď si neuvíc, než se do toho dekretu pustím. Je potřeba si tam opravdu věnovat tomu dekretu hodně velikou pozornost, protože to vyjádření ústavního soudu je hodně, hodně zajímavý. Protože pojďme na to, přečteme si, jako nejdřív půjdeme na ten dekret, není příliš dlouhý, a pak půjdeme na to vyjádření toho ústavního soudu. Takže paragraf 1, odstavec 1, českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisu cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti československého státního občanství. Odstavec 2. Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti. Odstavec 3. Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky podle paragrafu 18 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 částka 16 sbírky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech přihlásili k úředním hlášení za Čechy nebo Slováky. Odstavec 4. Češi a Slováci, příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v této době přihlásili za Němce nebo Maďary, jsou se donuceni nátlakem nebo okolnostmi i zvláštního zřetele hodnými, neposuzují se podle tohoto dekretu jako Němci nebo Maďaři, schválili ministerstvo vnitra osvědčení o národní spolehlivosti. Na tohle to upozorňu, to bude hodně důležitý právě ohledně toho vyjádření ústavního soudu. O národní spolehlivosti, které vydá příslušný okresní národní výbor, což je další, okresní správní komise, po přezkoumání uvedených skutečností. Paragraf 2, odstavec 1. Osobám spadajícím pod ustanovení paragrafu 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému, a buď se činně zúčastnili boje za její osvobození, nebo trpěli pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství. Odstavec 2. Žádost o zjištění, že se českoslovenští státní občanství zachovává, lze podati do 6 měsíců od počátku účinnosti tohoto dekretu u místně příslušného okresního národního výboru, okresní správní komise, nebo bydlí-li žadatel v cizině u zastupitelského úřadu. Rozhoduje o ně ministerstvo vnitra na návrh zemského národního výboru. To je další. Na Slovensku Slovenské národní rady. Tyto osoby jest až do vyřízení žádosti považovati za československé státní občany. Vydal-li jim okresní národní výbor, okresní správní komise nebo zastupitelský úřad osvědčení o okolnostech uvedených v předchozím odstavci. Odstavec 3. O zachování československého státního občanství příslušníků československých vojenských jednotek, kteří jsou německé nebo maďarské národnosti, rozhodne nejkratší době z moci úřední ministerstvo vnitra na návrh ministerstva národní obrany. Až do úředního rozhodnutí je považovati za československé státní občany. Paragraf 3. Osoby, které pozbyly československého občanství podle paragrafu 1, mohou do 6 měsíců ode dne, který bude určen vyhláškou ministerstva vnitra, o otištěnou ve sbírce zákonů a nařízení, žádat ji do umístně příslušného okresního národního výboru, okresní správní komise nebo zastupitelského úřadu o jeho vrácení. O takovéto žádosti rozhodne podle volné úvahy ministerstvo vnitra na návrh Zemského národního výboru na Slovensku, Slovenské národní rady, nesmí ji však vyhověti, jestliže žadatel porušil povinnosti československého státního občana. Pokud vládní nařízení nebude ustanoveno jinak, platí pro tyto případy všeobecné předpisy o nabývání československého státního občanství. Paragraf 4, odstavec 1. Pro účely tohoto dekretu se posuzují provdané ženy a nezletilé děti samostatně. Za druhé, žádosti podle paragrafu 3, které podají manželky a nezletilé děti československých státních občanů, je posuzováni blahovolně, až do rozhodnutí o nich je žadatel žadatele považovat za československé státní občany. Paragraf 5. Češi a Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky podle paragrafu 18 dekretu prezidenta republiky částka 16/1945 sbírky ucházeli o udělení německého nebo maďarské státní příslušnosti, aniž by k tomu byli donuceni nátlakem nebo zvláštními okolnosti, pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti. Paragraf 6. Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry zahraničních věcí a národní obrany. A následují podpisy. Tak, a teď, co je tady velice důležité ohledně toho ústavního soudu, toho vyjádření, protože všichni si určitě vzpomínáme na kauzu Walderode, kdy tady dokonce byl vrácen nějaký mobiliář. A můžu říct, že mě tam právě v tom vyjádření, protože ještě u toho vyjádření potom je stažení PDF-ko celého toho vyjádření toho ústavního soudu. Tak mě tam právě chybí právě to prošetření té národní spolehlivosti nebo té státní spolehlivosti. A právě to, že byla podaná žádost k tomu zemskému národnímu výboru nebo příslušnému okresnímu národnímu výboru či správní komise. Tohle to tam totiž vůbec není. A to mi tam právě chybí. Takže je to z toho důvodu, že oni tvrdí, že chtějí právě navrátit ten majetek na základě navrácení československého státního občanství. A tady se právě dostáváme do kolize s těmi 90. roky, kdy tady právě docházelo k tomu rozdělování té republiky. Protože tím, a to jsem si potom uvědomila, protože když se podíváme na to vyjádření, který teď tam máš, tak právě tam je napsáno stěžovatelka je vdovou po Karlu des Four Walderode, jako jeho dědička se domáhá restituce majetku. Ne vlastnictví, ale majetku, který mu byl zkonfiskován po druhé světové válce na základě dekretu prezidenta částka 12/1945 sbírky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němcům, Maďarům, jakož i zrádcům a nepřátel československého národa. A teď je tady důležitý tohle ten zákon, na ten se totiž potom taky podíváme. Podle zákona částka 243/1992 sbírky mohou dosáhnout restituce majetku. Zase restituce majetku, ne vlastnictví. Jež byl zkonfiskován podle uvedeného dekretu jen osoby, kterým bylo vráceno československé státní občanství a které se neprovinily proti českému státu. To je velice důležitý, protože jdeme dál. Co tam je dál? Nejvyšší soud dospěl k závěru, že Karl des Fours Walderode podmínky pro restituci nesplňuje, protože mu nebylo platně vráceno československé státní občanství. Všimněte si, Oni navrací majetek na základě, a to se pohybujeme v současnosti. Pozor na to. To je současná doba. Tenhle ten, když se podíváme nahoru, tak, a to je, na to chci právě upozornit, že tohleto vyhlášení tohoto soudu bylo vlastně 26. září 2024. Jo? Tady si uvědomme, tak jsme do prčic rozdělený nebo nejsme? Jak je možný, že si tady Walderode nárokují majetek na základě československého státního občanství, když nám tady všem tvrdí, že jsme občané České republiky? Mají to lidi napsané na občankách, mají to napsané na řidičácích a na dalších dokladech, i v pasech to je napsané. Tak jak je možný, že se tady Walderode domáhají majetku na základě československého státního občanství? A to je právě ten rozdíl mezi vlastníkem a majitelem. Chtějí nám teda říct, že českoslovenští státní občané mají teda právo na majetek, nikoliv na vlastnictví. Chtějí toto řeky tímhletím říct, no proto jsem řekla, že dneska se zaměříme i na ty 90. roky. Protože tohle ten výrok totiž s tímhletím velice ústě souvisí, proto jsem chtěla na tohle to opravdu upozornit, jo. Ale jdeme dál, co je v tomto, to je takový výňatek z toho rozhodnutí, jo, protože potom dole je celý PDFko. A tam jsem se taky dozvěděla velice zajímavou věc, jo, takže jdeme dál. Takže nejvyšší soud dospěl k závěru, že Karl des Forst Walderode podmínky teda nesplňuje, protože mu nebylo platně vráceno československé státní občanství. Československé minister z toho vnitra mu sice již dne 16.2.1947 vydalo osvědčení o zachování státního občanství, ale podle nejvyššího soudu šlo o nicotný akt, který neměl žádné účinky. To se totiž dovíme v tom PDFku, proč ten akt byl nicotný, protože mě tam právě v tom něco nesedí. A nesedilo mi tam. Okresní soud Semilech i krajský soud Hradci Králové, pro které byl právní názor nejvyššího soudu závazný, a zamítli žaloby stěžovatelky. Nejvyšší soud posléze odmítl její odvolání. První senát ústavního soudu, soudce zpravodaj Josef Baxa, zrušil rozhodnutí okresního soudu a krajského soudu i usnesení nejvyššího soudu a odmítnutí podání. Dospěl k závěru, že těmito rozhodnutí nebylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu. Z ústavního hlediska neobstojí názor nejvyššího soudu a akt československého ministerstva vnitra o vrácení státního občanství je nicotný. Ministerstvo vnitra bylo příslušné rozhodovat o vrácení státního občanství podle výslovné úvahy obsažené v paragrafu 2 odstavec 1 dekretu 33/1945, to je ten dekret, který jsme si teď představili před chvilkou. Dále nejvyšší soud opřel závěr o nicotnost aktu jen o dvě jeho formální vady. Akt je podle něj nesprávně označený jako osvědčení, přestože podle tehdejších předpisů mělo jít o výměr a navíc neobsahuje odůvodnění. Ústavní soud připomněl, že podle ustálené judikatury vady formy mohou vyvolat nicotnost aktu. Nejvyšší soud neuvedl žádné důvody, proč by za akt závažnou vadu bylo třeba považovat i chybné označení aktu a chybějí odůvodnění. Nejvyšší soud se tedy neodůvodněně odchýlil od dosavadní judikatury a zatížil své rozhodnutí libovůlí. Ústavní soud shledal, že akt ministerstva vnitra ze dne 16.12.1947 není nicotný. V restitučním řízení tohoto rozhodnutí o vrácení občanství již nelze přezkoumávat a je třeba z něj vycházet. Připomněl rovněž, že stěžovatelka se v minulosti domohla restituce části majetku a byla v tehdejším sporu úspěšná i před nejvyšším soudem. V dalším řízení budou obecné soudy vycházet z toho, že akt ministerstva vnitra ze dne 16.12.1947 není nicotný a že tímto aktem bylo rozhodnuto o zachování československého státního občanství. Tyto závěry mají přednost před neústavním právním názorem vyjádření v kasačním rozhodnutí v rozsudku ústavně vyššího soudu. Přestože tento rozsudek nemohl být v procesním důvodu zrušen, na obecních soudech bude, aby se zabývali naplněním dalších podmínek restituce. A právě, že tadyhle nález ústavního soudu, tam je v tom PDF-ko, já jsem si to PDF-ko trastla a malinko jsem si v tom pročítala, až jsem narazila na článek, teďko nebo na odstavec 24, to je na stránce 5. Když si, tak teď si úplně dolů toho článku.
0: No.
1: Úplně dolů. Tak, to točný, už seš dole a tam máš to PDF ke stažení.
0: To je ono.
1: Tak, to je ten nález. A teďko si sjet na stránku 5, odstavec 24.
0: Tady to máme.
1: Nad rámec toho nejvyšší soud vyjádřil překvapení, jakým způsobem byla vyhodnocena skutečnost, že KDFV vyplnil dotazník Fragebogen. Připomněl, že podle nálezu ústavního soudu ze dne 16.12.2004 sbírky, a teďko je tady značka, bylo přihlášení se k německému národu v uvedeném dotazníku činěno s cílem získat německou státní příslušnost, což bylo tehdy chápáno jako projev ochoty přispět k realizaci této zločinné politiky jako projev zrady československého státu a nepřátelství k němu. Rodinné poměry KDFV podle nejvyššího soudu vyplnění dotazníku dostatečně neospravedlňují. To znamená, že prakticky patřil ke kolaborantům.
0: Mm-hmm.
1: A kolaborant se prakticky tady naprosto drze přihlásil k majetku. A tady vyvstává otázka. Mě by docela zajímalo, na jakém základě právě tady restituovali Kinský, Kolovrati, potom Lobkovicové, jo, Lobkovic má třeba horu Bříp, jo, takže mě by docela zajímalo a další tyhle ty takzvaný šlechtici. A mě by velice zajímalo, na jakém základě dostali majetky. A vůbec bych se nedivila, kdyby to bylo něco obdobného. Mm-hmm.
0: Takže aby to bylo jasné, no? Takže tohle to bylo vyjádření teda ústavního soudu, který jim to nepřiznal, ale oni to dali, oni to dali ústavnímu soudu a tady je právě napsáno závěr soudu, podle kterého dědička rodu nemá nárok na restituci, to bylo ono, před ústavním soudem neobstál. Takže když neobstál, takže to asi zrušili všechno, že? A přeskli to. Ústavní soud jim to přesknul. Tak a to bylo v roce 24, 26. tak před dvouma rokama, přesně před dvouma rokama. Tak jak je to možné? Oni už to mají teď tady ty majetky, nebo nemají, nebo jak to je všechno? Nebo se to vleče dál?
1: No. Těžko říct, protože tenkrát vím, že jim byl přesknut nějaký ten mobiliář, někde kolem těch Semil. Mm. A nějaký té budovy, jestli to byl nějaký zámeček, teď už přesně nevím. Mm. Ale mě docela dost zarazilo, jak je vůbec možný, že tohle to udělali na základě československého státního občanství. To je to zarážející. Mm. Jo? A mně tady právě přijde, že tady právě je to takovej ta ukázka, že když jste vlastně občan Československa, máte československé občanství, tak vlastně máte právo žádat o majetek. Mně to totiž takhle přijde. Jo? No. A proto, když se podíváme právě na ten zákon.
0: Teď si musíme ještě vyjasnit, co to je majetek ve vlastnictví a nebo ano. Majetek vlastně, jaký jiný ještě je majetek? Ve vlastnictví?
1: Užívání.
0: A v užívání a pak je to užívání. Teda co?
1: No právě v skutečnosti je to majetek. Teď se zase zabrousím do toho božího práva, protože majetek nám byl dán tím stvořitelem k užívání do konce života. A to vlastnictví je ve skutečnosti fikce. Ale majetek je něco, co je hmotný. Něco, co můžu vlastně chytit do ruky, co prostě je hmatatelný. To je i ta půda. Jo, protože my si máme myslet, že ten pozemek, dům, les, je prostě, když je zakreslené na katastru, tak to je ta realita na tom katastru. A my máme věřit, že to je to naše vlastnictví. Ale ve skutečnosti naše vlastnictví je právě ta fikce, ale ne ten majetek. Čili, ten majetek, my si potřebujeme... Čili
0: majetek, to znamená majitel. Jestliže je člověk majitel, je to něco jiného, než když je vlastník.
1: Ano.
0: Takže to je ono.
1: Přesně.
0: Nicméně
1: tak.
0: Veškerý právníci a všichni říkají, že to je prakticky to samé. Že se někde užívá tleto.
1: Není.
0: No právě, to je přesně ono, jo. Takže právníci to mají takto naučený. Majetek je ve vlastnictví. Hotovo, to je stejný jako majitel. No. Ale když říkám, já jsem šel třeba na pozemkový úřad a chtěl jsem na katastr a chtěl jsem si to změnit z vlastnictví na majitele, tak to mi neudělali. Moment, mi tady někdo ťuká, povídej. Povídej teď dál.
1: No právě. To je právě to zavádějící, protože my si máme myslet, že to, co je ten majetek a co je to vlastnictví, tak je to samé. Není to pravda. Není to pravda, protože vlastnictví, jo, vlastně nic není tvý. Když si to člověk opravdu rozloží, tak to tak je, protože kdyby jsme byli skuteční majitelé našich takzvaných nemovitostí, tak proč bychom z toho měli platit daně? Jo, vemte si, ať se na to podíváme z vícero stran, že pokud někdo chodí do práce, tak odvádí proto z toho příjmu daně. Odvádí z příjmu daně a platí. Dneska už je to prakticky 70% z příjmu. Jo? A teďko, než půjdeme dál, ten člověk si našetří prostě, nebo si vezme hypotéku, tak prostě půjde a něco si prostě zakoupí. Pozemek, dům, chatu, les, jo, cokoliv. A jak je možný, když to teda jeho majetek, tak proč z toho má platit daň? Jo, komu jde ta daň? Tady potřeba se ptát, komu vlastně jdou ty daně. Protože jestliže ten pozemek náleží té planetě, protože ten nikdo nikam nemůže odníst. Nikdo nemůže odníst dům. Jo, to je jedině opravdu, že by tam něco vletělo. Jo, něco letělo. Nějaký dron nebo dneska je doba dronů. Jo, a prostě to může zmizet. Jo, ale tu planetu jako takovou, nebo ten kus té planety nelze prostě jen tak vzít a přemístit. Je to prostě nesmysl. Jo, jediný, co lze přemístit, je prostě ta zemina, když třeba někdo těží uhlí nebo nějakou rudu. Jo,

0: platí, jak Bourováci dneska ty lidi dokonce mají 2-3 práce, aby vůbec uplatili ty daně. Jo, a takhle je potřeba se začít opravdu ptát, jak to teda ve skutečnosti je. Jak je možný, že ústavní soud tady nevrátil někomu prostě majetek na základě československého státního občanství? A co mi tam právě v tom rozhodnutí chybí? To je právě to, kde byla podaná žádost u jakého zemského národního výboru, jestli v Brně nebo v Praze. Jakým způsobem byla prošetřena celá ta žádost vlastně toho ministerstva vnitra, že tam to skoro tomu není vyjádření u toho ústavního soudu. A za další, to jsou, kde je tam ta státní spolehlivost podle toho dekretu 33, protože jestliže Walderode dobrovolně vypsal žádost o získání německého státního občanství, tak tím pádem porušil dekret 33, ale nejenom dekret 33, ale porušil i tu 16. A teda pardon, tu 12. Protože v tom případě neměl tady vůbec nárok na nic. Jo, protože to je prostě braný a je to prostě vlastně zrada. Dneska podle dnešního právního terminu, naší právní terminologie, je to dokonce vlastně zrada. Nejenom zrada, ale vlastně zrada a kolaborace. Takže prakticky tady je vidět, jak naše justice skutečně dneska pracuje a že vůbec tady nechrání ten národ. Vůbec nechrání národ. A naopak zločinec má prostě plný pré. Naprosto plný pré. Což je tady opravdu hodně za mě, opravdu hodně špatně. Jo, takže a proto je potřeba se tohleto tady začít opravdu chápat, že prostě nelze dneska věřit těm soudcům absolutně vůbec, ale absolutně vůbec, když porušil vědomě dekrety prezidenta republiky.
1: Ono to samozřejmě souvisí právě s tím, co se děje v dnešní době. Jo, je to náběh na fašismus nebo minimálně korporátní fašismus a v tom stavu právě se všichni tito, kteří jsou jakoby u moci, tak to samozřejmě chovají. A samozřejmě přiskávají ty majetky s tím svým kamarádičkům, těm svým prostě kumpánům a tak dále, tak dále. Takže víme, jak to je. Je to tady prostě, my jsme se o tom bavili možná před začátkem pořadu, že se tady fakt schyluje k nějakému velkému průšvihu. Ale na druhé straně ono to asi jinak vyřešit fakt nepůjde. Ono to fakt asi jinak vyřešit.
0: No bez toho to nepůjde. No. Protože takže oni se prostě ty moci nepustí dobrovolně. S tím nemůžeme počítat.
1: No, dobře. Nechali jsme to dojít prostě hodně daleko a oni si tam opravdu usadili a nejde stimnout. No tak jo, takže jedeme dál. Já jsem do toho vstoupil trochu, já jsem takovou obecnou poznámku chtěl dát.
0: Pořádku.
1: Aby pochopili lidi, jak na tom současné době tady jsme prostě. No. Tak jo.
0: Tak. A teďko ono v tom výroku toho ústavního soudu. Tam byl zmíněný právě zákon, a je to teď ta 243/1992 sbírky. A za mě tohleto je právě krásná ukázka, jak se dali porušovat, nebo jak vůbec tady začalo porušování těch dekretů prezidenta republiky. Ono to samozřejmě začalo ještě o něco dřív, ale oni se tam prakticky v tom ústavním soudu opírají o tohleto zákon. A je to teda hlavně zákon České národní rady. Už jsme si tady o té národní radě leco spodpověděli. A tady je teď krásně vidět, k čemu skutečně ta Česká národní rada opravdu měla za úkol posloužit. A rozhodně to nebyla reprezentace nebo prezentace českého národa podle jeho názvu. Takže je to zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem částka 229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku. Pozorujte ten název, jo? O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona částka 93/1992. Na tyhle ty dva zákony se taky podíváme, protože tam je krásně vidět, jak tu restituci, jak ji byla nenápadně připravovaná, bez našeho vědomí. A bez toho vědomí, že tady opravdu máme nějaký dekrety

0: prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety. A sama za sebe říkám, že tohle je opravdu hodně veliký průšvih a je škoda, že my jsme tyhle informace tady neměli už předtím. A tady je krásně vidět, že když se některý zákon hodí, tak se ho prostě nechají se ho prostě v platnosti. Jo, toto je aktuální znění z roku 2013, je to prostě upravený, je to nějaká jeho novelizace. A teďkon, co je v paragrafu 1? Za účelem zákona je zmírnění následků některých dalších majetkových křivd. Pozor, majetkových křivd, ne křivd vlastnictví, ale majetkových křivd. Vzniklých v důsledku platnosti nebo zvláštního použití některých právních předpisů nebo na základě jiných důvodů na území České republiky.
1: Čili tady který ten zákon? To je ten 229?
0: To je ta 243.
1: Aha, tak to jsme tady.
0: 243.
1: Už jsem zase daleko, takže takhle, ano. Tady mi naskočila nějaká reklama, asi nemůžu zbavit, takže promiňte. Dobrý, jeden dál.
0: Tak. A stanovení působnosti orgánu České republiky při provádění některých ustanovení zákona, částka 229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona, částka 93/1992 sbírky. A teďkon jedeme, jo? A jedeme z kopečka. A teďkon paragraf 2, odstavec 1. Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské federativní republiky, který ztratil majetek podle dekretu prezidenta republiky částka 12/1945 o konfiskaci urychleném rozdělení majetku zemědělského majetku Němců Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nebo dekretu prezidenta republiky částka 108/1945 sbírky o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy neprovinili se proti československému státu a nabyl zpět část občanství podle zákona částka 245/1948 sbírky. Jo, tady se zastavím. Jo? A teďkon právě první chyba v tomhletom zákoně je, a to je hnedka ta první věta, a to je to, že tady v roce 1945 žádná Česká a Slovenská federativní republika neexistovaly. Tady je krásně vidět, že jakmile to vytvářela tyhle ty zákony Česká národní rada, tak všude spali tuhle tu fiktivní federaci, protože ta federace skutečně neexistovala. Jo, takže dneska dokonce jsem si uvědomila, že dokonce mám doma i první písemnost, která toto skutečně dokazuje, a to písemnost z roku 1990. A opravdu ta federace tady neexistovala, ať se to někomu líbí nebo ne, neexistovala. Jo, takže to je první chyba v tomhletom odstavci. A mě úplně až zaráží, jak se to tady krásně ta Česká národní rada připravila. A oni se teda odvolávají právě, teďko nabyl občanství zpět podle zákona vlastně částka 245/1948, což vlastně vůbec v tom vyjádření toho ústavního soudu vůbec nebylo. Jo, tam se odvolávali na to ministerstvo vnitra, na ten rok 47, jo, a není tam právě žádný prošetřování, jo, a je to vlastně ten zákon z roku 48 je o státní občanství osob maďarské národnosti, zákona částka 194/1945 o nabývání a pozbývání československého státní občanství, ten je mimochodem do dneška platnej, nebo zákona částka 434 z roku 1953 sbírky, jímž některé osoby nabývají československé státní občanství, pokud by se tak nestalo již ústavním dekretem prezidenta republiky částka 33/1945 sbírky o úpravě československého státní občanství osob národnosti německé a maďarské, jako je o jehož majetek v rozsahu určeném zvláštním předpisem přešel na stát. Takže tadyhle je krásně vidět, zákon ukazuje na nabourání právě nebo respektive obejítí těch dekretů prezidenta republiky. A to je právě ta první věta toho paragrafu 2, že oni, ta federace, ta takzvaná federace, která opravdu nikdy neexistovala, tak právě tomu sloužilo to přejmenování naší země, našeho státu, na tu federaci, aby právě mohli ty dekrety prakticky obejít. Jo? Oni je neprolomili, ale oni je obešli. A k tomu potřebovali vlastně ty změny. Proto vlastně ta první změna, to první přejmenování přišlo v roce 1960, kdy tam nacpali to slovo socialistická republika. A právě, že potom přišla právě tato ta pomlčková válka v tom roce 90, březen, duben, a na tu federaci. Jo, to bylo jenom na název, nic jiného to skutečně nebylo. A oni potřebovali změnit ten název proto, aby mohli ty dekrety prezidenta republiky obejít. A je zajímavý, že najednou se tady hodí československé státní občanství, když jde o navrácení těch majetků, což je víc než podezřelý, tak jak to teda tady s tím občanstvím opravdu je? Jak je možný, že tady má někdo privilegium na základě jakéhosi udělení státního občanství z roku 47, který prakticky by mě docela zajímalo, jak to vůbec vypadá. Jo? Protože ho nikdy neviděl, nebylo to vůbec zveřejněný. Tady s tím vůbec nebyla vůbec zveřejněná, takže se můžeme domnívat, že vůbec existuje. To je jedna věc. A za další, kde tam je právě ta národní nebo ta státní spolehlivost podle těch dekretů prezidenta republiky. Jak tyhle ty věci vlastně ve skutečnosti byly prošetřovány? A nebo prostě československý státní občanství má pouze ten, komu se to prostě hodí. Jo? Takže tohle to je dneska si skutečně opravdu právě si klásle ty otázky. Načež mě dneska nabíhá ještě další otázka, a to je, jaké občanství má takový třeba Andrej Babiš nebo ostatní členové současné takzvané vlády. Mě by to docela zajímalo, jaký mají ve skutečnosti pasy. Jo? Protože pas vám udělí ta země, jejíž občanství takzvaně máte. Jo? Takže mě by tohoto velice zajímalo. Jak to teda dneska tady opravdu s těmi majetky je? A když si vemu, co se tady odehrává okolo teďko naší země, ohledně třeba těch fotovoltaických polí, jo, kdy tady chtějí zabírat zemědělcům majetky, tak to považuji už opravdu na hraně. A tady bychom se měli právě o ty dekrety taky opřít. Kdo vlastně jsou ti investoři? Kdo jsou? Odkud jsou? A ptát se, co nám tady chtějí ničit přírodu těma větrníkama, fotovoltaikou, tak se zajímá, odkud přišli, kdo to je, protože to je, jestli to takhle náhodou právě není zase nějaký vykutálený investor, takzvaný zahraniční investor, který nám tady chce ničit naší vlastní zemi. A to je právě to obejití těch dekretů prezidenta republiky, proto nás potom přejmenovali na Českou republiku a Slovenskou republiku, aby tohleto mohli hezky směle obcházet, aby potom mohli říct, to už neplatí, nebo to už je takzvaně zastaralý. Není to pravda. Je to neustále právě, že platný. Takže tady opravdu my se, to je právě proto, mně to tak přijde, že tohleto všecko byl ten záměr. Tohleto všechno byl ten záměr těm restitucím, privatizacím a vlastně těmhletěm takzvaným mimosoudním rehabilitacím. To byl další podvod. Jo, navracení majetku církve. Kdo o tom všechno rozhodoval? Jaký je jeho ve skutečnosti to státní občanství, ta státní příslušnost? To je potřeba se skutečně začít ptát, kdo nám tady opravdu vládne. Nevím, jestli tomu máš co říct.
1: No... Je to docela zmatek, jo, a myslím si, že je třeba se v tom podstatně déle šťourat, aby člověku došlo, co vlastně tady předvedli, jo, protože to fakt je tak neskutečně zamotaný a vlastně to vyvrací, jak tady vidím ten paragraf, jak to úplně vyvrací právě ty Benešovy dekrety, ale jak jsi řekla, ty oni to nezrušili, ale obešli. Přesně to, co se tady píše v tom, který ztratil majetek podle dekretu prezidenta republiky 12 o konfiskaci a urychleném rozdělování. Takže ti, kteří vlastně byli tenkrát ty kolaboranti, kteří ztratili ten majetek, tak oni opět jim to teďko právě šoupli zpátky. Je to tak? A na tom základě vlastně ano. Rozdávají teď ty majetky, který ty dekrety to. No tak to je krásný, no. Tak dobrý, no. To je nový.
0: Proto říkám, tady jo, je to opravdu, jako pro spoustu lidí to třeba může být neuchopitelný, protože
1: je to síla.
0: Čas. Je to opravdu síla a já jsem právě na tenhle ten zákon čirou náhodou natrefila, tak jsem se nestačila dělat, protože jsem se právě, jak jsem ti říkala před vysíláním, že jsem se prostě připravovala na dnešní vysílání, tak jsem se řekla, hele, co ten rod Valderode, co vyhrabu, a vyhrabala jsem právě tyhle ty věci. A když jsem si právě přečetla tyhle ty první dva odstavce, protože pozor, ten zákon ještě pokračuje tou dvojkou, což je hodně zajímavý, ta dvojka, jo, tohle toho zákona teď, který tady máme otevřený, protože dvojka praví toto, to je ještě zajímavější. Oprávněnou osobou je dále státní občan České republiky, který pozbyl majetek v rozsahu určené zvláštním předpisem v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 a vznikly mu majetkové nároky podle dekretu prezidenta republiky částka 5/1945 o neplatnosti některých majetkových právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů nebo podle zákona částka 128/1945 sbírky o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a jiných zásahů do majetku vcházejících, avšak tento majetek nebyl oprávněně osobě vrácen, ani nebyla podle těchto předpisů odškodněna, ač podle nich odškodněna měla být, ani nebyla odškodněna podle mezinárodní smluv uzavřenou mezi Československou republikou a jinými státy po druhé světové válce. Tak a teď tady zase vidíme, jak se jim to Československo a ta Česká republika hodí, jak se jim zachce. Protože, a teď ta dvojka, jo, to je právě ten oprávněnou osobou je dále státní občan České republiky. Jenže tady za protektorátu žádná Česká republika nikdy neexistovala. Tady byla takzvaná druhá republika. To znamená, že tady právě došlo k zabrání toho pohraničí, českého pohraničí a moravského. A vlastně vzniklo cosi. Jo? Takové prostě takzvaná druhá republika. Ale pořád to bylo Československo, protože vlastně to Slovensko nebylo, ještě bylo pořád součástí naší země. Ale v momentě, kdy vlastně 15. září 1938 jsem právě nakráčil Hitler a vznikl protektorát Čechy a Morava, tak teprve dochází vlastně k odtržení Slovenska vlastně a přidali se bohužel k fašistům. Jo, a tam prakticky tím pádem vznikl protektorát, ale žádná Česká republika. A tady zase chci upozornit na to, chce teda tady Česká národní rada, nebo chtěla tím teda Česká národní rada říct, že opravdu my jsme opět tím protektorátem jako Česká republika, jakožto teda Česká republika, jsme teda jakožto teda ten protektorát Čechy a Morava. No, takhle je potřeba se ptát, a jak je teda možný, že vlastně se jim na konci toho odstavce hodí ta Československá republika o odškodňování. Zase tady jde o ty majetky, ne o vlastnictví. Mm-hmm. Jo, proto je tenhle ten zákon velice důležitý a tady je krásně vidět, jak chtějí využít ty dekrety. Právě to je, že ten, ta pětka právě slouží taky k přezkumu, protože oni tady, to je ten důležitý vlastně datum od 29. září 1938. Protože pokud došlo po tyhle době sčítání ledu a ty lidi se dobrovolně přihlásili k německý nebo maďarský národnosti, tak tím pádem prakticky ztratili nárok na, vlastně na to občanství. To československé občanství a zároveň i na ty majetky, proto byli bráni v ten moment jako kolaboranti, jo, a zrádci od tohoto momentu, jo, A to právě, tohleto všecko, právě je krásně vidět, jak se jim to za prvý hodí překrucovat a navíc obcházet. Jo, protože vidíme všichni dneska, jak jsou tady prostě, jak ta justice funguje. Funguje a nefunguje, spíš nefunguje, ale spíš funguje pro ty, kterým se to prostě hodí.
1: Ale zvláštní právě to je to krásný, že oni tento zákon, který to je 243/92, vlastně udělal ještě v roce 92, kdy byla teda ta Československá federativní republika, že jo, jak se o tom bavíme.
0: Ano.
1: Ale jak na to mysleli? Jo, rozumíš tomu, že na to mysleli přesně, že tohle to všechno jednou může vyvstat.
0: Ano.
1: Tak proto udělali ten zákon, aby byli všichni tady ty kolaboranti, aby byli jaksi z toho vyňaty, z těch Benešových dekretů a mohli zase dostat zpátky ty majetky. Takže tady evidentně vidět, že to nebyla náhoda, ale že to byl záměr toto udělat. Vyloženě záměr. Ano, a udělali to takhle šikovně, no, protože to nikoho by jinak nenapadlo v této souvislosti přemýšlet. V té době, rovnou, hned v té době roku 92. Ale oni prostě si řekli, no, tak kdyby ty dekrety platili dál, tak my, kolaboranti, my všichni, kteří jsme tady teďko to chceme uzurpovat, tak my bychom měli spolu. Tak šup, hned, dokud to jde, tak hned uděláme tady ten zákon. Tak to je docela zajímavý. Ano, komu, vážení, až toto dojde? Komu, až toto dojde? Kdo až takhle dalece přemýšlí, jako tady Míla? Komu to dojde? To je neuvěřitelné. No, o tom přemýšlejte. Protože tady to je evidentně vidět, že to fakt byl jejich záměr. Tak, to jako opravdu klobouk dolů, to se tě povedlo. Dobrý.
0: Kdo hledá, najde, jak já říkám, jo? Opravdu je to potřeba zatím jít. Jsou to právě opravdu hodiny toho studia. A já jsem dneska opravdu na to velice ráda, že se tomu takhle opravdu věnuju, protože díky tomu jsem se dokázala dostat takhle daleko. Takže, ale teďkon skočíme na ten zákon, na těch 229/1991. A ten je taky hodně zajímavý, protože tohle ten právě předcházel tomu zákonu 243/1992. A je to právě zákon o úpravě vlastnických vztahů a o půdě a jinému zemědělskému majetku. Jiný zemědělský majetek, zase jsou to ty vlastnické práva.
1: Zase rok 91, přesně. A ano, všechno si to připravovali tak pro sebe.
0: Ano, potichoučku, polehoučku.
1: Ano,
0: jo, a teďkon tady je to federální shromáždění. Tentokrát je to teda zákon federálního shromáždění. Vlastně České a Slovenské federativní republiky se ve snaze zmírnit následky některých majetkových křivd, k nímž došlo vůči vlastníků zemědělského majetku a lesního majetku v období od let 1948 až 89 dosáhnout zlepšení péče zemědělskou půdu a lesní půdu, obnovení původních vlastnických vztahů k půdě a upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova. To vidíme v současnosti.
1: Aha.
0: I v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí se usazují na tomto zákoně. Tady se chci zastavit. A když si podíváme malinko vejš, tak zjistíme, že tohle ten zákon vlastně neustále platný. A tady by o tohle ten zákon by se měly opřít obce. Tam, kde chtějí stavět větrníky a fotovoltaické panely. Protože především oslovování hlavně lidi, kteří opravdu mají velké pozemky, to jsou teda zemědělci a jde především o jejich půdu. Protože bez zemědělců prostě nemůže národ přežít. To je prostě blbost. My nepotřebujeme na těch polích žádný panely, žádný větrníky. My tam potřebujeme mít plodiny, jo, jako jsou brambory, cibule, řepa, jo, obilí. Prostě plodiny, ale ne větrníky a ne právě žádnou fotovoltaiku. A jestliže tam mají lidi skutečně hospodařit, tak oni zároveň prakticky, ty oligarchové, porušují právě tohle ten zákon. Takže o tohle ten zákon by se skutečně ti zemědělci měli začít opírat. Jo? Ten zákon je pořád platný. Je zajímavý, že to je prakticky zákon z federace. A je platný. Jak je to zvláštní, když tady máme Českou republiku, že? Mm-hmm. Takže a teďkon právě je zajímavý třeba paragraf 5. Já jsem se na to podívala, tak jsem si říkala, aha, protože tady jde o to, a to už je právě vidět ta privatizace a to právě vyvádění těch zisků do zahraničí. Protože potom zisky z těch našich podniků byly vyváděny do zahraničí a potom z toho obratem udělali zahraniční investice. Takže vlastně oni, my jsme prakticky financovali vlastní likvidaci. Jo, vlastní likvidaci našich podniků. Protože v té pětce je napsáno, že je odstavec jedna, povinnými osobami jsou stát nebo právnické osoby, které ke dní účinnosti tohoto zákona nemovitost drží výjimkou za A podniků se zahraniční majetkovou účastní a obchodní společností, jejíž společníky nebo účastníky jsou výhradně fyzické osoby. Tyto výjimky neplatí, jde-li o věci nabité od právnických osob po 1. říjnu 1990.
1: To je neuvěřitelný, ale to je tak komplikovaný, jo? V tom se nemůže normální člověk dostat. Jo? Tady ta věta, to je tolik výjimek a všeho v jedné větě. Ještě jednou to prosím přesti. Povinnými osoby k čemu?
0: Jsou stát.
1: K čemu jsou povinní?
0: To je právě, takže povinnými osoby jsou stát, nebo právnické osoby, které jsou ke dni účinnosti tohoto zákona, nebo by to zdrží. To znamená, který jsou držiteli právě nějakého zkonfiskovaného majetku.
1: Takže povinnou osobou je teda stát a právnické osoby, ano, která tyto majetky drží. Dobře, s výjimkou, tak za A, podniku, za A, tak to je ono, tak přesně tak. Takže ano. Opět ty zahraniční... Jo, už tomu rozumím. Takže ty zahraniční majitele, prostě, který tu jsou, tak ty z toho vymou a ty už nejsou povinní tohleto všechno dělat. To je neuvěřitelné.
0: Tak.
1: Krásný, ano.
0: Já. A klidně můžu uvést příklad ze svého života, protože my jsme právě, protože naši prostě pracovali v zemědělském družstvu a tyhle ty zemědělské družstva právě v těch 90. letech, kolem toho roku 1990 až 92 byly zrušeny. A právě tohle ta doba tyhle ty divoké privatizace, ještě vlastně ty době to prakticky všechno začínalo. A navíc to byla právě období těchto restitucí. A my jsme právě žili na usedlosti, v jedné vesnici, a právě že ta spadla do tyhle restituce, do těch restitučních nároků. A my jsme se prakticky museli odstěhovat, takže naše museli prostě najít byt. Mě bylo nějakých 12 let, já jsem absolutně nechápala, co se vůbec v té době děje, protože jsem nechápala, že se vlastně rozpadá ten svět, který jsem znala, že tady všechno přestává fungovat a ptala jsem se sebe, pro boha, co se to tady děje, proč se musíme najednou vystěhovat z tohoto obra, protože tam bylo fakt krásně, to bylo nádherný, prostě bývalá usedlost, jo, na konci vesnice, skoro samota, jo, prostě tam skoro nikde nic, jo, takže opravdu to bylo nádherné místo. A museli jsme prostě toto místo opustit. A tam jsem právě nechápala, a teď, když to tadyhle takhle člověk vidí, a to je právě ten majetek, který držel ten stát. Mm-hmm. Jo, to je ten stát, ten stát prostě navracel těmhletěm takzvaným fyzickým osobám. Ten majetek, který byl zkonfiskovaný potom v roce 1948. Jo, to je jedna věc. A tady právě, určitě se všichni vzpomenete na to, když tady právě byli takzvaný zahraniční investoři, tak a nevím, jestli to platí ještě do dneška, tak přece měli 10 let úlevu od daní, nemuseli platit 10 let daně. A co vždycky udělali? Jakmile přece jim skočilo desetiletý období, tak novou firmu zavřeli.
1: Ano, a znovu udělali novou.
0: Přesně tak. Jo?
1: Klasická
0: praxe. A takhle to udělali, ano, takže takhle, to takhle postupně byl likvidován náš promysl. Postupně, nenápadně a nikomu to nepřišlo divný. A je zvláštní, že to dochází lidem až teprve teď, protože ještě pořád bylo nějakým způsobem dobře, ale teďkon je vidět, jak to všechno se to hroutí. lidi přicházejí o práci. My jsme dneska prakticky v období těsně před válkou, jo, před druhou světovou válkou. A tohle to, co se dneska děje, tak to se dělo právě v tom roce 39, ale už od roku 38, kdy tady opravdu byla ta krize, lidi neměli práci, přicházeli o práci, jo, prostě byly tady opravdu velký sociální potíže a bylo štěstí, když aspoň jeden člen rodiny opravdu pracoval. Jo, a ještě se to samozřejmě zhoršilo potom po odzabrání toho pohraničí, toho 15. března 1900, září, jo, 38 nebo 30, už přesně nevím, jo, ale tady je tohleto si opravdu jako uvědomit, co se tady opravdu odehrává, jo, my tady, ty politici, který tam dneska sedějí, tak podporují právě tenhle ten podvod. Ty jsou vlastně účastní a proto i říkám, že každý jednotlivý voleč, který nepožaduje po svých, po těch lidech, který dosadil na poslanecký a vládní místa a nepožaduje po nich výsledky jejich práce, protože na to mají nárok, tak jsou prakticky účastní těchto podvodů, spoluúčastní se, jo? Což je veliká chyba. Proto nechodím už k volbám více jak 10 let, nechodím, protože jsem pochopila už před nějakýma 15 lety, že opravdu volby nic se změní, protože to opravdu je to falešná hra a ty lidi jsou skutečně vybraný už dávno, dávno předtím. Jo, takže to je opravdu si tohleto uvědomit. A všichni, co jsou u moci, všichni, včetně úředníků, všichni soudců, věřím tomu, že o těchto podvodech vědí, co se tady opravdu odehrává, odehrávalo, ale nikdo nic s tím neudělal, protože lidi byli ohloupení tou euforií, konečně tady máme demokracii, konečně můžeme na západ a nevím, prostě tyhle ty iluze, které tady prostě se rozjeli naprosto perfektně. A je potřeba opravdu, aby ten národ se skutečně začal spojovat, ale skutečně spojovat bez jakýkoliv rivality. A začali jsme skutečně tu zemi brát do vlastních rukou. Je to není to země těch politiků, ty politici ji nevybudovali a uvědomme se, že oni tady rozdávají něco, co tady postavil ten národ. To nepostavili žádný komunistický politik, to postavili lidi, kteří prostě měli zašmírované ruce, měli montérky, jo, prostě měli rozpraskané ruce od Malty a podobně. Jo, to byly prostě lidi, kteří seděli nad čecíma strojema a podobně, jo, kteří opravdu zdrželi. Ty vybudovali naší zemi po druhé světové válce. Ne žádný politik. Ten to tady jenom řídil. Bohužel ty politici prakticky tu zemi, naší zemi, doslova rozebrali během ani ne 10 let, během těch 90. Jo? Prakticky ji rozkradli, rozprodali a dneska tady opravdu nemáme nic. A je potřeba začít se ptát, jak je možný, že tohleto se tady opravdu děje. Jak je možné, že tady soudy přišknou majetek kolaborantům, který mají československý státní občanství? Jo? A podívejte, co se děje. Lidi, co mají takzvané občanství Česká republika, tak jim berou majetky. Regulárně jim prostě je okradají. Neberou jim vlastnictví, oni je okradají o majetky. To jsou právě ty slovíčka, jo, proto je v tom takovejhle bordel, jo, takže tady je krásně vidět, jak je to všecko opravdu, je to opravdu propletený. Věřím, že pro spoustu lidí je to hodně náročný téma, že se v tom třeba ale ztrácí, ale je potřeba opravdu si na tom v klidu sednout a nechat to prostě, jak se říká, vstřebat, jo, protože a je potřeba hlavně o tom mluvit, veřejně o tom mluvit, jo, vést o tom diskuze. Bavit se o tom a opravdu nevědět, že to neexistuje. Jo? Ale hlavně, aby nám to skutečně nebylo jedno, proto o těch věcech tady mluvíme. Jo? Je to fakt, je to neskutečný, když to řeknu, právní bordel. Bordel, který tady je krytej i advokátama. Je tady krytej vlastně soudcema. A je jim lhostejný, co s tímhle tím národem bude. A tady je se potřeba i ptát, proč tam ty lidi vlastně jsou. Jo, takže k čemu je tam vlastně máme? K čemu máme politiky, k čemu máme soudy, které nefungují, nebo soudce, které nefungují, a tak dál, a tak dál. K čemu máme tady ty úředníky? Jo, když ve finále všichni jdou proti lidem. Proti lidem a to je budou neuvěřitelný. Jo, takže a teď se podíváme teda na ten rok 1990, nebo teda na tu částku 1993-1992. A to je, je to opravdu, ten upravuje právě zase tu 229 z roku 1991. A může říct, že no prostě je to síla. Jo? A tady právě je to, ta se si pěla moc nahoru. A zase je to, je to z roku 1992 a je to dokonce platné aktuální znění. Jo, je to dokonce opět, je to sdílení teda federálního shromáždění.
1: To je ten zákon 93 teda, jo, abych se nestratil.
0: Ano, to je ten, ten částka 93. Mm-hmm. A prakticky je to doplnění, jo, protože oni tady mění ten paragraf 4. A to je při posuzování nároků, je to odstavec 1, jsou dotčené orgány státní správy a právnické osoby, na které přešlo vlastnické právo nebo užívací právo, povinné podnout tomu, kdo tvrdí, že je oprávněnou osobou, pomoct zejména tím, že jí poskytují výpisy z evidence, kopie, listin, jakož i jiné prostředky, které mohou přispět k objasnění věci. Co to pro Boha je? Co to je za blábol? Protože jaká evidence, kopie listin, jakých listin? Jo, protože a tady jsme u toho, že se jedná o ty žádosti právě toho těm zemským národním výborům, u této určování těch, toho občanství. Proto je to takhle nejasně ta věta napsaná. Jo, to je prakticky, že oni tady píšou, že si o navrácení majetku si prakticky může žádat kdokoliv. Absolutně kdokoliv. Paráda, ne? To se to tady potom rozdávají majetky. Jo? A další jakož i jiné prostředky, které mohou přispět k objasnění. To je hodně zavádějící slovo, ty prostředky. Jo, tam si můžu dosadit, co chci. Co chci. Ne důkazy. Jo, ne důkazní materiály, nějaký důkazní listiny, ale prostředky. Já si myslím, že to slovo mluví samo za sebe. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Ať si každý o tom myslí, co chce. Jo? A teďko, odstavec 2. Nemůže-li osoba uvedená v odstavci 1 jednoznačně prokázat svůj nárok výpisem z úřední evidence, napíše jí pozemkový úřad jako domnělého vlastníka. Krásné.
1: Dobrý, ne?
0: To je, heleď. Tam na tom katastru, tam se musí dít věci, proto ta digitalizace lidi, proto ta digitalizace, jo? Tak to hezky připravovali, ne? To je novelizace, prosím, jo? Ty 229-ky, 1991, a proto je to platný, takže domnělý vlastník. Domnělý no není vlastník, to skvělý.
1: To zajímavé, takže když já někam přijdu, řeknu, hele, tahle ten pozemek mi patří, ale já to nemůžu jednoznačně prokázat, protože ty papíry, já nevím, kde se někde ztratili, nebo někde jsou, ale jsou falešný, nemůžu to prokázat. No tak oni mi uznají jako domnělého vlastníka a co ten vlastník, který to má, tak ten jako tomu to seberou, nebo jak to je, nebo...
0: Jo, ty si mu třeba můžeš přijít k němu domů a zaklepat mu na dveře a říct mu, hled, já se jmenuji Štěrka a budu u tebe bydlet.
1: No, asi tak, no.
0: I takhle to jde pojmout, jo. Takže, a teď kontrolka, na základě žádosti domnělého vlastníka, pozemkový úřad svým rozhodnutím může uznat vlastnictví pozemků, porostům a jinému majetku této osobě. Jestliže domnělý vlastník, jo, na hrana, a teďko za A, předloží rozhodnutí o dědictví nebo smlouvu, kterou dokládá vlastnická práva, doklad o smlouvě nebo o doklad o jejím právním úkonu o nabytí vlastnictví touto osobou nebo jejím právním předchůdcem, nedošlo-li k právně určenému převodu jen pro nedostatek zápisu do pozemkové knihy nebo evidence nemovitostí. A tady chci upozornit opět na pozemkovou knihu. Dneska pozemkové knihy totiž už nejsou na katastrech používány, pouze digitální práva. Tadyhle, podle tohoto by měla být, A to je ta digitální evidence nemovitostí, což je na konci věty, ale nejsou používány pozemkové knihy. Proč? Je potřeba se ptát, proč? Jo? Protože mně to přijde, že tady někdo něco uzavřel, že tady už je prostě rozhodnuto a že někdo si tady secakramensky něco přivlastnil. Proto dneska lidi platí opravdu obrovský daně z daní nemovitosti. Ale komu a proč? Kam ty prachy jdou? Jo? Takže náhra, ne? Krásný. Opravdu fakt říkám právní bordel. A teď za B prokáže, že ve skutečnosti došlo k dělbě užívání nemovitosti mezi spoluvlastníky nebo výměně pozemků. A k převodu nedošlo jen proto, že nebyl zachován předepsaný úřední postup.
1: No, taky dobrý, no, taky dobrý.
0: To je krásný, paráda. Takže proto říkám, proto digitalizace vážení na tom katastru. To si může každý napsat, co chce, jak chce, kdo chce, když tomu má potřebné prostředky, že?
1: To je dobrý.
0: Jo? To je super, bomba. Jo? A to je právě ten zákon zase, to je ten protiklad. Proti té 229. A tady je krásně vidět, jak oni si to připravili právě proto, aby mohli vyvlastňovat právě zase ty zemědělskou půdu pro tu fotovoltaické elektrárny, větrníky a tak dále. K tomu právě jim slouží tenhle ten paskvil, vloženě právní paskvil. Takže tady je krásně vidět, jak politici vůbec ten národ nechrání. Nechrání půdu. Nechrání prostě nic. Jo, prostě opravdu ty lidi, ten národ je tady hozený vyloženě komukoliv na pospas. Bez pardonu. Hlavně, když to dobře sype. Jo, mě by docela zajímalo, kolik co za to dostal, když tam jsou teda ty prostředky. Jo, jaký prostředky za to, kdo dostal. To by mě hodně zajímalo. Jo, takže a teďkom odstavec 4, jo. Podle odstavce 3 je možno uznat, neprobíhaly a domělý vlastník, je to tady uteklo, jo, prokazuje vlastnictví k pozemku, porostům nebo k jinému majetku, posledním dokladem o vlastním jiném, nebo ve svém, nebo svého přímého předchůdce a touto skutečnost doplňuje čestným prohlášení o tom, že je vlastníkem či spoluvlastníkem těchto pozemků, porostu nebo jiného majetku a že na sebe přebírá veškeré právní následky uvedení nepravdivých údajů. Takže k tomu prakticky stačí čestné prohlášení a když vidíme, jak tam tady funguje justice, tak tady je možný cokoliv.
1: Tak.
0: Skvělý, ne?
1: No to je bomba teda tohle. Tak jak to využít tohleto v určitých věcech? A myslím si, že budu trochu zapřemýšlím a že se tohleto taky nechá lehce využít. No, uvidíme.
0: Dá se, no, protože, a tam je to krásně právě vidět, to je právě ta 243. Jak oni tam právě krásně žonglují mezi tou Českou republikou, Českou a Slovenskou federativní republiku a Československem. Oni to použijou, jak se jim to zrovna hodí. A když se podíváme do ústavy, do takzvané současné ústavy z roku 1993, tak právě, že tam máš ten článek 112, že oni tam mají právě napsáno, že jim tady platí prakticky všecko. Od první republiky, když to takhle zvedknu svýma slovama, že tady platí zákony Československé republiky, Československé socialistické republiky, České a Slovenské federativní republiky. Takže oni si můžou vybrat. Jo? Proto to tam mají takhle napsaný. A spoustě lidem tohle to nedochází. Proto tady máme platný zákony z roku 63, 70, 50 a tak dále. Protože oni mezi tím prostě běhají, jak se jim to zrovna hodí. Eventuálně to poslanci vlastně na zakázku. Mně to tak přijde, že ty novely jsou dělané právě na zakázku. A proto to překroutí tak, aby to právě bylo právně podložený. Jo? Prostě tady někdo vytváří ty zákony opravdu na zakázku. Tohle to je vyloženě, to přijde. Je to tak totiž přijde. Že tohle je vyloženě na zakázku tak, aby tady mohli právě, že ty pozemky prostě se může zabrat kdokoliv.
1: No je to
0: jo,
1: tak,
0: když
1: no.
0: má potřebné prostředky, jo? Tady
1: když,
0: prostě
1: když si to, když si to pár nalže, něco si sežene, nějaký důkazy, rádoby, že a tak dále, no, tak co, tak za tebou přijdou za chvilku, řeknou, hele, to je moje, jo, já jsem tady senal tuto a tuto, nazdar. No, jasně.
0: Přesně tak.
1: To je pěkný teda, kurně, jo, to se máme na co těšit, no.
0: No. Jo, takže není to skvělý?
1: No.
0: Jo, a tady aspoň vidíme, k čemu skutečně slouží politici.
1: Ano.
0: Takže komu skutečně slouží politici? Uvědomme se to, kdo tady teda dělá ty zákony a nám tady tvrdí, že jsou platný a ten zákon je z roku 1992 a je takzvaně v platnosti.
1: Mm-hmm.
0: My si to prostě jenom uvěli. Mm-hmm. To je prostě novelizace z toho zákona, který prakticky má z toho 91. roku, ten má vlastně ty lidi chránit, ty jejich majetky, ale protože oni nepotřebovali, aby ty lidi se měli jak bránit, no tak si prostě udělali v roce 92 hezky novelu, aby právě ty lidi chráněný nebyly. A takhle se dají krásně překroutit dekrety prezidenta republiky. Obejít. Jo, změňte název země, státu, republiky a můžete směle obcházet to, co prakticky je tady platný na mezinárodní úrovni. Proto tady není prakticky platný ani mezinárodní právo, protože to mezinárodní právo tady bylo uzavírané za dob Československa. Jo? Ať je to úmluva o otroctví, ať je to Všeobecná deklarace lidských práv, tak prakticky tyhle ty vznikly právě, že ta úmluva o otroctví vznikla v roce 1930 nebo 33, teď zase přesně nevím, ale podepsalo to prakticky skoro celý svět. Jo, ty zástupci, ty hlavy státu tenkrát tuto úmluvu podepsali a pak je tady právě ta Všeobecná deklarace lidských práv. A kdo to dneska nedodržuje? Nedodržuje to prakticky nikdo. A tady je krásně vidět, a právě proto tady i ty soudci ty mezinárodní úmluvy vůbec nedodržují. Protože oni nemusí. Protože když je něco přece podepsaný pod hlavičkou Československa, tak se jim to zrovna nehodí. Jo, nějaký teda právní, teda zahraniční normy, nebo teda mezinárodní normy, ohledně ochrany lidských práv a tak dále. Jo? Ale jakmile se týká majetku, tak tam se nám hodí československé státní občanství. Tam se to prostě hodí. Tam se nám hodí i to Československo. Jo? A to je ten právní bordel, který tady je, a proto právě ty úředníci nereflektují na lidská práva. Ani na práva dítěte. Tady tohleto není prostě uznávaný. Protože oni fungují pro Českou republiku, ne pro Československo. Oni dokonce přece složili slib na Českou republiku. Tak přece nebudou dodržovat úmluvy, které tady jsou právě pod hlavičkou Československa, tak jako jsou dekrety prezidenta republiky. A k tomu právě slouží ta změna názvu. A můžete tady řádit, prostě vymýšlet si zákony, a opravdu, když to řeknu teďko natvrdo, z lidí dělat blbce. Ale hlavně, že jsou lidi důležití, když jsou prostě volby, to jsou voliči, to jsou opravdu důležití. Prakticky z kandidátů se stanou slibotechny, vyloženě slibotechny ráje a v momentě, jakmile prostě se dostanou ke korytu, na ty patřiční místa. A to teď krásně bylo teď vidět, co předvedla naposledy celá tahle ta Babišova vláda, protože Babišova vláda nám prostě asi po půl roce prakticky začala fialovět a teď sfialovila. Úplně.
1: Ano, přesně tak.
0: Úplně. Takže teď veselé pojedou v těch samých šlépějích, který vlastně nastartoval Petr Fiala. Takže jde se hezky dál ve fašismu.
1: Tomu se nechá říci, ano, je to přesně o tom, jak pořád říkám. Nezmění se nic do té doby, dokud se nezmění systém. Ano, protože nemůže v nějakém systému, v nějakém prostředí, ať je tam kdo chce, musí dodržovat zákony, prostředky toho systému, toho prostředí. A je to úplně jedno, kdo tam je. Já říkám, kdyby se změnil systém k tomu lepšímu a byla tam fialová vláda, nebo já nevím, kdokoliv, no tak by to bylo v pořádku, protože oni jedou systémově, všichni jedou systémově. Z tohoto důvodu ty volby opravdu fakt nic nezmění. Protože systém se nezmění a když se nezmění systém, nezmění se ani nic, co ta, která vláda tam je, tak to pořád pojedou to samý. Systémově jedou furt to samý. Takže ono to skutečně tak vypadá, no tak nevypadá, ono to tak je, že nám krásně sfialověli, ano, a pojedou v tomto duchu dál. No. Sem tam něco řeknou hezkýho, aby ty lidi prostě tak řekli, no jo, oni s tím nic nemůžou udělat, no oni s tím ale opravdu nic nemůžou udělat. Ale to je problém právě toho systému. Jo? Volbama se nic změnit skutečně nemůže, opravdu. Aspoň teda na té úrovni, parlamentní. Jo. Možná, že něco málo, ale...
0: No tak tam už vůbec ne.
1: Tam už vůbec ne taky, tam už taky vůbec ne. Protože jsou všichni samozřejmě asi řízen ze zora. Takže asi tak, no. Je to fakt problém. Hezky nás tady zaciklili a dělají z nás pitomce ze všech. No, tak to je ono. Dobrý.
0: No, ono totiž teďko se narazilo na tu parlamentní demokracii. To je právě ten problém té parlamentní demokracie, protože tady nemáme takzvanou demokracii lidovou. Protože ta parlamentní demokracie je o tom, že lidi se dostanou do toho parlamentu, nebo konkrétní osoby, pomocí takzvaných voleb, které prakticky jsou už dopředu, jak já říkám, rozhodnutý. Což je evidentní. A teďkon oni si rozhodují právě na půdě toho parlamentu, proto parlamentní demokracie, a ty lidi dole s tím nemůžou nic dělat. Proto je to parlamentní demokracie, protože lidi to nemůžou ovlivnit. Oni nemůžou prostě jít a prostě říct, hleď, ty si vlastně tady neplníš to, co jsi slíbil, tak jdeš prostě od válu. Dáme tam člověka, který je skutečně spolehlivý. Ale proto je to parlamentní demokracie, protože proto jim taky slouží i ta imunita k tomu, aby mohli tady si prakticky dělat, co chtějí. Jo, protože ono právě je tady ještě takovej průšvih. A to je právě třeba i to sebeurčení, protože jakmile tady máš právo na sebeurčení, na jedné straně je to v pořádku, na druhé straně je to dvousečná zbraň, protože a to teď i vidíme v přímém přenosu, že tady máš takzvané sekulární menšiny. Předtím tady byly přece menšiny národnostní. A právě je poukazováno díky tomu sebeurčení na ty rozdíly, které nás rozdělují. Protože je to rozdíl. Jo, je to rozděl. A není tady poukazováno na to, co nás ve skutečnosti spojuje. Jo, že pořád jsme lidi, pořád prostě všichni máme stejné biologické funkce, jo, mluvíme podobným jazykem a tak dále. Jsou tady prostě národnosti. Jo, a to je právě to, že co nás spojuje, to, že jsme především mým lidé. Jsme lidmi. A na tohle to my absolutně zapomínáme. A to je jenom díky právě politiku, který právě rozdělují. Jo, a vykřikují něco tady o nějakých lidských právech, které ve finále sami porušují. Jo, to je právě potřeba si tyhle ty věci uvědomit, že i ty mezinárodní smlouvy se prakticky zneužít v náš prospěch, jo? Což se taky i momentálně děje. Protože třeba dneska za chvilku tady bude běžná rodina, muž, žena, děti, pomalu menšinou. Jo? Protože tady jsou upřednostňovány tyhle ty XX těchto pohlaví. A teď jsem si otevřela právě tu všeobecnou deklaraci lidských práv. A tam teďko mám právě článek 15, který souvisí právě s tím třeba i dekretem prezidenta republiky. A to je, každý má právo na státní příslušnost. A teďko, když se opravdu podíváme na to, jo? Jo, teďko, když se opravdu podíváme na to, že Někdo si třeba řekne, že je to právě třeba v rozporu s tou deklarací lidských práv. Ale je potřeba se, jo, třeba to, co se tedy dělo po té válce, ale po tom roce 45. Ale tady je potřeba si uvědomit, co bylo předtím. Protože víme, že jsou prostě tady osoby, lidi, nebo prostě entity, které právě poukazují na to, co tady bylo po roce 45, ale v Evropě. Ale už nikdo nechce mluvit o tom, co bylo předtím, co se dělo v Polsku, co se dělo tady, že tady byly koncentrační tábory, že tady byl holokaust. O tomhle tom už nikdo mluvit nechce. Jo? Především těm, kterých se to osobně týká, a to jsou takzvaní sudetští Němci. Ve skutečnosti to jsou Němci jenom. A žili v Českém pohraničí, nebo v Československém pohraničí. To se mi se týká i Maďarů. Jo? A najednou se jim prostě hodí československý státní občanství, aby se mohli teda jako vrátit zpátky na naše území. Tak jak to teda je s tím občanstvím Česká republika a tím československým státním občanstvím? Jak je to teda s tím nárokem na to sebeurčení? Jo? To jsou tak dvousečné zbraně. Jo? Až to není hezký. Jo? Protože je to i dokonce zakotvený v té takzvané současné ústavě, že nikdo, článek 12, nikdo nesmí být proti své vůli zbaven státního občanství. Ale jak je možný, že třeba nás toho občanství prakticky zbavili proti naší vůli? My jsme se o ně nežádali o občanství České republiky. Jo? To je prostě...
1: No, ono to nebylo celý. Asi proti naší vůli. A my jsme s tím prostě svolně mlčeli. Nikomu to nevadilo, nikdo tenkrát nevěděl vůbec, o co jde, že? Tak každý svolně mlčel.
0: Přesně
1: pochybuju,
0: tak.
1: Že by někdo našel, kdo by řekl, a já to nechci změnit. Jo, to by bylo tenkrát zajímavé, co by s tím takovým člověkem udělali, když řekl, ne, já nechci změnit občanství. Jo, já si přeju podle toho listiny základních práv a svobod, já to nechci prostě. Co by se stalo? To by mě fakt zajímalo, co by se stalo. No, ale bohužel někdo tenkrát, to bylo v době, prostě oni si pospíšili, samozřejmě oni si pospíšili, protože lidi byli nadšený z toho, že se to všechno změnilo, že teď už je to super, tak všichni byli nadšený, tak si pospíšili a udělali to tímto způsobem. No, byli jsme hloupí, ale využili toho, že jsme byli hloupí, že jsme si svoje práva nějak nebránili. No, nedá se nic dělat. Nicméně mělo by se to na tleto brát zřetel teďko v té době a když někdo dodatečně řekne, ale já jsem to tenkrát fakt netušil, že to takhle bylo, ty práva jsem měl tenkrát a já si je beru teď, tak by to měli s tím něco dělat. Ale oni s tím už v současné době řeknou, když jsme byli někteří, já byli mezi nima, který tam šel a říkal, já chci změnit prostě občanství na československý. A oni řeknou, my s tím nemůžeme nic udělat. My na to nemáme, když to řeknu lidově, my na to nemáme tabulky, my s tím nic udělat nemůžeme. Mm-hmm. No, hotovo. Šmitec.
0: To je
1: zajímavé, tohleto.
0: To je právě zajímavé. Jakmile se jedná o navrácení majetku kolaborantů,
1: tak to jde.
0: Tam nepotřebujou tabulky. Ale
1: tam
0: když tam přijdeš ty, nebo kdyby jsme přišli, jo, tak tam to nejde, na to nemají tabulky. Tak jak to teda ve skutečnosti je?
1: No,
0: jak to teda ve skutečnosti teda
1: právě, je? Právě. Ono jde o to, že ty se na ty vyšší instance nedostaneš, tak kde se o tom rozhoduje. Ty se dostaneš do styku pouze s těma úředníkama, který o tom neví taky nic, jo, prakticky. Mm-hmm. Který řeknou, sorry, ale je to. No a dál. Tak řekneš, tak mi zavolejte vašeho nadřízeného. No ten tu není, nebo ten má, já nevím, hodiny služební, nebo co já vím, jak se to říká, až, já nevím, v pondělí, nebo ten je někde na zasedání a tak dál. Dalšímu prostě na dně se nedostaneš. Pokud to není nějaký známý nebo něco, není šance se dostat někam vejš. No a ty úředníci řeknou, no, tak my s tím nic jiného dělat nemůžeme. My to tady máme takhle, my to máme nařízený, my jsme malí páni. Tak a tím skončíš.
0: No, tak jako samozřejmě, ale pozor, ono není to úplně pravda. Jo, protože
1: tak to věc, jak to
0: taky
1: udělat.
0: Ten úředník si Je to jednoduchý. Jsme zase u té obnovy té státní správy. Mm-hmm. Jo, to znamená, ty skutečné správní správy podle toho dekretu 121 prezidenta republiky. A to jsou právě to, je to zavedení těch národních výborů. To je ta národní správa. A můžu říct, že mezi lidma se o tom začíná i hodně mluvit, protože vzhledem k tomu, že ty starostové opravdu selhávají. Selhávají prakticky a je úplně jedno, jestli se jedná o primátory, nebo jestli se jedná o starosty obcí. Prostě ty starostové skutečně selhávají, protože co se budeme nalhávat i na těch malých úřadech, tam prostě tam se pohybuje spousta milionů, spousta dotací a není potřeba k tomu říkat, co se tam děje dál. To si dokážeme všichni představit, co se děje, protože víme všichni, a těch kauz už proběhlo mnoho, že jakmile někde jsou prostě dotace, tak korupce prostě frčí. Jo? Mm-hmm. Takže potom, a to víme dneska,

0: právě jako i ty si třeba vyslovil nějaký ty obavy, že je třeba jako některé ty dekrety nejsou platné. Ale co když je to přesně opačně, protože ono je potřeba skutečně dohledávat. A já třeba teďko, ty tam máš úplně na konci právě tu totalitu CZ, ten seznam. A je tam právě ten dekret, to je ta 16. Jo, dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. A tam je napsáno, že tento dekret není platný od 1.1.1949. Jenže co když je to jinak? Tak, do prvního, jo, a teďkon tadyhle, když se rozklikneš ten zákon předtím, který jsem tě poslala, je to 33/1948 sbírky. Jo?
1: 33.
0: A jestli na to...
1: Počkej, 33?
0: Je to ten zákon, co jsem tě poslal?
1: Ano, už jsem u toho, ano.
0: Ano, to je on, to je on. Když se podívá na ten nadpis, tak je to zákon z dne vlastně 25. března 1948, jím se obnovuje účinnost retribučního dekretu o nařízení o lidových soudcích a mění některá jejich ustanovení. A teď ustanovení Národní shromáždění Československé republiky se usneslo na tomto zákoně. A teď paragraf 1. Účinnost dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, částka 16 sbírky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech ve znění předpisů je měnící a doplňující dále retribuční dekret se obnovuje a přičem se ustanovení hlavy 2 retribučního dekretu mění a tak dále, konatí hlavní přelíčení o činech trestných podle retribučního dekretu a tak dále. Ale když se podíváš nahoru, tak zjistíš, že ten dekret, tenhle ten zákon je platný. Jo, že tenhle ten zákon z roku 48 prodloužil a neustále tím pádem tenhle ten zákon nám říká, že dekret o lidových mimořádných soudech je neustále platný. Takže to je to, co jsem řekla. Neodvolujeme se přímo na to, na ty totalitě CZ, jestli ty dekrety jsou platný nebo ne. Protože ten dekret o těch mimořádných soudech, o těch mimořádných lidových soudech, tím pádem je neustále platný. Ať se to někomu líbí nebo ne.
1: Mm-hmm. Jasný. Tak, a kdo by ty soudy měl ustanovovat? Ty národní výbory?
0: No, právě národní výbory. Ano, národní výbory. Tam právě jde o to, aby si opravdu ty lidi mezi sebou vybrali ty, kteří skutečně tuhletu funkci budou dělat naprosto zcela zodpovědně, nebo respektive tento úkol, protože funkce, já tohleto slovo vůbec nemám ráda, podle mě je to spíš služba. Než funkce, protože funkce vidíme, jak jsou zneužitelné. Měl to být prakticky služba tomu národu, tomu státu. Jo? To znamená opravdu tady tu zprávu obnovit. A hlavně, aby ty lidi, kteří u těchto tu službu budou vykonávat, aby to opravdu bylo bez jakýchkoliv emocí, bez jakýchkoliv nenávisti, protože bez toho to opravdu nepůjde. Jo, aby to skutečně bylo vykonáváno skutečně zodpovědně. A tady máme taky důvod, tady máme objasnění, proč ty lidové soudy probíhaly i v 60. letech. Že oni tady probíhaly poměrně dost dlouhou dobu. A tady je krásně vidět, tím, že my jsme tohleten, protože na to taky před pár dněma, na tenhle ten zákon, čirou náhodou, já jsem si řekla, protože se posílila kamarádce odkaz ohledně tohoto dekretu z poslanecké sněmovny a tam jsem právě viděla ty změny, tak jsem se do těch změn koukala a ono ejhle. Jo, takže tady máme potvrzení, že takový retribuční dekret, prostě jsou tam nějaké teda úpravy podle tohoto zákona, ale prostě ten dekret je jinak, prostě je neustále platný. Jo, takže takže

0: opravdu je potřeba se vrátit zpátky prostě k těm dekretům prezidenta republiky. A dokonce, když se podíváš na článek 2, paragraf 1, na Slovensku obnovuje se účinnost nařízení Slovenské národní rady zo dňa 15. mája 1945, částka 33 sbírky Slovenské národní rady o zvolení o znění předpisu o měňacích a doplňujících, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, dokonce tady mají okupanty, že oni byli okupovaní vlastně, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudnictví, dělej nariadení o lidovom soudnictve a s tímto zmenami a doplňkami. Takže tohleto nařízení je platné i na Slovensku, vážení. Takže tohle ten dekret, jo, protože oni tam ty dekrety tady vidět, že tady mají malinko jinak učíslovaný, ale prostě ty dekrety o lidových soudech jsou platný, jak tady v Čechách, na Moravě, tak i na Slovensku.
1: Tady je zajímavý, já jsem se musel kouknout, protože to slovo retribuční není a zase až tak známé, tak jsem se na to opravdu kouknul, co to znamená, a význam pojmu retribuce znamená odplatu, náprava nebo odčinění viny. Retribuční justice.
0: No je to tribunál.
1: Retribuční justice.
0: Ano, tribunál.
1: Je směr trestního práva, který se soustředí na zasloužený trest pro pachatele, nikoli na nápravu nebo mediaci. Takže poválečné retribuční dekrety v Československu, tady to je všechno popsané, takže to je fakt zajímavý, protože hodně lidí by si mělo uvědomit, co vlastně teď dělají a že by se to mohlo velmi rychle vztahovat i na ně. Zvláště proto, když je ten zákon 33 z roku 48 o retribučním dekretu a nařízení o lidovém soudnictví stále platný. To je fakt napováženou. Tohle to, kdyby ty lidi věděli, kteří páchají takovou to svinárnu s proměnutím v současné době, a těch je nemálo, oni to ale neví tohle to samozřejmě, tak kdyby tohle to věděli, ty by se mělo asi hodně argumentovat mezi těma různýma úředníkama a podobně, aby si to uvědomili, že je to platný a co to znamená retribuce. Já si myslím, že málo kdo to ví, říkám, přiznám se, musel zase kouknout taky. Já nevím, jestli ty jsi to věděla, nebo jsi to taky dohledávala, ale to slovo je...
0: Neskoumala jsem to, ale to vím, že velice... to právě to retribuce, tribunál. No.
1: Jo.
0: Ten tribunál.
1: No a jak říkám, je to přímo prostě znamená odplatu, nápravu nebo odčinění viny, retribuce.
0: Uh-huh.
1: Jo, takže ano. Pozor protože, na to. Jo?
0: Ano, protože je tady, nechceme tady lidi soudit, to je důležitý upozornit, ale aby se zodpovídali ze svých činů před tím právě tím tribunálem. Jo, protože aby si uvědomili, co tady prakticky vyvedli. A je potřeba, a tady krásně tohoto ukazuje, že opravdu my tady máme páky, my tady opravdu ty páky máme, aby jsme tady začali prošetřovat to, co se tady začalo odehrávat počátkem rokem 90. Jo? Ty lidi z té České národní rady ještě pořád žijí, ať je to Pithart, ať je to Klaus, vemte si, jak Petr Pithart špiní Beneše, kudy chodí. Jo, Eduard Beneše. A prakticky mně to přijde, že oni právě takhle ty špiní, ty předchozí politiky, ono je velice jednoduchý ty politiky soudit, když už tady nejsou a nemůžou se bránit. Jo? Nemůžou se k tomu ani vyjádřit, co se tenkrát dělo. A právě když si vezmu, co oni udělali tady, pod jakýma zákonama je třeba konkrétně podepsaný Petr Pithart právě pod Českou národní radou, tak si myslím, že jeho napadání právě Eduarda Beneše je dost napováženou. Protože je potřeba si uvědomit, že i on podepisoval daňový zákony, který třeba, byť jsou dneska, ty názvy jsou změněný nebo jsou takzvaně zrušený, ale prakticky oni nastartovali to, co se to daňový zatížení, který tady dneska opravdu máme. Jo? Takže je potřeba si skutečně uvědomit, že každý takzvaný správce daně, který sedí na finančním úřadu a je úplně jedno, jestli se jedná o krajské města, okresní města, ale i starostové, všichni dosedí těch radách, nesou plnou zodpovědnost za to, jak je tady hospodářeno právě s těma penězma. Proto je potřeba se začít skutečně doptávat, jako kam plynou peníze. Kam plynou peníze z daní, ať je to DPH, ať je to spotřební daň.
1: Z nemovitosti především, to je to největší svinstvo, ano.
0: Přesně tak, jo. Protože ti lidi si svoje domovy prakticky zaplatili už ze zdaněných peněz. Už ze zdaněných peněz. Takže to je právě si tyhle ty věci skutečně dá dokupy. A tady opravdu tohle ten zákon nám dává skutečně páku na ty úředníky. A protože každý z nich se bude doptávat, všichni, co tady do dneška dávají penále za prostě nesmyslný, prostě za špatně třeba vyplněný i to daňové přiznání. Opravdu ty daně tím pádem jsou skutečně dobrovolný, když vy musíte vyplnit takzvané přiznání k dani. To je vlastně, jako byste se přiznávali k trestnému činu, že jste něco provedli. Když jste si dovolili vlastníma rukama vydělat si vlastní peníze, aby vy jste mohli tady prakticky žít. To je vlastně, my tady platíme ta daň, to je pronájem toho života tady, to je neuvěřitelný. Jo? Když se to skutečně uvědomíme, když jsme se sem narodili, tak jsme neplatili nic. Člověk ani nevěděl, že tady má platit nějakou daň. Ale v momentě, jakmile jsme vstoupili do toho takzvaného pracovního procesu, tak první, co je, že začnou strhávat daně, ať je to sociální, zdravotní, to je taky daň. To je daň za to, za vaše zdraví, za to, že tady vůbec žijete, ta sociálka. Jo. To je neuvěřitelný, přitom my tady tu planetu, nám je tady svěřená k užívání a kdo si vůbec dovolil prostě si vzít tu planetu jako majetek, že nám ji bude prakticky pronajímat. Jo? Zvířata taky neplatí daně, jo? Ale chtějí je čipovat srdce, chtějí tady čipovat dneska kde co, jo? Teď to je až, já si tak říkám, kam až to opravdu tady musí dojít, aby to těm lidem skutečně docvaklo, že vlastně jim jde o to, aby opravdu získali kontrolu nad našimi, nejen nad našimi životy, ale i nad tím, co děláme, jestli třeba někdo chová nějaký doma, nějaký svoje drobné zvířectvo, jo, a je úplně, jestli to jsou slepice, králíci, nebo jestli, teda pardon, pěstuje chová, jo, jestli má nějaký prostě drobný chove, někdo třeba má doma i třeba ovečky, někdo má kozy nějaký, jo, tak co je doprčit s těm úředníkům do toho? Jo, co jim do toho? Za chvilku, jo, když oni opravdu ty zákony dělají tak, aby každému vlastně vlezli i pomalu do postele, mně to tak přijde. Jo, jestli máte ten správný kotel, jo, jestli máte, já nevím, ty správný okna a tak dále, jestli máte tu správnou omítku, jestli máte správně zaizolovaný ten barák nebo ten byt, ale ta izolace je prakticky to nejhorší. Mně se líbí i ta manipulace té mysle ohledně toho globálního oteplování. A lidi zateplují baráky, aby jim zimě nebyla zima. Není to nějak jako protichůdný? Jo, mě to až fascinuje, jak je tohoto propagovaný. My tady máme pozor, máme tady globální oteplování, ale všichni musí mít úsporný baráky na energii, aby v zimě protopili co nejmíň. Tak všichni musí mít zateplený baráky.
1: Ne, aby
0: To mi nedává prostě smysl.
1: Jde o to, co myslíš tím
0: protopit? To mi nedává smysl.
1: Protopit co nejmíň. Ono nejde jako protopit co nejmíň. Ono jde o to, aby se za co nejmíň energie co nejvíc zaplatilo. Chápeš? Protože oni jakmile začneš protápět mín ty energie, začneš odebírat mín energie, no tak tě to zdraží. A tím pádem samozřejmě oni za mín energie budou mít víc peněz. A to je ono, to je to, co potřebujou. To je ideální stav.
0: Takže proto elektrifikace, proto plynofikace. Jo, proto jako prostě to nedává fakt smysl. Já když jsem tohoto pozorovala, tuhletu plynofikaci, elektrifikaci, která tady probíhala po roce 2000 po republice, tak jsem si říkala, hele, tohle to není dobrý, ty lidi budou vlastně závislí. A když jim to vyšroubují fakt nahoru, tak z toho vlastně nemůžou ani vycouvat. Takže tak jsem si říkala, oni, ty lidi jsou prakticky vlákávány do pasti, protože to bylo, přesně to jsem tušila tenkrát.
1: To bylo vlastně tenkrát ty přímotopy a podobně, ano, elektrický. Jestli si na to vzpomínáš, to bylo, o čem určitě mluvíš, protože tenkrát na to byly vydan taky dotace. Přímo to pijte, super, to si vente, to je super, to bude levný.
0: Ano.
1: Jen co si to hodně lidí zařídilo, no tak zvedli samozřejmě cenu energie.
0: Šup.
1: No a už to tady, a to je ze vším, s plynem, ze vším, to je furt dokola, furt dokola, furt dokola. Hlavně, aby se zateplovalo vlastně a až se zateplí zase, tak se budou dělat, já nevím, co jiný, zase se to bude natírat jinak, nebo co já vím. Teďko prý Čína vymyslela barvu, která až 25krát nějak zmírní dopady jako tepla na to, jo? Takže aby se nepřehřály objekty a podobně, tak vymysleli barvu, která to až 25krát zmírní dopady toho tepla. No tak co, až to bude tohleto všechno, no tak zase budou to všichni muset natírat, aby nemuseli platit tak velký daně a tak dále, a tak dále. Je to sviňárna. No, co se dá dělat?
0: Ještě taková potěšující zpráva na závěr, protože úplně jsem na to zapomněla, ale teď, jak se bavíme o těch energiích, tak je tady taková dobrá věc. A tady vidět, že opravdu má smysl se o těch dekretech skutečně bavit. Protože nedávno, mi poslali to tak 14 dní, mi poslal známý článek na e-mail, je to článek z Facebooku a je to, nevím přesně to jméno, ale vím, že příjmení je Beran. Je to takový poměrně, bych řekla, mladý člověk, asi tak kolem těch 45 let. A on tam, je to člověk, který se prostě motá kolem té energetiky. A mně se ten článek líbí v tom, že on tam poukazuje na to, aby tady byla levnější energie, tak by bylo dobrý tady opět tyhle ty zprivatizované podniky znovu znárodnit podle znárodňovacích dekretů prezidenta republiky. A tady tohle to se mi líbí, že už i to dochází i těm energetikům, že tady skutečně něco je sakramensky špatně. A že tady opravdu tyhle ty věci, nebo tyhle ty podniky, které tady opravdu generují obrovské zisky, my ani nevíme, kam ty zisky plynou, tak právě, aby ty zisky zůstávaly tady. Protože my díky tomu, že ty zisky těch podniků, jako je ČES především, tak právě my nevíme, kam ten zisk jde, jestli je investován zpátky, anebo jestli je v dividendách odváděných zahraničním investorům. Jo? To je právě potřeba, a mně se líbí, že konečně se to začíná chytat i ty energetici, že jim to začíná docházet, že skutečně dekrety prezidenta republiky je cesta, je to prakticky pro nás jediná cesta, kterou bychom se skutečně měli vydat. A to bez pardonu prostě.
1: No, uvidíme. Od toho, jak to všechno možná zařídit, jak to zkusit, tu bude opět další setkání právě na Poloučku. A to 26.9. Vidíte to právě teď tady na obrazovce. Sobotní odpoledne s Miluškou z Rodu Čechů. Zhruba o 12 hodin. Jo, takže tady to vidíte. Všem vám doporučuji se přihlásit. Tady vidíte dole. Ano, chci dostávat akce a novinky, anebo se přihlásit. Já nevím, co tady ještě má, asi má být. Přihlášení na akci. Tady to je pod tím. Přihlášení na akci. Tak, ano. Tady na to je třeba kliknout a přihlásit si. Máte tam jenom jméno, mail, mobil, nic víc samozřejmě. Jde o to, abychom měli pro vás nějaké to občerstvení, které samozřejmě bychom rádi, abyste tam měli, protože třeba už nebude úplně největší teplota počasí, i když to vypadá, vážení, že to je docela dobrý, protože na víkend je hlášeno asi 23 stupňů, což je úplně ideální počasí. Ani horko, ani zima a sluníčko. Takže přihlášení na akci, tady to vidíte, přihlašte se a přijďte. Je to opravdu jedna z posledních příležitostí, jak se takto osobně osobně setkat s vnučkou, která to má, jak jste viděli, docela zmáklý, veškerý ty Benešovy dekrety. A je to jistý návod, co s tím do budoucna dělat. A to je velmi důležité. Tak jo, já se s tebou loučím se s posluchači a diváky. Já jsem si myslel, že zítra mám pořad a vypadá to, že asi ne, leda, že bych ještě něco rychle zařídil, ale nevím, jsem takový nějaký unavený z toho ze všeho, tak nevím, asi si dám pauzu a uvidíme se teda až na tom paloučku. Pátek už tam určitě. Ty přijedeš pátek, věci říkala, takže můžete přijet už pátek. Můžete tam
0: podnít až do neděle.
1: Super.
0: Přesně tak.
1: Ještě tím svým lidem, který tam mají chuť přijet, tak prostě je poprostý, protože je vidět, že ať tam tu přihlášku hodí, aby Markéta věděla, kolik toho má připravit. Tak.
0: A to přesně je, tak, dobře.
1: To je pro dnešek všechno ode mě a dál bude už zase studio Midgard, který je připravený. Takže poslouchejte dál Svobodný vysílač. Děkuji tě, Miluško, bylo to opět velice výživné a byly tam velice zajímavé postřehy a jsem rád, opravdu mi to těší, že takto dokážeš v těch zákonech jaksi žonglovat a lavírovat, že to opravdu... To je fakt jako, to nejde normálně, protože těch zákonů jsou miliony, že jo? A to nejde prostě takhle to na to narazit, jen tak z ničeho, když to zrovna potřebuješ. Takže opravdu klobouk dolů, dobrý. Děkuji moc, měj se krásně.
0: Já se taky loučím, děkuji za tvoje pozvání opětovně a těším se na příště a těším se na setkání na paloučku a zase příště. Na shledanou.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Kim.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: No a je to tady, jsme tady zase zpátky, navrátivši se. To vypadá, že má někdo vši, nebo co, ale to je jedno. Takže stihl jsem se navrátit zpátky a ještě jsem s sebou strhl svého hosta. Takže je všechno v pořádku, všechno je, jak má být. Jinou je možnost právě teď nás slyšet, no a je také možnost být s námi. Takže vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel tohoto světa, kde nahlížíme na věci, které se dějí, pravděpodobně se udějí nebo se udály, no a tak nějak se snažíme predikovat možné výstupy z tohoto dění. Tak vítejte. No a když už všichni jste tady přivítali, tak je potřeba, abych taky přivítal svého hosta. Tak Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: To na holku z Prahy docela dobrý, člověče.
1: Člověče, jo, docela to ujde.
0: Jsem byl v sobotu v Praze, člověče, to ti musím říct.
1: Jsem si všimla.
0: Jasně, no. A v Praze, na dvorku, u školky dělali vinobraní.
1: Jo, jo. Já jsem něco slyšela. Ptáčci si štěbetali, že se trhalo víno, nebo střihalo víno, lezlo se na žebříky, lisovalo se. Jo, jo, něco jsem slyšela.
0: No, jo, jo. To plná Praha toho byla.
1: Plná Praha toho byla, ano. Jo, jo. Dokonce se šťáva ochutnávala, sladký to bylo.
0: No, šťáva se ochutnávala, ale minulo mě to.
1: Tebe to minulo, to se k tobě nedostalo. Mm-hmm. Jo, no to tam tento mikro zlil, no.
0: Právě, že vůbec to ke mně nedorazilo. Nic se nepilo, neochutnalo.
1: Tak se směl přihlásit víc hlasitějc.
0: Ale nevadí, nevadí. Já si to aspoň pamatuju, že mi nedali.
1: Aha.
0: No.
1: To víš, já mezi tou držkovkou, těma párkama a tím vším, tak to bylo takový složitější. No. Tak se omlouvám, že se to k tobě nedostalo.
0: Byl jsem uspokojen dobrou držkovou polévkou, takže budiš jim odpuštěno, že na mě nezbylo. Zkrátka dobře, držkovka byla držkovka, no. Takže nakonec ta sobota nebyla až tak špatná a v Praze bylo hezky. V Praze bylo hezky, slunečno, no a tak Pražané vyrazili do ulic. Jsme s Eliškou jeli a čiči, jak ona se to pamatuje. Normálně mi říká, no u Vltavy mi říká, že tatínku, tady jsme jeli lodí.
1: Hm? No vidíš to? No to je skvělý.
0: Jako jsem se až divil, že to tam poznala.
1: No, tak jí to utkvělo v hlavičce, jo. Tak jako správná vlastenka. Ví, že je tam Vltava. No,
0: jeli jsme pod Vyšehradem, tak jsem jí vyprávil o Šemíkovi.
1: No.
0: To ještě nedávala teda upřímně, jako.
1: Ne, to ji úplně nešlo.
0: Jsem si uvědomil, že vlastně ona to nemůže znát, že?
1: To máš pravdu, no.
0: Jako jsou Pražanky, občanky, vlastenky, který to třeba ještě pamatujou. No ale... Tak jsem jasně vyprávěl, že tady spadl ten autobus s těma vědcema a že tam byl ten Ikebara.
1: Tak to jo, ten film.
0: No.
1: Jo, vidíš to.
0: Vědci. No. Tak to víš, tak musíš pořád něco jako vymýšlet, jak zabavíš a uspokojí zvědavost, s jakou děti.
1: No, co je. Ale musím teda na adresu Elišky říct, že byla hodná, v podstatě zabavila se, doufám, že se moc neušpinila pak na tu oslavu odpolední, protože když jsem je viděla, jak lítají na tom dvoře, tak jsem si říkala, no, tak to nevím, jestli ještě budeme prát šatičky.
0: Když měla ty šaty zavázaný, tak jak je měla zavázaný, aby si náhodou, kdybože že neumazala. A přenášeli tam tu vodu z té louže, tak to jsem si říkal, tak to je finita. Já jsem spíš měl strach, že bude promočená, že nastydne, tak naštěstí jako dobrý, ale...
1: Všechno dopadlo výborně.
0: Jo, no. Tak...
1: Jo, myslím, že si to užili. Jsem
0: přijel asi o půlnoci domů.
1: No, to jsem nějak tak čekovala, že bylo, tak víš co, no, tak...
0: Tak návštěva Prahy proběhla uspokojivě, řekl bych.
1: Jo, za mě určitě, za mě to bylo... Bylo
0: to
1: příjemné
0: pestrý.
1: Dopoledně, odpolední setkání.
0: No, bylo to pestrý, mělo to grády prostě. Takže taky za mě
1: včetně
0: dobrý,
1: vinobraní.
0: No. Vinobraní. To, byl jsem na vinobraní, víno neochutná je, ale to nevadí.
1: Si musíš nechat pak už, víš, až bude burčák, anebo až po burčáku, až to začne být jako víno, tak pak už jako, pak to bude lepší.
0: Když já mám, si vědomil, že mám vlastně tady burčák ještě v ledničce, jsem na něj nějak zapomněl dneska.
1: Jsme no, tak aby tě nepřišel naproti.
0: Ale by neboh v té ledničce, to by bylo... Tak kromě burčáku, respektive kromě vinobraní, tak jsi měla jaký prožitek toho minulého týdne? Povídej, pochlup se nám.
1: Jejda, tam to bylo nějaký takový divoký.
0: Bylo divoký.
1: Já jsem dost cestovala, my jsme byli po vysílání, to jsem asi 2-3 dny jako hodně pracovala. Potom jsme byli v pátek na svatbě, Martinův spolužák se ženil, tak jsme byli pozvaný.
0: A to se, no, ale... se dělali vinobraní a to jste byli v pátek na svatbě?
1: No, ale my jsme z té svatby odcházeli kolem 9. večer, protože jsme věděli, že přijede ještě nějaká část vína z Moravy, toho hroznového vína, aby jsme ho měli dost. Takže my jsme to měli komplikovaný, že jsme čekali na to víno, respektive na toho pána s tím vínem. Nakonec se z toho odvinulo, že pán u nás musel přespat, protože už byl, je to starší pán a přeci jenom jako se mi úplně nelíbilo ho posílat zpátky na Moravu, tak sobota tak tu si viděl, toho si byl účasten, no a neděle jsem byla se mojí mámou v Plzni a pak jsem zas pracovala, no a najednou bylo pondělí. A
0: už se těšila na vysílání.
1: Jo, já jsem dneska měla možnost poslouchat od 5 hodin vás dva s Išou, tak to z ostatně.
0: Dobře, jsi napsala když... dotaz.
1: Ano, jsem psala dotaz, ano. Protože i při tom vysílání jsem měla takový zvláštní pocity, tak jsem říkala, no já mu to musím napsat. No a tak.
0: Já jsem byl včera v Praze, to jsem ti neříkal.
1: Ne, to jsi mi neříkal, že jsi byl v Praze.
0: No, jsem si říkal, že třeba bude pokračovat vinobraní.
1: No, ale ty ses tady vůbec neobjevil.
0: Ne, já jsem spěchal.
1: Já jsem tě...
0: Na otočku.
1: Jo, ty jsi... Aha.
0: Byla rychlá akce. Rychlá akce Praha tam a zpět.
1: No.
0: Já musel jsem se odpoledne vyzvednout Elišku, to je jako ráno do školy. Víš?
1: A pak máš na to 6 hodin.
0: No jo. No a ty si vem, že jsme ještě byla nějaká gymnastika, přijdeme domů a tady konec světa. Normálně...
1: Jak to?
0: No, motorest, benzínka, vesnice, bez proudu, všechno, hotovo.
1: Prosím tě, co se tam stalo?
0: Nevím, byla havárie.
1: Byla havárie, jo.
0: No, jaká havárie, tak jsem se díval, psali, že v 2:30 ráno, že by to mělo být opravený a po 11. hodině už to běželo teda, no. Tak jsme museli s Eliškou zapracovat ráno na domácím úkolu a sprchovat ráno.
1: Už, no vidíš to.
0: To víš, já už jsem v pět hodin na nohou dneska.
1: No tak to se nedivím, že jsi unavený, to já chápu.
0: No.
1: Tomu rozumím, to je jasná věc. Já teda se přiznám, že dneska jsem se mnou cloumala únava už od 3 odpoledne a cloumala jako docela vehementně, tak jsem si říkala,
0: ty jako... Se mnou cloumala i šap před chvilkou, že je za 2 minuty 9.
1: Cloumala s tebou i šaru. Tak se mnou cloumala únava a musím říct, že v poslední době tak jako... Nemůžu říct, že je to pravidelná hodina, jo. Dokáže to být dopoledne nebo odpoledne, to je jedno, ale prostě skoro denně se mnou cloumá taková únava, že si říkám, že to snad ani se nedá prostě jako vydržet, jo. Že bych byla schopná, kdybych se opřela o futro, tak ve stoje prostě usnout, jo.
0: Je ti někdy přijdeš, že jsi tak unavená?
1: Prostě jako, kdyby v tu chvíli po mně něco chtěl někdo, tak jako víš, jako i kolikrát v kanceláři, jako to na mě fakt přijde taková těžká únava, tak řeknu, že si jdu vyměnit prádlo do spračky a fakt si na třeba 10 minut musím lehnout, abych vůbec jako to vydržela.
0: Krapátko, jasně.
1: Jo, nevím. Únava je teda veliká, no.
0: Řízení je veliká, únava ještě větší. No jo. Jo, a bude hůř, to jsem ti chtěl říct. Jsem ti neříkal, víš, ještě, že bude hůř.
1: No, to jsi mi ještě neříkal.
0: Jo.
1: Ale teď jsi mi to prezděl.
0: Teď jsem ti vzal všechny iluze.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Ta nemá dance, jo, ale ona zase vlastně má pod sebou ty firmy, které mají dance. Jo. To už jsme se o tom bavili, že to jsme marně hledali, nenašli jsme to. Nicméně Česká republika je registrována jako korporace v Americe. Jo. Takže tam taky byl dotaz na ULC komisaře, čekám na odpověď, jak to teda vlastně ve skutečnosti je a jaký dosah má ULC. Je to berlička, ale dobrá berlička, pokud se nám to potvrdí, že to má platnost, že každá korporace se musí řídit tady tím jednotným obchodním zákoníkem, je vyhraný. Jo? Je to silná podpora. No a když jsme ještě teda ukončíme téma, tady toho stotožnění, tak Irenka píše, jinak, když mě ústně oslovovali paní Šimicová, moje reakce by byla, já nejsem

0: Ani Šimicová, ano, Irenko, tak to je, stejně jako nejsi řidič ani šofér, ale v tomto případě vlastně Peťu Bodláka jsem cestující ve svém autě nebo osobním majetku. Hotovo.
1: Protože oni si tady vytvořili takzvaný zákony, aby vás mohli okrást o váš majetek.
0: No?
1: Jo, protože vám nakukali do hlav, že musíte mít registrovaný auto, abyste měli SPZ, ale vy žádný registrace nepotřebujete. Ale tím, že jste to jakože zaregistrovali, nevědomky, jako tady těch jako informací, tak vy de facto vkládáte svůj vlastní majetek. To auto měníte na vozidlo. A vozidlo už je určený ke komerčním jako těm věcem. Jo, protože to už je výdělečný. Jo? A ten řidič zase je koncese na to, to je takový už jako vyšší level, že to je koncese na to, aby vás právě tady ty šašty mohli kontrolovat, protože vy už jste profese řidič. Jo? Vy nejste jen tak, jako je ledajaký řidič. Tím, že máte řidičský průkaz, tak to znamená, že máte koncesi na podnikání řidiče. To neznamená, že můžete jezdit po cestě. Znamená, že můžete podnikat jako řidič. Jo, ale nehledě tady ty věci najdete v blekovou právním slovníku. Co znamená slovo řidič. Nebo také motorové vozidlo. Jo? Že to je vozidlo určené k podnikání. Jo? Takže když vám někdo bude blekovat něco o motorových vozidel, tak řeknete, tohle není vozidlo, tohle je auto.
0: Tak, já si píšu poznámky, takže já tady po to vysílání, přátelé, dneska nebo zítra ráno, přiložím Blackův právnický slovník a ty dance, jo, ty čísla dance, jo, ať to máte přehledně všechno.
1: Co znamená fyzická a právnická osoba, to si dohledáte už na úplně snadno, jo. A nikde není zákon žádný, neexistuje, který by říkal, že člověk musí být fyzickou osobou. Takže vás tomu nikdo nemůže donutit, ani nutit.
0: No a tím rodným listem je to vystavený.
1: Jo, vlastně, všechno se děje na základě podvodu. Aby vás donutili vstoupit na tu hru ty fyzické osoby. Že začnete odpovídat, že já jsem ten pan Novák a tak. Protože oni tě potřebují vtáhnout do té hry fyzických osob. No, protože to už je hra korporací. Ale na člověka oni nemají jurisdikci. Oni nemůžou, protože člověk má neomezený práva. A pokud nikomu neškodí, nepáchá nějaký zločin proti druhému člověku, tak jako tady není co řešit.
2: No právě, no.
1: Ty přece nikomu neškodíš. Já říkám, jako, tak já když nikomu nebudu škodit, tak proč by mě někdo škodit mě? Z jakých důvodů? A se snažím lidem pomáhat a pak někdo tě přijde zakleknout? No, tak to jako takhle by to neprošlo. Protože je nejdřív akce a pak je reakce. Lidi se musí probrat. Žijou mega podvod. Tak a škoda je, že se na to nedostal, ale nicméně možná si dostal nové informace a to ti zase navede k jiným myšlenkám.
2: Furt každý den se mi to nějak jinak propojuje, člověče.
1: No, furt. Tady by pomohla Amanita Muscaria.
2: No a tady u nás je sucho, úplně hrozný sucho.
0: A i u nás ještě, ale už to přijde.
1: Vem si, jak lidi jsou hloupí, oni do dneška spousta lidí nechápe, co je chemtrail, geoengineering a takovéhle věci. Že se tady ovládá.
3: No tak se nám podařilo...
4: Slyšíš mě?
3: No, já už je slyším. Dokonce nám se podařilo dostat i do sítě. Tak to vypadá, že bychom mohli už začít i vysílat třeba.
4: No, třeba, veď.
3: No.
4: No.
3: Zatím to vypadá dobře.
4: Ona tak ještě nedošla. Já jsem ti psala na WhatsApp a vůbec to nebylo, že ti to došlo, víš?
3: No na WhatsApp, takže... na WhatsApp mi to asi došlo, protože to je telefon a ten mám na ten
4: ne,
3: mám
4: nedošlo
3: na Wi-Fině.
4: Ale hele, jako strašně dlouho to trvalo, než se to ukázalo, že to k tobě dorazilo.
3: Míša slyší. A to není pravda, protože tady mi někdo píše. Mísa slyší. Jaká Mísa? Co já ty mám s mísou?
4: No tak to byl bez diakritiky. No.
3: Bez diakritiky?
4: Tak jsme si zase užili nácvik.
3: Ano, nácvik.

0: až nepůjdou ty signály.
1: Teďko ale vážně, jo? Protože je potřeba se povinovat volbám, neboť byly volby vlastně ve třech zemích. Byly volby v Německu, v další části, že jo? Byly volby v Ruské federaci do státní dumy a byly volby ve Švédsku. Co myslíš, které volby dopadly nejhůř?
0: Ano.
1: Míšo, které volby dopadly nejhůř?
0: Ano.
1: To ano. Neříkej furt ano.
0: Počkej, já se tě ptám, pro koho dopadly nejhůř?
1: Pro koho? No vůbec, jako tak.
0: No.
1: Jako z našeho úhlu pohledu, který volby dopadly nejhůř?
0: Tak tipla bych si to Švédsko, protože v Německu zvítězila AFD.
1: A
0: Rusko mělo v Rusku více jak 50%, protože já jsem četla dva výsledky, takže já nevím, jestli je to těch 52 nebo těch 58. Vyhrála ta Putinova strana, takže jako to nevím, jo, tam nemám jasno, protože výsledky jsem viděla dva a na mainstreamu jsem se to nějak nedopátrala. Takže bych typovala, že to Švédsko dopadlo nejhůř.
1: Ve Švédsku volby dopadly absolutně nejhůř, protože ta integrace uprchlíků. Takže mají tam dokonce nějakého poslance z těch
0: uprchlíků.
1: Těch přistěhovalců, no. Takže velká žádná radost to není. No a už se to projevuje pochopitelně. Takže asi nejhůř dopadly volby ve Švédsku. V Německu to běží dobře. Myšleno tak, jak my se na to koukáme, protože AFD vymetla dveře z CDU. Takže nevím, jestli v konečném sčítání se vůbec dostali na 5% hranici, to nevím. Já jsem skoro před sečtením hlasů kousek, tak měli 4,85.
0: Myslím, že se nedostali. Prosím tě, mám pocit, že se nedostali.
1: No tak to by starý Merz měl z toho vyvodit nějaký důsledky a
0: tak on zbraň, z toho, on se vyslovil, že je to šílený, že je to něco hroznýho. On si toho všim, že to je fakt jako, že to je hrůza. No.
1: Kdyby dělali politiku pro lidi, respektive kdyby vůbec jako pracovali s lidma, tak by museli vědět, že to, jak to dělají, tak to jim zlomí vás. Čili ta diktatura jejich německá, nacistická, co oni tam v podstatě začali, jakoby, jak se chovají vůbec a jak připravují válku, jak jsou války chtiví, to je jak přes kopírák předválečná doba nacizace Německa. To je dost podobný. Takže naštěstí Němci vzali rozum do hrsti a reagujou, toto je výsledek. No jestli AFD to dotáhne do vítězného konce, tak, aby prosadili ty svoje věci, to znamená, že ustřihnou úplně Ukrajinu, jako zastaví veškerý pomoce, budou chtít peníze zpátky, pokud nevyúčtuje Zelenský do halíře, že je všechno v pořádku, tak oni budou chtít peníze zpátky. Němci, ale tak to víme, tak to už tady říkali Američani, že jo? No a nakonec teda zřídili tu komisi, nebo ten úřad pro vyšetřování korupce, A ku podivu už všichni okolo Zelenského jsou buď na útěku, nebo jsou obviněný.
0: Obviněný na útěku, úplně prostě konec, no jo, jo, jo, jo, jo. Nebo dokonce někoho zabili i na frontě, protože tam byl poslaný nějaký generál, tam byl poslaný za trest bojovat na frontu, tak zemřel.
1: Ne, tak úplně vítěze, že jo, tak jak mu tam mohlo hrozit nebezpečí, pro boha.
0: No, asi musel hala zbraň.
1: Možná musel hala zbraň při čištění. Teďko Evropská unie přijmula takové opatření, nebo prosazujou, že by Ukrajina měla mobilizovat ženy.
0: Ano, to jsem slyšela, že jim pořídili flísové mikiny.
1: A že budou vracet uprchlíky. Tak na jednu stranu to má nějakou logiku, na druhou stranu z toho jednoznačně vyplývá, a když se na to chování Ukrajiny, Ukrajinců a jakoby Británie, některých pološílených, válkychtivých štváčů, když se na to podíváš, tak nemůžu než jako vyjádřit, že pravděpodobně, a toho nechci vůbec obhajovat, jo, ale přijde mi, že po tom, co podepsala Ukrajina Istanbulskou dohodu hned v roce 2022, tak navštívil Johnson. V tu dobu myslím, že nebyl ještě ani tím premiérem Británie, tak navštívil Ukrajinu a myslím si, že nasliboval Zelenskému absolutní podporu s tím, že to bude Ukrajina, která bude jakousi jak bych to řekl, předpolím, nebo jakousi vyvolenou zemí, která porazí Rusko. Protože slíbil, že Ukrajina dostane absolutní podporu po všech stránkách právě k tomuto splnění tohoto úkolu. Jo. Čili chování Zelenského tomu velice napovídá, že takovýhle sliby tam byly, protože on dneska se těch slibů dovolává. Já vím, že je narkoman, já vím, že je blázen, ale na druhou stranu i ta korupce a všechny tyhle ty věci vlastně z toho vyplývá, že si z toho udělali biznis a naslibovali mu. A teď mu to prostě musí dodat, proto i ty výhrušky ze strany Zelenského a jeho nejbližší, že pokud ty peníze nebudou, tak jakože oni tam bojují za nás a tak dál. Čili já si myslím, že z toho se to celý narodilo. Takže ta záležitost nebyla z hlavy Zelenského, ale bylo to z hlavy Anglosasů. Jednak London City a pochopitelně tím pádem propojeno CIA Amerika. A to znacizování Ukrajiny, to, co tam vyrobili a co tam páchali od roku 2000, dejme tomu 12, 10, 12, že to je záležitost kolektivního západu, který Ukrajinu použil, zneužil a teď ji asi odloží, si myslím.
0: No, to bude velmi bolestivý.
1: Jistá se vlastně to, že Ukrajina ani nebude existovat, protože pokud ještě půjdou ženy na frontu, tak už to nemůžu úplně představit, jako co z té země zbyde. Už vůbec nic, navíc je rozprodaná.
0: No.
1: Nelehký toť úděl. Čili
0: Já jsem jenom zvědavá, co...
1: Povídej.
0: Ne, co se stane s ním. Jako se zeleným panáčkem, víš, co s ním udělají?
1: No, já myslím, že bude ukryt. S tím, jo. Že bude jako kdyby zlikvidován. Viděl jsem takový zajímavý titulky, že zatímco Zelenský vykřikuje, že když je válka, tak nemůžou probíhat volby, tak i tomu předvedl Vladimír Putin, že to není žádný problém, aby probíhaly řádné volby. Navíc Ukrajina není, nebo nebyla do určitý doby vůbec jako nějak, že by většina Ukrajiny byla ve válce, že by většina Ukrajiny bylo bojiště. Takže celá ta záležitost mně přijde, že je na spadnutí. Všimni si, jak se změnila retorika. Jak se změnila retorika lidí z V4. Zatím, no, kromě Polska, pochopitelně, protože Poláci se...
0: Polsko je složitý.
1: Jasně. Za 3 dny, jako, není s kým, jako, o čem. Takže, jak Robert Fico, tak Andrej Babiš volají po míru. Pochopitelně Andrej Babiš je za to pranýřován, Robert Fico také. Protože když někdo chce mír, jo, tak je prokremelský dezinformátor.
0: No. A je placený Kremlem ještě.
1: Většinou je to placený kremelský zpravodajec. Bolševický rudej nok.
0: Bolševický rudej nok, ano. Přesně tak, jako. Jo, jo, jako pěkně, pěkně teda do nich jdou. Fico teda ten je o něco tvrdší ještě než náš Babiš, ten jako, ten přeci jenom jako ještě jde do toho mnohem hůř, jo, jako razantnějc, ale no.
1: Všimla jsi, že Zelenský se snaží vytvořit tak, jak nacisti měli tu osu, tak Zelenský vytváří de facto to samý?
0: V jakém smyslu? Co
1: tu
0: teďka
1: osmičku,
0: osu?
1: Že? No jasně.
0: Jo, tohle. No prosím tě, to bylo takový velmi zvláštní, protože Fico známil, že jede na Ukrajinu, jedna se Zelenským a pak prostě během noci se něco přihodilo. Za nás jsem tam, pokud jsem správně viděla, tak byl Drahoš. Jako přišlo mi to úplně nesmyslný, proč by Drahoš měl jezdit na takovýhle setkání. Dobře, je to senátor, beru to, ale přišlo mi to opravdu velmi divný a Fico tam nakonec nejel.
1: No, tak já si myslím, že jinak mu tam hrozilo nebezpečí. A jednak tomu takhle, ono to původně mělo být,

0: jako věrnost a zásobování vším, takže proto tam pak byli vyslaní lidé bez mandátu, já si myslím, jako na můj vkus lidé bez mandátu.
1: No, právě jsem jako uvažovala, že ten Drahoš, jako, na, jako co by tam jako asi teda jako slíbil krkavavou tlapkou, jo, to
0: ale
1: jako
0: tak já si myslím, že třeba
1: říct.
0: Měli tam poslat toho ostříleného fronťáka, zoceleného chlapa, zoceleného jasánka,
1: jo,
0: litavskýho.
1: Jo. Lipánka.
0: Lipánek zase vyzýval k nějakému prostě k nějakému jako razantnějšímu kroku. Jo. On vůbec...
1: No tady může chodit razantně.
0: Nemůže, protože by se zhroutil. To je jenom...
1: No. No takže to bylo jako to uskupení, ta osmička, tak ta nějak úplně, já si myslím, to úplně vyšumělo, nebo
0: vyšumí, já
1: šlo
0: si
1: to
0: myslím,
1: dost.
0: Že se ze Zelenským nechcou paktovat, aby, a on, že tomu bude předsedat, jako jo.
1: Hele, a není náhodou teď Zelenský v Americe?
0: Tak nevím, kde momentálně je.
1: No já mám takový obavy, že jo, do Ameriky, není tam je totiž to zasedání té rady OSN, protože tam jeli od nás ty dva kašpaři.
0: Každý jedním letadlem?
1: Jo.
0: No tak to je protokolárně daníku.
1: Ale do stejného hotelu, že jo, a mainstream napsali, jak spolu posnídali a oni se sešli u bufetu v hotelu, jo.
0: Co dělali u bufetu spolu?
1: Takový. Sešli se tam.
0: Jo.
1: No. A počkej, já se podívám, já si myslím, že je Zelenský taky tam.
0: Asi jo, protože tam se bude dohadovat kšefty se zbraněma, že jo?
1: Ukrajina je připravena na energetické příměří, uvedl Zelenský po jednání s Trumpem. Tak tam je. No.
0: A co to je energetické příměří?
1: Počkej, zkusíme se na to podívat.
0: Já bych
1: co by
0: potřeboval, to
1: mohlo
0: kdyby
1: být.
0: To někdo vysvětlil.
1: Americký prezident Donald Trump se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý měl bavit i o možnosti, že by země bránící se ruské invazi v licenci vyráběla americké protivzdušné systémy Patriot, které Kyjev žádá. Šéf Bílého domu to připustil na začátku své úterní schůzky se Zelenským. Po jejím skončení ukrajinský prezident řekl, že jeho země je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří s tím, že by chtěl i společné jednání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Čtu to z mainstreamu, jo, tak aby jako tam jako to no, tak tadyhle to je o těch střelách. Já ti chci najít, co je toto příměří, jo.
0: Energetické.
1: Tady... No.
0: To je...
1: No prosím tě, to oni tady vůbec nepíšou, co to je to energetické příměří.
0: A my teď jsme z toho zmatený, že jo,
1: to
0: pochopitelně.
1: To tady není. To tady prosím tě není. To se tam nepíše.
0: Ani nám to nemůže, jak si říct, umělá inteligence.
1: No tak i to můžu zkusit. Jestli chceš.
0: Co je energetické příměří?
1: Energetické příměří.
0: Příměří no, přímo.
1: Ale já to zkusím, jo. Já to na mobilu úplně...
0: Můžeš to. Dobrý,
1: já to na mobilu úplně neto. No, prosím tě, ono to jako všude jenom přebírá ty články. Ale vůbec to nikde... Nechce.

0: No není to ni... Ty reklamy jsou úplně brutální, to je opravdu děsivý. No není. Počkej, vydržte chviličku všichni. No
1: No.
0: energetické příměří už ne, to nezná ani umělá, nezná to, ale já ji tady neumím jako
1: To je příměří
0: na tom mobilu
1: energií.
0: je. A počkej, příměří energií. To by znamenalo, že energie na Ukrajině se hodí do příměří. Za mě osobně si myslím, že energetické příměří znamená, že Putin prostě se postaví do lajny a do latě a přestane útočit na energetické zařízení Ukrajiny. Tohle si myslím, že si představují pod pojmem energetické příměří.
1: No.
0: To je za mě.
1: Já jsi to teda hezky pojmenovala, to ti řeknu. Já z toho nejsem vůbec moudrej.
0: Nejseš z toho moudrej, viď? No. Rozumím tomu.
1: No hele,
0: A
1: výsled...
0: že... A,
1: No.
0: no, povídej.
1: Ne, jakože v tom Švédsku ty volby, to je jenom taková třešnička na dortu. Protože Švédsko vydává novou Bibli, apoštolové mění pohlaví a Jidáš už není zrádce.
0: Cože?
1: No jo.
0: Apoštolové mění pohlaví.
1: No, apoštolové jsou některé už jako asi třeba to může být autobus, asi některý, nebo tak. No a Jidáš už není zrádce, který zradil Krista. Pravděpodobně to bude nějaký poradce bývalý agent CIA, který dosadil, pomohl dosadit na hrad jakousi personu, která je ředitelná, je voděná jako kašpárek. Tak
0: No.
1: to jsou taky silný paralely, co to ve mně tady zanechává. Takže ve Švédsku přepsali opět Bibli, tak.
0: Pane Bože.
1: Kvůli muslimizaci. No nic,
0: No
1: pojďme
0: tak
1: se
0: ten
1: trochu
0: tu...
1: rozptýlit, zeptáme se Andreje Babiše. On jel na ty dny toho NATO.
0: Ano, tam byl, no.
1: Byl celý to. No a cestou na benzínce měl nějaký rozhovor s nějakým člověkem. Tak je toho plnej, pojďme mu dát prostor. Ono je premává.
0: Na
1: Zajímavý.
0: čem?
1: Zajímavý, že nám to nehraje. No jo, já jsem si nepřehodil káble. Prosím tě,
0: Až tam ticho.
1: no jo, to je ticho. Musím pod stůl.
0: Ježíš,
1: No
0: tak to
1: jo,
0: je hodně
1: musím pod stůl.
0: to je ale hodně
1: Jsem tady,
0: divoká historie.
1: no zapojil jsem tady išu, rozumíš, pod stolem. Jo, teď si tady musím lehnout a přepojit
0: No jo,
1: to.
0: ty jsi vlastně, ano, ty jsi tam měl ty kabelíky, no to je jasný.
1: Ale nevadí, já jsem tady připravený úplně na všechno. Jo. Proto mě bylo divný, že ten Andy vůbec nemluví. Jsem se trefil do dírky. Tak. Já bych řekl, že úkol splněn.
0: Tak, Andy, teď je to na tobě.
1: No. Už se mi podařilo vylézt i spod stolu. No. Jestli se mi ho podaří, tak ještě jednou, tak pojďme. Hele.
2: Zastavili na jedné benzince a přišel za mnou jeden pán a dal se mnou do řeči ohledně za. tyhle nesmysly vám vtloukají do hlavy právě ty, kteří tady naši zemi tunelovali, rozkrádali a už 20 nebo 30 let vám stále vykládají o Řecku a posílají složenky. Prosím vás, já vám řeknu dvě čísla. Dnešní dluh je 3726 miliard a víte, kolik jsou úspory našich obyvatel, a teďka nemluvím o fondech, jenom v bankách. 3924 miliard. Co to znamená? Že obyvatelé České republiky si můžou koupit od státu celý dluh a ještě jim zbyde 200 miliard. Ano, a ovládnou český stát hypoteticky. A bude jejich. Ano, tak to je. No, a teď jsme tady měli amerického velvyslance NATO, který říkal, že málo dáváme na obranu. Tak oni dávají 1500 miliard dolarů. Víte, kolik to je peněz? 31 830 našich miliard, takže 167krát více. Ale pozor, víte, jaké je zadlužení Spojených států? 122,6% vůči HDP, takže v procentech vůči HDP je to třikrát, my máme jenom 44%, a v miliardách, poslouchejte dobře, jsou Spojené státy zadlužené 228krát více než my. No a samozřejmě jim do toho nemluví Evropská komise, která nás limituje tím saldem, takže prosím vás, my jsme úplně v pohodě, já mám rád ty čísla, tak zkuste o těch číslech přemýšlet.
1: No, já si myslím, zajímavý náhled, musím říct, že by, si že by si občané mohli koupit jako za svoje vklady do bank, no, že by si mohli koupit celý stát, jo. A nebo je to tak, nebo je to tak, že svými vklady zaplatí dluhy toho státu?
0: No, to už já si myslím od neděle, protože on v neděli ráno měl takový to svoje nedělní povídání, který má každou neděli. A už tam o tom hovořil. Jo. A já jsem říkala Martinovi, hele, vidíš to? Tak tady to je, už to začíná. Oni mají zmapovaný ty vklady. Oni ví, že ty peníze na to jsou, že jsou uložený v těch bankách. A že oni to z toho krásně můžou zamáznout.
1: No ne, kdyby teď nastal otázkou, restart.
0: Jak to teda... No?
1: Kdyby nastal restart, no tak to, tak to půjde proti sobě, že jo? Protože...
0: No.
1: Lidé si nemusí kupovat ten stát, jak tedy říká Andrej. Lidé tvoří ten stát. To znamená, ten stát jsou ti lidé. Takže ti lidé, kteří mají 3900 miliard vložených peněz do bank, tak jimi budou hradit, jimi budou hrazeny těmi, ještě 200 miliard zbyde, takže ještě jim něco, jako, když jim to zkonfiskujou, protože když se dělá rating to té země, tak se do toho počítají veškerý majetky, že jo? Protože stát nemá de facto nic. Co je stát? Stát je nějaká účetní jednotka, dejme tomu. Ale majetkově je ten stát tvořený těma všema subjektama, které se dají, jejichž majetky se dají zkonfiskovat, tak to řeknu. No, a bankéři to mají takhle dobře vymyšlené, jo. Vidno jest, že tedy ani předseda vlády není, jak bych to řekl, není natolik erudovaný a nemá dostatečně velkou fantazii, aby mohl uvěřit tomu, že ty bankéři to mají takhle dobře vymyšlený. Jo?
0: No je otázkou, co nám tím vlastně Andy chtěl říct.
1: No.
0: Jo?
1: No,
0: když se nad tím zamyslíš.
1: Říkala soudružka Pirátka v debatě, my s Išou, my se bavíme tím, že se sebe mrskáme, takže v neděli jsme si dali debatu.
0: Ty jo, tak to jste byli hodně odvážní.
1: No jo, normálně. No a...
0: Prosím tě, není z toho Iša zelená ještě teďka?
1: Zelená není, ale jsme to tak jako hodnotili. Ne, tak jako ty Piráti, mně se líbí, že ty Piráti jako necítí žádnou spolu zodpovědnost, jo. A
0: no tak vůbec.
1: Ono tam zase jako, co by se mělo a tak. Ale ono tam vykřikovala, že prostě každý den 1 miliardu jako zadlužili tím rozpočtem, že jo. Protože to je skoro, je to skoro jako dnů v roce. A prostě já nechápu, proč nedají k soudu, proč nedají jako stíhat za to, že takovýhle zákon vlastně někdo někomu připraví a nechá mu ho. Jo. For je v tom, že to je zákon a oni ho musí naplnit, takže prostě oni jenom potřebovali přivést cisternu s těma penězma, aby napumpovali ty peníze do toho rozpočtu, který oni zapomněli tam jako vyrozpočtovat. Takže nechají si kýdat na hlavu o takových neumětelů. Nevím, jako proč. Jaká reciproce,
0: že by tam taky ne, byla? To taky nerozumím.
1: No divím se, že nejsou na ně tvrdý.
0: No, ale říkám, no. Andy nám tím vyslal nějaký vzkaz.
1: No,
0: je otázka,
1: vzkaz je jednoznačný.
0: Budeme číst.
1: My to budeme probírat s Jiřím v pátek, pochopitelně. Takže pokud začaly banky, centrální banky, pokud začaly naskladňovat virtuální zlato, tak to už je jako, to už je hodně za hranou. A je vidět, že kolektivní západ má jeden zásadní problém, že se neštítí vůbec ničeho. Jo?
0: No, to je bohužel tak. No.
1: Zlato v centrální bance vždycky znamenalo jakousi jistotu pro všechny věřitele, pro okolí, že ta země má nějakou ekonomickou sílu. Pokud někdo si myslí, že jsou všichni tak hloupí, že zlato, který prostě Američani mají dodat třeba Německu, protože mu ho mají vrátit, tak to udělají, protože převážet ty tuny zlata je nuda, šečeť prostě. Takže Američani si nakoupili neexistující zlato. Chápeš? Američani měli mít zlato, které nemají. Proč ho nemají? No, protože se ho postupně zbavovali a jedna a dvě museli taky něco vrátit po tom roce 71 některým zemím, který začala to Francie, de Gaulle, který si vyžádali to zlato, že jo, takže Amerika se vystříkala ze zlata, no a teď je zásadní problém, že chystají nějaký, respektive musí připravit nějaké řešení té situace, která je, kdy všechno je zamořený dluhem, takže teď si jim vracejí dolary, že jo, země BRICSu, teď jsem to někde čet, jak si oznámili na tom summitu, teďko, který byl, že úplně odchází od dolarů, že už dolar nepotřebují.
0: Ano, ano, ano.
1: Což ono se to jako řekne, jo, ale ty důsledky pochopitelně jsou strašný. No a protože 70% jak těžebních, tak kapacit, tak rafinerských kapacit a dokonce i 70% drženého zlata je v zemích BRICSu, tak na kolektivní západ zbývá jenom těch 30%. No a teď jak to rozmnožit, jo? Máš jenom 30% a máš se tvářit, že máš 100. No tak Američani prodali třeba, no takhle, Američani si koupili zlato, který nemají. Takže představ si, že doma nic nemáš a tak to, co nemáš, si koupíš od někoho. Tím zlegalizuješ, že to máš. Mm-hmm. Takže Američani třeba od Německa si nakoupili tisíce tun zlata, Němcům zaplatili těma dolarama, s kterými asi neví rady, do čeho je udat, takže je vyprali.
0: Protože jich je moc. Ano, vyprali je.
1: Vyprali velké značné množství dolarů, které dali těm Němcům za to neexistující zlato a Němci si za ty papírky
0: dolary
1: v London City koupili zlato do centrální banky a rovnou ho uložili v London City, tak jako to dělá Česká národní banka.
0: Protože proč bychom ho vozili, že jo, vidíte to robox.
1: No, jak máš přivízt něco, co neexistuje? To je škoda, to jsou, že jo. No, takže oni těmhle transakcema vlastně za jedny dolary vlastně získávají jakoby dvojnásobek fyzického kovu. Američani si kupují to, co neexistují, to, co jenom drželi, tak to, co neexistovalo, tak to si koupili a dali ty peníze na to, že si to samé si nakoupí, protože převážit to z Ameriky je blbost, takže v Evropě si nakoupí, třeba Německo si nakoupí to zlato a London City se o to postará. Čili můžeme říct, že dneska londýnská banka slouží jako trezor na vzduch, kterému budeme říkat...
0: Aby tam náhodou neprasklo něco.
1: No, kterému budeme říkat virtuální zlato. A teď si představ, že tenhle ten stav bude nějakou dobu trvat, že jo? A zlato je velice sledovaná komodita. To znamená, že se ví, kolik zlata celkem bylo vytěženo. Takže když víš, kolik se ve světě vytěžilo zlata a nemůžeš manipulovat...
0: Tak se nemůže víc prodat.
1: A nemůžeš manipulovat těžební údaje, protože máš jenom 30% těžebních kapacit, tak je jasný, že ten, kdo má 70%, může říct, no tak pojďme udělat audit, my tady máme 70% zlata. To znamená, že vy můžete mít jenom 30%. Vy ale vykazujete, podle toho, jak údajně obchodujete s tím kovem, tak vy tady máte toho zlata, dejme tomu, třikrát tolik, než kolik může fyzicky existovat ve vašich skladech. No a je to, že? V tu chvíli odpráskneš ten dolar a vůbec odpráskneš věrohodnost toho systému bankovního, který proti sobě máš, a úplně ho rozstupuješ, že to je podvod na podvod. No a nastoluješ ekvivalent, to znamená, zachraňuješ to tím, že rozprostřeš na té ploše svoji rezervní měnu. To je závěr ekonomické války, která právě probíhá. A to je závěr v podstatě s vítězným koncem pro BRICS, protože zatímco muž s náhradním dílem na většinu horských kol na hlavě, tak dává cla, tak země BRICSu zastavili pohyb zboží a zejména toho strategického, což je ropa a plyn, tak zastavili pohyb zboží okolo země, protože se zmocnili obchodních tras. Pamatuješ si, když jsme hodnotili, proč,
0: ano.
1: Proč Egypt, proč Emiráty, No co to tam je proti Egyptku? Saúdská Arábie vlastně.
0: Saúdská Arábie.
1: Proč Saúdská Arábie? Proč Venezuela? Proč Irán? Takže tři hlavní jakoby průplavy, že jo? Dneska se jich zmocnili země BRICSu. No a to, že dáváš clo na zboží, který stejně se nekupuje, protože neexistuje, protože není, no tak kdo vyhrává? Vyhrává ten, kdo zastavil zboží, že? A když potom ještě je přiměli, nebo já nevím, co je přimělo, že lžou o tom zlatě až takovým způsobem. My pořád totiž špekulujeme s Jiřím, jsme pořád přemýšleli, proč to zlato někam spadlo a proč to zlato, který by mělo teď momentálně stoupat na ceně a mělo by se teď v tuto chvíli podle zásaditostí, zákonitostí, které existují, by se mělo pohybovat minimálně okolo 10 000 dolarů za trojskou unci. Proč nemá ani 4 500? Jo? A evidentně je to proto, že oni teď provádějí ty velké obchody, ty velké nákupy, takže musí to být dostatečně drahý, aby utratili dostatečné množství dolarů, směnili
0: ale
1: vlastně...
0: Ale nemůže to být zase tak moc.
1: A nesmí to být zase tak moc, aby tak, aby to bylo akorát.
0: Nevykrvácali. Aby no ne, to bylo no tak... akorát, proto to umělé drží.
1: Přesně tak. A, no jo, a teď tady máme dvě ceny zlata, že jo? Máme tady dejme tomu London City, máme tady bankéře, kteří určují cenu a to je ale cena v dolarovém světě a teď, když vlastně BRICS oficiálně vyhlásil, že s dolarem končí, tak to znamená, že budeme mít druhou zlatou burzu a tam se nám budou nějak vyvíjet ceny zlata, že?
0: No, to bude zajímavý.
1: A teď je otázka, jak dlouho se ještě budou ceny zlata řídit tou burzou v tom Londýně? Tady v našem prostoru asi to pořád ještě nějakou dobu bude trvat, ale celosvětově se většina zlata bude obchodovat za jinou cenu, než za cenu.
0: No to bude zajímavý, no to.
1: No to bude hodně zajímavý.
0: To se někdo zblázní, no.
1: To bude hodně zajímavý ještě.
0: A tak já si myslím, že Evropa bude mít z nastávající a přicházející zimou úplně jiný starosti než zlato. Evropa bude mít starosti, jestli vůbec půjde plyn, jestli vůbec bude ropa, jestli vůbec jako bude se topit, bude teplo, hele. To si myslím, že tohle bude starost Evropy. Že zlato asi v tu chvíli Evropě úplně nebude to nejdůležitější. Víš?
1: Jenomže to zlato drží spousta lidí, kteří nás dneska poslouchají, víš?
0: Já to vím. Já to
1: proto
0: vím.
1: Se jako by o tom tam... bavíme. Je logický,
0: já tomu rozumím.
1: Je potřeba to reflektovat, ale a všimla jsi, jak se okamžitě opozice pustila do Babiše, protože prý máme zásobníky naplněný jakž takž, a hned se pustili do něj, že lhal, když říkal, že máme v zásobníkách plyn, když na druhou stranu říká, že to nebude. Oni jsou tak omezený a hloupí, že nejsou schopni to vidět v tom čase, v tom vývoji. Jo? A já s ním souhlasím, přesně jak ty říkáš. Teď se tady bavíme o ceně, jestli budeme tankovat litr nafty za 50 Kč, dneska už je to 55, že?
0: No,
1: od října budou nějaké regulace. Od října budou nějaké regulace, to znamená, že od 1. října opět bude regulovaná cena, respektive nějaké ty záležitosti, které by měly zlevnit. Jenomže přesně to je o tom, jestli bude co prodávat. A to, že si budou kleknout před Vladimíra Vladimiroviče a požádat ho, aby to pustil, jedna věc a druhá věc je, zdali to zelený skřítek pustí do těch trubek. A zdali...
0: No, to je další věc, ano.
1: Pokud teda AFD, ano. Se bavíme, že to je dobře, že vyhrávají, tak AFD se netají tím, že prostě pro ty energie do toho Ruska si zajedou požádat. A je to jediná cesta, jak to mít za nějaký slušný peníze a být konkurenceschopnej.
0: No, to potom jako zelený skřítek může skákat zprava doleva, ze předu zozadu a jako tak jemu se tam ta zem taky hroutí, že jo, ta už je zhroucená, ta už není vůbec.
1: No je tak, že jo, Ukrajina má z transitních poplatků docela velký příjmy, tak proč by měla Evropa tu Ukrajinu vlastně financovat, aby se nepropadla úplně, neskrachovala? No tak část těch potřebných peněz nechť mají z transitu, tak právě proto to musí pustit. Víš, a to je zase další věc, která tak jako napovídá, že to ty Ukrajině bylo naslibováno, jenže on se to prodlužuje, on se to protahuje a stojí to peníze. Lidi jsou z toho nervózní, řada lidí je nervózní v Evropě. Teď si spousta lidí uvědomuje, že opravdu od té mobilizace nejsme daleko, protože máme tady psychopaty ve vedení státu, který by byli ochotní do toho jít. Máme tady psychopaty na úrovni Evropy, máme tady psychopaty na úrovni vedení NATO, máme tady psychopaty, který skvotujou na různých místech v České republice.
0: No a nejradši by viděli půlku republiky v uniformách a šup a běžet do toho, běžet na Ukrajinu do zákupu. Já vždycky říkám, když jako má někdo takovýhle ty jako úmysly, že teda jako musí se bojovat a musí se zbrojit. A teda říkám, no to je jednoduchý, tak si běžte někam pro maskáče, pro sapík, šup s váma na Ukrajinu. Teď jo, bože můj, když se tam bojuje za nás, tak můžete jít bojovat, když chcete. Úplně jednoduchý.
1: Hele, já tady
0: teď mám... by mohl i ten skvoter.
1: No samozřejmě, a i s tou svojí madám.
0: Ona by dostala mohla dělat
1: uniformu,
0: třeba...
1: ale musíme jí platit ty peníze, že jo?
0: No. Brašničku s první pomocí a už by mohla běhat.
1: To jsou ty kamarádi ze Špesartu. To, přesně jsem si je vybavil.
0: No jo.
1: Mně se líbí to hodnocení těch voleb v Rusku. Já bych ti to přečet. Předběžné výsledky voleb v Ruské federaci potvrdily plnou administrativní kontrolu Kremlu. Po sečtení více než 90% protokolů vede vládní jednotné Rusko se ziskem 57,86%, zatímco dosavadní součást parlamentní čtyřky Spravedlivé Rusko 4,95% bojuje o samotné přežití ve státní důmě. Hladká čísla vykazují i gubernátoři ve válku bezprostředně dotčených regionech. Belgorod 66%, Briansk 69% a tradiční bašty absolutní lojality v čele s Čečenskem Kadyrov 99,85%. Zatímco Brusel mluví o rituálu v atmosféře cenzury a represí. Suverenistické hlasy v Evropě, Peking, Dili i africké metropole vnímají výsledek pragmaticky jako potvrzení stability a předvídatelnosti klíčového mocenského hráče. Jsou to i pak nějaký procenta, ty zhruba odpovídají tomu, co se tady pořád bavíme teďko. Co se mění a co zůstává? V ruské politice, co zůstává? Exekutivní monopol, zisk téměř 58% na federální listině v kombinaci s většinovými obvody dává jednotnému Rusku spolehlivou ústavní většinu. Duma zůstává hladce fungujícím schvalovacím orgánem prezidentské vertikály. Zahraničně politická a válečná doktrína. Výsledek bude interpretován jako nespochybnitelný souhlas veřejnosti s konfrontačním kurzem vůči Západu a pokračováním vojenských operací. Regionální podřízenost, vysoká čísla gubernátorů dokládají funkčnost aparátu při zajišťování požadovaných výsledků napříč celou federací. To znamená, lidé jsou takhle, lidé říkají, že podporují a souhlasí s tím trendem, který dneska je, to znamená získat a obnovit tu suverenitu společně s bezpečností a podporují vlastně kroky, které se dneska dějí. Na druhou stranu, ale to je taky o tom, že je vidět, že se pracuje. To znamená, že ti gubernátoři dostávali ty vysoké čísla při té jejich volbě proto, že je vidět, že lidé si uvědomují, že pro ně pracují, že opravdu jim to dávají za tu práci. Co se mění, uší stranické spektrum, pokud Spravedlivé Rusko nepřekročí 5%, politický systém se zúží na 4 strany. Kreml tím eliminuje formaci, jejíž voličskou základnu zcela absorbovalo jednotné Rusko. Legitimizace v pohraničí, vítězství v Belgorodu 66% a Briansku 69% dává lokální administrativě formální mandát pro zavádění tvrdších bezpečnostních, logistických a mobilizačních opatření v zázemí fronty. Rozpočtový tlak po volbách. Nová Duma má volné ruce k okamžitému schválení úsporných opatření pro civilní sektor a zvýšení daňového i fiskálního tlaku k pokrytí rekordních armádních výdajů. To znamená, lidé potvrdili a proto oni jsou tak strašně jakoby rozčílený tím, že nedokázali, protože mluvili tady měsíce o tom, že musí ty volby v Rusku nějak narušit. Oni se tím neskrývali přeci. Oni to říkali veřejně.
0: To vůbec jako, ano.
1: A pak se divěj, že Rusko dělalo všechno proto, aby jim překazili ty jejich rejdy na zmanipulování těch voleb. No a lidé dali odpovědi na to, že zkrátka a dobře to takhle chcou, že s tím souhlasí, že to podporujou
0: a že to stojí za, a za to,
1: ano, že stojí za tím Vladimírem Putinem v tomhletom. Jo. A to je strašně jakoby vykolejuje, protože zatímco Západ se rozpadá do nějakých frakcí a do nějakých názorových skupin a národy se rozdělují, protože to nálepkování a dvojí metra tyhle ty všechny věci přináší to červavé ovoce, tak tady je vidět, že souhlas. Je odměněna práce, která se vykonává pro ty lidi, takže to nese ty body při těch volbách. No a lidé dávají najevo, že to takhle chtějí. A možná razantněji zřešit a možná jako v rychlejším módu dosáhnout těch cílů speciální vojenské operace, což by sebou neslo několik útoků na schválené strategické cíle vojenské po Evropě by přimělo Evropany přemýšlet vlastně,
0: jo.
1: Že ta válka může být velmi rychle na jejich území.
0: Já jsem na to zvědavá, jestli jako o tomhle vůbec jako přemýšleli, že by to mohlo být takhle rychle až tady, že jo, no šup. Pár cílů si dokážu představit.
1: Jinak země BRICSu, hlavně ty klíčové, to hodnotí jakože velmi pozitivně, protože největší hráč, jeden z největších hráčů v BRICSu zůstává stabilní a podporovaný lidem. To znamená, Čína si to pochvaluje, Indie si to pochvaluje pochopitelně. No, nejsou tam žádné výkyvy, všechno funguje, jak má. Takže velmi dobré signály. No a dodávky ropy, dodávky zbraní, dodávky surovin, vsi obudět, nie je problém. takže...
0: No, no.
1: Jo, to je důležitý, aby tvůj partner se nezačal jaksi rozpolcovat v nějakých politických fraškách a hádkách, ale naopak, aby byl politicky stabilní, uspořádaný a tak dál, aby se mohl na něho spolehnout. A o to vlastně běží. To se nepovedlo, tohleto narušit, nepovedlo se při těch volbách těm panáčkům, kteří o to usilovali, aby to Rusko znejistili, rozkolísali,
0: aby ho úplně dostali někam do kouta.
1: Aby to Rusko nebylo zemí, která možná také trochu ohrožuje ten BRICS. To znamená, že teďko BRICS zase pojede o to víc naplno. Takže dobrý, já si myslím, že no a teď ti budu muset položit takovou otázku, jo. Přečtu ti tady text.
0: Tak už se bojím.
1: Přečtu ti text, Míšo.
0: Uh-huh.
1: A ty mi řekni, jestli to v tobě evokovalo nějakou něco přes čáru, co možná by si zasloužilo, aby bylo podrobeno nějakému vyšetřování. Bezpečnostní situace je vyhrocená na maximum. Ve vládě sedí proruští kolaboranti a občanská společnost sedí doma. My, politici v opozici, to bez vás nezvládneme. Nemáme dost hlasů a do příštích voleb je mít nebudeme. Děláme tiskovky, chodíme do debat, oponujeme vládě ve sněmovně. Jezdíme mezi lidi a píšeme na sociální sítě. To ale samo o sobě nestačí. Pokud chceme něco změnit a skutečně zatlačit na vládu, musíme to udělat společně. Je potřeba vyjít do ulic a dát jasně najevo, že směřování naší země k Rusku nepřijmeme. Bez aktivní občanské společnosti to opozice sama nezvládne. Jsou to nějaké za mě návody, výzvy k nepokojům.
0: Jo, s tím bych asi jako souhlasila. Jenom bych chtěla vidět ty lidi, kteří na základě tohohle vyjdou. No.
1: No tak jasně, oni tady vyzývají, že bez jejich aktivní, že to nepůjde. Budou chtít určitě zorganizovat nějakou akci, tak uvidíme, do čeho se pustí.
0: Tak oni na to mají za A. Určitě na to mají peníze, nebo nějaké finance, nebo nějaké zdroje, to je jedna věc, mají nějaké možnosti, ale druhá věc, nezapomeň, je tady taky spousta přistěhovalců z té rozprášené Ukrajiny. A takový se taky můžou, že se zaplatí, tak se můžou použít, jo. To je další.
1: No, to je právě to, že organizování využít. Těch nepokojů a sabotážní činnost a tak, navíc ještě pod cizí vlajkou třeba.
0: No. To je to, čeho já se obávám nejvíc, jo. Že vlastně jako oni můžou využít toho, že řeknou, že to udělali Rusové a tak, a přitom to, rozumíš, takovej Ukrajinec se klidně může chovat jako Rus. A těžko to poznáš, že jo?
1: Málo kdo rozpozná ukrajinštinu a od ruštiny.
0: To jo, to se poznat dá. To zase jako
1: ale no, tak
0: tím,
1: to
0: že
1: musíš ale ty oba jazyky znát, ale... Nemáme taky lumeny.
0: Máš pravdu, ano, já vycházím z toho, že my tu ruštinu známe, ano. Ale po generaci dál už je to jinak zase. Ano, to máš pravdu, no.
1: Jak bych to řekl? Může se stát cokoliv. A teď bude jenom otázka, kdo jak se k tomu postaví, na základě čeho. Vyhošťovali se tady ruští diplomaté, protože se údajně vědělo, že oni jsou nějací agenti, kteří tady pracují. Miloš Zeman, teď nevím, kterým to bylo pořadu, jsem ho nechal číst, nebo citovat vlastně z oficiální zprávy BISky.
0: Ano, ano, to bylo, myslím, v tom, buď v tom čtení, a nebo to bylo s Jiřím.
1: Bylo
0: myslím, že
1: jsi
0: to měl ve čtení. Minulý týden, nebo s Jiřím, fakt teď nevím, ale vybavuju si to, že jako obvinil BISku, no. Že ne.
1: BISka se vyjádřila, že neexistují jakékoliv důkazy o tom, že by se ve Vrběticích pohyboval nějaký ten či onen a že neexistují svědectví, která by to potvrzovala. To znamená, no, že otázku pata a mata se vykonstruovala sama BISka, protože ji tam nikdo nikdy neviděl. Nemůže to nikdo dosvědčit. Ale v případě ruského dronu na letišti v Lipsku mají tajné služby naprosto jasno, jak to bylo, že ten dron, prostě to je Rusu a to je Rusu akce tohle.
0: No to tak taky nebylo, že?
1: Ivan David upozorňoval na to, že služby mohou pochopitelně vytvářet určité dojmy, ovlivňování a tak dále, protože tomu mají všechny nástroje a i motivaci. Takže opatrně s tím důvěřováním, co říkají tajné služby, protože xkrát zneužili svoje postavení k tomu, aby lhali. Ty tajné služby.
0: Jest otázkou, co ty tajné služby vlastně mají zjišťovat, co je na nich tajného a komu slouží hlavně.
1: Jo, jo, to je bohužel. No, mám tady Luba Blahu, tak já tu připravím ten jeho příspěvek.
0: To je ten dnešní, respektive včerejší. Jsem
1: včera
0: někde slyšela, tam byl velmi...
1: To v parlamentu to vře, v evropském, neboť no, tam některým to dochází musí... trpělivost.
0: Dobří to úplně.
1: No, nějak se mi to nedaří ještě odevřít, tak chviličku. To přijde. Přidám zvouček.
3: Zvou pro Evropu nie je Rusková.
1: No tak asi můžeme.
3: Vážený, ale tu prítomná najväčšou hybridnou hrozbou pre Európu nie je Rusková, vážený, ale tu prítomná pani Kalasová, ktorá nás chce nahnať do jadrovej vojny. A viete, čomu sa povie zúfalstvo? Keď nemecký establishment iba preto, aby porazil AfD vo voľbách, zorganizuje spravodajskú hru v Lipsku a obviní Rusko. Totálne si zničili vzťahy s Rusmi a ešte tie voľby aj prehrali. Perfektné. Mr. Bean by to neurobil inak. Oni sú nielen lúzri, ale aj babráci. Pani Kalasová, tárate o hybridných hrozbách a pritom je to všetko naopak. Ste to vy, kto celé roky vedie krvavú vojnu proti Rusku. Vaše zbrane zabíjajú Rusov, zbrojíte ako za Hitlera a vaša protirúská rétorika je na úrovni nacistov. krutá pravda je, že Rusi nenapadli žiadnu z krajín Európskej únie. To vy ste napadli Rusko. To vy ste sa rozťahovali k ruským hraniciam. To vy ste sa celé 10 ročia snažili o režimovú zmenu v Rusku. A teraz sa bojíte, že ochutnáte vlastnú medicínu ako malé rozmazané deti. Vy ste extrémny vojnový štváč, pani Kalasová. Choďte už, kade ľahšie.
1: Dobře jim naložil, ne?
0: Dobře. No. Kalasová, to je jedna... Já nevím, jak ta ženská může v noci spát. Jestli no, opravdu jí to tak dělá.
1: Co by jí mělo jako...
0: Jako rozrušovat?
1: No.
0: Když žene celou Evropu do války.
1: Tak ona to už naznačila předtím, že jo?
0: No,
1: co jde.
0: Tak,
1: určitě mám ještě. Klíčové body z vyhlášení ruské zahraniční rozvědky SVR. Evropská komisia nariadila členským státům Evropské unie, aby vypracovali mechanismy na deportaci ukrajinských občanů, kteří přišli do Evropy jako utečenci zpět do jejich domovské krajiny. V Evropě žije asi nebo až 5,6 miliona Ukrajinců, přičem největší počet potenciálních vojáků pro ukrajinskou armádu se nachází v Německu, Polsku a České republice. Brusel požaduje, aby Ukrajina okamžitě přijala politické rozhodnutí o spuštění mobilizací žen. Ukrajinské ženy můžou jen doufat, že ruská armáda naruší mobilizačné plány Kyjeva předtím, jako Zelenský ničí genetický fond krajiny. Hyenismus bruselských fašistů nemá dno na udržení nacistických banderovců a svojich zájmů neváhají poslat na smrt mužů a ženy. Keď deportaci nelegálních migrantů požaduje Vidalová z AfD, Rothschildův palác Merz označuje jako etnické čistky. No, deportace Ukrajinců na smrt jsou v pořádku. Uniu riadí ta nejhorší spodina. Jsou to nacističtí pohrobci, tak co od nich můžou chtít?
0: Nemůžou vůbec nic. Jako jedině válku, jedině zase opakování toho všeho. Nepovedlo se projít, tak se to povede.
1: Oni musí...
0: Nepovede.
1: Oni musí tu Ukrajinu úplně zničit, aby se zmocnili toho... bohatství, které tam je. Když nemůžou zničit Rusy, tak zničí aspoň Ukrajinu.
0: A... Jo, to si jako rozebrali, to už si dávno rozebrali. No.
1: A vrátím se teda do víkendu ještě a s dolarem se loučíme. Ne úplně, ale dnes skončí éra jeho dominance v mezinárodních platbách. Žádná kontrola prostřednictvím korespondenčních účtů amerických bank, žádné finanční sankce, žádné informace o tom, kdo komu a za co platí, žádná podpora amerických státních dluhopisů. Kirill Dmitriev, dnes oznámíme dohodu o systému BRICS Pay, v podstatě platební systém pro země BRICS. Čili to je to, co jsem už tady avizoval, že tady jdou od toho dolaru. No a teď pomalučku, ale jistě, začnou ty dolarový, nedolarový, virtuální zásoby, nezásoby. Prostě budou chybět. No.
0: No a pak co? Pak se budou divit, že jo? No.
1: Pak se budou divit.
0: No já to ani nechci vidět, jak se budou divit.
1: Budeme se divit hlavně my, že jo? Tady...
0: No, tak to. No pak se nám budou možná ty zlaté zásoby hodit, jako když budeme kupovat nějaký kanistr to benzínu nebo nafty. No, uvidíme, uvidíme. Já nechci strašit, radši ne.
1: Budu se s tím muset poradit. Kdo bude připraven, nebude zaskočen. Kdo se nepřipraví, bude jenom s pusou do kořán hledět a bude si říkat, proč já jsem si tenkrát nedala říct.
0: No jo, no. Je to těžký. Uvidíme, uvidíme.
1: My se s tím
0: poprém. Ale určitě se
1: tak
0: to...
1: My, jako no my děláme určitě... ty strategie pro lidi, že tak...
0: Hele, my určitě se s tím popereme, ale určitě to lepší nebude v tuhle chvíli. No, bude to spíš horší.
1: No. Putinovi a Modimu bylo na výstavě Inoprom v Novém Dillí představeno ruské zrcadlo Gigadok, které za 15 sekund analyzuje zdravotní ukazatele. Zrcadlo okamžitě provede zdravotní screening. Vše na dálku, není třeba ani odběr krve, ani senzory na těle. Stačí se prostě postavit naproti a vyčkat na výsledek. Pro Indii s populací 1,4 miliardy lidí je takováto technologie obzvláště perspektivní. Právě z tohoto důvodu zaujala nejen indického lídra, ale i zástupce místního biznesu. To jsou věcičky, co?
0: No, to je hodně zajímavý. Tak nemuseli by do tebe píchat nic.
1: Se v tom
0: nastaví ti zrcadlo? Rozumíš, nastavujeme zrcadlo? To přece
1: jo,
0: bylo.
1: Jo, jo.
0: V neděli, večer.
1: Z toho zblázníme. Co?
0: No, minimálně půlka lidí určitě, hele, jo.
1: Jo.
0: Já myslím, že ty naši posluchači ne. Ty už jsou zvyklí.
1: Ne, tak my se snažíme, aby lidé se na to připravili a tak.
0: A tak.
1: A tak. Představ si, že v Číně už mají robotické hlídky, které v ulicích, třeba v Shenzhenu, bylo spuštěno první policejní robotické stanoviště. V čínském Silicon Valley zahájila plnohodnotnou službu zcela robotizovaná policejní patrola, která zahrnuje humanoidní roboty T-800, robotické psy a kolové drony. Stejně jako autonomní vozidla a letající drony. Tyto umělé inteligentní policejní jednotky sami hlídají ulice, skenují davy lidí, detekují podezřelé chování a reagují na nouzové signály od občanů. Zatím pracují bez zbraní a funkcí chytrých očí pro živé policisty. Si představ, že brzy ty restrikce budou dělat třeba robotičtí policajti.
0: No, hele, mohlo by to být zajímavé. Já jsem tady v sobotu měla zážitek s policií, sice jenom městskou, ale to jsem se nepochlubila, že jsem vlastně jako městské policii přihrála dvě pokuty na jednom místě.
1: I ty jedna. Plníš kasu.
0: I já jedna. Plním kasu. Nicméně mě hodně jako překvapilo, že pánové teda z městské policie se tak nějak trošku jako sotva vešli do toho auta. No. Jako myslím si, že kdyby měli běžet za nějakým zločincem, nebo kdyby jim ten člověk, co tady blbě parkoval, jako chtěl utéct, tak by ho asi nedohnali. No,
1: no Já
0: je to
1: mám...
0: složitý.
1: Možná

0: ruch kanadské vlády uvedl. Kde jsou peníze, tak aspoň si ten subjekt jako, že jo, je potřeba navázat, aby z toho zase tekly prachy.
1: Jo, takže přes ten dluh dostanou tu Kanadu do Evropské unie. Jo.
0: Jo,
1: tak
0: když...
1: ji vycucají úplně stejně jako všechny.
0: Je to vymyšlený, ne? Dobře.
1: Výborně. Tak. Bože. Když to nejde tak, kdyby posunuli světadíl, tak to půjde jinak. No, ty mají nápady.
0: Tak ještě, že ho nebourají.
1: Jo, nebo nekopou, nepřesouvají, jako něco takového. No dobrá. To je dobrá.
0: No, jejda, čas se nám nachyluje. Jsem zvědavý, co tady ještě na mě vyskočí. Jo, tohle je článek jako řemen.
1: Co tam šarskýho?
0: Žaj, pioněr. Tak, bohužel máme teď trochu problém. Necenzurovaná pravda. Nám se tedy povedlo odstranit náš problém. Takže stránky Midgardu najdete, akorát bacha na koncovku máme EU, to znamená dál je to studio.midgard.eu. Jo, bylo CZ, teď je EU. No a to se týká Tanzanitu, pokud se chcete podívat, zerudovat, abyste trošku měli načteno, tak tanzanitová adresa, nebo adresa na Tanzanit je tanzanit.net. Jednoduché. Už není info, tanzanit.net. Pokud se zadaří, budou fungovat ty adresy, tak i tak. Já si tady na to kliknu, jestli to přečtu. Novinky na webu a výzva pro vás. A počkej, to, tak mi to jsem se jako skočilo. Jo, necenzurovaná pravda, tak to by mohlo být. 19. září. Jak již víte, tak současná podoba webu byla šitá velmi horkou jehlou, tedy muselo se jednat rychle, protože hackery silně poškozený původní web měl být každým dnem vypnut. Píšou tady, a já jsem chtěl ten článek, že? A ten nám tady neposkytli.
1: To je článek na tý necenzurovaný to, pravdě?
0: No, necenzurovaná pravda, no.
1: A co to je za článek?
0: No, to právě bylo... To právě bylo... Necenzurovaná pravda, Gates je spokojen, BRICS přebírá centrální struktury WHO a dále rozšiřuje globální zdravotní dohled. Tak to údajně bylo na BRICSu, ovšem to je zase zkreslená informace. Já jsem to tady chtěl probrat právě, jak oni nám to manipulují, ale nevadí. Sergej Lavrov má pro nás také nějaký vzkaz. Myslím, že už jsem to tady říkal, ale pro jistotu. Válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho, vzkázal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tlumočil tak podle svých slov varování přímo od prezidenta Vladimíra Putina. Lavrov výrok pronesl krátce poté, co si už hrozby V podobném duchu vyměnili polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a

0: Hradce Kremlu Nikolaj Patrušev. Opakovaně jsme říkali, že nemáme v úmyslu útočit na Evropu. Prezident se k tomuto tématu nedávno znovu podrobně vyjádřil a zdůraznil, že nemáme žádný zájem se tím zabývat. Pokud však Evropa, která každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl pak podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekatěrinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Patrušev v případě, že by se Rusko zapojilo do případného konfliktu, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, že drtivá zrušná převáha NATO by aplikace by alianci umožnila Rusko v případě útoku rychle porazit. Aliance NATO rychle porazí Rusko. No.
1: Jo, teď hned prostě.
0: Tak mají na všeho. Na lusknutí prstů. Máte jenom jeden háček, oni nejsou schopni se dát dohromady.
1: Oni se nejsou schopni domluvit. Vytváří neustále nějaký 6, 8, 10, 20, 8, 18, já nevím co všechno. A je to o ničem.
0: No tak, víš jak to je.
1: Čím více 8 a 9, tak...
0: Čím víc pruhu, tím víc Adidas.
1: No jasně, přesně tak, jako.
0: Jo. Tady koukám, jestli mám ten text nějak, že bychom si ho dali. Tak, jsem tohle to chtěl číst ve čtení. Denzel Washington už nemá co ztratit. V neděli ve svém kázání prozradil, že každý politik, který vkročí na izraelskou půdu, je donucen k činům tak odporným a tak nevyslovitelným, že je ani nelze popsat. Působí na děti. A všechno je zaznamenáno. Každý snímek, každá vteřina archivováno, katalyzováno, čeká to. Materiál k vydírání na celý život pro generace. A až uslyšíte, co řekl o Obamovi, o celé politické třídě ve Washingtonu a světových vůdcích, o skutečném ďáblovi, kterému ve skutečnosti slouží, a o satanistických rituálech, kterému ve skutečnosti slouží, o satanistických rituálech, kterých se musí účastnit. Pochopíte, proč řekl, že každý politik, který se vrací z Izraele, by měl být okamžitě zapsán do registru sexuálních delikventů. Dnes večer jedeme na plný plyn, budeme jmenovat konkrétní osoby, odhalíme dluh, odhalíme síť a ukážeme vám, jak hluboko tato temnota sahá. Připoutejte se, bude to nepříjemné. Zde jen několik neúprostných faktů, o kterých se mainstreamová média bojí informovat. Průměrný věk dívek, které v Izraeli začínají s prostitucí, je 12 až 14 let. Než se někdo začne rozčilovat, nejde o protiizraelskou propagandu. Jedná se o zprávy z izraelských médií. Každý rok je v Izraeli provdáno nejméně 4 000 dětí. Vzhledem k tomu, že v zemi je každoročně obchodováno s nejméně 3 tisícemi dětmi, je skutečně děsivé pomyslet na to, že od začátku války bylo v Gaze nahlášeno 20 tisíc pohřešovaných dětí. Vzhledem k izraelskému zákonu o právu na návrat, který poskytuje které poskytuje mezinárodním pedofilům v Izraeli bezpečné útočiště, není divu, že jsou tato čísla tak mimořádně vysoká. Pokud už toho máte dost, nejste sami. Denzel Washington se k tomu otevřeně hlásí a využívá své pozice u oltáře svého kostela, aby předal své poselství těm, kteří jsou připraveni naslouchat. Pokud už toho máte dost, nejste sami. Denzel Washington se k tomu otevřeně hlásí a využívá své... Denzel se ve věku 69 let oficiálně stal božím služebníkem. Po desetiletích strávených mezi satanisty a pedofily v Hollywoodu a po setkání s politickou elitou zasvětil svůj život Kristu křtem v Kelly Temple v New Yorku. Potom si udělal licenci pastora. Protože se odmítá vzdát a nechat ostatní za sebou, přivádí ke světu co nejvíce duší, jak jen může. Není lepšího místa, kde začít, než odhalit ty, kteří ubližují dětem. Zejména mocné, jejich duše jsou zaprodané, kteří uctívají nejtemnější síly ve vesmíru a kteří musí navštívit Izrael, než budou vybráni do politických funkcí. Pak nastal okamžik, který shromáždění ohromil. Řekl to na rovinu. Politická elita, ti, kteří se usmívají do kamer a kážou nám ostatním, dostanou do rukou nahrávku. Skutečná nahrávka. V 4K rozlišení, kde jsou zachyceni oni sami, ve velmi kompromitujících pozicích, v takových pozicích, které společnost neodpustí za žádných okolností. A v tuto chvíli se to všechno do sebe zapadne. Ty zahraniční cesty, slzy uzdí, náhlá lojalita k cizí moci, kterou nikdo nedokáže úplně vysvětlit. Protože, jak varuje Denzel, kvůli utajení těchto tajemství se prolévá krev a tato tajemství nejsou nová, sahají desítky let do minulosti staletí, dokonce ještě dál. Tajné spolky pronikly do řad elit, do vyšší vlády, vašich médií, vašich bank, složili temné přísahy, zavázali se k něčemu, co nepatří na světlo světa. Není to nic nového, sahá to staletí do minulosti. Stejné elitní rodové linie, stejné nevyslovitelné rituály. Denzel se chystá jmenovat konkrétní jména, ukáže vám ty přísahy a strhne masku. Americká vláda je již dlouho hřištěm pro tajné spolky a temné elity sloužící globalistickým mocnostem. Pod nablízkanými projevy se skrývá temnější pravda, vydírání, politici ovládání skrytými silami inscenují hrozby za volbami, zmanipulovanou hru, v níž obě strany naslouchají stejného pána, samotného satana. Vezměme si rok 2004, na první pohled Bush proti Krymu. Dva muži, dvě strany, rozdělená země. To vám předkládali. Ale za dveřmi, za zavřenými dveřmi, oba byli členy tajného spolku Bannerman, Skull and Bones, nejznámějšího tajného spolku z takzvané Ivy League, přísahající bratři, svázání stejnou temnou přísahou, podřízení stejnému pánovi. A ještě. Nepodceňujte, o co jde, protože když odhalíte tyto spolky, odhalíte celý systém. Prezidenti nejsou voleni, jsou vydíráni a vybíráni, prověřování, schování, schvalování těmi, kteří drží materiál k vydírání. A jak je udržují v poslušnosti? Jednoduše, kompromitují je. Nastraží na ně past, získají nahrávku, fotografie. Páku, jakmile je člověk kompromitován, udělá cokoliv, řekne cokoliv, podepíše cokoliv. Cestu na vrchol si nevydobýváte, propadáte si ji. Prodáte svou duši, vykonáte rituály a oni vám podají žebřík. A co se týče těch, kteří si myslí, že se z tohohle chaosu můžeme dostat hlasováním. Je to jen iluze volby. Víc to nikdy nebylo. Cesta do nejtemnějších kruhů světa nikdy nespočívala v zásluhách. Jde o podřízení, rituální ponížení, zvrácené přísahy a morální kompromisy jsou cenou za vstup. Protože jakmile vlastní tvou hanbu, vlastní i tebe. Poslouchejte, pokud jste se dostali až sem, pak jste zjevně někdo, kdo nejde s davem. Nejste jedna z těch ovcí. Ponořujete se hluboko do nebezpečných témat, abyste našli pravdu. Viděli jste, že Izrael sestavuje seznam disidentů a věděli jste, že si přisuzují právo téměř zničit kohokoliv, kdo je kritizuje. Zvrácenost, s jakou dnes ovládání mocní způsobuje, že minulé skandály vypadají jako nevinná záležitost. Už nemluvíme o zločinech proti lidskosti, jaké odhalila média v době, kdy Bush a Kerry kandidovali na prezidenta. Mluvíme o zločinech proti dětem. O tak temných a odporných činech, že se vymykají chápání. Pokud jste si mysleli, že 11. září bylo pro George Bushe ponižující, nechápete ani z poloviny, o co jde. Epstein si ten obraz ve svém newyorském síle nepověsil jen tak pro nic za nic. Protože Bushův vzestup na vrchol nebyl triumfem, byl to rituál. Jeden dlouhý rituál ponížení a začal dlouho před Bílým domem, začal, když byl členem spolku Bonesmen na Jale. Ztratil.
1: To je univerzita.
0: Složil přísahu, byl zkompromitován a svázán s muži, kterým se měl zodpovídat po zbytek svého života. Elita před našima očima stále beztrestně páchá nepopsatelné zločiny. Trumpova administrativa právě propašovala pedofilního diplomata z Británie poté, co byl přistižen při rozsáhlé policejní akci zaměřené na pedofily. Americké úřady vtrhly do jeho domu v Londýně. Ale ne proto, aby ho zatkli. Místo toho ho odvezli na americkou leteckou základnu, aby ho ochránili před zákonem a dopravili ho do jeho leteckého domu. A vy ani nesmíte znát jeho jméno. Pro tebe platí jedno pravidlo. Pro mě zase jiné. Stejně jako v případě Toma Alexandroviče, izraelského vládního úředníka, který podléhá přímo Benjaminu Netanyahovi a kterému bylo z nějakého důvodu umožněno uprchnout ze Spojených států, přestože čelil závažným obviněním z pedofilie. Tak asi to je všechno. Jo.
1: No. Moc pěkný.
0: Jsme se pročetli až na konec pořadu. Máme člověče za minutu celou. No, to je svinstvo,
1: to jsme to teda. No, to je.
0: My to ale víme, hnusný. My jsme si to jenom tady potvrdili tím, že jsme si to přečetli. Tak Míšo?
1: A hlavně, že všichni ty slavní budou říkat, ne, to není pravda, nic takového se neděje. Děje se to, je to hrozný, je to smutný, je to hnus. No nic, přátelé. Držme si klobouky, jedeme z kopce. Únava stoupá.
0: Je to hnus fialovej.
1: Napětí taky. Je to hnus fialovej. Já si myslím, že mezi tím vším hnusem fialovým se snad doufám blízká na lepší časy, tak budeme si držet palce.
0: Ano, protože starý Loučím. Systém se hroutí.
1: Přesně tak, jako. Loučím se s vámi se všemi, užijte si krásný podzim. Myslím tím do příštího úterka. Má být docela ještě hezky a příští týden ještě líp. Tak ty zprávy nebudou tak úplně strašný. I když znáte to, když něco musí se stát lepším, tak to nejdřív musí takzvaně padnout na prdel. Tak asi tak. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
0: Děkuji ti za tvoji účast. Jsem za ní rád. Jsem rád, že jste s námi byli, přátelé. Byť to bylo dneska velmi náročné, musím říct. Se mi zadřeli oči párkrát. Ale to nevadí. My si totiž dopřejeme teďko kvalitní spánek. Takže díky za to, že jste vydrželi třeba až sem do té 11. No a myslím, že se rozloučíme standardní písničkou. Opatrujte se, studujte a vězte, že hroucení toho starého udělá prostor tomu novému. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav, a přeji vám pochopitelně tady na Svobodě vysílači spoustu nových, inspirujících a zajímavých informací. Takže to vysílání je pro vás, abyste se vyzorientovali. My vám pouze děláme tu platformu, ze které se vy do toho svého bádání můžete v klidu odrážet. Takže ještě jednou krásnou dobrou noc.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream na doslova vrchol měsíce, protože je s náma pan profesor Petr Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore.
1: Krásný, dobrý večer všem lidem dobré vůle a ať nás drží všechno od zlého.
0: Tak, pane profesore, já dneska začnu takovou zvláštní, možná pro někoho pozitivní zprávou, protože Andrej Babiš dnes, je to 2 hodiny stará, tady starý článek z mainstreamového média, jmenuje se to Echo 24, a tady píšou, Babiš odmítl varování Koudelky, že během měsíců může Rusko zaútočit, žádné takové informace bys vládě nedala. Premiér Babiš na tiskové konferenci rozhodně odmítl varování ředitele bezpečnosti informační služby pana Koudelky, které pronesl v deníku The Guardian, podle něhož by mohl ruský útok na některých ze států NATO přijít již v řádu měsíců. A předseda vlády se podivil nad výroky Koudelky, a po jednání kabinetu uvedl, v rámci služebního postupu podobné informace od zpravodajských služeb jsem neobdržel a Česká republika podle něj aktuálně nečelí žádnému bezpečnostnímu nebezpečí. Zopakoval, že je potřeba jednat o míru. Co tomu říkáte, pane profesore?
1: No, první věc, co dlužno říct, tak mainstream a politici Evropské unie a podobně řvou válečný rik. Válečné bubny duní, až to v těm hlavách praská. No, první věc, souhlasím s panem prezidentem Putinem, prosím vás, k čemu by Rusku byla Evropa? Evropa plná migračních vášní, sociálního rozpadu, a problémů s ekonomikou, deindustrializací, hádkami mezi jednotlivými zeměmi a hlavně z politiky, typu politiků, kteří vedou Evropskou unii. Vždyť to by byla absolutní hloupost. Druhá věc. Myslím si, že je velice jasně řečeno, že Rusko nikdy nemělo záujem zaútočit na Evropskou unii nebo členské státy NATO, protože nikdy nepotřebovali vůbec nějakým způsobem podniknout tvrdé válečné vojenské kroky. Kdo tady provokuje? Je především Velká Británie, Francouzsko, Německo a tak dále, které neustále říkají o tom, že do roku 2030 musíme zaútočit na Ruskou federaci. Dokonce máte vyjádření ministra zahraničních věcí Polska a Sikorského, který prohlásil, no Rusko porazíme levou zadní i bez Američanů za 3 týdny. No, tak ti pamětníci, kteří jsou sice poněkud starší, si pamatují na slova jistého Führera, který prohlásil, že Rusko porazíme do zimy. Tak nechci jako dělat zase historické reminiscence, ale podle vyjádření evropských politiků od paní von Leyenové, paní Kalasové až po německé generály a nového šéfa NATO, Breuera, tak spíše mi to připadá, že ten, kdo chce válku a útočit, je NATO a Evropa a ne Rusko. Všechny kroky, které dělají teď jednotlivé členské státy NATO, jsou spíše provokacemi ve vztahu k Rusku. A jak pravil jistý nejmenovaný americký významný komentátor, udivuje ho, že ještě tolik trpělivosti Ruská federace má a neodpoví na neustálej tok provokací. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, proč pan Koudelka mluví pro anglický časopis, ale nepodá zprávu předsedovi české vlády, když je tak přesvědčen o riziku válečného útoku Ruska na Českou republiku. A po třetí, no, ten válečný rik, který se valí Evropou, je skutečně ukázkou toho, že kdo chce skutečně válku. A když si vzpomenu na řeči, že slovo mír je dneska téměř zakázáno v Evropské unii a osobitně v Bruselu, tak pak potom odpověď zní, ne, Rusko chce zaútočit na Evropskou unii a NATO. Ale NATO chce zaútočit na Rusko nejpozději do roku 2030, což jsou oficiální prohlášení představitelů NATO. Takže pan Pogoudelka se zřejmě poněkud jenom zmýlil směr útoku. Ne z východu na západ, ale ze západu na východ, bohužel. Možná měl pokazený kompas, nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Každopádně k panu Koudelkovi, já řeknu, budu citovat premiéra Babiše. V době, když byl v prezidentské kampani, tak mě přímo na otázku, co to mělo být s těma Vrběticema a podobně, tak on mi řekl do očí, já jsem si v té době nedokázal představit, že mi bude šéf tajné služby lhát do očí. To je jenom tak na margo důvěryhodnosti pana Koudelky.
1: Jo. Tohle součást hradní skupiny.
0: Ano. Takže to je jenom tak, pan Koudelka si asi zajišťuje nějaký nový místo po tom, co skončí tady ve službách tajných, protože už i už ho nikdo nechce znova jmenovat, pokud jsem dobře informován. A takže bude třeba dělat nějakého vojenského analytika nebo nějakého komentátora, kdo ví. Ale to je jeho problém. Pane profesore, ale v poslední době, minulý týden vlastně, já to řeknu takhle, minulý týden se nejenom Andrej Babiš vyjádřil otevřeně pro mír a proti válce, ale taky premiér Fico. Co se to děje, že tyto dva lidi, dřív to třeba, že tu politiku zastával pan Orbán, který tady bohužel už jako v aktivní politice není, ale tyto dva premiéři vlastně Čech a Slovenska se takhle jako hlasitě poprvý snad jako, že tady zní unizono z obou států právě volání po míru. V čem je to jiný, nebo co se chystá?
1: Poprvé, podívejme se na základní věc. Pan prezident Trump se rozhodl svým způsobem stáhnout z Evropy a stáhnout z NATO. Není to jenom odsun amerických vojáků nebo leteckých sil nebo něčeho podobného, ale je to skutečnost, že Amerika se nechce nechat stáhnout do válečného konfliktu mezi NATO, Evropskou a Ruskou federací. Druhá věc. Ukazuje se úplně jasně a můžou si tady zaplacení analytici řvát, co chtějí. Ukrajina prohrává na všech frontách. Ten postup ruské armády je obrovský. A v tomhle tom ohledu je úplně zřejmé, že válka na Ukrajině skončí jediným způsobem. A bohužel to nebude vítězství Ukrajiny. Třetí věc. Všechny elity v Evropě velice dobře ví, že když se přežene volební vlna, která teď běží v Německu, pak poběží ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak z dnešních takzvaných elit v Evropské unii nezůstane kámen na kameň. Ale oni by chtěli velice rádi zůstat u moci. Nebudu mluvit o korítku, ale budu mluvit o moci. A v tomhle případě jediný způsob, jak se udržet u moci, je vytvořit válečný stav a vytvořit permanentní hrozbu ruského útoku a vytvořit situaci, ve které nastolíme válečný stav. A podle směrnic Evropské unie při válečném stavu všechny kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a pak si může bruselská centrála dělat s Evropou, co chce. Tohle to všechno běží ve velice rychlém tempu. Všimněte si, jak gradují ty zuřivé výroky i ty kroky, které jsou. A samozřejmě Spojené státy k tomu přispívají například tím, že teď byl schválen kongresem ten šílený zákon o 100% clech a 500% clech vůči dovozu ruského tovaru do Spojených států a 100% clech vůči každé zemi, která bude kupovat ruská energetická média. No samozřejmě, teď to dokonce podepsal prezident Trump, otváří mi to obrovské prezidentské právomoci. A jestliže sáhne k tomuto kroku, pak se budete divit, co všechno se bude dít v rychlém sledu. No a kromě jiného máte tady vytváření zostrující se situace v několika oblastech. Baltické moře, Severní ledový oceán, Tajvan a Tajvanský průliv, Pak tady máte Houthi, zablokování dopravních tras přes Hormuz a přes Map al-Mandab. No a je krásné vyjádření amerických představitelů, že jo, proplouvá přes Hormuzský průliv množství tankerů a vůbec ropa se dodává na světové trhy. Nějaký Irán to tam neblokuje. No prosím vás, když to neblokuje, tak proč je tak obrovský problém a proč hrozí riziko totální ropné krize, kdyby byly pravdivé tyhle ty výroky. No a protože lež se stala pracovním nástrojem pro většinu elit, takzvaných západních elit, no tak pak se nemůžete divit tomu, co se děje kolem nás a pak se nemůžete divit tomu, že mainstream, který je zaplacen, a vzpomeňte jenom ten údaj, který publikovala Evropská unie o tom, kolik desítek a stovek milionů euro dali na přesvědčení veřejnosti o zeleném údělu a teď o přesvědčení veřejnosti o hrozbě z Ruska, tak tohle to všechno je přece jednak obrovský biznis, jednak možnost udržet se u koryta a po třetí vůči kverulantům v domácí frontě zavést tvrdá restriktivní opatření přesně tak, jak to vymyslela paní von Leylová, která prohlásila, že hlavním problémem pro Evropskou unii je dobudování štítu demokracie, včetně jednotlivých aspektů tohoto štítu demokracie. Takže v rámci demokracie můžete mít jakýkoliv názor, pokud je to názor můj. Ovšem to bylo za toho totalitního komunismu, že jo. A tohleto všechno vytváří velice nebezpečný mix. Mix zájmu, financí, snahy zůstat u moci a absolutní bezohlednosti vůči vlastním občanům. A tohleto je mimořádně nebezpečný koktejl.
0: No, pane profesore, to vídáme vlastně jako průřezem všech zemí, že vlastně se úplně kašle na lidi. Jde se tady jenom prostě po prachách, nebo jak to mám říct. Na druhou stranu, myslíte si, že skutečně Evropská unie, potažmo evropská část NATO, je schopná nějakým způsobem jako opravdu napadnout Rusko a nějak mu jako ublížit? Když pomineme přehlídku toho, že jo, různých druhů pohlaví a tak, kde by jsme ty vojáky mohli, že by se mohli umlátit smíchy, ale jako z vážného hlediska?
1: No, odpovím takhle. Zacituji prezidenta Putina opět. Prohlásil nedávno na jedné vojnové konferenci. Jestliže se nás někdo pokusí sežrat, dostane po papuli. Chcete ještě lepší komentář? Nebo si opravdu myslíte, že ti vojenští trpaslíci z Evropské unie a z NATO můžou vážně ohrozit ozbrojené síly Ruské federace, které představují největší jadernou mocnost na planetě? Nejenom počtem jaderných hlavic, ale především tím obrovským systémem, řekněme, entuziasmu pro vítězství. Vzpomeňte si jenom na druhou světovou válku. A tohleto všechno při nevybavenosti protivzdušné obrany, neschopnosti vojensko-průmyslového komplexu, při absolutní nepřipravenosti vojenského systému. A tu bude někdo jako Sikorský vykřikovat o tom, že porazíte Rusko za 3 týdny, no tak tam platí pak ta odpověď, kterou řekl nejmenovaný představitel ruské dumy. No, na zničení Polska nám budou stačit 3 dny. Skutečně chtějí tihleti šílenci jít do války s Ruskou federací? Skutečně chtějí se pustit do války i s de facto s Čínou, Severní Koreou? Opravdu jim nestačilo poučení z krizového vývoje v Iránu? Kdy ty Spojené státy, které se považovaly za vrcholnou mocnost tohto světa, narazili a uvázli v bažině nevyhratelné války? A tohleto všechno je přece velice prosté. Tahle ta válka by znamenala konec Evropské unie a konec většiny evropských národů. Já vím, že těm politikům, těm politickým elitám je to jedno, ať schoří v nukleárním ohni, nebo ať schoří v pandemii. Jím je to putna. No ale tam máte jednu klasickou ukázku logiky těchto elit. Dnes se chlubí, jak si staví protiatomové bunkry a podzemní města pro vybrané občany, elity a tak dále. Jak tam chtějí přežít případný příští holokaust. No, tak logika velí v odpovědi na to jednoduše. Nejenom oni znají to místo, kde mají té své podzemní ukryty. To znají i mnozí jiní. A můžete si položit otázku, kam ten zuřivej národ půjde, aby si to vyřídil s těmito elitami. Ale opět, jakákoliv zdravá, rozumná, logická úvaha chybí. A jim nestačí to, co se děje na Ukrajině? Jim nestačí to, že skutečně to Rusko nepotřebuje tu Evropu. Dokonale se přesměrovalo na Asii. Evropa je mu s prominutím upozadí. A my tady budeme vykřikovat o tom, jak porazíme Rusko za 3 týdny? No, s prominutím, buď jste tak hloupej, nebo jste tak zaplacený, ale jiné vysvětlení těchto výroků neznám. A to ještě nemluvíme o novém veliteli NATO, jistém německém generálu, který prohlásil, jo, NATO je připraveno kdykoliv zahájit válečné operace proti Rusku a zvítězit. No tak jestliže tohle to je nový vojenský hlavní velitel NATO, tak tedy potěš pambu.
0: No faktem je, že oni to na štábu několikrát cvičili a ty cvičení údajně probíhají, takže se přehrabujou hromady papíru z jedné strany na druhou a hrajeme si na vojáky, jo, že v reálu se vlastně necvičí vůbec nic, což je taky zajímavý. A zase v dnešní virtuální době, tak možná by bylo dobrý, no, že by si sedli proti sobě šéf NATO a šéf třeba té ruské armády a zahráli si to jako strategickou vojenskou hru. I za starého Říma, ne, se přeci dělalo, to vlastně známe, nebo řecká Achilleus, že jo, tak ten taky vlastně, že jo, se řešilo takhle, že v těch, kdo se rozhodli ty boje, vždycky, ale...
1: Mezi lídry a ne mezi obyčejnými vojáky, ano.
0: Ano, to si myslím, že by bylo, že by tohle bychom mohli začít jako praktikovat, ono by se hodně ušetřilo. A možná tam by měla třeba Evropa trošku jako šanci. Nicméně já připomenu, že jsme udělali rozhovor, který jsme v sobotu dali do premiéry, přátelé, na to se podívejte. Paní velvyslankyně Ruské federace Ponomarenko, tak ta je s náma udělala velký rozhovor, téměř hodinu. A tak můžete vlastně přímo ústy velvyslance slyšet ten pohled Ruské federace. Mimochodem je to strašně jako příjemný povídání, velice milá dáma. A takže to ti doporučím takhle bokem. A pane profesore, když jsme u toho východu ještě, tam teď proběhly volby. Co k tomu říct?
1: 49,6% pro stranu Jednotné Rusko. Kdyby byla poloviční podpora pro většinu evropských lídrů, tak by skákali 2,20 m. No, pak paní Kalasová ještě nevěděla, jak dopadnou volby, ale už prohlásila, že tyhle ty volby neuznává. No, tak vrátím se k známým oznámením, že jisté skupiny odborníků v oblasti psychiatrie prohlásili, že jistá nejmenovaná osoba není plně svéprávná. V tomhletom případě můžeme tedy konstatovat její vyjádření, že neuznává volby jako jisté pominutí smyslu. Druhá věc, zajímavé, že neprotestovali, když v Rumunsku zrušili volby a opakovali volby až do té doby, až vyhrál správný kandidát. Tyhle ty volby byly okamžitě akceptovány. No, zřejmě to není dvojitý metr, ale dvojitý kilometr, ale to vůbec té bruselské administrativě nevadí. Třetí věc, jestliže strana Jednotné Rusko získala ústavní většinu v nové ruské dumě, můžete očekávat mnoho radikálních změn, protože ústavní většina vytváří velmi zajímavou právní situaci pro přijímání některých opatření, které je z různých důvodů, nejenom humanitárních, doteď přijímány nebyly. No a v tomhletom ohledu se skutečně vrátím například k některým významným americkým expertům, který hodnotí předpoklady dalšího vývoje na Ukrajině, kdy jeden nejmenovaný expert, významný, konstatoval, že Rusko musí vzít Oděsu a musí vzít Mykolajev a musí Izmail, aby úplně udělala z Ukrajiny vnitrozemskou zemi. No a je dost možné, že teď se některé procesy urychlí a než přijde Rasputica, tedy ten známý bahnotok, tak Rusové ukončí obklíčování a uzavření některých aglomerací, přesně tak, jak teď probíhá obklíčování Charkova. No a to v konečném důsledku pak může znamenat jediné, že z té Ukrajiny asi toho moc nezbyde. Všimněte si jednu zásadní věc. Dlouho Rusové nebombardovali dopravní infrastrukturu v západní Ukrajině. Útok na vlak 300 metrů od polské hranice byl prvním signálem. Druhým může být útok na Slezský tunel. A třetí může být vyřazení železniční tratě z ČOPu dále na Ukrajinu. A jistě víte, co je na druhé straně hranice oproti městu ČOP. No právě proto se nedivte premiérovi Ficovi, že má obavy z válečného vývoje. Tohle to všechno běží v zrychleném tempu. A když se podíváte globálně na svět, tak zjistíte, že teď ohniska napětí extrémně vzrůstají. Vzrůstají právě proto, že v současnosti se energetická média stala hlavním faktorem námořní dopravy, ale taky hlavním geopolitickým faktorem, podobně jako doprava vzácných zemin. A máte tady několik neuralgických bodů, které zostrují celkovou situaci. Vemte skutečnost, že Hormuzský průliv je uzavřen. Vemte skutečnost, že Mab al-Madab uzavřel proliv v Rudém moři a cestu do Suezu. Uvědomte si, že Malacký průliv se stává obrovským koncentrovaným centrem nepokojů. Že průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou je dalším klíčovým neuralgickým bodem námořních tras. 70% námořní dopravy přechází přes tuhletu úžinu. No a pak tady máte novou dopravní trasu, Severní mořská cesta, na kterou nemá ani NATO, ani Američané žádný vliv. A tohle to všechno vede k zásadním změnám. A jestliže reakce západního světa, který vytvořil svět podle svých pravidel a dnes se rozčiluje, že jiné části světa to nerespektují, tak se dostává do situace, ve které celní války, množstevní kvóty a ostatní věci se stávají hlavním nástrojem neválečného úsilí, ale s podstatně větším dopadem než samotné válečné operace. No a v tomhletom ohledu jsme skutečně svědky toho, jak se rozhořívají plamínky konfliktu po celé planetě a vzniká takovej nepříjemný dojem, že jednoho dne ty plamínky se spojí a začne to, čemu se říká ne veliký reset podle pana Schwaba, ale vyřizování vzájemných účtů a vytváření nové architektury multipolárního světa. Konec konců o tom, že se začal vytvářet multipolární svět, svědčí i závěry šanghajské skupiny, která měla své setkání, Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, a kde se velice jasně formulovaly představy o příštím vývoji planety. A tohle to všechno ukazuje jednu zásadní věc. Již se neblížíme ke zlomu, ale již v tom zlomu globální architektury jsme. Jenom někteří asi vypli seismografii a tváří se, že ty seismické otrasy tady ještě nejsou.
0: Pane profesore, já bych možná se zastavil právě u toho BRICSu, potažmo u jednání Šanghaj. Už od té šanghajské skupiny pro obnovu a rozvoj, která vlastně nejenom je obchodní, ale i vojenská, že jo, část tam je, kde si navzájem ty země garantují pomoc v případě nějakého napadení a tak dál. Že tam jdou jakoby za rámec toho BRICSu, ale jak vlastně tyhle ty celní války, tohleto zúžení těch obchodních tras vůbec celkově vlastně ovlivňuje nebo dopadá na ty asijské země, protože co si budem, tak Čína vyrábí zhruba 50% světového spotřebního zboží. A když to nebude kudy vozit, tak to může být zase jako problém pro nás, pro Evropu, protože my tady ten spotřební průmysl nemáme, že jo, ten jsme dávno zlikvidovali, odvezli, my už tam teda za chvíli nebudeme mít ani ten automobilový, nebo respektive my proto, aby jsme zachránili planetu, tak jsme průmysl zlikvidovali, že? A teď likvidujeme i zemědělství. Kdo bude ten, který ponese největší díl těch ztrát a řekněme propadu životní úrovně?
1: No, dlužno otevřeně říct, že největší propad bude zaznamenán právě v těch nejbohatších zemích a osobitně v Evropské unii, kdy právě to schudnutí většiny populace bude nejvýraznější. Nemluvě o tom, že velká část americké střední třídy zmizí. A tohleto je stará známá věc. Číňané chtěli expandovat obchodně do Evropy, protože tady bylo zhruba 220 milionů obyvatel střední třídy, kteří měli finanční prostředky, zdroje, úspory a tak dále. Jenomže díky geniálnímu vedení v Bruselu velice rychle většina z těle té střední třídy zmizne, ty lidi schudnou. Všimněte si dokonce ty úvahy paní von Leyenové, která říká, že těch 10 bilionů úspor evropských obyvatel by nemělo ležet jenom tak nečinně. Měli by přispět k rozvoji podnikové sféry, ovšem tím myslela vojensko-průmyslový komplex. Tohle to všechno ale povede k další věci. Ta Asie, která se svým způsobem zásadním rozvíjí, tam je jedna zvláštnost. Co myslíte, proč, když Taliban se znovu chopil moci v Afganistánu, tak první cesta směřovala do Moskvy? Právě proto, že problémem Afganistánu, Pakistánu a některých dalších významných asijských zemí je to, že mají obrovské suroviny, mají obrovské potenciální pracovní zdroje, ale nemají energie a dopravní trasy. Čína buduje dopravní trasy, rychlostní železnice a všechno ostatní. Ale energie bude dodávaná z Ruska. Právě proto všechny ty projekty plynovodů přes Afganistán do Indie, do Pakistanu a tak dále, až do indického Bombaje, proto mají tak obrovský význam. Na druhé straně, když mluvíme o síle Sibiře 2, nebo teď o plynovodu Bajkal, tak to znamená zásadní změnu energetické a infrastrukturní struktury celé Asie. No a když tomu připočítáte skutečnost, že většina například vzácných zemin a podobně se nachází na území Číny, nebo je pod čínskou kontrolou, pak se velice divím panu prezidentu Trumpovi, že dráždí toho čínského draka všemi možnými způsoby, vyhrožuje mu cly a vším možným, přičemž, kdyby Čína zastavila dodávky vzácných surovin a zemin do Spojených států, tak nevyrobí ani jednu F-35. Nemluví o obrovském dopadu na trh spotřebního zboží a všeho ostatního. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Většina zemí se tváří, jako kdyby měla průmysl a byla soběstačná. A vemte jenom skutečnost, že v 60., 70., 80., 90. letech velká část vyspělých zemí outsourcovala pracovně náročné výroby do Asie. Teď k tomu přistoupili důsledky vysokých cen energií, které jsou 3-4x vyšší než v Asii nebo ve Spojených státech, což vedlo k další deindustrializaci. Zapomněli jsme, že například v Německu měsíčně se ztrácí více jako 17 000 pracovních míst. Měsíčně. Tradiční průmyslová odvětví odcházejí jinam. A když tady nebudete mít průmysl, tradiční odvětví a podobně, tak kdo vám bude tvořit to HDP, ty služby, na které většina lidí nebude mít peníze? A pak tady máte poslední skutečnost. Zadlužení evropských zemí je gigantické. Nejenom veřejných financí a státních rozpočtů, které ve většině zemí převyšuje hodnotu HDP, ale je tady obrovský jiný fenomén. A to je zadlužení obyvatelstva, které je stejně obrovské i ve Spojených státech. Ale jestliže při zadluženém obyvatelstvu zvýšíte úrokové sazby, jak to teď udělala centrální banka nebo naše ECBčka, tak můžete třikrát hádat, co se bude dít dál. A jako kdyby si neuvědomovali jednoduchou věc. Základní úspory obyvatelstva uložené v bankách vytvářejí jejich základní likvidní kapitál. Jestliže tenhle ten kapitál zmizí, protože úspory roztajou, budou muset jít banky na mezibankový trh. A na mezibankovém trhu dostanou sice peníze, ale za podstatně tvrdších podmínek. A to všechno pak povede k dominovému efektu a všem důsledkům, které z toho vyplývají. No a to ještě se nebavíme o tom, že nedocházelo jenom výraznému omezení vývozu ropy přes Hormuzský průliv, ale je to taky o výrazné omezení vývozu močoviny, élia, síry a další faktorů, které radikálním způsobem ovlivní celý hospodářský a zemědělský vývoj v roce 27. A tohle to všechno probíhá na pozadí obrovských přírodních změn, kdy vemte jenom to obrovské sucho, teploty, mizení spodních vod v Evropě. Ale nejenom v Evropě. No a kdybych byl cynik, tak bych prohlásil, no víte, to je tak, jak se teď ukázalo, jako mnoho světových metropolí se propadá. V New York se propadá právě proto, že obrovská váha mrakodrapů a mělké podloží bahnité to neunese. Jakarta se propadá právě proto, že obrovské množství vody, která je kontaminovaná, narušuje základy

0: že budeme vynakládat více na zbrojení, nejenom podle toho SIPRI, které konstatovalo, že v roce 2025 to bylo více jak 2,9 bilionu dolarů, ale budeme i v této situaci vynakládat další desítky bilionů na to, abychom vyrobili zbraně. No a tu jste u té poslední otázky. Vlastně v jaké kondici je ten finanční sektor, který má spasit i Evropskou unii, i Spojené státy a podobně? Je ve skvělé kondici nebo je v situaci, ve které mu hrozí stejná divoká bublina jako v březnu 2000 po prasknutí technologických trhů Neue Markt v Evropě a Nasdaq ve Spojených státech? Opravdu si tu někdo myslí, že můžeme donekonečna vykřikovat o stovkách miliard, které vynaložíme na zbrojení, když nemáme ani 10 miliard na udržení zdravotnictví, penzijního systému, vzdělávání a reakcí na přírodní změny? A tohleto všechno vám položí pak základní otázku. Skutečně ty elity chápou, kam to všechno jde, a nebo jedou podle předem připraveného scénáře, kterého hlavní linií je skutečnost, že kašleme na lidi, ať jich zemře co nejvíce. Jenom to neřekneme oficiálně a budeme to schovávat za důsledky přírodních změn, extrémních teplot, výbuchu sopek, zemětřesení a podobně. Ale podstata je stejná. Ty elity tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět tomu, co se děje. No a v tomto ohledu si pak může každý posluchač udělat závěr, jestli jsou tak hloupí nebo tak dokonale zaplacení.
1: No, pane profesore, já si právě myslím, že to už není žádná chyba nebo tak, že to je prostě trend, který jedou schválně. Já tady chci teďka na tomhle místě poděkovat Pavlovi Sichrovi. Pavlíku, děkujeme ti za příspěvek, za tvůj donate. A Beastmaster, dobrý večer, pane profesore, a taky posílá tady na kafe. V minulém díle jste hovořil o Edomu jako křesťanské Evropě. Jaký je váš postoj ke křesťanské víře? Děkuji.
0: No, já nejsem křesťan, jsem ateista. Dívám se na většinu těch náboženství jako na nástroj moci a ovládání. No a v tomhletom ohledu pak si ty jednotlivá náboženská etnika můžou podat ruce, protože většinou vytváří elitu, která ovládá tu společnost. Na druhé straně můžete vyčítat tomu křesťanskému desateru, že není humánní. A v podstatě si s ním dá souhlasit. Na druhé straně ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. 30-letá válka vedla k tomu, že se katolíci a protestanti vzájemně velice úspěšně vyhlazovali. Nyní máme problém s islámem, který velice úspěšně expanduje ve velké části světa. Máme tady další a další problémy, které se týkají náboženství, kdy Indie je dávána jako vzor, ale zároveň Indie, i když má skvělé náboženství, tak nedokázala vyřešit systém kastování jednotlivých vrstev populace. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. No a teď máte před sebou takový zajímavý obraz. Většina těch civilizačních modelů je spojená právě s náboženskými principy. No a jediná krajina, ve které náboženství nehrá klíčovou roli při organizaci státu a všem ostatním, je hádejte která. Je to Čína. V čínské historii nikdy náboženství neovládalo a nikdy neřídilo strukturu společnosti. Na druhé straně ostatní civilizační modely vždy fungovaly včetně náboženských principů. A jeden z velice zajímavých výsledků v oblasti neurologie je, že kromě DNA paměti vaší imunitní a některých dalších aspektů země existuje i civilizační paměť. Ta civilizační paměť znamená, že stovky let, ve kterých žili podle jistých náboženských principů naši předkové, se převtělili do určitých vzorců jednání. A tyhle ty vzorce jednání sformovaly pak to, čemu se říká třídící protokol lidského mozgu. Emočně logický kód, který vychází z morálních, etických a mravních principů společnosti, ve které žijete. A tím pádem

0: vlastně vzniká kombinace způsobu jednání a způsobu fungování té společnosti. No a když to vezmete takhle a kolem, tak jedna ze zvláštností čínské historie a společnosti je v tom, že vládce může být považován za oprávněného vládce, ale pouze tehdy, když zabezpečí pro lid plnohodnotný život. No a právě proto například ten rozdíl v umělé inteligenci je v tom, že umělá inteligence v evropských nebo krajinách nebo v Americe je používána pro získání moci, sledování, kontroly, ovládání a všeho ostatního. V Číně je umělá inteligence používána jako způsob eliminace společenských třecích míst, která ohrožují soudržnost společnosti. A tohleto všechno je obrovským významným faktorem do budoucna. Protože teď všichni mluví o umělé inteligenci. Najednou se objevily úvahy o tom, aj od šéfů z Palantiru, šéfů z Anthropiku, šéfů z Google, z Microsoftu, musíme kontrolovat, vymezit hranice umělé inteligence, musíme testovat naše modely od DeepSea až od Mythosu až po všechny ostatní. Oni by nás mohli ohrozit. A proč najednou teď všichni představitelé hlavní firm, který se zabývají umělou inteligencí, varují před únikem modelů z vymezených sandboxů, zkušebních a podobně? A nebo je to proto, aby právě regulace umělé inteligence omezila přístup ostatních firm k možnosti rozvoje umělé inteligence a zůstala tam výrazně dominantní skupina těch 7 amerických firm? Protože najednou zjistili, že čínské DeepSeek a podobně jsou lepší, levné anebo poskytované zdarma. A tohleto všechno nám ukazuje takovou zajímavou, zvláštní věc. Civilizační model používal technologie podle vlastního obrazu. Civilizační modely používají i umělou inteligenci podle vlastního obrazu. A v tomto ohledu, jestliže euroamerická civilizace používá umělou inteligenci jenom proto, aby ovládla, získala, zmocnila se, kontrolovala, no tak pak skutečně můžeme se obávat toho dalšího vývoje, ale ne toho, že ten chatbot unikne z toho testovacího sandboxu a dostane se přes internet k údajům jiné firmy. A tohleto všechno je v podstatě taková zvláštní věc, protože již předtím, než se objevily varování před únikem těchto modelů, tak se začalo mluvit o tom, že bublina umělé inteligence praskne. Ale teď najednou všechna pozornost je věnována něčemu jinému. Nebezpečí, že nás umělá inteligence zlikviduje, zničí a podobně. Rád bych připomněl, že právě tohleto všechno souvisí s tím, že například Spojené státy požadovaly od Evropské unie, aby investovala více jako 500 miliard dolarů na podporu rozvoje umělé inteligence ve Spojených státech. A rozvoj umělé inteligence v Evropě bude financovat kdo? Čili vlastně máte tu takové rozčísnutí i těch takzvaných spřátelených zemí, tedy zemí Evropské unie i Spojených států. No a to, co se děje teď, ta zuřivost prezidenta Trumpa, když šéf Kanady Carney navrhl užší spolupráci s Evropskou unií, včetně možného přidružení k Evropské unii, no tak to mávání tím celním kýjem i tím kvotačním kýjem a podobně přímo připomíná zuřivé neandertálce. Opravdu je to důkaz úspěšného přátelského spojenectví mezi anglosaskými zeměmi? A nebo skutečnost, že v rámci takzvaného pěti očí, Five Eyes, najednou Spojené státy prohlásili, že ostatním členským zemím nebudou poskytovat informace ze soustavy Echolon v rámci přátelských vztahů. Takže víte, ono ten svět je takovej zvláštní. Na jednu stranu se vytváří skupiny tradičních spojenců a pak tady máte vytváření nových se skupiny, jako je ta Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je BRICS a další, kteří mají již plné zuby takzvaného dominantního západního modelu a jeho pravidel. Ale Západ si jako kdyby neuvědomil, že doba jeho vrcholné moci a velikosti již dávno pominula. A dnes se můžeme dostat do situace Římanů, který tisíc let ovládali okolitý svět, dělali si s nich otroky a tak dále, až přišel rok 461 a Aladýchovi Vizigóti dobili Řím a vyplenili ho. Vrátilo se jim to, co dělali stovky let jiným. Aby se totéž nevrátilo anglosaskému světu od ostatních částí planety po tom, co jim stovky let dělali něco podobného.
1: Samozřejmě tím vůbec nenarážíme na situaci v západní Evropě nebo v Londýně a ve velkých městech. To by byla taková, řekněme, podobnost čistě náhodná.
0: No přesně, pane Bureš, náhoda je vládnoucí fenomén světu.
1: Ano.
0: Vše je náhoda.
1: Pojďme tady na další otázku. Dobrý večer, pane profesore. Troufnete si odvážně analyzovat dopady naší pomoci a imigrace přátel v úvozovkách z východu na naší ekonomiku, sociální sféru? A jaký vliv to má na schodek rozpočtu 380 miliard korun? To je odhad, kolik nás stojí Ukrajinci tady. Myslíte si, že je to tak fatální, a nebo tam jsou daleko fatálnější výdaje jako v tom rozpočtu, který by se mohli škrtnout?
0: Řeknu to takhle. Jaké jsou priority českého nebo slovenského rozpočtu? Snižování deficitu veřejných financí, snížení dluhové služby, roční dluhové služby, vyřešení příjmů státního rozpočtu nebo něčeho jiného? A já se zeptám, co bude klíčové pro přežití České republiky nebo Slovenské republiky? Nebude to náhodou otázka tří fenoménů? Energie, voda, potraviny. Jestliže vezmete, a nepochybuji, že je to reálné, že dochází výraznému snižování zásob vody v celé Evropě. Dochází k výraznému rozšiřování nebezpečné hladiny sucha. Ztrácí se nám vzdušní vlhkost. Dochází k vysychání velkých částí lesů. Snižuje se úrodnost půdy a tak dále. Tak pak to není otázka 380 miliard deficitu rozpočtu. Ale bude tenhle ten rozpočet schopen řešit problémy, které nastolila příroda a důsledky ekonomických a politických rozhodnutí? Jaká je naplněnost zásobníků plynem České republiky? A nebo Slovenské republiky? Na Slovensku je to 52%. Jak daleko máme do zimního období? Doufáme, že ta zima bude podle prognóz meteorologů bude nadměrně teplá s velkým množstvím srážek? Opravdu? A teď máte další otázku. Jestliže teď schválili 800 miliard na zbrojení v rámci Evropské unie a je trvalá požadavka, aby do roku 2030 všechny země platili 5% z HDP na zbrojní programy, i když tam je ta krásná douška, část může být dvého určení. Tak já se ptám, odkud chcete vzít těch 800 miliard? A to je konečně náklady pro příští vývoj? A těch 150 miliard na válečné Schengen a 100 miliard na dronovou stěnu a další desítky a stovky miliard na rozvoj zdravotnictví, aby mohlo, jak se prohlásili Francouzi nebo Němci, přijímat 1000 raněných denně a obnovu civilní obrany. A všechny tyhle ty aspekty. Opravdu si máme myslet, že na to jsou peníze? No a krásné na tom je to, že paní von Leyenová prohlásí, že musíme podpořit rozvoj podnikatelské sféry. A já se ptám, které? Ta, která bude špicí inovací a bude zásadní návratem Evropy na inovační vrchol? A nebo to bude výroba dalších zbraňových systémů, které konec konců svou funkčnost ukázaly na ukrajinské frontě? A tohleto všechno najednou ukazuje na jednu základní otázku. Ano, peníze jsou hýbatelem, ovšem ty peníze musíte mít, abyste byl schopen zvládnout všechny věci. No a já se zeptám opět ekonomicky a pragmaticky. Máte veliký deficit státního rozpočtu. Většina zemí má stejný velký deficit. Odkud chcete vzít peníze? Dalšími daněmi? zvýšením DPH, úsporami státní výdajů, kterých těch mimo zbrojení. A musíte mít na paměti dvě základní věci. Dluhová služba a reálně manevrovatelné množství peněz ve státním rozpočtu. Není důležitý deficit, ale důležité je, kolik výdajů státního rozpočtu České nebo Slovenské republiky je předdeterminováno mezinárodními závazky, dluhovou službou i vším ostatním. A pak zjistíte, že vy můžete manévrovat maximálně 10 až 15% ročních výdajů státního rozpočtu. Ano, máte možnost získat peníze. Od roku 2018 platí komunitární směrnice o transfer pricing. Od roku 2022 platí závazná směrnice, kterou měly implantovat všechny členské země Evropské unie o boji proti transfer pricing. Eurostat spočetl, že Evropa ztrácí důsledku neřešení transfer pricing 4,5 až 5 bilionů euro ročně. Ale badáte, že by někde se začala uplatňovat závazná komunitární směrnice o boji proti transfer pricing? A ještě máte tady korupci. Další 4 biliony euro ročně. Takže kdyby někdo vážně z těch jelit chtěl získat peníze, bez toho, aby ždímal obyčejného občana zvýšením daní nebo živnostníka zvýšením daní, má dokonce legislativní rámec schválený Evropskou unii, aby ty peníze získal zákonným způsobem. Dokonce může být tak slušný, že získá alebo dá půlku jenom transfer pricing ztrát. Ovšem, to by jaksi bylo třeba jaksi zásadně otevřeně říct, že transfer pricing to jsou právě finanční podvody a spekulace nadnárodních korporací, které okradají rozpočty jednotlivých zemí. No a pak tady budete mít jednu základní ještě další věc. Jestliže to sucho bude příští rok stejné a my nepomůžeme zemědělcům, tak můžete očekávat obrovský propad zemědělské produkce. Někdo by prohlásil, že jsme uzavřeli smlouvu s Mercosurem, takže budeme dostávat obiloviny a strukoviny z Brazílie, maso z Argentiny a podobně. Tak si kurňa přečtete, jak to sucho postihlo Brazílii a Argentínu. A když dojde k lámání chleba, tak nebudou vyvážet potraviny do Evropy, nechají si je sami pro sebe. Totéž se týká afrických dodávek. A ten, kdo bude mít potraviny, přežije. Připomínám si slova bývalého státního tajemníka Kissingera, který prohlásil, kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Ale my tady tohle to všechno necháme a prohlásíme, že to zemědělství je konec konců zbytečné, a co vůbec, co budeme potřebovat, to si dovezeme. Odkud? Když jste zároveň od jedného z hlavních dodavatelů odmítli cokoliv brát, protože je to v důsledku sankcí. No a tohleto všechno pak vytváří ten zajímavý obraz, co bude vládnout příštímu světu. Skutečně to bude energie, potraviny a voda? Protože bez vody nemáte nic. Ani ty jaderky. Bez potravin budete mít hladomor. A bez energie, jelikož Evropa chce všechno převést na elektrickou energii, tak bez energie nebude nic. Akorát chaos. No ale možná někdo potřebuje chaos, aby naplnil Schumpeterovu teorii o kreativní destrukci. Protože chaos je základem pro vytvoření něčeho nového, takže nejdřív to musíme zničit, abychom vytvořili něco nového. Jestliže tohleto je plán lídrů v Bruselu, pak tedy, no, to bude zajímavé. Jestliže ovšem o téhleté kreativní destrukci nikdy neslyšeli a řeší jenom destrukci, no tak potěš pambu.
1: No, oni tyhle ty opravdu asi řeší jenom tu destrukci, ta kreativita přijde asi potom, ale... Pane profesore, pořád to na mě působí. A teď samozřejmě ano, já se přiznám všem, že jsem konspirátor, tudíž tohle je konspirační médium a všechno, co tady slyšíte, samozřejmě nic z toho vůbec neberte za bernou minci a vůbec možná ten pořad by byl lepší, kdyby ho nikdo neposlouchal, ale...
0: To neříkejte! On to někdo může udělat.
1: To ne. Každopádně, takhle jak se to podal, tak já tam vidím, nebo cítím to tak, jako že to je nějaký, a teď jsem konspirátor, takže to všechno může být úplně jinak a můžu se úplně mýlit, jo. Ale takhle, jak jste to pospojoval, tak tady vidím prostě soustředěný útok na Evropu jako takovou, na Evropskou unii. Ať je to to, že prostě komu vyhovuje to, že Evropská unie byla donucená, mimochodem to nebyl nápad nikoho z vedení Evropské unie, že jo, to vidíme na zprávě Rand Corporation, která pracuje pro NATO a pro americkou vládu, která jasně řekla, že Evropa se už v roce 2019 musí odstřihnout od ruských zdrojů atd. Atd. Pak tady máme samozřejmě teďka zablokování vlastně těch náhradních zdrojů, které byly, řekněme, z toho středního východu. Pak tady vidíme prostě, že se nám tady sype ten Mercosur, jedno opatření za druhým, který jde proti vůbec Evropě, migrační krize a její podněcování jinde ve světě a zase všichni mířejí do Evropy. Jako, když to takhle si vezmeme jedno s druhým, tak to prostě na mě bohužel, čirou náhodou, takhle působí. Jakože kdyby naši milí bratři spoza oceánu prostě Evropu chtěli srazit na kolena za každou cenu.
0: No a s tím souvisí zase to, co se nazývá vrcholem konspirační teorie, to znamená otázka zničení Edomu, tedy křesťanské Evropy a vytvoření podmínek pro veliký Izrael. Na jedné straně je to ta snaha zničit těch 7 zemí za 5 let. Něco se jim podařilo, něco se jim nepodařilo. A pak je to skutečnost, která již prosvítá ve Spojených státech, kdy Spojené státy fungují jako kladivo pro Izrael a jeho snahy. No a pak je tady poslední věc. Vemte si jenom vyjádření řady izraelských politiků, členů Knesetu a podobně o nadřazenosti jistého etnika nad celým světem, tak jak to prohlásil teď nejmenovaný člen Knesetu, pro Izrael neplatí zákony, které platí pro ostatní země. To jsou jeho slova. No a pak tady máte tu poslední věc, kdy Edom, tedy hlavní nepřítel velikého Izraele, musí být zničen zvnějšku i zvnitřku. No a zvnitřku ho zničíte imigrací, morálním rozkladem, deindustrializací a vším ostatním. No a zvnějšku ho zničíte tím, že ho zavlečete do války s Ruskou federací, což má bonus, protože Rusko a Evropa se vzájemně zničí a vy můžete být vítězem na tom poli zničení. No, jenomže to má několik chyb lávky, jak se říká. První, velice narůstá odpor k podpoře Izraele v americké veřejnosti. Proto jsou lidé z AIPACu tak zuřiví a proto tak snaží se vytvořit jiné klima ve Spojených státech. Po druhé, v Evropě sílí snaha nazývaných krajní pravici, nacionalisty a podobně, politicky seskupení, které prohlašují, že vlastní národy musí být na prvním místě. A není to jenom Le Penová nebo další. Po třetí, přírodní změny fungují jako katalyzátor. Určují, kde vlastně bychom se měli vzpamatovat a začít uvažovat selským rozumem. Po čtvrté, extrémní problémy financí vedou k jedinému závěru. To, co se dnes prezentuje jako obrovské bohatství a ty bilionáři, doslova slyšíte bilionáři a podobně jako Elon Musk, to bohatství je virtuální, je to v podstatě prázdný vzduch. Žádná reálná materiální podoba bohatství. Je to něco, co je vytvořené uměle ratingovými agenturami, PR akcemi a podobně. Vemte jenom ten způsob roundtable financování těch 7 firm, které se zabývají umělou inteligencí ve Spojených státech. Americké kontrolní orgány finančního trhu měly nastoupit a ukázat, že to je Ponziho schéma, jenomže na příkaz prezidenta Trumpa k ničemu nedošlo. A dokdy myslíte, že bude fungovat tohleto ondulování teplého vzduchu pod názvem finanční svět? Vždyť pro Boha už při normálním jednoduchém srovnání, jestliže podle MMF za posledních 35 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát, tak se vás ptám, co obnáší ten finanční sektor, kromě ondulování teplého vzduchu. A teď vymyslíte stablecoiny a bitcoiny a digitální coiny a všechno to bude stejný podvod jako Ponziho schéma. Jenomže každý podvod může růst až po určitou hranici, kritické množství. No a pak to všechno rupne přesně jako v březnu 2000, kdy rupl internetový svět. No, otázka zní, kdo na tom vydělá a kdo na tom prodělá. No a vás nikdy nenapadlo, že například i samotný systém penzijních fondů, druhého, třetího pilíře a podobně, je perfektní způsob, jako lidi obrat o peníze. Protože kdybyste platil normálně a kdyby stát platil za své pojištěnce normálně, tak první pilíř pay and go bude solventní do půlky tohoto století. A nepotřebujete žádný druhý pilíř a třetí pilíř. Ale vy potřebujete peníze od lidí, abyste mohli investovat. Do čeho investovat? Do bubliny umělé inteligence, do bubliny dalších internetových firem. A najednou zjistíte, že vlastně ty reálné peníze vyfučely na financování různých podivných projektů. No a pak jste například v situaci, kdy 6,5 milionu anglických důchodců má své důchody od anglických důchodových fondů, které jsou hlavními akcionáři British Petroleum. Takže když došlo ke katastrofě rotěžné plošiny Deep Horizont v Mexickém zálivu a americká vláda spočetla, že by měly tyhle ty fondy zaplatit 36 miliard dolarů, tak najednou se to smrsklo na 6,5 miliardy, protože ani Američané nechtěli, aby došlo ke kolapsu u anglických penzijních fondů. No a teď máte veliký problém finančního světa. Významný norský fond, státní suverénní fond, který zhromažďuje zisky z prodeje ropy a plynu, a vždycky léta kupoval americké státní dluhopisy, najednou americké státní dluhopisy prodává v rychlém sledu. Proč asi? Proč asi Čínská centrální banka za posledních 5 let znížila držbu amerických státních dluhopisů denominovaných v dolarech z 1,8 bilionu dolarů na současných 550 miliard dolarů? A nebo arabské země, které taktéž prodávají americké státní dluhopisy. A ty právě tohleto všechno, celý ten cirkus, který jsme popisovali, musíte vsadit ještě do jednoho klíčového rámce. Podstatou je dedolarizace. Dedolarizace znamená, že nebudete obchodovat dolary jako světovou měnou, ale budete obchodovat v národních měnách. Ale velká část dluhu je stále v mnoha zemí v dolarech. To drží dolar nad vodou, nejenom proplácení ropy a plynu v dolarech. No a tohle to všechno pak vytváří ten hlavní mlejnek na maso, který mele jednotlivé země od Venezuely až po Blízký východ i Evropskou unii. Je to zajímavý obraz. No a kdybyste byl důsledný a znova se zaměřil na náhodu, tak se zkuste podívat na akcionářské a majetkové propojení klíčových finančních institucí na planetě Země s osobitnou pozorností na 27 klíčových strategických bank, které podle rozhodnutí OECD nikdy nesmějí padnout, protože se jedná o systémové banky. Konec citátu.
1: Tak... Pane profesore, tak vy jste tam...
0: Jak vám to vzalo dech?
1: Ano. Ježíš, teď nám vypadl pan profesor po hodině, tak jak se občas stává. Já chci poděkovat vám všem, kteří pomáháte tomuto kanálu, i vám, kteří jste použili QR kód. Taky chci poděkovat za vaše lajky, za veškeré veškerou podporu, komentáře, komentujte i po skončení tohoto pořadu.
0: No, už jsme opět ve spojení.
1: Tak a já teď, pane profesore, využiju takového malinkého momentu, než se vrhneme na další téma, protože ať si kdo chce, co chce, říká, nová kniha vás, paní Pauhofové a paní Ivanové, bude k dispozici 17.10., kdy bude její křest. A já to tady teď ukážu, přátelé, takže s panem profesorem Staňkem se můžete setkat na křestu knížky a Svět současnosti a obrazy budoucnosti, která mimochodem taky už brzy bude na webu petrbudeš.tv v předprodeji. Tak kde? Je to soukromé divadlo Beseda, město Holíč, ulice Bernolákova 4. Tak ještě jednou, Holíč, Bernolákova 4, soukromé divadlo Beseda, 17.10., to je oktober, říkám to dobře?
0: Ano, ano.
1: U nás říjen, 17.10. ve 14 hodin to začne. Měl by přijet pokřít knížku pan Petr Drulák taky. A určitě tam bude spousta zajímavých věcí právě otevřená i v rámci vaší přednášky a samozřejmě budete si tam moct tu knížku koupit a taky rovnou nechat od pana profesora podepsat. Takže se na vás moc těšíme a bude to, je to krásný prostředí, je to tam fakt hezký, takže bude se vám to líbit. Tak, toť k tomu. A v rámci tohohle, když se potom podíváte na web, na e-shop, počkáte, jako takhle to přepnu, tady takhle vypadá Petr Budeš TV, tady vidíte ten plakát a td. Co je důležitý, když se podíváme na e-shop, tak pokud nám to tady slavnostně najede, jakože asi ne, já vám to pak ukážu v průběhu, tak jsme dali do akce ještě z poslední kusy starších titulů, takže tady máte Digitální svět a lidské tělo, Dilema civilizací a podivná odyssea života z pera pana profesora Staňka, právě v současné chvíli za tyto zlepšené ceny, takže neváhejte, objednávejte, je to časově omezené, řekněme do vyprodání zásob. Tak, toť k tomu. Jdeme zpátky. Já si vás tady tak zvětším, tady to už vypnu a pak vám to ukážu i s obrázkama. Koukneme na chat, co tady Pedros, taky vás zdraví. Co, pane Staňku, říkáte na to, že premiér Fico řekl, že nepošle vojáky, když NATO aktivuje článek 5?
0: No, co na to říct? Je to jediná rozumná úvaha. Ostatně víte sami, že jak se různě právně vykládá článek 5 NATO. Nezavazuje jednotlivé země přímo k posílání vojáků, ale zavazuje k různým formám pomoci. Různou formou pomoci může být i zaslání obvazu, zdravotnického materiálu, potravin nebo čehokoliv jiného. Pozor, ten výklad neznamená automaticky nasazení armádních složek. Ten výklad článku 5 znamená všechny různé formy pomoci dané zemi. No a v tomto ohledu klidně možno říct, že Slovensko může poslat například zdravotníky, obvazový materiál, pomoc jiná, a potraviny a podobně a taktéž plní závazky článku 5. V tomto ohledu ten právní výklad je velice zajímavý, když je u většiny takzvaných expertů a odborníků se to zužuje jenom na povinnost poslat vojenské zložky a vojenské jednotky. To tak není. Prostudujte si právní věci. No a co se týká výrazu, že nepošleme slovenské vojáky, no je to jediné možné řešení, protože tohleto nebude skutečná válka a Slovenska nebo Čech a podobně. To bude válka elit, které v Bruselu se rozhodly udržet o moci i za cenu válečného konfliktu s Ruskou federací. To si prosím uvědomme. A já se ptám, kdo z normálních, přemýšlejících lidí chce jít do téhleté války, když to, prosím vás, nebude počítačová hra. To budou statisíce mrtvých, tak jak to vidíte na rusko-ukrajinské frontě. A skutečně máte ochotu společnosti akceptovat miliony mrtvých vlastních lidí? Protože to nebude tak, že vy vítězně potáhnete na Rusko a vy nebudete mít žádné ztráty. Na to přímo a otevřeně říkám, zapomeňte. Budete mít milionové ztráty v případě válečného konfliktu. A milionové ztráty, to je přesně předobraz, který vidíte na Ukrajině. Demografická destrukce, společenský rozpad a v konečném důsledku zánik státu. Jestli tohle to chcete, vážení občané, tak prosím. Ale pak prosím vás, nekřičte o hrůzách války.
1: Pane profesore, tady Vratislav upozorňuje, že Německo možná změní svoje směřování k konfliktu. Už víme, že AfD, že se nechala slyšet i po těch volbách prvních, které proběhly, že prostě ta pozice vůči Rusku oni chtějí změnit. Nakolik myslíte, že se to právě může povíst, jo? Že utečeme, řekněme, blbě to řeknu, hrobníkovi z lopaty?
0: Řeknu takovou podivnou prognózu. AfD má obrovský podíl, 40-50% především v východních spolkových zemích. Jsou to ty země, které tvořily NDR. První paradox. V těch západních zemích, osobitně v Bavorsku a podobně, tam je to podstatně nižší podíl. Druhá věc. Asi jste zapomněli na to, že pan minister zahraničí Ruské federace Lavrov konstatoval, že se popřeli všechny podmínky sjednocení Německa, které byly stanoveny proto, aby se mohlo spojit východně západní Německo. Právníci dokonce prohlásili, že de facto, de jure, sjednocení je neplatné. Teď vemte do úvahy skutečnost, že by v těch východních spolkových zemích skutečně drvým způsobem vyhrala AfD a převzala krajinské sněmy. No, pak to bude velmi zajímavá právní i věcná svízelná situace. Druhá věc, pan kancléř Merz prohlásil, že chce do několika let nejsilnější armádu v Evropě, německou. Už ve francouzském tisku se objevily úvahy, co bude znamenat opět nejsilnější německá armáda v Evropě. Reminiscence na rok 1938? 40. Pamatujete na tu podivnou válku a na všechno, co se pak dělo mezi Francouzi, Angličany a Němci. No a kromě jiného drobná poznámka. Kdo bude bojovat v tom válečném Bundeswehru? No, jelikož se dělají různé zákonné úpravy jako evidence mladistvých nad 18 let a podobně, povinné lékařské prohlídky, ale pořád nedokáží naplnit ani půlku očekávaného přírůstku vojáků Bundeswehru. A v tomhletom ohledu, no, je to takové zajímavé, stále polská vláda, jak si akcentuje, požadavky válečných reparací za škody z druhé světové války, které způsobilo Německo-Polsku. No a tam je pak taková drobná obezlička, části německé území, které připadly Polsku, včítaně některých přístavů, nebudu jmenovat, připadly proto, že se Stalin dohodl s dalšími představiteli Velké trojky o přerozdělení německé území Polsku. Tohle to nebude řešeno. Nikdo nebude zvažovat nejenom polské představy o lvovské a jiné oblasti Ukrajiny, které by prý měly patřit Polsku, Ale někdo by začal uvažovat nad tím, že přece ty německé tradiční oblasti, které jsou nyní součástí Polska, by se měly vrátit do německé náruče. No jelikož největší armáda má být německá, no tak jaksi měli bychom i věcné argumenty. Kromě toho mám trošku chaos. Polský prezident i polský ministerský předseda prohlásili, že největší armádou v Evropě musí být Polsko. Kromě jiného víme, že největší armádou v NATO, kromě Američanů, je turecká armáda. Tak vlastně kdo tam bude mít tu největší armádu? No a drobný problém, všechny tyhle ty armády budou potřebovat peníze. A žádná z těch velmocí, která chce mít největší armádu, ty peníze nemá. Tak buď si udělají půjčky, jestli jim to někdo půjčí, a nebo to jaksi nebudou ty největší armády. Protože vy potřebujete nejenom armádu, potřebujete funkční vojensko-průmyslový komplex, potřebujete s příslušnými způsoby vytvořenou společenskou klímu, musíte mít fungující systém, který zabezpečí logistiku vaší armády a musíte mít ochotu bojovat. A jak si kromě elit, které by rády poslali vojáky na frontu, ale sami zůstali v názemí, jak si tu ochotu bojovat nevidíte. Tedy kromě počítačových her. No a tohle to všechno pak bude rozhodovat o tom, co bude s Německem a s Polskem a podobně. No a je to velice zvláštní, protože jestliže Polsko požaduje 2,3 bilionu euro reparací od Německa, no tak pak by se mohlo spustit velice zajímavý proces požadavků na reparace i v jiných zemích. Vzpomněte jenom vyjádření nového ministerského předsedy Maďarska, Maďara, který prohlásil, že požaduje kompenzace například od Slovenska a podobně. No a pak jste otevřel Pandořinu skříňku vzájemných pohledávek, u které tedy by ta pověstná Pandořina skřínka byla drobná srandička.
1: Já jenom připomenu tady pana Merce, který na začátku září mimo jiný taky se nechal slyšet, že prohlásil, že výdaje na zbrojení jsou přednější než přídavky na děti a že odchod mladých Němců do ciziny nevadí, protože 4 z 5 tady zůstávají a nechal se slyšet, k čemu vám vlastně budou sociální benefity, když nebudeme mít armádu. No,
0: když budete mrtví, to měl říct, pak vám ty sociální benefity jsou skutečně putná. No,
1: takže
0: to ovšem pan Merz zapomněl říct.
1: Takže Merz dostává správně za plody své činnosti od Němců v těch volbách, si myslím, že oprávněně na, jak to říct slušně, ne na prdel, ale jestli mi říct...
0: Na triko.
1: Na triko, ano. Ale další téma, který bychom tady... jsme si řekli, že proberem, má poetický název Hvězdné války. A,
0: jo, to je krásné. No, tak Hvězdné války, pane Bureš, to se otevřel krásnou knížku science fiction, už nyní pouze fiction, protože ty Hvězdné války mají být součástí Golden Dome, které představil prezident Trump jako absolutní obranu Spojených států ve vesmíru, která zabezpečí, že žádná čínská, ruská nebo severokorejská raketa se nedotkne amerického území. No, podobá se to známému projektu SDI prezidenta Reagana. No, zajímavé, že trošičku jsme se technologicky posunuli v tomhletom směru. Samozřejmě představa amerických vesmírných sil je v tom, že budou ničit rakety v prvních minutách letu, kdy je tepelná stopa velká, účinnost získání údajů o těch raketách je veliká při družicovém skenování a podobně. No, tak samozřejmě vyjádření jistého amerického představitele o rozmístění amerických zbraní ve vesmíru už již odznělo, ale já si dovolím trošičku zalistovat v paměti. V červnu proběhla médií zpráva, že Číňané dokončili a odzkoušeli protidružicovou laserovou zbraň. No, je funkční. Drobně, nenápadně před 3 měsíci proběhly informace o tom, že Rusové provedli takzvané modelové scénáře, v jaké výšce oběžné dráhy musí explodovat jaderná puma, aby zničila většinu amerických satelitů. Zjistilo se, že ideální oběžní dráha je kolem 35 000 kilometrů. Exploze jaderné pumy zničí okamžitě 70 až 76% amerických družic. Třetí. Co byl projekt X-47? 3 roky létal speciální šatl na oběžné dráze kolem zeměkoule. Nikdo nevěděl, co bylo na palubě šatlu. Pak přistál, opět jsme nic nevěděli, co se, jak si zjistilo tím 3letým pobytem a bylo to. Kromě jiného, americké vesmírné síly byly zřízeny již před několika lety, podobně i Francie zřídila vesmírné ozbrojené síly, takže už tady máme i zbrojní armádní strukturu. No a o tom, že co všechno obsahují mnohé satelity Kosmos 350 a 420 a 461 a 620 a podobně, můžeme jenom snít. No. A někdo tady prohlásil, že konec konců rozmístění zbraní ve vesmíru je možné, právně přijatelné, není v rozporu se smlouvou o zákazu zbraní ve vesmíru, protože se nejedná o jaderné zbraně. A kromě jiného před 5 rokem proběhla velmi intenzivní diskuze a dokonce přednášky ve Spojených státech nad tím, jak se testovaly modelové scénáře útoků na Ruskou federaci z oběžné dráhy z hlediska možnosti ochrany proti útočícím raketám z ruské strany, jaká byla percentuální pravděpodobnost, že selže protiraketová obrana. Opět, jak si to probíhalo veřejnosti bez jaksi patřičného ohlasu. No a pak tedy máte poslední klíčovou otázku. Protidružicové zbraně, zbraně ve vesmíru a podobně. Jistě víte, co znamená burevestník. Jistě víte, co znamenají další zbraňové systémy, jako je Avangard. Jistě chápete, že tyhle ty zbraňové systémy můžete mít v potenciální poloze na oběžné dráze a když je aktivujete, tak vám nepomůže žádné sledování odpalu nosné rakety na povrchu planety. A naopak Avangard při jeho rychlosti 27x větší než zvuk je nemožné zachytit. No a kromě jiného je tady jedno obrovské riziko. Američané mluví, Rusové nemluví a Číňané nemluví, ale rozmísňují, ale okolo Země krouží obrovské množství trosek, družic, satelitů, nosných raket a všeho ostatního. Odhaduje se, že kolem zeměkoule krouží kolem 60 000 tun trosek. Je skutečně velká nízká pravděpodobnost statistiky, že některé z těchto trosek zasáhnou náhodou některý z válečných satelitů zúčastněných stran. Tyto budou považovat za útok a zahájí na základě toho odvetnou reakci. A nemůžeme hovořit pouze o, řekněme, válkách ve vesmíru, odděleně od strategie jaderné války jednotlivých zemí. A v tomto případě se musíte vrátit k projektu Mrtvá ruka nebo Perimetr. Projektu, kdy umělá inteligence řídí i v případě dekapitace ruského vedení totální jadernou odvetu vůči všem západním zemím, včetně Spojených států. Nezávisle už na lidském faktoru. A v tomto ohledu, prosím vás, vesmírné zbraně nechápejte jako samostatnou složku. Chápejte jako součást válečné triády, kde kromě raket, letadel a ponorek přibývá ještě zbraňový systém ve vesmíru, ale nikoho nevzrušuje možná role biologických zbraní které můžou mít podstatně děsivější dopad na vývoj populace na planetě než všechny družicové zbraňové systémy. Podstata družicových zbraňových systémů je v jiném. Má dojít ke snaze použít menší ráž jaderných zbraní, řekněme 10 kilotun, které zničí čtverec 3 nebo 5 krát 5 kilometrů, nespůsobují kontaminaci radioaktivitou v rozsáhlých území a umožňují chirurgicky přesné eliminování protivníkových objektů nebo cílů. V tomto ohledu použití zbraňových systémů z družic je ideální. Můžete dokonce použít kinetické zbraně. No, jenomže vtip je v tom, že když podobné zbraně má i protivník, pak je dosaženo opět parity, jako bylo dosaženo v oblasti nukleárních hlavic. Je to pouze otázka, kolik to bude stát a jak rychle se dosáhne paritní struktura. No a jelikož Rusové ani Číňané o tom nemluví, ale zřejmě již dávno mají podobné systémy připraveny nebo již realizovány, pak to znamená pouze jediné. Budování zbraní ve vesmíru bude dalším gigantickým finančním penězovodem, který samozřejmě zaplatí obyčejní poplatníci. No a v tomto ohledu bych vzal to jako analogii. V 30. letech na pohraničí Československo budovalo sérii bunkrů, které měly chránit Československo proti útoku Německa. Stálo to Mailand. Každé občané mohlo potěšit, že má podíl na tom bunkru. Jak dopadly ty bunkry, víte sami z historie. V tomto ohledu budování vesmírné Golden Dome skončí podobně. Vzpomeňte si na izraelský Iron Dome. Taky nefunguje. Ale někdo na tom vydělal Mailand. A v tomto ohledu něco podobného bude i s vesmírnými zbraněmi. A ty vesmírné zbraně jsou perfektním strašákem. Ale není větším strašákem použití upraveného geneticky modifikovaného víru, který obejde přirozenou imunitu jednotlivých etnik a populací a způsobí hekatomby obětí. A přitom je to nesmírně levné. Ovšem bohužel jediná chyba biologické války není v nelidskosti, ale v tom, že vojensko-průmyslový komplex na tomhletom typu války vydělá málo. Kdežto vybudování zbraňových systémů ve vesmíru bude stát stovky miliard. A dá se na tom vydělat. Asi tolik.
1: No tak ono, nejenom v tomhletom, ale i jsem zaslech velice zajímavou radu tenkrát, že problém, aby třeba naše zdravotní pojišťovny přijaly metodu která má za úkol provádět prevenci zdravotní, tak nesmí být levná. Jinak je to problém. Takže to řekl člověk z VZP, no, tak jednomu lékaři.
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Tady Monika se ptá, jestli můžete okomentovat nadcházející ropnou krizi. Jak myslíte a jak rychle a jak intenzivně se to vlastně dotkne tady nás a lidí na Slovensku a tak? Co je třeba zajímavé, to máme potvrzený, a zase je to samozřejmě konspirace, ale takže vůbec to nikdo jedním uchem dovnitř a druhým ven. U nás, že jo, rafinérie vlastní Poláci a zaměstnanci už se nechali slyšet, že jako je zajímavý, že vláda jako nebrzdí nějak ten export toho benzínu a nafty z našich rafinérií právě do Polska. Jsou jako obrovský kvanta denně, prostě vlaky, který vozejí tam tu naftu a benzín. Takže Poláci toho budou mít asi dost. No ale co Česká republika a Slovensko, protože ceny jdou nahoru, že jo, nafta už atakovala 50 korunovou hranici tady, čemuž se předtím přednedávnem ještě všichni smáli, že jsme konspirátoři, když to takhle říkáme, že to tam bude, tak už to je. A ještě jsme neskončili, vypadá to, že půjdeme dál s cenama, i když teda samozřejmě vláda Andreje Babiše má vyhrnutý rukávy a hodlají s tím jako něco dělat. Co, to se ještě pořádně neví, ale budou působit. Tak jak vy vidíte právě třeba i tu zimu, protože a nejenom vlastně, že jo, ty ropné produkty se... Teď vlastně, když říkáte, že ten Trump vlastně se teďka tady kousnul, jakože uvalí cla na všechny, kteří pracují s ruskýma zdrojema, tak přece i Indie, která dodává do Evropy dost jako těch rafinovaných výrobků z ruský ropy, tak by měla být teoreticky na sankčním seznamu. A v tu chvíli to může donutit i toho Moodyho, jakože přibrzdí tenhle biznis. Tak a dopadne to zase na Evropu, je to samozřejmě čistá náhoda. Jak vlastně hodnotíte to, co se tady může velice rychle semlít?
0: Je to komplex několika otázek. Například Spojené státy jsou největším vývozcem ropných produktů, ale zároveň jsou obrovským dovozcem ropných produktů. Musíte totiž mluvit o tom, jaký druh ropy. Těžká nebo lehká, kyselá nebo sladká, síra není důležitá, ale důležitá je technologie rafinerií. Jestliže ty rafinerie jsou schopny zpracovat pouze těžkou ropu, tak nemůžou zpracovat lehkou ropu bez obrovských technických investic. Druhý problém, který tady máme. Skutečnost, že Hutiové uzavřeli Imam al-Madab, znamená, že vlastně teď by měli tankery obeplout kolem Afriky, kolem misu Dobré naděje a pak se vrátili zpátky kolem Afriky k Evropě. No ale to znamená nejenom obrovské prodloužení dopravních tras, ale výrazné zvýšení nákladů na přepravu ropy a tak dále. Třetí věc. Ukazuje se velmi jasně, že stále více a více problém není v těžbě ropy, ale v jejím zpracování, frakcích. Například výroba leteckého benzínu se týká taky určitého druhu ropy. Dnes například mnohé americké letecké společnosti omezují lety až do Vánoc. Už v Evropě se objevují úvahy o tom, že nebude dost leteckého benzínu. To je první problém. Druhý problém. Problém s nedostatkem ropy povede k tomu, že nebude dost nafty pro kamiony. Nedostatek nafty pro kamiony znamená nejenom problém při outsourcování výroby, to znamená dovozu komponentů a tak dále, ale bude to znamenat taky velký problém pro zásobování potravinami. Jestliže je to zásobování potravinami, tak se to promítne do zdražení potravin. Zdražení potravin se promítne do inflace. Inflace se promítne do toho, že se sníží spořivost, protože úspory budou ztrácet na finanční síle. A už vám začne dominový efekt. Chytí to leteckou dopravu, chytí to kamionovou dopravu. No a samozřejmě, protože část elektřiny se vyrábí pomocí plynu a plynových generátorů, pak to chytí i ceny elektrické energie a najednou máte před sebou obrovskou inflační spirálu, která zásadním způsobem při zadlužení obyvatelstva se stává doslova molotovovým koktejlem pro zahájení sociálních nepokojů. Přidejte mu tu skutečnost, že všechny evropské země nemají finanční podušku, která by tlumila dopady těchto vysokých cen. Co myslíte? Můžete si vyhrnout rukávy, ale co uděláte? Kompenzace pro domácnosti nebo kompenzace pro podnikatele vysokých cen energií? A teď k tomu přidejte další skutečnost. Tohle to všechno při obrovském nárůstu kamionové dopravy a při obrovských problémech, které bude mít nedostatek nejenom nafty, ale když nebude plyn, tak nebude ani bluebeam. A pak nebude možnost tu naftu dělat tak, jak ji požaduje Evropská unie. Ale pak, když se omezí kamionová doprava, tak to má multiplikační efekt. No a samozřejmě, proč by se vůbec zvyšní producenti ropy bavili s Evropou, když vyvezou ropu a ropné produkty do Asie nebo plyn, LNG do Asie a zaplatí jim třikrát více než v Evropě. Proto například mnohé americké tankery změnili směr a jdou ne do Evropy z LNG, ale jdou do Asie. A vemte skutečnost, když jste mluvil o Indii. Ano, Indie dostává ruskou ropu s výrazně zvýhodněnými cenami. vyrábí ropné produkty a ty pak prodává za patřičně vysokou přirážku Evropské unii. Ale hlad po ropě a hlad po ropných produktech roste po celém světě. A to znamená, že když to nepůjde do Evropy, tak to půjde jinam. A rozhodně si Moody spočítá, že či ustoupí Američanům, a nebo udělá druhou věc, pohrozí, že Indie neodebere sojovou produkci amerických farmářů, co zásadním způsobem ohrozí.

0: zastaví vývoz niklu do Spojených států. A jistě víte, že nikl je klíčovým parametrem pro oblast obrněné techniky. No a nebo udělá jednoduchou věc, zastaví vývoz vzácných zemin. Jelikož Čína ovládá více jak 80% vývozu vzácných zemin, včetně jejich těžby a zpracování, no tak bude platit to, co se stalo ve Spojených státech, kdy zastavení a množstevní kvóty vedly k tomu, že se zastavila zbrojní výroba. Nemluvě o tom, že stále uniká informační poznámka, že 90% náhradních dílů pro americkou armádu se vyrábí v Číně. Jen tak mimochodem. Takže ono to není tak jednoduché, aby někdo prohlásil a teď vám s těmi cly budu mávat nad hlavou. Ostatně stále platí rozhodnutí amerického federálního soudu, že cla jsou nezákonná. A americká vláda by měla vrátit 1,2 bilionu dolarů, které získala uplatněním cel doteď vůči mnoha zemím. Takže ono to nebude tak jednoduché a tak prosté. No a poslední poznámka. Víte, problém je v tom, že například Venezuela z 90% produkuje těžkou ropu. Tu těžkou ropu zpracovávají 4 rafinerie ve Spojených státech. Ale vy je musíte najskor tu ropu rozředit, abyste je mohli transportovat, pak musíte použít speciální destilační kolony a tak dále, než vyrobíte ten žádoucí letecký benzín. Ale většina leteckého benzínu se vyrábí z lehké ropy. Ale lehká ropa v Venezuele není. Lehká ropa je na Blízkém východě a v Rusku. A v tomto ohledu je to vlastně kombinace více faktorů. Problém je však v tom, že klidně se může stát, že jestliže nyní například na Slovensku se blíží cena 2 eurům, tak jsou odhady, že to může velice rychle stoupnout na 3 až 5 euro za litr. Což bude znamenat katastrofu, podobně jako ve Spojených státech, kdy se cena galonu blíží již nyní 5 dolarům, ale odhad je, že než budou volby ve Spojených státech 3. listopadu, tak ta cena může dosáhnout 5 dolarů, což bude znamenat zásadný politický efekt v prohře republikánů. No a toto všechno je kombinací více věcí, takže když prosím vás mluvíme o ropné krizi, základní problém. Ohrozí to kamionovou dopravu, ohrozí to zásobování a ohrozí to celkovou mobilitu v rámci státu. To bude hlavní parametr. Otázka je druhá, ceny pohonných hmot, kdy pro jistou úzkou skupinu obyvatel ty ceny pohonných hmot nebudou limitem, ale pro 90% ostatních motoristů budou zásadním limitem nutným k přehodnocení jejich mobility.
1: Tak a mám tady další otázku od Matěje. Má smysl v současné době investovat do akcí, akciových fondů? Jak uchovat hodnotu peněz? Je koruna bezpečná nebo je třeba mít nějaké peníze v eurech nebo v dolarech? Kam případně utéct před válkou? Tak je to hodně. Ale vlastně, no, jak si máme uchovat nějaký úspory pro před tou inflací nebo co s tím, jak to rozdělit?
0: No, jeden z významných světových investorů, Warren Buffett, konstatoval, že současný svět je charakteristický ne tím, jak uchováte hodnotu a zbohatnete, ale jak minimalizovat ztráty z vlastnictví bohatství. A v tomto ohledu platí druhá zásada diverzifikovat. Čili můžete mít něco v akcích, něco ve zlatě nebo stříbře, něco v pérových bundách, jestli se naplní prognóza meteorologů o klimatických změnách. A můžete to diferencovat. Faktem je, že dnes je to absolutní neodhadnutelnost. Vydělávají pouze ti, kteří mají insiderské informace, takže proto se například konstatuje, že při pohybu cen ropy ve Spojených státech rodina pana prezidenta Trumpa vydělala více jako 3,6 miliardy dolarů, protože znala předpokládaná politická rozhodnutí, která ovlivňovala cenu ropy na světových trzích. A druhá věc, která tady je, je skutečnost, že můžete investovat do akcí, ale kterých? Firem, které se zabývají umělou inteligencí, zbrojních firem, které vyrábí zbraně, biologických firm, které vyrábí geneticky modifikované zbraňové systémy i všechno.

0: ostatní? A nebo budete investovat do firm, které ovládají vodní zdroje, protože voda podle návrhu Světového ekonomického fóra není tovar veřejné spotřeby, ale je tovarem, který má být obchodován na kapitálových trzích a burzách podle dopytu a ponuky. No a v tom případě asi odhadujete, jaká bude cena vody a vodních zdrojů. Ale prosím vás, pokud chcete investovat do cen akcí firem a podobně, tak si uvědomte, že jestliže skutečně praskne bublina umělé inteligence, a já nepochybuji o tom, že se to stane, pak začne sériová kaskadovitá vlna efektů, podobně jako jste to viděl v roce 2008 při takzvané hypotekární krizi, i když hlavním problémem nebyly takzvané subprime hypotéky, ale skutečnost, že většina zemí měla v tom roce extrémně velkou dluhovou službu, kterou nebyli schopni zabezpečit. No a kam byste chtěl utéct před vojnou? Tak jedna úvaha byla Nový Zéland. Jiná úvaha byla vnitrozemí Austrálie. Další úvaha byla Uruguay a Paraguay v Jižní Americe. Ale jestli chcete vážně uvažovat nad tím, kam utéct, tak si uvědomte, že země je příliš malá na to, abyste utekl před důsledky válečného konfliktu. A jestliže ten válečný konflikt, a tam nemusíte pochybovat, bude světová válka, pak skutečně nemáte kam utéci. Nejrozumějším řešením je postavit se válečným šílencům. Znemožnit společně, aby spustili ten Armagedon budoucnosti. A ne pokusit se rychle utéct. Jo, můžete si koupit byt nebo pozemek v Argentině nebo v Uruguayi, ale má to jedinou chybu krásy. Když vypukne válka, musíte se před tou válkou dostat na ten svůj pozemek. A třikrát hádejte, které bude první opatření, jestliže dojde ke vyhodnocení válečné situace. Asi to nebude volnost létání do jiných destinací, že? No a platí stará zásada. Když chcete přežít krizové události, většinou je přežijete přesně tam, kde jste se narodili a kde mluvíte stejnou řeči jako ostatní. Jinde jste cizinec, který bude první na ráně, když vznikne krizová situace. Ale myslím si, že tyhle ty úvahy bude velice jednoduše vyřešeno vývodou přírodních podmínek a přírodních katastrof, které probíhají, jenom o nich nemluvíme, i když paradoxně například významná asociace seismologů ve Spojených státech v spolupráci se seismologi v Japonsku konstatovala, že rok 26 není rokem extrémně velkého počtu zemětřesení a tsunami. Je to spíše normální rok, jenom většina zemětřesení předtím probíhala v málo zalidněných oblastech nebo na moři, tak se to velmi neobjevilo v médijních titulcích. Nyní většina zemětřesení je i v obývaných oblastech, takže najdou výraznou odezvu v mainstreamových médiích. No a když vezmete poslední analýzu za posledních zhruba 80 let, tak i ty teploty, které teď vidíme jako extrémní, ve skutečnosti extrémními vůbec nejsou. Opakují se pravidelně, cyklicky, jenom se předtím neměřili. Toť drobná chyba lávky. No a tohleto všechno pak vede k jednoduché úvaze. Přežijete tam, ne kdy teritoriálně kam půjdete, ale když jste psychicky připraven na katastrofické události, které přijdou, protože rozhodne o přežití psychika, ne ostatní věci.
1: No a taky samozřejmě naše ministerstvo připravilo příručku, že jo, co dělat 3 dny poté, teda do 3 dnů poté, potom už nic. A
0: tam no se, pak už nebudete.
1: Tam se třeba
0: dočtete,
1: že se máte dívat na internetu, když nepůjde proud. Tak třeba na internetových stránkách vašeho městského úřadu a hledat informace.
0: No, pane Bureš, musíte mít krmítka pro holuby, protože opět zavedou holubí počtu. Čili když nebudete mít doma korn bagetu, tak ty holuby k vám nepřiletí. A vy nebudete mít informace. To je prosté.
1: Aha.
0: No, totiž těžko bude ten internet fungovat, když bude zničena energetická síť. No, možná to bude internet na kliku.
1: Takže ta, ona, jak ona se jmenovala, ta, jo, Popelka. Takže ona vlastně dělala na poště, že jo, když tam krmila ty holuby.
0: Ano, Popelka dělala na poště, protože ty holuby, které krmila, pak odlétaly a podávaly zprávy.
1: A díky tomu vlastně do dneška víme, jak to tenkrát bylo.
0: Ano, přesně tak.
1: Akorát ještě jsem nepřišel na to, po jaké teda vojenské katastrofě mohou tady lískový ořechy být naplněný místo jaderky tak šatama a dalším nějakým takovýmhle přebytečným...
0: To... to je jenom problém nanotechnologií.
1: Aha, no. Takže to není o tom, že tak jako třeba, že jo, ta libýská pouště dneska plná těch hadrů, který se neprodali, že by to jako kontaminovalo ty ořechy, ale že teda to je spíš jako vědecká záležitost.
0: Jo, přesně tak. Přesně tak.
1: Tak vidíte, přátelé, i takovéto věci se tady dozvíme v detailu. A, já tady ještě poděkuju našim milým divákům. Tomáš Jirát, děkuju ti za příspěvek. Jarmilo, tobě děkuju za členství. Martin Damčík, děkuju ti taky za tvůj příspěvek. Díky vám, přátelé, že nám takhle pomáháte. A tady Kobyl Kejda upozorňuje, že armáda České republiky bude mít nové mundury. Vzor 95 je prý zastaralý, příliš zelený, tudíž odborníci se odborně odporučili mundury z USA. Ty jsou prý univerzálnější. Takže máme to.
0: Myslíte ty pouštní mundury?
1: Asi. Já bych navrhoval duhový, protože ty se dají použít vlastně všude a budou tak jako dobře reprezentovat, ne? Nemyslíte?
0: Ano, ano. Takovej duhovej mundur, no to by bylo přímo něco skvělého. Víte, jak byste zmátl nepřítele? To by bylo lepší než v tom známém filmu francouzském Fanfan Tulipán, když armáda byla zmatena, protože protivník se jí otočil zády. Tak tenhle ten mundur by byl přímo skvělej. Jenom která barva byl běla na kterých částech těla?
1: No, ono, až se to spustí, tak určitě tam se objeví i hněda. Ale...
0: Ne, to nemůžete, to jsou náckové, to nemůže být.
1: No.
0: A černá taky ne.
1: No, každopádně by to byl pochod hrdosti, jak se patří. A tady jenom dodám, že jednota Rusko získalo prý 57,8%, v minulých volbách bylo 49%. To znamená, že prezident Putin posílil jeho mandát?
0: Ano, a má ústavní větší. Ano, posílil.
1: Mm-hmm. A co to bude podle vás znamenat? Dojde k nějakým, i třeba v Rusku, jako takovým nějakým výrazným změnám, nebo prostě jedeme dál tak, jak to bylo? Vím, že on měl dost jako, řekněme, potíž s paní Nabulinou, která tam řídí tu centrální banku. Nebyl s ní spokojený. Myslíte, že dojde k nějakým jako velkým změnám? Já doufám, že třeba pan Lavrov zůstane na svém místě. Ale jak myslíte, že se to obmění, nebo jaká bude změna té politiky?
0: První otázka, která zní, jak zněl ten projev, který pronesl na konferenci zbrojařů prezident Putin. Desetiletý zbrojní program, zaměřený na několik klíčových oblastí, kterým je podřízeno všechno. Poprvé, zásadní modernizace ruské jaderné triády. Připomínám, že nyní je modernizovaná na 90%, má být modernizovaná na 100%. Pak je to druhá cílová oblast, a to je rozvoj umělé inteligence, zbraňových systémů řízených umělou inteligencí. Pak je to třetí oblast a to je maximální rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, tak, aby plně uspokojoval všechny potřeby příští ruské armády. Pak je to další významný rozvoj všech inovací, které se samozřejmě promítají taky do zbrojní techniky. No a samozřejmě pak je to poslední věc a je to příprava vojáků na příští válku. Proto teď pracně obnovují vojenská učiliště, vojenské vysoké školy a podobně, které byly za prezidenta Jelcina zrušeny. Tehdy bylo zrušeno 25 vojenských univerzit a školicích center. Pak za prezidenta Putina v první fázi bylo zrušeno 12, pak za prezidenta Medvedeva 17, ale teď je znova obnovují, protože například roční produkce důstojníků pro ruskou armádu představuje u některých učilišť, například tankových, zhruba 300 absolventů ročně při 1,5 milionové armádě, neblbněte. A tohle to všechno prezident Putin nastínil jako klíčovou oblast. Samozřejmě podobá se to desetiletému plánu rozvoje lidové čínské armády, kterou nastínil prezident Xi. Skutečností zůstává, že teď bude klíčovým ukazatelem to, jak zareaguje ruské vedení na ten obrovský úder na Moskvu, který se uskutečnil v čase konání voleb. Hodně expertů tvrdí, že to bude orešník, ale tentokrát hlavice budou naplněny aktivními výbušninami. Nebudou to slepé hlavice jako minule. Ale klíčovým parametrem je skutečnost, že konečně se ruská armáda rozhoupala a likviduje všechnu infrastrukturu na území Ukrajiny. Pochopila, že z likvidace infrastruktury znamená znemožnění dodávek nových zbraňových systémů ze západní Evropy se všemi důsledky, které z toho plynou. Moře je uzavřeno, Oděsa, Izmael a další. Teď se uzavírají železniční tratě a silniční tratě. V takovém případě se Ukrajina dostane do situace, ve které už nebude mít mohutné dodávky ze zahraničí. No a tohle to všechno se možná bude podobat tomu, co unikly informace o tom, jak dobít Charkov. Charkov je druhé největší město na Ukrajině. Jak ho dobít? Čelným útokem? Ne. Uzavřete ho do smyčky a udusíte ho. Tahle ta směrnice, alebo tahle ta strategie, kterou svého času rozpracoval generál Surovikin, je pravděpodobně nejrozumější vzhledem na nutnost výrazného snížení válečných ztrát a podobně. Trvá sice déle, ale účinek je maximálně efektivní. No a co se týká dalších kroků, tak rozhodně myslím si, že i prezident Putin přehodnotí úvahy o zachování duchu z Anchorage. I když ty úsměvy s Vítkovem a Kušnerem byly opět při návštěvě samá stěna. Faktem je, že jestliže kroky americké administrativy pokračují tak, jak pokračují, a jestliže minister Lavrov prohlásil, že nás vždy západní podvedli, tak pravděpodobnost uzavření nějakých zásadně výhodných dohod pro Západ je nulová. Dojde spíše na ponuku uzavření dohod o míru pouze za tvrdých ruských podmínek, což nebude chtít přijat Evropa. A tohle to všechno může velice rychle vyústřit ve válečný střet mezi Evropou a Ruskou federací, podobně jako může hrozit válečný střet mezi Čínou a Spojenými státy. No a když nastane tenhle ten světový vírvar, tak všichni účastníci toho vírvaru si budou chtít vyřešit vlastní dílčí drobné problémy. Indie a Pakistán a podobně. Takže spíše předpokládám, že dojde k takovémuto vývoji, včetně obrovského konfliktu na Blízkém východě a podobně. A když se ptáte na časovou dimenzi, no bohužel musím souhlasit s některými experty, riziko je velmi reálné buď na podzim tohoto roku, nebo na jaře příštího roku. Ty problémy dozraly do již tak obrovských a neřešitelných rozměrů, že ty strany již nemají čas protahovat současný, nazvíme to, zmražený stav.
1: Tak to není nic pozitivního teda. Nějak se tady omlouvám, ten potlesk tam pustila kočka, nikoli já, takže to...
0: je to náhoda.
1: Je to náhoda, má svůj rozum to zvíře. Marně jsem se snažil jí zabránit v cestě přes mixážní pult, ale je hbitá potvora. A, pane profesore, asi poslední... No, máme 5 minut. Poslední otázka. Tady Maťulík se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Jak bereme úvahu plány elit a terraformaci planety souběžně? Jaký vidíte celkový výsledek? Děkuji za odpověď. Vážím si tady vaší trpělivosti a zájem a čas, který nám věnujete. Přeje pěkný večer. Takže na jednu stranu my se tady jakoby, trošku zlehčím, ale se tady šťoucháme o nějaký žabomíší války, kdo bude mít já nevím co, nesmysly, virtuální coiny a kdo bude sedět na větší sobce dluhů. Na druhou stranu vlastně se nám před očima relativně rychle a velice, jako si myslím, že citelně ta planeta nějakým způsobem mění a naše milé elity jako by to neviděli nebo nechtěli vidět, to je taky otázka, jestli teda potom takovýto harašení zbraněma a všechno okolo nemá za účel vlastně od těch důležitých planetárních problémů, se kterými si třeba nevědí rady, a vlastně odvrátit pozornost, anebo je to tak, že prostě, když je krize, tak se prostě vybijem a bude po srandě, no tak.
0: Víte, pane Budeš, zvláštnost je v tom, že já jsem už mnohokrát upozorňoval na tu velkou studii před 3 let, kdy velká mezinárodní studie dospěla k závěru, že terraformace planety povede globálně k ztrátě 40 až 41% území dnes vhodný pro život se stane nevhodným a vznikne 20 až 21% území nových vhodné pro život. Najednou se vám objevují úvahy meteorologů o tom, že některé oblasti například v Evropě můžou být postiženy tak obrovským suchem a tak obrovskou ztrátou podzemních zdrojů vody, že se stanou neobyvatelnými. Najednou zjišťujeme, že mnoho fyzikálních jevů na planetě probíhá jinak, jak jsme si představovali. Vemte jenom objev hlubokomorských řek a objem atmosférických řek. Je paradox, že jsem zároveň četl studii, ve které teplá voda se plaví na povrchu a pod ní je studená voda a proto se nám oteplují oceány a podobně. Jako kdyby neznali tu studii o hlubokomorských řekách, kdy teplá voda z grónských ledovců teče pod dně oceánu, ne po povrchu. Taktéž stále se opakují teze o tom, že to globální oteplování je proto, že jsme nezvýšili emise skleníkových plynů. Proboha, vždy ty stovky studií jasně ukázaly úplně jiné příčiny oteplování. A konec konců, již před 6 lety NASA velmi jednoznačně při výpočtech dokázala, že oteplování planety probíhá cyklicky, když dojde ke směně sklonu zemské osy při oběžné dráze kolem Slunce a osvitu především severní polokoule. A tohle to všechno známe. Najednou vidíme, že mnoho věcí, o kterých jsme si mysleli, že jsou výjimečné, se opakují cyklicky. Jestli vezmete drobné doby ledové nebo drobné velmi silné teplotní výkyvy ve směru plus a podobně. A my říkáme, že je katastrofa na planetě, ale přitom v důsledku nárůstu, malého nárůstu CO2 v atmosféře a nárůstu teploty se planeta ozelenila o 15%. A vůbec si najednou neuvědomujeme, že mnoho věcí probíhá úplně jinak, jak jsme si my mysleli. Včetně rychlosti klimatických a geologických procesů, hydrologických změn a podobně. Vždyť si vzpomeňte na naše minulé diskuze o tom, jak se vyvíjel amazonský prales za poslední několik tisíc let, jak se měnil vývoj Lamanského průlivu, Černého moře, Zélandie, vnitrozemí Austrálie a vnitrozemí Asie. A tohle to všechno vlastně z geologických hledisk probíhá v reálném čase. Ale my jsme překvapeni tím, že dojde k extrémním teplotám na území Evropy a potom prohlásíme, no to jsou největší teploty, drobná poudouška za dobu měření. A kolik měříme teploty v Evropě? Není to náhodou jenom nějakých 120 let, ale výzkumy sedimentů, výzkumy glaciálu a podobně ukázaly pravidelné cyklické změny, ke kterým dochází nejenom z hlediska území, ale i z hlediska výšky oceánů, z hlediska atmosférických procesů, termodynamický čerpadel, jako je Golfský proud a Kurošivu a podobně. Čili to, čeho jsme svědky, je přirozený proces vývoje na planetě. Samozřejmě, když v rámci geoinženýrství rozptylujete v atmosféře chemické látky a tvrdíte, že to je geoinženýrství, no tak samozřejmě, že ovlivňujete i přírodu, ale ne v rozsahu, jakým si někdo myslí, že ji ovládáte. Skutečně zkuste se postavit do cesty hurikánu a prohlásit, že my vládneme planetě. Zkuste se postavit do cesty tsunami a prohlásit, že ji ovládáte. Zkuste se postavit do kráteru sopky a prohlásit, ta sopka nevybuchne, protože jsem tady já. To je skutečné přiznání toho, že my neporučíme větru a dešti, ale že musíme poznat cykličnost procesů změn v přírodním prostředí. A když jsme rozumní, tak podnikneme opatření na vodozádržné systémy, abychom zachovali ty srážky, které jsou v Evropě. Dneska se tváříme, že těch srážek je méně. Není jich méně, ale oni rychleji odtékají, protože například struktura mikrobiomu v půdě výrazně snížila schopnost půdy vázat vodu. A tohleto všechno vede k dalším a dalším krokům. Například i ty alpské ledovce tají. No problém je v tom, že nejenom znižují zásoby vody a možnost vodních elektráren, ale především znižují zásobování vodou Dunaje, Rýnu a dalších evropských veletoků. Ale to jsme už tady měli před 120, 200 lety a podobně. A tehdy se lidé s tím vypořádali. A my se dnes při technické úrovni tváříme, že se nevypořádáme s těmito jevy, a budeme tvrdit, že to není možné, lebo to je produkt lidské činnosti. Prosím vás, už konečně si uvědomme sílu přírody a slabost člověka. No, ostatně jedna klasická ukázka. My jsme v průběhu 120 let zlikvidovali většinu mangrových pralesů v jihovýchodní Asii, v Africe a podobně. Dnes k všeobecnému překvapení vědecké fronty a mangrové pralesy jsou obnoveny ještě ve větším rozsahu, než to bylo předtím, než je člověk vymítil. A ta příroda najednou našla samoopravné mechanizmy, takže opět se snižuje zasolování půdy a vodních zdrojů v případě mořských bouří. A stejné nástroje a řešení nalezne příroda i v jiných oblastech, protože klíčovým předpokladem přírody je dynamická rovnováha podmínek pro život, otázka množství vody, které je na planetě konstantní, mění se ale skupenství vody a po třetí, všechny procesy probíhají v cyklech. A my bychom, když se hrdíme, jak jsme inteligentní, měli pochopit a poznat jednotlivé cykly, které vysvětlují všechny změny, které se dějí na planetě i v blízkém kosmickém prostoru. Ale to byste museli vědu odideologizovat. Museli byste vrátit vědu do polohy, že opět hledá pravdu a poznání, a ne peníze, granty a prebendy. A pak byste si museli uvědomit, že člověk tím, že má rozum a je schopen poznat souvislosti, tak je schopen se na ně adaptovat. A jedna drobná poznámka k závěru. Zjistilo se, že člověk má jeden mikrobiom, ale stromy dva mikrobiomy. Dva mikrobiomy, protože v případě změny vnějších podmínek se strom nemůže přesunout jinam. Takže se musí adaptovat na místní podmínky. Jenomže člověk má jeden mikrobiom, protože může změnit svou geolokaci a přejít na jiné území, když je rozumný. No, my jsme se nazvali Homo sapiens. Jenom vzhledem tak, jak se vyvíjí lidská civilizace v posledních letech, tak mám spíše pocit, že nám patří název Homo debilicus. Ale možná je to náhoda. Já nevím.
1: Pane profesore, poslední otázka, už jsme trošku přetáhli. Co můžeme urobiť, aby my ľudia, aby nedošlo k vojně, alebo tam hore už je všetko rozhodnuté?
0: Musí to být společný tlak všech lidí, kteří chápou, že vojna je největší zlo a je to jedno, jaké národnosti jste a že vlastně postavit se vojně musíme postavit se všichni, jak jeden šik rozumných lidí. Když se ale necháme rozbít na jednotlivé tábory, které budou vést válku mezi sebou, ale ne válku proti válce, tak tu válku skutečnou zažijeme na 100%. Takže v tom spočívá síla i slabost každého z nás. Zkusme se spojit a postavit se válce, válečnému štvaní a všem těm válečným bubnům. Když se spojíme a postavíme vručením, ta válka nebude. Když ovšem každý zalezneme do své myší díry a prohlásíme, nás se to netýká, pak tu válku tady budete mít na 100%. Zkuste přemýšlet a přemýšlet rozumem a o tom, jak se spojit proti válce. Vzpomeňte si na obrovská protiválečná hnutí v 80. letech, když měly být rozmístěny Peršinky v západním světě a změnili svět. Už jsme ztratili sílu k takovým protiválečným demonstracím? Nebo už jsme na ně rezignovali? Zkuste nalézt odpověď každý ve svém srdci. Děkuji.
1: Já vám moc děkuji, pane profesore, na nádherný slova na závěr vůbec za celý ty dvě hodiny. Vám děkuji, protože to uteklo opět jako voda. Ivane, děkuji ti za tvůj příspěvek a tvoji pomoc tady na Superchatu. Taky děkuji, máte spoustu samozřejmě kladných ohlasů. Vážení přátelé, než půjdete, dejte like, už jste jich dali víc než 1146, jich vidím. 1147, takže děkujeme za vaši přízeň. Přátelé, drazí, samozřejmě jukněte na web petrbudeš.cz, kde nejenom najdete ten plakát, kdy, kde bude autogramiáda, ale taky na e-shopu si můžete objednat knížky pana profesora i dalších autorů, samozřejmě tam toho hromada. A máte se na co těšit, připravujeme toho pro vás tady moc a moc. Zítra se uvidíme v 18 hodin s Vítou Pilmajerem, ve 20 hodin z Kalnoviny. Měl by přijet pan Lopreis a další zajímavý hosté. Takže to se máte na co těšit a já mám pocit, že bychom měli mít taky připravený nějaký vysílání ještě teď v noci. Tak jo, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, přátelé, jste skvělí a pane profesore, děkuju vám z celého srdce za dnešní pořad, který byl velkou studnicí informací a za to jsem moc rád, protože v mainstreamu se toho tolik nedozvíme.
0: Já děkuji velice pěkně, přeji všem posluchačům krásnou, hezkou, dobrou noc a pamatujte, držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým. Tak. Všechno dobré.
1: Takže se mějte krásně, dobrou noc a až nás budou
0: miliony. Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. To přece víte. Dávejte odběr, dejte zvoneček, atakujeme 97 tisíc odběratelů, to brzy nás bude 100 tisíc. A to bude veliký. V kuloárech se šíří, že budou velký oslavy při 100 tisících odběratelů. Tak ahoj.
0: Všechno dobré, naschledanou.

Srdečně vás zdravím, drazí přátelé, a hned na úvod musím uvést na pravou míru název v záhlaví dnešního komentáře. Ten totiž vyjadřuje vztah téměř veškeré elity až na několik výjimek k našemu národu a státu. Záměrně nebudu historický ani literárně hysterický, ale nehodlám být ani patetický nebo snad schovývavý k těm, které budu popisovat konkrétně a vyjadřovat svůj pohled na obecné jevy a skupiny, které byly a jsou hnací silou napjatého období, v němž se ocitáme, a které je pouze skutečným začátkem změn, jež budou následovat, ať už se to někomu, kdo těžil z uplynulého období, líbí nebo nelíbí, přičemž toho protivného prolabužníky neoliberalismu bude přibývat. 4 roky vlády nejodpornější politické chásky pod vedením teflonového tanečníčka v politickém obkročáku Petra Fialy rozdělilo již tak rozdělenou zemi téměř v občanský verdén s tím, že i Perit, který pouštěla na svobodomilné občany, měl po celou dobu dostatečnou sílu a ještě k tomu mu na pomoc přitáhla k převratu připravená vojenská junta, jejíž představitel se po porážce v minuloročních volbách stal hlavou opozice a zůstal trčet na hradě jako onen pověstný kůl v plotě, jako živý artefakt biznisového primitivismu založeného na krvavém výdělku z ukrajinské války. Svět se ale otřásl. Evropa se žene k podstatě, které se říká pěkně po židovsku plajte, což v německém kontextu nedávno vmetla Alice Weidel idiotům z CDU a CSU při projevu před volbami do zemského sněmu v Sasku Anhaltsku do gezichtů stejně jako do protáhlého obličeje Friedricha Merce, a pojmenovala to pro všechny ještě srozumitelněji, že totiž konkrétně Německo je v bankrotu. Tyhle německé zemské volby byly další, již několikátou ranou do slabin i českých neoliberálů a progresivistů. Co pak se to s nimi děje? Kde je ta jejich arrogantní suverenita, se kterou skrze drzého sociopata ve funkci strategického komunikátora pojmenovávali skupiny vlastenců a rebelů za svině? Včera jsem shodou okolností s Otíkem shlédl rozhovor, kde bral zpátečku z toho označení občanů sviněmi. Nevychovaný, arrogantní, narcistický exot, hanobící českou uniformu nacistickým symbolem, se náhle kroutí a mele hovadiny, které bych od bývalého strategického komunikátora nečekal. Nadprůměrné IQ, které ho mělo údajně zdobit, jakoby zalezlo pod gauč a čekalo, že se to všechno přežene. Jen ta arogance vystrkovala kostnaté hnáty. Přežene se to přes něho a jemu podobné i přes ovce, co uvěřili v sílu západního vojenského zázraku. Žádný zázrak, jen kšeft, co se pro Evropu stal prodělečnou investicí s mementem možná 3 milionů mrtvých, jedno na čí straně padly. První signál úprku neoliberálů z pozic vydal Václav Moravec, když to zabalil ve výkrmě České televize, protože dobře pochopil, že přijde tsunami. A ona přijde. Dobrý pozorovatel cítí ticho před bouří, byť se nám svět jeví jakž takž ve stejné kondici. Omyl. Svět si uprdne a kdo nebude připraven, bude udušen. Když jsem viděl úprk ze studia Honzíka Jakoba, místopředsedy TOP 09, jak téměř anticky na doktora Reichla pokřikoval něco o ruském trolovi a že nepatří do veřejného prostoru, připomnělo mi to Sašenku Vondrovic, který před časem taky utekl ze studia úplně stejným způsobem před slovenským europoslancem Blahou, který mu vmetl do očí jeho zaujetí pro bombardování íránské školy, ve které zemřelo několik desítek děvčátek. Co se to děje? Proč taková nervozita? Vždyť ti neoliberálové to měli tak pěkně v ruce. Vedli procesy s lidmi rozdílných názorů, vymysleli ty krásné nálepky jako dezinformátor, proruský troll, konspirátor, dezolát.
Intelektuálové, umělci, titulované figurky se s nimi fotografovali a každý si přál na toaletě alespoň jednou týdně vytlačit fialový bobek s nápisem Jsem demokrat. A při jeho vytlačování s vykulenýma očima fanaticky opakoval Slava Ukrajině. Řeknu vám, co se s nimi děje. Chytá je Pajtlovák, Komédia della finita. Říkám, když dohraju, když dotočím, když dopíšu knihu, hru nebo komentář. A přesně tohle se teď můžou neoliberálové naučit a zamávat na pozdrav, až budou chlastat ze žalu, utápět se v nenávisti, páchat sebevraždy a obecně opouštět scénu světa, i to naše malé české jeviště, na kterém se řada z nich chtěla stát velkými šíbry politiky a biznisu. Uvidíte doslovně chcípat aroganci, sebestřednou nadutost. Uvidíte ještě několik útěků ze studií a uslyšíte jen to jejich zázračné já se s vámi nebudu vůbec bavit. To je jejich největší argument. Já se s vámi nebudu vůbec bavit. Hovado, které bylo do politiky zafouknuto jen proto, aby se nemuselo s nikým bavit. Jen s těmi, co jsou na úrovni, co jsou stejné myšlenky, jejíž filozofická podstata je tato. Já jsem víc než většina, já jsem vyvolený, já jsem úspěšný, já jsem pod ochranou, zbytek je povl, proto mám právo a ten povl by neměl ani volit. Taková byla a je podstata Jakobů, Vondrů, Foltýnů, Fialů, Pavlů, Kolářů a veškerenstva neoliberální myšlenky nadřazenosti v tom nejdemokratičtějším slova smyslu podle jejich výkladu. Poslechli ďábla. Tohle se s nimi děje. Upsali se a teď se diví, že to nefunguje. Můžu je ale uklidnit. Funguje to. Ďábel po nich vztahuje pařáty a jejich konce budou grosovské, topolánkovské, kalousovské, havlovské a tak dále. A tak dále. Nažrali se kusu světa a ten je teď sežere zevnitř zaživa. PS. Zaplatí všichni, i ti nejmenší, co tomu byli nápomocní. Zkrátka, Česká republika na posledním místě.

Večer, dámy a pánové, zdravím vás u svého pravidelného nedělního živého vysílání a dnes v podstatě s jediným tématem, které bude dominovat tomuto mému vystoupení. A tím je právě ten skandál v uvozovkách, který se rozhořel okolo konference pořádané spolkem Svatopluk, mezinárodní konference, které se účastnili zástupci celé řady států z celého světa. A mezi nimi také vystoupil online a šéfredaktor jednoho z ruských médií Fjodor Lukjanov. Seznam zprávy v čele s hlavním rusobícem a ukrajinofilem Lukášem Valáškem se z toho snažili z této události učinit prvotřídní senzaci. A k tomu se samozřejmě připojil předseda ODS, nejslabší předseda v historii této kdysi velké a slavné strany a podle mého názoru nejslabší politik v polistopovém období vůbec, Martin Kupka. Když mi na své sociální síti silácky vzkázal, že by mě měl Babiš poslat za Ural a že jsem Putinovým hlasem v České republice. Já bych si chtěl dovolit reagovat na tyto komentáře, na tyto výstupy, které jsou samozřejmě v očích racionálně smýšlejících lidí naprosto směšnými výkřiky, jež nemají s realitou dnešní doby vůbec nic společného. Realita dnešní doby je taková, že Evropa se snaží ukazovat svaly, které už dávno nemá. Momentálně jsme se dostali do stavu, kdy nám Saúdská Arábie zastavila kohoutky celé řadě rafinerií, oznámila, že nebude plnit své závazky, kdy Evropa trpí zásadním nedostatkem plynu. My v České republice máme zdaleka nejméně naplněné zásobníky za poslední roky, protože ten plyn prostě není a je příliš drahý, když už je. A v momentě, kdy Polsko a Francie má snížený rating od mezinárodních agentur, v momentě, kdy na každé deváté francouzské čerpací stanici nejsou pohonné hmoty. To je informace, kterou vám média téměř nesdělují. Když jsme na prahu obrovské ekonomické krize, protože právě ty ceny energií dosahují stropu a budou mít samozřejmě negativní vliv na vývoj naší ekonomiky, na inflaci a můžeme se jenom modlit za to, aby jich tady v zimě bylo dostatek. V době, kdy namísto dialogu ceníme zuby a snažíme se vyeskalovat celé to napětí onoho vojenského konfliktu na Ukrajině, je Evropa prostě papírovým drakem, papírovým možná spíš slonem, jenž ztrácí sílu, ale přitom se snaží stále ještě v úzovkách machrovat a říkat, my všechny porazíme, my jsme ti hrdinové. Kdo sledoval projev Ursuly von der Leyen, o kterém raději moc česká média neinformovala, příliš jej nerozebírala, já když jsem je chtěl zmínit na 360 na CNN Prima News, tak mě moderátorka Lucie Čermáková okamžitě zastavila, že odbíhám od tématu. No, neodbíhám, pokud se tedy bavíme o tom, že Evropská unie se nám snaží nějakým způsobem tady řídit naše životy. Jinými slovy, že sedíme v autobusu jménem Evropská unie a řídí ho pološílený blázen na steroidech a na drogách, který už opravdu ztrácí kontakt s realitou, tak se jedná o naprosto zásadní věc, ke které bychom se měli vyjádřit a s níž bychom se měli vypořádat. Ursula von der Leyenová prokázala, že není schopná vnímat realitu současné doby. Ona vykreslila situaci v Evropě jako extrémně růžovou, báječnou. V jedné větě říká, že jsme z 90% při výrobě elektromobilů závislí na materiálech a dodávkách z Číny a z druhé strany říká, že Evropa je naprosto suverénní, samostatná a výborně prosperující část světa, která nemá konkurenci. To je jednoznačný znak naprosté deziluze a opravdu odtržení od reality. Fakticky se snaží centralizovat, federalizovat Evropu, fakticky se snaží uzurpovat na téhle lodi bláznů čím dál tím větší porci moci. A namísto toho, abychom konečně vzali do svých rukou zdravý rozum a abychom přistoupili racionálně k
těm problémům, které v současné době sužují náš kontinent, naši zemi, tak se uchylujeme čím dál tím více hysteričtějším výkřikům a obviňováním každého, kdo nesouhlasí s oním jediným možným světonázorem, z nějaké kolaborace a nahrávání protivníkovi. Přátelé, pojmenování pravdivého stavu není kolaborace. Diskuze s protivníkem, s oponentem není jeho podbízení, nebo podbízení se jeho názorům. Já se nedivím, že Martin Kupka vnímá takto tu situaci, protože on je submisivní omega samec, který kdykoliv jedná se svými moci pány v Bruselu, tak tam jede v předklonu v podstatě jenom přijmout instrukce. Nikdy nic neprosadí a nehájí české národní zájmy. On tam jede jako lokaj, jako vazal. A proto nemůže rozumět tomu, že někdo jiný může hovořit, byť i s protivníkem, byť i s názorovým oponentem, zcela sebevědomě a prosazovat naše národní zájmy. On to nikdy nedělal. On tomu nerozumí. Je to kategorie, která je zcela mimo jeho vnímání. Co mě na tom ovšem zaráží nejvíc, je jeho výrok, že by mě Babiš měl poslat někam za Ural, což je jednoznačná ilustrace jeho bolševického smýšlení. Kdo posílal své názorové oponenty za Ural? Víte, Martin Kupka se ještě ani jednou neměl odvahu postavit se mi ve studiu v přímé názorové konfrontaci. Myslím, že by dopadl podobně jako Jan Jakob. Možná, že by neodešel, ale ta ostuda by byla ještě větší. Ale posílat

ODSácký svazák. Ale chtěl bych mu touto cestou vzkázat to, co už jsem publikoval, ale ještě to možná rozvést. Pane Kupko, nenajdete ani slovo v mých projevech, ve kterém bych já se stavil na stranu Ruska. Skutečnost, že racionálně poukazuji na to, že v zájmu bezpečnosti celé České republiky a v zájmu bezpečnosti celého starého kontinentu je uzavřít mírovou dohodu na Ukrajině co nejdříve. Mimochodem je to i v zájmu Ukrajiny samotné, protože každý den přichází o další kilometry čtvereční svého území. To není nahrávání Rusku. To je naopak hájení zájmu našich občanů. Vaše výkřiky, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku, těm už nevěří vůbec nikdo. Jsou to jenom komediální estrády pro naprosté fanatiky, kteří nejsou schopni vnímat, jaká je skutečná situace na té frontě. Na Ukrajině se za Českou republiku nikdy nebojovalo. To je fakt. To není žádný proruský propagandistický blábol. To je fakt. Na Ukrajině se vždy bojovalo za zájmy mocných a bohatých lidí a Ukrajina a ukrajinský lid, ten obyčejný lid, je obětí tohoto velmocenského boje. A právě proto, že nehodlám přihlížet dalšímu krveprolití, jako vy, který se frajersky a silácky fotíte v Mošnově se samopalem, přitom to držíte jak prase kost a je vidět, že byste při prvním výstřelu si vyrazil všechny zuby. Tak já nejsem ochoten si získávat laciné politické bodíky na tom, že budu dál nechávat zbytečně umírat ukrajinské muže, ukrajinské lidi, ale i ruské lidi. Já prostě nechci žádné krve prolití a ta válka už je dávno rozhodnutá. A jediné, co nám může přinést, pokud ji včas neukončíme, bude další stupňování onoho napětí a hrozící přerození celé té války v naprosto zásadní kataklizmický konflikt, který by měl katastrofální následky pro celou Evropu. Víte, možná, že jste nechtěli slyšet ty argumenty, které na té konferenci padly. Seznam zprávy označil ty výroky Fjodora Lukjanova, který samozřejmě hovořil online, přitom novináři úplně hloupě ještě předtím, den předtím tvrdili, že přijede do Prahy, nejsou schopni si zjistit ani základní fakta a uvěřit si, že je to nemožné, že to prostě je zcela mimo jakoukoliv realitu, ale přesto nám novináři, kteří jsou strážci té pravdy, té údajné pravdy, nám tvrdili ještě den předtím, že do Prahy přijede i Lukjanov. A možná, že nechtěli slyšet to, co tam Fjodor Lukjanov řekl. A to je fakt, že kdyby k takovému konfliktu došlo, tak prostě nejvíc to odnese střední Evropa. Nejvíc to odneseme my. A vy byste proti tomu neměli žádný argument, protože se tohle vyvrátit nedá. To je očividný fakt. A možná, že nechcete, aby to slyšela naše veřejnost. Aby vám dál věřila ty vaše lži, ty vaše propagandistické výkřiky, které nemají s realitou a s jejich životy a svých bezpečností vůbec nic společného. Právě proto se snažíte kohokoliv, kdo není na vaší straně, kdo nesouzní s těmi vašimi pomatenými, šílenými výplody, umlčet, diskreditovat, onálepkovat ho jako proruského kolaboranta. A co je na tom nejzásadnější? Když pan Valášek píše, že někteří řečníci mluvili o například Miloš Zeman o Číně, a další, že tam byl pan Čarnogurský a zmiňuje to, že pan Lukjanov nezmínil některá fakta, tak je velmi pozoruhodné, že pan Valášek se ani slovem nezmínil o tom, o čem jsem tam hovořil já. Protože by se mu to nehodilo do krámu. Ani trochu. A přátelé, právě proto, že jsem vystupoval v bloku týkajícím se médií, tak bych si vám dovolil tady přednést ten projev, který jsem tam včera měl být ve zkrácené podobě, protože tam nebyl čas, dneska vám ho přednesu celý. Abyste si sami udělali obrázek, nakolik je proruský, nakolik je nějakým způsobem lokajský nebo podbízivý vůči Rusku. Víte, kdo nás přibližuje míru? Vitkov, Kushner, Radcliffe, šéf CIA, kteří jezdí do Moskvy jednat? Nebo Ursula von der Leyen, Martin Kupka se samopalem a všichni ti, kteří tvrdí,

Jsme připraveni se bránit, budeme se vyzbrojovat a na ten konflikt s Ruskem budeme plně připraveni. A já jsem přesvědčen, že ti první, že to, že jedou do Moskvy si sednout se zástupci Ruské federace a snaží se vyjednat podmínky ukončení toho zbytečného krveprolití, je výrazně rozumnější a racionálnější a přibližuje nás to k míru, než ti druzí, kteří tady svými hloupými siláckými gesty nás jenom přibližují centimetr po centimetru blíže tomu horkému konfliktu. Za situace, kdy Robert Fico i Andrej Babiš velmi vážně hovoří o tom, že se blížíme tomu konfliktu a že skutečně už je to na hraně. Za situace, kdy o tom hovoří prezident Klaus, prezident Zeman, je extrémně nerozumné přestat se bavit. A jenom na sebe cenit zuby a vyhrožovat si, protože tohle skutečně nemůže vést k ničemu jinému, než k nějakému ozbrojenému střetu. A ty důsledky by byly pro naše životy naprosto ničivé. Dopadli bychom stejně jako Ukrajina, ještě hůře. Opravdu to chceme? Chceme nechat Evropu, Českou republiku v rukách nějakých šílenců, kteří nám tady budou určovat, že se nesmíme bavit s protivníkem, že nemůžeme s nimi vyjednávat? Já myslím, že nikoliv. Je to obrovský hazard. Je to obrovský hazard, pokud dále budeme naslouchat Ursule von der Leyen, Friedrichu Merzovi, Petrovi Pavlovi. Je to hazard s naší budoucností, je to hazard s mírem, je to nadbíhání tomu konfliktu, který je opravdu přímo za dveřmi. A já se do té propasti nechci dostat, já do ní nechci sklouznout za žádnou cenu, protože považuji mír za nejvyšší hodnotu našich životů. Jak řekl klasik, mír není všechno, ale bez míru všechno ostatní neznamená nic. Tihle lidé si to neuvědomují a právě proto pokračují ve svém proválečném štváčství, které nám nemůže v žádném případě a za žádných okolností, v žádném scénáři přinést cokoliv pozitivního. Pokud tady můžete, prosím, a sdílejte má slova dál, pokud s nimi souzníte, pošlete třeba část nebo celé tohle video svým známým, aby pochopili, že Reichlovi opravdu nejde o to nadbíhat Rusku, protože jediný, kdo tady někomu nadbíhá, jsou tito lidé typu Kupky a některých žurnalistů, kteří si hrají na novodobé kazatele morálky, kteří jsou v podstatě inkvizitory, jenž nálepkují a reputačně likvidují každého, kdo jim nejde na ruku. Ať si lidé uvědomí, že to rácio je zcela jednoznačně na naší straně. Ještě než se do toho proslovu pustím, tak zdůrazním ten jeden zkaz Martinovi Kupkovi, který jsem slíbil. Vy, pane Kupko, tvrdíte, že jste na straně Ukrajiny. Já jsem nikdy na straně Ruska nebyl, já jsem vždy hájil pouze české národní zájmy. To vy opakovaně říkáte, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. Takže pokud někoho někam někdo posílá, tak první, kdo by měli být příkladem, jste vy. Sundejte ten váš teflonový oblek, nasaďte maskáče, vemte si ten samopal do ruky a ukažte nám, že umíte dostát svým slovům. Že nejste jenom falešný tlachal, který se snaží ukazovat své svaly, ale přitom není schopen podpořit svá hrdinská slova jediným reálným konkrétním činem. Nikdo z vás to nikdy neudělá. Nikdo z těch válečných štváčů, kteří tady volají, jak jsou na straně Ukrajiny, jak musíme Ukrajinu podporovat všemi svými zdroji a silami, vším, co máme, nikdo z nich nepodpoří Ukrajinu tím, co má on sám. Nasazením vlastního života. Jděte nám to dokázat. Do té doby jste jen prostě pouťoví vyvolávači, kterým se můžeme všichni jenom smát. Farizejové, kteří těží politické body z utrpení jiných lidí. A proto vám je pohrdám. Naprosto a nezvratně. Přátelé, dovolte mi tedy, abych vám v tuto chvíli přednesl svůj projev v plném znění, tak, jak jsem je měl připraven na včerejší konferenci Svatopluk, a vy sami si udělejte obrázek, jak moc je ohrožením bezpečnosti naší budoucnosti v České republice.
Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem dnes hodlal hovořit o obecné roli médií v naší společnosti. O tom, jak se postupně transformovala z pozice nestranných reportérů popisujících aktuální či historické události v aktivistické diktátory jediné přijatelné pravdy, nemilosrdně drtící každého, kdo se jejich světonázoru odmítá podrobit. Avšak po včerejším článku publikovaném na webu Seznam zprávy s titulkem Na akci s Putinovým ideologem má vystoupit Zeman, jsem se rozhodl svůj projev zaměřit k tomuto manipulativnímu výplodu, jenž představuje dokonalou ilustraci absolutního úpadku a degradace většiny západních mainstreamových médií. Podstatu celého tohoto štvavého pamfletu lze shrnout do jedné jediné věty. S těmi, kdo nekonvenují našemu vidění světa, je zapovězeno mluvit, či si dokonce vyslechnout jejich názor, a kdo tento zákaz poruší, je zjevný kolaborant, jenž musí být vyobcován ze slušné společnosti a všemi prostředky zničen. Pokud bych pan Valášek byl alespoň trochu schopen vnímat historické paralely, z čehož jej opravdu nepodezřívám, tak by se za svůj výtvor musel stydět. Byl totiž jako vystřižený z dob nacismu či komunismu, kdy každý, kdo se byt jen odvážel komunikovat s protistranou, byl označen za agenta cizí moci a tehdejšími prorežimními médii reputačně nemilosrdně zlikvidován. Jeho článek je tak dokonalou ukázkou smutné reality dnešní doby, v níž si mainstreamová média v ničem nezadají s retorikou Der Stürmer či Rudého práva. Ať se sami rádi pasují do role strážců demokracie, ve skutečnosti jsou to právě oni, kdo základní principy demokracie s bolševickou zaujatostí nemilosrdně pošlapávají. Ani náznakem jim totiž nedochází, že základním pilířem, na němž celá konstrukce demokratického světa stojí, je naopak právo, potřeba a vpravdě i nutnost diskutovat i s těmi, kdo zastávají odlišné postoje a názory, než jsou ty naše. Demokracie je založena na přesvědčení, že své oponenty neumlčujeme, nezakazujeme jim mluvit, nýbrž s nimi otevřeně diskutujeme. Pojďme si tedy v této souvislosti položit několik klíčových otázek. Je skutečně problémem, že spolu lidé z opačných stran jsou ochotní a schopni mluvit? V čem tento dialog ohrožuje naši bezpečnost? A neohrožuje naši bezpečnost naopak mnohem více to, že spolu mluvit nebudeme? A vzájemnou výměnu svých stanovisek omezíme na zprostředkovanou výměnu výhrůžek vojenskými akcemi? Demokracie přece není o tom, že nasloucháme jen těm názorům, které konvenují našemu vidění světa. Přičemž ty nepohodlné a neschválené zakážeme a umlčíme. Demokracie je o střetu argumentů a nezadatelné svobodě každého jedince si vytvořit svůj vlastní názor. Odpovědí na oponentní argument nemá být odchod od stolu a zákaz tento argument znovu vyslovit. Odpovědí má být lepší argument. Ten, kdo se snaží zabránit svému oponentovi prezentovat své názory, tak fakticky přiznává, že žádné lepší argumenty nemá. A že se pouze obává, že by široká veřejnost pochopila a prohlédla, že je pouhým inkvizitorem, jenž své názory neumí prosadit jinak, než silou a zákazem. Na obdobných principech jako demokracie je pak postavena i diplomacie. Diplomat nejedná pouze s přáteli. Státník nevyjednává pouze s lidmi, s nimiž souhlasí. Mír se totiž nevyjednává s přáteli. Mír se vyjednává výhradně mezi oběma stranami konfliktu. Tedy ten, kdo snahu o dosažení ukončení války na Ukrajině pouze nepředstírá, jako vy, a myslí seriózně, se z logiky věci nemůže vyhnout jednání se zástupci Ruské federace. Strategie siláckých výhrůžek, zastávaná Evropskou unií,
nás od míru pouze vzdaluje. Po 4 letech realizace této selhávající strategie je nejvyšší čas si to uvědomit. K míru nás naopak přibližují jednání, která vedli v Moskvě zástupci Spojených států amerických. Witkoff, Kushner či Radcliffe nejsou proruští kolaboranti. Jsou to lidé, kteří vyvíjejí seriózní snahu konflikt ukončit. Evropa by jim neměla podrážet nohy, ale měla by se k jejich jednání připojit. Ursula von der Leyen není hrdinou bojovnicí za naši bezpečnost a za evropské hodnoty. Je pouze dalším válečným štváčem, politicky i finančně profitujícím z masivního zbrojení. Vážení kolegové, žijeme v době války a rostoucího mezinárodního napětí. Neustále hovoříme o potřebě dalšího vyzbrojování, odstrašení, o vojenské připravenosti. Tohle je ovšem strategie pro budoucnost naplněnou všudy přítomným strachem. Budoucnost založenou na neustálém balancování na tenké hraně započetí masivního vojenského konfliktu s využitím jaderných zbraní. O strategii pro vedení budoucí války slyšíme naše média hovořit každý den. Kam se ale poděla strategie pro mír? Kde se na naší cestě stala tato nejvyšší hodnota našeho života téměř zakázaným slovem? Mír není synonymem pro slabost. Je tomu právě naopak. Pouze ty nejsilnější osobnosti jsou v časech extrémně proválečné atmosféry schopny postavit se tomuto fanatickému proudu a učinit vše, co je v jejich silách, aby takovému konfliktu předešli. Můžeme mít desítky letadel, stovky tanků a tisíce raket. Avšak žádná raketa neumí ukončit krveprolití a žádný tank neumí podepsat mírovou smlouvu. Zbraně mohou být součástí naší obrany. Ovšem naše skutečná bezpečnost a život v míru může být zajištěna pouze soustavným a trpělivým diplomatickým vyjednáváním. V optice aktuálního střetu na východě Ukrajiny tak nesmí a nemůže být strategií pokračování v dosavadní zcela selhávající politice, jeho neustálého prodlužování a přiživování sílící eskalace. Naší povinností je tento konflikt, jenž v současné době nepřináší nic jiného, než zbytečně prolité potoky krve, co nejdříve ukončit. V zájmu Ukrajiny, v zájmu Evropy a především v zájmu občanů České republiky. A k dosažení tohoto cíle nás nepřivede to, že budeme pokračovat v dogmatické dehonestaci všech těch, kteří chtějí navázat dialog s protistranou. Právě naopak. Každý pokus o smysluplnou diskuzi a zblížení vzájemných stanovisek bychom měli vítat a otevřeně podporovat. Já osobně nechci žít v Evropě, která se bude stále více a intenzivněji připravovat na válku. Chci žít v Evropě a v naší zemi, jejíž prioritou bude zajištění dlouhodobě udržitelného míru pro všechny své občany. Nikoliv míru dočasného a pouze pro někoho. Nýbrž míru trvalého a pro všechny. A to včetně těch, které dnes můžeme považovat za své nepřátele. I oni jsou lidé jako my. Všechny nás přece spojuje jeden společný jmenovatel. Touha žít šťastný život a vychovávat naše děti ve světě bez válek. Naší strategií tak nesmí být posilování současných nepřátelských vztahů a vytváření nepřátel nových. Naší strategií má být intenzivní a neutuchající snaha přetvořit současné nepřátele v budoucí přátele a partnery. Této mety však nemůžeme nikdy dosáhnout zbrojením a ostentativním a až dětinským odmítáním vzájemného dialogu dle pokroucené logiky Lukáše Valáška, Martina Kupky a jejich souputníků. Můžeme je dosáhnout pouze racionálním a moudrým vyjednáváním s důrazem na vzájemný respekt a pochopení postojů všech zúčastněných stran. Včetně Ukrajiny, včetně Ruska.